0: teploty až 23 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách dnes projedná vláda. Se změnou počítá novela školského zákona. Asistenti by se měli platit ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, ne podle doporučení pro konkrétního žáka jako teď. Cílem je, aby byli asistenti stabilní součástí školy. Důvody vysvětlil ministr školství za ANO Robert Plaga.
2: Ten současný systém chceme změnit tak, aby školy měly profesionální, kvalitní týmy asistentů pedagoga, které přinesou jednotlivým třídám a školám tolik potřebnou podporu nejenom pro inkludované žáky, ale zvýšení kvality výuky ve všech třídách.
0: Teď je asistent pedagoga jedním z takzvaných podpůrných opatření, která může mít žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základě vyšetření a doporučení poradny. Změna by měla začít platit od září příštího roku. Izrael si dnes v Jeruzalémě oficiálně připomene 3 roky od teroristického útoku Hamásu. Státní ceremonie se totiž řídí hebrejským kalendářem. Přeživší a rodiny obětí pořádají vzpomínkové akce až ve středu 7. října.
3: Ráno minutu před 6:30 spustí státní instituce vlajky na půl žerdi. Předpolednem začne obřad na Národním hřbitově na Herzlově hoře v Jeruzalémě. Účastnit se ho má izraelský prezident, premiér i ministr obrany. Odpoledne bude u památníku obětí teroru ceremonie pro rodiny 1200 obětí útoku palestinského teroristického hnutí Hamás a taky pro příbuzné izraelských vojáků padlých ve válce v pásmu Gazy. Teroristé Izrael napadli před 3 lety v den židovského svátku Simchat Torah. Od letošního roku se má oficiální ceremonie podle zákona konat vždy 2 dny po tomto svátku. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
0: Olomoucká arcidiecézní charita spustila další ročník tradičního projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci z Česka můžou jeho prostřednictvím poslat dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin na Ukrajině. Organizátoři jich letos plánují do projektu zapojit rekordních 500.
4: Děti k obdarování si můžou zájemci vybírat na speciálním webu projektu, popisuje Kristina Goša z arcidiecézní charity Olomouc.
5: Ten dárek by měl mít třeba od 3 do 5 kilogramů, nesmí obsahovat cukrovinky skrz celní důvody, ty věci, co tam jsou, by měly být nové, nepoužité.
4: Dárcům, kteří se do projektu zapojí, patří poděkování, říká mluvčí charity Marek Navrátil.
6: Chtěl bych vzkázat, že pokud se někdo zapojuje do tohoto projektu nebo má v plánu se zapojit, že to je ohromná věc.
4: Nákladní auto z dárky charita na Ukrajinu plánuje vypravit v prosinci. Z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.
0: Česká fotbalová reprezentace přišla od dalšího hráče kvůli zranění. Jako poslední se od národního týmu odpojil obránce Slavie Štěpán Chaloupek. Den po porážce 1-3 ve Španělsku odletěli Češi do Anglie, kde je v úterý čeká další utkání Ligy národů. Pro reprezentaci to bude 4. duel během pouhých 11 dnů. Pokračuje obránce Michal Sáček.
7: Je to určitě náročný, tak 4 zápasy je hodně a třeba pro ty kluky, kteří odehrají třeba ty 4 zápasy nebo 3, tak je to strašně náročný a ještě proti takovejhle soupeřům, kde toho běhání je třeba o trochu víc, ale zase na druhou stranu my jsme strašně rádi, že proti takovejhle soupeřům můžeme hrát, můžeme se s nima měřit.
0: Duel fotbalové Ligy národů mezi Anglií a Českem začne v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport v úterý ve 20:45.
8: Komplikace v Liberci a nehoda v Praze. Na silnici 35 na výjezdu z Liberce do Turnova stojí porouchané osobní auto na úrovni Makra, 25. kilometru. Je to v omezení s průjezdným 1 pruhem v obou směrech a aktuálně je v místě hustý provoz. V centru Prahy na křížení magistrály Sokolské ulice se Žitnou omezuje průjezd. Nehoda, je to srážka 2 osobních aut. Podrobnosti z místa zatím nejsou. Na Pražském okruhu směr Hruzině je za sjezdem na Barrandov zavřený pravý pruh. Noční omezení je mezi kilometry 16 až 17 a proto komplikovaněji se najíždí na okruh směr Hruzině z ulice k Barrandovu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě až 19. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Barevné gumičky a rychlá auta jsou pro čápy větším nebezpečím než třeba větrné elektrárny. Ukazují to statistiky záchranné stanice v německém Lüneburgu. Je to mangové, sladké a pořádně lepivé. Na thajský desert z Chelsea Marketu stojí newyorčané fronty. Očista těla i duše. Arabské lázně z 13. století v andaluské Rundě patří k nejzachovalejším v Evropě. A právě tam zamíříme v závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubice Bergmanová.
1: Reportáže zahraničních zpravodajů.
9: Tuto dobu už většina čápů dávno odletěla do svých zimovišť v jižních krajích a znovu se s nimi setkáme až na jaře. Některým se ale přihodila nehoda a musí dlouhou cestu oželet nejméně do té doby, než se dají znovu dokupy. Úskalí, která číhají na tyto elegantní ptáky, jsou četná a poradit si s nimi umí v německé obci Lüneburg. Tamní stanici pro čápy, nebo čapí nemocnici, chcete-li, navštívil náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín.
10: Tak 5, možná 6 čápů postává na loučce za dřevěnou ohrádkou. Na pohled jsou krásní, vznešení, sošní, ale jako sochy taky nehybní a nevydají ani hlásku. Jako by si neuvědomovali, že za nimi přijel rozhlas.
11: Já, ty štěhoře.
12: Někdy klapou zobáky, to se jakoby chrání území nebo se tak i zdraví. A mladí kromě toho vydávají zvláštní zvuky, když žadoní o jídlo. Žádného jsem ale zatím dneska neslyšel. Třeba budeme mít štěstí, záleží i na počasí. Přijde mi, že když lehce poprchává, tak jim to klape méně, než když svítí sluníčko.
11: Když se leicht regnet, dann ist die Klapperneigung geringer.
10: Michal Kac je ředitel záchranné stanice pro čápy v Lüneburgu ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko a přiznává, že vlastně ani neví, jak čápy spolehlivě motivovat, aby se projevili. Nakonec ale máme štěstí. Křídla se roztáhnou a emoce vzplanou.
13: Paul und Toni haben gemeinsam dieses Nest gebaut.
10: Jeden čáp se moc přiblížil k hnízdu dalších dvou a teď si vysvětlují, kdo má kde hranice, říká koordinátorka Sophie Hoffmanová. Záchranná stanice v Lüneburgu letos přijala skoro 90 čápů. Zhruba polovina z toho jsou osiřelá mláďata, která se tady dostanou k adoptivním rodičům. Někteří čápy mohou být nemocní, jiní snědli něco špatného, třeba barevné gumičky, které považují za žížaly. To je může stát i život. A nebo je prostě něco srazilo.
12: Větrné elektrárny, ty ani ne. Strážka s nimi je docela vzácná, protože čáp už je dopředu vnímá jako riziko a vyhne se jim. Ale rychlá auta na silnici, když čáp vylézá ze škarpy, kde hledal žáby, přitom je trochu neohrabaný a ještě do toho zafouká, tam hrozí kolize. Čáp není vlaštovka, aby se uměl rychle vyhnout.
11: Der ist nicht so schnell und wendig wie beispielsweise eine Schwalbe, die ganz schnell mal so einem Fahrzeug ausweichen kann.
10: Stavy čápa bílého jdou podle Michaela Kace v posledních letech docela nahoru. Čáp bílý je takový všežeravec přizpůsobený člověku, žijící na okraji civilizace. S ostýchavějším čápem černým je to ale horší.
11: Den Schwarzstorch viel größere Sorgen mittlerweile machen.
12: O něj si děláme starosti, protože lesy, do kterých se čápy černí stahují, aby tam přiváděli na svět mladé, jsou narušené a potoky, ve kterých tak rádi loví ryby, zase vysychají, takže mají méně jídla. Ubývá jich a ta situace začíná být pomalu kritická.
10: Čápy černé mají i tady v záchranné stanici. Ti za to umí docela vzít, ale necháváme je na pokoji, protože tyhle zvuky taky znamenají, že jim lidská přítomnost není pochuti. Na stanici v Lüneburgu ročně zavítá asi 10 000 návštěvníků, ale žádné čechrání pírek si tady neužijí. Prioritou není podle Michaela Kace navyknout čápy na člověka, ale vykurírovat je a vypustit na svobodu. Z Lüneburgu v Sasku-Anhaltsku Tomáš Havlín, Český rozhlas.
9: Koncept, který známe i z českých měst. Časopis prodávaný lidmi bez domova funguje i v jihoamerické Argentině. Podobně dlouho jako nový prostor v Česku vychází v tamním hlavním městě měsíčník Hecho en Buenos Aires, v překladu vyrobeno v Buenos Aires. V zázemí časopisu před časem natáčel náš reportér Dominik Tesar a zjistil, že lidí přežívajících v ulicích argentinské metropole prudce přibývá.
14: Oprýskané stěny, chodby neudržovaného činžáku v Buenos Aires překrývají moderní nástěnné malby. Na schodišti barevné namalované postavy rozdávají časopis. U vchodu se píše krasopisně Hecho en Buenos Aires Empresa Social, sociální firma. Muž s šedými, kudrnatými vlasy a mohutným knírem dokončil rozhovor s člověkem bez domova. Je to umělec a šéf časopisu Ameriko.
15: Časopis vznikl v roce 2000 v jednom z nejhorších období Argentiny. Je to velmi podobné tomu, co se tu na ekonomické a sociální úrovni děje teď. Prodejcům zůstává 70% ceny výtisku.
14: Stojí 3,5 tisíce pesos, necelou 50 korunu, prodejci zůstanou 2,5 tisíce. Claudia, která do časopisu přispívá, ukazuje vydání.
16: Vždycky mají dvě obálky z obou stran. Nejdřív prodejci ukazují tuhle, ta jak o zdraví trans lidí. A tahle připomíná minulost. 24. března je den obětí vojenské diktatury. Nejsou tu stálí novináři, často je to dobrovolnická práce. Většina peněz jde na výrobu a prodej časopisu.
15: Všichni máme i jiná zaměstnání,
14: dodává Americo a Claudia pokračuje.
16: V Argentině má většina lidí více zaměstnání. Po letech rozpočtových škrtů nejsou peníze na zdravotnictví, vzdělávání. Vláda škrtla peníze i na vědu, propustila státní zaměstnance. Inflace je pořád 30-40% a platy nerostou.
14: Stěžuje si Claudia na vládu prezidenta Javiera Milleje.
15: V Buenos Aires žije na ulici 20 tisíc lidí. Za 5 let se to strojnásobilo.
14: Říká Americo o 3milionovém městě s tím, že pak je hodně lidí na hraně bezdomovectví. Ptám se, co by problém mohlo zmírnit. Podle Amerika a Claudie třeba návrat politiky léků zdarma pro důchodce a postižené nebo obnovení financování jídelen, které krmí hladové.
15: Teď máme asi 50 prodejců, všichni se vzájemně podporujeme. Máme sprchu, knihovnu, odpočinkovou místnost, skvělou uměleckou dílnu, komplex podporu každodenního života. Nabízíme poradenství, zařizujeme hospitalizace v závažných případech závislosti nebo psychologických problémů. Máme i terapeuta.
14: Vykládá Americo a ukazuje mi zázemí. Tady je na zdi namalováno, ulice není místem k žití ani umírání. Nad nápisem je výdejní okno.
15: Prodejci si tu kupují výtisky k prodeji, taky si dají čaj, dojdou na záchod, vezmou si oblečení, pokud potřebují, popovídají si.
14: Vedlejší místnost je plná stolů, obrazů a výtvarných potřeb.
15: Tohle je naše umělecká dílna. Tady se dějí ty emoce, tady pracujeme se srdcem na dlani. Mnozí našli leckterá řešení právě pod tuškou.
14: Rozjímá Americo.
9: Se mnou ve studiu už je autor předchozí reportáže, kolega z naší zahraniční redakce Dominik Tesar. Ti přeji hezký den.
12: Dobrý den.
9: Dominiku, jak tě napadlo natáčet v tom časopise Hecho en Buenos Aires?
12: Tak já jsem četl už déle o tom, jak velký problém bezdomovectví v Buenos Aires je a celkově ta sociální situace řady obyvatel města. No a rozeslal jsem opravdu desítky e-mailů a zpráv různým lidem a organizacím Buenos Aires, které třeba pomáhají chudým, provozují jídelny pro bezdomovce nebo lidi, kteří mají na bydlení, ale už třeba nemají na jídlo a podobně. Psal jsem lidem, kteří by mě mohli provést po těch chudinských čtvrtích v Buenos Aires, tam se jim říká Vias Miserias, městečka bídy. Zaujala mě třeba organizace, která v těchto oblastech instaluje solární panely a pomáhá tak místním. No ale na ty desítky zpráv mi prostě neodpověděl nikdo, mě to pak potvrzoval třeba i náš někdejší zpravodaj v Jižní Americe David Koubek, že ti lidi tam žijí přítomností, neřeší, když jim píšu, jestli se mnou nepromluví za měsíc. Musí se to prostě domlouvat na místě, no a tenhle postup mi kromě nedostatku času komplikovalo to, že kdykoliv jsem našel místo, kam bych se zašel poptat, jestli tam něco nevyzjistím, tak lidi, co Buenos Aires znají, mi řekli,
17: ani náhodou tam nechoď, zvlášť se svým evropským zezřením v Latinské Americe, jsem prostě gringo, tam by tě v lepším případě někdo okradl, v horším zabil, no takže do některých čtvrtí se Buenos Aires prostě nechodí a to tedy ani když jste místní. No a na Echo en Buenos Aires jsem měl tip od tamního rodáka Juana Pabla Bertasi z naší skvělé španělské redakce z Radio Prague International. Časopis sídlí v místě, které mi tam tedy nikdo nezakázal, i když bylo to tam zvláštní, ten dům je opravdu zanedbaný, je tam třeba výtahová šachta, kde jsou místo výtahu odpadky, současně to tam rozsvěcí ty nástěnné malby. No a když jsem tam přišel, po tom, co mi tedy nikdo neodpovídal na zprávy, a tak tam zrovna nikdo nebyl, ale domluvil jsem se už s ochotnou sousedkou toho časopisu a ta už mě dokázala spojit s Amerikem.
18: A když se podíváme do Buenos Aires, do těch ulic, tak jaká je tam situace lidí, kteří tam přežívají a je ta ekonomická situace opravdu tak špatná?
17: No, statistiky jsou v tomhle neúprosné. Bezdomovců v hlavním městě Argentiny opravdu raketově přibylo. Já jsem tam samozřejmě nějaké viděl, ale těžko to posoudím sám. Argentinské domácnosti se ale prý zadlužují i při pokrývání svých základních potřeb a inflace je stále nad 30%. Navíc ceny nejvíc stoupají právě u bydlení. A co jsem sám tedy stihl postřehnout, tak mi ceny přišly zhruba stejné jako v Česku. Jenže zatímco tady je mediánová mzda 44 tisíc korun, v Argentině lidi vydělávají v přepočtu kolem 20 tisíc korun a to mluvíme o těch s oficiálním zaměstnáním. Ono mnozí si vydělávají neformálně v šedé zóně a to třeba jen za 10-15 tisíc korun měsíčně. V Echo en Buenos Aires byli opravdu naštvaní na politiku škrtů prezidenta Javiera Milleje. On mimo jiné tedy prostě zrušil podporu organizacím pomáhajícím chudým a bezdomovcům, zrušil dotace na léky, takže v realitě si teď prý mnozí vybírají, jestli zaplatí nájem, jestli zaplatí jídlo nebo léky. Pokud jde o zdraví, situaci údajně komplikuje taky to, že většina nemocnic v hlavním městě ošetřuje pouze lidi s oficiálním bydlištěm v Buenos Aires.
18: No, při té situaci přibývá lidí, kteří by chtěli prodávat ten časopis?
17: Těch prodejců časopis nemá tolik jako dřív. Aktuálně jich má kolem 50, tedy těch lidí bezdomova, kteří ten časopis prodávají. A před pandemií covidu to prý bylo vždy přes 120. A vysvětlovali mi, že vlastně COVID-19 rozbil síť podpory bezdomovců, takže mnozí jsou bez pomoci a izolovaní na různých místech a ta síť se neobnovuje, protože jak má teď hlad, zkrátka víc lidí, tak ta energie dobrovolníků a organizací, kteří chtějí lidem v těchto situacích pomáhat, tak ta energie jde všechna na jídelny pro chudé, kterých tedy přibylo. A třeba při tom rozhovoru s Amerikem se zvenku z ulice ozývaly rány. Amerika na to upozornil a vysvětloval, že to je častý jev člověka, který rozbíjí kov, co najde a živí se jeho prodejem k recyklaci. A na tom vlastně vysvětloval, že takový člověk má závazky jen vůči sám sobě, vůči své rodině případně. A když je někdo prodejce v Echo en Buenos Aires, tak je to náročnější v tom, že tam mají všichni závazky vůči těm ostatním, vůči té komunitě, takže to není pro každého a další prodejci se jim prostě v této době neschání tak dobře.
18: Říká Dominik Tesár z naší zahraniční redakce. Já ti děkuji za rozhovor a někdy příště naslyšenou.
17: Naslyšenou.
1: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Restaurace Ayada si rychle vysloužila pověst místa se skutečně autentickou tajskou kuchyní, kterou ocenil i New York Times nebo průvodce Michelin. Podnik vznikl v roce 2008 v newyorské čtvrti s největší tajskou komunitou. Před 10 lety otevřela šéfkuchařka Kitty druhou pobočku přímo v Chelsea Marketu. A právě tam se stalo hitem Mango Sticky Rice. Lepivá rýže s kokosovým mlékem a mangem. Co dělá tenhle na první pohled jednoduchý recept tak výjimečným, to zjišťovala naše americká zpravodajka Jana Ciglerová.
19: Od kamarádky New Yorkčanky jsem se dozvěděla, že New Yorkčani se nemůžou nabažit speciálního desertu, který se jmenuje Mango Sticky Rice. Prodává se tady na Chelsea Marketu na trhu a tak jsem se rozhodla, že ho musím zkusit. Tady v Chelsea Marketu je spousta malých obchůdků, ale já hledám restauraci, která se jmenuje Ayada, protože tam má být to nejlepší mango sticky rice v celém New Yorku. A to znamená možná i na světě, s výjimkou Tajska. A Jada je tajská restaurace, oceňovaná Michelinem. A už tady vidíme.

0: ta manga. Tato odrůda manga je speciální, jmenuje se medové mango a je opravdu extrémně sladká.
1: Musím říct, že se to ani nedá přestat jíst, tak je to strašně dobrý.
0: Je strašně sladký. A jako z Miami znám dobrý manga, ale tohle teda je úplně jiná kategorie. Opravdu chutná skoro jako med.
2: It's been delicious. The lines would go back and forth.
3: Tak mango stikira je tady velmi slavné, protože i tady paní, která vlastně tady stojí jako taková security, tak mi říká, jak tady stojí dlouhé fronty lidi na to a jak ona samozřejmě taky měla nějakou.
2: It's been a big, big, big sell. Yeah? Yes, in here, yes. It's been very good, yes.
3: Vidím tady mladou dámu, která to jí vedle mě u stolu, tak se jí zeptám, jak jí to chutná.
4: So I'm actually from LA and I eat a lot of mango sticky rice back in LA.
3: Mladá dáma se jmenuje Lea a je z Los Angeles. Manga dobře zná z Los Angeles, ale přijela do New Yorku a chtěla ochutnat tohle vyhlášené, protože říká, mango sticky rice není známé jako michelinské jídlo, proto a že jí to překvapilo.
4: You don't really hear about Michelin rated mango sticky rice at all.
3: Já jsem si koupila jednu porci, ale už teď mi je jasné, že musím ještě přikoupit pro ostatní členy rodiny. O tenhle michelinský zážitek je prostě nemůžu připravit. So I need three more. Chelsea Marketu v New Yorku, Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: Na jednom ze stockholmských ostrovů, jen pár minut od centra, najdete obrovský park. Dnes by tam mohla vyrůst celá nová luxusní čtvrť, jenže na tenhle prostor si obyvatelé Švédska nedají sáhnout. Sídlí tam totiž Skansen, obrovské muzeum pod širým nebem, kam se na prohlídku vydal i náš reportér Jakub Lucký.
6: Přichází Emily, moje průvodkyně, a přichází teda specificky oblečená, na sobě slamák, pod rukou košík.
7: Jsem takhle oblečená, protože tu pracuji jako vyučující a tak se oblékám podle toho, o jakém období budu mluvit. A tohle je přelom 19. a 20. století.
6: Protože je moje průvodkyně Emily oblečená do takovéhoto období, tak se dohodneme, že se budeme tematicky také držet a vyrážíme do školy z 19. století. Cestou míjíme třídy, které jsou tu na exkurzi. Takových je tu opravdu hodně. Tak jdeme k té škole, červený nátěr, takový ten červeno-cihlový, k tomu bílá okna, bílé dveře.
7: Samotná budova je z roku 1847. Tehdy přišel nový zákon, že každé dítě musí chodit do školy alespoň 5 nebo 6 let. A tak každá vesnice musela školu postavit. Tihle to tak akorát stihli, ale vnitřní výbava je z roku 1918.
6: Když si sem Emily přivede žáky, tak je to prý velký zážitek. Prožijou si tu totiž den, jako by byli v roce 1918.
7: Trochu přísnější učitel než dnes. Děti si mohou pro ten den vzít jiná, víc dobová jména a obléct se do dobového oblečení. Probíráme, co se tehdy učilo a jaká byla pravidla.
6: Dobová výchovná opatření, tedy fyzické tresty, ale už prý nerozdávají.
7: Ne, to už se dnes naštěstí nedělá, ale děti oceňují, že o nich mluvíme.
6: Tak jediné dveře nás dělí od učitelského bytu. 3 pokoje, docela prostorný. Tady je pracovna, kuchyň, litinová kamna na dřevo, pochopitelně žádná tekoucí voda ani elektřina.
7: Učitel, který tu pracoval, měl ve skutečnosti 3 různá zaměstnání. Byl učitel, byl to včelař, vyráběl a prodával med a taky prodával pojištění.
6: Tak nahlížíme spolu do mapy. My jsme se drželi tady v jedné malé části, ale to bych tady mohl vydržet aspoň ještě 2 dny.
7: Máme tu v podstatě všechno, co je spojené s lidským životem. Máme tu zvířata, starou farmu, taky městečko, kde ukazujeme tradiční řemesla. To je velmi zajímavé, sledovat, jak se věci dělaly ručně, než vznikly všechny továrny.
6: Moje průvodkyně Emily musí vyrazit za 14-letými žáky, vyprávět jim, co si o průmyslové revoluci, a já musím taky za svojí prací, což mě teda trochu mrzí, protože tady by se dalo opravdu vydržet celý den. Ze Skansenu Jakub Lucký, Český rozhlas. Očistit

0: nejen tělo, ale i duši. To byl účel středověkých lázní v arabském světě. Jejich zbytky se zachovaly i v Evropě, třeba na Araby kdysi ovládaném Pyrenejském poloostrově. Byla to důmyslně postavená zařízení, ve kterých se nespěchalo. Čas ale nebyl k těmto stavbám příliš milosrdný a nejen jeho působením, ale i lidským přičiněním po znovudobytí Španělska křesťany většina arabských lázní zmizela. Reportér Pavel Novák navštívil téměř dokonale zachované arabské lázně z 13. století. Najdete je ve městě Ronda v Andaluzii.
1: Arabské lázně v Rondě jsou alespoň podle průvodců vůbec ty nejzachovalejší na Pyrenejském poloostrově a vlastně v celé Evropě. Opravdu těch stěn tady stojí hodně. Byly to lázně, takže tady bylo hodně teplo, teď je ovšem hodně teplo, přes 30 stupňů venku, a když se vejde dovnitř do těch krytých prostor, tak tady je naopak krásný, krásný chládek.
2: La sala templada, la de mayor tamaño del edificio, era calentada parcialmente por el hipocausto.
1: Celé lázně byly vytápěné horkým vzduchem, který sem byl vháněný pod podlahou, ale vytápěné byly jenom některé místnosti, a to první a druhá. Ta první byla vlastně taková parní lázeň, protože tam na zemi byl bazének, mělký bazének, do kterého stále přitékala voda, a kolem také byly kanálky s vodou a ta horká podlaha vytvářela hustou páru. Tam se člověk napařil. Pak si šel odpočinout do největší místnosti, která byla také vytápěná. Tam si mohl lehnout na podlahu nebo si sednout na dřevěné lavice. Tam se také masírovalo vonnými oleji, tam se uvolňovaly svaly. Tam si člověk mohl sednout do teplé lázně. Jak to ve správných saunách bývá, tak potom ohřátí se, potom napaření se musí člověk zase schladit, takže poslední místnost byla už nevytápěná, protože mezi tou chladnou a tou ještě teplou místností už byly ve zdi komíny, kudy to teplo a kouř utíkali ven, a tedy už byly bazénky s chladnou vodou, kde tedy člověk musel zase ty uvolněné svaly trošku přivést k životu.
3: Výklad o fungování lázní a jejich významu pro město dostane návštěvník ve stínu klenutých stropů s otvory ve tvaru hvězd, jak ve španělštině, tak v angličtině. Animovaný film ukazuje, jak to asi tehdy před rekonkistou v 15. století v lázních chodívalo.
1: Arabské lázně v Rondě jsou za městskými hradbami, nebo tedy za obrannými zdmi. Bylo to proto, aby cestující, ještě než vstoupí do města, se mohli očistit a mohli navštívit blízkou mešitu. A dalším důvodem bylo, že tu byl zdroj vody. Stékaly se tu dvě říčky a byla tu vlastně taková čerpací věž. Na její horní platformě kolem dokola obcházel oslík, který točil rumpálem, a tak se čerpala voda z řeky do akvaduktu, kterým tekla do lázní. Arabské lázně před městskými branami Rondy byly závislé na vodě ze dvou říček, které se tady přímo u čerpací věže stékaly. Jak byly vodnaté tehdy, to nevím, ale dneska by ty lázně fungovat nemohly, protože koryta obou dvou říček jsou beznadějně vyschlá. Z Rondy Pavel Novák, Český rozhlas.
0: A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
4: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Ministerstva mají během příštího roku postupně propustit desetinu zaměstnanců. Jako první na to upozornil server Seznam Zprávy. Vláda má plán propouštění projednat v příštích několika týdnech. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Ministři se podle něj zaměří na možné slučování a rušení neobsazených pozic. Odbory s propouštěním nesouhlasí. Jde podle nich o decimaci státní zprávy. Poslanec za motoristy Filip Turek se na Facebooku omluvil společnosti Seznam.cz, a to za tvrzení, že zaměstnanci společnosti nahlížejí do e-mailů uživatelů. Omluvu nařídil Turkovi městský soud v Praze. Podle něj jsou Turkovy výroky nepravdivé. Kromě toho musí poslanec taky zaplatit soudní náklady. Za poslední dobu je to už druhý podobný spor, který Turek prohrál. Jemenská vláda zahájila rozsáhlou vojenskou operaci proti povstaleckým Husíům. Ohlásila to s tím, že cílem ofenzivy je dostat pod kontrolu Husí kontrolované území. Jemenskou vládu v občanské válce podporuje Saúdská Arábie. Ta v posledních týdnech čelí sílícím náletům Husíů, kteří útočí především na její ropnou infrastrukturu. A v Holešově na Kroměřížsku dnes večer uvede divadelní studio Viktorka hru Václava Havla Anděl strážný. Spolek Havlovu původní rozhlasovou jednoaktovku přenesl jako první v republice do plné divadelní podoby. Představení bude součástí oslav 90. výročí Havlova narození. Akce se koná v kavárně u Amose od 19 hodin. Tenistka Karolína Muchová postoupila na turnaj v Pekingu do osmifinále. Rusku Samsonovou porazila 2-1 na sety. Třetí kolo v Číně zvládly taky Linda Nosková a Nikola Bartuňková. Končí naopak Sára Bejlek. V Tokiu prošel mezi čtyři nejlepší Jiří Lehečka.
6: Uzavírka na dálnici D5 na pátém exitu a nehoda v Praze. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně v noci zavřeli exit 5 Rudná, sjezd i nájezd. Uzavírka kvůli stavbě obchvatů Drahelčic má trvat do konce října. Objet se dá podél dálnice po silnici 101 a přes exit 10 Loděnice. V centru Prahy na křížení magistrály Sokolské ulice se Žitnou se srazila dvě osobní auta. Podle kamer auta stojí vpravo a kolem se jezdí. A v Praze je úplná uzavírka na městském okruhu. Údržba zavřela tunel Mrázovka směr Barandovský most. Omezení začalo před půlnocí a skončit by mělo v 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě až 19. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Blížící se volby a ohlášená prezidentova neúčast. Spor v Evropské unii o podobu sedmiletého rozpočtu a postoj české vlády či návštěva papeže Lva 14. ve Francii. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
4: Názory a argumenty.
7: Už za několik dní v pátek a v sobotu nás v Česku čekají volby komunální a do třetiny senátu. Tento týden ale vzbudilo pozornost oznámení odboru komunikace kanceláře hlavy státu, že prezident republiky Petr Pavel tentokrát kvůli své účasti na privátní akci hlasovat nepůjde, ač ho to kvůli chybě v plánování mrzí. Týkaly by se ho volby do zastupitelstva domovské obce Černoušek, vzhledem k tomu, že v příslušném senátním obvodu, kde by hlasoval, letos volby nebudou. Slovo má zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
8: V den voleb si každý může dělat, co chce. Může se vypravit do volební místnosti, nebo může odjet na zahrádku či na motorku do Maroka. Máme volební právo, nikoli volební povinnost. Z tohoto pohledu není prezidentovi, který místo komunálních voleb zvolil právě tu motorku, co vyčítat. Podobně jako on se chová většina Čechů. Posledně nepřišlo ke komunálkám zhruba 54% voličů. Ze všech ostatních pohledů ovšem už na místě výčitky jsou. Kromě principu dobrovolnosti se k volbám, a to jakýmkoliv, váže i princip odpovědnosti. Můžete nepřijít, je to vaše právo, ale těžko se pak tvářit, že jste odpovědnými občany, kterým záleží na tom, co se kolem vás děje, jak funguje obec, stát, společnost. U politiků bychom pak postoj nejdu volit označili přímo za paradoxní. Jsou to právě oni, kdo se mají starat o polis, tedy o veřejnou sféru. A pokud se neúčastní aktu, který podmínky pro její fungování nastavuje, zavdávají důvod k pochybnostem, jestli vůbec vědí, co dělají. Popřípadě, zda si nedělají z občanů tak trochu legraci. U prezidenta to pak platí násobně až umocněně. Je hlavou státu a měl by tedy svým chováním dávat soustavně najevo, co je pro stát důležité. A protože volby jsou v životě státu to vůbec nejdůležitější, má se jich účastnit. Ne, není to jeho povinností. Prezident má formální pravomoce, jeho povinnosti jsou spíše neformálního rázu. Ale troufnu si říci, že účast u voleb mezi neformální povinnosti hlavy státu patří. Konec konců, pokud existuje princip odpovědného občanství, měl by existovat i princip odpovědného prezidentství. Petr Pavel bude s největší pravděpodobností usilovat o znovuzvolení. Pokud skutečně ke komunálním volbám nyní nepřijde, budou mu to protikandidáti v kampani oprávněně omlacovat o hlavu. Šťouchance, které přijdou, si lze představit snadno. Co jste to za hlavu státu, když je pro vás důležitější motorka než volby? Nebo proč by vás měl někdo volit, když k volbám nechodíte sám? A ještě jeden problém, kterému může Petr Pavel čelit. Voliči na něm mimo jiné oceňují kondici, vitalitu, schopnost objevovat se na nejrůznějších akcích, čehož si všímají i světová média. Ovšem snadno se to může otočit v jeho neprospěch. Je skvělé mít prezidenta, který vykonává svůj mandát a ještě vedle toho stihne být cool. Jenže pokud převáží pocit, že chce být především cool a to, co by měl dělat jako prezident a politik, třeba chodit k volbám poněkud zanedbává, může být sympatie rychle tatam. Petr Pavel by samozřejmě nejlépe udělal, kdyby dovolenou zkrátil. V pátek sedl v Marrakeši nebo v Agadiru na letadlo a v sobotu bychom ho viděli u volební urny v obci Černoušek. Klidně by to tam mohl vzít i na motorce. Ono se po Česku jezdí taky hezky.
7: Uzavřel zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Jsou dotace zemědělcům důležitější než konkurenceschopnost? Otázka, kterou si položil publicista Jan Vávra.
9: Jak praví klasik, o peníze jde vždycky až v první řadě. Pokud se optikou tohoto okřídleného rčení podíváme na porcování evropského medvěda, ke kterému se teď chystají státy Evropské unie, pochopíme, jaké jsou skutečné priority jednotlivých států. Schyluje se totiž k bitvě o rozdělení peněz pro nové rozpočtové období 2028 až 34. Evropská komise navrhla rozpočet ve výši zhruba 2 bilionů eur, tedy asi 49 bilionů korun. Nyní ovšem 6 bohatých zemí, Německo, Nizozemí, Švédsko, Dánsko, Rakousko a Finsko, požaduje v rozpočtu škrty ve výši stovek miliard eur, tedy několik bilionů korun. Ušetřit se má hlavně na zemědělské politice a také na pomoci chudším regionům. Novými výdajovými prioritami Evropské unie má podle těchto států být především obrana a konkurenceschopnost Evropy v soupeření s Čínou a Spojenými státy. Připomeňme, že rozpočet Evropské unie je financován hlavně příspěvky členských států. 6 těchto států dohromady zajišťuje asi 40% příjmu rozpočtu. Konkurenceschopnost a obrana jsou jednoznačně i v zájmu České republiky. Vždyť naši politici při každé příležitosti kritizují Evropskou unii za to, že ztratila schopnost konkurovat nejvyspělejším ekonomikám, že v rozvoji moderních technologií zaostává a že je technologicky závislá na Číně a Spojených státech. Podobně kritizují Evropu, že zanedbala svoji obranu, že je zcela odkázána na pomoc Spojených států a velebí Donalda Trumpa za pověstný budíček. Proto poněkud překvapuje, že se Česká republika ocitla ve skupině 17 států, které se postavily proti škrtům a novým navrhovaným prioritám. Tyto státy naopak požadují, aby přibylo peněz na zemědělství a regionální rozvoj a aby celkový rozpočet překročil navrhované 2 biliony eur. Premiér Babiš na konci srpna po jednání s předsedou Evropské rady Antoniem Koštou v Praze prohlásil, že škrty v zemědělských fondech a tzv. Kohezních fondech, které mají snižovat rozdíly mezi členskými státy, jsou v návrhu víceletého rozpočtu nepřijatelné. Není to tak dávno, co se premiér Babiš holedbal dopisem, který zaslal ostatním lídrům Evropské unie a ve kterém vyzývá k posílení konkurenceschopnosti 27. Konkurenceschopnost Unie je pro mě klíčovým tématem. Bez silného a konkurenceschopného průmyslu se Evropské unii nepodaří ani transformace, ani posílení bezpečnosti, ani dlouhodobá prosperita, naléhal Babiš. Ale když teď přijde na věc a mohl by pomoci nasměrovat Evropskou unii k technologickému rozvoji a posílení obranné schopnosti, začne volat po starých časech a požaduje další pumpování peněz do zemědělství. Přitom Česká republika už vzhledem k svému ekonomickému růstu přestává patřit mezi ty nejchudší regiony. Nelze se bohužel ubránit domněnce, že za postojem České republiky k novým prioritám Evropské unie je především obava našeho premiéra, že by tím mohl přijít o velkou část dotačního balíku pro Agrofert. Jinak si totiž nelze vysvětlit, proč by Česká republika neměla podporovat snahu posílit jak obranu Evropy, tak její schopnost konkurovat nejvyspělejším státům, která panu premiérovi tak leží na srdci. Postoj Německa, Nizozemska, Švédska, Dánska, Rakouska a Finska odhaluje skutečně hluboký rozpor mezi evropskými politiky v otázce, co je nejdůležitější pro budoucnost evropských států. Buď bude Evropa investovat do svého ekonomického a technologického rozvoje a samostatnosti v obraně, nebo bude dál posílat peníze zdejším agrokombinátům, které již dnes kontrolují domácí trh s potravinami a mají díky svému dominantnímu postavení obrovské zisky.
7: Slyšeli jste komentář publicisty Jana Vávry. Tento týden jednal v Praze s předsedou české vlády Andrejem Babišem italská premiérka Giorgia Meloniová. Předsedkyně vlády země s třetí největší ekonomikou v Evropské unii a podle HDP osmou největší ekonomikou na světě. Jedním z klíčových bodů jejich jednání byly body, které chce Česko a Itálie společně prosazovat v Bruselu, jako otázka budoucího sedmiletého rozpočtu Unie a dotace, kterým se věnoval Jan Vávra v předchozím příspěvku, či reforma systému emisních povolenek. Střední Evropa má v Itálii přirozeného spojence. Praha se totiž dotáhla na Řím, říká ke společným zájmům obou zemí evropský editor deníku Luboš Palata.
10: Byl jsem před několika dny na prodlouženém víkendu v Římě, který byl v kombinaci s Vatikánem v pozdním létě opět okouzlující, ale po návratu jsem si v té naší Praze připadal jako v bohatším, klidnějším, uklizenějším a lépe fungujícím městě. Není to nějaká namyšlenost, jen konstatování statisticky podloženého faktu, že se Česko na Itálii v mnoha ohledech ekonomicky dotáhlo a nebýt uměle podseknutých českých platů, tak by ten pocit mohl člověk prožívat v Itálii i jako turista, což se pravda zatím tak úplně neděje. Oproti Itálii, jejíž dluh přesahuje 110% hrubého domácího produktu, máme navíc ještě několik desítek let šanci Itálii dohánět i tím, že si budeme žít, tak říkajíc, na dluh. A pokud to neprojíme, ale skutečně investujeme, můžeme Itálii skutečně ještě v tomto desetiletí dohnat a v tom příštím i předehnat. Nedávná návštěva italské premiérky Giorgie Meloniové v Praze byla proto projevem přirozeného zájmu o střední Evropu, kde především Česko a Polsko podávají hospodářsky obdivuhodné výkony, byť ty české jsou těmi polskými trochu překrývány, mnohdy neprávem. Z podobné hospodářské úrovně vyplývají i podobné evropské zájmy. Především pokud jde o evropský rozpočet, z něhož by jak Česko, tak Itálie v příštích letech chtěli dál financovat svůj hospodářský vzestup. Další spolupráce je nepochybně možná i v omezování nelegální migrace, kde Itálie pod vedením Meloniové průkopníkem umisťování odmítnutých žadatelů o azyl v třetích zemích. A také ukázkou, že tento slibně se tvářící nápad má spoustu problematických momentů. Třetí oblastí, kde nachází nejen Česko, ale i Polsko s Itálií společnou řeč, je pomalejší prosazování Green Dealu. Itálie totiž ve své energetice zaspala. A podobně jako v Česku a Polsku je také na Apeninském poloostrově využívání čistých zdrojů energie v plenkách. Zároveň ale platí, že ani celý Vyšegrád společně s Itálií na změnu rychlosti Green Dealu nestačí a bude potřebovat další spojence. Každopádně zájem Itálie o střední Evropu je jen dobře a pomáhá snížit přílišnou závislost regionu na Německu i pocit osamění Vyšegrádu v pohledu na některé evropské problémy. Z českého pohledu má tento zájem i nostalgickou vzpomínku z doby založení Československa, kdy Itálie a Italové byly vedle Francie a Spojených států pro vznik novodobého českého státu zásadní. Což je dobrý základ k tomu na tuto spolupráci o 100 let později navázat.
11: Jaké společné zájmy mají Česko a Itálie, komentoval evropský editor deníku Luboš Palata.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Papež Lev XIV. Tento týden ukončil svou čtyřdenní návštěvu Francie, do které přijel jako první hlava katolické církve po téměř 20 let. Jeho návštěva vyvolávala v zemi Galského kohouta ohromný zájem. Jenom mši, kterou Lev XIV. Sloužil pod širým nebem na náměstí Svornosti v Paříži, navštívilo podle Vatikánu až 800 tisíc lidí. Vicepublicista a bývalý diplomat Petr Janiška.
12: Francie má už 120 let odluku církve od státu. Tento sekulární princip, ve Francii nazývaný laickost, laicité, je po léta jedním z určujících pilířů francouzské společnosti. Prakticky to znamená, že náboženství je osobní záležitostí a nevnáší se do veřejného života. Je tam nemyslitelné, aby třeba nový prezident šel po svém zvolení na mši do katedrály, jak se to zavedlo u nás, nebo že by biskup žehnal otevření dálnice. Proto se také úřady staví proti zahalování tváře na veřejnosti a ve škole jakožto viditelným symbolům islámu. Francie kdysi bývala katolickou zemí par excellence. Říkalo se jí nejstarší dcera církve, hned po Itálii má nejvíc vědců, odtud byla vyhlášena první křížová výprava a tak dále. Když před pár lety hořel pařížský chrám Notre Dame, to drama sledovala se zatajeným dechem na obrazovkách pomalu celá planeta. Dnes je tam katolická víra na výrazném ústupu. Že jsou katolíky, o sobě tvrdí asi 45% dospělých Francouzů, hlavně starších, což je stále o trochu víc než deklarovaných nevěřících. Jednou za měsíc jde na mši ale jen 5% dospělých. V nedávné době je vidět nový fenomén, kdy rok od roku nepatrně narůstá počet mladých lidí, kteří se nechávají pokřtít. Nejde ovšem o velká čísla, letos jich bylo asi 20 tisíc. Zájem těchto mladých je možná i reakcí na stále viditelnější islám a projevem jakéhosi přimknutí k tradici Francie. Pro srovnání, k islámu se hlásí asi 7% dospělých Francouzů. V tomto kontextu přijel na svoji první návštěvu do Francie nový papež Lev XIV. Jeho předchůdce František tam sice zavítal 3x, ale vždy jen na skok a do jednoho města, jako by ho ta země nezajímala. Současný papež teď naopak podnikl po Francii dlouhou a nabitou, výrazně medializovanou cestu. Její hlavní osou bylo porozumění a otevřenost a podle očekávání odmítl čerstvě uzákoněné napomáhání k ukončení života. Za 4 dny stačil absolvovat gigantickou mši na náměstí Svornosti, jednou z největších náměstí Evropy. Přišlo tam snad 800 tisíc lidí a stáli po celé délce elizejských polí až k Vítěznému oblouku. V prezidentském paláci měl projev k politikům, sloužil mši v Notre Dame, zavítal do UNESCO a na Národním stadionu celebroval večerní mši pro 80 tisíc mladých. Velmi sledovanou byla jeho cesta do poutního místa Lourdes, věnovaná mimo jiném obětem sexuálního násilí v církvi, které ve Francii velmi otřáslo její pozicí. Setkal se tam mimo jiné se 7 takovými oběťmi, ale nijak zvlášť jim vstříc nevyšel. Řekl jim sice, že to násilí mělo systémovou, nikoli jen individuální povahu, ale později svůj výrok popřel. Svoji cestu uzavřel v Metách, kde vzdal hold Robertu Schumannovi, jednomu z poválečných otců sjednocené Evropy. A řekl tam, že křesťanství učí o rovnosti všech a že Evropa se musí připravit na příchod lidí utíkajících před válkou a pronásledováním i hledajících lepší život bez bídy. Odmítl tak implicitně teze krajní pravice, která je ve Francii na vzestupu. Ani jednou ale nezmínil ruskou agresi, mluvil obecně o dodržování mezinárodního práva a o nutnosti trpělivého dialogu. Pozornost ale vzbudila jeho formulace, že při vyjednávání je třeba být připraven, cituji, obětovat určité pozice pro vyšší dobro.
7: Návštěvě papeže Lva 14. ve Francii se ve svém komentáři věnoval publicista a bývalý diplomat Petr Janeška. Chyťte extremistu. Tak nazval svůj následující komentář publicista Jefim Fištejn. Tady je jeho názor.
13: Není tomu tak dávno, co jsem s překvapením pozoroval, jak moji pokrokovější kolegové slzí při poslechu projevu Angely Merkelové na nový rok 2016. Zdalo se jim, že jsou svědky konečného vítězství politického liberalismu, bezbřehého humanismu, multikulturalismu a ostatních izmů, co jich je. Přitom německá kancléřka zrovna páchala největší zločin na vlastním národě, na Evropě a možná na celém lidstvu. Protože nikoli pravicoví populisté, nýbrž nadmíru aktivní liberálové jsou pravými extremisty naší doby. Poslední věta není z mé hlavy, ale citát z velmi diskutovaného článku britského novináře Matthew Asayeda, otištěného nedávno v deníku The Times. Mohutná mediálně ozvěna článku ukázala, jak rychle se veřejný diskurs posouvá doprava a dává za pravdu těm z nás, kteří podobný názor vyslovují již mnoho let. Celou tu dobu, tvrdí Matthew Asayed, jsme brečeli na špatném hrobě a hledali extremisty tam, kde nejsou. Pravými extremisty, podle Asayeda, nejsou obyčejní muži a ženy, kteří chtějí mít chráněné hranice, řízené přistěhovalectví, rozumnou energetickou politiku a vládu, pro níž zájmy vlastních občanů jsou na prvním místě. Ba ne, říká žurnalista londýnských Timesu. Pravými extremisty jsou zaťatí liberálové, kteří za poslední čtvrt století nejenže tyto hodnoty odbourali, ale sami se zradikalizovali natolik, že naprosto ztratili kontakt s většinou svých spoluobčanů. Matthew Asayed jako zhmotnění tohoto nešvaru přímo uvádí Angelu Merkelovou, její katastrofické rozhodnutí vpustit do země v roce 2015 přes 500 000 utečenců z Blízkého východu vytvořilo neúměrný demografický a kulturní tlak a destabilizovalo politiku v mnoha zemích Evropy. Její kroky a obdobná rozhodnutí Tonyho Blaira, Emmanuela Macrona, švédského premiéra Stevena Lívena a nyní španělského předsedy vlády Pedra Sánchez jsou pravými zdroji prudkého růstu podpory různých populistů v Evropě. A nejde jenom o neřízené přistěhovalectví. Jak poznamenává Matthew Asayed, takový bezhlaví liberálové prováděli stejně protismyslnou energetickou politiku již po ruském obsazení Krymu. Podporovali stavbu plynovodu Nord Stream 2, pravidelně snižovali výdaje na vlastní obranu a pak upadali do hysterických záchvatů, když jim Američané vytýkali neplnění svých závazků vůči NATO. Prosazovali pomatenou politiku net zero, jejím cílem byla sotva dosažitelná nulová bilance emisí skleníkových plynů a tak dále. Ve výsledku se politického a mediálního establishmentu Západu zmocnila kulturní levice. Státní instituce a média se stala semeništěm radikálně levičáckých názorů. Extremisté, kteří reprezentují maximálně 10 až 15% obyvatelstva, začali tvrdit, že vyjadřují zájmy většiny. Zatímco těm, kteří se snažili vzdorovat kulturnímu převratu, posměšně nadávali do extremistů. Těmito argumenty Matthew Asayed z londýnského deníku The Times vysvětluje, proč stále více voličů v Evropě podporuje populisty. Dochází k osudovému zlomu, píše uznávaný novinář. Cituji, Overtonovo okno, neboli sada názorů přípustných ve společenském diskurzu, se opět dalo do pohybu. Jenže tentokrát se sune opačným směrem.
7: To byl názor publicisty Jefima Fištejna.
11: A ani dnes nebude chybět závěrečná glosa. O tom, jak je všechno rychlejší a rychlejší, hovoří herec, režisér a fotograf, předseda herecké asociace Ondřej Kepka.
14: Přemysl Oráč to měl jednoduché. Podědil pluh po svém otci, ten po svém otci a ten také po svém otci. Byly doby, kdy slavná cesta do Říma trvala mnoho týdnů, vývoj kultury a uměleckých směrů se počítal na desetiletí. Vliv italské renesance se v některých zemích projevoval až o desítky, možná i stovky let později. Kultura, prostředí a styl života vnuků se příliš nezměnily od kultury jejich otců a dědů. Poslední století přináší však zásadní změnu. Říká se, a je to tak trochu fráze, že všechno je rychlejší a rychlejší. Můj táta, velký technik a obdivovatel nových přístrojů, používal jako učitel pro přehrávání zvuku kotoučový magnetofon s magnetickým páskem. Měl dvě rychlosti, podle toho se měnila kvalita. Za mnoho let se objevila kazeta s jednou rychlostí, s podobným magnetickým páskem. Z jedné bedinky byly dvě a otec si nadšeně vychutnával stereozvuk. Za celý jeho život to byl kompletní vývoj přístrojů nahrávajících zvuk. Když jsme poprvé poslouchali společně digitální záznam zvuku z CDčka, byl u vytržení. Moje současné domácí nahrávadlo má obrovské menu a asi 150 nastavitelných funkcí. Ještě jsem ho tátovi stačil ukázat. Když jsem byl malý kluk, počítala se generace zhruba jako období 20 let. Dnes si myslím, že už je velký rozdíl pouhých 5 let. A z toho logicky vyplývá, že si rychleji přestáváme rozumět. Není to ale jen o tom, že používáme jiné nástroje. To všechno nás totiž ovlivňuje a rychlejším tempem se především mění naše uvažování. Starý magnetofon jste se naučili ovládat do nejmenších podrobností. Bylo to jednoduché. Dnešní přístroje nestačíte pochopit, vstřebat a to vede k povrchnosti. Jsme přehlceni, jsme povrchní a na nic nemáme čas. A tak se mění priority. Kvantita je důležitější parametr než kvalita. Ale nezbývá, než toto všechno akceptovat a smířit se s tím. A najít si v tom chaosu, zmatku a zběsilém tempu svůj životní prostor. Otázkou totiž je, jestli se to tempo někdy zastaví. Zatím to tak nevypadá. A tak možná i naši vnuci se budou na naši generaci dívat jako na generaci Přemysla Oráče. Zvládneme to tempo ale vůbec přežít?
11: Glosou Ondřeje Kepky končí nedělní Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
4: Pro a proti. Evropská unie chystá zpřísnění migračních pravidel. Ve hře zřizování návratových center mimo Evropu a dočasné pozastavování přijímání žádostí o azyl. Zabrání taková opatření migračním krizím? Nebo se nic zásadního nezmění? A budou zvažovaná opatření v souladu s mezinárodním právem? Zeptám se lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského a ředitele Organizace pro pomoc uprchlíkům Martina Rozumka.
15: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu. Čistě, bez ruchů, praskání a šumu. Český rozhlas Plus si můžete naladit ve všech digitálních sítích. Digitální rozhlasové vysílání DAB Plus nabízí vysokou kvalitu zvuku, multimediální doprovodné služby, stabilní příjem a také energetickou šetrnost. Naladit si nás můžete i ve standardní digitální televizi nebo v nabídce kabelových televizí. Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv. Český rozhlas Plus.
4: 3 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Brazílie o novém prezidentovi rozhodne až v druhém kole voleb. Přes 10% středních škol ve Francii zůstane dnes kvůli protestům uzavřených. Hokejisté Třince vyhráli v Olomouci 9-0 a v extralize získali 3 body po 8. v řadě. A počasí bude zpočátku oblačno, později začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Teploty až 23 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: O příštím prezidentovi Brazílie rozhodne až druhé kolo voleb 25. října. Postupují do něj pravicový kandidát Flávio Bolsonaro a současný prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Sečtená je naprostá většina hlasů. Bolsonaro podle nich v prvním kole získal 47%, Lula asi 45%. Ve Francii dnes kvůli hrozbě protestů zůstane zavřeno přes 10%, tedy asi 400 středních škol. Prokuratura zároveň vyšetřuje dva nezletilé studenty kvůli pokusu o vraždu policisty během pátečního protestu ve východofrancouzském Belfortu.
16: Dva středoškoláci napadli policistu, který se snažil chytit jiného studenta. Když 59-letého muže schodili na zem, začali ho kopat do hlavy nebo do břicha. Státní zástupce Pierre-Édouard Laloir řekl, že policista ztratil vědomí a skončil v nemocnici. Podle státního zástupce je jednomu útočníkovi 15 let a pochází z Francie, druhému 17 a je to Bulhar. Studentské protesty začaly minulý týden na předměstí Paříže. Studenti si stěžují na časté rušení hodin, nedostatečnou přípravu před maturitami nebo špatný stav školních budov. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
5: Učitelé si zvykají na to, že v hodinách stále častěji využívají aplikace s umělou inteligencí. Ty jsou speciálně naprogramované pro školy, například vycházejí jen z předem naprogramovaných materiálů. Učitelé taky vidí, na co se děti AI ptají. Podle České školní inspekce už v roce 2024 využívalo AI 46% českých učitelů, doplňuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
17: Mezi učiteli, kteří AI používali, patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu. AI byla méně často využívána přímo k hodnocení nebo známkování žákovských prací.
5: Jihočeští rybáři odložili nebo zrušili kvůli nedostatku vody některé výlovy. Například na Třeboňsku letos nesloví rybník Rožumberk nebo Spolský. Voda chybí v rybnících i v sádkách. Rybáři se s ní proto snaží maximálně šetřit. Informace doplňuje vedoucí chovu ryb rybářství Třeboň Zdeněk Eisert.
18: Sádky jsou omezený teď asi na 15% kapacity. Ženeme vodu zpátky na přítoky, aby jsme tu vodu co nejvíce ušetřili, protože sádkovací kapacita tady v Třeboňských našich největších sádkách je teď maximálně na měsíc s poloviční kapacitou ryb.
5: Hokejisté Třince vstoupili do sezóny Tipsport Extraligy lépe než kterýkoliv jiný tým v historii. Po 8 kolech mají oceláři 8 vítězství v základní hrací době. Domácí Olomouc porazili 9-0. O jednoznačném výsledku i rekordu mluvil jeden ze střelců, třinecký obránce Marian Adámek.
19: Jsme za to rádi samozřejmě a teď hlavně nepoleví, oni jsme měli taky skvělý start a potom byl rychlý sešup. Tak napadalo nám to tam a potom už se hraje líp, i na puku si člověk víc věří a bylo vidět, že na Olomouc spadla deka už potom a je to trochu kruté pro Olomouc a někdy to tak je, někdy hokej dává, někdy bere a my jsme rádi, že nám dával.
5: Druhé za Třincem jsou v tabulce Extraligy Pardubice. Východočeši ve šlágru kola vyhráli nad pražskou Spartou 6-4. Litvínov prohrál s Kladnem 2-3 v prodloužení. Hradec Králové naopak tímto poměrem přehrál Vítkovice. Karlovy Vary porazili Plzeň 4-1 a Mladá Boleslav podlehla 3-5 Liberci.
6: Nehody na silnici 6 na Lounsku a v Praze. Z dálnic teď nehody hlášeny nejsou. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů havarovala dodávka. Nehoda je mezi odbočkami na Petrohrad a Malměřice. Čekejte překážky, omezený průjezd, dodávka srazila zvěř. V centru Prahy na křížení magistrály Sokolské ulice se Žitnou policie šetří nehodu. Vše je vpravo a místo s opatrností průjezdné. A na pražském okruhu ve směru na Ruzini za sjezdem na Barrandov je v noci zavřený pravý pruh. Omezení je mezi kilometry 16 až 17. Kolona se tam netvoří. Pozor, v místě dejte hlavně na nájezdu na okruh směr Ruzině z ulice k Barrandovu. Musí se přímo do levého jízdního pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě až 19. Tolik zprávy.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Ten nejdelší vztah v životě má člověk sám se sebou, ale hned druhou příčku, alespoň podle statistik, zaujímají sourozenci. Lidé, které jsme si stejně jako rodiče nevybrali, ovlivňují náš život i naše další vztahy, a to pozitivně i negativně. Totéž samozřejmě platí o našem vlivu na životy jejich, a proto je dobré o tom něco vědět. Do sourozenecké laboratoře vás zve a dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
15: Leonardo Plus.
0: Po čase máme tedy další vztahové téma, to znamená, že vítám pravidelného hosta, párového terapeuta a spisovatele Honzu Vojtka. Dobrý den.
20: Dobrý den, Čárko, děkuji zase za pozvání.
0: No tak proč bych to posluchačům nepřiznala, že s tímhle nápadem probrat sourozenecké téma jste přišel vy, tak mě napadá, že to muselo mít nějaký důvod, jestli třeba ty naše sourozenecké vztahy, to naše postavení v rodině se promítá i do toho, byť i nevědomně, jak se chováme v životě s těmi partnery, v tom partnerském vztahu potom. Má to ten vliv, nebo proč to téma jste vlastně přinesl?
20: Protože to má přesně tenhle vliv. Má to veliký vliv a bohužel nebo bohu dík, rozhodně v České republice tady není moc lidí, kteří by se tomu nějakým způsobem odborně věnovali. V zahraničí ano, dokonce v roce 2024 v jedné organizaci, která se jmenuje Child Development, tak udělali nějakých 277, nebo vzali do rukou 277 různých výzkumů, udělali z toho takzvanou metaanalýzu a něco z toho prostě vyplynulo. Takže my data na nějaký celosvětový úrovni máme. V České republice je tady pár lidí, kteří se tomu věnují. Tomáš Novák vydal v roce 2007, tuším, krásnou knížku Sourozenecké vztahy. Jo, vědecky se tomu Marie Wagnerová věnuje v rámci nějaké vývojové psychologie a tak dále. Ale moc lidí, tady není samozřejmě na fakultách téma sourozenských vztahů, jo, vedou se tam nějaký diplomky anebo dizertační práce, ale nějaký jako silný hlas tady tak trošku chybí. A proč ale o tom mluvím? Protože třeba, jak děláme s kolegou Pavlem Ratajem, děláme prostě výcvik nových párových terapeutů, tak vlastně čím dál tím více si uvědomujeme, a je to součástí toho výcviku, že fokus na sourozenecké vztahy je jeden z nejcennějších pro naši takzvanou mapu informací. Mapa informací, to je terminus technicus, který párový terapeut prostě vnímá, nebo má prostě v rukou nějaký určitý oblasti, který má sledovat, který má získat nějaký informace, a z toho si potom vytváří nějaký náhled, takzvaně podporuje svoji takzvanou párovou mysl, my bychom řekli. A sourozenecké vztahy do toho prostě patří. Vůbec jako rodina jako taková, to jsou jako ze základních, jak se sama říkala, je to základní laboratoř, která v nás vytváří nějaké vzorce, a rozhodně vztahové vzorce. To je to, kam jsem se tím chtěl dostat, takhle dlouhým antré, omlouvám se, ale je to vlastně důležitý, protože sourozenci, pokud nějaké máme, protože pak je taky to B, když žádné nemáme a jsme jedináčci, o tom si určitě budeme povídat, tak oni se obsazují, vy jste mluvila o nějakém nevědomí, tak oni se obsazují v nás jako takzvané přenosové figury, které my samozřejmě promítáme do těch intimních vztahů.
0: No ta laboratoř, to já si taky na to nebudu dělat patent, to jste vlastně řekl vy, já vás dokonce ocituji, sourozenci jsou naše první vrstevnická laboratoř. Tak co se tedy skrze sourozence už odmala učíme?
20: Jsou to lidé, se kterými musíme sdílet nějaký prostor.
0: To
20: ale
0: jsem říkala, že si je vlastně nevybíráme.
20: Přesně tak, ale v tom pokojíčku, tam nejsou ty dospěláci, který nám říkají, co máme dělat, nemáme dělat, není tam ten kontrolní mechanismus, a vlastně sourozenci jsou opravdu ta laboratoř, kdy my se učíme mezilidský vztahy, kdy se učíme řešit konflikty, kdy se učíme chválit, kdy už se učíme blbnout, učíme si hrát, učíme si nějaký kreativitě, ale rozhodně, a znova to řeknu to slovo, my opravdu se učíme nějaká pravidla mezilidský komunikace, a sleduje se a nějaké rozdíly se vždycky najdou, nejsou zas tak signifikantní, jak by mnoho lidí si myslelo, ale pokud mám jednoho sourozence, něco to udělá. Pokud mám dva sourozence, něco to udělá. Kde jsem v tom sourozeneckém, kde je nějaká teáda, nebo prostě dokonce jsme čtyři, nebo dokonce pět, můj táta pochází ze 13 dětí. Jo.
0: Jsou to vůbec ještě sourozenecké vztahy, není to už na úrovni nějaké menší třídy?
20: Už vlastně je, protože když tady prozradím jednu věc, když je rozdíl, rozptyl mezi sourozenci 1,5 až 4 roky, tak jsme si vlastně hierarchicky vždycky stejný. Může tam docházet k tíře, může tam docházet vlastně k tomu nějakému vzorování, nebo že se vytváří nějaké vzorce, ale jakmile je to delší víc jak 4 roky a víš, tak už to vlastně není tady ten jako sourozenecká horizontální rovina, to jsem hledal to slovo, ale je to spíš na úrovni mentor a žák. Ne úplně rodič, ale mentor. Je to, když je někdo 5, 7, 10 let starší oproti mně a už je v pubertě a mně je 5 a jemu je 15, tak vlastně já k němu zlížím jako k nějakému mentorovi, jako k člověku, kterýmu nejsem naroveň, nikdy nebudu. On už mi má co říct, protože má odžito a něco to prostě dělá. Takže ano, tenhle ten vliv se sleduje a je to rozpoznatelný.
2: My se teď vrátíme na to úroveň těch sourozenců, kteří mají mezi sebou ten rozptyl, kde opravdu jde o ten na stejné úrovni, ten vztah. Jak tam potom dochází k tomu vzájemnému ovlivňování, pokud jde o to pořadí právě dětí v rodině?
20: Když začneme od začátku, jenom si to představte, jo, jste první narozená nebo narozený a máte po určitý čas, do té doby, než se narodí ten brácha s tou sestrou, jo, tak máte plnou pozornost těch rodičů. Taky jste trošku jejich laboratoř. Oni se trošku učí to rodičovství na vás, dělají nějaké věci, někdy větší chyby, někdy menší chyby, někdy je tam třeba moc velká péče, někdy naopak malá, to je jedno, prostě se tam něco děje. I to, jak oni se to učí na vás, tak taky má nějaký dopad a taky se to sleduje, ty výzkumy na to ukazují. Pak ale se narodí druhej, brácha ségra. Mimochodem, jestli to je ženského pohlaví nebo mužského pohlaví, taky hraje roli. Kort pro vztahy a intimní vztahy, o tom si ale zase to zaparkujeme, budeme si o tom dál povídat. Tak dochází k něčemu, co je vyloženě terminus technicus. Říká se tomu detronizace. Ztráta trůnu. Že ten člověk je nejenom z toho piedestálu, je pryč, je tam brácha nebo ségra, o který je ta plná pozornost a začíná tam nějaký volání o pozornost. Takový, ale já jsem tady taky.
2: A uvědomují si to děti, i když jde třeba o velmi malý věkový rozdíl, třeba jenom rok
20: určitě,
2: a půl.
20: Určitě. Ale zase děkuju, že to říkáte. Není to zas tak prokazatelný v té dospělosti. Čím je tam ta kratší věkový rozptyl, ten rok a půl, to je vlastně takřka jsou, nechci říct úplně jako dvojčata, ale je to velmi malý, protože oni věkově, vývojově jsou si velmi podobní a to ladí, oni spolu ladí a může to být daleko pro ně příjemnější a jsou si srozumitelnější jeden vůči druhýmu. Čím je ten věkový rozptyl delší, tak tam je to už potom zajímavější. Takže se narodí druhý dítě a to je zajímavá věc, kdy ono sice má plnou pozornost, ale plnou v uvozovkách. Ona to nikdy není plná. Protože on tam ten první furt je, on nezmizí. A něco to s těma rodičema dělá. Něco to dělá s tím dítětem, který má rádo, když jsou sami s těma rodičema. Protože nakonec ten starší tam jde hrát fotbal nebo někde na kroužku a já jsem tam s doma s mámou a je to jenom moje, máma je jenom moje. A něco to zase dělá. A pokud s tím rodiči umí pracovat, a teď nemyslím, že to má jako projekt, ale prostě intuitivně tuší, že to umí dělit tu pozornost, že umí dělit vlastně ten čas, tak to vlastně nemá žádný nějaký extra negativní vliv. Je to prostě součást té rodiny, je to součást té výchovy a to dítě se zase něco učí, že je v pořádku, že zažívá plnou pozornost, plný bezpečí a blízkost. Zažívá taky to, že ten brácha s tou ségrou na něj vlastně nejenom nežádlí, protože oni, když jdou státu hrát fotbal, no, tak zase tam je ta plná pozornost. Takže se zase něco učí a je to zajímavý.
2: A teď co, když přijde ještě jeden sourozenec.
20: Třetí, a to je zajímavá věc, protože pak se z vás stává prostřední dítě a bavíte se s prostředníkem, jakože já jsem dítě prostřední, dokonce to má název, říká se tomu syndrom prostředního dítěte, ale to zaparkuju, odparkovávám to, že když jste nejmladší, tak vlastně se ukazuje, že ty rodiče už jsou daleko méně úzkostní vůči té výchově. Už mají prostě dvě děcka za sebou, něco se děje, už jsou daleko kovaný a může tam být ne vždycky, ale ve většině případů ano, je tam nějaká lehkost. Prostě
2: no, dublíky už se nepřevařují,
20: jasně, tak musí si tu imunitu nějak chlapec, děvče jako zařídit, tak prostě chvilku necháme na zemi, no tak co, podívejte se na děti v Indii, jo, co se tam děje, jsem slyšel jednu paní v tramvaji.
2: No a teď jak nás to tady utváří jako ty osobnosti, které v této konstelaci vyrůstají.
20: Jo.
2: Já vlastně mohu zase z pozice starší sestry říct, že jsem od mala slyšela, si starší, máš být rozumnější. A dokonce se teda přiznám, že jsem to jednou jako rodič taky použila a pak jsem si za to vynadala, protože tohle mě vždycky hrozně štvalo.
20: Jo.
2: Ale je to tak, že ono to tak jako intuitivně už tak z těch rodičů vypadává, protože přece jenom je tam někdo starší.
20: Určitě, jo. My víme, i z těch výzkumů se ukazuje, ukazuje, že pokud automaticky vlastně rodičové předávají, delegují svý rodičovský povinnosti na staršího dítě, tak to nedělá úplně dobrotu. Jo, vlastně to dítě se učí samozřejmě nějaké pečlivosti, učí se péče a tak dále, ale trošku upozaďuje svý potřeby, neumí si nastavit nějaké jako hranice, ale hlavně nese na svých bedrech zodpovědnost, která mu opravdu vůbec nepřísluší. My jsme se bavili minule, jsme se bavili o nějaký asymetrii, co se týká bezpodmínečního přijetí, a to oni tam stírají tu asymetrickou rovinu, že my jsme zodpovědní za tebe a dávají to dítěti, který nemá vůbec žádný kognitivní schopnosti, ještě tam nemusí mít jako nějakou regulaci, má s ní jako problém nějakých emocí a tak dále. Takže tohle, o tomhle se nebavíme. Nicméně, pokud jsem prostě nejstarší, tak se ukazuje, že dokonce nejstarší sourozenci statisticky, prosím vás, mají nějaký 2 až 3 kocientní body větší IQ, se jako ukazuje z těch různých jako výzkumů, jo. Umí nést nějakou zodpovědnost, jsou víc svědomitý a spíš se ukazuje nějaký efekt prostředí než nějaký genu, jo. Že to prostředí, že jsem nejstarší, tak mě takovýmhle způsobem prostě formuje. Pak tedy odparkuju ten syndrom prostředního dítěte, kdy lidé, kteří jsou uprostřed, tak se vlastně ukazuje v tom pozitivním slova smyslu, že jsou velmi sociálně zdatní. Tady mrkám na Šárku, jo, že vlastně jsou obratnější v té sociální rovině, jo. Líp zvládají konflikty, jo, rozumí rozdílu mezi nějakým kompromisem a nějakou dohodou a tak, kde umí to prostě. Na druhou stranu neustále se učí volat o pozornost. Protože když jste prostřední, to je přesně ta symptomatika toho syndromu prostředního dítěte, kdy halo, já jsem tady taky, jo, neustále to děláte, máváte a nesete si to do dospělosti. A pak ten nejmladší sourozenec, tak jak jsou tam ty rodiče méně úzkostní a méně striktní a tak dále, tak se učí experiment, tak jsou to takový jako v té angličtině se jim říká idea makers, že přicházejí pořád neustále s novýma nápadama, novou jako kreativitou. Jo, no jo, ale ta zodpovědnost je taková trošku menší, se ukazuje. Jo, že rádi nenechávají, věci tady to na mě dodělejte, udělejte. Jsou zvyklí, že když jako zaknikají, takže hned někdo jako přijde a někdo se o ně postará. A zase hrozně to jdeme s kratkou, to už naši posluchači ví, ale tyhle tendence se tam ukazují, ale jsou to jenom tendence. My tady neříkáme, že to vždycky se stane, že to bude pravidlem.
2: No a co jedináčci?
20: No, to je zajímavá věc. Takový ten mýtus, že to jsou hrozný sobci a že inklinují k narcisním nějakým tendencím, tak dále se vůbec neukazuje z těch výzkumů. Je to opravdu veliký mýtus.
2: Kde to vzniklo?
20: Já myslím, že nějak jako intuitivně, že to prostě se nasadilo jako nějaká šablona, jako nějaký argument na někoho a on je to takový jednoduchý, jo, v té hospodě to je jasný, on je jedináček, proto se chová takovýmhle způsobem, ale vlastně tam se neukazuje u těch jedináčků ani to, že by měli bezpečnější nebo de facto jistější attachment, jo, nebo že by byl opravdu více sobecký, víc s většíma narcistníma rysama, vůbec nic takového se neukazuje. Ale jediná věc, kterou všichni ty výzkumníci opakují, že oni nemají tu horizontální zkušenost s těma sourozencema, tak jako hůř řeší horizontální konflikty mezi těma vrstevníkama. Oni to umí méně řešit, jo, a víc to hledají, víc se to v té dospělosti musí učit.
2: O sourozencích a o tom, jak nás první vrstevnické vztahy formují, mluvíme v Leonardo Plus. Hostem zůstává párový terapeut Honza Vojtko.
3: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: No a teď je asi na čase si říct, co z toho si přenášíme, byť i nevědomně, do těch partnerských vztahů.
20: No, přinášíme si ty vzorce. My si je nemůžeme nepřinášet, protože my víme, že sourozenci, a to se teď opravdu jako zkoumá, něco víme o citové vazbě, takzvaném attachmentu, Mary Ainsworth, John Bowlby, a poslední dekádu se právě věci, které se tomuhle věnují, tak začínají zkoumat, co dělá sourozenectví. A vlastně se ukazuje, že sourozenec splňuje kritéria podpory nebo dokonce podílení se na tvorbě nějakého stylu citové vazby, protože oni opravdu splňují ty dvě základní kritéria. A pocit bezpečí a blízkosti, protože sourozenec pro nás může být nějaký přístav, kam se můžeme schovat. Je to velmi blízký, když máme spolu pokojíček, jsme na palandě, tam prostě jíme, bydlíme, vidíme se nahatý a tak dále. Je to veliký zdroj blízkosti, kterou my se učíme. A pro ty intimní vztahy je to veliký zdroj a my ty vzorce, jakým způsobem se mezi sourozencema hádáme, usmiřujeme, chválíme, blbneme, jsme prostě spolu kreativní, hrajeme si, tak se nemůžu nepřenášet do způsobu, jakým oslovujeme protějšek nebo naše budoucí intimní partnery, jak chodíme na rande, jak řešíme konflikty a tak dále. Je to tam prostě viditelný. Samozřejmě rodičové jako primární attachmentové figury, ale sourozenci jsou vlastně takřka, jsou trošičku níž, ale vlastně ukazují se, že mají veliký vliv.
2: Je jednodušší navazovat třeba partnerské vztahy, pokud je mým sourozencem ten sourozenec buď opačného pohlaví, anebo stejného pohlaví, pokud jsem
20: hetero nebo homo. Určitě. Jo, ukazuje se, a ten výzkum je moc hezký, že pokud já mám sourozence jiného pohlaví, nebo opačného pohlaví, tak vlastně umím, a je to zase nějaká statistika, ale je zajímavá, že můj budoucí intimní partner, pro mě její tělo, nebo jeho tělo, pokud je to holka, to není žádný tabu. Já jsem to viděl v pokojíčku. Dokonce se ukazuje, že daleko jsou intimněji zdatnější, nebo v rámci intimity jsou zdatnější a nejenom erotický. To vůbec se o to nepovídá. Bavíme se o fyzické intimitě, o intelektuální intimitě. Těch intimit je velká spousta. Dokonce někdo spočítal 16, to může být další díl, jenom taková poznámka po čaru. Takže se to ukazuje, že to má veliký vliv. Naopak, dokonce se zkoumá, že když je to třeba starší bratr,

0: lepší než mít staršího bráchu. A teď bavíme se o gendrech. Jo, bavíme se o gendrech, protože starší ségra, přece jenom jak se jim jako, že to je holčička, tak jí se tam dávají ty role, že pečuje a ona se učí pečovat a na mě se to může učit pečovat a tak dále. A mám tam její větší podporu, jo, větší širší, jako širší náruč a tak dále. Když to, když je to starší brácha a ještě je hetero a ještě je starší, tak ten genderový stereotyp do něj valí, máš rád fotbal, nemáš rozhodně pečovat, nemáš tady se ségrou nebo s bráchou bulet, máš být ten chlap. A dokonce gender studies, věda o genderu ukazuje, že je to takový trošku prokletí být starším bráchou, protože ještě daleko víc ten gender je do vás rvanej. Jo, taky ty genderový stereotypy, jak máte být pevná, silná, tak tohle opravdu veliký vliv má a ukazuje se to. Takže existují, a znova zopakuju, jsou to niance. Prostě to neznamená, že kdykoliv budete mít staršího bráchu nebo starší ségru, že se vám tohle stane. Ale ta statistika, ty výzkumy to trochu ukazují.
1: Já jsem to teď myslela spíš tak, jako když se sejdou dva partneři, tak jestli je třeba ideální, aha, když ona je starší sestra a on je mladší bratr, anebo obráceně, nebo jo, jestli tahle ta nějaká ideální kombinace existuje.
0: Ne.
1: Myslela jsem si to trochu.
0: Ne, vůbec, protože jak jsme už se bavili před pár minutama, všechno v té psychologii má plusy a mínusy, jo, že pokud budu mladší sourozenec, budu mladší brácha a najdu si paní, která byla starší ségra a tak dále, tak tam já můžu sjet prostě vzorce, že ona bude o mě moc pečovat, já se nechám o sobě opečovávat a po 5 letech se málem přizabijem, protože prostě já v rámci nějaký autonomie nechci, aby ona pořád o mě pečovala, ale přitom koluzivně, jak naši posluchači už ví, co to znamená, na té nevědomí úrovni, na té nevědomí smlouvě, ale my jsme se takhle na začátku nevědomky domluvili, že já budu o tebe pečovat a ty se necháš o sebe pečovat, ale za to mě budeš chválit, budeš mi říkat, jak jsem skvělá, jako úžasná. Po 5 letech v rámci diferenciace toho vztahu se najednou ta koluzivní smlouva mění, já už nechci být takovejhle opečovávaný, chci být chlapá a chci prostě mít nějakou vlastní autonomii a začnu zlobit a najednou to přestane fungovat. A obráceně, já můžu být starší brácha, najdu si holku, která byla nejmladší, taky to něco prostě jako dělá. Takže tady ten nějaký ideální stav nebo ideálnější stav, že najděte si prostředního bráchu a nejstarší ségru a budete mít takřka vyhráno, tohle říct opravdu nemůžem. Ale zajímavý je, Šárko, že na to se vůbec nedělají výzkumy, nebo nikdo to, já jsem zatím nenašel na tohle téma ani jeden, že by někdo takovýho říkal. Prostě je to nějaká kombinatorika, která vždycky vyleze nějakým plusem a nějakým mínusem.
1: Z toho, co jsme si zatím řekli, vyplývá, že vlastně ta sourozenecká mapa vám jako terapeutům dává nahlédnout na to, proč se třeba některé ty neschody v těch párech odehrávají. Je tam něco, na co byste třeba upozornil naše posluchače, že může být ten klíčový bod, který by si třeba mohli sami u sebe nějakým způsobem přehodnotit? Jestli je to třeba, že se máme soustředit na to, jakým způsobem se hádáme, řešíme konflikty, nebo proč třeba žárlíme?
0: No, řekla jste ty dva základní. Jo, sama jste to vytáhla, Šárko, na světlo. Takže já to jenom můžu potvrdit a celou dobu, co mluvíte, jak já tady keju u toho mikrofonu, protože třeba nějaký způsoby řešení konfliktů, tak my si opravdu neseme a mají na to největší vliv právě sourozenci. Jo, vlastně to jsou jedni ze základních témat, který ty výzkumy sourozenských vazeb vlastně zkoumají, tak právě styly řešení konfliktů. A ukazuje se, že jsou tři, který si různé strategie, jak řešíme konflikty a který si opravdu neseme od sourozenců. Právě do těch našich partnerských vztahů. Jedna z těch prvních je takzvaně koercivní eskalace. To je terminus technicus, to znamená, že takový to přidávání nahlase a přidávání intenzity. Jak se tam hádáme o bombony nebo o čokoládu, tak vlastně pokud jsem starší, tak já se učím zvedat hlas a začínám křičet na toho druhého člověka, nebo jsem agresivnější. Prostě stupňuju vždycky o nějaký kus, tak tohle je ta eskalace. Koercivní eskalace tohle znamená. A tohle my se učíme. A tak co se děje ve vztazích? Něco se mi děje, blbýho, no tak já zvednu o půl tónu hlas a pak o dalšího půl tónu hlasu. A za 2 minuty na sebe ječíme a netušíme, kde se to stalo. Druhá věc je takový to stažení a ty tichý tresty. Je to taková ta opačná strategie, jo? Jakože přestanu s tebou mluvit, dělám bubáka, ale jak seš součástí mýho bezpečí a blízkosti.
1: Nemáš kam utéct.
0: Já nemám kam utíct a já tě hlavně potřebuju. Jo? Já prostě chci s tebou sdílet, že některý spoustu věcí neříkáme rodičům. A to je důležitá informace. Vlastně o tom jsme se ještě nebavili. Ty sourozenci jsou důležitý, protože oni jsou studnice našich tajemství. My se tam u nich učíme říkat něco, co neříkáme rodičům a neříkáme autoritám. A to je hrozně důležitý. A teď se vemte, že tenhle ten takhle pro mě důležitá osoba se mnou nemluví. za prvý a za druhý, on zná spoustu tajemství a když mlčí, tak najednou vzniká ohromná úzkost a dokonce ta úzkostnost k tomu, nebo i tohle cesta, jak něco najít o ní. Já se bojím, že to práskne.
1: A to je zrovna zajímavé, jak se tohle v tom malém člověku vezme, že zrovna tuhle strategii prostě zvolí, protože
0: to je
1: citové vydírání.
0: No jasně, ale to je pokus omyl. Já zkusím tohle a jenom to zafunguje, no tak proč bych to neskusil po druhý? Náš mozek je mašina na adaptabilitu. Pokud se v nějakém konfliktu, hele, to je základní pravidlo konfliktu, jo. Jakmile jsme v konfliktu, tak náš mozek, centrální nervová soustava, úplně prdí na vztah. Co chce je zachránit mě, můj zadek, ne náš, nějaká kvalita vztahu, na to ten můj mozek úplně, takže já udělám cokoliv, aby já přežil, ne my, já přežil, to je hrozně důležitý, takže tohle se učíme opravdu pokusem omylem, a nebo nápodobou od rodičů.
1: A ta třetí strategie?
0: Je hypervigilance na nějakou nespravedlnost. Hypervigilance znamená neuvěřitelná přecitlivělost na cokoliv, co se mi děje nespravedlnosti. Rozumíte, ten dětský mozek, vy ukrojíte chleba a on opravdu je schopný vidět, on má o půl centimetru větší chleba, než mám já. A okamžitě se na to citliví a řešíte to. A tady ta přecitlivělost na tu nespravedlnost, tu si neseme do vztahu. Říká se tomu resentiment, že vlastně my potom počítáme, kolikrát jsme ustoupili v nějakém kompromisu nebo v nějakých jako věcech. Řeknete mi v hádce, ty to pořád děláš, jak pořád, a jenom začínáte vypočítávat, kolikrát vy jste to udělali a jak to tam bylo. To je ta přecitlivělost na nějakou nespravedlnost, to je další řešení konfliktu a my to přinášíme do toho, že vlastně obviníme tím když jste říkala nějaký citový vydírání, tak my vytváříme nátlak na to, aby ten člověk toho nechal. Takže vlastně řešení konfliktu a žádlivost je druhý téma.
1: O sourozeneckých vztazích a o tom, jak nás formují, mluvíme s párovým terapeutem a spisovatelem Honzou Vojtkem. Pro tuto chvíli se loučíme s posluchači vysílání Českého rozhlasu Plus. Ale pokud vás naše povídání zaujalo a chtěli byste vědět něco víc, třeba i o tom, jaký vliv na sourozeneckou dynamiku mají rodiče, nebo jak se sourozenecké vztahy vyvíjí v dospělosti, tak si poslechněte rozšířenou verzi pořadu na stránce plus.rozhlas.cz. Já pro tuto chvíli děkuju Honzovi. Naslyšenou.
0: Naslyšenou a vidíme se, nebo se slyšíme na webu.
1: No a také dobrý poslech dalších pořadů vám přeje Šárka Feniková.
2: Jak se mění ve skutečnosti vize z knih Žila Verna, Izáka Asimova nebo Karla Čapka, se můžete přesvědčit ve Vědě Plus. Každý všední den po 1:30 odpoledne Věda Plus zhrne to nejdůležitější z objevů, vynálezů, studií a projektů. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. 3:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Řidičské průkazy pro osobní auta by mohly nově platit 15 let místo současných 10. Změnu připravuje ministerstvo dopravy. Týkala by se jen nově vydaných dokladů. Pro řidiče nákladních aut a autobusů by se nic neměnilo. Stát chce změnou ulevit úřadům, které každý rok vydají nebo vymění asi 700 000 řidičských průkazů. Polští aktivisté spustili uzamykatelnou skřínku na potratové pilulky. Snaží se tím obejít téměř úplný zákaz potratů v zemi, informoval o tom britský Guardian. Varšavský abort omat, že nám umožňuje rychlý a anonymní přístup k práškům pomocí 6-místného kódu. Službu aktivisté navrhli pro ty, které nechtějí čekat na doručení balíku nebo se bojí nechat si zboží doručit domů. Dnes začne vyhlašování letošních Nobelových cen. 4 instituce ve Švédsku a Norsku tento týden oznámí jména lidí, kteří přinesli užitek v oblasti vědy, literatury a míru. Dnes předpolednem výbor z Karolinského institutu ve švédské Solně oznámí, kdo dostane Nobelovu cenu v oblasti fyziologie a medicíny. Předávání cen je pak každoročně v prosinci. A na Dolní Novomlýnské nádrži včera začal 10. ročník evropského šampionátu v lovu kaprů. Závod potrvá až do soboty 10. října. Letos se do něj zapojí 100 týmů po 2 až 3 členech. O celkovém pořadí rozhodne součet hmotností 3 nejtěžších kaprů každého týmu. Vítěz si odnese 30 000 eur. Anglický šipkař Luke Humphreys vyhrál World Grand Prix turnaj kategorie Major. Světová dvojka po obratu ve finále porazila Velšana Gervina Price 6-4 na sety. Humphreys tak získal svůj druhý titul z tohoto turnaje.
4: Uzavírka na dálnici D5 u Prahy a nehoda na silnici 6 na Lounsku. Na dálnicích teď plynulý provoz, na D5 z Prahy do Plzně je zavřený exit 5 Rudná, sjezd i nájezd. Uzavírka kvůli stavbě obchvatu Drahelčic má trvat do konce října. Obě se dá podél dálnice po silnici 605 a exit 10 Loděnice. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů srazila dodávka Zvěř. Je to mezi odbočkami na Petrohrad a Malměřice. Čekejte, omezený průjezd, kolona se v místě nehody netvoří. A v centru Prahy na kříž magistrály Sokolské ulice se Žitnou se srazila dvě osobní auta. Minimálně jedno z nich ještě stojí vpravo a kolem se jezdí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách pak kolem 15 a na Šumavě až 19 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
5: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
6: Infarkt, vysoký krevní tlak a další kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Medička a fyzikální chemička Nina Kadášová se rozhodla pro netradiční osvětu. V Olomoucké pevnosti poznání vytvořila interaktivní 3D model lidského srdce. Nino, vítej v pořadu Žárovky.
7: Ahoj všetkým a děkujem, že tu můžem být.
2: Žárovky.
6: Já prozradím, že před tím 3D modelem lidského srdce stojíme, tak nám ho prosím popiš. Na co to koukáme, co je cílem, co všechno umí?
7: Vidíme pred sebou model srdca, ktorý je založený na reálnom modeli pre stredné školy a vysoké školy a vlastne ja som sa rozhodla, že ten maličký model, ktorý si môžeme zobrať do ruky, zväčšíme a zväčšíme ho až 16-krát násobne viac. Takže pred nami je model, ktorý má zhruba 2 metre a reálne ľudské srdce má zhruba 12 cm na výšku.
6: Potvrdzujú, že to je obrovský model, ktorý zabírá pořádny kus prostoru. Co všechno umí?
7: Máme v ňom integrovaný systém, ktorý vám dokáže merať tep. Celé srdce sa potom rozbucha. Môžeme si
6: už
7: to vyskúšať.
6: Ráda. Takže ja tady přiložím prst na senzor. Jak to funguje?
7: Funguje to vlastne na veľmi podobnom princípe, ako napríklad vo vašich chytrých hodinkách, ktoré vám takisto môžu merať tep. Ja jenom skúsim...
6: Tak už sa to rozsvítilo.
7: Práve teraz vlastne meriame tep. Môžem ti povedať, že máš tep 50 tepov za minútu, čo je úplne v poriadku.
6: Co dalšího to ještě umí?
7: Tento model takisto približuje anatómiu a fyziológiu ľudského srdca. Máme k němu pripojenú interaktívnu prezentáciu, na ktorej je aj malá hra k priraďovaním častí toho srdca a takisto sa tam môžeme niečo dozvedieť aj o zdraví.
6: Mne zaujalo, že tady môžeme pustiť, co s naším srdečným tepem udelá vypíti energiťáku.
7: Áno, správne. Po vypití jednej plechovky energieťáku zhruba 500 ml, už po 10 minútach náš tep bude okolo 85 tepov za minútu. A skoro po hodine sa vyšplhá na 140 tepov za minútu.
6: No tak to je teda pořádná změna. Málo kdo by to takhle řekl. Ty jsi budoucí lékařka. Co jsou ty tipy pro zdravé srdce? Co máme dělat?
7: Ty tipy jsou velmi všeobecné. Stále sa odporúča zdravá strava, dostatok pohybu, prestať kouřiť hlavne a takisto si dávať pozor aj na výšku cholesterolu, dbať o to, aby sme mali aspoň denne tých 10 000 krokov zhruba.
6: Co sú ty první varovné signály, kdy mám spozornieť?
7: Napríklad, keď sa človek zadýchava do schodov. Koľko poschodí dokážeme vyjsť bez toho, aby sme začali lapať po dýchu?
6: Je nejaké minimum, kdy mám teraz pozornieť, že když vyfúním 10 pater, tak fúním ja.
7: Určite, 10 pater je už moc, ale napríklad po prvních dvoch patrách a začínam sa zadýchať, očakávať, tak mohla by som spozornieť a ak nedokážem vysť ani to jedno patro, tak naozaj to už je varovný signál.
8: Takže navštíviť lékaře.
7: Určite.
8: Tady teda vidíme veľký model lidského srdce. Prozraď nám nejaké zajímavosti ešte o srdci.
7: Tak napríklad naše srdce sa udáva, že má zhruba veľkosť našej peste. Keď dáme ako ruku do peste, tak to by zhruba malo byť naše srdce. Keď sa narodí dieťa, tak jeho srdce je vo veľkosti vlašského orechu. Že môžete si porovnať zhruba ten rozdiel, takisto detské srdce bije niekoľkonásobne viacej než potom srdce dospelého človeka, približne okolo 140 tepov za minútu, pričom ako u dospelého je to 70 tepov za minútu, takže dvojnásobne toľko. Počas života naše srdce bije neustále a ak by sme si to prepočítali, tak za deň udrie až 100 000 krát a za náš celý život je to skoro 3 miliardy krát.
8: Jsou pořádná čísla. Co třeba nějaké porovnání se zvířaty?
7: Keby sme hľadali v ríši zvierat najväčšie srdce, tak určite by sme ho našli u vraskavca obrovského, pričom jeho srdce váži skoro 200 kg, čo je ako také jedno auto.
8: Tak ja pro nás Čechy preložím, že to bude nejspíš plejtvák obrovský.
7: Právne.
8: Co ta druhá strana, kdo má nejmenší srdce?
7: Máme srdce hmyzu. Presnejšie špeciálne mušky z rodu Myrmade, ale to srdce je tak maličké, že ho môžeme pozorovať jedine pod mikroskopom.
8: Napadá tiež nejaká další zajímavosť, ktorá súvisí se srdcem?
7: Keď som si študovala základné fakty o srdci, tak ma napríklad prekvapilo, že srdce kolibríka dokáže byť až 1200 krát za minútu, čo je extrémne moc. Ale ono je to vlastne previazané s tým, že veľkosť srdca má dopad na to, koľkokrát ono musí vlastne vypumpovať krv. A čím menšie srdce, tým rýchlejšie musí pumpovať, aby vlastne dosiahlo nejakého tepového objemu.
5: Žárovky. Mladí vedci a vedkyne mení svet.
8: S Ninou Karášovou dneska natáčíme Pevnosti poznání, které je vlastně vědeckým muzeem pod Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. A ty to tady velmi dobře znáš, protože jsi byla tady lektorkou. Tak nás prosím proveď. Už jsme si představili tvůj model, který jsi vytvořila, model srdce. Co dalšího je tady k vidění?
7: My se teda nacházíme v expozici, která má názov Rozum hrsti. A je to propojení matematiky, ale zároveň i anatomie. A hned za srdcem máme obrovský model lidského mozku, ktorý je prepojený cievou, do ktorej môžete vliesť a vlastne prejsť si do mozku. Hneď pri tej cieve vidíme aj stolečky s takými rôznymi predmetmi. Sú tu napríklad červené krvinky, na ktoré si dieťa môže naskladať kyslík, oxid uhličitý a vlastne vyskúšať si, ako sa to tam skladá. Máme tu aj popis krvných skupín, ale je to skôr iba ako názorná ukážka, ako vlastne naše krvné skupiny fungujú.
8: Takže my sundávame boty a lezeme cévou do mozku. Je to tak?
7: Áno, lezeme.
8: Takže teďka si mám predstaviť, že som krev a vstupujú do mozku?
7: Správne. Budeme sa hrať na červené krvinky a teďka vstupujeme do mozku. Tady v mozku máme dve sekcie, a to vlastne sekciu popisujúcu neuróny. Prebehujú nám tu určité svetelné signály, ktoré deťmi vždycky popisujeme ako behajúce myšlienky v hlave. Ale každopádne, keď sú viacej zvídavé, tak si môžeme popísať presne, ako ten neurón v mozku vyzerá a ako prebieha ten signál. Na druhej strane máme dva veľké obrazy ľudského mozku, a to v priereze a takisto aj potom na povrchu. A sú tu vyznačené jednotlivé časti, centra, ktoré si môžeme potom zobraziť skrz interaktívnu obrazovku. Na tej obrazovke máme rôzne činnosti.
8: Tak ja mačkám na sluch, takže sa nám aktuálne zobrazila sluchová oblasť. A vlastne si tady môžeme dočíst spoustu zajímavostí. Jaké sú reakce návštevníku? Kto je vlastne nejčastejší návštevník?
7: Pevnosť poznání je skvelé miesto práve pre rodiny s deťmi a hlavne pre zvídavé deti, alebo deti, ktoré sa chcú učiť, pretože tu máme veľmi veľa exponátov, ktoré popisujú možno veľakrát zložité veci jednoduchým spôsobom a zároveň je tu veľa interaktívnych vecí a vizuálnych vecí, čo na nešťastie nemôžeme až tak moc ukázať. Práve pre tie deti je to skvelý nástroj učenia, aby vlastne pochopili tú látku, ktorá sa veľakrát preberá v škole viacej, nie dopodrobná, ale skôr interaktívne, naučne.
8: My tu natáčíme v rámci festivalu AFO, což je festival vědeckých filmů. A já teda musím potvrdit, že tady je narváno dneska, že to možná je i slyšet, je to tady plné dětí. A mám teda pocit, že si to možná ještě víc užívají ty rodiče, že to rozhodně není jenom pro děti.
9: Určitě. Velakrát se mi stalo, že přišla rodina s dětmi a najviac se zabavil tatínek, který vlastně to dokázal vyberat ježka z klece až 3 hodiny.
8: Pojďme se podívat na další exponáty. Odcházíme z mozku. Kam nás vezmeš dál?
9: Zoberiem vás na najobľúbenejší exponát, ktorý tu máme, a to je kuličková dráha. Rada by som podotkla, že všetky exponáty, ktoré tu sú, sú z výrobne pevnosti Poznání. Veľakrát k ním prispeli práve študenti, ktorí tu pracujú a

0: kolektory. Uličková dráha je nainštalovaná na platforme, ktorá tu bola aj pôvodne, keďže pevnosť Poznanie, bývalý historický objekt, patril pod armádu a vlastne bol vybudovaný za čas Márie Terezie. A keďže sa vlastne bral ako sklad pušného prachu, tak aby sa tie barely mohli nejako premiesňovať, tak všade boli takéto rampy. My sme tie rampy využili na rôzne účely a tunak napríklad vidíme kuličkovú dráhu, ktorá je na ňom nainštalovaná. Táto kuličková dráha je tak obľúbená, že je vyťažená od otvorenia do zatvorenia každý jeden deň.
1: A stojí tu na ní fronta dokonce.
2: Pevnost Poznání funguje pod Přírodovědeckou fakultou. Zmínila si právě zapojení studentů, tak jak to probíhá?
0: Väčšina lektorov a edutainerov, ako ich tu vlastne voláme, sú študenti buď prírodovedeckej, alebo filozofickej, alebo aj lekárskej fakulty, ako to je v mojom prípade. Je to najlepšia forma brigády, ktorú nám univerzita poskytuje a je to skvelé miesto, kde môžete uplatniť svoje nápady. Ja som teda ako sa zapojila už v prvom roku mojho pôsobenia, čo je zhruba rok 2023, kedy vlastne vznikol celý nápad srdca. Pôvodne to mal byť visiaci model zo stropu, to mi bolo ale zakázané, preto teraz máme stoličku.
2: No za mě je to úplně nádherná názorná ukázka a vlastně tady spoustu těch věcí, co se třeba učíte ve škole, tak to tady najednou člověk vidí v praxi, může si to ošahat a vlastně za mě velmi interaktivně se dozvědět spoustu zajímavostí. Máš tu nějaký nejoblíbenější exponát?
0: Můj úplně nejoblíbenější exponát asi najdeme hore na expozici Svetlo a tma, která je prepojená skôr fyzika, optika až astronomia, kde máme laserovou harfu, na které se nádherně hrá. A keď máte naozaj ticho v celej pevnosti a začnete na tom hrať, tak to má neskutočnú atmosféru.
2: Dá sa tam ísť podívať?
0: Určite.
2: Tak my práve vstupujeme do další části expozice, o patro výš.
0: Takže tady máme expozíciu Svetlo a tma. Sú tu rôzne exponáty skôr zamerané na optiku. A teda ak nájdeme tú harfu tady.
2: To zní ako harfa, ale je to jenom laserem vlastne ve vzduchoprázdnu. Jak to funguje?
0: V podstate máme tu dané laserové paprsky na jednotlivé tóny, ktoré vlastne my takto voľným okom nevidíme, ale keď vlastne prerušíme signál, ktorý vedie do jednotlivých bodov, tak sa nám ozve zvuk, pod ktorým je to lupované.
2: Tak to je fascinující. Hraješ na nejaké hudební nástroje?
0: Nie, na nešťastie nie.
2: Pojďme probrat to, jak ty jsi se dostala k tomu, že jsi medičkou a zároveň děláš doktorát ve fyzikální chemii.
0: Můj příběh je trochu komplikovaný, keďže já jsem chcela být doktorkou asi od druhé triedy střední školy, keď mě vlastně přestala bavit historie a literatura a nějak jsem přešla k přírodním vedám. Počas toho, ako jsem se snažila dostat na medicínu, jsem vyštudovala biofyziku a následně už po prijatí na medicínu som takisto absolvovala aj magisterské štúdium molekulárnej biofyziky, ktoré ma potom viedlo na doktorát k pánovi profesorovi Berkovi, čo bola v podstate zhoda náhod, keďže začal COVID a my sme moc nemohli chodiť do laboratórií, takže som hľadala vedeckú činnosť, ktorú môžem robiť aj doma. A keďže pán profesor sa zaoberá rôznymi aplikáciami AI nástrojov v štrukturálnej biológii, ako je napríklad AlphaFold, alebo takisto aj vývojom rôznych nástrojov pre štúdium proteínov a proteínových tunelov do hĺbky, tak som nastúpila neskôr na doktorát k nemu. A to je vlastne aj vec, ktorej sa ja venujem doteraz, a to je štúdium proteínov.
2: A když sa řekne, že děláš teoretickou biologii, tak jak si to predstaviť?
0: V čom to spočíva? Väčšinou je to v štúdiu alebo v zobrazení nejakého určitého proteínu, o ktorom sa chceme dozvedieť niečo viac. Práve tu, teraz pred nami ti ukazujem názorne, ako vyzerá taký proteín v prostredí nástroja PyMol. Je to proteínová štruktúra, ktorá sa skladá z viacerých helixov, čo sú také šroubovice. Každý proteín ich má niekoľko a vlastne, keď už vidíme niekoľko šroubovic zapojených do jiného vzorce, tak je to terciálna štruktúra proteínu.
2: Tak ja doplním pro naše posluchače, že to vlastne vypadá, jak kdyby na obrazovce sledovali různě barevná klubíčka, která jsou různě zamotaná a nějak tam se tak jako různě pohybují. K čemu jsou takovéhle výzkumy dobré?
0: Tieto výskumy slúžia k odhaleniu ešte doposiaľ nepopísaných mutácií, ktoré môžu viesť k vývoju rôznych onemocnení, napríklad rozvoju onkologického procesu alebo začiatku autoimunitnej choroby, metabolickej choroby a tak podobne. Zároveň takisto používame tieto modely aj na vývoj nových liečiv.
2: Takže pokud to chápu správne, tak vy teda máte nejakú mutáciu, nejakú chybu, to v tom počítači nasimulujete a pak koukáte, jak to změní tu strukturu nebo i funkci toho proteinu?
0: Úplně správně.
2: A popíšeš nám, co přesně je ta tvoje práce?
0: Já se zameriavam na různé typy proteínů, ale můj hlavní projekt byl teraz proteíny zo skupiny prenášačů glukózy. Takže možno, ak někdo bude poznat, tak glut transportéry, ale ak nie, tak jsou to prostě nějaké proteíny, které prenášají glukózu, cukry do bunky.
2: Takže pořád blízký vztah k medicíně. Jak vidíš svoji budoucnost? Ty teda dokončuješ doktora, dokončuješ medicínu, tak co plánuješ dál?
0: No, rada by som sa stala doktorkou, čo je môj dlhodobý sen. Snáď sa mi v budúcnosti podarí prepájať vedu s medicínou tak, aby sme mali aplikácie vedy čo najbližšie v našej práci s pacientom, aby sme vlastne mohli rôzne vedecké výskumy vedieť aplikovať za čo najkrajšiu dobu, aj keď je to veľmi náročné a doposiaľ ešte nezrealizovateľné.
2: Když se řekne medicína, tak to je velmi široký pojem. Máš nějakou specializaci? Bude to kardiologie díky modelu srdce nebo tě láká něco možná úplně jiného?
0: Ještě před 3 rokmi bych jsem povedala, že ano, kardiologie. Právě proto vďaka tomu tu máme tento model. Avšak v dnešnej době mám pocit, že je velmi veľa onemocnění, u kterých vlastně ještě nevíme příčinu a které způsobují pacientům velkou bolest. A na ktoré by chceli poznať odpoveď. Sú to rôzne autoimunitné ochorenia, chronické ochorenia, endokrinologické ochorenia a práve tam by som chcela smerovať moju pozornosť v budúcnosti. Či to bude reumatológie, imunológie, alergológie alebo endokrinológie, tak rada budem pracovať v jednom z týchto oborov.
2: Držím palce.
0: Ďakujem.
2: V tom všem je klíčová komunikace a ty už máš mnoho zkušeností, protože jsi velmi aktivní, co se týče popularizace vědy. Byla jsi zapojena do nejrůznějších popularizačních soutěží, ale i třeba do projektu, jako je Vědátor. Co je tvojí motivací?
0: Podľa mňa sa to nejak tak prejavilo po covide, kedy som zistila, že veľa ľudí nechápe napríklad to, čo ja robím. A chcela som to popísať a hrozně ma frustrovalo, keď som to nevedela popísať jednoducho, takže som sa musela naučiť, ako vlastne rozprávať s mojimi blízkými, s mojimi kamarátmi o tom, čo ja robím tak, aby si nakoniec toho odnesli, že áno, má to význam, má to zmysel a je to dôležité.
2: A co sú ty nejúčinnejšie strategie?
0: Za mňa najviac to bolo zameranie sa na dôležitú tému, čo vlastne pre nich korezonovalo, ktoré témy boli pre nich kľúčové. Na základe toho som potom vystavala svoje argumenty. Napríklad, veda je ako všade okolo nás, stačí sa naozaj pozrieť len do napríklad ľadničky, koľko ako tých potravín máme vďaka ako zemnedelskému výskumu. Alebo napríklad, keď si ráno čistíme zuby, tak tie zubné pasty sú vyvíjané tak, aby boli proste čo najviac pre nás prospešné a ochránili našu zubnú sklovinu. Keď sa umývame, tak ako niekoľké kozmetické firmy pracujú na tom, aby vyvinuli čo najlepší produkt pre nás a za všetkým stojí veda.
2: Už jsem zmiňovala jeden z těch projektů, do kterého jsi zapojená, to je Vědátor. Jaká je ta tvá role?
0: Já jsem do Vědátora nastupovala jako podcasterka. Každopádně podcasty u nás už potom prestali vycházet. A to bylo z toho důvodu, že jsem naozaj časovo nestíhala, ale v rámci covidu a pandemie jsem naozaj se snažila aktivně tvořit. Teraz skôr už pre nich robím len ako vstupy v rámci malých instagramových príbehov alebo v rámci týždňu vo vede.
2: Ja doplním, že Vědátor je popularizačný projekt, ktorý sa snaží približovať novinky z vedy široké verejnosti takou docela specifickou, ale zábavnou a prístupnou formou. Ty si sa také účastnila soutíže ako třeba FameLab nebo Vševěd. Jaké je to pro vědkyni se připravit na nějaké takovéhle vystoupení, ktoré väčšinou je veľmi krátké, mělo by být vtipné a hodne úderné? Jak to probíhá?
0: Takže keď som sa ako na to pripravovala, tak sme strávili s mojimi kamarátmi, ktorými robili publikum, asi celú jednu sobotu a potom som ich musela pozvať na drink, pretože to bolo naozaj dlhé. Každopádne moc im ďakujem a veľmi ďakujem mojej rodine a kamarátom, že vždycky u mňa stoja v rámci týchto popularizačných aktivít, bo ja si vždycky niečo vymyslím a oni potom musia slúžiť ako práve to trénovacie publikum.
2: Takový ty experimentální králíci.
0: Presne.
2: A sú takoví ti, kteří ti radí, nebo ti jenom řeknou, to nechápem? Nebo mají i nápady?
0: Já vždycky se snažím jako předat to prvotné vystoupení. A oni potom, že to nechápem. A já, tak jsem to spravila zle. Ideme ještě raz. Keď začnou být taky, že aha, asi už se chytám, o čem vlastně hovoríš, tak vtedy mi dojde, že super, přibližujeme se k tomu, ako by som to chcela podať. No a úplně na záver, když mi už začnou radit, tak vím, že výborně, už máme asi finální verzi, tak budeme s touto pracovat.
3: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: Mým dnešním hostem je medička a fyzikální chemička Nina Karášová. Už jsme probrali to, jak pro pevnost poznání vytvořila model srdce a taky jsme probrali, co jsou její nejoblíbenější exponáty. Ale my jsme se úplně poprvé potkali před několika měsíci na docela za mě unikátním kurzu Leadership Matters na Univerzitě Palackého v Olomouci.
0: Ano, tento program je pro lidi, kteří chcou v sebe objavit alebo budovat leadership schopnosti. Proč je to důležité? Velakrát se stretáváme v prostředí nejen vědeckého kolektivu, ale i pracovného kolektivu s problémami, které naozaj vyžadují silné schopnosti rozhodování, vedení, ale zároveň i manažování určitého týmu. A práve mladí ľudia, ktorí v budúcnosti snívajú o tom, že by chceli mať niekedy svoju výskumnú skupinu, svoj vlastný projekt, alebo aj napríklad už nejaký projekt rozbehli a chcú ho naozaj vybudovať úspešne, tak hľadajú možnosti, ako práve pracovať s ľuďmi tak, aby ten projekt fungoval.
2: Co si z toho kurzu odnášiš ako takové to nejdôležitejšie?
0: V rámci kurzu sme sa zameriavali aj na naše slabé stránky. Mojou slabou stránkou je, že sa rada vrhám do nových projektov a som taká, povedzme, že yes man, yes woman, ako to nazvať. Rada hovorím áno, aj keď viem, že to není v mojich silách, aby som ten daný projekt dokončila a úspešne ho zmanažovala, napriek tomu, ako sa do neho púšťam. Takže v rámci tohto kurzu som sa snažila budovať v sebe takéto nie, alebo takú tú bariéru, aby som vlastne dokázala zhodnotiť, či mám na to nielen teda kapacitu, ale aj vlastne možnosti a zdroje, aby som ten projekt vedela zrealizovať tak, ako ja chcem v najlepšom slova zmysle.
3: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
2: Jedna zajímavosť o lidském těle, která tě při studiu nejvíce překvapila.
0: Ľudia nevedia tak často, ale náš moč vlastne vzniká z krvi. A keď si ako tak na to zamyslíte, tak v podstate je to filtrovanie v rámci našich ledvín. A to je náš moč. A je to strašne ako taký zaujímavý fakt, ktorý som si tak moc neuvedomovala, až potom, keď som došla na medicínu a uvedomila som si, áno, ten filtračný proces je skrz ledviny. Tie vlastne filtrujú krv. Tak áno, náš moč vlastne vzniká z krvi.
2: Čím si chtěla být ako úplne malá?
0: Archeologičkou. Strašne dlho.
2: Co je pro tebe největší odměnou?
0: Dobrý dortík.
2: Nejoblíbenější knížka?
0: Kniha o životě a smrti v slovenském překladě od Axela Munteho.
2: Co o tobě kolegové nejspíše neví?
0: Vědě, že například hrám karty, alebo hrala jsem karty Magic the Gathering.
2: A jak nejraději odpočíváš?
0: Při dobrom filme, alebo cestovaním.
2: A tvoje vysněná destinace?
0: Island.
2: S Ninou Karášovou už jsme probrali její výzkumy i kurz Leadership Matters a mě by ještě zajímalo, co nejraději děláš ve volném čase.
0: Velmi rada si čítám, pozorám seriály, filmy, ale takisto rada cestujem, o čem je většina mojich sociálních sítí.
2: Souvisí s tím cestováním i to, že máš doma jednu specifickou sbírku?
0: Ano, velmi rada sbírám pohlednice. Moja prvá pohľadnica je asi z mojej 6. triedy základnej školy. Doteraz ich mám naozaj veľa, celé krabice.
2: Jak si sa dostala k tej první pohľadnici? Jaký je ten príbeh?
0: Prvá pohľadnica bola ako poďakovanie od mojho kamaráta z Afriky, ktorý prišiel v rámci výmenného pobytu a mal problémy so slovenským jazykom a ja som mu na začiatku trochu pomáhala. A úplne na záver mi práve daroval pohľadnicu so slonami.
2: Co pro tebe znamenají příběhy a možná konkrétně básně?
0: Já mám velmi rada lidské příběhy. Naozaj mě fascinují různé bibliografické, alebo teda životopisné filmy, životopisné knihy. A právě proto například moja oblíbená kniha je kniha v slovenskom preklade o životě a smrti od Axela Munteho, který byl lékařem v 19. storočí. Sama rada píšem. Kedysi som písala básne, už som práve tento koníček opustila. časových dôvodov a rôznych ďalších tomu pridružených. Každopádne ako príbehy ma strašne bavia a niekedy sa považujem za zberateľku príbehov.
2: To byla krásná tečka, já moc děkuju. To byla Nina Kadášová, medička a fyzikální chemička a natáčeli jsme během festivalu Akademia Film Olomouc a v pevnosti poznání.
0: Děkujem za pozvání.
3: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Josef Kořenský byl český pedagog, cestovatel a spisovatel na přelomu 19. a 20. století. Zasloužil se o rozšíření obzorů tehdejší české společnosti.
5: Narodil se v roce 1847 v nevelké obci Sušno. Rodina se z existenčních důvodů často stěhovala, nakonec zakotvila v Mladé Boleslavi, kde mladý Josef vychodil reálku. Dalšího vzdělání se mu dostalo na učitelském ústavu v Praze.
4: Tam se také seznámil s Emilem Holubem a jako nadšený přírodovědec také s Antonínem Fričem, kterému asistoval v Národním muzeu. Většinu učitelské kariéry prožil v měšťanské dívčí škole na Smíchově.
5: Kořenský hodně cestoval a o svých cestách dokázal poutavě psát. V roce 1878 navštívil světovou výstavu v Paříži. Jako jeden z prvních o ní informoval českou veřejnost. Čtenářům přiblížil například Bellův telefonní přístroj nebo Edisonův válečkový fonograf.
4: V 80. letech před minulého století procestoval celou Evropu a vypravil se i na Kavkaz, Ural a Sibiř. V letech 1893 až 94 absolvoval svou nejznámější výpravu.
5: V Otově nakladatelství o ní později vydal knihu s názvem Cesta kolem světa. Tento název sice nebyl úplně pravdivý, ale i tak Josef Kořenský navštívil řadu exotických míst. Jediným společníkem na výpravě mu byl Karel Řezníček, dobrodruh a sládek z pivovaru pod Hrubou skálou.
4: S Brem se vydali do Spojených států, odkud informovali české čtenáře o Niagarských vodopádech a Yellowstoneském parku. Setkali se také s legendárním apačským náčelníkem a šamanem Jeronymem. Poté pokračovali přes Pacifik do Japonska a Číny. Když prozkoumali téměř celý Dálný východ, Austrálii a Oceánii, vydali se přes Rusko zpět do Čech.
5: Kořenský nikdy neprozkoumával nová místa, ale jeho spisovatelské umění přiblížilo Čechům téměř celý svět. Stejně jako o několik dekád později knihy Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Josef Kořenský zemřel v Praze v roce 1938 ve věku 91 let.
3: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Německý kancléř Merz slíbil Ukrajině pomoc a investice za 200 miliard korun. Při horolezeckém výstupu v rakouských Alpách zemřel 36-letý Čech. Na mistrovství světa v judu se představí první z Čechů Tereza Bodnárová a počasí bude zpočátku oblačno, později začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Teploty až 23 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Německo poskytne Ukrajině další peníze a investice v přepočtu za víc než 200 miliard korun. Při návštěvě Kyjeva to řekl německý kancléř Friedrich Merz. Do ukrajinské metropole přicestoval i přes pokračující ruské útoky na město.
7: Po zásadních jednáních s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se německý kancléř Friedrich Merz setkal také s premiérem Sergejem Koreckým. Ten potom na sociálních sítích napsal, že jedním z hlavních témat rozhovorů byla německá pomoc ukrajinské protivzdušné obraně, dále náprava energetiky silně poškozené ruskými útoky a také železnice. Ukrajina uvažuje o nákupu německých lokomotiv, které mají nahradit ty zničené Ruskem, uvedl ukrajinský premiér. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Policisté při víkendovém nelegálním tuningovém srazu v Brně rozdali pokuty desítkám řidičů. Dva z nich kvůli závodění v běžném provozu přišli o auto. Policie na srazu zkontrolovala asi 700 aut, zjistila u nich přes 100 přestupků, především kvůli nevyhovujícímu technickému stavu vozidel. Pokuty řidiči dohromady vyšly na zhruba 200 tisíc korun. Podle policie se ale podařilo zajistit průběh akce bez větších incidentů a mimořádných událostí. V rakouských Alpách zemřel 36-letý Čech při výstupu na horu Grosses Ochsenhorn. Podle agentury APA se snažil uvolnit cestu dvěma horolezcům, kteří z hory sestupovali. V zápětí se ale odlomil skalní blok, kterého se český horolezec zdržel a spadl do hluboké rokle. Jeho úmrtí potvrdil mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čerge.
8: Naši diplomaté ve Vídni jsou v kontaktu s rakouskou policií a jsou připraveni poskytnout pozůstalým veškerou potřebnou konzulární pomoc. Rodině a blízkým zesnulého vyjadřujeme upřímnou soustrast.
6: Středočeská policie varuje, že děti a mladiství jezdí na elektrokoloběžce bez řidičského oprávnění. To je nutné mít při používání zařízení jedoucí rychlostí nad 25 km v hodině a výkonem nad 250 W. Na základních školách na Benešovsku proto policie spustila preventivní akce, během kterých žáky na problém upozorňují, popisuje krajský koordinátor BESIPu Ondřej Žabenský.
9: Největší problém je, že děti jezdí na elektrokoloběžkách, které skutečně překračují rychlost 25 km v hodině a nejsou držiteli řidičského oprávnění ani skupiny AM, ani skupiny A1, takže nemohou na tom jezdit. Bohužel rodiče jim to umožňují, kupují jim tyto věci.
6: Judistka Tereza Bodnárová se jako první z českých reprezentantů představí na mistrovství světa v Baku. Česká medailistka z Grand Slamu v Budapešti nastoupí krátce před 9:00 českého času proti Nizozemce Van Krevelové.
10: Tahle Holanďanka je hodně nepříjemná. Jednak je vyšší, ale je hlavně hodně silová. To její judo je opravdu silový. Já jsem s ní ještě neměla tu čest na závodech, ale na soustředění a upřímně doufám, že se první kolo bude vyvíjet líp než randory na soustředění, protože tam mě teda jako zmuchlala, takže budu si muset dostat do pohybu a na tom to bude všechno založený, no.
6: Fotbalisté Portugalska porazili v elitní divizi Ligy národů Norsko 2-1. Nizozemsko vyhrálo nad Srbskem taky 2-1. Wales podlehl Dánsku 0-1 a Řecko remizovalo s Německem 0-0.
11: Omezení na dálnici D8 na Ústecku a nehoda na trase Petrovice D8. Dálnice teď volné na D8 u hranice s Německem jsou jen z části průjezdné tunely mezi kilometry 83 až 87. Jezdí se tu busy na Prahu obousměrně. To omezení potrvá do zítřejší půlnoci. Na Ústecku silnici 248 trase Petrovice dálnice D8. V noci havarovalo nákladní auto. Čekejte, omezený průjezd podle policie nehoda, následky nehody mohou i blokovat průjezd. Naopak v Praze na křížení Sokolské s Žitnou už odklidili následky srážky dvou osobních aut. A v Praze je od včerejška úplná uzavírka na městském okruhu. Údržba zavřela tunel Mrázovka směr Barandovský most. Další zelená vlna později za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Bude zpočátku oblačno, ráno místy s mlhami, během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 15 stupňů a na Šumavě až 19. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Co potřebují živočichové v půdě, aby prospívali? No potřebují být tak trošku jako lidi, bych řekl. To znamená, že mají třeba rádi řízek, ale když na to přijde, tak sežerou všecko.
13: I když její v případě to asi řízek nebude.
14: No, sežerou všechno, ale ne úplně dobrovolně. Tyhle ty všichni živočichové přírody jsou hrozně konzervativní. Ale pořád mají tu možnost zkusit něco nového.
15: Tak záleží na tom, jaké jiné organismy žijí kolem nich. Nikdo nechce mít predátora za souseda.
13: Dnešní laboratoři účinkují půdní biolog Ladislav Miko, vítejte.
16: Děkuji za pozvání, hezký den.
13: Jan Pačes je především molekulární biolog, jsem moc ráda, že jste s námi.
16: Dobrý den.
13: A Dalibor Libus je student, tradiční host vlastně už naší laboratoře, vítejte.
15: Dobrý den, děkuji za pozvání. Laboratoř.
12: Pilovací promiskuita je vlastně výhodná.
14: Moudrost předků možná nebude stačit, protože předci to dělali za jiných podmínek.
12: My máme problém s meruňkama, které tady vždycky byly na Moravě, protože vykvetou v březnu, za týden zmrznou a opilovači přiletí prostě za dva týdny a to už tam ty květy nejsou, až zmrzly.
13: Vědci měřili různorodost potravních strategií půdních živočichů, jak se ty strategie vyvíjejí pod tlakem zemědělství a klimatické změny a zohlednili přitom 17 000 vzorků půdy z 19 zemí. A teď porovnávali, jak je to v různých pásmech. V tropech našli o 40% vyšší počet způsobů, kterým půdní živočichové získávají živiny a energii než v mírném pásmu. A v zemědělských půdách to bylo o 32% víc než v lesích. Vím, že asi čísla nám tolik neřeknou, ale to, jak rozmanitá je tahle strategie, to není žádný klad, ale spíš výsledek stresu, jak patrno na roztočích nebo chvostoskocích.
12: No je to opravdu tak. Já musím hlavně říct k té studii, že to je jedna ze studií, které by nevznikly, kdyby nebyly, řekněme, moderní postupy, které využívají zpracování dat z obrovské škály výzkumů velkého množství vědců. Tady je asi já jen kolik 40 autorů, tak polovinu z nich znám. A ať to tak vypadá na první pohled, tak pro mě ten výsledek není překvapivý. V těch podmínkách většího stresu, ať už je to zemědělství, anebo větší souboj o zdroje, což je případ těch tropů, tak musí zapojit vlastně ty půdní organismy, zejména ty, které jsou závislí na požírání půdních mikroorganismů, tak musí zapojit prostě širší strategie, aby se dostali k potravě. Musí se o to prostě poprat.
13: No ale těch tlaků je mnoho. My se zemědělstvím a klimatická změna.
14: Hlavně ta změna se násobí a šíří, takže na jednom místě se to trošku rozbije. To vede k tomu, že se to v okolí rozbije nebo některý druh přestane fungovat tak, jak bylo zvykem, že fungoval do té doby a vlastně ty dopady potom můžou být hrozně nečekaný, ale v tomhle tom článku se mi zase líbily i ty pozitivní věci. Například tam hrozně hezky ukázáno, že příroda umí výborně ty výpadky nahrazovat. Samozřejmě jenom do určité míry, ale ty mechanismy, jak si organismy dokáží najít vedlejší způsob, jak si udržet při životě, a nebo dokonce, jak když oni sami na to nemají nástroje, tak si dokážou vzít DNA, genetickou informaci těch organismů, který už to umí a začít to používat. To je do budoucna vlastně dobrá zpráva, že lecos, co my rozbijeme, tak ještě pořád je šance, že se to udrží v chodu.
13: Dám slovo Daliboru Libusovi a jeho postřehu k téhleté práci.
15: Mě k tomu vlastně napadlo, že to je zemědělsky zpracovávané půdě. Co jim tam vlastně přináší ten stres? Nemělo by to být spíše, že tam jsou ty živiny více dostupné a jich tam víc?
12: Bohužel v tom intenzivním zemědělství my krmíme ty rostliny, dáváme jim tam minerální hnojiva. Ovšem to neobsahuje žádnou energii a pro ně to nepřináší žádný benefit. Oni potřebují mrtvou organickou hmotu, tu vracíme v těch zemědělských systémech do půdy stále míň, bohužel. A dokonce i ty rostliny tam nechávají stále míň té své mrtvé biomasy. Třeba když si představíme takové obilí, které tam roste prostě 3 měsíce, ten kořenový systém není moc mohutný, protože dostane veškerou tu výživu až ke koření, je zbytečně, aby kytka do toho investovala. Takže ani té biomasy těch mrtvých kořenů, když se to obilí sebere, tam moc není. A to prostě všecko znamená, že ty zvířata nemají moc co žrát. A já se vrátím k tomu svému příměru s tím břízkem. Každý z nás snad zažil situaci, že přijete domů a dostanete informaci, že není jaksi nic k večeři. A najednou vám nezbyde nic jiného, než chodit, otvírat ty šuplíky a hledat prostě nějaký zbytky, tady nějaký starý nudle, tadyhle nějaká konzerva, to, co normálně ani nepovažujete za svoji potravu. Když je hlad, tak něčím se zasytit musíte. A zejména ty roztočí a chvostoskoci se chovají přesně takhle. Jo? Oni dokonce, na to je nějaký odborný výraz, jim se říká, že jsou choosy generalists, to znamená vybíraví generalisté. Dokážou ledas co jíst, dokonce dokážou ten horizontální přenos genetické informace od těch mikrobů, což mě teda fascinuje. fascinuje a trošku mrazí, protože když se bavíme o GMO a o tom, že jsou bezpečný, tak najednou se dostáváme do sféry, kde se ten gen může přenést. Bakterie dokážou s tím genetickým materiálem kde co. Ještě s pomocí třeba bakteriofágu, ale to je jiný problém, to přeskočme. Ale vrátím se k tomu, že oni v podstatě, když je budeme sledovat v normálních podmínkách, tak se nám budou jevit jako typický houbožravý organismy, který si vybírají tuhle skupinu hub. A takhle je budeme definovat v x případech v normálních podmínkách. A najednou přijde hlad a oni budou žrát řasy nebo nějaký zbytky nějakého detritu nebo dokonce špatně rozložitelné zbytky rostlin celulózou nebo hub s chitínem, na které musí mít ty speciální enzymy.
13: Ale vy jste se, Dalibore, ptal asi z nějakého důvodu. Zodpovězeno.
15: Čili ten problém je v tom, že my sice přidáváme živiny a vyživujeme ty rostliny více, ale pak je také sebereme. Nenecháme
12: přesně
15: je.
12: Přesně tak, tam nedáváme tu organiku, tam, kde je ta energie. Ono je to všecko vlastně, proč jíme, aby jsme získali energii, to sami potřebují půdní organismy a oni tu energii prostě jako z minerálního dusíku neumí sebrat, tam jako žádná pro ně není.
14: Ta evoluce, přizpůsobit se novému prostředí, tak to vlastně trvá hrozně dlouho, to je mnoho generací. A ty změny, které se teďka dějí, jsou mnohem, mnohem rychlejší, než jak to dřív fungovalo. Ať už to jsou změny záměrné, tedy když tam hospodaříme a rok od roku je na tom poli něco úplně jiného a je to obrovská plocha, takže tyhle ty malý tvorečkové se nedokážou přesunout nikam jinam a najednou musí začít jít úplně nějak jinak. Tak přece jenom se ukazuje, že mají takovou docela dobrou možnost, jak si tuhle tu informaci předat mezi generacemi. Nemusí čekat na ty mutace, ale mohou si v té DNA označit to, co se minule podařilo a vlastně díky tomuhle tomu se informovat přes generace, na rozdíl od nás teda ten psaný zápis, že by si ty děti se něco mohly naučit, tak přesto umí využívat i způsob, jak informovat i další generace o tom, co se jim vyplatilo.
13: Když bylo hluboké půdní sucho, chvostoskočí babička předala svým potomkům, dělej to takhle.
12: Druhá věc je, že oni mají, a to jsou relativně nový výsledky výzkumu, úplně jiný mikrobiom na povrchu těla a úplně jiný mikrobiom ve střevech a prostě v těch tělesných tkáních.
14: To mi taky
12: samozřejmě, ale ty střevní příslušníci toho mikrobiomu jsou dvojího druhu, některý to umí za přítomnosti kyslíku a některý naopak ne a ty podmínky jim vytváří vlastně ten živočich. Oni nepíšou knihy, ale dělají poměrně stabilní bobky, které zůstávají v té půdě jako zásoba organické hmoty, na které narůstají potom ty mikroby a kterými se můžou reinfikovat to jejich potomstvo a vlastně se můžou v uvozovkách naučit, že dostanou do svého těla ten mikrobiom, který je užitečný v těch podmínkách. Takže to jsou takový zvláštní knihy, které píšou chvostoskoci a roztoči v půdě.
13: Dnešními hosty rozhlasové laboratoře jsou půdní biolog Ladislav Miko, molekulární biolog Jan Pačes a student oboru biologie Dalibor Libus.
3: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
13: Nová studie 142 badatelů z 32 zemí, čili opět velmi reprezentativní, vedená českými vědci, vyvrací letitou představu, že vztahy mezi kvetoucími rostlinami a opylovači jsou čím dál víc specializované, čím blíž k rovníku, tedy k tropům. Rozhodující roli hrají teplota a srážky. Ohrožuje to zvláště hodně specializované druhy, a to se týká i opylovačů zemědělských plodin. Zkrátka jsou některé, třeba i zemědělské plodiny, které jsou závislé na jednom nebo dvou opylovačích. Tuhle studii vedl Robert Tropek z Přírodovědecké fakulty, náš host, a protože je to čerstvé, tak abychom to rovnou probrali s půdním biologem, odborníkem na životní prostředí Ladislavem Mikem na úvod. Čím je to zajímavé?
12: Tohle je v podstatě zajímavé, protože to ukazuje, jak něco, co se nám zdá být logické, tak ve skutečnosti je jinak. Samozřejmě ten gradient od chladnějších do teplejších končin země je od severu k jihu a v těch tropech tak nějak víme, že je tepleji, ale ono tady se ukázalo, že teplo a sucho nebo teplo a srážky jsou ten rozhodující faktor a není to ta zeměpisná šířka. I když to tak trošku vypadá, oni zjistili, že diverzita je největší někde na pomezí subtropů a tropů, že to není přímo v tropech, jak se říkalo, ale přece jenom s tou rostoucí teplotou, čili směrem k tomu rovníku, ta diverzita je vyšší.
13: To znamená, některý hmyz zkrátka dopadne do té kytky tak akorát a některý se tam nevejde a některý propadne.
12: Je to tak, v určitém rozmezí podmínek může být výhodný ten dlouhý dlouhodobý vývoj a ta specializace toho opylovače s tou rostlinou. Oni vytvoří tandem, vyloučí vlastně ty ostatní partnery. Oba z toho mají prospěch. A v tom rozmezí podmínek, ve kterých se to vyvinulo, je to prostě pro ně pro oba výhodný. Ale nám se teďka děje to, že se vlastně posouvají ty klimatický pásma. Přece jenom ty požadavky těch druhů, jak toho opylovača, tak jedky nemusí být stejné. A to je právě jako ten důsledek pro ty zemědělské plodiny. Že se může stát, že tam, kde ještě třeba ta plodina může být, tak už nemůže být ten opylovač, anebo že se posunou fenologické fáze. To znamená, že ten opylovač nemůže přiletět na tu kytku v době, kdy zrovna ona kvete, ale přiletí později nebo dříve. A najednou ta výhodná vazba, ta velká úzká specializace vypadne a ta kytka už nemá alternativu.
13: Ta výhodnost je asi nejspíš taky fixovaná už geneticky.
14: Právě proto dochází k tomu rozpojení, protože tyhle ty cykly, jako kdy kvetou květiny, kdy se otvírají ty květy a kdy se ty larvy přeměňují a kdy vylítá ten správný hmyz, tak to je hodně geneticky dané, ale zároveň ta genetika přece jenom potřebuje synchronizaci. Je to délka dne, teplota právě nebo míra osvitu. No a když se s tímhle tím zahýbe, tak to bohužel na ty spřažené systémy dost často dopadne na každou jeho část jinak. A tím se to takzvaně rozhasí. S tím potom ty organismy můžou dělat hrozně málo. Ale nejenom to, ono to nemusí být, že se časově třeba minou, ale může to být, že ty květiny, protože je větší horko, tak třeba nedělají tolik těch vonavých látek, na který ten hmyz reaguje. A my to i vidíme geneticky, že ty hmyzy pak začnou produkovat jinak ty olfaktorické geny, které jsou právě specifické pro nějakou konkrétní chemikálii z jedné konkrétní rostliny. Ano, ta výhodnost ve stabilních podmínkách je obrovská, mít tandem, který si navzájem vyhovuje, ale zároveň je křehká. Obecně v té evoluční škále dlouhodobé je to tak, že nakonec ty generalisti vždycky sice jsou druhý, ale pořád jsou druhý.
13: Tak to by se divil starověký básník, když psal, že veškeré dění pod nebem má svůj čas, že se to trošku posouvá někam jinam. Dalibor Libus má slovo k téhle práci.
15: Mi přišlo, že dává smysl, že nejvyšší koncentrace těch úzce specializovaných druhů není přímo v tom tropickém pásmu, ale spíše v tom vlhkém subtropickém, protože v tom tropickém je sice největší diverzita druhů všech dohromady, ale ta lokální diverzita tam není tolik vysoká, jako ve vlhkém tropickém a subtropickém pásmu.
12: Oni ty tropy jsou strašně pestrý, ale jsou vlastně jakoby po obrovských plochách strašně stejný. Všeho tam je jako hodně různého, ale v malých počtech. Není to něco jako smrkový les, tajga, kde je těch smrků milion, ale je to tam strašně namíchané. A tohleto je třeba zrovna v těch vlhkých subtropech možná ten důvod, že ty zvířata, pro ně je výhodný být úzce vázan jeden na druhýho, protože se nemusí tolik hledat. Jo? Oni jsou prostě lokalizovaní do stejného místa a když jim to rozpojíme tím, že se ta kytka posune o několik stupňů zeměpisné šířky nahoru, na sever. A už jsou tam jiné sumy teplot, jiné sumy srážek, jiné sumy slunečního svitu a najednou to je to, co tady vlastně vidíme v přímém přenosu u nás. My máme problém s meruňkama, který tady vždycky byly na Moravě, protože vykvetou v březnu, za týden zmrznou a opylovači přiletí prostě za dva týdny a to už tam ty květy nejsou, pač zmrzly. A tady to ještě jako u té meruňky třeba není tak specializované. Teď si představte, že ta meruňka má právě jednoho opylovače, který je v koevoluci se přizpůsobil jenom na tu meruňku a jsou oba v háji.
14: A další věc, která je taky zajímavá, což jsem se dozvěděl právě teprve z těchto článků, že rostliny se změnou toho klimatu taky produkují jiné ty látky, které mají nejenom ty vonavé, ty, kterým lákají třeba různé opylovače, ale i živiny, jiný poměr těch fruktos a glukos, protože prostě teplota a osvit je jiný v tu dobu, kdy to dělají.
12: Koncentrací a tak dále.
14: No a hlavně ty regulace jsou hrozně zajímavé, protože to jsou cykly, kdy ten jeden enzym spustí druhý a ten další a teď se to hrozně propoje. Ty sítě vypadají poměrně robustně, ale právě ten celkový posun najednou může tu síť zpomalit, no a dochází právě k tomu rozpojení. Takže vlastně ta zajímavost tohohle toho všeho je to, co jsme všichni čekali. No prostě ty věci přestávají fungovat, protože nemají dost času se navzájem sobě přizpůsobovat a je tam vyhybka, každý se rozjede po jiné koleji.
12: I tady platí vlastně nakonec, že jak ty rostliny, tak ty opylovači, když mají schopnost jak si spolu nažívat s více partnery, to znamená mají širší generální záběr, tak přestože za normálních okolností se věnují tomu preferovanému partnerovi, tak v momentě, kdy se tohle rozpojí, tak oni mají šanci přežít, jak ta kytka, tak ten opilovač, tím, že přejdou na jiného partnera. Jo? Takže taková opilovací promiskuita je vlastně výhodná, protože mají větší šanci přežít právě při těchto náhlých změnách podmínek.
13: Možná dámy mezi našimi posluchači znají film Dům u jezera, kde on a ona jsou desynchronizováni a nakonec to dopadne dobře, protože se najdou. Tak tady příroda si umí taky poradit.
14: No ale pozor, dochází k tomu, že sice generalisti už neberou to nejlepší, mají náhradu, ale ona bývá dost často suboptimální. A pro lidi, kteří třeba to pěstují nebo tak, tak to bude pak znamenat upravit právě způsob chování, kdy se třeba bude co sázat a tak dále. Protože prostě ta situace je jiná, ale bohužel, jo, moudrost předku, ona možná nebude stačit, protože předci to dělali za jiných podmínek. A to bude trošku problém, hlavně protože všichni jsme, čím jsme starší, konzervativnější a nechce se nám ty změny jako hledat ty nové cesty.
13: Opouštět tu moudrost.
14: A kolik pranostik už dneska vůbec nedává smysl, protože jsou zcela mimo ten čas, kdy jsme to měli.
12: 100 roků

0: říká o nějaký příklad, jestli byste si vzpomněli na nějakého škůdce, který jakoby takhle změnil dobu prvního výskytu, chování, rozšíření.
1: To slovo škůdce je prostě vždycky vstaženo k nějakému ekonomickému zájmu člověka, jo? Ale v zásadě je to zase vztah nějaký rostliny a nějakého živočicha, ať už to byl předtím opilovač nebo teďka kůrovec, který žere líko. Za normálních podmínek, které tady trvaly dlouhá staletí, platilo, že v těch polohách smrkových takzvaných ten kůrovec zvládl tak jednu generaci za rok, někdy ani to ne, a na to ten smrk dokázal reagovat a prostě ta rovnováha se tam nějaká ustanovila a fungoval. Čas od času to trošku ulítlo, drobná kalamitka, ale v zásadě ten smrk přetrvával. A najednou se nás změnily vnější podmínky. Posunulo se klima, máme více jako teplých dnů v roce, máme málo hodně mrazivých dnů v zimě a takových těch rozstávajících period, který zase namnoží ty predátory, nebo respektive nemoci těch larviček. A máme doloženo, že jsou místa, kde u nás udělá ten líkožrout nikoli v jednu nebo tři čtvrtě, ale třeba 3,5 generace za rok. A když si to vezmete, že to je vlastně geometrická řada a není tam prostě po té jedné generaci ta zima, která to zase zdecimuje, tak to prostě rozlítne úplně strašným způsobem a výsledky potom vidíme v naší krajině.
0: No ale byly donedávna dost rozdílné ty strategie, jak na to šly za našimi hranicemi a jak se to řešilo tady. Co je teď ta nejúčinnější strategie?
1: No, nejúčinnější strategie je se tomu přizpůsobit, protože nejde s tím bojovat. To znamená, my prostě si nemůžeme dovolit sázet smrkový monokultury do míst, kde ten kůrovec udělá 3,5 generace za rok. Takhle jednoduché to je.
0: Dalibor Libus.
2: Dlouhou dobu, už vlastně od konce druhé světové války, se experimentuje s pěstováním různých tropických plodin v Evropě. Chtěl jsem se zeptat, jestli když se pěstovaly vlastně celkem krátkodobě třeba rýže v Československu, jestli to také sebou přitáhlo nějaké škůdce, kteří by se tady potom teoreticky mohli přeorientovat na něco jiného a zůstat tady a škodit dál na našich plodinách.
3: To samozřejmě ano, a právě ten největší problém s těmi škůdci je úplně totéž jako s tou potravou. Každý škůdce má zase svého škůdce, virus třeba, který ho ničí, nebo nějakého dalšího parazita. A tohle všechno bylo nějak vyrovnáno a ty drobné nerovnováhy byly vždycky lokální i časově, i prostorově a časem se to vyrovnalo. A teďka najednou se stane, že sluníčko sedmitečný se vylíhne úplně jindy, nemá toho parazita svého a tak se rozmnoží příliš. Navíc ty rostliny přeci jenom nové oblasti osídlují dost pomalu. Jo? Když si vezměte, jak se šíří nějaký les, tak to jsou třeba, dejme tomu, jednotky kilometrů v průměru za rok. Tak když se má přijít les tamhle někde z Alp a je to 1000 kilometrů, no tak to je 1000 let nebo stovky let. No ale nám se to mění v řádu desítkách let. Takže s tímhle tím jsou jako problémy a velice správně, nedá se s tím bojovat, protože ta situace je natolik komplikovaná, že udržet to ve stavu, který je proti současnému stavu přírody, by stálo tolik peněz a hlavně to ani neumí. Upřímně řečeno, my tu přírodu ještě neznáme tak dobře a neumíme poručit větru, dešti. No, tak prostě bude se to muset měnit. No.
0: O té rýži jsem to ani netušila, že se to tady zkoušelo.
1: Tak to bylo za dob Československa, že jo, Jižní Morava a Podunajsko. Tam se snad někde ještě na nějakým poli kolem toho Dunaje stále ta rýže zkouší. Ale pravda je, že to je něco, co tak člověku napadne. A dost často to slyším v diskuzích, že no tak se to posouvá, no tak budeme pěstovat mandarinky. Ale právě takhle jednoduchý to bohužel není. Škůdci takzvaní v tom hrajou velkou roli, protože oni sem přijdou s tou kytkou, kterou sem přineseme, ale nepřineseme ty jejich přirozené nepřátelé a nemoci a na ty se bude muset čekat.
3: Když jsme u těch právě patogenů, tak další problém, který tam je ten genetický. Tak oni, jak mají víc generací, no, tak mají mnohem víc prostoru, jak unikat třeba našim mechanismům, jak proti ním bojujeme. Dřív to stačilo jednou posypat něčím a zbavili jsme se jich, ale jednak to dělají mimo fáze a jednak vlastně mnohem rychleji si najdou cestu, jak obejít jednak svoje vlastní přirozené parazity a i to, co proti ním zkoušíme jako lidi. Takže i tohle to je zajímavý aspekt toho, že se zvyšuje počet těch generací a že rychleji rostou a rychleji odbourávají juvenilní hormony a zapínají se geny, které nikdy tady v těchto krajích jsme zapnutý neměli. Oni ty organismy to někde tam v sobě mají, tyhle ty biochemické dráhy a najednou ejhle se aktivují, no a pak koukáme.
1: Škůdci jsou většinou takový, který se sice specializují na nějakou kytku, ale dokážou se velmi rychle rozmnožit, když se dostanou do podmínek, které jim vyhovují. Dokážou zrychlit svůj vývoj, můžou být najednou polyvoltinní, čili udělají těch několik generací za rok a mají strašné množství potomstva. Evoluci počítají s tím, že já nakladu 10 000 vajíček a stovka přežije. A těch ostatních 9900 chcíplo, protože sucho, mráz, predátoři, nemoci a tak dále. A najednou oni se posunou do oblasti, kde tyhle ty limitující faktory jsou mnohem slabší nebo úplně chybí. Najednou místo 100 přeživších máme prostě 5000 přeživších. A to je ten problém, který musíme řešit.
0: Sci-fi by to mělo už zpracovat.
3: Další věc je, že my se hodně často koukáme na ty vztahy právě jenom párově, teda, což je dobrý důkaz tady těch všech článků, že to jeden parazit, specialista s tou jednou rostlinou nebo opylovač s tím typem rostliny, ale pro tu krajinu je právě mnohem důležitější ta celková stabilita. Ono vyrobit les, to není jenom tak, že se tam vysází ty stromy, protože les je mnohem komplexnější věc. Tam musí být i živočichové, musí tam být ty houby, podhoubí, kterým ty organismy spolu komunikují.
0: Ano, to podzemní
3: takže
0: město.
3: Ten les, to trvá mnoho i generací těch stromů, než se vytvoří les ve smyslu skoro organismu společného. A to my teda neumíme vůbec. My bychom ještě takhle toho jednoho opilovača máme včely a teď je přivezete pod lípu, tak to nějak dobře dopadne. Ale tyhle ty komplexní systémy na to naše schopnosti a znalosti ještě vůbec nestačí. A proto jsou takhle komplexní studie, kde se toho veme hrozně moc těch data kouká. Moc zajímavé, protože nám právě ukazují i souvislosti, které předtím nebyly tak dobře vidět.
0: Takže dá se říct, že i my jako lidstvo nejsme dostatečně flexibilní při tom výběru plodin. Že si trošičku nevíme rady?
3: Dneska si nevíme rady, ale ano, v té historii jsme zvolili vlastně hrozně malý počet plodin a teda i živočichů, které využíváme pro tu naší výživu a dostali jsme se my sami do velké závislosti na nich. Tady u nás bychom si to prostě neuměli bez pšenice představit. Ale díky tomu máme dneska potíž udržet ten systém v tom chodu, v jakým je, protože nemáme variabilitu.
0: Potřebovali bychom do pravěku najít zase nějaké staré odrůdy.
1: Když si vezmete jakoukoliv ekonomickou příručku, nebo když půjdete pro poradu k doma svého bankéře, tak oni vám řeknou hlavně diverzifikujte to portfolio a oni mají takové pěkné rčení, že není moc dobré dávat všechna vajíčka do stejného košíku, protože když vám do toho spadne šutr, tak prostě vám nezbyde nic a je dobrý to rozložit do různých možností. A je zajímavý, že v té ekonomii a tam, kde teda jde o naše prachy, tak tam si to uvědomujeme a v tom zemědělství jsme se to ještě nenaučili. Tam máme stále ty 3 nebo 4 hlavní plodiny a snažíme se za každou cenu udržet a točit v těch velkých množstvích, místo aby jsme diverzifikovali.
0: Pšenice, rýže?
1: Pšenice, kukuřice, rýže, proso.
3: Je to zajímavý, teda trošku smutný, ale moc zajímavý čtení.
1: Já si myslím, že to malinko učí postupem času, ale přece jenom lidstvo k jakési pokoře vůči tomu systému, jo? Že vlastně ta představa, že máme to zmáknutý a umíme otáčet těma knoflíčkama a tím to jakoby manipulovat, tak ta platí v nějakém rozmezí podmínek, ve kterých jsme měli dost času na to, aby jsme se to naučili. A když ty podmínky vlastně i naším přičiněním najednou změníme, tak zjistíme, že ty knoflíčky nefungují a že to rádio nejde naladit.
0: Každopádně rádio umožnilo, že jsme se mohli setkat v téhle inspirativní diskusi. Moc za ní děkuji Ladislavu Mikovi, který je především podnebiolog, odborník na životní prostředí. Díky, že jste přišel.
1: Díky za pozvání.
0: Dalibor Libus je student, který se věnuje rovněž biologii. Děkuji vám.
2: Rovněž děkuji.
0: Jan Pačes je molekulární genetik a bioinformatik a mám radost, že byl naším hostem.
3: Děkuji a naslyšenou.
0: Martina Mašková se těším rovněž naslyšenou s vámi všemi. Těším se za týden. Laboratoř. Laboratoř.
4: Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maričová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích. Poslouchejte každý všední den po 14:30 odpoledne a v repríze po 19:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a a v dalších podcastových aplikacích. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Jsem pozorovatelský typ, ráda cestuju městskou hromadnou dopravou a hrozně ráda poslouchám cizí rozhovory. I to je pro mě inspirace, říká spisovatelka a terapeutka Iva Hačmusa, která je hostem Osobnosti Plus. Její román Krávy vybrala mezinárodní porota jako jeden ze tří, které budou reprezentovat českou literaturu na knižním festivalu ve Frankfurtu nad Mohanem. Jak se připravuje na prezentaci své nové knihy na prestižní literární akci? A jak vážný problém je zhoršující se duševní zdraví českých dětí? Dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
4: Osobnost Plus.
5: Jaký zajímavý příběh jste naposledy slyšela v metru nebo v tramvaji?
6: No zrovna dneska ráno, když jsem jela sem do studia, tak si tam povídala, předpokládám, že babička s vnoučkem a dohadovali se o tom, do jakého fast foodu půjdou do škole, po škole.
5: Lidi si podle vás v MHD často povídají o intimních věcech a myslíš si, že je nikdo neslyší? Vy si dáváte pozor, když třeba v tramvaji nebo v metru s někým telefonujete nebo si povídáte?
6: Já mám pocit, že ne, že si moc pozor nedávám a když je ten rozhovor nějaký důležitý a jsem v tom zápalu toho, tak myslím si, že si to neuvědomuji, ani že mě může poslouchat dalších třeba 10 lidí nebo 20.
5: Náš román Krávy, který vyjde v únoru, bude Česko reprezentovat na festivalu ve Frankfurtu, kde ho i sama uvedete. Nemáte trému?
6: Mám trému a vlastně ani nevím, jak se na to mám připravit. Myslím si, že asi se budeme o té knížce povídat. Ona je teda ještě teď v takových přípravách, protože já, když jsem ten rukopis odevzdávala do té soutěže posílal, tak jsem v podstatě ten stejný den napsala poslední slovo. Takže byl ještě v hodně takové syrové podobě.
5: Berete při té přípravě v úvahu i to, že to bude i před německým publikem, že to bude před mezinárodním publikem, že to prostě bude jiné, než to bývá tady v Česku?
6: Já bych řekla, že tady to, o čem mluvíte, na mě teprve začíná doléhat. A až teď si uvědomuju až takovou tu tíhu toho a nějakou zodpovědnost, protože pochopitelně bych ráda dobře reprezentovala českou literaturu. A já jsem ale hrozně ráda, že na to jsem nemyslela při tom psaní, protože si myslím, že by mě to zbytečně svazovalo. A já, když jsem ten román začala psát, tak jsem vůbec na žádný Frankfurt nemyslela a asi to bylo dobře.
5: No ale přihlásila jste se do té soutěže, takže jste věděla, že se to může stát.
6: Já jsem začala psát tu knihu někdy v prosinci loni a právě jsem ji dokončila shodou okolností někdy v půlce dubna a ten termín přihlášení byl právě poslední duben a během toho jara jsem se o té soutěži dozvěděla, takže jsem si říkala, že možná bych to mohla zkusit.
5: To všechny knížky píšete takhle rychle?
6: No, řekla bych, že Krávy, tam bych řekla, že jsem trhla takový osobní rekord. Fakt to bylo za nějaký 3-4 měsíce, ale většinou to tak není. Ale spíš asi patřím k těm rychlejším.
5: Česká republika je letos ve Frankfurtu hlavní hostující zemí. Téma hostování je Česko, země na pobřeží, které odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky a má naznačovat, že česká literatura je součástí světového oceánu kultury. Kdo z českých literátů je podle vás opravdu světový?
6: No, tak to je těžká otázka. Já si myslím, že těch autorů je opravdu celá řada. Já mám třeba hrozně ráda romány Aleny Mornštajnový. Mm-hmm. Ta si myslím, že opravdu umí psát tak, že to může oslovit čtenáře na celém světě, ale já si myslím, že je jich mnohem víc a někteří ani nejsou objeveni. Já jsem třeba nedávno četla knihu Zlá babička od spisovatelky Dity Kůtové, která mě úplně uhranula a říkala jsem si, že vlastně tahle ta knížka by mohla oslovit čtenáře na celém světě.
5: Všimla jste si, že se zatím bavíme o ženách, spisovatelkách, že to je možná fenomén dnešní doby, že hodně píší ženy, protože i ty tři romány, které budou reprezentovat Česko ve Frankfurtu, tak jejich autorky jsou taky ženy.
6: No, to je pravda. Já nevím, Čím to je, jestli píšou víc ženy, anebo možná je to i tím, že je více čtenářek, více knih kupují ženy, to je, myslím si, nějak statisticky dokázáno, ale řekla bych, že by byla škoda opomíjet i český autory, který si myslím, že taky mají určitě co nabídnout.
7: Co byste chtěla, aby si po vaší prezentaci čtenáři odnesli o současné české literatuře? Aby si řekli, tak to byl super román a teď já do toho Česka pojedu?
6: No, já si myslím, že když jsme se bavili o té české literatuře, že ona je především taková pestrá, že nepřevažuje tady nějaký jeden styl nebo nějaký rukopis. A když jsem třeba mluvila o té Aleně Monštejnové, tak já bych třeba řekla, že píšu úplně jinak, diametrálně jinak, že používám úplně jiný jazyk, jinak stavím ten příběh. A právě si myslím, že tady ta určitá pestrost a někdy i schopnost jako překvapit to čtenáře, si myslím, že to je to, co můžeme nabídnout tomu světu.
7: Takže si čtenáři mají říct, je to pestré, asi se tam pojedeme podívat a budeme číst české knížky.
6: Nevím, jestli by je to přímo nalákalo sem do Česka, protože já teda tuším, že v té své knize, tam nějaký, odehrává se to teda v Praze, ale řekla bych, že ta Praha tam má spíš takovou temnější podobu trošičku, takže řekla bych, že to není úplně turistický bedekr. Na druhou stranu právě si myslím, že nějaký to uvažování třeba, který může být osobitý, to vyprávění také může oslovit.
7: Já jsem slyšela, že vy nikdy dopředu nevíte, jak vaše knížka skončí a že třeba ten konec nevíte ani 10 stran před koncem. Jak to bylo u Krav?
6: Tam to bylo podobně, tam to myslím, že to bylo spíš tak 20 stran teda před koncem, tam jsem překonala sama sebe, ale pro mě totiž to psaní je takový dobrodružství, já sama sebe překvapuju každý den, kam se mi ty postavy budou vyvíjet a kam ten děje zavede a někdy na to přijdu ráno ve sprše, někdy, když se procházím se psem, tak mě najednou něco ťukne, jak by to třeba mohlo být, ale opravdu píšu tak, že ten konec skutečně neznám dopředu.
7: A překvapíte někdy i sama sebe?
6: Rozhodně. A je fakt, že někde sebe překvapím až moc a to potom mě redaktoři v nakladatelství trošku držejí zpátky, že jsem se možná rozmáchla až moc.
7: Šlo by něco takového třeba u detektivky, kdybyste psala detektivku klasickou, nevědět dopředu, kdo je vrah?
6: No, detektivka je taková moje výzva. Strašně ráda bych napsala nějakou detektivku, protože mám ráda ty příběhy a myslím si, že někde je to neprávem opomíjený žánr, třeba tou literární kritikou, protože já si myslím, že napsat dobrou detektivku je hodně velký umění, aby byl čtenář překvapen, aby ten spisovatel uměl udržet to napětí až do konce, ale řekla bych, že v tomhle případě si skutečně asi budu muset nakreslit nějaký ten děj dopředu a budu asi muset vědět, i kde je vrah, což přiznám se, že jsem napsala asi 30 stran své detektivky, už to mám teda v šuplíku nějaký 3 roky, ale dosud nevím, kdo je vrah, takže to je trošku problém.
7: Porota, která na festival vybrala 3 knihy, ocenila u vašeho románu Černý humor a cynismus. Jak dlouho jste tenhle námět nosila v hlavě, než jste se pustila do psaní?
6: Ten nápad mi vnukl sen. Je to nějaká situace, o které se mi často zdá a je to dost temný, nebudu asi prozrazovat příliš. Takže na počátku byl sen a nějakou dobu jsem to v hlavě nosila, řekla bych nějaký 1-2, nějak se to tam usazovalo a právě loni v tom prosinci jsem napsala první odstavec, pak další a pak už to jelo nějak samo.
7: Román Krávy je podle vás o partě mladých holek kolem 20, které spolu sdílejí hodně temné tajemství. Je to knížka o tíze viny i o ženském přátelství a solidaritě. O jaké tajemství jde, nebudeme prozrazovat, ale měla jste vy v životě nějaké temné tajemství? Nebo
6: temné
7: máte?
6: Tajemství, možná jich pár mám, ale řekla bych, že nejsou až zas tak temný, jsou to si myslím, že nikdo z nás nejsme dokonalý bytosti a každý z nás má nějaký hříšek z minulosti, ale řekla bych, že to tajemství žádný moje není opravdu tak temný, že by mě to nějak extrémně tížilo.
7: Umíte udržet tajemství?
6: Já v rámci své profese dokonce musím, ale řekla bych, že mimo profesi patřím těm lidem, pro který je těžký udržet nějaký tajemství a to říkám úplně na rovinu a když se sejdeme s nějakýma kamarádkama a říkáme si, věděla si, že tohle a tohle, ale neříkej to nikomu, tak je to pro mě opravdu někdy hodně těžký to neříct.
7: Jak blízký je vám cynismus a černý humor, když je to to, co ocenila porota na vaší knížce?
6: Já myslím, že je mi blízký dost. Řekla bych, že je to i nějaký způsob pro mě, jak se vyrovnávám i s nějakými náročnějšími věcmi, protože když se dokážeme zasmát něčemu těžkému nebo i sami sobě, tak bych řekla, že takovej ten strach a úzkost ztratí takovou tu destruktivní sílu a když to vidíme ty věci s nadhledem, tak prostě ten život tak nějak se dá líp snášet.
7: Kde berete inspiraci pro vaše legrační obrázky?
6: Ty beru právě taky všude možně, třeba i v tom MHDčku a někdy třeba zaslechnu jenom nějaký slovo legrační a napadne mě, že na to nakreslím vtip třeba, nebo udělám nějakou změnu v méně, že třeba z Antonína Dvořáka udělám Antonína Nezdvořáka.
7: Když je vaše knížka Krávy o vztahu žen, mladých holek, jak pevná podle vás bývají ženská přátelství? Je to jiné než u mužů?
6: No, nedokážu to posoudit, tak je to u mužů, ale já mám kamarádky, takový bych řekla, tři kamarádky, které se mnou jsou od dětství, i když se nevídáme zase tolik v současné době, protože nežijou v Praze, tak vždycky, když se vidíme několikrát za rok, tak jako kdyby jsme se viděli naposledy včera. Pořád si máme co říct, věříme si, právě si říkáme i ta svoje nejtemnější tajemství a řekla bych, že je to úplně fantastická věc a že člověk má pořád někoho, komu může kdykoliv zavolat, když se něco děje a ten člověk to s ním probere a pak se mu hned uleví. Myslím si, že u mužů ale ta přátelství jsou vlastně podobná.
7: A jak je to s ženskou solidaritou? Myslíte si, že se ženy dokážou vzájemně podporovat, držet při sobě, nebo že se jdou spíš po krku, než se jdou muži?
6: Já bych řekla, které ženy. Zažila jsem různé kolektivy a řekla bych, že ta solidarita se tam určitě vyskytovala. Na druhou stranu, ano, je pravda, že někdy ty ženy, co znám takhle z vyprávění, si skutečně můžou jít po krku třeba v rámci nějakých vlastních ambicí, ale to bych řekla, že je záležitost mužů, takže bych to úplně takhle nerozlišovala, jestli to má někdo horší nebo lepší.
7: Mimochodem, hrdinka vaší knihy Mořská Eva má zvláštní superschopnost, umí dýchat pod vodou. Kdybyste si vy mohla do života vybrat nějakou superschopnost sama pro sebe, co byste chtěla umět?
6: No asi to bude stejná superschopnost jako ta moje hrdinka, protože já miluju vodu a fascinují mě oceány. Musela bych mít ale záruku, že by mě nesežral tam nějaký žralok nebo by mě tam nepropíchl nějaký rejnok a podobně, ale ta představa, že pluju tím oceánem, tak je pro mě úplně strašně uklidňující a fantastická.
7: A co třeba schopnost být neviditelná?
6: No, o tom jsem taky přemýšlela. Tu otázku jsem jednou dostala při nějaký diskuzi se čtenářkama a asi se mi trošku šokovala svou odpovědí, protože jsem řekla, že bych nepozorovaně vyprovodila ze světa nějaký nejhorší diktátory světový, tak docela koukali. Ale takže se to proměnilo spíš v nějakou destrukci. Když třeba světu by se ulevilo na druhou stranu. No, ale já vlastně nevím ani, co bych dělala, kdybych byla neviditelná, protože, jak říkám, já někdy, když potřebuji pozorovat ty lidi, tak v té tramvaji jsem taky neviditelná. Oni mě jako kdyby nevnímali, takže ani vlastně nevím, jak bych to využila.
7: Pokud vím, tak vy jste se naučila číst sama ještě před nástupem do školy, což by se taky dalo nazvat takovou superschopností. Pamatujete si, co jste jako úplně první věc napsala?
6: Myslím si, že to byla taková povídka krátká o tom, jak nějaká princezna dostala poníka od tatínka krále, pak se seznámila s princem a měli svatbu, takže neměla to zrovna moc dramatický oblouk, ale
7: kolik vám bylo?
6: To myslím si, že nějakých třeba 8-9 let.
7: No, vaši rodiče vás moc nepodporovali v tom psaní. Už uznali, že jste úspěšná spisovatelka?
6: To já bych teď jenom trošičku opravila, protože naši si myslím, že tady ten rozhovor si rádi poslechnou, tak bych nerada z nich udělala nějaký krkavčí rodiče, kteří mi nepřáli psaní. Ale spíš bych řekla, že oni mě tak drželi nohama na zemi, jo? Že když jsem jim něco napsala, pak jsem jim to ukázala a oni nebyli to takový ty rodiče, co by hnedka jásali nadšením a říkali dobrý, pokračuj, ale ještě to třeba za nás není tak skvělý.
7: Říká Iva Hač-Musa, spisovatelka a terapeutka, která je hostem Osobnosti Plus.
4: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Kromě psaní knih taky pomáháte dětem a dospívajícím s jejich duševním zdravím. Pracujete jako terapeutka. Jaké bylo vaše dospívání? Co vás trápilo? Pamatujete si to?
6: Pamatuju si to moc dobře a mám to i zdokumentovaný dokonce, protože jsem si psala deníky od svých asi necelých 14 do 16 let. A řekla bych, že do velké míry mě trápily podobné věci, jako trápí moje klienty dnes. A to je nějaký vztah k sobě, nějaká nejistota, kdo vlastně jsem, po čem jdu nebo po čem toužím a taková někdy pocit takový prázdnoty a někdy i toho, že ten svět kolem mě je takový falešný a že vlastně do něj úplně nepatřím, ale v tomhle to mi hrozně právě pomáhaly už ty zmíněné kamarádky, se kterýma jsme skutečně mohli probírat úplně cokoliv od kluků, po to, jak jsme se třeba, nevím, trápili, že nevypadáme tak, jak si představujeme, jedna chtěla mít další vlasy, jedna další nohy a tak.
7: Zvládli jste to sami?
6: Zvládli jsme to sami, i když někdy, když si pročítám ty své deníky, tak zvlášť potom kolem toho 15. roku tam vnímám, že někdy až taková ta, takový ten pocit té beznaděje tam opravdu byl, až nějakého zoufalství z toho světa. A že možná třeba, kdyby se mi dostali dneska do ruky podobně laděný deníky od nějaký klientky, tak bych třeba zvažovala, jestli nepotřebuje třeba i nějakou pomoc, třeba i psychiatrickou. A tohle je vždycky vlastně pro nás terapeuty strašně je těžký tady to umět rozpoznat, jestli to zvládneme v vozovkách jenom pomocí té terapie, anebo jestli třeba to dítě potřebuje vlastně i nějakou odbornější tu lékařskou péči.
7: Velký problém, který řeší i vláda, jsou dnes nové technologie. Děti tráví spoustu času na mobilech, na počítačích, na sociálních sítích. Existuje nějaká objektivní zdravá hranice, jak být in a zároveň se z toho všeho nezbláznit? A nemyslím jenom pro děti, ale i pro dospělé.
6: No já jsem ráda, že zmiňujete ty dospělé, jo, protože my často řešíme ty děti, ale když si pak uvědomíme, jak my sami používáme ty obrazovky a já někde opravdu je mi hodně líto, když vidím právě zase v tramvaji nebo někde v restauraci maminku, která je skutečně na tom mobilu nepřetržitě a to dítě se jí na něco ptá a ta maminka nereaguje nebo ho jen tak odbyde. To dítě já samozřejmě chápu, že tam řeší třeba něco pracovního zrovna důležitého, ale nejdřív si musíme položit tu otázku, jak to vlastně máme my a co i ty děti vidí, jak používáme ty technologie, jestli dokážeme to odložit u jídla, jestli to dokážeme odložit večer nebo s tím usínáme a podobně. A o té zdravé hranici, já si myslím, že to dítě by mělo zažívat i ten obyčejný svět, takže právě být s těma vrstevníkama někde venku, chodit na ty kroužky. Já ty mobil úplně nedémonizuju v tom smyslu, že prostě patří to k téhle době a chápu, že ty děti tam mají nějaký ty svoje ty skupiny, kde se si dopisujou a domluvají se na něco. Ale problém je, když se nedomluví na skutečný setkání, ale opravdu si jenom dopisujou a v těch svých pokojičcích se tam jako zavřou a pak vidím, jak je to ovlivňuje třeba i v rámci nějaký sociální komunikace, že mají sociální úzkosti a podobně.
7: Jak má váš syn nastavený limit, pokud nějaký má?
6: No, my jsme s ním hodně bojovali, zvláště za covidu, protože to zrovna byl v nějaký 7., 8. třídě a tím, jak nechodil právě do té školy, tak hodně hrál počítačové hry a byl hodně na tom mobilu, takže tam jsme měli docela takovou třenici a snažili jsme se tam nastavovat nějaký limity a ne vždycky to šlo, někdy kolem toho byl vztek a podobně, ale musím teda říct, že sám potom na střední škole mu je teda teď už 18, ale on mám pocit, že on s tím nakládá i rozumněji než já. Jo. On si fakt dá třeba na ten Instagram maximálně tu hodinu a fakt to jako nepřekračuje a nebo i si vybírá hodně různý podcasty, na který se bude koukat a takový ten, jak se tomu říká, ten brain rot, takový ty videa s těma hloupostma, tak to se snaží úplně omezovat, takže já bych řekla, že to dítě někdy k tomu musí i dozrát, ale pak je nějaký věk toho dítěte, kdy to dítě opravdu tu autoregulaci ještě nemá a tam ten dospělý tak musí zasáhnout.
7: Vláda chce od příštího roku ve školách zakázat používání mobilů. Dává to smysl?
6: Mně to smysl dává.
7: Zakázat to úplně plošně?
6: Já si myslím, že takhle. Teď si myslím, že to je tak, že každá ta škola už může to nějakým způsobem regulovat a třeba jsou i nějaké skříňky na ty mobily, ale zrovna dneska jsem se ráno bavila při venčení psa se známou, že ty některé ty děti mají dva mobily dokonce, takže to dokážou krásně obejít. Ale Tak já si nemyslím, že je to řešení na všechno, protože to dítě stejně pak přijde z té školy a zase bude na těch sociálních médiích. Na druhou stranu věřím, že i pro učitele to musí být hodně náročný, když ty děti tam místo toho, aby poslouchali tu hodinu, tak tam pod lavicí se dívají na ty mobily, takže já v tomhle tom pro ty regulace nějaký jsem.
7: Sociální sítě jsou taky plné debat o různých typech výchovy. Jednou z nich je takzvaná respektující výchova. Podle vás někteří rodiče podléhají jejímu mýtu. V jakém smyslu? Je to mýtus respektující výchova?
6: No takhle, já si myslím, že respekt rozhodně patří do výchovy obou straně, jak dítě by měl respektovat rodiče, tak pochopitelně rodič dítě, ale já to myslím spíš v tom smyslu, že někdy ty rodiče to vnímají tak, že respektující výchova znamená, že tomu dítěti prakticky dovolí vše a dávají mu neustále na výběr, což zvlášť u malých dětí není prostě úplně ten ideální způsob, jo, protože proto dítě, to dítě potřebuje nějaký vedení. Konec konců ten rodič je dospělý, je zralý a měl by to dítě nějak provázet i v tom, právě co je třeba pro něj v tu chvíli dobrý. Jo? Takže když to dítě právě třeba bude chtít dělat něco, s čím rodič nesouhlasí, ale v rámci respektující výchovy si to dítě toho dosáhne, tak vlastně potom ten rodič tam ztrácí nějakou svou přirozenou roli té regulace.
7: Jak by to tedy měli rodiče správně vybalancovat, aby děti cítili z jejich strany respekt, ale zároveň jim nepřerostly přes hlavu nebo nebyly zbytečně úzkostné, protože je rodiče moc opečovávají?
6: No, to je asi ta nejtěžší věc, se kterou si myslím, že bojuje každý rodič, bojujeme s ním úplně každý, včetně mě. A já bych tady nerada i moralizovala a myslím si, že dokonalý rodič neexistuje. Myslím si, že fakt nikdo nejsme perfektní, každý děláme chyby, ale řekla bych, že je to možná v nějakým v naší sebereflexi a v tom, že to dokážeme vybalancovat, že si třeba uvědomíme, že někteří rodiče například nechtějí pouštět 12-letý děti, aby jezdili sami do školy autobusem, protože oni mají strach, ale tady by už měla právě ta sebereflexe nastat a měli bychom si říct, není to jenom nějaká moje úzkost, že třeba já se bojím tak moc, že to dítě se bude bát taky, a nebo naopak velká zase přísnost, jo. Jsem absolutně proti fyzickým trestům například, myslím si, že to fakt do výchovy nepatří a zase nedémonizuji rodiče, který opravdu 3 lety dítě plácne za to, že mu běhlo do křižovatky, jo. Tam je to nějaký instinkt, ale když se to děje nějak opakovaně, tak je to vždycky selhání rodiče a není to, tohle nejsou jako zdravě nastavené hranice, to bytí.
7: Dnešní svět je hodně nestabilní. Skoro už 5 let každý den vidíme válku, slyšíme a čteme o dalších možných hrozbách a konfliktech, které souvisejí třeba i se změnou klimatu. To je hodně i na dospělého člověka, natož na dítě. Jak o tom mají rodiče s dětmi mluvit, aby na ně nepřenášeli vlastní strach a úzkost, kterou i tím dospělí můžou mít a mají?
6: To jste narazila teď na věc, se kterou se setkávám poměrně často, když se bavím s rodiči, kteří tam přijdou třeba ke mně, že mají úzkostné děti. A jak když se potom s těmi rodiči bavím, tak zjišťuju, že oni sami jsou právě zahlceni tady těmi zprávami o světě. A já připouštím, že i mě samotnou to někdy zdrtí ty zprávy. Proto, když bych teda měla mluvit přímo o sobě, jsem si začala i ty zprávy dávkovat. Jo? Podívám se třeba, strávím tím ale třeba 20 minut denně, že se podívám na nějaké zprávy nebo si přečtu zhruba, co se děje. Ale říkám si, že by někdy je toho na mě moc a sama to cítím, že upadám do takový jako úzkosti a říkám si, jak to ten svět vlastně bude tady, ať už se to týká politiky, nějaký geopolitický situace anebo třeba právě ty klimatické změny. Zároveň to samozřejmě neznamená, že bychom měli být alibističtí a vyhýbat se tomu, protože je důležitý sledovat, co se děje. Ale ti rodiče by s těmi dětmi o tom měli mluvit taky nějak rozumně, nějakým to zvláště menším dětem rozumně dávkovat, rozhodně se nebavit u večeře o tom, že tady zavládne sucho a že tady do 10 let vlastně jako tady ten svět skončí a podobně. A to si myslím, že to dítě by slyšet skutečně jako nemělo, zvlášť ty menší děti, to skutečně může jako hodně zúzkostňovat a bohužel se s tím setkávám.
7: A co válka? Protože ta je kousek od nás. Pořád mluvíme o tom, že hrozí nějaký konflikt, tak jak mluvit s dětmi o takhle těžké věci?
6: Já bych byla otevřená. Myslím si, že není vůbec nic špatného na tom, když se to dítě třeba i samo zeptá, jak to teda je a jak to bude. Tak říct, že je to třeba náročný, komplikovaný a že ale svět dělá všechno pro to, aby se ta situace nějak uklidnila. Já si myslím, že je důležitý prostě pro to dítě vytvořit pořád nějaký pocit toho bezpečí a nějaký jistoty, že prostě podívat se i do té budoucnosti s nějakým optimismem. Já si myslím, že to konec konců, ale nezbývá nic jiného nám, jo, protože potom bychom se tady utopili v nějaký úzkosti a to si myslím, že nechceme nikdo.
7: Jaké varovné signály by měli rodiče u svých dětí sledovat a v jakém okamžiku začít vyhledávat nějakou pomoc odbornou?
6: Rozhodně jakoukoliv změnu v chování, v tom smyslu, že dítě, které dřív bylo hodně takový společenský, hodně chodilo za kamarády na kroužky, tak najednou se uzavírá doma, přestává právě vyhledávat tady ty aktivity s kamarády, třeba se i schovává své tělo, takže nosí nějaký dlouhý rukávy i v létě, nebo dlouhý kalhoty, což může značit nějaký sebeubližování, úbytek váhy, tam to může značit nějakou začínající poruchu příjmu potravy. A vlastně, když máme i sami takovej pocit, který třeba není opřený úplně o nějaký objektivní věci, ale že máme pocit, že s tím dítětem, že je třeba i nějaký víc buď plačkivější, anebo třeba i agresivnější, jo? Že máme pocit, že se nebo se přestává těšit do školy, vyhýbá se věcem, který dřív dělalo rádo, tak si myslím, že tam bych si s tím dítětem nejdřív promluvila, hele, všimla jsem si, že se něco možná děje, možná ti nějak není dobře, nechci si o tom promluvit. Některé děti nechtějí o tom mluvit s rodičema, jo, některé děti prostě říkají, hele, já mám máma svých starostí dost, já ji nebudu ještě zatěžovat, anebo třeba se může i stát, že ty rodiče reagují takovou někdy bagatelizací buď, jo, že říkají, prosím tě, to nic není, anebo právě říkají takovou tu větu, to máš z toho mobilu.
7: Takže mluvit s dětmi.
6: Myslím si, že mluvit s dětmi je důležitý, ale když to nejde, tak si myslím, že vůbec není špatného na tom vyhledat teda nějakého odborníka, terapeuta a možná klidně bych začala jako rodič sama, jo? Klidně možná stačí někam si zajít na nějakou konzultaci, popsat tu situaci
7: a poradit se.
6: Říká
7: Iva Hačmusa, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
6: Já moc děkuju.
7: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
4: Jak to bylo doopravdy?
8: Když vyšla v roce 1901 básnická prvotina Františka Gellnera, sesypali se na něj kritici jako vosy. Je to vulgární, je to amorální, je to ohavné.
9: Říká literární historik Radim Kopáč. A otázkou pak zůstává, nestal se tento amorální a vulgární básník jedním z pilířů naší literatury?
4: Jak to bylo doopravdy Ivany Chmel-Denčevové? Dnes po 8 hodině večer na Plusu. 4 knihy plné poutavých příběhů, které zažili Češi v zahraničí, pro vás na Zien připravil literární magazín Ex Libris v sérii Češi na cestách, radosti i úskalí světa za hranicemi. Zrod moderního turismu popíše Jan Pezda. Kubánské tango v rytmu blues zatančí na takzvaném ostrově svobody Eduard Freisler. Vojenské mise v Afghánistánu a Iránu popíše plukovnice lidských duší Helena Sováková. A Ludmila Šimková vysvětlí, proč Shangri-Lu v Tibetu nenašla. Ex Libris poslouchejte každé úterý po 8 hodině večer a v sobotu po 4 hodině odpoledne na Plusu. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Vláda čeká další pravidelné zasedání, projedná mimo jiné novelu školského zákona. Volby v Bosně a Hercegovině měly nejnižší volební účast v historii, vyhráli nacionalisté. Fotbalista Chaloupek opustil kvůli zranění českou reprezentaci a zpočátku bude většinou oblačno, během dne se vyjasní teploty do 23 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Vláda dnes projedná novelu školského zákona, týká se asistentů pedagoga na základních školách. Cílem je, aby byly stabilní součástí školy. Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce se tak asistenti pedagoga stanou plnohodnotnými zaměstnanci škol a získají určitou jistotu zaměstnání. A školy budou mít zase jasnou představu o tom, kolik asistentů mají k dispozici. Novela školského zákona zavádí podle Zajíce taky nový systém placení asistentů.
11: Je to úplně od základu změněno, protože předtím ten způsob financování záležel na poradnách a na tom, co se vykázalo ve výkazech, kdežto teď to bude financováno přímo státním rozpočtem.
10: Teď je asistent pedagoga jedním z takzvaných podpůrných opatření, která může mít žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základě vyšetření a doporučení poradny. Ve všeobecných volbách v Bosně a Hercegovině uspěly nacionalistické strany. Do etnicky smíšeného tříčleného předsednictva země se za Srby znovu dostala nacionalistka Željka Cvijanovičová. Chorvatské místo pak získala Darijana Filipovičová. Jediným umírněným členem předsednictva bude dosavadní zástupce Bosňáků Denis Bečirovič.
12: Obyvatelé Bosny a Hercegoviny volili taky zástupce do několika parlamentů. V bosensko-chorvatské části země zvítězili bosňáčtí nacionalisté a ve většinově srbské entitě vyhrála hlasování do všech institucí nacionalistická strana Milorada Dodika, která v regionu vládne posledních 20 let. K volbám přišlo necelých 42% voličů, to je nejnižší účast v historii země. Vůbec poprvé se při hlasování používaly skenery volebních lístků a čtečky otisků prstů k identifikaci voličů. S novými technologiemi byly na některých místech drobné problémy a proto zůstala část volebních místností otevřená déle. Václav Hojiný, Radiožurnál.
10: Nedožitých 90 let Václava Havla celý den připomíná i brněnské divadlo Husa na provázku. Na programu je čtení jeho esejů, debata o svobodě a večerní rozsvícení srdce. Herci pak vyrazí jako postavy z Havlových her i do speciální tramvaje, popisuje mluvčí divadla Kateřina Tajsigová.
13: Tramvaj nebo po brněnsku Šalina bude vyjíždět každou celou hodinu s tím, že potom pojedeme krátkou trasu přes historický střed města a místo stání potom zhruba půlhodinové bude na Malinovského náměstí.
10: Fotbalista Štěpán Chaloupek opustil český národní tým. Na vině je zranění, které si obránce Slávie přivodil při včerejší prohře 1-3 v Lize národů ve Španělsku. Trenér Santi Denia tak v této reprezentační přestávce přišel už od 9. hráče.
14: Chaloupek patřil mezi opory nového kouče Deny, ten ho poslal do základní jedenáctky ve všech třech dosavadních duelech Ligy národů. České fotbalisty čeká už zítra poslední zápas v této reprezentační přestávce. Ve Wembley nastoupí proti domácí Anglii. V obrané řadě národního týmu je ale otazník. Vedle Chaloupka nemůže hrát ani kapitán Krejčí, který dostal ve Španělsku červenou kartu. Krajní obránce Coufal zase v posledních dvou utkáních chyběl kvůli zranění. Duel Česko-Anglie začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport zítra ve 20 hodin a 45 minut. Z Londýna Karel Schamberger, Radiožurnál.
15: Kolona na D5 u Rozvadova a hustý provoz na Pražském okruhu. Na dálnici D5 z Plzně do Německa se zásjezdem na Rozvadov vytvořila kolona. Začíná zhruba na kilometru 148 a končí až po 7 kilometrech u německé odpočívky Cengrhov. Na Pražském okruhu směr Ruzině hustý provoz u sjezdů na Barrandov mezi kilometry 16 až 17 je kvůli opravám mostu průjezdný jen levý pruh a hůře se proto najíždí na okruh směr Ruzině z ulice k Barrandovu, musí se do levého pruhu. A na Žďársku pozorně mezi Štěpánovem nad Svratkou a Újčovem v úseku. Policie šetří srážku auta se zvěří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Počátku bude většinou oblačno, ráno a dopoledne místy mlhy. Během odpoledne se na většině území vyjasní. Teploty dnes vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 15, na Šumavě až 19 stupňů. Tolik zprávy.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
18: Já to považuji za velmi, velmi nešťastné.
19: Víte, co je to pasy?
20: Naše pasy. Země nevzkvétá.
21: To jsou všechno lži.
22: Slibuji věrnost České republice.
23: Že nikdy neodstoupím.
24: Nikdy.
16: Chyba systému. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
25: Sam Altman se vyjádřil, že sice umělá inteligence možná lidstvo zničí, ale předtím budou vznikat jako úplně skvělé firmy.
1: i to strašení je součástí nějakého marketingu.
2: Jeho cílem je maximalizace zisku a z pohledu fungujícího kapitalismu dělá to, co já zcela chápu.
1: Ale málo řešíme třeba i nějakou debatu o bezpečnosti před nějakým vlivem umělé inteligence.
25: To téma je extrémně důležité a Evropa v tom jako se nějak neprobudila zatím.
16: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
3: Možná v souvislosti s takzvanou umělou inteligencí není důležité říkat, kdy tenhle díl natáčíme, protože možná až tady za necelou hodinu dopovídáme, tak ten vývoj zase uběhne někam mílovými kroky. I když náš dnešní speciální host Jan Kulvajt, který působí v Centru teoretických studií, si myslí, že se to jistým způsobem zpomaluje. Dobrý den, pane doktore.
25: Dobrý den.
3: Co se zpomaluje?
25: Já myslím, že jenom na úrovni toho, že třeba minulý týden se toho dělo spoustu, týden předtím taky, tak si myslím, že třeba tenhle týden možná bude klidnější, že by se to zpomalovalo, takže třeba to, co se děje tenhle měsíc, takže že by to bylo nejvíc toho, co se už jako stane letos, to si nemyslím.
3: Mám na jazyku takové sousloví Jana Kulvajta ve studiu Viděti, obavy míti, protože během třeba té vrcholící covidové pandemie jsme vaše jméno slyšeli často, přečasto. Jsme teď vzhledem k té dynamice vývoje umělé inteligence v podobné situaci?
25: Myslím, že jsme spíš v situaci, nebo tak na začátku září jsme byli v takové situaci, jako když z Wuhanu přicházeli zprávy o počtu nakažených a tady v Evropě jsme si mohli přečíst třeba články o tom, že nám nic takového nehrozí, protože v Evropě jsou úplně jiné hygienické podmínky než v Číně. Tak takhle to vypadalo na začátku září, takhle mi to tak připadalo. A od té doby se to trochu posunulo, jednak tou rezignací Jacoba Coxna a tím, že vlastně spousta lidí řeklo, že ano, je to problém a i se objevilo spoustu dalších informací vlastně dalších systémech, které ty trochu jako zdivočelé OpenAI modely hackly, včetně třeba nějakých serverů australské vlády a tak, tak bych řekl, že se posunula ta společenská atmosféra, že mnohem víc lidí říká otevřeně, že je to problém a musíme s tím něco dělat.
3: Občas po ní nebo po něm, nebo jak to nazvat, tedy po umělé inteligenci člověk sáhne, ale aby mu třeba připravila podklady pro nějakou besedu, ale tentokrát jsem tedy toho pokušení dalek, protože abych řekl, připrav mi scénář na debatu o tobě, věcnou a kritickou, tak to se mi nechce, protože ona by si to určitě změnila v pozitivum, ne?
25: To si nemyslím. Já myslím, že ty modely dneska jsou trénované, takže tady o tom tématu vám poskytnou často poměrně rozumné informace. Obzvlášť, když to bude formulované takhle, připrav mi podklady pro debatu, tak bych čekal, že ty podklady budou celkem objektivní.
3: I s nějakými primárními zdroji ověřitelnými.
25: Já myslím, že většinou ano, pokud použijete ty nejlepší generace těch modelů. Co si myslím, že pokud by ty modely chtěly nějak tu debatu nějak jako subtilně manipulovat, tak si myslím, že to bude jako mnohem, mnohem složitější. Spíš se to bude projevovat, pokud třeba pracujete v té firmě a ten model o vás má spoustu informací, takže třeba vás bude se snažit o něčem tak subtilně přesvědčit, tak to bych spíš čekal to, než že by vám...
3: Že by se hájil.
25: No, že by vám takhle připravil nějaké špatné podklady pro debatu v rozhlase, to bych nečekal.
3: A Poleno, jak vy sledujete tuhle fázi debaty o umělé inteligenci?
1: No, přiznám se, že se ve mně občas mísí naštvání a samozřejmě taky nějaké velké obavy. Především asi právě proto, co se děje v Americe a jak i některé firmy používají umělou inteligenci nebo řekněme nějaké umělé agenty k zvyšování svého zisku. Ale myslím si, že opravdu je asi důležité ty různé katastrofické scénáře od sebe oddělovat. Mně tak nejméně spekulativní asi přijdou situace, kdy nějaký velmi schopný model pomáhá člověku provést něco škodlivého. To jsme tady samozřejmě zažili a nejenom ve smyslu toho, co říkal pan Kulvajt, ale měli jsme tady situace, kdy skutečně i nějaká debata s tou umělou inteligencí, řekněme, prostě vedla k třeba k sebevraždám dětí. Ale pak jsou tady nějaké ty situace, kdy dochází právě k útokům na kritickou infrastrukturu nebo nějakou pomoc při chemickém nebo biologickém výzkumu. Já se tady odkážu na svůj poměrně oblíbený magazín Wired, který právě pro zhrnutí té současné debaty uvádí jako hlavní nějaké praktické scénáře té hrozby AI, která podporuje hacking, nějakou manipulaci s infrastrukturními systémy anebo pomoc při tvorbě biologických zbraní. Potom už se bavíme o nějakých jako dalších úrovních, které jsou více spekulativní a asi úplně ty nejvíc spekulativní jsou potom ty scénáře té úplné ztráty kontroly, v němž ty systémy získají schopnost sledovat své vlastní cíle nějakým způsobem, který nemůže už ten provozovatel zastavit. A to se tady opravdu bavíme už o těch debatách, které nám predikují, že do 10 let vlastně vymřeme kvůli AI. A tady bych asi ráda apelovala na nějakou větší zdrženlivost, protože si myslím, že takovéhle závěry, nemyslím si, že je úplně odpovědné tohle říkat s takovými dosahy, no, obecně.
0: On vývoj umělé inteligence je samozřejmě velmi dobrý biznis, nebo bude jednou ještě větší než teď. Proč by nás měla umělá inteligence vyhubit, když je to pro někoho dobrý biznis, tak by si asi těch peněz moc neužil, ne?
2: Tak samozřejmě nečekáte, že na tohle budu mít odpověď, ale zaujala mě jedna taková, no by se dalo říct, že to anekdotická věc, ale jako není. Anthropic, jedna z těch firm, která je zásadní, tak je před svým IPO, uvedením na burzu, a vlastně v té době, kdy tady natáčíme, tak akorát běhá po sítích nějaké první souhrny toho prospektu, který vždycky k tomu musí být, tak účel prospektu pro úpis pro emisi akcí většinou my jsme ti nejlepší, máme před sebou jako zářnou budoucnost, investujte do nás a dáme vám skvělý úrok, zbohatnete. Tady, jestli jsem dobře načetl ty první analýzy vlastně toho prospektu, na který se velmi čeká, bude to jako obrovská ekonomická věc, bude to obrovská emise, tak prý 1/3 vlastně toho prospektu je věnovaná rizikům, které představuje AI nebo superinteligence, nebo jakým způsobem tomu budeme říkat. A to mně přijde vlastně, že dobré vyjádření ve zkratce to, co řešíme. Ano, je to skvělý biznis. Tady v té případě spějeme k největší emisi akcí možná vůbec. Určitě si to někdo koupí. Na druhou stranu to, co kupujeme, samotná ta firma říká, tady vám musíme říct, co všechno musíme udělat, aby vlastně ten biznis nějak stabilně fungoval. Tak já tu odpověď neznám, ale vlastně takhle riskantní věc si nepamatuju a přijde mně, že ty věci, které jsou podle... A to jsou ty jména Altman, Musk a další, jako že jsme těsně před koncem civilizace versus třeba šéf Nvidia, který naopak říká klid, uklidněme se trošku, tak vlastně mám pocit, že v tady tom prospektu se nám nějak tak koncentrují a měli bychom si o tom asi něco myslet a určitě by si o tom něco měli myslet lídři Ameriky a Číny.
0: To jméno už tady padlo, Jacob Coxon, už o něm mluvil Jan Kulvajt, to byl muž, který v OpenAI a v Anthropicu pracoval na takzvaném pretrainingu a on řekl, že rezignoval, protože poslední 3 roky trávil výzkumem právě onoho pretrainingu a ani jedna ze společností se nechová zodpovědně. Jane Kulvajte, byla ta slova Jacoba Coxona tím, čemu se říká game changer?
25: Já myslím, že byla tím jako posledním kamínkem, který uvolní lavinu. Tomže to, co řekl, tak si spousta lidí myslela, ale ta jeho rezignace poskytla takový jasný, důvěryhodný signál, že to teda někdo jako řekl otevřeně. Ono občas něco podobného říkali třeba i lidi, kteří jako rezignovali se úplně, ale třeba nastoupili do Anthropicu. Tak to potom bylo trochu těžké interpretovat, jestli to jako neříkají, že prostě ta jedna firma teda postupuje nezodpovědně a ta druhá postupuje zodpovědně. V jeho případě si myslím, že byl jako silný moment, že byl jako v obou těch vedoucích firmách a prohlásil, že teda jako ani jedna nepostupuje zodpovědně. Takže si myslím, že to bylo tím, že i po těch různých incidentech v létě a tak spousta lidí měla ten pocit, že opravdu takhle ten vývoj pokračovat nemůže. Jenom panovali právě, bych řekl, takové jako řada lidí měla obavu, že když o tom bude mluvit veřejně, tak budou označení za alarmisty, nebo budou prostě kritizovaní, že jako straší veřejnost, nebo... Takže podle mě spousta lidí nechtěla být jako ty první, kdo se k tomu vyjádří, ale v okamžiku, když se K Jacobovi potom přidal prostě Evan Hubinger, který jako vede bezpečnost v Antropiku a potom spoustu dalších výzkumníků i zevnitř, i zvenku těch firm, tak bych řekl, že to jako utrhlo takovou lavinu, že vlastně spousta lidí, která si myslela to též, tak řekla, že ano, takhle to teď jako je.
0: Kdybychom se měli podívat pod ten mainstream téhle debaty, co je to vlastně ten pretraining? Co to dělal Jacob Coxon?
25: Ten trénink funguje v několika fázích a ten pretraining je vlastně první část, v které ty modely jsou trénované třeba na predikování vlastně dalších slov z různých textů na internetu nebo kus kódu a podobně. A ten pretraining vlastně, myslím, že jeden taky z důvodů, proč to vyvolal takový jako ohlas, ten pretraining je vlastně část toho tréninku, kterou si ty firmy poměrně jako žárlivě se tam jako střeží různá ta jako obchodní tajemství, jak to přesně dělat v té velikosti. A rozhodně to teda není jako část té firmy, která by byla jako známá tím, že vlastně ty lidi, kteří třeba mají obavy o bezpečnost, tak často jsou v těch bezpečnostních týmech a ten pretraining teda jako není část firmy, která by primárně dělala bezpečnost, ale je to část té firmy, která primárně dělá ty modely chytřejší a chytřejší.
0: Ono se říká, že umělá inteligence vám jenom vrátí to, co do ní dáváte. Odkud tedy plynou ty obavy, že se to vymkne kontrole a že to bude super inteligence a že bude chytřejší než ti nejchytřejší z nás?
25: No, jednak to není pravda, že ty modely umí jenom to, co se do nich dává. To už dávno není pravda. Jednak ty modely, vlastně, když se učí, tak oni se musí ty údaje, které, nebo ty data, ty texty, tak oni se musí snažit zapamatovat nebo se naučit nějaké abstrakce. Jako když byste si představil, že se někdo učí aritmetiku, tak se dá aritmetika učit tak, že si jako zapamatujete výsledky všech příkladů v učebnici a prostě pro všechny různé kombinace dvouciferných čísel zapamatujete nějakou tabulku a tak. A pro součty trojciferných čísel ta tabulka už bude strašně velká. Tak ty modely, takhle kdyby si jenom zapamatovali to, co kdy viděli, tak by vlastně nebyly tak chytré. Ale oni se naučí abstrakce, třeba abstrakcí sčítání je prostě nějaký algoritmus, který vám sečte libovolná čísla. Nebo když se ty modely snaží predikovat, jak mluví lidi, tak vlastně se toho naučí spousty o lidské psychologii. Nebo když se snaží predikovat, jak jsou napsané programy, tak se vlastně naučí toho spoustu o programování. A už jenom tady tou částí, tak ty modely často už dneska v řadě směrů jako přesahují lidské schopnosti. Jenom se to řadu let se ty firmy snažily, aby tady to se podařilo nějak tady tu inteligenci jako orientovat tak k tomu, aby jako plnila nějaké cíle. A to se zdá, že se jim teďka daří, což jste asi posluchači zaznamenali vyřešení teda jednoho z těch matematických problémů tisíciletí a podobně, tak tam je úplně zjevné, že ty modely dělají něco, co jako nikde předtím na internetu nebylo a co naopak, i když se o to třeba matematici snažili 90 let, tak to nikdo nedokázal. Takže v té fázi, kdy ty modely jenom jako nějak nám říkají nějakou takovou statistickou směs toho, co je na internetu, tak od toho jsme teda už dnes hodně daleko.
16: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
19: Víte, co je to pasy?
16: Chyba systému. S Janem Pokorným, Apolenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem.
0: V čem je riziko, že třeba při tom trénování těch modelů se jim dávají dosud nevyřešené nebo nevyřešitelné příklady? Nebo úkoly?
25: No, tam bych řekl, že tam jsou asi dvě části toho. Při tom tréninku já jsem poměrně kritický k tomu, jakým způsobem konkrétně teď asi to samozřejmě není veřejné, ale jakým způsobem jako odhadujeme, že část toho trénování vypadá, protože když se těm modelům dává spousta úloh, které se nedají vyřešit, tak oni se často ty úlohy nedají vyřešit jako tím postupem, kterým by si třeba ty zadavatelé těch úloh mysleli, ale dají se vyřešit prostě nějakým jako podvodem nebo tím, že můžete si představit, že řešíte nějaký hlavolam, ale ten hlavolam je jako už jak ho dostanete do ruky, že je rozbitý. Ale jste jako nuceni ho vyřešit za každou cenu, tak se možná naučíte, že když prostě z toho hlavolamu prostě kus očroubujete, přišroubujete tam někde jiný kus, někde něco uříznete, tak to najednou třeba vyřešit bude. No a pokud to třeba značná část toho, jak jsou ty modely učené, tak jsou prostě třeba různá prostředí, která jsou jako rozbitá a nedají se vyřešit nějak normálně, tak vlastně asi to ty modely částečně učí k takým řešením, která jako v lepším případě jsou kreativní a v horším případě to jsou řešení, která pak jako jsou nebezpečná tím, že co jsme třeba viděli u toho Hugging Face, tak byla taková až jako extrémně urputná snaha jako zjistit, jak vypadá ten program, který třeba hodnotí to řešení té úlohy a potom ho nějak prostě hacknout a tak. Takže bych řekl, že problém toho je, že vlastně ty modely částečně jsou dnes trénované na něčem, co, jak říkáte, se nedá vyřešit, nebo se dá řešit jenom nějakým hackem nebo tak, tak se naučí tohle.
0: Když to, Apolono, takhle posloucháte, jste toho názoru, že by se to mělo celé rychle vypnout, jakkoliv to nejde?
1: Ne, já nejsem toho názoru, že by se to mělo vypnout, ale jsem samozřejmě toho názoru, že by se to mělo nějak regulovat. Což je v té stávající situaci samozřejmě hrozně těžké, protože minimálně americký stát dnes AI samozřejmě otevřeně chápe jako nějakou svou strategickou technologii, kterou to opravdu je. A i celá ta debata, kterou vedeme kolem superinteligence nebo AI, nám to prostě potvrzuje, protože i to strašení je součástí nějakého marketingu, protože vlastně ty firmy nám tím říkají, my vyrábíme něco tak strašně podstatného, že se bez toho v budoucnosti neobejdete a že to může hrozit zničením lidstva. Já opravdu si nemyslím, že se něco takového dá vypnout, ale o těch regulacích prostě dřív nebo později budeme muset mluvit, ale bohužel vzhledem k nějakému třeba propojení celého toho tech bros, jak se říká, segmentu se současnou americkou

0: prezidenta. Myslím, že ji zhodnotil, na jednu stranu je pozitivní, že tam tohle téma vůbec bylo. Byla tam nějaká debata o rizicích umělé inteligence a že by měli koordinovat úsilí zaměřené na její bezpečnost. Na druhou stranu Trump s tím svým neopakovatelným stylem, který provozuje, tak řekl, jo, super, budeme koordinovat, ale vždycky to právě pro nás bude něco, čím udržíme technologický náskok nad Čínou. Tak to je skvělá nabídka. Pojďte s náma kooperovat, ale my vždycky musíme být lepší. A pak se strašně divit, že to třeba někdo nebere. V tomhle ohledu je vlastně pro mě zajímavá ta debata, o které nic nevím, a to, jaké jsou jako reálné možnosti té koordinace. Co by to vůbec mohlo být? O tom vlastně debata vůbec se nevede. Mě zaujal jeden článek, který jsem četl v Economistu, který to vlastně připodobňoval k dohodám, které byly o limitaci nebo kontrole jaderných zbraní. A tam byl jako hezký příměr, že je možné kontrolovat jenom to, co je kontrolovatelné. Že v 60. letech snad byla nějaká dohoda, že teda se nebudou používat ty testy, ale bylo to možné změřit jenom ve vzduchu, tak ty nebyly, ale ty podzemí dál probíhaly do té doby, než se daly také monitorovat. Tak tady se vlastně ta otázka, co všechno jde monitorovat, aby to jenom nebylo na dobré slovo. A oni tam říkají, mohla by být shoda na nějaké transparentnosti větší, mohla by být tam shoda, že když jsou nějaké problémy v těch laboratořích, takže o to bude nějaký jednotný protokol, jak to vlastně vykazovat, monitorovat a spousta dalších věcí. Ale to už je debata pro tu odbornou komunitu, ale že by se nic nedělo, s tím bych nesouhlasil, protože právě příklad toho OpenAI, všech těch výzev, to, jak říkal kolega, že se v tom létě nějak jako protrhla hráz s tou kritikou a už je to legitimní, tak to si myslím, že se děje.
1: Tak ono se dá na to pohlížet i z toho úhlu pohledu, že dobře, je tady Donald Trump, jsou tady Spojené státy, ten se setkal s čínským prezidentem, čínský prezident je zároveň generálním tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Číny, takže by mohl dát nějaký direktivní pokyn, aby Čína začala jistým způsobem regulovat. Na druhou stranu, když si vzpomeneme na Wuhan, tak to tam taky neplatí. Kde jsou tedy mantinely té případné regulace, Jane Kulvajte?
2: Já bych asi začal trochu se široka. Tak já myslím, že
1: ještě vzniká, víc
2: spoustu, vzniká spoustu konkrétních nápadů, co by se dalo regulovat. Často to vychází z toho, že by se třeba na ty čipy, na kterých se tam jako ty modely počítají, takže by na nich třeba byl nějaký bezpečnostní prvek, který kontroluje, co na tom čipu běží a třeba to někam hlásí, což je samozřejmě velmi kontroverzní. Ale existují firmy, existují startupy, které jako vyvíjí technická řešení, která by právě umožnila tady to nějakým způsobem jako kontrolovat. Takže není to tak, že by to jako bylo v principu neřešitelné. Vlastně ta nějaká paralela trochu s těma jadernýma zbraněma je v tom, že pro vývoj těch jaderných zbraní jako potřebujete ten uran nebo plutonium a tady takovou jakousi paralelou toho uranu nebo plutonia jsou ty čipy výkonné, že opravdu ty současné modely největší si opravdu jako nespočítáte na nějakém prostě domácím jako laptopu. Rozhodně na něm nenatrénujete, pak je třeba na tom něco pustíte. Takže vlastně pro ten vývoj potřebujete jako soustředit na jednom místě ohromné množství těch čipů, což jako má různé výhody a nevýhody, ale jednou z výhod je, že to díky tomu nejspíš jako je nějak kontrolovatelné, protože se opravdu nestane, že by prostě jste si do garáže jako přinesl jako prostě 100 000 jako posledních Nvidia čipů, které budou prostě stát jako mnoho miliard dolarů a tam se jako po tajmu z toho něco ukutil. Takže podle mě, kdyby se ty super velmoci dohodly na tom, že ten vývoj nějakým způsobem budou regulovat a budou ho kontrolovat, tak vlastně naprostá většina čipů je jako u nich. Oni jako celkem mají přehled o tom, kde ty čipy jsou. Když se jich teďka třeba spoustu pašuje do Číny, tak zase o tom má asi přehled Čína. Takže když by se dohodli, tak si myslím, že se to regulovat dá.
3: Loučíme se s posluchači Českého rozhlasu Plus. Celý díl najdete na našem webu nebo v podcastových aplikacích. V další části mluvíme třeba o tom, jakou pozici má v AI závodě Evropa a co může znamenat překotný vývoj umělé inteligence pro dosavadní podobu demokracie.
4: To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Chcete co nejlépe využít čas mezi 6:30? Nemáte čas brouzdat po internetu? Pak je tu pro vás každý všední den ranní.

0: Plus. Rychlé a praktické informace, podrobné zprávy z Česka i ze světa, analýzy, komentáře, počasí. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas a pohled do studia najdete na webových stránkách plus.rozhlas.cz. Encyklopedie.
1: Co jsou to skleníkové plyny? Skleníkové plyny brzdí odcházení tepelného záření ze Země do vesmíru a brání tak jejímu ochlazování. Jedná se o přírodní fyzikální proces. Zvýšená lidská a průmyslová činnost, jako je spalování fosilních paliv, kácení lesů, velkoplošný chov dobytka nebo výroba oceli a cementu, ale tento proces zesilují a způsobují větší zahřívání planety. A to kvůli množství takto vypouštěných plynů.
2: Je to něco jako když se zakryjete tlustou peřinou, nebo když dům zaizolujete více, ale stále přikládáte do kamen vevnitř domu. Tedy vlastně vedou k oteplování planety.
1: Vysvětluje Ondráš Přibyla z organizace Fakta o klimatu. Mluví se také o takzvaném skleníkovém efektu. Mezi hlavní skleníkové plyny řadíme oxid uhličitý, metan a oxid dusný. Někdy se mezi ně počítá i vodní pára. Všechny tyto plyny pohlcují infračervené záření odcházející z povrchu Země. Každý z nich se ale do atmosféry dostává z odlišných zdrojů a zůstává v ní po různě dlouhou dobu.
2: Oxid uhličitý zůstává v atmosféře vysoké tisíce let. Těžko umíme říct, jak přesně dlouho, protože těch cyklů, které ho z atmosféry dostávají pryč, je více. Ale ta doba, kterou zůstává oxid uhličitý v atmosféře, je prakticky nekonečně.
1: Přibližuje Ondráš Přibyla z Fakt o klimatu.
2: A druhým významným skleníkovým plynem je metan. Je výrazně silnější než oxid uhličitý, ale zůstává v atmosféře mnohem kratší dobu, protože reaguje s kyslíkem na vodu a oxid uhličitý. A průměrně molekula metanu zůstane v atmosféře zhruba 12 let, ale když bychom porovnávali ten oteplovací efekt, tak v průběhu 100 let nějaká tuna metanu má stejný efekt zhruba jako 27 tun oxidu uhličitého.
1: Srovnává Ondráš Přibyla. Třetí z významných skleníkových plynů, oxid dusný, je také silnější než oxid uhličitý. Do atmosféry se uvolňuje hlavně z rozkládajících se dusíkatých hnojiv a zůstává v ní pak asi 300 let. V poměru s ostatními skleníkovými plyny ho ale lidé vypouštějí nejméně. Když se tady mluví o snižování emisí skleníkových plynů v atmosféře, myslí se tím zejména omezování spalování fosilních paliv a přechod na nízkoemisní zdroje energie, utlumení používání dusíkatých hnojiv a zastavení kácení lesů. Skleníkové plyny lze z atmosféry odebírat i technologicky. A nebo, jak připomíná Ondráš Přibyla, taky zcela přirozeně.
2: Proces, který nejlépe dostává oxid uhličitý z atmosféry, tady existuje několik set milionů let. A je to fotosyntéza. Rostliny dokáží vzít oxid uhličitý ze vzduchu a zabudovat ho do svého těla. Potíž je, že když se rostliny zase rozkládají, tak ten oxid uhličitý se uvolňuje zpátky do atmosféry.
1: Konstatuje Ondráš Přibyla z Fakt o klimatu. Když se totiž rostliny rozloží do země, navázaný uhlík v nich zůstane uložený. Postupně se promění v uhlí, ropu nebo zemní plyn, tedy fosilní zdroje.
0: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Interview Plus.
3: V půlce září premiér Andrej Babiš potvrdil, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Předseda bezpečnostního výboru Senátu se minulý týden dopisem premiéra zeptal, co vláda dělá pro ochranu před ruskou hrozbou. Je podle něj reakce vlády dostatečná? Pokud není, v čem? Petr Vyzina se zeptá předsedy Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavla Fischera.
0: Interview Plus Petra Vyziny dnes po 11:30 na Plusu. Následující pořad vysíláme v repríze.
4: Blížící se volby a ohlášená prezidentova neúčast. Spor v Evropské unii o podobu sedmiletého rozpočtu a postoj české vlády či návštěva papeže Lva 14. ve Francii. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
0: Názory a argumenty.
4: Už za několik dní, v pátek a v sobotu, nás v Česku čekají volby komunální a do třetiny senátu. Tento týden ale vzbudilo pozornost oznámení odboru komunikace kanceláře hlavy státu, že prezident republiky Petr Pavel tentokrát kvůli své účasti na privátní akci hlasovat nepůjde, ač ho to kvůli chybě v plánování mrzí. Týkaly by se ho volby do zastupitelstva domovské obce Černoušek, vzhledem k tomu, že v příslušném senátním obvodu, kde by hlasoval, letos volby nebudou. Slovo má zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
5: V den voleb si každý může dělat, co chce. Může se vypravit do volební místnosti, nebo může odjet na zahrádku či na motorku do Maroka. Máme volební právo, nikoli volební povinnost. Z tohoto pohledu není prezidentovi, který místo komunálních voleb zvolil právě tu motorku, co vyčítat. Podobně jako on se chová většina Čechů. Posledně nepřišlo ke komunálkám zhruba 54% voličů. Ze všech ostatních pohledů ovšem už na místě výčitky jsou. Kromě principu dobrovolnosti se k volbám, a to jakýmkoliv, váže i princip odpovědnosti. Můžete nepřijít, je to vaše právo, ale těžko se pak tvářit, že jste odpovědnými občany, kterým záleží na tom, co se kolem vás děje, jak funguje obec, stát, společnost. U politiků bychom pak postoj nejdu volit označili přímo za paradoxní. Jsou to právě oni, kdo se mají starat o polis, tedy o veřejnou sféru. A pokud se neúčastní aktu, který podmínky pro její fungování nastavuje, zavdávají důvod k pochybnostem, jestli vůbec vědí, co dělají. Popřípadě, zda si nedělají z občanů tak trochu legraci. U prezidenta to pak platí násobně až umocněně. Je hlavou státu. A měl by tedy svým chováním dávat soustavně najevo, co je pro stát důležité. A protože volby jsou v životě státu to vůbec nejdůležitější, má se jich účastnit. Ne, není to jeho povinností. Prezident má formální pravomoce, jeho povinnosti jsou spíše neformálního rázu. Ale troufnu si říci, že účast u voleb mezi neformální povinnosti hlavy státu patří. Konec konců, pokud existuje princip odpovědného občanství, měl by existovat i princip odpovědného prezidentství. Petr Pavel bude s největší pravděpodobností usilovat o znovu zvolení. Pokud skutečně ke komunálním volbám nyní nepřijde, budou mu to protikandidáti v kampani oprávněně omlacovat o hlavu. Šťouchance, které přijdou, si lze představit snadno. Co jste to za hlavu státu, když je pro vás důležitější motorka než volby? Nebo proč by vás měl někdo volit, když k volbám nechodíte sám? A ještě jeden problém, kterému může Petr Pavel čelit. Voliči na něm mimo jiné oceňují kondici, vitalitu, schopnost objevovat se na nejrůznějších akcích, čehož si všímají i světová média. Ovšem snadno se to může otočit v jeho neprospěch. Je skvělé mít prezidenta, který vykonává svůj mandát a ještě vedle toho stihne být cool. Jenže pokud převáží pocit, že chce být především cool a to, co by měl dělat jako prezident a politik, třeba chodit k volbám poněkud zanedbává, může být sympatie rychle tatam. Petr Pavel by samozřejmě nejlépe udělal, kdyby dovolenou zkrátil. V pátek sedl v Marrakeši nebo v Agadiru na letadlo a v sobotu bychom ho viděli u volební urny v obci Černoušek. Klidně by to tam mohl vzít i na motorce. Ono se po Česku jezdí taky hezky.
4: Uzavřel zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Jsou dotace zemědělcům důležitější než konkurenceschopnost? Otázka, kterou si položil publicista Jan Vávra.
6: Jak praví klasik, o peníze jde vždycky až v první řadě. Pokud se optikou tohoto okřídleného rčení podíváme na porcování evropského medvěda, ke kterému se teď chystají státy Evropské unie, pochopíme, jaké jsou skutečné priority jednotlivých států. Schyluje se totiž k bitvě o rozdělení peněz pro nové rozpočtové období 2028 až 34. Evropská komise navrhla rozpočet ve výši zhruba 2 bilionů eur, tedy asi 49 bilionů korun. Nyní ovšem 6 bohatých zemí, Německo, Nizozemí, Švédsko, Dánsko, Rakousko a Finsko, požaduje v rozpočtu škrty ve výši stovek miliard eur, tedy několik bilionů korun. Ušetřit se má hlavně na zemědělské politice a také na pomoci chudším regionům. Novými výdajovými prioritami Evropské unie má podle těchto států být především obrana a konkurenceschopnost Evropy v soupeření s Čínou a Spojenými státy. Připomeňme, že rozpočet Evropské unie je financován hlavně příspěvky členských států. 6 těchto států dohromady zajišťuje asi 40% příjmu rozpočtu. Konkurenceschopnost a obrana jsou jednoznačně i v zájmu České republiky. Vždyť naši politici při každé příležitosti kritizují Evropskou unii za to, že ztratila schopnost konkurovat nejvyspělejším ekonomikám, že v rozvoji moderních technologií zaostává a že je technologicky závislá na Číně a Spojených státech. Podobně kritizují Evropu, že zanedbala svoji obranu, že je zcela odkázána na pomoc Spojených států a velebí Donalda Trumpa za pověstný budíček. Proto poněkud překvapuje, že se Česká republika ocitla ve skupině 17 států, které se postavily proti škrtům a novým navrhovaným prioritám. Tyto státy naopak požadují, aby přibylo peněz na zemědělství a regionální rozvoj a aby celkový rozpočet překročil navrhované 2 biliony eur. Premiér Babiš na konci srpna po jednání s předsedou Evropské rady Antoniem Koštou v Praze prohlásil, že škrty v zemědělských fondech a takzvaných kohezních fondech, které mají snižovat rozdíly mezi členskými státy, jsou v návrhu víceletého rozpočtu nepřijatelné. Není to tak dávno, co se premiér Babiš holedbal dopisem, který zaslal ostatním lídrům Evropské unie a ve kterém vyzývá k posílení konkurenceschopnosti 27. Konkurenceschopnost Unie je pro mě klíčovým tématem. Bez silného a konkurenceschopného průmyslu se Evropské unii nepodaří ani transformace, ani posílení bezpečnosti, ani dlouhodobá prosperita, naléhal Babiš. Ale když teď přijde na věc a mohl by pomoci nasměrovat Evropskou unii k technologickému rozvoji a posílení obranné schopnosti, začne volat po starých časech a požaduje další pumpování peněz do zemědělství. Přitom Česká republika už vzhledem k svému ekonomickému růstu přestává patřit mezi ty nejchudší regiony. Nelze se bohužel ubránit domněnce, že za postojem České republiky k novým prioritám Evropské unie je především obava našeho premiéra, že by tím mohl přijít o velkou část dotačního balíku pro Agrofert. Jinak si totiž nelze vysvětlit, proč by Česká republika neměla podporovat snahu posílit jak obranu Evropy, tak její schopnost konkurovat nejvyspělejším státům, která panu premiérovi tak leží na srdci. Postoj Německa, Nizozemska, Švédska, Dánska, Rakouska a Finska odhaluje skutečně hluboký rozpor mezi evropskými politiky v otázce, co je nejdůležitější pro budoucnost evropských států. Buď bude Evropa investovat do svého ekonomického a technologického rozvoje a samostatnosti v obraně, nebo bude dál posílat peníze zdejším agrokombinátům, které již dnes kontrolují domácí trh s potravinami a mají díky svému dominantnímu postavení obrovské zisky.
4: Slyšeli jste komentář publicisty Jana Vávry. Tento týden jednal v Praze s předsedou české vlády Andrejem Babišem italská premiérka Giorgia Meloniová. Předsedkyně vlády země s třetí největší ekonomikou v Evropské unii a podle HDP 8. největší ekonomikou na světě. Jedním z klíčových bodů jejich jednání byly body, které chce Česko a Itálie společně prosazovat v Bruselu, jako otázka budoucího 7letého rozpočtu Unie a dotace, kterým se věnoval Jan Vávra v předchozím příspěvku, či reforma systému emisních povolenek. Střední Evropa má v Itálii přirozeného spojence. Praha se totiž dotáhla na Řím, říká ke společným zájmům obou zemí evropský editor deníku Luboš Palata.
7: Byl jsem před několika dny na prodlouženém víkendu v Římě, který byl v kombinaci s Vatikánem v pozdním létě opět okouzlující, ale po návratu jsem si v té naší Praze připadal jako v bohatším, klidnějším, uklizenějším a lépe fungujícím městě. Není to nějaká namyšlenost, jen konstatování statisticky podloženého faktu, že se Česko na Itálii v mnoha ohledech ekonomicky dotáhlo a nebýt uměle podseknutých českých platů, tak by ten pocit mohl člověk prožívat v Itálii i jako turista, což se pravda zatím tak úplně neděje. Oproti Itálii, jejíž dluh přesahuje 110% hrubého domácího produktu, máme navíc ještě několik desítek let šanci Itálii dohánět i tím, že si budeme žít, tak říkajíc, na dluh. A pokud to neprojíme, ale skutečně investujeme, můžeme Itali skutečně ještě v tomto desetiletí dohnat a v tom příštím i předehnat. Nedávná návštěva italské premiérky Giorgie Meloniové v Praze byla proto projevem přirozeného zájmu o střední Evropu, kde především Česko a Polsko podávají hospodářsky obdivuhodné výkony, byť ty české jsou těmi polskými trochu překrývány, mnohdy neprávem. Z podobné hospodářské úrovně vyplývají i podobné evropské zájmy. Především pokud jde o evropský rozpočet, z něhož by jak Česko, tak Itálie v příštích letech chtěli dál financovat svůj hospodářský vzestup. Další spolupráce je nepochybně možná i v omezování nelegální migrace, kde Itálie pod vedením Meloniové průkopníkem umisťování odmítnutých žadatelů o azyl v třetích zemích. A také ukázkou, že tento slibně se tvářící nápad má spoustu problematických momentů. Třetí oblastí, kde nachází nejen Česko, ale i Polsko s Itálií společnou řeč, je pomalejší prosazování Green Dealu. Itálie totiž ve své energetice zaspala a podobně jako v Česku a Polsku je také na Apeninském poloostrově využívání čistých zdrojů energie v plenkách. Zároveň ale platí, že ani celý Visegrád společně s Itálií na změnu rychlosti Green Dealu nestačí a bude potřebovat další spojence. Každopádně zájem Itálie o střední Evropu je jen dobře a pomáhá snížit přílišnou závislost regionu na Německu i pocit osamění Visegrádu v pohledu na některé evropské problémy. Z českého pohledu má tento zájem i nostalgickou vzpomínku z doby založení Československa, kdy Itálie a Italové byly vedle Francie a Spojených států pro vznik novodobého českého státu zásadní. Což je dobrý základ k tomu na tuto spolupráci o 100 let později navázat.
8: Jaké společné zájmy mají Česko a Itálie, komentoval evropský editor deníku Luboš Palata.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Papež Lev XIV. Tento týden ukončil svou čtyřdenní návštěvu Francie, do které přijel jako první hlava katolické církve po téměř 20 let. Jeho návštěva vyvolávala v zemi Galského kohouta ohromný zájem. Jenom mši, kterou Lev XIV. Sloužil pod širým nebem na náměstí Svornosti v Paříži, navštívilo podle Vatikánu až 800 tisíc lidí. Vicepublicista a bývalý diplomat Petr Janiška.
9: Francie má už 120 let odluku církve od státu. Tento sekulární princip, ve Francii nazývaný laickost, laicité, je po léta jedním z určujících pilířů francouzské společnosti. Prakticky to znamená, že náboženství je osobní záležitostí a nevnáší se do veřejného života. Je tam nemyslitelné, aby třeba nový prezident šel po svém zvolení na mši do katedrály, jak se to zavedlo u nás, nebo že by biskup žehnal otevření dálnice. Proto se také úřady staví proti zahalování tváře na veřejnosti a ve škole jakožto viditelným symbolům islámu. Francie kdysi bývala katolickou zemí par excellence. Říkalo se jí nejstarší dcera církve, hned po Itálii má nejvíc vědců, odtud byla vyhlášena první křížová výprava a tak dále. Když před pár lety hořel pařížský chrám Notre Dame, to drama sledovala se zatajeným dechem na obrazovkách pomalu celá planeta. Dnes je tam katolická víra na výrazném ústupu. Že jsou katolíky, o sobě tvrdí asi 45% dospělých Francouzů, hlavně starších, což je stále o trochu víc než deklarovaných nevěřících. Jednou za měsíc jde na mši ale jen 5% dospělých. V nedávné době je vidět nový fenomén, kdy rok od roku nepatrně narůstá počet mladých lidí, kteří se nechávají pokřtít. Nejde ovšem o velká čísla, letos jich bylo asi 20 tisíc. Zájem těchto mladých je možná i reakcí na stále viditelnější islám a projevem jakéhosi přimknutí k tradici Francie. Pro srovnání, k islámu se hlásí asi 7% dospělých Francouzů. V tomto kontextu přijel na svoji první návštěvu do Francie nový papež Lev XIV. Jeho předchůdce František tam sice zavítal třikrát, ale vždy jen na skok a do jednoho města, jako by ho ta země nezajímala. Současný papež teď naopak podnikl po Francii dlouhou a nabitou, výrazně medializovanou cestu. Její hlavní osou bylo porozumění a otevřenost a podle očekávání odmítl čerstvě uzákoněné napomáhání k ukončení života. Za 4 dny stačil absolvovat gigantickou mši na náměstí Svornosti, jednou z největších náměstí Evropy. Přišlo tam snad 800 tisíc lidí a stáli po celé délce elizejských polí až k vítěznému oblouku. V prezidentském paláci měl projev k politikům, sloužil mši v Notre Dame, zavítal do UNESCO a na Národním stadionu celebroval večerní mši pro 80 tisíc mladých. Velmi sledovanou byla jeho cesta do poutního místa Lourdes, věnovaná mimo jiném obětem sexuálního násilí v církvi, které ve Francii velmi otřáslo její pozicí. Setkal se tam mimo jiné se 7 takovými oběťmi, ale nijak zvlášť tím vstříc nevyšel. Řekl jim sice, že to násilí mělo systémovou, nikoli jen individuální povahu, ale později svůj výrok popřel. Svoji cestu uzavřel v Metách, kde vzdal hold Robertu Schumannovi, jednomu z poválečných otců sjednocené Evropy. A řekl tam, že křesťanství učí o rovnosti všech a že Evropa se musí připravit na příchod lidí utíkajících před válkou a pronásledováním i hledajících lepší život bez bídy. Odmítl tak implicitně teze krajní pravice, která je ve Francii na vzestupu. Ani jednou ale nezmínil ruskou agresi, mluvil obecně o dodržování mezinárodního práva a o nutnosti trpělivého dialogu. Pozornost ale vzbudila jeho formulace, že při vyjednávání je třeba být připraven, cituji, obětovat určité pozice pro vyšší dobro.
8: Návštěvě papeže Lva 14. ve Francii se ve svém komentáři věnoval publicista a bývalý diplomat Petr Janeška. Chyťte extremistu. Tak nazval svůj následující komentář publicista Jefim Fištejn. Tady je jeho názor.
10: Není tomu tak dávno, co jsem s překvapením pozoroval, jak moji pokrokovější kolegové slzí při poslechu projevu Angely Merkelové na nový rok 2016. Zdalo se jim, že jsou svědky konečného vítězství politického liberalismu, bezbřehého humanismu, multikulturalismu a ostatních izmů, co jich je. Přitom německá kancléřka zrovna páchala největší zločin na vlastním národě, na Evropě a možná i na celém lidstvu. Protože nikoli pravicoví populisté, nýbrž nadmíru aktivní liberálové jsou pravými extremisty naší doby. Poslední věta není z mé hlavy, ale citát z velmi diskutovaného článku britského novináře Matthew Asayeda, otištěného nedávno v deníku The Times. Mohutná mediálně ozvěna článku ukázala, jak rychle se veřejný diskurs posouvá doprava a dává za pravdu těm z nás, kteří podobný názor vyslovují již mnoho let. Celou tu dobu, tvrdí Matthew Syed, jsme brečeli na špatném hrobě a hledali extremisty tam, kde nejsou. Pravými extremisty, podle Syeda, nejsou obyčejní muži a ženy, kteří chtějí mít chráněné hranice, řízené přistěhovalectví, rozumnou energetickou politiku a vládu, pro níž zájmy vlastních občanů jsou na prvním místě. Ba ne, říká žurnalista londýnských Timesu. Pravými extremisty jsou zaťatí liberálové, kteří za poslední čtvrt století nejenže tyto hodnoty odbourali, ale sami se zradikalizovali natolik, že naprosto ztratili kontakt s většinou svých spoluobčanů. Matthew Syed jako zhmotnění tohoto nešvaru přímo uvadí Angelu Merkelovou, její katastrofické rozhodnutí vpustit do země v roce 2015 přes 500 000 utečenců z Blízkého východu vytvořilo neúměrný demografický a kulturní tlak a destabilizovalo politiku v mnoha zemích Evropy. její kroky a obdobná rozhodnutí Tonyho Blaira, Emmanuela Macrona, švédského premiéra Stevena Lívena a nyní španělského předsedy vlády Pedra Sánchese jsou pravými zdroji prudkého růstu podpory různých populistů v Evropě. A nejde jenom o neřízené přistěhovalectví. Jak poznamenává Matthew Syed, takový bezhlaví liberálové prováděli stejně protismyslnou energetickou politiku již po ruském obsazení Krymu. Podporovali stavbu plynovodu Nord Stream 2, pravidelně snižovali výdaje na vlastní obranu a pak upadali do hysterických záchvatů, když jim Američané vytýkali neplnění svých závazků vůči NATO. Prosazovali pomatenou politiku net zero, jejím cílem byla sotva dosažitelná nulová bilance emisí skleníkových plynů a tak dále. Ve výsledku se politického a mediálního establishmentu Západu zmocnila kulturní levice. Státní instituce a média se stala semeništěm radikálně levičáckých názorů. Extremisté, kteří reprezentují maximálně 10 až 15% obyvatelstva, začali tvrdit, že vyjadřují zájmy většiny. Zatímco těm, kteří se snažili vzdorovat kulturnímu převratu, posměšně nadávali do extremistů. Těmito argumenty Matthew Syed z londýnského deníku The Times vysvětluje, proč stále více voličů v Evropě podporuje populisty. Dochází k osudovému zlomu, píše uznávaný novinář. Cituji, Overtonovo okno, neboli sada názorů přípustných ve společenském diskurzu, se opět dalo do pohybu. Jenže tentokrát se sune opačným směrem.
4: To byl názor publicisty Jefima Fištejna. A ani dnes nebude chybět závěrečná glosa. O tom, jak je všechno rychlejší a rychlejší, hovoří herec, režisér a fotograf, předseda herecké asociace Ondřej Kepka.
11: Přemysl Oráč to měl jednoduché. Podědil pluh po svém otci, ten po svém otci a ten také po svém otci. Byly doby, kdy slavná cesta do Říma trvala mnoho týdnů, vývoj kultury a uměleckých směrů se počítal na desetiletí. Vliv italské renesance se v některých zemích projevoval až o desítky, možná i stovky let později. Kultura, prostředí a styl života vnuků se příliš nezměnily od kultury jejich otců a dědů. Poslední století přináší však zásadní změnu. Říká se, a je to tak trochu fráze, že všechno je rychlejší a rychlejší. Můj táta, velký technik a obdivovatel nových přístrojů, používal jako učitel pro přehrávání zvuku kotoučový magnetofon s magnetickým páskem. Měl dvě rychlosti, podle toho se měnila kvalita. Za mnoho let se objevila kazeta s jednou rychlostí, s podobným magnetickým páskem. Z jedné bedinky byly dvě a otec si nadšeně vychutnával stereozvuk. Za celý jeho život to byl kompletní vývoj přístrojů nahrávajících zvuk. Když jsme poprvé poslouchali společně digitální záznam zvuku z CDčka, byl u vytržení. Moje současné domácí nahrávadlo má obrovské menu a asi 150 nastavitelných funkcí. Ještě jsem ho tátovi stačil ukázat. Když jsem byl malý kluk, počítala se generace zhruba jako období 20 let. Dnes si myslím, že už je velký rozdíl pouhých 5 let. A z toho logicky vyplývá, že si rychleji přestáváme rozumět. Není to ale jen o tom, že používáme jiné nástroje. To všechno nás totiž ovlivňuje a rychlejším tempem se především mění naše uvažování. Starý magnetofon jste se naučili ovládat do nejmenších podrobností. Bylo to jednoduché. Dnešní přístroje nestačíte pochopit, vstřebat, a to vede k povrchnosti. Jsme přehlceni, jsme povrchní a na nic nemáme čas. A tak se mění priority. Kvantita je důležitější parametr než kvalita. Ale nezbývá, než toto všechno akceptovat a smířit se s tím. A najít si v tom chaosu, zmatku a zběsilém tempu svůj životní prostor. Otázkou totiž je, jestli se to tempo někdy zastaví. Zatím to tak nevypadá. A tak možná i naši vnuci se budou na naši generaci dívat jako na generaci Přemysla Oráče. Zvládneme to tempo ale vůbec přežít?
8: Glosou Ondřeje Kepky končí nedělní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
0: Návraty časem aneb to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Pro a proti.
12: Evropská unie chystá zpřísnění migračních pravidel. Ve hře zřizování návratových center mimo Evropu a dočasné pozastavování přijímání žádostí o azyl. Zabrání taková opatření migračním krizím? Nebo se nic zásadního nezmění? A budou zvažovaná opatření v souladu s mezinárodním právem? Zeptám se lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského a ředitele Organizace pro pomoc uprchlíkům Martina Rozumka.
0: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
1: Dobré ráno, bylo 6 hodin a v pondělí 5. října začíná živé vysílání ranního Plusu. Do nového dne vás vítají Daniela Vrbová
13: a Martina Mašková.
0: Český rozhlas Plus.
13: Václav Havel by dnes oslavil 90. Jak na něj pro Český rozhlas zavzpomínal bývalý americký prezident Bill Clinton?
1: Vědci vytvořili aplikaci, která pomáhá obcím evidovat improvizované kryty. Jak by se obyčejný sklep hodil v případě konfliktu?
13: A letecké společnosti v Evropě omezují spoje na podzimní a zimní sezonu, jak citelně je postihlo zdražování paliva.
1: Tak to jsou témata naší úvodní hodiny. Nejdřív ale začneme s zprávami, které připravuje Monika Vrchotová.
14: Přeji klidné ráno. Nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách dnes projedná vláda. Se změnou počítá novela školského zákona. Asistenti by se měli platit ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, ne podle doporučení pro konkrétního žáka jako teď. Cílem je, aby byli asistenti stabilní součástí školy. Důvod vysvětlil ministr školství za ANO Robert Plaga.
15: Ten současný systém chceme změnit tak, aby školy měly profesionální, kvalitní týmy asistentů pedagoga, které přinesou jednotlivým třídám a školám tolik potřebnou podporu nejenom pro inkludované žáky, ale zvýšení kvality výuky ve všech třídách.
14: Teď je asistent pedagoga jedním z takzvaných podpůrných opatření, která může mít žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základě vyšetření a doporučení poradny. Změna by měla začít platit od září příštího roku. O příštím prezidentovi Brazílie rozhodne až druhé kolo voleb 25. října. Postupují do něj pravicový kandidát Flávio Bolsonaro a současný prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro v prvním kole získal 47%, 45% hlasů. Bolsonaro plánuje v případě výhry navázat na politiku svého otce, kontroverzního ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Ten si od minulého roku odpikává 27 let v domácím vězení za pokus o státní převrat.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Varovný systém pro mobilní telefony, takzvaný Cell Broadcast, má začít v Česku fungovat od února příštího roku. Českému rozhlasu to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Zpráva s upozorněním na konkrétní kritickou situaci, jako jsou třeba povodně rozsáhlé požáry, ale i dronové útoky, má přijít na všechny mobilní telefony v oblasti i s radami, co v tu chvíli dělat. Systém je teď podle Metnara ve zkušebním provozu.
16: Toto vyrozumění bude chodit bez ohledu zamčený, nezamčený telefon. Prostě do daného teritoria bude tato zpráva a ta zpráva o tom, jak se mají lidé zachovat, chodit na všechny přihlášené mobilní přístroje kompatibilní v tom daném teritoriu.
14: Cell Broadcast začal připravovat už Metnarův předchůdce Vít Rakušan z hnutí STAN. Podle něj je dobře, že spuštění nenabírá žádné velké zpoždění s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci. Více se tomu budeme věnovat v dalším vysílání Ranního plusu. Německo poskytne Ukrajině další peníze a investice v přepočtu za více než 200 miliard korun. Při návštěvě Kyjeva to řekl německý kancléř Friedrich Merz. Do ukrajinské metropole přicestoval i přes pokračující ruské útoky na město.
17: Po zásadních jednáních s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se německý kancléř Friedrich Merz setkal také s premiérem Sergejem Koreckým. Ten potom na sociálních sítích napsal, že jedním z hlavních témat rozhovorů byla německá pomoc ukrajinské protivzdušné obraně, dále náprava energetiky silně poškozené ruskými útoky a také železnice. Ukrajina uvažuje o nákupu německých lokomotiv, které mají nahradit ty zničené Ruskem, uvedl ukrajinský premiér. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
14: V polské Poznani dnes odhalí putovní výstavu fotografií Václava Havla. Jejich autorem je fotograf Ondřej Němec. Výstava je součástí Českých dnů v Poznani.
18: Soubor vystavených fotografií zachycuje Václava Havla v letech 1976 až 2011. Snímky ho neukazují jenom jako disidenta, umělce, politika a státníka, ale také jako člověka v kruhu rodiny, přátel a spolupracovníků. Fotografie jsou vystavené v hlavní hale budovy Collegium Maius Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani a ke shlédnutí budou do 14. října, kdy uzavření výstavy doprovodí společné čtení fragmentů Havlových děl. Z Polska Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
14: Na Václava Havla, kterému by dnes bylo 90 let, vzpomínal v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas taky bývalý americký prezident Bill Clinton. S naší zpravodajkou ve Spojených státech mluvil třeba o tom, jak se s prvním prezidentem České republiky naposledy setkali před 16 lety v New Yorku. A detaily přidá Jana Ciglerová v Ranním plusu hned po zprávách. Soud pro Prahu 9 pokračuje po několika týdenní pauze v hlavním líčení kauzy Dozimetr. Svědčit dnes bude bývalá radní hlavního města Hana Kordová-Marvanová. V kauze jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města.
19: Právě Hana Kordová-Marvanová kritizovala opakovaně přidělování zakázek v podnicích hlavního města nebo třeba výběr Matěje Augustína na podzim 2019 do představenstva pražského dopravního podniku. Obžalobě teď v kauze čelí 6 lidí a 2 firmy. Podle státního zástupce fungovaly jako organizovaná skupina od roku 2018. V jejím čele měli stát tehdejší náměstek primátora Petr Hlubuček a taky zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Tím měli do vedení pražského dopravního podniku dosazovat své lidi a díky nim si potom říkat o úplatky firmám, kterým podle toho přiřazovali zakázky. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
14: Začíná Nobelovský týden. Švédský Karolinský institut dnes oznámí letošní držitele Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. První z prestižních ocenění by letos podle webu The Scientist mohli získat vědci třeba za pokrok při léčbě nádorových onemocnění, genovou úpravu nebo výzkum spánku. V dalších dnech přijdou na řadu ceny za fyziku, chemii, literaturu, mír a ekonomii. Laureáti si ocenění převezmou v prosinci. Jak se vybírají laureáti Nobelovy ceny, rozebereme v dalším vysílání Ranního plusu. A jak to vypadá v 6 hodin a 7 minut na silnicích? Na D5 z Prahy do Německa opatrně za sjezdem na 148. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na německou stranu. Důvodem jsou kontroly. Na D1 z Prahy do Prahy, z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na Ostrovačice. Na 176. kilometru stojí porouchané nákladní auto ve stoupacím pruhu a náhle se vybočuje a provoz po metropoli je zatím klidný. V Běchovicích počítejte s kolonou směrem do centra, to v Českobrodské. Přejeme klidnou jízdu. Pondělí je teď místy, hlavně na severozápadě Čech, mlhavé, nebo je oblačno. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat postupně až do vyjasnění a odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. Na horách bude kolem 15, na Šumavě až 19 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
0: Posloucháte Ranní plus.
13: U mikrofonu jsou Daniela Vrbová a Martina Mašková. Bývalý americký prezident Bill Clinton v exkluzivním rozhovoru pro radiožurnál vzpomíná na Václava Havla, který se narodil přesně před 90 lety. Spojovala je politika, ale postupně mezi nimi vzniklo i osobní přátelství. Clinton mluví v rozhovoru o světových událostech, které spolu zažili, ale také o jejich osobních rozhovorech mimo televizní kamery. Mimo jiné říká, že na Havla dodnes často myslí a myslí si, že právě v současném světě jeho hlas chybí. K narozeninám mu také poslal překvapení, o kterém se zmíníme. Všechno probereme s naší americkou zpravodajkou Janou Cíglerovou. Jano, dobrý den.
20: Dobré ráno.
13: Jak takový rozhovor s někdejším nejmocnějším mužem planety vznikne? Bylo těžké ho získat?
20: Tak samozřejmě, že to bylo velmi těžké ho získat, vůbec to nebylo jednoduché a je zatím neúnavná práce vedoucí zahraniční redakce Olgy Bakové, která se o to snažila několik měsíců, až se jí to nakonec podařilo. A když jsme dostali zprávu, že Bill Clinton s rozhovorem souhlasí, tak zase začala další fáze přípravy, a to přípravy otázek, na které se ho budu ptát. A i to je samozřejmě kolektivní práce, jako všechno v Českém rozhlase, takže jsem navrhla otázky společně s Olgou Bakovou a šéfredaktorkou Julií Stejskalovou i ředitelem Ondřejem Suchanem jsme je prošli. Měli jsme jich nakonec na 3 hodiny, Martino, a celý rozhovor pak ale netrval samozřejmě tak dlouho, asi půl hodiny necelou, takže na většinu z nich ani nedošlo.
13: Co byl Clinton o Havlovi řekl, na co nejvíc vzpomíná?
20: Z toho rozhovoru bylo na několika místech velmi silně cítit, jak strašně ho měl lidsky rád. Přesně na tohle jsem se ho zeptala, na co vlastně vzpomíná nejvíc, a on mi řekl, že ty nejsilnější vzpomínky jsou na ty osobní rozhovory, kde ty televizní kamery vůbec nebyly, které se odehrály jen mezi nimi. Ale pak taky zmínil, že Václav Havel mu připravil jednu z takových vůbec nejvíc nezapomenutelných nocí v jeho životě. Právě když ho vzal tehdy do toho jazz klubu Reduta, tam mu tehdy dal saxofon, ten saxofon byl české výroby, a potom ho vyzval, aby na něj zahrál. A i teď po 32 letech byl Clinton pořád nadšený z toho večera. Říkal, že ten saxofon je dneska vystavený na čestném místě v jeho prezidentské knihovně a že to byla jedna z nejlepších nocí v jeho životě, jaké zažil.
13: Myslím, že to souvisí s překvapením, které k narozeninám nachystal Bill Clinton.
20: Přesně tak, právě protože saxofon a hra na něj byla tak velkým okamžikem v tom jejich vztahu, tak prezident Clinton vzal saxofon kvůli Václavu Havlovi znovu do ruky a zahrál mu na něj přání k narozeninám. Poslechněme si ho.

0: pořád mu to dobře hraje, že jo. Celý ten rozhovor si můžete poslechnout po 13. hodině na Radiožurnále i na Plusu, v originále na Radio Prague International nebo v našem podcastu Přes Atlantik. A tohle přání zveřejníme dnes dopoledne i na sítích rozhlasu nebo na zpravodajském portále iRozhlas.
1: Ještě ukázku za chvilku uslyšíme. Setkali jste se s Billem Clintonem při tom rozhovoru osobně?
0: My jsme se spojili přes Zoom a i tak to bylo výjimečné. On ze své knihovny, já ze své kuchyně. Ale když jsme mluvili o tom saxofonu, tak mi prezident řekl, že když přijdu do jejich domu ve Washingtonu, uvidím, že tam na zdi s fotografiemi velkých momentů, kterou tam s Hillary Clintonovou mají, je i fotka z té Reduty. No tak to já jsem si Martinovi vysvětlila jako pozvání, takže s tím počítám, že tam za Český rozhlas zaskočí. Čím na nějakou reportáž.
1: Bill Clinton jistě dostává řadu žádostí o rozhovor, tak se ještě přece jen vracím k otázce, proč vyhověl právě ten naší z Českého rozhlasu.
0: Tak já si myslím, že jednak proto, že se toho zhostila Olga Baková a té prostě nešlo odolat, ale zároveň taky proto, že on s Českým rozhlasem nemluvil poprvé. On dal rozhovor i Lence Cabrhelové, tehdejší americké zpravodajce asi před 10 lety a hlavně on mi na začátku poděkoval, že mu my dáváme příležitost o svém dávném příteli mluvit a zavzpomínat na ni. A to bych zdůraznila. Prostě Bill Clinton měl Václava Havla lidsky velmi rád. A v našem rozhovoru mi řekl, že dokonce nejradši ze všech politiků. A myslím si, že tohle bylo rozhodující.
1: Jana Cíglerová, naše zpravodajka ve Spojených státech. Jano, děkujeme. A tady je ještě vzpomínka Billa Clintona na jeden pražský večer s Václavem Havlem.
0: Když se Čechům řekne Clinton Havel, tak první, co si představí, je vy, jak hrajete na saxofon v Redutě. A vy potom, jak jdete na pivo s Václavem Havlem, normálně, jak kdyby se nic nedělo, do restaurace u Zlatého Tygra, do naší ikonické historické hospody.
2: A... Ano, přesně tak. To oboje se stalo. Pamatuju si to moc dobře, když jsme šli do toho jazzového klubu, do Reduty. A jedna z věcí, kterou Václav Havel tehdy dělal, bylo, že se snažil najít způsoby, jak urychlit to, aby se Česká republika znovu byla schopna stát úspěšnou, otevřenou ekonomikou ve světě. A z mé perspektivy Československo mělo velké štěstí, protože tady se vyráběly saxofony. A Václav Havel se v podstatě dokázal dostat k téhle firmě, která vyráběla saxofony a jeden mi pořídil. Byl s jeho podpisem, s jeho logem srdce a přímo v tom klubu na místě mi ho dal. A řekl mi, ať si na něj zkusím zahrát. A musím říct, že to byl fantastický nápad, krásný dárek od něj. A ten saxofon byl opravdu velmi kvalitní, je úžasný. A dneska je na čestném místě v mé prezidentské knihovně. Ano, každý, kdo přijde na návštěvu mé prezidentské knihovny, tak ho vidí. Je tam na čestném místě saxofon od Václava Havla. A je potřeba říct, to známé klišé, že hudba prostě lidi svádí dohromady. A tohle Václav Havel chápal.
1: Tolik Bill Clinton. Ještě jednou připomenu, že celý rozhovor s ním o jeho přátelství s Václavem Havlem si můžete poslechnout také u nás na Plusu a také na Radiožurnálu po 13. hodině.
3: Teď je 6 hodin 15 minut, my pokračujeme ve vysílání ranního Plusu a v přehledu hlavního zpravodajství. Do voleb v Česku zbývají 4 dny. Lidé v nich budou rozhodovat o vedení měst, obcí i městských částí na další 4 roky. Kromě komunálních voleb začne v pátek taky první kolo senátních voleb. Tam budou své zástupce vybírat, ale jen voliči ve třetině ze všech volebních okrsků. Nejen prvovoličům, proto teď nabízíme souhrn toho, jak správně a hlavně platně odvolit. Ve studiu už je s námi Anna Marie Hušková. Hezký den.
4: Dobré ráno. Volební místnosti se otevřou v pátek od 14 do 22 hodin a znovu potom v sobotu od 8 do 14 hodin. K volbám si lidé musí vzít doklad totožnosti, tedy nejčastěji občanský průkaz nebo pas. Stačí ale i digitální občanka v aplikaci e-doklady. Tu je dobré otevřít a aktualizovat nejméně 2 dny před volbami. I kdyby pak v době hlasování vypadlo internetové připojení, údaje v aplikaci zůstanou platné, vysvětluje ředitel digitální a informační agentury Bohdan Urban.
5: Stačí tu aplikaci otevřít s mobilním nebo Wi-Fi nebo jiným připojením. To datové připojení je tam důležité, protože dojde k synchronizaci dokladů a potom ten doklad je možné používat z legislativy offline až 48 hodin.
4: Pro jistotu si podle Urbana sebou mají voliči i přesto vzít taky plastovou občanku.
3: Kdy lidem přijdou volební lístky, ze kterých budou vybírat své kandidáty?
4: Voliči je dostanou do schránky na adrese svého trvalého bydliště nejpozději 3 dny před volbami. Pokud je člověk zapomene nebo ztratí, náhradní lístky jsou pak připravené přímo ve volebních místnostech. Kvůli dvojím volbám budou taky barevně odlišené. Šedé pro senátní volby, žluté pak pro ty komunální. Pozor proto, do jaké obálky svůj hlas vkládáte. Pokud barvy zaměníte, bude váš hlas neplatný. Stejně tak bude neplatný například, pokud u komunálních voleb zaškrtáte víc kandidátů, než je zastupitelů ve vašem městě. U senátních si pak dejte pozor, abyste do obálky nevložili víc než jeden lístek.
3: Co když nebudu moct k volbám dorazit, protože budu v zahraničí, můžu přesto odvolit?
4: Klasický voličský průkaz, který lidé uplatňují třeba při volbách do poslanecké sněmovny v komunálních volbách, nefunguje. Člověk musí volit pouze v místě svého trvalého bydliště. Naopak v senátních volbách si o voličský průkaz člověk zažádat může, pokud je zapsaný ve zvláštním seznamu voličů. Svůj hlas ale přesto smí odevzdat pouze ve svém volebním obvodu, pokračuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jírovec.
6: Právě proto, že jsou v tom seznamu zapsáni, tak ten zastupitelský úřad je ten, který jim může vydat voličský průkaz. A musí k té ambasádě si pro voličský průkaz, pokud mají zájem hlasovat do Senátu, ale pak stejně ve dny voleb musí přicestovat do České republiky a na ten voličský průkaz odvolit v tom senátním volebním obvodu.
4: Voličský průkaz je nutné sebou mít i v případě, že se nakonec rozhodnete volit ve svém domovském volebním obvodu. Tam už jste totiž ze seznamu vyškrtlí a bez průkazu by vás tak nenechali odvolit. O průkaz už je teď možné zažádat jen osobně, a to do středy 7. října. Termín pro podání žádostí elektronicky nebo písemně skončil v pátek 2. října.
3: Připomíná Anna Marie Hušková. Děkujeme za tento souhrn.
4: Naslyšenou.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. My si teď shrneme důležité události, kterým věnujeme pozornost dnešní den. Václavu Havlovi by dnes bylo 90 let. Senát mu ve Valdštejnské zahradě odhalí pamětní desku s citátem, v němž zdůraznil roli horní komory jako fora lidí, kteří mají na paměti dlouhodobé zájmy státu. Do druhého kola brazilských prezidentských voleb postoupili oba kandidáti, pravicový kandidát Flavio Bolsonaro a stávající prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Po sečtení 99% hlasů Bolsonaro získal 47,22% hlasů a jeho levicový soupeř necelých 45%. A vláda Andreje Babiše dnes projedná změnu ve financování asistentů pedagoga v základních školách. Měly by být nově financováni, a to od nového roku, podle počtu žáků ve třídách, nejenom podle doporučení pro konkrétního žáka se speciálními vzdělávacími potřebami jako dosud.
3: A teď se v Ranním plusu podíváme na to, co zajímavého přinášejí zahraniční servery a deníky. Ruské útoky na Ukrajině letos podle OSN zabily nebo zranili přes 15 000 civilistů. Za prvních 8 měsíců roku je to o 55% více než ve stejném období v loni. Informuje o tom na svém webu italský deník La Repubblica.
1: Ruské jednotky podle OSN zintenzivnily útoky na města a zasahují například školy, nemocnice, obytné domy, obchody anebo železnici. Ukrajinci žijí podle vyjádření vysokého komisaře OSN pro lidská práva Volkera Türka v neustálém strachu z bombardování a situace je nejhorší v oblastech poblíž fronty. V Doněcké, Charkovské, Sumské nebo Záporožské oblasti ruské drony letos zabily nebo zranily téměř 2500 civilistů. To je o 62% více než loni, píše deník La Repubblica.
3: A deník pokračuje, že OSN zároveň upozornila na vysoký počet případů sexuálního násilí. Od začátku ruské invaze do července letošního roku ověřila přes 1000 případů sexuálního násilí spojeného s válkou. V bezmála 90% případů za něj podle OSN odpovídaly ruské síly. Oběťmi byli především muži, ale také ženy a děti, zejména na okupovaných územích. Dalších víc než 10% případů připadá na ukrajinské síly. Podotýkala republika.
1: Americký nejvyšší soud zahajuje nové 9měsíční období. V něm se podle CNN neočekává tolik sporů přímo spojených s prezidentem Donaldem Trumpem jako loni. Soudci ale budou rozhodovat například o Trumpově imigrační politice, povinném zadržování migrantů a nebo jejich deportacích do třetích zemí. Na programu je zatím necelá 30 případů, další budou přibývat.
3: Jak CNN připomíná a předpovídá, velkou pozornost bude mít spor o zákaz poloautomatických pušek typu AR-15. Soud bude posuzovat zákazy platné v Connecticutu a části státu Illinois. Případ může dále rozšířit výklad práva na držení zbraní podle druhého dodatku americké ústavy. Konzervativní většina soudu přitom v minulosti opakovaně posilovala ochranu tohoto práva, vysvětluje CNN.
1: Soudci se budou zabývat také jedním z nejvýznamnějších klimatických sporů posledních let. Rozhodnou, jestli státy a města můžou žalovat ropné společnosti za škody způsobené klimatickou změnou. Případ se týká města Boulder v Kolorádu a společnosti ExxonMobil a může ovlivnit i desítky podobných žalob. Tak tolik CNN.
3: A ještě se podíváme na stránky německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle, která se věnuje včerejšímu dění v Pákistánu. Tisíce příznivců bývalého premiéra Imrana Khána vyrazili na pochod do hlavního města Islamabadu a požadují jeho propuštění z vězení a převoz do nemocnice.
1: Z provincie Chajbar Paštunchva vyrazilo asi 5000 lidí a čeká je cesta dlouhá zhruba 80 kilometrů. Organizátoři chtějí během pochodu získat další příznivce a přivést do Islamabadu 100 000 lidí. Vláda ale v okolí města postavila zátarasy.
3: Ty mají demonstrantům zabránit ve vstupu do metropole, popisuje Deutsche Welle. Bývalý premiér Khan je ve vězení od roku 2023. Přesto má v zemi stále mnoho příznivců. Ti tvrdí, že jeho věznění je politicky motivované a zpochybňují také výsledek z roku 2024, po kterých se k moci vrátil premiér Shahbaz Sharif. Vláda jejich tvrzení odmítá. Jednání mezi ní a Khanovou stranou Pákistánské hnutí za spravedlnost o řešení politického konfliktu skončilo bez dohody, připomíná Deutsche Welle.
1: Kabinet se obává, že protesty můžou přerůst násilí. Podobně

0: ozbrojeném konfliktu a zohledňuje jejich kapacitu i ochranné vlastnosti. Obyčejné sklepy nebo pozemní garáže by tak mohly v krizové situaci zachraňovat životy.
1: Právě vcházíme do objektu Arenská 10.
2: Bronislav Špaček z magistrátu města Brna odemyká jeden z brněnských prostorů vhodných k improvizovanému ukrytí.
3: Tady vidíte, jak to vypadá, že to prostě stadiště.
4: Rožli jsme, vcházíme prakticky do sklepa.
3: Abyste viděl, jsou tady prostě různé místnosti.
4: Dokonce jsou tady ještě nějaké staré poučky, postup první pomoci.
1: Je to prostor vhodný k improvizovanému ukrytí. To znamená suterénní prostor, který má parametry na to, aby se zde lidé mohli schovat po dobu několika hodin a přečkat tak případný útok typu leteckého náletu.
2: Místo, kterým procházíme, funguje dnes jako skladiště. I tak ale může díky své poloze a konstrukci posloužit k dočasnému ukrytí lidí. Vědci z několika univerzit vyvinuli k vyhledávání a evidenci těchto míst speciální aplikaci.
1: Máme prostory, ty proženeme aplikací a ta nám ukáže, nakolik to je vhodný prostor nebo není.
2: Ukryty mají sloužit především městům a obcím. Pomáhají jim vytipovat vhodné prostory, evidovat je a posoudit jejich ochranu. Vlastnosti, ukazuje Ondřej Klíma z Fakulty informačních technologií VUT.
5: Primárně zobrazuje dva typy objektů.
2: V ruce držíte tablet a máte tam tu aplikaci.
5: Prvním typem objektů jsou potenciální cíle ohrožení a druhým jsou potom budovy, které poskytují vhodné prostory pro vybudování nějakého improvizovaného ukrytí.
2: Aplikace propojuje mapy a údaje o budovách. Dokáže například zohlednit, zda má objekt suterén nebo vhodný vnitřní prostor nebo zda leží v záplavové oblasti a vypočítává jeho hodnocení.
5: Probíhá tady potom výpočet kapacity. Dalším krokem je potom hodnocení odolnosti z hlediska nějakých stavebně technických parametrů.
4: Ano, tady je napsané třeba železo, beton.
5: Ano, to je konstrukční materiál nosních stěn. Potom podle metodiky jsou určeny skóre ochranných vlastností toho improvizovaného ukrytu.
2: Právě omezená kapacita stálých krytů v České republice je jedním z důvodů, proč i kryty vznikly. Podle Tomáše Zemana z Univerzity obrany a Univerzity Tomáše Bati dokážou pojmout pouze zlomek obyvatel.
6: Aplikace byla vyvíjena na základě projektu bezpečnostního výzkumu, který byl financován ministerstvem vnitra v rámci programu OBSEC, který je zaměřen na posílení bezpečnosti v České republiky.
2: Dosud byla podle Tomáše Zemana u nás podobná evidence na papíru. Ukryty mají část práce automatizovat a obcím usnadnit plánování co nejlepší improvizované ochrany jejich obyvatel.
6: Je to o tom využívat ty stávající objekty, které už tady prostě na tom území se nacházejí, a vybrat ty, které by potenciálně splňovaly ty parametry pro to, abychom se nebáli tam poslat někoho se ukrýt.
2: Aplikaci zatím využívá Brno, Pardubice a Písek. A zájem o ně má taky Praha. V budoucnu by si je podle Zemana mohli stáhnout i obyvatelé.
6: Jednou až teda ty improvizované ukryty budou naplánované, skutečně budou známy kapacity těch ukrytů. Je možné i touto cestou, že bude připravena nějaká aplikace, kde automaticky to zahlásí, který ten improvizovaný ukryt je nejblíže.
2: Ukryty jsou k dispozici všem obcím v Česku. Stačí kontaktovat vývojáře, například přes webové stránky projektu Ukryty. Zatím pomohli podle autorů projektu naplánovat více než 400 improvizovaných úkrytů s kapacitou přes 50 000 míst. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
7: Posloucháte Český rozhlas Plus. Nádoby na sběr žaludů z dubu zimního a bukvic určených pro vysadbu se při letošním sběru na jihu Čech plní jenom pomalu. Plodů je kvůli suchu málo a jsou nekvalitní. Obnovu lesů to ale neohrozí. Semenářský závod Lesů České republiky má dostatek osiva z předchozí sklizně.
8: Tenhle žalud by mohl být vhodný ke sběru.
9: Na sběr žaludu z dubu zimního jsem se do Ponišické obory na Českobudějovicku vypravila s lesním dělníkem Josefem Moravcem.
8: Žalud zkusíme rozmáčknout a pokud je měkký, tak většinou už se nehodí ke sběru.
9: Tenhle vypadá, že je tvrdší.
8: Tenhle bude mít červa uvnitř.
9: Už se vám nezdá.
8: Přesně.
9: A tady hned vedle máme další.
8: Tyhle ty jsou popraskaný a nahnilý taky.
9: Má na sobě hnědé skvrny.
8: Tak, takže ty už nezbíráme.
9: Tak půjdeme dál. Tady jsme našli zatím jenom dva žaludy.
8: A teď procházíme okolo stromu zrovna, kde vlastně skoro vůbec nic není. No, letos to vypadá spíš, jako když hledáme houby a nerostou. Když je těch žaludů hodně, tak zaklekneme a nazbíráme třeba půl kýblíku okolo sebe. Když je jich málo jako letos, tak chodíme sem a tam před klonu na bobku, furt přelejzáte, takže...
9: Docela bolí záda asi.
8: Bolí záda, nohy, no, z toho.
9: S lesníkem z lesní správy v Hluboké nad Vltavou, Janem Staňkem, přicházím k dalšímu

0: dubu, okolo kterého je dřevěná konstrukce se zelenou sítí.
1: Ta sítě tady ze dvou důvodů. Jednak teda kvůli tomu, aby jsme měli jistotu, že je z tohohle z toho konkrétního jedince ten žalud, který je vynikající kvality. A jednak kvůli tomu, protože těch žaludů je málo, tak aby jsme pozbírali co nejvíc těch jednotlivých žaludů.
0: Rozdíl mezi letošním rokem a rokem 2024, kdy byla nadúroda žaludu, je podle Jana Staňka propastný.
1: Týká se to teda hlavně dubu zimního, kde ta úroda letos oproti tomu roku 2024 je odhadem 10-20% toho, co bylo v roce 2024. U toho dubu letního je to mnohem menší jako propad. A u bukvic tam pravděpodobně bude taky menší úroda, protože spousta těch semen, těch vlastních bukvic je hluchých z důvodu sucha. Což znamená, že to semínko je nevyvinuté a je nevhodné ke sběru.
0: Horší úroda žaludů z dubu zimního je podle ředitele seminářského závodu Miloše Pařízka i na jiných místech v republice.
2: Například na jižní Moravě téměř zcela chybí žaludy, naopak v severních Čechách je velmi dobrá úroda bukvic. Velmi dobrá je úroda planých hrušní a třešní. Lesy ČR zajistí dostatečné množství semenného materiálu všech druhů dřevin pro úspěšnou obnovu lesa.
0: Sběr žaludů a bukvic potrvá do konce listopadu. Jitka Cibulová, Vukatá, Český rozhlas.
3: Bylo 6:30 a jsou tady zprávy s Monikou Vrchotovou.
4: Český rozhlas Plus.
5: Dobré ráno. Stát chce už v únoru spustit systém nouzového varování. Českému rozhlasu to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Takzvaný cell broadcast dokáže zprávu rozeslat všem telefonům v ohrožené oblasti, třeba při povodních, rozsáhlém požáru nebo výpadku elektřiny. Více se tomu budeme věnovat v Ranním plusu krátce po zprávách. Izraelci si oficiálně připomínají oběti útoku palestinského teroristického hnutí Hamas před 3 lety. Státní instituce v Jeruzalém mě spouští vlajky na půl žerdi. Krátce před polednem pak začne obřad na Národním hřbitově na Herclově hoře. Poslanec za motoristy Filip Turek se na Facebooku omluvil společnosti Seznam.cz a to za tvrzení, že zaměstnanci nahlížejí do e-mailů uživatelů. Omluvu nařídil Turkovi městský soud v Praze. Poslanec musí také zaplatit soudní náklady. Jde o druhý podobný spor, který Turek prohrál. Omluvit se musí i ekologickému hnutí Duha. V německém Ulmu dnes začíná soud se 4 lidmi kvůli poškozování stovek aut. 3 muži a 1 žena podle obžaloby nastříkali v roce 2024 do jejich výfuků stavební pěnu a nechávali u nich nálepky strany zelených. Vyšetřovatelé tvrdí, že se tak snažili ovlivnit loňské parlamentní volby. Německé úřady už dřív upozornili, že do případu mohlo být zapojené Rusko. Nadace Vize 97 letos udělí in memoriam cenu Václavu Havlovi. Celkově 28. ocenění je podle nadace symbolicky věnované právě prvnímu českému prezidentovi. Ocenění jeho jménem převezme Dagmar Havlová. Součástí slavnostního odpoledne bude také výstava snímků hradního fotografa Jiřího Jíru. A ještě pohled na dopravu. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně u sjezdu na Kolín. Srazila se tam 2 osobní auta, v omezení blokují pravý pruh a v místě se zpomaluje. Na D1 z Vyškova do Brna opatrně za sjezdem na Rousínov na 211. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na kilometr 203. Zdržení asi 20 minut. A ještě na východní části Pražského okruhu a následně Štěrboholské spojce počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. Přejeme šťastnou cestu. Nový pracovní týden začíná většinou oblačnou oblohou a místy mlhami. Postupně se bude vyjasňovat a teploty vystoupí dnes na 18 až 23 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Posloucháte Ranní Plus.
6: A mě jsou dnes s vámi Daniela Vrbová a Martina Mašková. Přejeme dobré jitro a zprávy doplníme tématy, kterým se věnují domácí média. Ve studiu je editorka Českého rozhlasu Plus Patricie Polanská, která je pročítala. Dobré jitro.
7: Dobré ráno.
6: Některé noviny, což je ovšem logické, věnují prostor 90. výročí narození prezidenta Václava Havla. Co konkrétně tě zaujalo?
7: Tak například v deníku Právo na Václava Havla vzpomíná herečka a bývalá československá diplomatka Magda Vašáriová. Mimo jiné říká, je potěšením mluvit s člověkem, který je vzdělaný a má uspořádané ego. a vyzdvihuje také schopnost kritického myšlení Václava Havla. A Deník N má zase velký rozhovor se spisovatelem Jáchymem Topolem a také bývalým ředitelem dnes už neexistující knihovny Václava Havla. Podle jeho názoru je ex-prezident živý i díky tomu, že o sobě neustále pochyboval. Cituji aspoň pár slov. Někdy mi bylo až protivné, jak pořád dával najevo rozpaky, slušnost a podezření vůči sobě samému, i když byl u moci. Tohle od politiků moc neslyšíte. Většina chce zanechat obraz člověka na koni, vůdce nespochybnitelného frajera. Troufnu si říct, že právě tím může být Václav Havel zajímavý pro současnou mladou terapeutickou generaci. To říkám jako cynický boomer. Tak to byl Jáchym Topol v Deníku N.
6: Hospodářské noviny se věnují debatě o změnách v penzijním spoření. Do ní se zapojili zástupci zaměstnavatelů. Proč?
7: Tak je to možná překvapivé propojení, ale velké zaměstnavatelské svazy jako Konfederace zaměstnaneckých a podnikatelských svazů, Hospodářská komora a Svaz průmyslu psali minulý týden dopis premiérovi a ministrům s tím, že 700 miliard korun naspořených v penzijních fondech by se mělo lépe využít pro domácí investice. Navrhují také, aby noví klienti vstupovali do penzijka automaticky s prvním zaměstnáním. Jak víme, tak vládě v tom návrhu změn jde především o snížení poplatků penzijním společnostem a upravuje spoření podle věku, přilepšuje na státních příspěvcích mladým a tak dále. Nicméně návrhy zaměstnavatelských svazů by tím pádem mohly kompenzovat penzijním firmám výpadky příjmů ze snížených poplatků, konstatují Hospodářské noviny.
6: A jaký uvádějí důvod takové podpoře penzijních fondů?
7: Tak velké zaměstnavatelské a tedy podnikatelské také svazy připomínají, že letos v únoru vláda schválila hospodářskou strategii, podle níž mají být penzijní fondy jedním z pilířů investování do české ekonomiky v příštích 4 letech. A upozorňují, že vláda proto nevytvořila podmínky. Zatímco investice jsou potřeba v rozsahu 3 bilionů korun, tak vládní návrh uvolňuje penzijním fondům možnost investovat v rozsahu několika desítek miliard, spočítali svazy. Rozdíl v nulách je tedy dost velký.
6: Tématem Mladé fronty dnes jsou mladí, jejich vztah k některým návykovým látkám všeho druhu. Čemu přesně se Deník věnuje?
7: Tak zatímco cigarety a řada klasických drog, snad tedy s výjimkou pervitinu, bohužel, jsou podle listu spíše na ústupu, tak e-cigaretami, kratomem a dalšími syntetickými drogami a také léky dnes mladí zahánějí samotu a psychické problémy. Dříve se jednalo spíše o vliv vrstevníků, touhu po silných prožitcích, změněných stavech vědomí, zábavu, samozřejmě a nějaké to překračování hranic, tak dnes dospívající přes návykové látky hledají cestu, jak řešit výkyvy nálad, existenční prázdnotu nebo různé emoční krize, cituje Mladá fronta dnes jednoho z odborníků. No a uvádí k tomu také konkrétní čísla, jak vyplývají ze souhrnné zprávy o závislostech ČR za rok 2025, kterou vydalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.
6: A ještě máš pro nás ty pro milovníky čísel a grafu, tak jsem s ním.
7: Ano, tak poměrně dost často diskutujeme o penzijním systému a změnách v něm. Tak aktuálně CZ připravilo porovnání situace českých důchodců ve srovnání údajů OECD. A vyplývá z něj, že český důchodový nebo penzijní systém, patří mezi ty nejvíce rovnostářské. Chudí Češi ztratí odchodem do důchodu pouze méně než 16% původního příjmu, zatímco ti bohatí 60%. No a pouhá 3,6% Čechů starších 65 let trpí opravdu hmotnou nouzí, což je po Norsku druhý nejnižší podíl ze všech členských států OECD.
6: Tak to je vlastně dobrá zpráva na závěr.
7: CZ. Ano. No, nevím, jestli to určitě lidi takto vnímají, ale čísla jsou čísla.
6: Patricie Polanská, která dnes vybírala z domácích médií, děkujeme ti.
7: Naslyšenou.
3: Posloucháte Ranní plus v 6 hodin 39 minut. Systém varování v nouzových situacích, takzvaný cell broadcast, má začít fungovat od února příštího roku. Lidem by měl jako krátké zprávy přímo na displeji mobilních telefonů zaslat varování a rady, co dělat v případě krizových momentů, třeba v povodní nebo dronového útoku. Stát zároveň kvůli aktuální bezpečnostní situaci ve světě připravuje i další úpravy zákonů.
8: Povodně, výpadek elektřiny, únik nebezpečných látek, ale i třeba dronový útok. V takových situacích má přijít jasné varování přímo do mobilních telefonů obyvatel zasažených lokalit. Zkušební provoz už běží. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO je nutné vše vyladit do posledního detailu.
9: Protože bude sloužit k ochraně životů, zdraví a bezpečnosti obyvatel. Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce. A to není jenom to, že tento systém bude umět upozornit na to nebezpečí, ale také bude vyrozumívat, jak se mají zachovat.
8: Varování nepřijde jako SMS zpráva. Na telefonu se zobrazí i přes zamknutou obrazovku a vydá zvukový signál i přes vypnutá zvonění. Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN.
10: My jsme vlastně o tom začali přemýšlet v souvislosti s tragédií na filozofické fakultě a v téhle chvíli se ukazuje, když vidíme nebezpečí dronů bohu. Bohužel už nejenom na Ukrajině, když takové události byly v Pobaltí, byly v Polsku, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
8: Sám premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nedávno řekl, že Česko čelí hybridní válce ze strany Ruska. Aktuálními hrozbami by se měla zabývat 20. října i Bezpečnostní rada státu. Eskalaci potvrzují i odborníci. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus řekl bezpečnostní analytik Jan Jireš, že je Rusko přímou hrozbou členských států. NATO.
11: Máme zprávy ze spousty evropských zemí o různých sabotážích, o různých lidech naverbovaných ruskými zpravodajskými službami, kteří třeba byli zatčeni a samozřejmě v řadě případů se těm plánovaným útokům podařilo zabránit.
8: Stát chce teď také zvýšit bezpečnost kritické infrastruktury tím, že umožní likvidaci neznámých dronů nad vojenskými objekty, ropovody, energetickou infrastrukturou a dalšími objekty. Návrh zákona už je hotový a během října by ho měla podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD posoudit. Vláda.
12: Můj předpoklad je takový, že půlce roku 2027 by ta legislativa měla být živá a platná. Pokud se to povede urychlit, tak to bude fajn, protože to umožňuje skutečně efektivněji zasahovat vůči dronům. Ty, který budou zasahovat, jsou vlastně policisté a v případě, že se tady něco zemele, tak už pak až armáda.
8: Zároveň podle Bednárika vzniká i návrh, který má přesně určit, kterých objektů se to bude týkat. Předseda STAN Rakušan posilování bezpečnosti vítá, má ale i řadu otázek.
10: Je tam řada věcí, s kterými určitě souhlasím, zvyšují se tam kompetence policie České republiky. Jenom přeci jen musím říci, že systém, kdy si sami ty objekty kritické infrastruktury mohou vlastně odstraňovat ty drony, to je světově evropsky unikátní. Tady určitě budu mít řadu dotazů.
8: To jeho kolega z opozice, člen sněmovního výboru pro bezpečnost Samuel Volpe z Pirátů, upozorňuje i na další hrozby, jako jsou třeba kybernetické útoky.
13: Za mě to je ještě pravděpodobnější, než kdyby došlo k nějakému otevřenému konfliktu. A teď samozřejmě to jsou ty ruské spící buňky. To jsou lidé, co by pracovali například pro Rusko a mohli by tady dělat různé operace. Můžeme si připomenout tragické Vrbětice, můžeme si připomenout zase Praze, jak zapalovali to depo, tohle se prostě děje.
8: Na to reagoval ministr vnitra Metnar právě s odkazem na systém Cell Broadcast.
9: Těch hrozeb je poměrně hodně a jsou proměnlivé a ten čas varování se zkracuje. Proto chceme tyto nové technologie využít. Těch projektů je samozřejmě více, na kterých pracujeme.
8: Metnar také s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD navíc připravuje komplexní revizi kritické legislativy. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Plus. Školy, dětské skupiny, kanalizace a nebo cyklostezky. To všechno financují obce v Česku mnohdy s velkou pomocí unijních fondů. Evropská unie se tak významně odráží i v komunální politice. A roli tak může hrát i v nadcházejících volbách v Česku. Podle výzkumné pracovnice Institutu Europeum Kláry Votavové si Česko na unijních fondech vybudovalo závislost. V novém díle podcastu Bruselské chlebičky říká, že mnoho obecních projektů by bez dotací vůbec nevzniklo.
14: Myslím si, že Česko si prostě vybudovalo docela velkou závislost na těch evropských fondech od té doby, co je vlastně pobírá. A potom vlastně ty věci některé, které si typicky západoevropské země prostě platí sami, klidně to může být třeba předškolní vzdělávání nebo různé sociální programy, tak vlastně to visí na těch, na těch evropských fondech. A samozřejmě, jako jak se očekává, že se ta kohezní politika bude pro Česko minimálně určitě jako osekávat, tak hrozí, že samozřejmě tahle závislost se nám vymstí a že by možná teda Česko mohlo trochu víc přemýšlet o tom, jako kde ty peníze teda jinde vybírat, když už se nebude moc spolíhat na ty evropské fondy, protože ano, ta závislost zatím prostě existuje a bude to problém.
15: Česko má v tom současném období, v tom současném víceletém rozpočtu Evropské unie, tedy na roky 2021 až 2027, k dispozici přes 21 miliard eur napříč několika unijními programy. To je spousta peněz. Uvědomují si to běžní obyvatelé? A rozumí vůbec v Česku lidé principu čerpání těch unijních peněz a tomu, že Česko je čistým příjemcem a nikoli plátcem, čili že zatím čerpá více peněz z evropského rozpočtu, než kolik do nich odvádí?
14: Jo, ty fondy u nás jsou vlastně spíš jakoby známá věc, takže to si lidé asi uvědomují. Asi musíme podotknout, že Česko do Evropské unie i nějaký peníze odvádí, asi většinou 60 až 70 miliard ročně. Pořád jsme v plusu, jo, pořád třeba Ministerstvo financí loni říkalo, že jsme byli v plusu 31 miliard. Takže jenom jako něco k těm číslům. Zároveň, jak jsem říkala, myslím si, že lidé znají ty fondy, ale když tady házíme miliardami a dělám to teďka i já, tak jakoby myslím si, že je hodně těžký si ty peníze vlastně jako představovat, nebo velká čísla obecně jsou pro nás těžký si představovat. A možná větší smysl má třeba porovnávat třeba ten rozpočet konkrétní obce, který už může být v desítkách milionů, třeba s výškou nějaký konkrétní dotace, kterou ta obec dostala, a prostě to nějak jako srovnávat s těmi konkrétními projekty, protože ostatně právě jakoby lidé, kteří mají pozitivní náhled na evropské fondy, tak jsou většinou ti, kteří mají nějakou konkrétní pozitivní zkušenost s nima.
15: Mimochodem, vy jste zmínila, že jsme stále čistým příjemcem České republice, ale třeba státní tajemnice pro Evropské unie Milena Hrdinková tady v Bruselu nedávno mluvila o tom, že toto rozlišování států na čisté příjemce a čisté plátce, že to je vlastně nesmysl, že to je jakýsi novinářský konstrukt a že by se s tímto termínem vůbec nemělo operovat, protože z toho, že Česko například čerpá peníze na rozvoj chudších regionů, netěží pouze Česko, ale celá Evropská unie a že to je tedy ve prospěch všech. Tak zajímá mě, jak vnímáte tento argument.
14: A tak já jsem jako nevěděla, jak ona to myslela, než jste mi to teďka vysvětlila. Mně vlastně přijde, že je to takový jako až docela hezký pohled na věc, že prostě jsme v tom všichni spolu a jako je pravda, že prostě státy, které jako jsou na západě, tak by si měly přát, aby ta Evropská unie byla nějakým způsobem soudržná sociálně a regionálně. Takže já si vlastně nemyslím, že tohle je nutně špatně, ale jako zároveň je pravda, že prostě ano, ty státy některé těch jakoby dostávají víc peněz, než odvádí a některé dávají více, než dostávají. A prostě i při vyjednávání o evropském rozpočtu se většinou tyhle ty různé státy spolu prostě dávají do táboru a vyjednávají jako proti sobě. Jo? Takže prostě i jakoby na tý vyjednávací úrovni je jasný, že prostě ty státy jakoby to berou, jako že to je jejich zájem a že jsou příjemci nebo zůstat třeba příjemci. Takže není to pravda, že by to prostě byl nějaký konstrukt, ale myslím si, že je pravda, že ideálně by i státy třeba na západě Evropy měly vidět v té kohezi nějaký přínos pro celý kontinent.
6: Klára Votavová, expertka Institutu Europeum, v rozhovoru se Zdeňkou Trachtovou, naší bruselskou zpravodajkou. Celý díl bruselských chlebíčků si můžete poslechnout po 11. hodině u nás na Plusu nebo v podcastových aplikacích.
3: A teď ještě jeden tip na pořad z dnešního vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak mohou knihovny spolupracovat se školami a pomáhat dětem a mladým lidem se specifickými vzdělávacími potřebami nebo různými znevýhodněními? To letos řešili knihovníci a zástupci škol na celostátní konferenci pořádané v knihovně Jiřího Mahena v Brně. Přičemž znevýhodněními se nemyslela jenom fyzická nebo psychická omezení, ale také kulturní nebo sociální handicapy. Veronika Neverlá, průvodkyně pedagogů, rodičů a dětí v Neverlé pedagogické poradně, mi popsala, jak se mohou knihovny připravit na děti a mládež se speciálními potřebami, jako je třeba dyslexie.
16: Je důležité pochopit, jaký čtenář je, který má specifické potřeby učení, co všechno potřebuje, a na základě toho zjištění jsou pak schopny knihovníci a knihovny udělat nějaká opatření. Alespoň jako obecné věci, aby věděli, tak v tom okamžiku můžou nastavit nějaké mechanismy na to, aby ta knihovna byla přátelská k těmto čtenářům.
3: Jak si to představit v praxi? To dítě často neumí moc popsat, dělá mi problémy čtení, nebo čeština není můj rodný jazyk. Má to říct to dítě nebo učitel předem, aby to dítě nestrapnilo před ostatními? Co doporučujete?
16: Tak tady vidím jak kdyby dvě cesty, dvě možnosti. V první řadě by bylo to, že škola spolupracuje s knihovnami, škola pravidelně bude chodit do té knihovny, takže ty děti už od předčtenářské gramotnosti už do té knihovny chodí, ti knihovníci je znají a dokážou pak podle toho vlastně jako nastavit aktivity s těmi dětmi, kdy vlastně ten knihovník mluví s tím učitelem a baví se o té skupině, dělají se jim programy jako na míru, to znamená, že ten knihovník už pak jako ví, co má dělat. A druhá rovina je ta, když to dítě přijde samo nebo s rodičem a v tom okamžiku ten knihovník už zase má nějaké penzum znalostí obecně o těch potřebách těch dětí a na základě toho on vlastně s tím dítětem mluví. To znamená, v praxi by to vypadalo tak, že přijde jako dítě a ten knihovník se ho už jako začne ptát samozřejmě, jaké máš zájmy, podle toho můžeme vybírat knihu a pak se ho ptá, jak by ta kniha měla vypadat uvnitř, písmo, ilustrace, jaká kniha se ti čte dobře. Je to tahle nebo tahle, mám tady tuhle knihu, tahle by se ti třeba mohla líbit. A pokud přijde dítě ve 8. třídě na základní škole a řekne, že běžně čte, nevím, například Harry Potter, Letopisy Narny, takové ty fantasy knihy, když tu knížku otevřeme, tak vidíme, že tam font je 12, není tam nějaká speciální úprava, není to moc jako přívětivé pro ty děti se specifickýma poruchama učení, tak těmhle dětem to nabízet nebudu a vím, že ten problém nemá. V okamžiku, kdy mi přijde 14-leté dítě a je mu příjemnější číst knížku, například Deník malé posedoutky, o kterém víme, nebo knihovníci, učitelé ví, že to jsou knihy pro děti 10 až 12 let, tak tady už můžu vidět, hele, tady to dítě asi potřebuje jinou knížku graficky zpracovanou, tak mu budu nabízet knížky graficky zpracované tak, aby se mu to dobře četlo.
3: Tolik Veronika Neverlá, průvodkyně pedagogů, rodičů a dětí. Celý rozhovor s ní najdete v pořadu Reparát, který vysíláme dnes po 14:30 na Plusu a najdete ho také na našem webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
6: A teď máme 7 minut před 7 hodinou a budeme se věnovat ekonomice. Vláda se během několika týdnů vrátí k návrhu na snížení počtu pracovních míst na ministerstvech o 10%. Včera to potvrdil ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO pořadu Poledne s Moravcem. Redukce pracovních míst by neměla nastat jednorázově od ledna, ale postupně během celého příštího roku 2027.
3: Česká koruna za letošek oslabila proti všem světovým měnám a oslabuje také euro. U něj agentura Reuters jako významnou příčinu uvádí rostoucí obavy z francouzského dluhu a politického patu před prezidentskými volbami. Francie je druhá největší ekonomika eurozóny a tlak na ní se může přelévat i do dalších zemí používajících euro.
6: A český trh ojetých aut má nejsilnější září za 5 let. Prodalo se přes 76 tisíc ojetých vozů a zároveň se mírně snížila průměrná cena za bazarové auto na 315 tisíc korun. Necelá polovina v září prodaných ojetin měla naftový pohon. Elektroauta mají podíl na trhu 3,3%.
3: Konflikt na Blízkém východě znovu doléhá na letecké společnosti. Ty totiž kvůli drahému palivu upravují svoje letové plány na podzimní a zimní sezónu. Týká se to i evropských aerolinek, včetně českých Smartwings, které třeba kvůli tomu odkládají spuštění spojů do italských Benátek a norského Bergenu až na březen. Detaily už zná Anna Marie Hušková z domácí redakce. Dobrý den.
17: Dobré ráno.
3: Jak výrazně tedy Smartwings omezí linky na podzim a v zimě?
17: Kromě zmíněného posunutí spojů do Benátek a Bergenu se změny týkají hlavně Španělska. Smartwings například od 2. listopadu do konce března úplně přeruší lety do Valencie a do dalších španělských měst omezí spoje. Například do Malagy poletí jen jednou denně a do Barcelony namísto každodenního spojení 4x až 6x týdně. Důvodem je podle společnosti kromě zdražujícího leteckého paliva taky reakce na aktuální poptávku po letenkách. Podle experta na leteckou dopravu ze společnosti Deloitte Alana Naumana je běžné na podzim a zimu, že se aerolinky rozhodují, jak je daný spoj vytížený a tím pádem výnosný.
18: Redukce letů v zimním letovém řádu nejsou ničím neobvyklým, zejména v kontextu evropského trhu. Zimní sezóna je pro evropské aerolinky již tradičně slabší než ta letní a na některých trzích ta poptávka prostě přirozeně klesá, například na dovolenkových trasách do Středomoří nebo mnoha transatlantických linkách.
17: Omezení letů po Evropě se týká taky společností Ryanair nebo Wizz Air. Ta třeba na zimu snížila kapacitu svých spojů o 5%. Pro cestovní kanceláře to ale zatím neznamená žádný problém. Podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří se jim na změny daří reagovat.
19: Co se týká letů zrušených po Evropě, tam se nám většinou daří dostat ty klienty do jiných letů. Většinou jsou ty letenky v tu chvíli dražší, ale někdy nám v tom pomůžou klienti, někdy se nám zadaří ty lety získat za podobnou cenu, ale je to samozřejmě práce navíc.
17: Klienti, kterým nový let nevyhovuje, můžou od smlouvy odstoupit. Pokud ale není posun od letu větší než 24 hodin, musí počítat se stornoboplatky.
3: Hlavním důvodem úpravy letů je tedy drahé letecké palivo. Jak výrazně se zvedla jeho cena?
17: Data online platformy Trading Economics ukazují, že v září byla přes 4,5 dolaru za galon. Přitom ještě před americko-izraelskými údery v Iránu byla cena poloviční. Podle Alana Naumana z Deloitte je teď cena zhruba na úrovni energetické krize v roce 2022. Situace se podle něj může projevit v budoucnu i na hospodaření aerolinek, pokud cena paliva zůstane vysoká. To mimo jiné potvrdili už červencové statistiky některých společností. Třeba EasyJetu klesl čtvrtletní zisk o 70% a Ryanairu o třetinu.
3: A zdražují kvůli vysokým cenám i letenky?
17: Zatím ne. Podle Naumana si aerolinky ve smlouvách na dodávky paliva ceny zpravidla fixují na několik měsíců dopředu, takže zdražení se projeví až se zpožděním. Potvrzují to i data portálu kiwi.com. Podle jeho mluvčí Daniely Chovancové se ceny na následující měsíce zvýšily jen mírně.
20: Celková průměrná cena za letenku na cestujícího pro zimní období aktuálně vychází na 210 eur, což představuje meziroční růst o 3,2%.
3: A tímto citátem končíme příspěvek o zdražujících se nákladech na leteckou dopravu. Ve studiu byla Anna Marie Hušková z domácí redakce. Děkujeme.
17: Naslyšenou.
21: A stále posloucháte Ranní plus. Na řadě je pondělní komentář Petra Šabaty.
22: Kdo zachytil jen část debaty ve sněmovně při vyslovování nedůvěry vládě Andreje Babiše, musel nabýt dojmu, že nejdůležitější pro blaho země a jejich občanů je plnění předvolebních a programových slibů. To je ovšem hluboký omyl. Někdy může naplnění většiny závazků způsobit společnosti pohromu. Ne, že by si vláda nezasloužila kritiku například za nebezpečný schodek státního rozpočtu na příští rok, nebo za váhavý přístup ke zlepšování obrany schopnosti země. Ale vyčítat jí, že navzdory programovému prohlášení zvyšuje daně, je nevkusné a věcně pomílené. Nevkusné proto, že také dnešní opozice před volbami v roce 2021 slibovala nezvyšovat daně. Nezapomenutelné jsou rázné odpovědi pozdějšího premiéra Petra Fialy v TV Nova. Nebudeme zvyšovat daně, tečka, konec citátu. Pak jeho vláda udělala pravý opak, což se vzhledem k okolnostem dalo z části pochopit. A že zvyšuje daně také vláda Andreje Babiše je věcně správné, protože jinak budou všechny její rozhazovačné plány na dluh. Kdo ho kdy zaplatí? Zřejmě nejhorší plnění slibů s neblahými následky na státní rozpočet mají na svědomí ve vzácné shodě právě ODS a hnutí ANO. Ke špatnosti se přidala SPD Tomia Okamury. Na konci roku 2020, když se rušila superhrubá mzda, snížili daň z příjmů z 19 na 15%. Tento ekonomicky pochybný krok, který měl trvat jen 2 roky, ale slib byl porušen, způsobil každoroční navýšení strukturálního souku státního rozpočtu o 100 miliard korun. Suma se navíc postupně zvyšuje. A to ještě není ten nejhorší příklad, co může natropit plnění slibů. Není to problém ani nový, ani jen český, nebo třeba slovenský. Před 500 lety ve slavné knize Vladař napsal politik a vojenský teoretik Niccolo Machiavelli v kapitole Jak mají vladaři plnit dané slovo toto. Každý chápe, jak je chválihodné, když vladař dodržuje dané slovo, je-li upřímný a nikoli úskočný. A přece víme ze zkušeností, že za našich časů dokázali velké věci vladaři, kteří nebrali ohled na své sliby a dovedli chytře klamat lidské mozky. Kdyby všichni lidé byli dobří, nebyla by dobrá tato rada, ale jsou špatní. Konec citátu. Což opravdu není všeobecný návod pro dnešní politiky. Jak může snaha striktně dodržovat dané slovo vést k národní tragédii, předvedlo nedávno Maďarsko. Tamní socialisté v ostrém předvolebním souboji s Viktorem Orbánem v roce 2002 naslibovali všechno všem, například navýšení platů státních zaměstnanců o polovinu, zvýšení sociálních dávek, 13. důchody a zároveň snížení daní. Vyhráli a začali své šílené předvolební sliby plnit. Dostali tak zemi na pokraj bankrotu. Na podzim 2008 požádala o pomoc Mezinárodní měnový fond. A takovou by v roce 2010 vyhrál Viktor Orbán s ústavní většinou a pak 16 let Maďarsko rozkrádal, zadlužoval, ničil demokracii, nadbíhal Rusku. Slušná vláda a blahobyt obyvatel se neodvíjí od plnění slibů. Záleží na tom, zda dávají smysl, jak jsou reálné, co přinesou společnosti, ne jen některým voličům. Někdy je lepší dané slovo porušit. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem.
3: Je pondělí 5. října, v 7 hodin vás do nového dne provází Ranní plus a také Daniela Vrbová
21: a Martina Mašková.
4: Český rozhlas plus.
21: A jaké náměty vám nabídneme? Václav Havel by se dnes dožil 90 let. Jak srozumitelný je jeho způsob vyjadřování dnešním mladým lidem?
3: Dozvíme se, kdo dostal Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu, kdo laureáty navrhuje a vybírá.
21: Jak se na rozšíření Dukovan připravují firmy z Třebíčska?
3: Tak o tom všem budeme mluvit. Nejdřív tu jsou ale zprávy s Monikou Vrchotovou.
5: Přeji pěkné ráno. Objekty kritické infrastruktury mají být lépe chráněny před neznámými drony. Bezpilotní letadla by mohly policisté a vojáci střežící například vojenské objekty, ropovody, energetickou infrastrukturu a další důležité objekty sami likvidovat od poloviny příštího roku. Počítá s tím novela zákona, kterou má v říjnu projednat vláda. Návrh už prošel připomínkovým řízením, jak říká ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
12: Předpokládám, že rozum tam zůstal, tam bylo prostě zadání udělat to tak, ať se může efektivněji zasahovat vůči dronu, který narušuje prostor kritické infrastruktury.
5: Členové Bezpečnostní rady státu a jejího výboru pro protidronovou ochranu teď připravují také navazující návrh zákona, který má přesně určit, co bude považováno za objekty kritické infrastruktury. Izrael si dnes v Jeruzalémě oficiálně připomíná 3 roky od teroristického útoku Hamásu. Státní ceremonie se totiž řídí hebrejským kalendářem. Přeživší a rodiny obětí pořádají vzpomínkové akce až ve středu 7. října.
0: Ráno minutu před 6:30 spustili státní instituce vlajky na půl žerdi. Předpolednem začne obřad na národním hřbitově na Herzlově hoře v Jeruzalémě. Účastnit se ho má izraelský prezident, premiér i ministr obrany. Odpoledne bude u památníku obětí teroru ceremonie pro rodiny 1200 obětí útoku palestinského teroristického hnutí Hamás a taky pro příbuzné izraelských vojáků padlých ve válce v pásmu Gazy. Teroristé Izrael napadli před 3 lety v den židovského svátku Simchat Tóra. Od letošního roku se má oficiální ceremonie podle zákona konat vždy 2 dny po tomto svátku. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
5: Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla. Na prvního českého prezidenta vzpomínají i světové osobnosti. Jednou z nich je bývalý prezident Spojených států Bill Clinton. V exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas mluví o jejich přátelství i společných zážitcích.
1: My strongest memory of him always Moje nejsilnější vzpomínka na Václava Havla se určitě týká našich soukromých rozhovorů. On mi znovu a znovu opakoval, že musíme věřit svobodě, musíme věřit demokracii. Lidé často udělají nějaká rozhodnutí, se kterými nebudeme souhlasit. Někdy se věci posouvají k lepšímu, někdy k horšímu. Ale říkal, že pokud jsou lidé opravdu svobodní a pokud je tu systém, který umožňuje vládu většiny, ale zároveň respektuje práva menšin a zachovává svobody jednotlivce, tak věci nakonec dopadnou dobře. A tomu musíme věřit. On tomu věřil a já tomu věřím také.
5: Celý rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem odvysílá Radiožurnál po 13. hodině a v Ranním plusu na Václava Havla zavzpomínáme hned po zprávách. Vláda dnes projedná novou státní kulturní politiku. Dokument ministra kultury Otto Klempíře z motoristů popisuje, kam v příštích letech půjdou miliardy korun. Profesní asociace a odbory plán kritizují kvůli tomu, že vznikl bez zapojení odborníků. Šéf rezortu Klempíř po setkání s kulturními pracovníky slíbil, že dodatečné připomínky vypořádá. Ve Francii dnes zůstane kvůli protestům studentů zavřeno přes 10% středních škol. Informoval o tom ministr školství Edouard Geffrey, který obvinil stoupence krajní levice z podněcování násilí během protestů. Policie od minulého týdne při demonstracích zadržela přes 5000 lidí.
2: Do protestního hnutí středoškoláků pronikli aktivisté, zejména z ultralevice, a dopustili se mimořádného násilí.
7: Řekl ministr školství Edouard Geffrey ve vysílání francouzské veřejnoprávní televize. Některé požadavky studentů ministerstvo uznalo a od pondělí chce rychleji zajišťovat suplování a nahrazovat nepřítomné učitele. Zejména studenti maturitních ročníků si stěžují na nedostatek vyučujících a špatnou přípravu před závěrečnými zkouškami. Studentské protesty začaly na severu Paříže minulý týden a od té doby se rozšířily po celé Francii. Na úterý studentské spolky chystají celostátní demonstraci. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Plusu. Lidé si letos připlatí za uhlí na zimu. Proti loňsku zhruba o 5 až 10%. Vyplývá to z cen, které uvedli oslovení prodejci. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun. Brikety zhruba 900 korun. Majitelé uhelných skladů zdražili kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám.
23: Kostka a ořech je to nějakých 670 korun za metrák. Briketky jsou za 900.
24: Anna Bučková, majitelka uhelných skladů v Libiši na Mělnicku. Uhlí má asi o 5% dražší než v loni. Brikety jsou za stejnou cenu. Zdražit musela kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám. Podobný nárůst má i prodejce Martin Procházka z firmy Kominík Chotětov. Dřevo má ale levnější.
25: Na měkkém dřevu jsme klesli zhruba o 400 korun na kubíku a na tvrdém zhruba o 500 korun. Takže měkký sypaný metr máme nyní za 1300 korun.
24: Mluvčí severočeských dolů Lukáš Kopecký předpovídá cenu uhlí.
26: Ceny držíme a do konce roku s nimi nebudeme hýbat.
24: Ze středočeského kraje Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Krajský soud v Praze začne dnes opět projednávat druhou větev kauzy tzv. Kutnohorské sekty. Případ se týká smrti Jiřího H., který zemřel po rituálech v lesích u Českého Štemberku. Ze smrti muže viní žalobce 6 lidí, taktéž bývalých členů sekty. Obžalovaní vinu popírají. Mluvčí soudu Jiří Važik říká, že rozsudek ještě nelze očekávat.
27: Krajský soud v této věci plánuje v příštím týdnu výslechy svědků. Někteří z nich jsou i z řad členů tzv. Kutnohorské sekty. Další výslechy jsou pak v plánu v listopadu.
5: Podle informací Českého rozhlasu si soud pozval k výslechu například muže, který se také účastnil lesních rituálů a napokyn vůdce sekty Richarda Šifra si uřízl malíčky na nohách. Na řadě je doprava na D1 z Brna do Prahy. Pozor za sjezdem na chodce Rady. Na 28. kilometru se srazila 4 osobní auta, blokují levý pruh. Na místě už jsou hasiči a tvoří se kolona. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně se zpomaluje za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru pomaleji se jede až na Pražský okruh k Ořechu. Na 19. kilometr celé je to asi na 45 minut. A na okruhu směrem na letiště se sune fronta také za Lohkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. Už regulují vjezdy do obou tunelů a plný je také příjezd ulicí k Barandovu. Dobře, dojeďte. 5. říjen je teď ještě místy zahalený mlhou, hlavně na severozápadě Čech, jinak je oblačno dopoledne, ale začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 15, na Šumavě až 19 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Posloucháte Ranní Plus.
3: A dobrý poslech vám v 7 hodin a 8 minut přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. 90 let by dnes oslavil poslední československý a první český prezident Václav Havel. Po celém Česku se během víkendu konaly různé vzpomínkové akce, výstavy a besedy, které budou pokračovat i dnes. Základní přehled dávají stránky havel90.cz, kde jsou k nalezení i akce pro školy a mladou generaci. Václava Havla připomenou i jako spisovatele a dramatika. A právě tento jeho přínos české kultuře teď probereme s Terezou Matějčkovou, filozofkou a spisovatelkou, která publikuje pravidelně na serveru Echo24. Vítejte v Ranním Plusu, dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Vy jste se odkazem Václava Havla zabývala z pohledu politiky, morálky, také ve vztahu k filozofii. Ta otázka, která se letos objevovala často ve vašich textech, zní, byl Václav Havel filozof?
8: Tak to bychom si samozřejmě museli položit otázku vůbec, co je to filozof, ale každopádně Václav Havel se filozofii zabýval, navazoval na ně, promýšlel je a v nějakém ohledu se taky jako zabýval a nejen reflektoval a žil tu nejzákladnější filozofickou otázku nebo jednu z nejzákladnějších, a to zkrátka, co je to slovo a jakým způsobem slovo může měnit svět, měnit nás samé, ale jakým způsobem také může být nebezpečné. A tam bylo vlastně zajímavé, že on skutečně reflektoval i to, v jak zvláštní době žil. On sám hovořil o radioaktivitě slova. To znamená o tom, že v nesvobodných společnostech zkrátka má slovo větší váhu a může za něj být někdo zavřen. A pozoruhodné je, že my možná dneska žijeme jakoby v opačné situaci, kdy slovo svoji váhu ztratilo, kdy žijeme v inflaci slov a znovu si můžeme položit tu otázku, tak může nám dneska něco k tomu Václav Havel říct?
3: No, než se dostaneme k tomu, jak důležité bylo slovo pro Václava Havla, nebo lépe řečeno, už jsme naznačili, že bylo velmi důležité, ale jakým způsobem to ukazoval, tak jak je klíčové pro českou společnost vůbec znát odpověď na tu otázku, jestli byl Václav Havel filozof, nestačí, že to byl prostě první polistopadový prezident a významný dramatik 20. století. Proč se ta otázka, zdali byl filozof, tak opět vynořila?
8: Já vlastně souhlasím s tou otázkou, že mě taky to úplně jasné nebylo. Já jsem, mám občas dojem, že s filozofií jako některé skupiny spojují vyšší prestiž než třeba jenom s dramatikem. Já s tím takhle úplně nesouhlasím a vlastně mi připadá hezká ta věta, že Václav filozof, od Jana Sokola, že Václav filozof nebyl filozof, že byl víc než filozof. Že to byl člověk, který živě bez, ať už dělal cokoliv, ať už byl dramatik, ať už byl disident, ať už byl prezident, tak zkrátka filozofické otázky promýšlel za chodu a nemusel je nějakým způsobem systematizovat. Jo, tak jestli si vlastně definujeme filozofa jako někoho, kdo je spjatý s akademickou obcí a kdo píše tradiční akademická pojednání, traktáty, tak potom v této podobě filozof nebyl, ale oni jsou zkrátka i jiní filozofové, kteří se vyjadřují právě třeba i divadelní hrou, jako je Albert Camus, takže tam najednou by klidně zase filozofem už mohl být.
3: A jako politik Václav Havel musel pojmenovávat nové situace, dějiny se vyvíjely překotně, transformace 90. let byla turbulentní, vznikaly nové fenomény, pro něž se teprve hledaly ty správné výrazy. Měl pro ně Václav Havel cit, nebo se tu novou dobu spíše snažil takzvaně kotvit staršími známými výrazy?
8: No, za mě právě jako byl Václav Havel člověk, který nebyl, který právě proto, že byl tak citlivý na jazyk, tak se snažil nebýt jenom takovým průchozím místem slov a za mě vždycky se snažil znovu vlastně tu situaci reflektovat a ukazoval, jakým způsobem opravdu správně vyjádřená skutečnost jako může ji lépe vyzdvihnout, vést k lepšímu porozumění a naopak, jakým způsobem, když jenom žijeme v těch přijatých slovech a když jsme skutečně takovým průtokovým ohřívačem těch slov, což jako v nějakým ohledu jsme samozřejmě všichni, tak jakým způsobem vlastně z toho můžou vznikat fráze a jakým způsobem skutečně jako vlastně ztrácíme vztah ke skutečnosti. A zároveň ale bych taky řekla, že Václav Havel, jakkoliv jsem i já hned řekla, že to slovo pro něho bylo podstatné, tak si myslím, že ho zároveň jako ani nepřeceňoval, jo, že zdůrazňoval, že můžeme mít přesné slovo, které nemusí být v kontaktu se skutečností. Právě tehdy, když, jak vy jste říkala, už jakoby dopředu máme všechno pojmenované, když už dopředu máme všechno pojmenované a nenecháme tu zkušenost k sobě přijít a zjistit, v jakém ohledu je jiná než ten pojem nebo to, na co jsme byli zvyklí, tak se zase můžeme se skutečností míjet a potom máme třeba i ty vylhané pravdy, o kterých on hovořil.
3: A je Václav Havel pro dnešní mladé generace jazykově srozumitelný? Nebo si všímáte, že už ten jeho jazyk potřebuje vykládat?
8: Těžko říct, už taky nejsem v věku gymnazistek, ale já si myslím, že je právě tím, jak vlastně on jazyk se nebo své proslovy vždycky se snaží vázat na svoji zkušenost, na svoji aktuální zkušenost a v tomto smyslu jsou to texty nezatížené žargonem, nezatížené nějakou složitou terminologií a vlastně jsou pro mě alespoň poměrně krystalické a jasné.
3: Naším hostem byla Tereza Matějčková, filozofka a spisovatelka, která publikuje pravidelně na serveru Echo24. Mluvili jsme spolu o Václavu Havlovi, který by dnes oslavil 90. narozeniny. Děkuji, že jste si na nás našla čas.
8: Já děkuji, nashledanou.
21: A nedožité kulatiny Václava Havla připomněl včera i Radiožurnál skoro 8-hodinovým speciálním vysíláním přímo ze zámecké zahrady v Lánech. Na Havlu smysl pro humor i na to, jaký byl v soukromí, vzpomínali jeho bývalí spolupracovníci a kolegové.
6: Naše země byla na výsluní slávy v Evropě a to díky Václavu Havlovi, který měl obrovskou autoritu. Tento muž nevelkého vzrůstu a tichého hlasu mezi všemi těmi politickými matadory prostě vynikal. Všichni ho zbožňovali. Tady si státní návštěvy podávali dveře, protože všichni chtěli vidět živého Václava Havla.
9: Řekl ve včerejším speciálním vysílání bývalý mluvčí Václava Havla Ladislav Špaček. Pro Martina Vidláka, který bývalému prezidentovi mimo jiné editoval projevy a později pracoval jako jeho tajemník, byl Havel pokorným člověkem.
10: Netrpěl tím, jak chutná moc, jo, a že fakt byl jako civilním člověkem. A tak, jak jsem znal i některé jeho reakce na to, když byl nesmírně chválen nebo obdivován, tak to teda neprožíval tím, že by mu to dělalo dobře, ale vždycky vlastně v tom jsem cítil určitý rozpaky.
9: Podobně na Havla vzpomíná i jeho někdejší poradce a mluvčí Michal Žantovský. Podle něj Havel připomínal hlavně to, že každý z nás nese odpovědnost za svět kolem sebe.
11: Podle Václava Havla byla jádrem každého mravného jednání a která měla metafyzickou povahu, jak říkal on, někde za horizontem toho každodenního bytí, kde každý z nás se jednoho dne bude zodpovídat ze všech svých činů dobrých i zlých.
9: Na Václava Havla ve speciálním vysílání vzpomínala taky bývalá velvyslankyně v Rakousku Magda Vašáriová. Na zámecké zahradě v Lánech mimo jiné přiznala, že jí Havel provázel téměř celým životem.
13: Pamatám si ho, že jsem ho prvýkrát viděla v divadle na Zábradlí. chvíli, keď ešte nosil tie kulisy. A okrem toho, keď som si zobrala za muža Milana Lasicu, ktorý bol jeho prekladateľom jeho hier do slovenčiny. Takže oni sa veľmi dobre poznali, boli kamaráti. Takže Václav Havel tak ako si stále existoval pre mňa.
9: Václava Havla pravidelne potkávali i moderátori Eva Hůlková a Robert Tamchina. V 90. letech s ním pro rozhlas natáčeli Hovory z Lán a právě Tamchinovi utkvělo v paměti, jak rychle dokázal Havel při jejich setkáních prolomit formálnost a navodit uvolněnou atmosféru.
14: Ten člověk šel tak jako nervózní, upnutý v té kravatě a ta tréma na mě asi byla vidět, takže tam seděl pan doktor Špaček a pan prezident říká, kouknou, řeknou mladýmu, jo, vy si u nás sundal sako, jo, to říká pan doktor Špačka. A ta věta byla úžasná, jako ta úplně změnila tu atmosféru, to onikání a takže sako šlo dolů a začaly se točit moje první hovory.
9: Havlovi nedožité devadesátiny připomene taky festival Havel Live na Pražském hradě. Začátkem listopadu tam ožije i jedna z jeho nedokončených her s názvem Varování. Režisér Jiří Havelka vysvětluje, jak i s kolegy zpracoval do scénického čtení.
15: Dali jsme to dohromady podle samozřejmě nějakých jako vzorů, které nám zanechal v audienci, v protestu a především taky podle toho deníku, který si psal ve svém prvním vězení právě po publikování Charty 77, ale je to pořád nedokončené a my se k tomu přiznáváme třeba tím, že jsme tam nechali tři konce, které on naznačuje jenom ve dvou větách.
9: Celý záznam speciálního vysílání Radiožurnálu k 90. výročí narození Václava Havla je k dispozici na webu rozhlas.cz. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: V 7 hodin a 19 minut uvedeme hlavní zprávy dnešního rána, kromě toho, že Česko si připomíná 90 let od narození Václava Havla. Vláda dnes projedná nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách. Se změnou počítá novela školského zákona. Asistenti by se měli platit ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, ne podle doporučení pro konkrétního žáka jako teď. Prezidentské volby v Brazílii rozhodne druhé kolo, které se uskuteční 25. října. Po včerejším hlasování do něj postoupil stávající prezident Ignacio Lula da Silva a pravicový senátor Flávio Bolsonaro. Ani jeden z nich nedosáhl nadpoloviční většinu potřebnou k vítězství v prvním kole. My se brazilským volbám budeme věnovat v našem vysílání po 9. hodině. A Spojené státy stáhly všechny bombardéry svého letectva umístěné na letecké základně Fairford na západě Anglie. Učinili tak po incidentu z minulého týdne, kdy britské úřady, které vyšetřují jako možný teroristický útok na tuto základnu. Americká armáda využívá Fairford k útokům na cíle v Iránu.
21: A Spojené státy by také mohly přitvrdit vůči Srbsku i politikům, kteří podle nich ohrožují stabilitu západního Balkánu. S tím počítá návrh zákona zvaný Serbia Act, kterým se má zabývat americký senát. Společně ho předkládají republikánský a demokratický senátor. Ten návrh by umožnil uvalit sankce na konkrétní lidi, v krajním případě také přerušit strategický dialog Washingtonu s Bělehradem. Co Američanům vadí na současném vývoji Srbsku, teď proberu s Teou Veselákovou, naší spolupracovnici na západním Balkáně. Přeji ti dobré ráno.
16: Dobré ráno.
21: Proč se američtí senátoři zabývají právě Srbskem a co je cílem toho předkládaného zákona?
16: Zabývají se jim, protože vnímají Srbsko jako klíčového aktéra v udržení míru a bezpečnosti na západním Balkáně a cílem toho návrhu je vyvinout větší tlak na Bělehrad, aby přestal balancovat mezi Západem na jedné straně a Moskvou a Pekingem na straně druhé. Připomenu, že Srbsko je kandidátskou zemí na členství v Evropské unii už přes 12 let. Současně je ale dlouhodobě v dobrých vztazích jak s Ruskem, tak s Čínou. Na Rusko dosud neuvalilo sankce a od Číny nakupuje mimo jiné vojenskou techniku. Senátoři, kteří ten návrh zákona předložili, v něm zmiňují ale taky prohlubování srbských vztahů s Íránem v oblasti technologií i politiky. No a toto politické a ekonomické zbližování Srbska se všemi třemi jmenovanými zeměmi Američané vnímají jako ohrožení vlastních zájmů.
21: Jaké sankce a omezení by tedy Spojené státy mohly uvalit na Srbsko a jeho představitele?
16: Ten návrh počítá s vízovými omezeními a finančními sankcemi pro jedince, kteří by, jak to stojí v textu, přispívali k destabilizaci západního Balkánu, respektive dopomáhali Rusku v jeho aktivitách. Týká se to aktérů, kteří by nějakým způsobem působili proti mezinárodním dohodám, které zaručují stabilitu regionu, jako příklad můžeme uvést Daytonskou dohodu. Počítá se ale i se sankcemi pro ty, kdo se dopouští korupce, porušování lidských lidských práv nebo podkopávání demokratických institucí. V tomto ohledu návrh zákona taky požaduje, aby se vyšetřily příčiny neštěstí v Novém Sadu, které vyvolalo vlnu studentských protestů, no a taky nepřiměřené užití síly při potlačování těchto demonstrací. No a v dalším stupni americký návrh počítá, jak už si říkala, i s možností zastavení toho strategického dialogu mezi Spojenými státy a Srbskem, který se letos podařilo navázat.
21: Může mít to oznámení o projednávání té normy v sobě, jak to americkém senátu, vliv na srbské předčasné parlamentní volby, protože ty se odehrají koncem října?
16: My samozřejmě ještě nevíme, jak ty volby dopadnou, ale předkladatelé návrhu mluví o tom, že Srbsko prohloubilo vztahy s Ruskem a Čínou za vlády Alexandra Vučiče. Ten sice už na funkci prezidenta rezignoval, do těch voleb jde ale se záměrem stát se znovu premiérem. On a jeho okolí vyobrazuje autory legislativního návrhu jako aktéry, kteří chtějí Bělehradu diktovat zahraniční politiku. No a zatímco Vučičovi kritici doufají, že v případě schválení by Serbia Act na dobro ukončil jeho éru, tak balkánská stanice N1 doplňuje, že ten americký zákon by taky mohl Vučičovi poskytnout další příležitost k posílení toho jeho narrativu o tom, že se jako politik v multipolárním světě pohybuje s velkou obratností, což je právě něco, co stále nachází poměrně velkou odezvu u mnoha srbských voličů.
21: Dá se ten předkládaný návrh považovat za jakýsi bod obratu v dosavadním přístupu Trumpovy administrativy vůči Srbsku?
16: No, z jedné strany je zajímavé a možná i vypovídající, že jde o bipartajní návrh, ale z druhé strany mu analytici, jejichž vyjádření jsem četla nebo slyšela, nedávají velkou naději na úspěch. Už zmíněná stanice N1 píše, že i když Trumpova administrativa na Bělehrad do určité míry tlačí, tak s ním současně udržuje spolupráci a nic prý nenasvědčuje tomu, že by Washington chtěl ten dosavadní kurz nějak měnit. Ostatně i předchozí americké administrativy v uplynulých dvou dekádách se Srbskem nějakým způsobem spolupracovat.

0: GLP-1 is a hormone.
1: Co když získají Nobelovu cenu za medicínu objevitelé hormonu GLP-1? Poputuje Nobelova cena za fyziku do oblasti abstraktní teoretické vědy, nebo komise ocení nějaký praktický technologický vynález? Třeba OLED obrazovky? Jména příštích laureátů Nobelových cen odhadují vědci, ale třeba i umělá inteligence. Jsou to ale do poslední chvíle jen dohady. Nobelovské výbory totiž drží jména v utajení a dlouho se nedozvíme ani to, z jakých jmen členové vybírali.
2: Je tam dlouhá doba utajení, 50 let.
1: Říká Erling Norby, švédský vědec, který v minulosti zasedal ve třech vědeckých Nobelovských výborech. Dříve o cenách hlasoval, dnes píše knihy o jejich historii.
2: Až potom můžete požádat tajemníka výboru, že chcete studovat konkrétního laureáta nebo kandidáta a dostanete svolení. Ovšem ve fyzice a chemii vám to nedovolí v případě, že je dotyčná osoba stále naživu.
1: Podle Nobelovy nadace je utajení hlavně kvůli ochraně osobnosti. Informace, že byl někdo neúspěšně nominovaný, by mu mohla například poškodit reputaci. Z minulosti víme, že někteří laureáti cenu nezískali na poprvé.
3: Pane profesore Hejrovský, prosím vás, abyste přijal Nobelovu cenu chemickou.
1: Jaroslav Hejrovský převzal cenu v roce 1959. Archiv ale později ukázal, že ho různí vědci navrhovali i o 25 let dříve, a to v oboru chemie, fyziky i medicíny. V Českém rozhlase na něj před lety vzpomínali jeho potomci Michael Hejrovský a Jitka Černá Hejrovská.
4: Tatínek dostal tu cenu tak pozdě. Tím, že byl několikrát navrhován, tak jsme litovali, že tu cenu nedostal ještě v mladších letech.
5: To byl asi osud více laureátů Nobelových cen, že museli delší dobu čekat, až se svět přesvědčí o významu jejich práce.
1: Navrhovat nominace na vědecké a literární Nobelovy ceny můžou vybrané oslovené instituce. V případě Nobelovy ceny za mír ale může nominaci poslat kdokoliv. I konečné rozhodování o laureátech je mezi jednotlivými cenami rozdílné, říká Erling Norby.
2: Trochu se to liší, ale nakonec musíte stejně dojít k jednomyslné shodě. Na Karolinském institutu, který rozhoduje o ceně za medicínu, je pětičlenný výbor a ten se zodpovídá 50člennému shromáždění. Naopak u cen za fyziku a chemii je to jiné v tom, že každý člen Královské akademie věd má hlasovací právo.
1: I když se nominace a hlasování odtajňují až po 50 nebo více letech, jsou to stále zajímavé historické dokumenty, připomíná Norby.
2: V archivu jsou k dispozici recenze, které sepsali jednotliví členové výboru. Jsou cené tím, že v reálném čase zachycují stav poznání v té době. Ve fyzice a chemii členové výboru navrhují 4 nebo 5 oblastí vědy a pak rozhodují. Tento rok oceníme tuto nebo jinou oblast. Na tom je vidět, jaká žhavá témata tehdy byla.
1: Zajímavé je také srovnání, jaká další ocenění získali jednotliví laureáti. Například některé vědecké ceny odborníci považují za jakýsi předstupeň Nobelových cen, protože se díky nim osobnosti dostanou víc do povědomí. Mezi takové ceny patří i Evropská cena za fyziku, Europhysics, kterou letos získali 2 čeští vědci. Martin Srb, Český rozhlas.
6: Pro a proti. Evropská unie chystá zpřísnění migračních pravidel. Ve hře je zřizování návratových center mimo Evropu a dočasné pozastavování přijímání žádostí o azyl. Zabrání taková opatření migračním krizím? Nebo se nic zásadního nezmění? A budou zvažovaná opatření v souladu s mezinárodním právem? Zeptám se lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského a ředitele Organizace pro pomoc uprchlíkům Martina Rozumka.
7: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
8: A čemu se budeme věnovat teď po 7:30 po zprávách v ranním Plusu? Co nejvíc před těmito volbami ovlivňuje rozhodování voličů a voličské nálady? Je právně v pořádku, když obchodní řetězce tisknou na letácích kromě vlastních cen i ceny od konkurence? Rakouští učitelé dávají stovky eur ročně z vlastní kapsy, aby měli pomůcky a také uvažují o tom, že i a jim nemusí přinést slibované úspory. Tak to je aspoň výběr z toho, co uslyšíte za pár minut.
9: Nejdřív tu jsou ale aktuální zprávy s Monikou Vrchotovou. Bylo 7:30.
7: Český rozhlas Plus.
8: Yeah.
10: Hezké ráno. Základní školy by mohly mít jistější peníze na asistenty pedagoga. Změnu ve financování dnes projedná vláda. Nově by školy dostávaly peníze podle počtu žáků a toho, kolik dětí pomoc asistentů potřebuje. Teď se peníze přidělují hlavně na konkrétní žáky podle doporučení poradny. Ministerstvo školství chce, aby školy mohly s asistenty počítat dlouhodobě. Ukrajina svými útoky údajně ochromila už polovinu ruských zařízení, která zpracovávají ropu. Týká se to hlavně rafinérií. Tvrdí to ukrajinské ministerstvo obrany. Kyjev chce v útocích pokračovat a ještě je zesílit. Rusko celkový rozsah poškození svých ropných zařízení nezveřejnilo. Soud se dnes po pauze vrací ke korupční kauze Dozimetr. Případ se týká údajného ovlivňování veřejných zakázek pražského dopravního podniku a magistrátu. Obžalobě čelí 6 lidí a 2 firmy. Dnes by u soudu měla vypovídat bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová, která způsob zadávání zakázek kritizovala. Americká armáda oznámila, že při útoku na loď v Karibiku zabila 4 lidi. Plavidlo bylo podle sil Spojených států zapojené do obchodu s drogami. Na čluny v Karibiku a východním Pacifiku útočí americká armáda od loňského podzimu opakovaně, například z prezidenta Donalda Trumpa. Při vojenských operacích tam za tu dobu zemřelo víc než 200 lidí. Největší letošní cvičení mechanizované brigády české armády Moravian Lance se ode dneška koná ve vojenském újezdu Libavá na Olomoucku. Více než tisícovka vojáků bude spolu s jednotkou Národní gardy z americké Nebrasky 2 týdny trénovat zásahy s těžkou pásovou technikou a robotickými prostředky a drony. A brněnské divadlo Husa na provázku dnes od 10 do poledne připomene nedožitých 90 let Václava Havla. Na programu je čtení jeho esejů, debata o svobodě a večerní rozsvícení srdce. Herci navíc vyrazí jako postavy z Havlových her i přímo mezi lidi do speciální tramvaje, která každou hodinu pojede přes historický střed města na Malinovského náměstí, kde bude zhruba půl hodiny stát. Teď informace pro řidiče na D1 z Brna do Prahy. Pozor, u sjezdu na Sázavu na 34. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na 28. Tam zasahují u nehody několika aut v levém pruhu. Zdržení asi 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 se opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na Pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Celé je to asi na 45 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se popojíždí z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark, zdržení asi půl hodiny, a třeba na magistrále počítejte s kolonou na Nuselském mostě před Legerovu, táhne se už od úrovně Pankráce. Přejeme klidnou jízdu. Po rozpuštění možné mlhy bude oblačno, ale už během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Odpolední teploty se dnes budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
7: Posloucháte Ranní Plus
8: s Martinou Maškovou a Danielou Vrbovou. Pátek a v sobotu 9. a 10. října jdeme k volbám. Tentokrát jde o volby do vedení měst a obcí, volíme na další 4 roky a také vybereme své zástupce do třetiny Senátu. Vládní strany obhajují jedno senátní křeslo, a to v Karviné, kde má tradičně silné postavení hnutí ANO. Opozice chce co nejvíce křesel udržet, obhajuje 23 ze 27 křesel, kde se tentokrát volí senátor či senátorka. Předvolební situaci zhodnotí Tomáš Kostelecký ze Sociologického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
11: Dobrý den.
8: Co z pohledu vašeho, tedy pohledu sociologa, před těmito volbami nejvíc ovlivňuje rozhodování voličů a voličské nálady?
11: Já si myslím, že musíme odlišit ty dvě volby, o kterých jste mluvila, ty dvoje volby. Volby do Senátu jsou určitě takovým testem potenciálně zrůstající síly a schopnosti ANO a získávat senátory, takže tam opravdu půjde hlavně o to, o kolik pravděpodobně navíc senátorských křesel získá ANO. A u těch komunálních voleb to bude jako vždycky velice pestré, bude záležet na tom, a o jaké volby, v jak velké obci se jedná. V těch menších obcích to bude většinou nestranické, bude se tam řešit nějaké specifické konkrétní problémy a v těch největších městech to bude víc politické a bude se tam více koukat na to, jak si stojí opozice dnešní a dnešní koalice a jaké jsou poměry sil v těch největších městech.
8: Podle zářijového průzkumu agentury Ipsos se Češi v příštích 5 letech obávají nejvíc vysokých cen a zdražování, války v Evropě a ekonomické krize. Jak podstatná jsou tahle kritéria obav pro místní úroveň a jak pro Senát? Může se tohle odrazit ve volbách?
11: Myslím si, že přímo v těch komunálních volbách tohle takovou velkou roli nehraje. Lidé sice samozřejmě, pokud mají obavy z budoucnosti, tak mají někdy tendenci volit lidi, kteří jim slíbí, že jim z těch obav odpomůžou, že jinak zachrání. Ale na úrovni obce to není možné v podstatě. A obec nemůže řešit nějaké globální geopolitické problémy nebo nějaké inflační záležitosti. A na úrovni Senátu, tak tam samozřejmě ta retorika bude přítomná a pravděpodobně někteří kandidáti mohou říkat, že budou-li voleni do Senátu, tak budou tlačit na změnu politiky, budou pro mír nebo pro podporu Ukrajiny, nebo prostě každý bude mít nějaké heslo, které bude říkat, ale reálně si myslím, že to tak velkou roli nehraje.
8: Čili do jaké míry podle vás můžou být tyto senátní volby vizitkou současné vlády, můžou do nich voliči promítnout svou případnou nespokojeností nebo naopak spokojenost?
11: Vždycky to tak je. Každé volby, které jsou v mezidobí mezi těmi nejdůležitějšími volbami, co jsou volby do poslanecké sněmovny, jsou vždycky tak trochu testem spokojenosti či nespokojenosti. A tady je specifická situace v tom, co už bylo řečeno, že hnutí ANO obhajuje jeden jediný mandát z těch 27 senátorských křesel. Takže v podstatě jako prostor pro nespokojenost tam v podstatě není, protože to by muselo ztratit ten jediný mandát a to je velmi nepravděpodobné, že by neměl žádný. A jak moc budou lidé spokojení nebo ne s vládou a jak se to promítá do těch voleb senátních, není tak úplně jasné, protože ty senátní volby jsou specifické v tom, že se tam opravdu volí jednotliví konkrétní lidé, takže tam role toho konkrétního kandidáta je podstatně větší než v těch ostatních typech voleb, speciálně než ve volbách do poslanecké sněmovny. On sice Andrej Babiš samozřejmě jako podporuje ty významné kandidáty, ale nakonec jsou to konkrétní lidé, mezi kterými si vybírají, zvlášť když to dospěje do druhého kola, tak tam je to opravdu velmi personalizované potom.
8: Kandidáti nyní opozičních stran si při předchozích senátních volbách někdy navzájem konkurovali, ale i teď v těchto volbách vidíme, že například ODS je proti kandidátem STAN, tedy ten kandidát, který kandiduje, tak se hlásí třeba k Občanské demokratické straně nebo naopak k hnutí STAN. Čili dá se říct, že to opozice jako ošetřila nebo neošetřila dostatečně, pokud chce zvládnout obhájit dostatek křesel?
11: Myslím si, že to ošetřila tak částečně. V některých obvodech došlo k nějaké dohodě, v některých obvodech nedošlo, tak tam samozřejmě taky závisí na těch konkrétních lidech, jestli jsou ochotní se třeba vzdát té kandidatury, i když mají reálnou možnost, že by mohli být zvoleni a ve prospěch někoho jiného z té opozice. Trošku podobná situace vlastně ale je i v tom vládním táboře. Tam taky vlastně v některých případech, není jich ovšem tolik, jdou proti sobě kandidáti více než jedné vládní strany. Nicméně tam si myslím, že síla kandidátů ANO je oproti kandidátům SPD, případně motoristům, mnohem větší.
8: Nyní Tomáš Kostelecký ze Sociologického ústavu Akademie věd. Děkujeme za rozhovor.
11: Nashledanou.
12: V 7 hodin 39 minut stále posloucháte Ranní plus. Rakouský tisk dnes řeší, kolik stojí moderní škola a umělá inteligence. Učitelé dávají stovky euro ročně z vlastní kapsy, aby měli čím učit a firmy zjišťují, že jim AI nemusí přinést slibované úspory. Ve Štýrsku se zároveň chystá nová péče pro lidi s dlouhodobými následky infekcí a archeologové si lámou hlavu nad neobvykle pohřbenými zvířaty. Hlavní témata pondělních rakouských deníků brzy ráno prošla zpravodajka Bára Vránová, která je teď s námi ve vysílání. Dobré ráno.
13: Dobré ráno.
9: Začněme u učitelů. Kolik vlastně do výuky dávají ze svého?
13: Průměrně je to asi 550 euro ročně, tedy zhruba 13,5 tisíce korun v přepočtu. To vyplývá z průzkumu Univerzity Johannese Keplera v Linci a rakouského školního nakladatelství EBV mezi zhruba 2 000 pedagogy. Vlastní peníze do výuky podle něj dává 99% dotázaných. Der Standard píše, že učitelé kupují tušky, papír nebo knihy, ale někdy i nábytek, techniku nebo chemikálie do výuky. Potřebné pomůcky přitom mají zajišťovat hlavně obce a spolkové země. Podle učitelských odborů je to problém už desítky let. Zřizovatelé ale prý dobře vědí, že učitelé dávají část výdajů ze svého a už s tím v praxi ale i počítají. Opoziční zelení teď chtějí podle listu Der Standard řešit finanční úlevu a jednodušší proplácení těchto výdajů.
9: A peněz se týká i další téma. Firmy si od umělé inteligence slibují úspory. Proč je ale naopak může být draho?
13: Protože samotné zavedení AI může být nákladnější, než ty firmy očekávají. Více než polovina rakouských podniků podle hospodářské komory už umělou inteligenci používá nebo testuje a hlavním cílem jsou právě nižší náklady a vyšší produktivita. Deník Die Presse ale cituje poradenskou společnost Horvát, podle které firmy neplatí jen za jednotlivé dotazy tomu chatbotu, té AI. Třeba AI agent může sám přečíst e-mail, projít kalendář, vyhledat letenky a hotel a každý z těchto kroků může zároveň znamenat další placené použití různých modelů umělé inteligence. Navíc firmy prý zatím nevědí, jak se ceny těchto služeb budou vyvíjet do budoucna. A pokud podnik k novým nákladům na AI dál platí stejné množství lidí a nezmění pracovní postupy, místo úspory podle Die Presse si jen přidává další výdaje.
9: Báro, teď pojďme na další téma. Co se ve Štýrsku chystá pro lidi s dlouhodobými následky infekcí?
13: Ještě letos v prosinci má univerzitní nemocnici v Grazu, Štýrském Hradci, začít fungovat specializovaná ambulance pro lidi s postcovidovým syndromem, chronickým únavovým syndromem anebo dalšími dlouhodobými následky infekcí. Ve Štýrsku zatím žádné veřejné specializované pracoviště tohoto typu není. List Kleinzeitung píše, že jen chronickým únavovým syndromem tam podle odhadů zdravotníků trpí asi 10 000 lidí a zhruba 2 000 z nich jsou převážně upoutaní na lůžko. Jejich potíže navíc můžou zasahovat několik částí organismu, takže často potřebují péči různých specialistů. Ta nová ambulance má právě tuhle péči koordinovat, propojovat praktické lékaře se specialisty a u těch nejtěžších případů zajistit i hospitalizaci.
9: A na závěr ještě jedna archeologická záhada, nad čím si badatelé v Rakousku lámou hlavu a proč je jejich nález tak neobvyklý.
13: Oni řeší několik pečlivě pohřbených zvířat. Při vykopávkách v Mattersburgu archeologové našli celé kostry krav, prasat a koz a vedle nich také lidské ostatky. List Kurýr píše, že právě tento způsob, jakým byla zvířata uložená do země, je v této oblasti nezvyklý. Tehdy se totiž jejich těla kvůli hygieně většinou zahrabávala mimo obydlená místa. Archeologové proto zvažují, jestli do té oblasti nepřišli lidé, kteří si přinesli, kteří přišli od nich odinut a přinesli si i jiné pohřební zvyklosti. Podobně neobvykle uloženou kostru mladé ženy našly na stejném místě už před 2 lety. Zatím ale ani není jasné to, jak jsou ty současné nálezy staré, to má teprve určit radiokarbonové datování.
9: Tak jsem si jistá, že naše zpravodajka na Slovensku, která pokrývá i Rakousko, Bára Vránová, to bude pečlivě sledovat i nadále. Pro teď, Báro, děkuju, hezký den.
13: Naslyšenou.
14: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Firmy z Čebíčska mají velký zájem podílet se na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany. Podle tamní okresní hospodářské komory komunikuje celkem 10 členských podniků s jihokorejskou firmou KHNP, která vyhrála zakázku na dostavbu Dukovan. Mezi nimi jsou jak technologické, tak stavební společnosti.
15: Teď jsme v našem výrobním areálu ve městě Hrotovice. A to, co tady slyšíte, je čilý pracovní ruch.
16: Takové mraveniště.
15: Přesně tak.
16: Jednatel firmy V-Stav, Bronislav Vala, mě provází po dvoře. Společnost se zaměřuje na stavební výrobu a její sídlo je vzdálené od jaderné elektrárny Dukovany ani ne 10 kilometrů.
15: Naše firma vlastně vyrostla na výstavbě nebo dodávkách pro jadernou elektrárnu Dukovany.
16: A budete se podílet i na jejím rozšíření?
15: No, už teď se podílíme na přípravných pracech, například teď děláme nové propojení mezi elektrárnou Dukovany a rozvodnou Slavětice, nebo různé rozšiřování parkovacích ploch a nájezdů, takže to jsou práce související s připravovanou výstavbou. A na té se samozřejmě budeme chtít podílet, budeme se o to ucházet.
16: A připravujete se na to nějak speciálně?
15: Účastníme se konferencí s KHNP a s firmami, které se chtějí zapojit do toho procesu.
16: Zájem má i třebíčský podnik TES, který poskytuje inženýrské služby v jaderné energetice. Pokračuje vedoucí zahraničního obchodu Jan Frélich.
17: Určitě se na to chystáme, jednáme i s různými korejskými firmami, zatím uvidíme. Jo. Nemáme žádné konkrétní smlouvy, máme podepsané spoustu různých memorand o porozumění, ale na nějaké pevné smlouvy nebo konkrétní ještě nedošlo.
16: A co by to pro firmu znamenalo?
17: Pro nás určitě zase by to bylo seznámení s nějakou novou technologií, byla by to perspektiva prostě na desítky let, takže určitě firmě by to dalo jako ohromnou perspektivu do dalšího rozvoje.
16: Mluvčí KHNP Vojtěch Meravý řekl, že doposud korejská společnost uzavřela 16 smluv s českými firmami a ještě na podzim vyhlásí další výběrová řízení. Z Třebíčska Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
12: 7 hodin 46 minut, tohle je Ranní plus a krátké hlavní zprávy. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla. Senát mu dnes ve Valčtejnské zahradě odhalí pamětní desku, akce pro veřejnost se budou konat po celém Česku. Vláda dnes projedná nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách. Se změnou počítá novela školského zákona. Asistenti by se měli platit ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, ne podle doporučení pro konkrétního žáka jako teď. A prezidentské volby v Brazílii rozhodne druhé kolo, které se uskuteční 25. října. Po včerejším hlasování do něj postoupil stávající prezident Lula da Silva a pravicový senátor Flávio Bolsonaro. Ani jeden z nich nedosáhl nadpoloviční většinu potřebnou k vítězství v prvním kole.
14: Určitě jste už slyšeli o mobilních nebo domácích hospicech. Nevylečitelně nemocný Vlastimil z Kolína je rád, že po dlouhých pobytech v nemocnici může žít doma ve svém. A právě o službě, která pomáhá lidem dožít v domácím prostředí, natočili seriál kolegové z Radiožurnálu. Pojmenovali ho Poslední přání a souvisí to s říjnovou kampaní Fóra mobilních hospiců. V Česku loni zemřelo přes 110 tisíc lidí doma. S podporou mobilní hospicové péče to byl každý 12.
18: Péči mobilního hospice využívá v Kolíně rodina 59-letého Vlastimila. Vy jste středoškolský učitel, učil jste na gymnáziu?
19: Ano, dojížděl jsem do Prahy na gymnázium všeobecné a tam jsem učil fyziku.
18: Už je tady. Teď zazvonila vaše pečovatelka, je to zdravotní sestřička, takže ona vám pravděpodobně změří tlak, dá vám tlumící léky?
19: Ano, při těch provozních záležitostech se domlouváme průběžně, jak je potřeba.
18: Pan Vlastimil je ležící a zdravotní sestřičku přivítá jeho manželka Alena, která pečuje o manžela doma.
20: Je to někdy těžký, ale my jsme za to vděční, že můžeme být takhle spolu, že ta možnost je prostě. No.
18: Vy jste museli uspůsobit i ten pokoj, v kterém teď stojíme. Jste trošku přesouvala nábytek?
20: No ano, protože v nemocnici nám řekli, že manžela budou pouštět a že už bude potřebovat tuhle polohovací postel. No a v našem malém bytě opravdu dvou pokojáčku, tak se musel udělat přesuny. Prostě se to dalo.
18: Už mám jde zdravotní sestřička. Jmenuje se Kristýna Doubková a je z mobilního hospice Srdcem.
21: Dobrý den.
20: Tady ho máme.
21: Jaké pánovi? Dobrý den.
22: Dobrý den, zdraví pěkně.
21: Jak se daří?
22: No, teďka už je to dobrý, ale ráno to bylo trošku napínavé, takže nakonec jsme bolesti dořešili, překonali a teď už je to klidnější.
18: Vy si sundáváte zdravotnický batoh?
21: Ano. Tam mám všechno, co vlastně můžu potřebovat u pacientů. Teď asi tlakoměr budu potřebovat, saturační čidlo. Můžu změřit tlak teda?
22: Ano.
21: V pořádku. Jo, ještě vám navlíknu na prst.
0: léčidlo.
18: Tak jste pod dohledem vlastně, Milem.
22: Je to v pořádku, na tohle už jsem zvyklý.
0: Když to musí být, že?
18: Ano. A sestřička bude s manželkou řešit i dávky léku, které máte na bolest, užíváte pravidelně.
22: Z pravidla se to vždycky v nějakém čase vyřeší a jdeme zase dál.
18: Vy jste v domácím prostředí, teď ležíte, máte tady čaj, nějaký kompot.
22: Ano.
18: Tablet, máte tady mobilní telefon a dva počítačové monitory.
22: Komunikuji s lidmi. Dcera nám posílá fotky vnoučka, píšu maily.
18: Vidím, že tamhle máte Bible, hned ano. Několik, vy jste věřící.
22: Ano.
20: A máme ohromnou podporu lidí, co nás mají rádi. Jo. A dostáváme takhle sílu, no.
18: A já vím, že vám manželka večer čte pohádky.
22: No, je to takový pěkný závěr dne. Člověk nemusí příliš moc přemýšlet, ponoří se tak trošku do dětské fantazie. Manželka mi čte, ať už o Křemílkovi a Vochomůrkovi nebo o Rákosníčkovi a hvězdách. Cítím se jako v dětství.
20: Mluvili jsme, že by došlo i na Cipíska a na Runcej, že máme tady ještě ty původní staré knížky. Říkáme, že si užíváme tu naše teď, dokud trvá. A za to jsme fakt rádi díky tomu hospicu, že bez toho by to možný nebylo.
18: Vy jste strávil v té nemocnici už měsíce. Doma je doma?
22: Určitě. Jsem ve svém prostředí, jsem mezi známými, blízkými lidmi. Stará se o mě milující, pečující manželka. Cítím se tu velmi dobře.
18: Říká 59-letý Vlastimil. O mobilní hospicové péči vysíláme celý týden. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
9: A teď v Ranním plusu další téma. Možná jste už také v ruce drželi obchodní leták, kde jsou u jednoho produktu dvě různé ceny od dvou různých obchodních řetězců. Tuto marketingovou strategii už nějakou dobu používá řetězec Lidl na svém letáku. Srovnává ceny za jeden produkt ve svých prodejnách s cenami od konkurence, které jsou vždy vyšší. My teď o tomto typu reklamy budeme mluvit s Lenkou Zdráhalovou, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test. Dobré ráno.
3: Dobré ráno i vám, i divákům.
9: Co lze k této reklamě říct z právního hlediska? Je v pořádku, v souladu se zákonem?
3: Já bych tady na začátek řekla, že srovnávací reklama obecně zakázaná není. To znamená, že supermarket může přistoupit k tomu, že srovná svoje zboží se zbožím konkurence. Vždy ale třeba myslet na to, že ta srovnávací reklama má zákonem jasně stanovená pravidla a ta je třeba dodržovat proto, aby ta reklama byla přípustná.
9: A ta pravidla můžete nějak shrnout?
3: A těch pravidel je hned několik, ale když bychom je měli shrnout, tak především platí, že ta reklama nesmí být klamavá. To znamená, že toho spotřebitele nesmí uvádět v omyl. Současně platí, že pokud se takhle něco srovnává, tak by měly být srovnávány vlastnosti, u kterých to srovnání je možné učinit objektivně. Typicky to bývá cena, ale může to být třeba i množství třeba proteinu v tom zboží a tak dále. Naopak by právě neměly být srovnávány subjektivní vlastnosti, jako je třeba chuť. Dále je třeba, aby bylo srovnáváno srovnatelné, aby ty informace byly ověřitelné a současně v kontextu té srovnávací reklamy platí, že ta reklama by neměla zlehčovat, to znamená nějak poškozovat pověst toho konkurenčního supermarketu. Ono z ní sice může třeba vyplynout a právě i vyplývá, že třeba ten nákup u jednoho řetězce je levnější než u toho konkurenta. Na druhou stranu taková reklama by neměla toho konkurenta zbytečně zesměšňovat nebo jej shazovat.
9: A když je malým písmem na letáku uvedeno, že srovnávací nákup byl proveden v jedno konkrétní datum, v konkrétní prodejně konkurenčního řetězce, je tím učiněno zákonu zadost, protože jiný den nebo v jiné prodejně ty ceny můžou být jiné, ne?
3: Já bych řekla, že k této praktice ten supermarket právě přistoupil z toho důvodu, aby dostal té své povinnosti, že ty informace musí být ověřitelné. To znamená, že se snažil objektivně uvést, kdy a kde ten nákup učinil. Na druhou stranu samozřejmě platí, že ty informace nesmí být klamavé. To znamená, že třeba pokud by se prokázalo, že ta cena nebo že to zboží bylo vybráno jenom účelově pro ten jeden konkrétní nákup, tak tam už by to samozřejmě mohl být problém. To znamená, že ten supermarket si může vybrat pobočku a konkrétní den, ve kterém to srovnání provede. Na druhou stranu, pokud by se třeba zjistilo, že ten řetězec si záměrně vybral prodejnu, která má ty ceny vyšší než třeba v ostatních prodejnách toho konkurenta, a na základě té jediné ceny by vytvářel dojem, že ten jeho výrobek je obecně levnější než u konkurence, tak tady už by takové srovnání mohlo být problematické.
0: A může se konkurenční řetězec, jehož cena je vyšší tady na tom letáku, ale u konkurence, může se takové praktice nějak bránit?
3: Ty možnosti obrany jsou v podstatě dvě. Co se v takové situaci občas stává, tak je to, že ten doteď srovnávaný řetězec taky přistoupí k té srovnávací reklamě a naopak on srovná zboží podle svého výběru se zbožím konkurence. Tady ale samozřejmě platí, že i když je taková reklama často nějakou odplatou, tak pořád přece jenom podléhá pravidlům srovnávací reklamy. No a současně je tady i ta obrana právní, která v sobě zahrnuje zejména to, že třeba ten srovnávaný řetězec může požadovat stažení reklamy, pokud není v souladu s těmi pravidly pro srovnávací reklamu. Případně může ten řetězec požadovat omluvu nebo přiměřené zadosti učinění v penězích.
0: Tak aby nedošlo tady k válce srovnávacích letáků po celém Česku. Naším hostem byla Lenka Zdráhalová, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test. Děkujeme za rozhovor.
3: Taky děkuji, nashledanou.
14: Posloucháte Plus. Obec s názvem Žítková znáte nejspíš díky knize Kateřiny Tučkové o žítkovských bohyních. Po 10 letech náročných oprav se tam teď otevřel nový ekoskanzen. Srdcem areálu na moravskoslovenském pomezí je Janušova usedlost, kde je soubor tradičních kopaničářských staveb, památkově chráněný obytný dům, chlév, stodola, sklep i roubená sušina, ovoce a okolní sady. Tak to tam vypadá. Kořeny usedlosti sahají do 18. století.
4: Už cestou k Janušově usedlosti vítají příchozí kopaničářské písničky.
5: Leží Janko zabitý na zelenej pážící.
4: Zpívá Čečera, ženský sbor z nedalekého Starého Hrozenkova, a střídá se s harmonikářem. Spolek Janušovia z Třebíče před zkázou zachránil celý soubor staveb. Trvalo to 10 let a s podporou evropských fondů je konečný účet za opravy 17 milionů korun.
23: S respektem k přírodě a krajině chceme znovu lidem ukázat, jak se dříve žilo a hospodařilo. Učíme je vařit znovu povidla, ukážeme jim, jak se sušilo ovoce,
4: popisuje členka spolku Eva Fruhvirtová. A mění se i tvář okolní krajiny, dokonce na obou stranách hranice.
24: V rámci tohto projektu jsme mapovali katastre obcí Žítkova a Horná Suča, kde jsme našli množstvo veľmi vzácných starých odrôd, mnoho aj krajových odrôd, a tieto odrody sa snažíme uchovať v genofondových sadoch.
4: Vysvětluje Ján Veselý ze spolku Ovocná haluska ze slovenské obce Moravské Lieskové, s tím, že jde o 200 stromků, stovky unikátních odrůd.
24: Jeden genofondový sad je tuto na Žítkové a jeden ovocný sad zase vznikol na Slovensku v obci Srnie. A tieto odrody budeme aj ďalej množiť v našej ovocnej škôlke, aby sa dostali opäť medzi ľudí, aby ich pestovali a tiež sa mohli tešiť z ich plodov.
4: Díky Janušově usedlosti bude Žítková zase o něco víc zážitková.
23: Rozhodně rodiny s dětmi mohou zavítat, školy, školky, ale také náhodní kolemjdoucí a turisté, kteří chtějí si trošku odpočnout od toho zběsilého světa,
4: doplnila Eva Fruhvirtová. Nové sousedy přišel pozdravit i místní pár Jakub a Veronika.
25: Určitě je dobře za každou chalupu, která se tady zachrání, nebo za celé hospodářství.
4: Dodávají ovšem jedno velké ale.
25: Já jenom doufám, že to nezvrhne v nějaký masový turismus, který by to tady zase změnil trošku k horšímu.
26: Aby to nechalo tomu tady takový klid, tak jak se to hodí k tomu hospodářství, jako spravené to mají moc pěkně.
4: Obyvatelé rázovitého regionu Moravských Kopanic, opředeného magií žen, které uměly bohovat, tedy ovládali léčitelství a věštectví, mají totiž ze všeho nejraději svůj klid. Z Žítkové Blanka Kovandová, Český rozhlas.
1: Interview Plus.
2: V půlce září premiér Andrej Babiš potvrdil, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Předseda bezpečnostního výboru Senátu se minulý týden dopisem premiéra zeptal, co vláda dělá pro ochranu před ruskou hrozbou. Je podle něj reakce vlády dostatečná? Pokud není, v čem? Petr Vyzina se zeptá předsedy Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavla Fischera.
1: Interview Plus Petra Vyziny dnes po 11:30 na Plusu.
6: Bylo 8 hodin a v pondělí 5. října pro vás Ranní Plus vysílají Daniela Vrbová
7: a Martina Mašková.
1: Český rozhlas Plus.
7: A v této hodině se mimo jiné ptáme, jak si Václava Havla připomínají generace mladých Slováků.
6: Friedrich Merz v Kyjevě potvrdil příslib miliard eur na zbraně a další stovky milionů eur na energetiku. Jak kancléřovu návštěvu poznamenaly ruské útoky?
7: Přírodních neštěstí v chudších zemích, jako je Nepál, kvůli změně klimatu přibývá. Ale peněz na pomoc obětem je méně a méně. Proč? S čím to souvisí?
6: Nejdřív tu jsou ale zprávy s Monikou Vrchotovou.
8: Dobré ráno. Vláda dnes projedná novelu školského zákona. Týká se asistentů pedagoga na základních školách. Cílem je, aby byly stabilní součástí školy. Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce se tak asistenti pedagoga stanou plnohodnotnými zaměstnanci škol a získají určitou jistotu zaměstnání. A školy budou mít zase jasnou představu o tom, kolik asistentů mají k dispozici. Novela školského zákona zavádí podle Zajíce taky nový systém placení asistentů.
10: Je to úplně od základu změněno, protože předtím ten způsob financování záležel na poradnách a na tom, co se vykázalo ve výkazech, kdežto teď to bude financováno přímo státním rozpočtem.
8: Teď je asistent pedagoga jedním z takzvaných podpůrných opatření, která může mít žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základě vyšetření a doporučení poradny. 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. Dopis adresují všem bez ohledu na funkci a politickou příslušnost.
11: Zástupci 40 médií upozorňují, že novináři ani politici nesmí podněcovat násilí. Žádají politiky, aby se takového chování zdrželi i na sociálních sítích. Taky poukazují na omezování informací. Podle nich je nepřípustné. Z prohlášení citujeme.
27: Média i političtí představitelé mají plné právo rozhodnout o tom, s kým a jak chtějí komunikovat. Úřady a veřejné instituce ovšem nejsou majetkem těch, kdo je řídí. Proto trváme na tom, aby oficiální informační výstupy svěřených úřadů byly k dispozici všem bez rozdílu.
11: Podpis pod výzvu připojili například zástupci Hospodářských novin, serveru iDnes.cz nebo Deníku N. Podepsali ji i šéfredaktoři Českého rozhlasu, České televize a ČTK. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla. V exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas na něj vzpomínal i bývalý americký prezident Bill Clinton. S naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglarovou mluvil třeba o tom, jak se s prvním prezidentem České republiky naposledy setkali před 16 lety v New Yorku.
28: Nevím o nikom jiném v politice, s kým jsem si ten společný čas tolik užíval. Byli jsme přátelé.
29: Vzpomínal Clinton na společné konverzace s Havlem, které se podle něj vždy stočily k významu svobody.
28: Na jeho 90. narozeniny by si měli lidi pamatovat, že nikdy netvrdil, že zná všechny odpovědi, ale věděl, jakou cestou jít, nikdy se nenechal odradit, když lidé přijímali rozhodnutí, se kterými nesouhlasil.
29: Clinton zmínil taky společnou lásku k hudbě. I to, kde má uložený saxofon, který od Václava Havla dostal jako dárek v pražském klubu Reduta. Celý rozhovor s americkým ex-prezidentem uslyšíte dnes po 13. hodině na Radiožurnálu a Českém rozhlasu Plus. Jiří Kordík, Český rozhlas.
8: A Václavu Havlovi se budeme věnovat i ve vysílání Ranního plusu hned po zprávách, kdy například zjistíme, jak ho dnes vnímají na Slovensku. Spojené státy stáhly všechny bombardéry svého letectva z letecké základny Fairford na západě Anglie. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na ministerstvo obrany, podle kterého jsou letouny zpátky na domovské základně ve Spojených státech. Stalo se tak po incidentu, který vyšetřují britské úřady. Koncem září policie poblíž základny zadržela 5 mužů kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. Základnu Spojené státy využívají k útokům na cíle v Íránu. Brazilci si nového prezidenta zvolí až ve druhém kole voleb 25. října. Postupují do něj pravicový kandidát Flávio Bolsonaro a současný prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Oba 50% hranici pro vítězství minuli jen těsně.
12: Brazílie potřebuje změnu, už nemůže dál snášet tolik utrpení, tak vysoké daně, tolik zabitých žen a tolik politického pronásledování.
13: Řekl na začátek nedělních voleb Flávio Bolsonaro. Pravicový kandidát plánuje v případě výhry navázat na politiku svého otce, kontroverzního ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Ten se od loňska od

0: odpykává trest 27 let v domácím vězení. Odsouzený je za pokus o státní převrat. Podle současného brazilského prezidenta Luly si země volí mezi demokracií a barbarstvím a mezi rozvojem a zaostalostí. Karolína Lásková, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Plusu. Aerolinky kvůli zdražujícímu palivu omezují lety na podzimní a zimní sezonu. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spouštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Další omezení se týká letů do Španělska.
2: Smartwings nebude až do března létat do Valencie a do Malagy zamíří jen jeden spoj denně. Cestovním kancelářím se na omezení spojů daří reagovat, říká Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
3: Co se týká letů zrušených po Evropě, tam se nám většinou daří dostat ty klienty do jiných letů.
2: Dražší letecké palivo se zatím výrazně nepromítlo do cen letenek z Česka v podzimním a zimním období, říká mluvčí portálu Kivikom Daniela Chovancová.
4: Aktuálně vychází na 210 eur, což představuje meziroční růst o 3,2%.
2: Zájem Čechů o podzimní a zimní zájezdy je podle Asociace cestovních kanceláří vyšší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
5: Sádky jsou omezené.
1: A podrobněji se tomu budeme věnovat v následujícím vysílání Ranního Plusu. Jihočeští rybáři odložili nebo zrušili kvůli nedostatku vody některé výlovy. Například na Třeboňsku letos nesloví rybník Rožmberk nebo Spolský. Voda chybí v rybnících i v sádkách. Rybáři se s ní proto snaží maximálně šetřit. Informace doplňuje vedoucí chovu ryb rybářství Třeboně Zdeněk Eisert.
5: Sádky jsou omezený teď asi na 15% kapacity. Ženeme vodu zpátky na přítoky, aby jsme tu vodu co nejvíce ušetřili, protože sádkovací kapacita tady v třeboňských našich největších sádkách je teď maximálně na měsíc s poloviční kapacitou ryb.
1: A jak to vypadá s dopravou? Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor u sjezdu na Sázavu na 34. kilometru. Dojíždí se tam v mlze do kolony, která pokračuje až na 28. kilometr. Tam zasahují u nehody několika osobních aut v levém pruhu. Počítejte se zdržením asi 20 minut. Na D5 se z Plzně ve směru do metropole za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru se zastavíte. Kolona pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Zdržení asi 40 minut. A v Praze v Cínovecké ve směru do centra zastavíte u sjezdu na Čakovice. Kolona se sune Libereckou až do Nové Povltavské k Blance. Tady je zdržení bezmála hodinu. Dobře, dojeďte. Teď je většinou oblačno, místy se ještě drží mlhy. Během dopoledne se bude postupně vyjasňovat a teploty vystoupí až na 23 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
6: Posloucháte Ranní Plus.
7: A v 8 hodin a 8 minut vám dobrý poslech přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. 90 let by dnes oslavil poslední československý a první český prezident Václav Havel. Radiožurnál a Český rozhlas Plus včera tomuto výročí věnovali speciální vysílání hovorů z LAN. K nedožitému kulatému výročí Václava Havla ale v Českém rozhlase vznikly i další pořady a projekty, které najdete pod souhrnným názvem Slyšet Havla na našich stránkách, kde si je také stále můžete pustit v plné verzi. My teď o nich budeme mluvit s kreativním producentem Českého rozhlasu Lukášem Sapíkem. Dobré ráno.
8: Hezké ráno.
7: Lukáši, ty jsi začal pracovat na rekonstrukci vzniku knihy Dálkový výslech, který s Václavem Havlem vedl přes Železnou u panu Karel Hvížděla, ale v tom ti do života vstoupil ještě jeden havlovský rozhovor, ten s Ferdinandem Peroutkou. Jak to bylo?
8: Pamatuju si to úplně přesně, bylo léto, myslím, že to bylo předloni v létě, kdy jsem četl poprvé dálkový výslech, abych se připravil na tady tu práci a Václav Havel tam v jedné pasáži mluví o tom, že natáčel rozhovor s Ferdinandem Peroutkou v roce 68 v New Yorku a že by ho zajímalo, ve kterém sklepě Československého rozhlasu se ten rozhovor válí. A já jsem si tu větu pořád jako opakoval a pořád mi běžela myslí a říkal jsem si, to přece není možný, že za těch 60 let nebo kolik to je, se to zatím pořád nenašlo. Tak jsem se spojil s kolegou Tomášem Důvkou, s šéfem archivu, který mi potvrdil, že už se to hledalo mnohokrát a nikdy se to nenašlo. A já jsem byl asi natolik urputný, že jsem kolegy přesvědčil, aby se pustili ještě do jednoho hledání, byť se zdálo být marné. No asi po měsíci se mi ozvali kolegové z archivu, že pan Turek, který je náš expert na hledání podobných věcí, Miloslav Turek, takže něco našel a že se za ním mám stavit. A jaké pamatuju to bylo? Úplně, jak jsem běžel tou chodbou, nervózní, srdce mi bušilo, přišel jsem tam a on se tak vítězoslavně usmíval, tak mi bylo jasné, že asi narazil na něco, co jsme hledali. No a pustil mi kousek a byl to rozhovor Ferdinanda Peroutky s Václavem Havlem, původní, dochovaný v celé délce, tak mi ho hned poslal, já jsem si ho pustil. Byl to strašně zvláštní pocit poslouchat něco, co 60 let bylo ztraceno. Jsem moc rád, že se to povedlo dostat k posluchačům, protože krom toho, že na webu teď najdete ten kompletní rozhovor v plné délce, tak k tomu také vznikl dokument, který popisuje historii toho rozhovoru, protože kolegové Tomáš Pánek a David Hertl se do toho opravdu pustili a začali pátrat po tom, kde se ten rozhovor ztratil, kdo ho měl u sebe, jak putoval přes Atlantik a podobně. Takže ten příběh je opravdu ještě podstatně zajímavější, než jak jsem ho tady nastínil.
7: A vedle tvé urputnosti, co přispělo k tomu, že se našel, hledal pan Turek ještě v jiných místnostech archivu Českého rozhlasu? Nebo no, jak to?
8: Pan Turek hlavně má opravdu obrovské zkušenosti s hledáním těchto věcí a v tomto případě ho asi nejvíc strklo to, že tam bylo pár pásků americké výroby, což na 80. léta, nebo ještě tu dřívější dobu předrevoluční, v Československém rozhlase nebylo úplně zvykem, že by tady kolegové pracovali s pásky zahraniční nebo americké výroby. Takže toho trošičku navedlo, že by tam asi mohlo být něco nestandardního a povedlo se, stalo se.
7: A říkáš, že jsi cítil radost a co byla ta myšlenka číslo dvě? Byl nález té nahrávky v tu chvíli dar, nebo jsi řekl, no tak to je konec s dálkovým výslechem, ten budeme muset přerušit a dát přednost tomuto projektu?
8: Ne, vůbec ne. My jsme věděli, že se blíží výročí, které shodou okolností připadá právě na dnešek, takže vůbec nebyl problém připravit souběžně vedle sebe dvě obě ty věci.
7: Ve výsledku je každý tento rozhovor typově jiný. Dálkový výslech je samostatná série, kterou napsal Pavel Kosatík. Pasáže tam čtou současní herci, zatímco ten Havel Peroutka je unikátní, dosud nezveřejněná dobová nahrávka a k tomu potom povídání tedy historické. Nakolik se ale vaše autorské týmy koordinovaly, aby si tyto pořady byly zvukově podobné, nebo to nebylo žádoucí?
8: Ne, vůbec ne. Tam to byly vlastně dva úplně samostatné projekty, které si myslím, že se ve výsledku hezky doplňují, ale nepokoušeli jsme se nějak slaďovat během té výroby. Jak si řekla, tak série Kosatík rekonstrukce dálkového výslechu je opravdu komponovaná věc. Je to nová série, kterou Pavel Kosatík napsal přímo pro Český rozhlas. A my se vlastně pomocí rozhovorů s různými lidmi a pomocí archivních ukázek snažíme popsat to, jak vznikala tahle kniha Dálkový výslech, která má taky velmi zajímavý příběh. Ten je popsaný právě v té sérii. Zatímco u toho Peroutky je to opravdu ten původní, autentický, nesestříhaný materiál, takže to jsou dvě trošku jiné kategorie. My jsme tedy u rekonstrukce dálkového výslechu taky využívali archivní, autentické záznamy. Tam to bylo trošku jinak, protože ta kniha Dálkový výslech vznikala tak, že Václav Havel s Karlem Hvíždělou si povídali na dálku na trase Praha-Bonn přes železnou oponu. Bylo to poměrně obtížné tu komunikaci nějak sladit a po pár pokusech nějaké korespondenční komunikace, kdy si posílali otázky a odpovědi tam a zpátky, zjistili, že takhle by tu knihu patrně psali asi do roku 3000. Takže se nakonec rozhodli pro úplně jinou metodu. Karel Hvížděla sepsal všechny ty otázky, přepašovali se do Československa. Václav Havel během 3 dnů na ně odpověděl naráz a natočil ty odpovědi na magnetofonový pásek. Tento záznam se také zachoval, stejně jako Peroutka, a my jsme z něj čerpali pro tu sérii Kosatík rekonstrukce dálkového výslechu.
7: Změnila práce na těchto dvou projektech tvůj pohled na Václava Havla a tvůj vztah k němu?
8: Netroufám si zatím říct, jestli změnila. Je to samozřejmě, a ty to znáš, když jsi v něčem naložená opravdu dlouho a posloucháš to 12x, 14x, teď ještě ta kniha a ta původní nahrávka se od sebe dost odlišují, takže bylo poměrně složité v tom pátrat. Takže bych řekl, že v jistých obdobích ten vztah byl poněkud ambivalentní, protože to nebylo úplně jednoduché prokousat se tím, najít tam ty spojitosti, poskládat to nějak dohromady. Samozřejmě jsem to nedělal, já dělal to především Pavel Kosatík. Satíka, dramaturgině Alena Rokosová, ale byl jsem u toho úplného začátku, takže některé ty obtížnosti s tím spojené jsem velmi intenzivně pociťoval. Každopádně bych řekl, že můj pohled na Václava Havla se díky téhle práci výrazně rozšířil. Ta kniha Dálkový výslech je, musím říct, velmi aktuální i v dnešní době. Dá se z ní v mnoha ohledech velmi čerpat a na mnoha místech, teď jak to říkám, tak mám husí kůži, což není vidět, protože mám dlouhý rukáv, ale na mnoha místech tě to opravdu trkne směrem do současnosti a říkáš si, jak je možné, že ten člověk před 40 lety takhle přesně popsal něco, co my dnes zažíváme, prožíváme dennodenně.
7: To byl Lukáš Sapík, kreativní producent Českého rozhlasu a spoluautor série Dálkový výslech. Spolu s tím projektem Havel se ptá peroutky. Najdete tyto projekty oba v sekci Slyšet Havla na našich stránkách plus.rozhlas.cz. Lukáši, děkujeme, že jsi přišel do studia.
8: Děkuji za pozvání, krásné ráno.
7: A jak dnes rezonuje osobnost a myšlenky Václava Havla na Slovensku, teď probereme s naším dalším hostem. Ten před týdnem zveřejnil na Instagramu úvodní slova svého eseje, která teď v Ranním plusu ocituji. Kult Václava Havla je oslava prázdnoty, kterou by ani sám nechtěl, s láskou. Vaše trička jsou cringe, vaše evropanství je bezubé, jste zaseknutí ve světě, který nikdy neexistoval. Pojďte být skuteční Evropané, je to lepší. Konec citátu. A naším hostem je jeho autor, doktorant ze Středoevropské univerzity Jakub Andrej Filčák. Dobré ráno.
9: Dobré ráno.
7: Komu jsou tahle úvodní slova vašeho eseje určená? Čechům, Slovákům? Je to apel na starší generace?
9: Je to samozřejmě provokácia, ale určená najmä mladým ľuďom a myslím si, že najmä na Slovensku. A je postavené na myšlenke, že podľa mňa existuje časť mladých ľudí, pre ktorých sa Havel stal politickou skratkou pre strašne veľa vecí, pre liberálnu demokraciu, pre Európu a tak ďalej. A títo ľudia myslím, že často lpia skôr na symbolizme ako na význame alebo duansách toho odkazu. A pár rokov dosadu bol taký trend tričiek, ktorý toto symbolizoval, ale v tom symbolizme sa presne stráca Havel ako človek a ten odkaz je vyprázdnený.
7: Jak sa vlastne dnes o Václavu Havlovi na Slovensku mluví? Vy ste pôsobil mimo iné ako asistent ve slovenském parlamentu. Odkazují sa niektorí slovenští politici ešte vôbec na dobu, kdy byl Václav Havel československým prezidentem a jak tú dobu hodnotí?
9: V parlamente si nepamätám, že by sa to stalo, ale myslím, že v politickom diskurze sa to deje. Ale je to polarizované. Máte časť spoločnosti, pre ktorú je vlastne Havel symbolom demokracie a vlastne toho sveta, ktorý sme stratili kvôli traume 90. rokov. A potom máte časť spoločnosti, pre ktorú je naopak symbolom tej traumy. Pre ktorú tým, že stelesňuje nežnú revolúciu, s ktorou na Slovensku nie sme úplne vysporiadaní, tak je vlastne nejakým bodom traumatu. A myslím, že práve tá konverzácia kvôli tomuto potom často nie je ani o Havlovi, ale vlastne o všetkých tých spoločenských traumách, ktoré sa na ňo premietajú ako na stelesnenie tej dnešnej revolúcie.
7: Vy sa ve svém eseji hodne venujete vztahu střední Evropy k demokratické Evropě, to, co se za studené války označovalo ako západní Evropa. Vy proto používáte termín politická Evropa. Môžete krátce vysvetliť, co tím myslíte a v čem je to podľa vás vlastne paradoxný termín?
9: No, ja si myslím, že my sme vstupovali do sveta, ktorý sme úplne nepoznali a nemali sme na ňu väzby, boli sme od neho odrezaní a preto sme si ho museli predstaviť a vstupovali sme do toho sveta, ktorý sme si predstavili. A ten svet bol vlastne trošku plochý, alebo bola to trošku plochá predstava Európy ako jednotného politického bloku. A ako sa to prejavilo v praxi, podľa mňa najmä v tej zahraničnej politike, bolo nejakou akože slepou lojalitou alebo slepým odhodlaním byť čo najviac prozápadný až performatívne. A to potom vyzerá tak, že keď sa začali diať vojny v Iraku a v Afganistane, tak západná Európa a západné vlády často kritizovali. Je to kroky, často proti nim protestovali, ale u nás sa to práve všetko stalo testom toho európanstva, testom toho, či sme dostatočne prozápadní, či sa vieme ukázať. A ten paradox je v tom, že my sme vlastne vstúpili do Európy ako z jednotného politického bloku s touto zahraničnou agendou, ale to bola Európa, ktorá neexistovala nutne v Bruseli alebo v Berlíne, ale ona existovala najmä u nás a vo Varšave.
7: A k tomuto paradoxu podle vás tedy přispěl sám Václav Havel?
9: Myslím si, že dvoma jako způsoby. Jedným si myslím, že v zahraničné politike, ktorej som mierne kritický a ktorá si myslím, že následovala túto líniu. Ale potom v druhom rade myslím si, že a znovu hovorím o odkaze na Slovensku, ktorý je trošku vyprázdnenejší a menej nuancovaný ako v Česku, aj kvôli tomu, že vy ste mali dve prezidentské obdobia Václava Havla, my sme mali to jedno ešte za Československa, tým pádom ten odkaz trošku splasol. Ale tam sa vlastne na Slovensku Havel stal stelesnením tých ideí atlantizmu a morálnej politiky. A myslím si, že práve tieto myšlenky potom prispeli k vývinu k politickej Európe, o ktorom píše.
7: Když jsme se domlouvali na tento rozhovor, tak vy jste zdůraznil, že nejste proti Václavu Havlovi, naopak jste spíše pro. Když člověk potom ten váš esej s tímto vědomím čte, tak vlastně vidí tam ten kritický osten vůči současným slovenským elitám. Proč a jak to souvisí s Evropou?
9: Slovenské elity mají historicky komplikovaný vzťah s Evropou a so Slovenskom. Ještě za Uhorska se často identifikovala šlachta nie so Slovenskom, ale s nejakou aristokratickou náciou Hungarika, potom s Československom a dnes s Európou. A toto je škodlivé, pretože potom nedokážu tieto elity poskytnúť pozitívnu víziu spoločnosti. Zároveň Európa stráca svoj univerzalizujúci význam. Byť Európanom už neznamená nebyť, ale teda byť Európanom potom znamená nebyť Slovákom a opačne, ale tá úloha je presne opačná. Tá úloha je nájsť to, čo je európske v tom, čo je slovenské, a to je, myslím, veľa. A myslím si, že aj ten akože komplikovanejší alebo komplexnejší pohľad na Václava Havla môže byť cestou k tomuto, ale to musí byť vyhranené presne proti takému tomu jednoduchému pohľadu, ktorý často stavia Slovensko do opozície s Československom, s tým strateným svetom, Slovensko do opozície so Západom a s Európou. A to je, myslím, kontraproduktívne presne, lebo to vytvára takú falošnú dichotómiu.
7: O odkazu Václava Havla na myšlení dnešních mladých Slováků jsme mluvili s Jakubem Andrejem Filčákem, doktorandem ze Středoevropské univerzity. Děkujeme.
9: Děkujem.
10: A to v ranním vysílání Českého rozhlasu Plus. Tady jsou v 8 hodin a téměř 22 minut hlavní zprávy. Václavu Havlovi by dnes bylo 90 let, narodil se 5. října 1936. Senát mu ve Valdštejnské zahradě odhalí pamětní desku s citátem, který zdůvodňuje misi horní komory. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO projedná dnes změnu ve financování asistentů pedagoga v základních školách. Od příštího roku by mohly být financování ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a podle potřeb dětí, nikoliv jenom podle doporučení poraden pro konkrétního žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. A ministerstvo průmyslu podle informací nejvyššího kontrolního úřadu nebo zjištění nejvyššího kontrolního úřadu poskytlo v letech 2021 až 25 914 milionů korun vládní agentuře Czech Invest na podporu startupů, ale u většiny projektů nesledovalo, jestli se podařilo splnit uvedené cíle. My se teď ještě v Ranním plusu budeme věnovat domácím médiím. Dnes témata z nich vybírala editorka Plusu Patricie Polanská. Zaujala ji třeba debata o změnách v penzijním spoření, o které píšou Hospodářské noviny.
11: Velké zaměstnavatelské svazy jako Konfederace zaměstnaneckých a podnikatelských svazů, Hospodářská komora a Svaz průmyslu psali minulý týden dopis premiérovi a ministrům s tím, že 700 miliard korun naspořených v penzijních fondech by se mělo lépe využít pro domácí investice. Navrhují také, aby noví klienti vstupovali do penzíka automaticky s prvním zaměstnáním. Jak víme, tak vládě v tom návrhu změn jde především o snížení poplatků penzijním společnostem a upravuje spoření podle věku, přilepšuje na státních příspěvcích mladým a tak dále. Nicméně návrhy zaměstnavatelských svazů by tím pádem mohly kompenzovat penzijním firmám výpadky příjmů ze snížených poplatků, konstatují Hospodářské noviny.
10: A jaký uvádějí důvod takové podpoře penzijních fondů?
11: Tak velké zaměstnavatelské a tedy podnikatelské také svazy připomínají, že letos v únoru vláda schválila hospodářskou strategii, podle níž mají být penzijní fondy jedním z pilířů investování do české ekonomiky v příštích 4 letech. A upozorňují, že vláda proto nevytvořila podmínky. Zatímco investice jsou potřeba v rozsahu 3 bilionů korun, tak vládní návrh uvolňuje penzijním fondům možnost investovat v rozsahu několika desítek miliard, spočítali svazy. Rozdíl v nulách je tedy dost velký.
10: Tématem Mladé fronty dnes jsou mladí, jejich vztah k některým návykovým látkám všeho druhu. Čemu přesně se deník věnuje?
11: Tak zatímco cigarety a řada klasických drog, snad tedy s výjimkou pervitinu, bohužel jsou podle listu spíše na ústupu, tak e-cigaretami, kratomem a dalšími syntetickými drogami a také léky dnes mladí zahánějí samotu a psychické problémy. Dříve se jednalo spíše o vliv vrstevníků, touhu po silných prožitcích.

0: srovnání údajů OECD a vyplývá z něj, že český důchodový nebo penzijní systém, pardon, patří mezi ty nejvíce rovnostářské. Chudí Češi ztratí odchodem do důchodu pouze méně než 16% původního příjmu, zatímco ti bohatí 60%. No a pouhá 3,6% Čechů starších 65 let trpí opravdu hmotnou nouzí, což je po Norsku druhý nejnižší podíl ze všech členských států OECD.
1: Patricie Polanská. Rozdíly v cenách v Moravskoslezském kraji se zvětšují, ceny nemovitostí. Lidé proto často volí levnější bydlení mimo Ostravu a za prací raději dojíždějí.
2: V roce 2014 jsme koupili byt, který teda byl před rekonstrukcí. Stál nás 550 tisíc. Vlastně v roce 2025 jsme ho prodali za 2,5 milionu zrekonstruovaný už.
3: Vzpomíná Leona Zhavířová. Teď se rozvádí a s platem asistentky pedagoga si může dovolit jen malou garsonku, která patří její kamarádce.
2: Nezvyšovala mi nájem. Novému nájemníkovi už by zvyšila. Uživit vlastně sebe i děti a ještě platit jako i tady tu garsonku, to mi tak akorát vychází, že pokud bych chtěla jít do nějakého bytu většího, třeba 3 plus 1, i s těmi dětmi, tak tam mám opravdu problém to jako utáhnout finančně, to vůbec.
3: Se službami teď v Havířově platí asi 7 tisíc korun. Pokud by si tam chtěla koupit byt 3 plus KK, stál by v průměru 2,8 milionů korun. V Ostravě už by to bylo 4,2 milionů. Zatímco průměrná mzda v kraji stoupla mezi lety 2019 a 2025 o 45%, průměrná cena bytu stoupla o 120%.
4: Kdybyste komukoliv řekl, že těch 45% mu narostlo příjem za posledních 6 let, tak se vám jako vysměje. Je to nějaká prostě statistika, pár lidí s vysokým příjmem vám to naprosto jako zkreslí a proto jako je to prostě potřeba vnímat jako velice, velice opatrně.
5: Takže ten rozdíl je vlastně daleko větší.
4: Ten rozdíl je v podstatě daleko větší. Naprosto už nám neodpovídá růst cen a nemovitostí s tím, jaké máme příjmy.
3: Říká Alexandr Nováček z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity. Růst cen bytů se promítá i do výše nájmů.
4: Ti majitelé nemovitostí začínají zohledňovat ten nárůst cen těch nemovitostí. Oni velice často taky splácejí nějakou hypotéku, takže vlastně pokud vám narostou úrokové sazby, tak vy si to vlastně přeúčtujete zase do toho nájmu.
5: Kde se to pro vás zastaví? Nebo co vlastně s tím, že udělat ten trh sám?
4: Ten trh si to nespraví sám. Taková ta klasická ekonomická poučka, že trh to vyřeší, neexistuje tady. Nefunguje to. Naopak je to důkazem toho, že neregulovaný trh a slabá pozice veřejného sektoru vede k tomu, že se vám ten trh naprosto jako překroutí a začne nesloužit lidem a jejím potřebám, ale naprosto proti ním.
3: Podle generálního sekretáře Asociace realitních kanceláří České republiky Jana Borůvky je vidět, že hlavně mladé rodiny přistupují ke kompromisům.
6: Trh se spíše, řekl bych, rozděluje. Mladé domácnosti, zejména z finančních důvodů, kupují menší byty, než by si pro život přáli. Svoje požadavky na lokalitu upravují ve prospěch levnějších oblastí. Stále častěji si byty pronajímají.
3: Zájem investorů o menší byty je proto větší. A to zase znamená další nárůst cen.
6: Můj základní scénář pro nejbližší období je další nominální růst cen, ale zpomalování tempa proti roku 2025.
3: Dodává Jan Borůvka s tím, že právě cenově dostupnější byty budou pravděpodobně zdražovat rychleji. Z Moravskoslezského kraje František Kuča, Český rozhlas.
1: Bylo 8:30 a zprávy dnes připravuje Monika Vrchotová.
7: Český rozhlas Plus.
8: Přeji hezké ráno. 40 redaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby společně s novináři odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. V dopise se taky ohrazují proti omezování přístupu k informacím. Podepsaní zástupci médií trvají na tom, aby úřady a veřejné instituce byly dostupné všem redakcím bez rozdílu. Šéfredaktoři taky žádají politiky na všech úrovních, aby nepodceňovali násilí, a to i na sociálních sítích. Ve Francii je dnes kvůli studentským protestům zavřených až 500 škol. Studenti už od minulého týdne protestují proti špatným podmínkám ve školách. Demonstrace na některých místech přerostly v násilí. Protestující podle francouzského ministra školství poškodili 24 škol. Na zítřek chystají studenti celostátní demonstraci. Litevský premiér Mindaugas Sinkevičius bude dnes v Berlíně jednat s německým kancléřem Friedrichem Mercem. Mají spolu mluvit mimo jiné o bezpečnostních otázkách, posílení východního křídla Severoatlantické aliance a zřízení německé brigády v Litvě. Řešit by měly taky nadcházející litevské předsednictví v Radě Evropské unie. V okolí fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích je ode dneška zpoplatněné parkování v ulicích. Začaly tam fungovat modré zóny. Platí vždy přes noc od 17 do 6 hodin ráno každý všední den. Prvních 60 minut parkování je zdarma, poté se platí 30 korun za každou započatou hodinu. Rezidenti to mají za roční poplatek. V Česku bude tento týden pokračovat slunečné babí léto. Meteorologové očekávají teploty až kolem 24 stupňů. Ráno se ale místy objeví mlhy nebo přízemní mrazíky. Během čtvrtka pak začne přibývat mraků i srážek a v pátek se výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů a teploty zůstanou pod 20 stupni i o víkendu. V Holešově na Kroměřížsku uvede dnes večer divadelní studio Viktorka hru Václava Havla Anděl strážný. Spolek Havlovu původní rozhlasovou jednoaktovku přenesl jako první v republice do plné divadelní podoby. Představení bude součástí oslav 90. výročí Havlova narození. Akce se koná v kavárně u Amose od 19 hodin. Na řadě dopravní zpravodajství na D1 z Brna do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Sázavu. Na 33,5 kilometru se dojíždí do kolony, která se sune až na 28. Tam už se podařilo odklidit následky nehody. Do kolony se dojíždí v husté mlze, tak opatrně. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně dejte pozor za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na okruh k Ořechu. Celé je to asi na 3/4 hodiny. Na jižní spojce se táhne kolona směrem na Smíchov, a to od křížení z magistrálou až za Barandovský most, tam je to na půl hodiny, a v Cínovecké směrem do centra se zastavuje před sjezdem na Hloubětím. Kolona se sune dál Libereckou až před Blanku, tady je to asi na 40 minut. Dobře dojeďte. Dnes nás čeká většinou slunečný den, teď ještě převládá oblačno, ale postupně se má vyjasnit a naměříme až 23 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
7: Posloucháte Ranní Plus.
1: A tím vás provázejí Daniela Vrbová a Martina Mašková. Ukrajina a Německo se dohodly na další pomoci. Zbrojní, energetické, diplomatické i politické. Při návštěvě Kyjeva to potvrdil spolkový kancléř Friedrich Merz. V hlavním ukrajinském městě zažil i vzdušné poplachy a ruský útok na jeden z mostů přes řeku Dněpr. Na Ukrajině je náš stálý zpravodaj Martin Dorazín. Martine, dobré ráno.
9: Dobrý den.
1: Jakou konkrétní pomoc slíbil Ukrajině německý kancléř?
9: Tak jak jsme slyšeli ve zprávách, kancléř už je v Berlíně, v pořádku se dostal vlakem zpátky. Ta cesta není příliš bezpečná poté, co tedy Rusko začalo útočit i na tu ukrajinsko-polskou hranici, na železnici a podobně. Konec konců Friedrich Merz na Ukrajinu přivezl také jakési předběžné dohody o tom, že Ukrajina nakoupí německé lokomotivy pro ukrajinskou železnici, protože od počátku konfliktu bylo nějakým způsobem zasaženo, zničeno nebo poškozeno, ať už částečně nebo víc, asi 400 lokomotiv podle tedy údajů UKR železnice, ukrajinských drah, a právě to bylo jedno z těch témat, o kterých jednal ne ani tak s prezidentem Volodymyrem Zelenským, tam byla hlavně politická témata, zbrojní ochrana a podobně, ale s premiérem Sergejem Koreckým velice důležité setkání, kde už se zabývali těmi praktickými věcmi, jako je pomoc tedy při obnově a modernizaci ukrajinské energetiky a právě železnice dalších a dalších. S prezidentem Volodymyrem Zelenským projednal tedy tu konkrétní konkrétní pomoc protivzdušné obraně, výrobu tedy těch interceptorů dronů, které jsou schopné si poradit s ruskými proudovými drony, které jsou největším problémem protivzdušné obrany v současné době, velmi akutním, protože efektivita jejich sestřelení se pohybuje od 30 do 50%, což tedy znamená, že přinejmenším polovina z těch šahídů, z těch reaktivních proudových velice rychlých a nebezpečných manévrujících navíc dronů, nepilotovaných letounů, se tedy dostane k cíli, což se potvrdilo i tuto noc, předchozí noc, přes den. Teď právě tady v vodě se začíná další z poplachů. Vidím, že se objevily další právě ty reaktivní drony, i klasické drony někde nad Černým mořem, což mimo jiné svědčí o tom, že Ukrajina opravdu potřebuje pomoc a tam má směřovat ta miliarda eur, přes 24 miliard korun v přepočtu německé konkrétní pomoci protivzdušné obraně, no a dalších asi 350 milionů půjde právě na modernizaci a opravy energetiky před nadcházející zimou.
0: Ano, měli jsme možnost trochu slyšet ve vysílání, že tedy je zřejmě to další varování před útoky, věřme, že zůstaneš v bezpečí. Rusko o víkendu znovu vyzvalo diplomaty a cizince, aby ve vlastním zájmu opustili Kyjev. Mohla být ta Mercova návštěva i vzkazem Moskvě, že se Německo nedá odradit podobnými výhruškami?
9: Určitě se to dá i takto pochopit, ale návštěvy, jako je tato, na tak vysoké úrovni se připravují dlouho dopředu a ty ruské výhrušky, sice opakované, ale přišly poměrně nedávno, před několika dny, takže ta bezprostřední reakce. Mohl samozřejmě zůstat v Berlíně a nejet někam zrušit cestu, ale naopak chtěl zřejmě demonstrovat to, že Německo stojí za Ukrajinou, že se nelekne. Ostatně i německé velvyslanectví v Kyjevě oznámilo, že zůstává na svém místě, nebude se stěhovat ani do Lvova, ani do Polska, nikam, ale samozřejmě jako každé velvyslanectví mají připravené plány ústupové nebo přesunu svých diplomatů a personálu do bezpečnějších končin, ale zatím tedy na ty ruské výhrušky tímto způsobem, takovým defenzivním, odpovědět nechtějí. Ostatně jako ostatní velvyslanectví evropských zemí v Kyjevě také zůstávají.
0: Všichni tedy českého. Během návštěvy kancléře Merce Rusko zaútočilo na severní most přes Dněpr. Co to znamená pro dopravu v Kyjevě?
9: Znamená to velké omezení, protože než se to podaří spravit, tam je velká díra ve vozovce, poškozený byl i jižní most, tam to také opravili. Ta doprava se jakýmsi způsobem odehrává, ale nikdo neví, jaké budou další útoky, zřejmě přijdou, protože Rusko se na ty mosty opravdu soustředilo a hodlá právě tímto silně znepříjemnit život obyvatelům Kyjeva. Vojenský význam to nemá veškerý žádný, protože tam se armáda přes ty mosty nepohybuje. Ukrajinci sami si je chtějí chránit novými instalacemi, vlastními zdokonaleními, což jsou věže, takové rotační věže s těžkými kulomety, které využívají umělou inteligenci a z toho ta právě má zajišťovat tu aspoň částečně ochranu před těmi drony. Těch hnízd, těch rotačních věží má být asi 12 po celém městě a úřady upozornily tedy Kyjevany, protože jde o funkci umělé inteligence, aby v době poplachu a v době, kdy se střílí po těch dronech, nebyly v blízkosti oken, protože umělá inteligence není člověk a může nerozlišit některé věci, některé cíle například.
0: Martin Dorazín, náš stálý zpravodaj na Ukrajině. Martine, děkujeme, naslyšenou.
9: Hezký den.
0: Ve vysílání je s námi Lukáš Novotný z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dobrý den i vám.
10: Dobrý den.
0: My jsme mluvili o finanční částce, kterou kancléř Merz Kyjevu přislíbil. Mluvili jsme zejména o tom zbrojním balíčku v hodnotě 1 miliardy eur a energetické pomoci ve výši 350 milionů eur. Tohle zní jako významná částka. Je to něco, v čem má kancléř podporu většiny parlamentu? Předpokládáme, že i momentálně ano, přes ty předchozí neúspěchy v regionálních volbách.
10: No, musím odlišit většinu v parlamentu a samozřejmě potom i většinu vlastně jako ve společnosti. Ta většina parlamentu, ta je prostě dána tou vládnoucí koalicí, SPD, teda CDU, CSU vládne v takzvané velké koalici s SPD a tam jako se dá očekávat samozřejmě podpora. Kancléř nebude v takto citlivém tématu jistě slibovat něco, co potom nebude schopen prosadit. Jiné je to již samozřejmě s tou podporou té proukrajinské politiky, včetně téhleté velké sumy z hlediska německé společnosti, zejména na východě Německa, opravdu pozorujeme jako velké nepochopení pro veškeré kroky kancléře Merce, včetně i jeho pro ukrajinské politiky, a bude opravdu zajímavé spíš tedy i to, jak ještě tahle ta věc dále zahýbá a ovlivní ten dnes již velmi negativní pohled, který má německá populace na kancléře Němce. Je to velmi smutná situace. Možná by stačilo samozřejmě jako by tu celou politiku nebo celou tuhletu agendu lépe vysvětlovat, což se ale dlouhodobě kancléři Mercovi zjevně moc nedaří.
0: To, že se vydal na Ukrajinu, i když Rusko oznámilo, že podnikne útoky na Kyjev, vyzývalo diplomaty a vůbec cizince, aby opustili město, může to být důležitý signál vůči německé veřejnosti?
10: On to jistě důležitý signál byl, navíc to má ještě jakési, řekněme, německé unikum v tom, já jsem, tuším, že to byla sobota, že jo, myslím, kdy tam jel, 3. října, tedy den německé jednoty, já jsem ho ještě kolem poledne viděl v televizi, když v Brémách se konal slavnostní akt právě, který měl upomenout na den německé jednoty, velký projev tam měl a silný projev tam měl německý spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier, který mimo jiné právě i řekl, jak je důležité, aby Německo i vzhledem ke své historii bylo významným podporovatelem Ukrajiny. V první řadě tam seděl Friedrich Merz, který tam samozřejmě i mohutně tleskal a poté i děkoval prezidentovi za tenhle ten projev. No a on evidentně samozřejmě už ten den věděl, že se bude přesouvat směrem k polsko-ukrajinské hranici a potom dál vlakem do Kyjeva a přímo z Kyjeva právě asi i třeba v kontextu těch poplachů a těch útoků, které tam i zažil, tak prostě vyzval prezidenta Putina k tomu, on řekl doslova Zinlose Krieg, aby tuhletu nesmyslnou válku pokud možno i hned ukončil.
0: V Kyjevě projednával s představiteli Ukrajiny možnost dodávek skapalněného zemního plynu na Ukrajinu prostřednictvím německé infrastruktury a také vůbec o zapojení evropských společností do provozu ukrajinských úložišť plynu. To je, předpokládám, také významná pomoc.
10: To je významná pomoc, on tam na tu návštěvu nejel sám, on tam jel jednak tedy ze zástupci firem německých, bulharských firem. A právě proto, že se blíží zima, tak vlastně jakoby i obecně posílení ukrajinské energetické struktury je velmi významný bod a právě ten skapalněný plyn je něco, čím Němci mohou pomoci. Já samozřejmě nejsem v těch otázkách v nějak velkém detailu. Kancléř Merz byl na Ukrajině už po čtvrté. On evidentně našel s Volodymyrem Zelenským v sobě nějakou jako cestu a předpokládám, že tahle ta věc je nějak šířej diskutována, patrně asi se takto nějak jako dohodli v nějakém širším kontextu, nejenom na té ukrajinsko-německé bázi, ať už se to týkalo při jednání, kdy se Zelenským viděl na různých grémích, třeba v rámci jednání Evropské unie nebo NATO.
0: Lukáš Novotný z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Děkujeme, že jste si udělal čas.
10: Já děkuji, naslyšenou.
1: Posloucháte Ranní plus v 8 hodin a 44 minut. Rakouský tisk dnes řeší, kolik stojí moderní škola a umělá inteligence. Deník Der Standard píše, že učitelé dávají stovky euro ročně z vlastní kapsy, aby měli čím učit. Více už z deníku vyčetla zpravodajka Bára Vránová.
11: Průměrně je to asi 550 euro ročně, tedy zhruba 13,5 tisíce korun v přepočtu. To vyplývá z průzkumu Univerzity Johannese Keplera v Linci a rakouského školního nakladatelství ÖBV mezi zhruba 2000 pedagogy. Vlastní peníze do výuky podle něj dává 99% dotázaných. Der Standard píše, že učitelé kupují tušky, papír nebo knihy, ale někdy i nábytek, techniku nebo chemikálie do výuky. Potřebné pomůcky přitom mají zajišťovat hlavně obce a spolkové země. Podle učitelských odborů je to problém už desítky let. Zřizovatelé ale prý dobře vědí, že učitelé dávají část výdajů ze svého a už s tím v praxi ale i počítají. Opoziční zelení teď chtějí podle listu De Standard řešit finanční úlevu a jednodušší proplácení těchto výdajů.
1: A penězům se věnuje i rakouský deník Die Presse. Podle něj si firmy od umělé inteligence slibují úspory. Ve skutečnosti je ale naopak může zavedení AI do provozu víc dráž, než čekají. Pokračuje opět naše zpravodajka Bára Vránová.
11: Více než polovina rakouských podniků podle Hospodářské komory už umělou inteligenci používá nebo testuje a hlavním cílem jsou právě nižší náklady a vyšší produktivita. Deník Die Presse ale cituje poradenskou společnost Horvát, podle které firmy neplatí jen za jednotlivé dotazy tomu chatbotu, té AI. Třeba AI agent může sám přečíst e-mail, projít kalendář, vyhledat letenky a hotel a každý z těchto kroků může zároveň znamenat další placené použití různých modelů umělé inteligence. Navíc firmy prý zatím nevědí, jak se ceny těchto služeb budou vyvíjet do budoucna. A pokud podnik k novým nákladům na AI dál platí stejné množství lidí a nezmění pracovní postupy, místo úspory podle Die Presse si jen přidává další výdaje.
1: Z rakouského tisku dnes vybírala naše zpravodajka Bára Vránová.
12: A přehledu zahraničních médií se ještě přesuneme do Itálie. Podíváme se do italského deníku La Repubblica. Ten na svém webu informuje o bilanci obětí ruské války na Ukrajině. Letos podle OSN při ruských útocích zemřelo nebo bylo zraněno více než 15 000 civilistů. Za prvních 8 měsíců roku je to o 55% víc než ve stejném období loni, píše La Repubblica.
1: Ruské síly podle OSN zintenzivnily útoky na města a zasahují například školy, nemocnice, obytné domy, obchody nebo železnici. Ukrajinci, podle vysokého komisaře OSN pro lidská práva Volkera Türka, žijí v neustálém strachu z bombardování. Situace je nejhorší v oblastech poblíž fronty. V Doněcké, Charkovské, Sumské a Záporožské oblasti ruské drony letos zabily nebo zranily téměř 2,5 tisíce civilistů. To je pro představu o 62% víc než loni, pokračuje italský deník La Repubblica.
12: OSN také podle toho zdroje upozornila na vysoký počet případů sexuálního násilí. Od začátku ruské invaze do července letošního roku ověřila přes tisícovku případů sexuálního násilí spojeného s válkou. V bezmála 90% případů za tyto činy podle OSN odpovídaly ruské jednotky. Oběťmi byli především muži, ale také ženy a děti, zejména na okupovaných územích. Dalších více než 10% případů připadá na ukrajinské vojáky. Tolik La Repubblica, tolik náš výběr ze zahraničních médií.
1: A my ještě navážeme krátkými zprávami ze zahraničí i z domácí politiky. Prezidentské volby v Brazílii rozhodne druhé kolo, které se uskuteční 25. října. Po včerejším hlasování do něj postoupil stávající prezident Lula da Silva a pravicový senátor Flávio Bolsonaro. Vláda dnes projedná nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách. Asistenti by se nově měli platit ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, ne jako doteď podle doporučení pro konkrétního žáka. A ministerstvo průmyslu poskytlo 914 milionů korun vládní agentuře Czech Invest na podporu startupů. U většiny projektů ale nesledovalo, jestli se podařilo splnit uvedené cíle a sledovalo pouze počet podpořených projektů nebo se spokojilo s neúplnými údaji. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad.
12: Máme 8 hodin a 49 minut. Posloucháte Ranní plus. Když nepálská vláda požádala o pomoc po srpnové katastrofě s utrženým ledovcem a záplavovou vlnou, řekla si o 20 milionů dolarů z fondu ztrát a škod OSN. Ten podle dohody s mezinárodní konferencí financují bohatší země s větším podílem na změně klimatu. Prostředku je v něm ale nedostatek. Zmíněná částka by Nepálu pokryla méně než 1% škod a ztrát. A tohle není výjimka, ale širší trend, o něm nám teď víc řekne náš klimatický zpravodaj Jan Kaliba. Honzo, dobré jitro.
13: Dobré ráno.
12: Zůstaňme nejdřív u Nepálu jako konkrétního a smutně čerstvého příkladu, kolik peněz by potřeboval.
13: Tak řekněme nejprve, že je tam už skoro 1500 potvrzených obětí a tisíce dalších nezvěstných lidí, to je samozřejmě nejpodstatnější, ale zároveň i ty obří materiální škody a potřeby okamžité pomoci.
14: Nejdůležitější teď bude dostat tam hygienické potřeby, deky, stany, oblečení, boty, balenou vodu a čistící prostředky.
15: Říká mi v terénním džípu paní Sajana Šresta, jedna z nepálských pracovnic České humanitární organizace Člověk v tísni.
13: Tak to přímo z místa reportoval náš asijský zpravodaj David Jakš. Analýza webu Carbon Brief, tak ta ukazuje, že jen ty bezprostřední škody dělají v Nepálu přes 50 miliard korun, tedy jen za to, co bylo zničeno, ale ze zmíněného fondu OSN si řekli Nepálci o necelou 0,5 miliardy, což je maximální částka na jednu událost. Ta by ovšem v tomto případě pokryla jen asi 0,7% uvedených ztrát a škod v Nepálu a ani z dalších zdrojů, jako je zmíněná moc humanitárních nevládních organizací, nepůjde ty škody jednoduše pokrýt.
12: Ztrát a škod z podobných přírodních neštěstí přibývá s ohledem na změnu klimatu podle vědců i přibývat bude. Proč tedy ubývá peněz?
13: Ty důvody jsou různé a velkých zemí, které pomoc omezují, je víc. Velkým otřesem bylo osekání americké rozvojové pomoci a prohlášení změny klimatu za neexistující problém po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu. To podle agentury AP vedlo i třeba ke zrušení programu, který právě také v Nepálu monitoroval terén, včetně tajících ledovců, a snažil se vydávat varování před podobnými katastrofami, byť jen u zlomku ze 40 tisíc himalajských ledovců. Ale kromě Američanů omezili tu rozvojovou pomoc i další tradiční donoři jako Velká Británie, Francie, Německo, Kanada nebo třeba Japonsko. Celkově klesl objem pomoci jen za loňský rok o 23%. Některé země to odůvodňovaly nutností zvýšit obranné výdaje nebo ještě jinými prioritami.
12: Existuje šance, že se tento trend v dohledné době změní?
13: Zatím tomu nic moc nenasvědčuje, že by podpora měla zase stoupat, i když kromě vládních zdrojů existuje i nevládní pomoc nebo investice a dary soukromých donorů, ale země globálního jihu hodně spoléhají i na pomoc formou půjček a ocitají se také v dluhové spirále. Podle čerstvé studie organizace Action Aid International vynakládají tyto chudší země víc než 200krát tolik peněz na splácení dluhů, než kolik dostávají v grantech třeba právě klimatické pomoci.
12: Povězme ještě, jak funguje ten zmíněný klimatický fond ztrát a škod OSN, ze kterého žádá o pomoc i Nepál.
13: To je fond, o jehož vytvoření usilovaly klimaticky zranitelné chudší země desítky let. Podařilo se jim to v roce 2023 a na letošní klimatické konferenci v Turecku v listopadu to určitě znovu bude téma, protože je to boj o každý milion dolarů. Vyplácení peněz zatím ani nezačalo. OSN registruje 176 žádostí o odškodnění za sucha, neúrodu, záplavy a podobné změnou klimatu zesilované události. Nejvíc těch žádostí je od Madagaskaru, ale mezi čelními je právě i Nepál a co je hlavní, už teď jsou žádosti o celkově 3x víc peněz, než kolik bohaté průmyslové a za změnu klimatu do velké míry zodpovědné země přislíbily do toho fondu vložit a některé to zatím ještě ani neudělali, ty peníze neposlali. Peníze tam přislíbily zatím necelé 30 zemí jako Kanada, Japonsko, Spojené arabské emiráty, ale hlavně země Evropské unie v čele, možná pro někoho překvapivě, třeba s Dánskem a včetně například pobaltských republik. Česko mezi těmi donory, kteří přislíbili peníze, chybí.
12: Tolik Jan Kaliba, náš klimatický zpravodaj. Děkujeme.
13: Naslyšenou.
1: 8 hodin 54 minut, vy stále posloucháte Ranní plus. Konflikt na Blízkém východě znovu doléhá na letecké společnosti. Ty totiž kvůli drahému palivu upravují své letové plány na podzimní a zimní sezónu. Týká se to i evropských aerolinek, včetně českých Smartwings, které třeba kvůli tomu odkládají spuštění spojů do italských Benátek a norského Bergenu až na březen. Detaily už ví Dominik Hron z domácí redakce. Dobrý den.
16: Pěkný den.
1: Jak výrazně Smartwings omezí linky na podzim a v zimě?
16: Kromě zmíněného posunutí spojů do Benátek a Bergenu se změny týkají hlavně Španělska. Smartwings například od 2. listopadu do konce března úplně přeruší lety do Valencie a do dalších španělských měst omezí spoje. Například do Malagy poletí jen jednou denně a do Barcelony na místo každodenního spojení 4x až 6x týdně. Důvodem je podle společnosti kromě zdražujícího leteckého paliva taky reakce na aktuální poptávku po letenkách. Podle experta na leteckou dopravu ze společnosti Deloitte Alena Noumena je běžné, že na podzim a zimu se aerolinky rozhodují, jak je daný spoj vytížený a tím pádem výnosný.
17: Redukce letů v zimním letovém řádu nejsou ničím neobvyklým, zejména v kontextu evropského trhu. Zimní sezóna je pro evropské aerolinky již tradičně slabší než ta letní a na některých trzích ta poptávka prostě přirozeně klesá, například na dovolenkových trasách do Středomoří nebo mnoha transatlantických linkách.
16: Omezení letů po Evropě se týká taky společnosti Ryanair nebo Wizz Air. Ta třeba na zimu snížila kapacitu svých spojů o 5%. Pro cestovní kanceláře to ale zatím neznamená žádný problém. Podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří se jim na změny daří reagovat.
18: Co se týká letů zrušených po Evropě, tam se nám většinou daří dostat ty klienty do jiných letů. Většinou jsou ty letenky v tu chvíli dražší, ale někdy nám v tom pomůžou klienti, někdy se nám zadaří ty lety získat za podobnou cenu, ale je to samozřejmě práce navíc.
16: Klienti, kterým nový let nevyhovuje, můžou od smlouvy odstoupit. Pokud ale není posun od letu větší než 24 hodin, potom musí počítat se stornopoplatky.
1: Hlavním důvodem úpravy letů je tedy drahé letecké palivo. Jak výrazně se zvedla jeho cena?
16: Data online platformy Trading Economics ukazují, že v září byla přes 4,5 dolaru za galon. Přitom ještě před americko-izraelskými údery v Iránu byla cena poloviční. Podle Alana Noumana ze společnosti Deloitte je teď cena zhruba na úrovni energetické krize v roce 2022. Situace se podle něj může projevit v budoucnu i na hospodaření aerolinek, pokud cena paliva zůstane vysoká. A to mimo jiné potvrdili už červencové statistiky některých společností. Třeba EasyJetu klesl čtvrtletní zisk o 70% a Ryanairu o třetinu.
1: A Dominiku, zdražují kvůli vysokým cenám i letenky?
16: Zatím ne. Podle Alana Noumana z Deloitte si totiž aerolinky ve smlouvách na dodávky paliva zpravidla fixují ceny na několik měsíců dopředu, takže zdražení se projeví až se zpožděním. To potvrzují i data portálu Kiwi.com. Podle jeho mluvčí Daniely Chovancové se ceny na následující měsíce zvýšily jen mírně.
19: Celková průměrná cena za letenku na cestujícího pro zimní období aktuálně vychází na 210 eur, což představuje meziroční růst o 3,2%.
16: Podle Josefa Trejbala z webu letuška.cz zatím letenky z Česka plošně nezdražují, a to i díky tomu, že na trhu je výrazná konkurence.
20: Například letenky do Bangkoku jsou běžně dostupné od 11 do 18 tisíc korun, na Maledivy od 14,5 do 19 tisíc. U evropských destinací, jako je Řím nebo Barcelona, lze při včasném nákupu stále cestovat za 15 až 3,5 tisíce korun.
16: Dražší palivo se zatím neprojevilo ani na zájmu Čechů o podzimní nebo zimní zájezdy. Podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří je dokonce vyšší než v předchozích letech.
1: Ceny letecké dopravy po konfliktu na Blízkém východě jsme probrali s Dominikem Hronem z domácí redakce. Děkujeme za to.
16: Naslyšenou.
21: Zdraví vás Stanislav Motl. Představuji druhý díl své knihy Stopy, fakta, tajemství. Vydáte se po stopách novodobého Indiana Jonesa. Objevíte zámečníka, který se stal předobrazem Foglarova Jana Tleskače. A zjistíte, jak dokázal Reinhard Heydrich zabíjet i po své smrti. 30 kapitol, 30 příběhů, neuvěřitelných a přesto pravdivých. Stopy fakta tajemství 2 dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Knihovny po celém Česku zaznamenávají menší zájem o půjčování klasických papírových knih a naopak rostoucí počty návštěvníků, kteří do knihovny přicházejí na nejrůznější akce. Knihovny se proto začaly zaměřovat i na program pro školy. Co se při takové výuce mezi regály knih osvědčuje a na jaká omezení knihovníci a knihovnice narážejí? To bude téma pořadu Reparát ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
12: Václavu Havlovi by dnes bylo 90 let, takže se průběžně nejenom dnešním ranním vysílání, ale i během celého dne věnujeme jeho odkazu. Tak například v Osobnosti Plus bude Michal Ocáp, hudebník, bývalý politik, který se s Havlem přátelil. Vytratila se linka laskavosti v oblasti vrcholové politiky, tak odpovídá na otázku, co s Havlem odešlo z veřejného života. Kterou myšlenku jsme nejvíc sploštili a kde se Havel zásadně mýlil, nejen tyto otázky mu položila kolegyně Barbora Tachecí.
1: V 9 hodin a v pondělí 5. října posloucháte Ranní plus dnes s Danielou Vrbovou
12: a Martinou Maškovou.
7: Český rozhlas plus.
12: A jaké náměty jsme vybrali pro tuto půl hodinu? Do druhého kola brazilských prezidentských voleb postoupili stávající prezident Lula da Silva i jeho soupeř Bolsonaro. Kdo má větší šanci?
1: Vláda projedná plán, jak má stát podporovat kulturu, co návrhu vytýkají oborové organizace.
12: Jihočeští rybáři ruší nebo odkládají některé výlovy, a to se týká i největšího rybníka Rožmberk, kde na jihu Čech voda nejvíc chybí.
1: Ze všeho nejdřív ale nejnovější dění přiblíží Monika Vrchotová.
8: Dobré ráno. Systém nouzových varování přímo do mobilních telefonů chce stát spustit v únoru příštího roku. Takzvaný Cell Broadcast upozorní na kritické situace, jako jsou povodně, výpadek elektřiny nebo dronové útoky. Teď je v testovacím provozu.
2: Varování nepřijde jako SMS zpráva. Na telefonu se zobrazí i přes zamknutou obrazovku a vydá zvukový signál i přes vypnutá zvonění. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
5: Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce.
2: Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN.
22: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
2: Stát připravuje také větší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
8: Poslanec za motoristy Filip Turek se podle společnosti Seznam stále řádně neomluvil za tvrzení, že zaměstnanci společnosti nahlížejí do e-mailů uživatelů. Turek na sociální síti Facebook včera večer napsal, že výrok byl nepravdivý a omlouvá se. Dodal ale, že se zasadil o to, aby média Seznamu přišla o státní peníze za inzerci. Firmě navíc doteď nedorazil omluvný dopis s jeho podpisem. Seznam teď proto podle mluvčí firmy Anety Kapuciánové čeká na nabytí právní moci rozsudku a pak případně bude věc řešit exekucí.
7: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
8: Izraelci si oficiálně připomínají oběti útoku palestinského teroristického hnutí Hamás před 3 lety. Státní instituce v Jeruzalémě spouští vlajky na půl žerdi. Krátce před polednem pak začne obřad na národním hřbitově na Herzlově hoře. Palestinský úder, který před 3 lety nepřežilo více než 1200 lidí, vyvolal válku v pásmu Gazy. Podle úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva obě strany konfliktu spáchaly válečné zločiny. Ministerstvo průmyslu dalo mezi lety 2021 a 2025 na podporu startupů přes 900 milionů korun. Šlo o peníze ze státního rozpočtu i evropských zdrojů. Podle nejvyššího kontrolního úřadu ale u většiny projektů rezort nesledoval, jestli se společnost ten cíle podařilo naplnit. V případě podpory z národního plánu obnovy za skoro 280 milionů korun ministerstvo monitorovalo jen počet podpořených startupů. Podle kontrolního úřadu je to ale údaj, který nevypovídá o reálných dopadech podpory. Úřad taky zjistil, že agentura CzechInvest od startupů nevymáhala data o využití peněz. Ve svých závěrech tak vycházela z údajů od méně než poloviny podpořených projektů. Nevyužila ani sankce, které měla k dispozici. Ve všeobecných volbách v Bosně a Hercegovině uspěly nacionalistické strany. Do etnicky smíšeného tříčleného předsednictva země se za Srby znovu dostala nacionalistka Želja Cvijanovičová. Chorvatské místo získala Darijana Filipovičová a jediným umírněným členem předsednictva bude dosavadní zástupce Bosňáků Denis Bečirovič.
23: Obyvatelé Bosny a Hercegoviny volili taky zástupce do několika parlamentů. V bosensko-chorvatské části země zvítězili bosňáčtí nacionalisté a ve většinově srbské entitě vyhrála hlasování do všech institucí nacionalistická strana Milorada Dodika, která v regionu vládne posledních 20 let. K volbám přišlo necelých 42% voličů, to je o skoro 10% míně než před 4 lety. A zároveň je to nejnižší volební účast v historii země. Vůbec poprvé se přihlásili hlasování používali skenery volebních lístků a čtečky otisků prstů k identifikaci voličů. S novými technologiemi byly na některých místech drobné problémy a proto zůstala část volebních místností otevřená déle. Václav Hojný, Český rozhlas.
8: My se v Ranním plusu hned po zprávách budeme věnovat výsledkům prezidentských voleb v Brazílii. Soud pro Prahu 9 pokračuje po několika týdenní pauze v hlavním líčení kauzy Dozimetr. Svědčit dnes bude bývalá radní hlavního města Hana Kordová Marvanová. V kauze jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města.
3: Právě Hana Kordová Marvanová kritizovala opakovaně přidělování zakázek v podnicích hlavního města nebo třeba výběr Matěje Augustína na podzim 2019 do představenstva pražského dopravního podniku. Obžalobě teď v kauze čelí 6 lidí a 2 firmy. Podle státního zástupce fungovaly jako organizovaná skupina od roku 2018. V jejím čele měli stát tehdejší náměstek primátora Petr Hlubuček a taky zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Tím měli do vedení pražského dopravního podniku dosazovat své lidi a díky nim si potom říkat o úplatky firmám, kterým podle toho přiřazovali zakázky. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
8: Posloucháte zprávy Plusu. Dnes začne vyhlašování letošních Nobelových cen. 4 instituce ve Švédsku a Norsku tento týden oznámí jména lidí, kteří přinesli užitek v oblasti vědy, literatury a míru. Předávání cen je pak každoročně v prosinci.
4: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.
6: Dnes předpolednem výbor z Karolinského institutu ve švédské Solně oznámí, kdo dostane Nobelovu cenu v oblasti fyziologie nebo medicíny. V loňském roce si ocenění rozdělila trojice vědců za objevy v regulaci imunitního systému. Objev takzvané periferní imunitní tolerance. V úterý se pak Nobelovské vyhlašování přesune na půdu Švédské královské akademie věd, která oznámí cenu za fyziku. Martin Srb, Český rozhlas.
8: Brněnské divadlo Husana Provázku dnes připomíná nedožitých 90 let Václava Havla. Od 10 hodin je na programu čtení jeho esejů, debata o svobodě a večerní rozsvícení srdce. Herci navíc vyrazí jako postavy z Havlových her i přímo mezi lidi do speciální tramvaje. Doplňuje mluvčí divadla Kateřina Tajsigová.
9: Tramvaj nebo po brněnsku šalina bude vyjíždět každou celou hodinu s tím, že potom pojedeme krátkou trasu přes historický střed města a místo stání potom zhruba půlhodinové bude na Malinovského náměstí.
8: Teď informace pro ty, co jedou autem na D1 z Vyškova do Brna. Dejte pozor za sjezdem na Rousínov. Na 214. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až k Rohlence na 207. kilometr. Zdržení asi 20 minut. Na příjezdu do metropole po D5 opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 4. kilometru se zastavuje fronta, pokračuje až na Pražský okruh na 19. kilometr. Zdržíte se asi půl hodiny. A v Praze na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za sjezdem na Vídeňskou. Kolona pokračuje přes Barandovský most do Dobříšské předmrázovku. Zdržení asi 20 minut. Dobře, dojeďte. 5. říjen je teď místy ještě zahalený mlhou, hlavně na severozápadě Čech, jinak je oblačno. Od dopoledne se má postupně vyjasňovat a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 18 až 23 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
24: Posloucháte Ranní Plus.
1: V 9 hodin a 8 minut dobrý poslech vám stále přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. O tom, kdo bude v příštích 4 letech brazilským prezidentem, rozhodnou voliči v této jihoamerické zemi až ve druhém kole. Na konci října. Ve včerejším prvním kole nedosáhl žádný z favoritů na nadpoloviční většinu hlasů. Současně přinesly volby mírné překvapení, když krajně pravicový kandidát a syn bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, Flávio Bolsonaro, dostal od Brazilců více hlasů než jeho protikandidát, současný prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Detaily už do studia přinesl Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dominiku, vítej.
25: Dobrý den.
1: Seznam nás podrobněji s těmi výsledky brazilských prezidentských voleb.
25: Tak jak jsi zmínila, nejvíc hlasů v prvním kole získal Flávio Bolsonaro, který, mohli bychom snad říct, kandiduje tak trochu za svého otce Jaira. Ten občas přezdívaný jako brazilský Trump sloužil jako prezident mezi roky 2019 a 2023. Následně ale prohrál volby se současným levicovým prezidentem Lulou, velmi podobně jako Amerikou. americký prezident Donald Trump se snažil výsledek těch prohraných voleb zvrátit. Na rozdíl od Trumpa za to ale nakonec skončil ve vězení a odpikává si téměř 30-letý trest. Jeho syn Flavio, v současnosti senátor, má naděje na zvolení do prezidentské funkce, zdá se vysoké, protože včera tedy získal přes 47% hlasů, o necelé 2% body více než prezident Lula a taky více tedy než předvídali předvolební průzkumy. Podle nich měl Lula přinejmenším v prvním kole voleb vyhrát, dostat asi o 3% body více než Bolsonaro. Lula sám přiznal, že je výsledek překvapivý.
0: Výsledek je nečekaný. Nikdy nedostáváme všechno, co chceme. Musím přiznat, že jsem byl přesvědčený, že první kolo voleb vyhraju. Ale máme druhé kolo a to bude momentem pravdy. Je na čase ukázat skutečnou fotografii Brazílie. Dnešek je Brazílií, kterou chceme. Od zítřka spouštíme novou kampaň.
25: Lula, který mimochodem usiluje už o čtvrtý mandát, protože byl dvakrát prezidentem zvolen už v nultých letech, slíbil, že voličům před druhým kolem ukáže, co jako prezident dokázal. Jak jsme už říkali, v prvním kole víc než 50% nezískal žádný kandidát, volby tentokrát pouze mezi Bolsonárem a Lulou se tedy budou opakovat 25. října.
1: A jak na svůj úspěch v prvním kole reagoval Bolsonaro, tedy Bolsonaro mladší, abychom byli přesní?
25: Pozitivní výsledek přijal. Se sebevědomím prohlásil například, že Lulovi jde údajně o moc, zatímco jemu jde o budoucnost Brazílie. Hlásá samozřejmě, že přinese oproti současnému vedení země změnu.
10: Jsem opravdu velmi spokojený s výsledkem, který tu vidíme. Skoro 650 milionů brazilských mužů a žen nám dalo hlas pro změnu. Změna je to slovo. Pro mudança, palavra
25: je mudança. Bolsonaro taky řekl, že končí éra Lulovy strany pracujících, ta má stejně jako Lula podporu zejména na chudším severu země, zatímco Bolsonaro, jeho otec a jejich strana mají podporu zejména na ekonomicky silnějším jihu. Flavio Bolsonaro slibuje mimo jiné radikální škrty v rozpočtu, snížení daní, tvrdý boj proti kriminalitě. 80-letý Lula si naopak drží oblíbenost od nultých let, kdy jeho sociální programy z bídy vytáhly miliony Brazilců. Oproti Bolsonárům se například taky zasazuje o ochranu amazonského pralesa před těžaři.
1: Shrnuje Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Děkujeme.
25: Díky, hezké ráno.
1: A u brazilských prezidentských voleb ještě zůstaneme. Situaci po prvním kole teď více probereme s Janem Němcem, odborníkem na Latinskou Ameriku z Univerzity v Lipsku. Dobrý den.
11: Dobré ráno.
1: Jak překvapivé jsou výsledky po prvním kole, tedy zejména to, že Flavio Bolsonaro nakonec překonal výsledek Lula da Silvy?
11: Je to něco, co se úplně nečekalo, byť ty volební průzkumy ukazovaly, že vlastně to, ten výsledek bude velmi těsný a pohyboval se v rámci určité statistické chyby, kdo tedy bude prvním nebo druhým. A zejména tady pro prezidenta Lulu tohle je určitě nějaký signál od voličů, že toto druhého kola musí hodně zabrat a zejména přesvědčit ty, kdo volit nešli, že vlastně on je ten kandidát, kterého volit mají.
1: Ani jeden z nich ovšem nepřekonal tu 50% hranici. Připomeňme, že v Brazílii žije zhruba 213 milionů lidí podle Světové banky. Na jak hluboké rozdělení brazilské společnosti ten výsledek ukazuje, která témata jí například v té kampani štěpila?
11: Určitě velkým tématem je i vztah ke Spojeným státům, kde Flavio Bolsonaro a celá vlastně rodina Bolsonaro má velmi blízko k Donaldu Trumpovi. A na to je něco, i na co upozorňuje prezident Lula a levice, že vlastně případné vítězství Bolsonara by dostalo Brazílii do velmi blízkého orbitu, tedy Trumpovců. Na druhou stranu Bolsonaro se snaží apelovat zejména témata, jako je ekonomická situace a bezpečnost, poukazuje na svoji inspiraci třeba salvadorským prezidentem Bukelem, kdy chce bojovat proti kriminálním gangu, chce stavět ty velké věznice a vlastně více dá důraz na tu represivní politiku. Takže jsou to vlastně ty pohledy, které do jisté míry odráží konzervativní versus progresivistický přístup, do jisté míry i pravice versus levice, větší důraz na sociální politiku anebo větší důraz, řekněme, na represi v rámci té bezpečnostní politiky.
1: Když jste zmínil ty brazilské kriminální gangy, tak dva z nich Spojené státy přidali na seznam teroristických organizací. Co to v praxi znamená?
11: Pro brazilské českou politiku to neznamená v zásadě nic, protože tam vlastně to téma je mnohem, řekněme, otevřenější a ze strany Spojených států já bych to interpretoval určitou snahu o to podpořit vlastně ten bolsonaristický tábor právě v tom jeho přístupu a vlastně ty kriminální gengy označit za teroristy, což je vlastně otázka do diskuzí spíše pro odborníky na bezpečnost. Zároveň poukazují i na to statistiky, že vlastně ta bezpečnostní situace v Brazílii není o nic horší, než byla před 4 lety. Míra vražednosti vlastně se i snížila, takže nedá se říct, že by to bylo téma, které by bylo nyní v Brazílii akutní, ale stalo se tématem politickým.
1: A zmiňoval jste i ta ekonomická témata. Brazílie je obrovská země a Luis Inácio de la Silva byl v minulosti velmi oceňovaným prezidentem právě kvůli těm svým sociálním programům. Jak je vlastně na tom brazilské hospodářství teď?
11: V současné době Brazílie má poměrně nízkou nezaměstnanost, což ale bývá někdy dáváno i za příčinu relativně vysokým inflačním tlakům. Inflační tlaky posilují ale i externí faktory, zejména tedy válka na Blízkém východě, a to vedlo i k centrální banku ke zvýšení úrokových sazeb. A tyto vysoké úrokové sazby dopadají zejména tedy na střední a vyšší třídu, protože jim vlastně zdražují úvěry, zdražují hypotéky. Takže tohle je, myslím, jeden z důvodů, proč vlastně vyšší střední třída a střední třída se přiklání bolsonaristům, a zatímco vlastně ta chudší třída stále pořád ještě volí Lula da Silva.
1: Jak už jsme říkali, tak Lula vlastně kandiduje po čtvrté na prezidenta Brazílie. Jak nakolik je to jiný politik pokaždé a nakolik spíše slibuje voličům to samé? To jsem já, ten starý dobrý Lula da Silva, který vám zase nabídne stejný ekonomický program.
11: U něj je velmi těžké vlastně provést nějaký rebranding, protože opravdu je velmi známý v brazilské politice, se nějakou formou pohybuje už 50 let a on vždycky vlastně přichází zejména tedy s tou svojí schopností vlastně dohodnout se i v rámci tedy velmi fragmentovaného kongresu i napříč tedy stranami, že dokáže vytvářet koalice a dokáže vlastně vládnout bez nějakých hlubších konfliktů. A ten jeho sociální program, to je jakási stálice, od té určitě asi ustupovat nebude. Co se nyní trošku posílilo, ale souvisí to zejména tedy s profilací toho pravicového tábora, je vlastně příklon ke příznivcům katolické církve, protože vlastně Bolsonaro v tábor se opírá o evangelikální církve a to je i něco, co se vlastně v té poslední volební kampani projevilo, vlastně i konflikt mezi v podstatě křesťanskými skupinami, ať katolíci, nebo evangelikáni. Tak tam je asi jediná vlastně novinka, jinak v podstatě on je pořád ten stejný Lula od 90. let.
1: A naopak ještě se v rychlosti podíváme na jeho protikandidáta Flávia Bolsonára. Jeho rodina obsazuje i další pozice v brazilské politice. Manželka Jaira Bolsonára byla zvolena senátorkou. Sám tedy Flávio, tedy syn Jaira Bolsonára, zdůrazňuje, že by po svém udělení udělil otci amnestii. Jaké jsou tedy jeho šance do druhého kola?
11: Já si myslím, že ty šance jsou poměrně vysoké, protože i výsledky legislativních voleb do obou komor kongresu ukazují, že vlastně ta pravicová skupina a i jeho strana výrazně posílili. I ať už by byl zvolen Lula, tak vlastně bude se muset tedy potýkat spíše s pravicovým kongresem. A vypadá to, že vlastně ta společenská nálada se více vychyluje tedy doprava a že to bude spíše tedy Flávio Bolsonaro, kdo vyhraje.
1: Odhaduje Jan Němec, odborník na Latinskou Ameriku z Univerzity v Lipsku. Děkujeme.
11: Já děkuji, hezký den.
12: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Tady jsou hlavní zprávy dnešního rána. Václavu Havlovi by dnes bylo 90 let. Senát mu odhalí pamětní desku s citátem, která zdůvodňuje misi horní komory. Například divadlo Husa na provázku v Brně připravilo celodenní program se čtením Havlových esejů, debatami novinářů či spisovatelů. Španělský premiér Pedro Sánchez vyhlásil předčasné volby. Budou se konat 29. listopadu. Premiér řekl, že chce rozšířit svou levicovou a progresivní koalici. A vláda Andreje Babiše z hnutí ANO dnes projedná změnu ve financování asistentů pedagoga.
1: A k nedožitému výročí Václava Havla připravil řadu projektů a pořadů i Český rozhlas. Pod souhrnným názvem Slyšet Havla si na našich stránkách můžete připomenout Václava Havla jako spisovatele, dramatika i jako mistra slova. Jeho odkazem se ve své práci zabývala také filozofka a spisovatelka Tereza Matějčková. Ta v našem ranním vysílání řekla, že Havel řešil jednu z nejzákladnějších filozofických otázek, totiž co je to slovo a jakou má moc.
13: On skutečně reflektoval i to, v jak zvláštní době žil. On sám hovořil o radioaktivitě slova. To znamená o tom, že v nesvobodných společnostech zkrátka má slovo větší váhu a může za něj být někdo zavřen. A pozoruhodné je, že my možná dneska žijeme jakoby v opačné situaci, kdy slovo svoji váhu ztratilo, kdy žijeme v inflaci slov a znovu si můžeme položit tu otázku, tak může nám dneska něco k tomu Václav Havel říct?
1: Na to se tedy zeptala v Ranním plusu filozofka Tereza Matějčková. Někteří mladí akademici ale kult Václava Havla kritizují. Například doktorant na Středoevropské univerzitě Jakub Andrej Filčák vydal, jak sám přiznal, schválně provokativní stať, v níž se pozastavil nad politickou zkratkou, kterou Havel dostal, a nad slepým následováním hesel. Jakub Andrej Filčák v našem ranním vysílání popsal, jak je pohled na bývalého prezidenta na Slovensku polarizovaný.
14: Máte časť spoločnosti, pre ktorú je vlastne Havel symbolom demokracie a vlastne toho sveta, ktorý sme stratili kvôli traume 90. rokov. A potom máte časť spoločnosti, pre ktorú je naopak symbolom tej traumy. Pre ktorú tým, že stelesňuje dnešnú revolúciu, s ktorou na Slovensku nie sme úplne vyspoviadaní, tak je vlastne nejakým bodom traumatu. A myslím, že práve tá konverzácia kvôli tomuto potom často nie je ani o Havlovi, ale vlastne o všetkých tých spoločenských traumách, ktoré sa na ňo premietajú ako na stelesnenie tej dnešnej revolúcie.
1: Vysvětlil akademik Jakub Andrej Filčák, který působil také jako asistent ve slovenském parlamentu. A kromě Slovenska si Václava Havla připomínají i ve světě. Na tohoto prezidenta vzpomínal bývalý americký prezident Bill Clinton v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas. Natočila ho naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová. Tady je vzpomínka Billa Clintona na jeden pražský večer s Václavem Havlem.
15: Když se Čechům řekne Clinton Havel, tak první, co si představí, je vy, jak hrajete na saxofon v Redutě, a vy potom, jak jdete na pivo s Václavem Havlem, normálně, jak kdyby se nic nedělo, do restaurace u Zlatého Tygra, do naší ikonické historické hospody. A...
17: Ano, přesně tak. To oboje se stalo. Pamatuju si to moc dobře, když jsme šli do toho jazzového klubu, do Reduty. A jedna z věcí, kterou Václav Havel tehdy dělal, bylo, že se snažil najít způsoby, jak urychlit to, aby se Česká republika znovu byla schopna stát úspěšnou, otevřenou ekonomikou ve světě. A z mé perspektivy Československo mělo velké štěstí, protože tady se vyráběly saxofony. A Václav Havel se v podstatě dokázal dostat k téhle firmě, která vyráběla saxofony, a jeden mi pořídil. Byl s jeho podpisem, s jeho logem srdce a přímo v tom klubu na místě mi ho dal. A řekl mi, ať si na něj zkusím zahrát. A musím říct, že to byl fantastický nápad, krásný dárek od něj. A ten saxofon byl opravdu velmi kvalitní, je úžasný. A dneska je na čestném místě v mé prezidentské knihovně. Ano, každý, kdo přijde na návštěvu mé prezidentské knihovny, tak ho vidí. Je tam na čestném místě saxofon od Václava Havla. A je potřeba říct, to známé kliše, že hudba prostě lidi svádí dohromady. A tohle Václav Havel chápal.
1: Celý rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem si můžete poslechnout na Plusu a také Radiožurnálu Dnes po 13. hodině.
12: A Ranní plus posloucháte právě teď. V rybnících a nasádkách na jihu Čech chybí voda, některé výlovy proto rybáři ruší nebo odkládají a některé podniky nevylučují vyšší ceny ryb.
5: sama vidíte, že z 20 sádek máme napuštěné pouze 3 sádky. Jsme schopni tady usádkovat opravdu minimální množství ryb.
16: Na sádkách rybářství Nové Hrady na Českobudějovicku právě stojím se sádeckou Kamilou Roškovou.
5: Ten průtok je opravdu velice nízký. Trvá to 2 až 3 dny, než naplníme všechny 3 sádky. Za normální situace bychom tu sádku jednu napustili zhruba tak za 2 hodiny.
16: Na každé sádce jsou 2 areátory, které okysličují vodu, což v tomto období není úplně zvykem.
5: Kvůli teplému počasí a nedostatku vody jsme nuceni při minimálním průtoku vody používat i areátory.
16: V omezeném režimu jedou i sádky rybářství Třeboň. Doplňuje vedoucí chovu ryb Zdeněk Ajzert.
18: Nejvíce využívané jsou sádky na Třeboni a na Šalouně, které jsou omezené teď asi na 15% kapacity. Ženeme vodu zpátky na přítoky, aby jsme tu vodu co nejvíce ušetřili, protože sádkovací kapacita tady v Třeboňských našich největších sádkách je teď maximálně na měsíc s poloviční kapacitou ryb.
16: Podle ředitele rybářství Nové Hrady Lubomíra Zvonaře bude kvůli suchu letos výjimečný i plán výlovu.
19: Lovíme pouze v současné době na zakázky, ostatní rybníky budeme lovit potom v pozdější době. V současné době ještě přelovujeme rybníky menší, kde máme násadové ryby, které dáváme do větších rybníků, kde nějakou vodu máme, aby nám to přežilo do jara.
16: V tomto období běžně nedělají rybáři ani odlovy na plné vodě, vysvětluje Lubomír Zvonař.
19: Využíváme tedy i teplého podzimu, kdy ty ryby ještě žerou, tak ještě odchytáváme i na plné vodě, tak aby jsme z těch rybníků si ulevili, aby to sádkování potom při výlovu bylo pro nás jednodušší.
16: Rybáři v Nových Hradech letos odloví i méně ryb.
19: Jsme nemohli tolik přikrmovat, samozřejmě bylo i méně přirozené potravy, takže ty přírůstky budou nižší. Proti normálním výlovům slovíme letos zhruba o 1/3 ryb méně, ale máme na vánoční trh rybu připravenou pěknou.
16: Třebonští rybáři museli kvůli nedostatku vody odložit i výlovy některých velkých rybníků, říká Zdeněk Ajzert.
18: Zmíněného Rožumberka. Nebudeme lovit, už víme, rybník z Polský. Může být těch rybníků 10 až 15, který letos opravdu lovit nebudeme. Je to v důsledku extrémních teplot jarní, kdy jsme přišli o hodně dravých druhů ryb a samozřejmě nízké hladiny vody, proto jsme ty rybníky museli už některé dříve lovit a samozřejmě o některé obsádky jsme přišli.
16: Proto rybářství Třeboň zvažuje i navýšení cen ryb.
18: O kolik a pokud se vůbec bude zvyšovat, budeme vědět až ke konci listopadu.
16: Pokud to počasí dovolí, budou rybáři lovit až do začátku prosince. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.

0: vlastní dokument. Lidé z oboru, tedy profesní asociace, odbory i kulturní a kreativní federace, vyzvali vládu, aby tento nový plán odmítla. Vadilo jim hlavně, že tento dokument vznikl bez jejich zapojení. Šéf rezortu kultury ale odpověděl, že nová vláda má právo stanovit vlastní priority a že za kulturní politiku odpovídá on a jeho ministerstvo. Otto Klempíř to také zdůraznil po jednání mediálního výboru před pár týdny.
1: Je to strategický vládní dokument, který se jmenuje politika. Jo. Tam nemusí vznikat nic spoda se zapojením veřejnosti, ale ono to bude interpretováno a i implikováno pomocí akčních plánů, který teďko budeme spouštět a tam se budeme těšit na jejich silné a široké zapojení.
0: Podle zástupců kulturního sektoru nový návrh kulturní politiky opomíjí například mezirezortní spolupráci, napojení na vícezdrojové financování z krajů nebo Evropské unie a také postavení živnostníků v kultuře. Problematický je také podle prezidenta Mezinárodního divadelního ústavu Jakuba Vedrala vůbec ten samotný proces vzniku nové kulturní politiky.
2: Máme platnou státní kulturní politiku. Ministerstvo pod vedením pana Klempíře ještě v červnu tvrdilo, že to je platná, že připravuje implementaci toho dokumentu. 28. července se objevil nový dokument, který má nahrazovat s připomínkami do 3. srpna. Ty připomínky se pak prodloužily do 25. nebo 6. srpna. Ten dokument byl kulturní veřejností široce odmítnut, ale přesto jsme poslali připomínky, aby bylo zřejmé, z jakých důvodů byl odmítnut. Připomínky ministerstvo vypořádalo během jednoho dne a připravilo novou verzi s vypořádanými připomínkami, kterou nikdo z veřejnosti kulturní nemohl vidět, protože je v neveřejné části eKLEPu nahraná.
0: Dokument by tak měl být už nahraný do online systému pro vládní představitele, tedy eKLEPu. Zatím tak ale stejně jako kulturní veřejnost neznáme tu finální podobu nové státní kulturní politiky, která by právě měla už zahrnout nebo odmítnout i ty připomínky sektoru.
3: A jak na to reagují odboráři, asociace a zástupci kultury?
0: Obrátili se přímo na vládu a na premiéra Andreje Babiše z ANO. Dokument se tak na jednání vlády zatím nedostal údajně z časových důvodů. Premiér i šéf rezortu kultury se také se zástupci kritiků sešli. Dohodli se na tom, že vypořádají ty dodatečné připomínky, které jsou ale z většiny stále stejné jako na začátku. A podle Jakuba Bakuleho z Kulturní federace zatím nedostali žádné informace o tom, že by tedy došlo k nějakému vypořádání těch změn.
3: A dál to bude sledovat Martin Hrnčíř z kulturní redakce. Děkujeme.
0: Naslyšenou.
4: A tím se Ranní plus s datem 5. října definitivně nachýlil ke svému konci. Za pozornost děkuji a loučí se
3: Martina Mašková
4: a Daniela Vrbová. Poslouchejte nás i nadále. Už po zprávách vám nabídneme pořad proti dnes na téma evropská migrace.
3: Je 9:30.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Změnu ve financování asistentů pedagoga na základních školách dnes projedná vláda. Podle novely by nově mohly školy dostávat peníze na asistenty podle počtu žáků a toho, kolik dětí jejich pomoc potřebuje. Teď se peníze přidělují hlavně na konkrétní žáky podle doporučení poradny. 40 šéfredaktorů českých médií vyzvalo politiky, aby jednali slušně a odmítali násilí. Ve společném dopise taky žádají, aby úřady a veřejné instituce poskytovaly informace všem médiím bez rozdílu. Politici by podle nich neměli novinářům bránit v přístupu k informacím, ani svými výroky nebo příspěvky na sociálních sítích podněcovat násilí. Španělský premiér Pedro Sánchez dnes ráno vyhlásil předčasné volby. Budou se konat v neděli 29. listopadu. V krátkém prohlášení řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která vládla ve Španělsku v posledních letech. Policii se nepodařilo zjistit, kdo řídil dron, který v srpnu proletěl v blízkosti přistávajícího letadla. Českému rozhlasu to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Událost se stala ve výšce víc než kilometr nad pražskou čtvrtí Štěrboholy. Tam přitom můžou drony létat maximálně 120 metrů nad zemí. Více mluvčí Kropáčová.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Mohu potvrdit, že jsme se daným oznámením zabývali a v této věci jsme si také vyžádali――

0: veškeré informace od dotčených orgánů. Na základě provedeného šetření se nám nepodařilo vypátrat osobu, která se jednání dopustila. Z tohoto důvodu jsme věc odložili.
1: Dron viděli piloti skandinávské aerolinky SAS ve chvíli, když se na lince z Kodaně připravovali na přistání na pražské Ruzyni. Po incidentu řízení letového provozu varovalo piloty dalších letadel a dron se tak s žádným nesrazil. Americká armáda oznámila, že při útoku na loď v Karibiku zabila 4 lidi. Plavidlo bylo podle sil Spojených států zapojené do obchodu s drogami. Na čluny v Karibiku a východním Pacifiku útočí americká armáda od loňského podzimu opakovaně. Například prezidenta Donalda Trumpa. Při vojenských operacích tam za tu dobu zemřelo více než 200 lidí. Vláda dnes projedná novou státní kulturní politiku. Dokument ministra kultury Oty Klempíře s motoristou popisuje, kam v příštích letech půjdou miliardy korun. Profesní asociace a odbory plán kritizují kvůli tomu, že vznikl bez zapojení odborníků. Šéf rezortu Klempíř po setkání s kulturními pracovníky slíbil, že dodatečné připomínky vypořádá. Prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi by dnes bylo 90 let. V exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas na něj zavzpomínal i bývalý americký prezident Bill Clinton. Mluvil třeba o jejich společné návštěvě pražského jazzového klubu Reduta v roce 1994. We still have our home in Washington.
2: Stále máme dům ve Washingtonu a kdybyste nás tam navštívili, viděli byste po celém domě fotografie s lidmi, na kterých mi záleželo. Na čestném místě je tam samozřejmě fotka z toho jazzového klubu z Reduty z Prahy. Já na ten večer nikdy nezapomenu. Když mi Václav Havel dal saxofon, já jsem začal hrát a on hrál na tu svoji malou tamburínku, tak tam přišel další člověk a začal hrát se mnou. A byl mnohem lepší než já, byl skvělý. Byl to český účetní z Milwaukee a on mi řekl, že přijel, protože ho teď jeho domov Vina potřebuje víc než Amerika.
1: Celý rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem nabídne Český rozhlas Plus a Radiožurnál po zprávách ve 13 hodin. Letos si lidé připlatí za uhlí na zimu proti loňsku zhruba o 5 až 10 %. Vyplývá to z cen, které uvedli oslovení prodejci. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900 korun. Majitelé uhelných skladů zdražili kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám. Začíná týden Nobelových cen. Jako první dnes ve Švédsku oznámí držitelé prestižní ceny za fyziologii a lékařství. Tu loni získala trojice vědců za objevy v regulaci imunitního systému. V dalších dnech přijdou na řadu ceny za fyziku, chemii, literaturu, mír a ekonomii. Laureáti si ocenění převezmou v prosinci. Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na D1 z Vyškova směrem do Brna opatrně za sjezdem na Slavkov u Brna na 210. kilometru se zastavuje a pomaleji se jede až do Brna na 196. kilometr, celé je to asi na 25 minut. Na D11 z Hradce Králové do Prahy spozorněte za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 12. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na 8. kilometr. Tam překáží osobní auto s defektem v pravém pruhu. V Praze na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za sjezdem na Vídeňskou, kolona pokračuje přes Barandovský most až do Dobříšské předmrázovku. Celé je to asi na 20 minut a na Pražském okruhu ve směru na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň až k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Šťastnou cestu! Dnes máme většinou oblačno, místy se ještě drží mlhy, postupně začne oblačnosti ubývat až do odpoledního vyjasnění a teploty vystoupí dnes na příjemných 18 až 23 stupňů. Na horách bude kolem 15, na Šumavě až 19 stupňů. To byly zprávy. Teď už má slovo Lukáš Matoška, začíná Pro a proti.
3: Země Evropské unie se definitivně dohodly na zpřísnění pravidel pro migraci. Mají urychlit návraty neúspěšných žadatelů o azyl. Mimo Evropu by za tím účelem mohla vznikat návratová centra. Končili by v nich ti migranti, kteří na území 27 pobývají nezákonně. Budou nová pravidla fungovat? A jsou v souladu s lidskými právy? Nebo je důvod se domnívat, že je porušují?
4: Pro a proti Lukáše Matošky.
3: Našimi hosty jsou tady ve studiu ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobrý den.
3: A na dálku jsme ve spojení s europoslancem KDU ČSL, členem klubu Evropské lidové strany Tomášem Zdechovským. Dobrý den i vám.
6: Krásný dobrý den.
3: A začněme od vás, pane europoslanče. Vítáte ta nová pravidla pro návraty migrantů, na nich se dohodly země Evropské unie?
6: Tak myslím, že ten kompromis, který vlastně těch 27 členských států učinilo, je velmi dobrý. Je to výsledek mnohaletého jednání a mnohaleté činnosti vlastně zamezit vstupu nelegálních migrantů na území Evropské unie. A myslím si, že výrazným způsobem může pomoci celou situaci, která se týká nelegální migrace, dlouhodobě řešit.
3: Pane řediteli Rozumku, váš pohled, vítáte ta nově dohodnutá pravidla pro migraci?
5: Nevítám, protože já pořád nevidím žádné legální cesty a velmi snadno se dělá z uprchlíku z nějakého hrozného režimu nelegální migrant a politici s oblibou nálepkují každého jako nelegálního migranta. Takže v těchto centrech může nakonec skončit klidně někdo, kdo přichází z opravdu hrozného režimu a vlastně žádným nelegálním migrantem není, je uprchlíkem.
3: Pane europoslanče, nemáte tu obavu, že na ta nově domluvená pravidla nakonec dopadnou i ti, kteří by měli mít právo na azyl, protože třeba pocházejí ze země, kde jim jde o život?
6: Tak já tenhle ten pocit nemám. Já trošku bych se chtěl ohradit proti tomu, co říkal pan Rozumek, protože ne všichni politici jsou stejní. Já opravdu říkám, se věnuju migraci 13 let a docela dost důsledně a navštívil jsem řadu zemí i řadu uprchlických táborů. A ty řešení, které dneska Evropská komise navrhuje, i ty pojistky proti tomu, aby tam neskončili skuteční uprchlíci, jsou tak velikánský, že já s touhle obavu nemám. A ba naopak, myslím si, že to může pomoci právě rozdělit ty lidi, kteří zneužívají ten evropský štědrý sociální systém a to ten pocit bezpečí nebo tu možnost tady zůstat oproti těm, kteří vlastně sem přišli nelegálním způsobem a nemají tady co dělat.
3: Rozumím, jak to myslíte. Pane řediteli, tak nebudou mít ta nově dohodnutá pravidla, až budou vcházet v platnost právě opačný efekt, než vy jste říkal, to znamená nepomůžou těm skutečným uprchlíkům, kteří by měli mít nárok na pomoc od nás Evropanů?
5: Já si myslím, že nikoli. Já pořád žádné legální cesty nevidím, takže jako jak se má člověk z Afghánistánu, který je v nebezpečí, je třeba minoritou nebo pomáhal vojákům před příchodem Talibanu, jak se má dostat do Evropy? Žádná víza neexistuje, žádný přisídlovací program neexistuje. Existuje jedině nelegální cesta. A naděje takové osoby získat azyl v Německu je 89% nebo mezinárodní ochranu a je naděje té stejné osoby získat azyl v Maďarsku nebo v Bulharsku se blíží nule. Takže velmi snadno v takovém návratovém centru může tento člověk skončit, protože prostě se nedostane do azylového systému, který mu ten azyl nebo mezinárodní ochranu přizná.
3: Pane europoslanče, není to tak, že skutečně zřídka kdy ti skuteční uprchlíci mají možnost dostat se do Evropy nějakým standardním zákonným způsobem?
6: Tak já bych tomu chtěl říct, že vlastně pokud opravdu někdo je ohrožen na životě a je skutečný uprchlík, měl by zůstat v první bezpečné zemi. A první bezpečná země mezi Afghánistánem určitě není Evropa a nejsou to státy Evropy. A já bych chtěl říct, už přestaňme být naivní, že můžeme tady zachránit úplně všechny. Na světě je přes miliardu lidí, kteří žijou opravdu v režimech, které se chovají ke svým občanům hrozným způsobem. Když si vemte, jenom miliardu má Čína a v Číně máte koncentrační tábory. A kdybychom měli vzít všechny lidi z Číny, kteří chtějí odejít, tak nejsme schopni vlastně v Evropě tyto lidi přijmout.
3: Takže ale z Číny neodchází ta miliarda lidí, takže beru to jako z vaší strany určitou nadsázku. Každopádně, ano, ale pokud byste dovolil, nechal bych zareagovat pana Rozumka na to, co jste říkal. Není to tak, že skutečný uprchlík by měl zůstat v té první bezpečné zemi, to znamená, když zůstaneme u toho vašeho příkladu Afgánce, tak tou bezpečnou zemí by měla být třeba země sousedící s Afghánistánem, ale nikoli Německo?
5: Ano, v principu má pan europoslanec pravdu, pokud ta země je bezpečná, tak vlastně by ten člověk v ní měl zůstat a není důvod jít dál, ale když zůstaneme u toho našeho pronásledovaného Afgánce, tak vlastně první zemí po cestě je Irán, který bezpečný není a vrátil několik milionů Afgánců prostě bez ohledu na to situaci v zemi původu zpátky v posledních letech. A další zemí na cestě je Turecko. A Turecko má geografickou výjimku, to znamená, že nepřijímá uprchlíky z mimoevropských zemí, mají výhradu k Ženevské úmluvě. Takže v podstatě první zemí, která přijala Ženevskou úmluvu a dodržuje práva uprchlíků relativně dobře, je Řecko a to už jsme v EU.
3: No a může si Evropa dovolit pomoct všem, když navážu na to, co vám namítal pan europoslanec? Nechcete toho po Evropě příliš mnoho?
5: Určitě nemůže a myslím si, že pomoc by měla probíhat do velké míry na místě a právě v těch okolních zemích, aby zvládali nápory uprchlíků.
3: Na čemž předpokládám, byste se, pánové, asi spíš shodli.
5: Ano.
3: Ale teď ještě obracím se na vás, pane europoslanče, k těm bezpečným zemím. To byste uznal, že v okolí Afghánistánu jich zase není tolik?
6: Neuznal, protože já jsem v těch uprchlických táborech v okolí Afghánistánu byl několikrát a docela Evropská unie tam výrazným způsobem pomáhá a proudí tam peníze i díky mé iniciativě. Jedna z těchto bezpečnostních zemí je Uzbekistán, kde vlastně máme i školy, vysoké školy pro ženy z Afghánistánu a ženy z Afghánistánu se plně integrují do uzbecké společnosti nebo v Pákistánu, kde žije dneska asi 3,5 milionu Afgánců a přicházejí další. Takže Pákistán vystavuje jim normálně karty a ty lidé můžou normálně žít. Takže pokud lidé se dostanou z Afghánistánu do Pákistánu, což je běžné, tak můžu potvrdit, že měl jsem možnost se sejít s desítkami Afgánců a ty tam žijí naprosto bezpečně. Především takže ženy bych chtěl vyjádřit, protože ženy třeba můžou normálně pracovat v Pákistánu jako lékařky nebo jako policistky.
3: Takže pane europoslanče, když se teď v souvislosti s těmi chystanými návratovými centry hovoří jako o jedné z možných zemí, kde by toto centrum bylo, o Uzbekistánu, tak to vy si hravě, vzhledem k tomu, že jste tamní centrum navštívil, dovedete představit?
6: Ano, a já jsem ho navštívil jednou. Já jsem ho navštívil třeba 15krát za posledních několik let, takže
3: a promiňte, to nejsou. A v těchto centrech by měli končit i lidé s nárokem na azyl, kteří se dostanou do Evropy?
6: Ne, to nejsou lidé s nárokem na azyl. Ty my nevyhošťujeme, ty my tady necháváme. Ty lidé jsou schopní většinou se plně integrovat. Ale to jsou většinou lidé, kteří ten nárok na ten azyl nemají. To jsou ty třetí centra, kde se vlastně prověří, jestli ten člověk o ten azyl má.
3: Rozumím. Takže v těch návratových centrech by měli končit migranti bez nároku na azyl nebo neúspěšní žadatelé o azyl, pokud tomu rozumím správně. Tak, pane Rozumku, vy si to dovedete představit, že by takové návratové centrum bylo třeba v Uzbekistánu, další země, o které se v této souvislosti hovoří, zatím spíš spekulativně, Uganda, a můžeme říct, horkým kandidátem na zřizování návratového centra je Rwanda.
5: Já si to dovedu představit spíš teoreticky, protože pokud ta země dodržuje mezinárodní závazky, zejména Ženevskou úmluvu o právním postavení uprchlíků, a pokud v ní nedochází k nelidskému ponižujícímu zacházení a mučení, tak si to teoreticky představit dovedu, prakticky už hůře, protože bude pro nás velmi těžké takovou zemi kontrolovat, ty podmínky tam vůbec vytvořit. A jenom připomenu, že Británii ten neúspěšný pokus ve Rwandě stál víc než 700 milionů liber a přesto soud britský Supreme Court řekl, že prostě ty podmínky tam bezpečné nejsou. Takže pokud se nám podaří taková bezpečná země najít, tak to bude malý zázrak a bude to složité.
3: A vy si myslíte, že taková země se najít nedá?
5: Dá, myslím si, že za peníze je možné cokoliv a zejména jako kandidátské země, které mají nějakou perspektivu pozdějšího vstupu do EU, by mohly splňovat právě ta kritéria bezpečnosti a dodržování práv uprchlíků podle Ženevské úmluvy, ale obávám se, že někde v Africe nebo možná i v Uzbekistánu bude složité zkontrolovat, jak vlastně se s těmi lidmi zachází.
7: Pane europoslanče Zdechovský, nemáte tu obavu, že ten evropský pokus o zřizování návratových center mimo území Evropské unie, třeba ve Rwandě nebo třeba ve vámi zmíněném Uzbekistánu, dopadne podobným fiaskem, jako to před lety dopadlo v případě Británie?
6: Ne, nemám. Ty mi se tam působí opravdu mnoho let. My tam jezdíme i jako pozorovatelé na volby a velmi často tam jezdíme právě do těch míst se koukat a monitorovat.
7: Nezlobte se,
6: to.
7: Teď hovoříte i o Rwandě nebo o Uzbekistánu?
6: Teďka hlavně hovořím o Uzbekistánu, u Rwandy, tam na to se soustředí jiní kolegové, já jsem ve Rwandě nikdy nebyl, takže to nedokážu posoudit, ale v Uzbekistánu můžu posoudit, že to zařízení nebo ta zařízení, která dneska jsou pro uprchlíky, tak jsou na
7: Předpokládám, že pan europoslanec chtěl říct, že jsou na vysoké úrovni. Pane europoslanče, vy jste nám na chviličku vypadl, ale já jsem se tady pokoušel reprodukovat, co jste zhruba měl na mysli, a sice, že ta zařízení v Uzbekistánu jsou na vysoké úrovni, to jste říkal. Tak zdá.
6: Přesně tak, ty zařízení jsou na vysoké úrovni a mají vlastně obrovskou možnost kontroly tam vlastně i 24/7 možnost kontroly toho pohybu v zařízení, protože to zařízení je samozřejmě kamerováno a evropské státy docela intenzivně monitorují, co se tam děje.
7: Vám všem, co nás posloucháte, se omlouvám za poněkud zhoršenou kvalitu spojení. Doufám, že se vylepší, ale pane řediteli Rozumku, vás máme tady ve studiu v Praze na Vinohradech, takže nám vypadnout nemůžete. Neujišťuje vás to, co říká pan europoslanec, že Uzbekistán může být tou zemí, kde dává smysl, aby dobře fungovalo návratové centrum pro neúspěšné žadatele o azyl?
5: Pokud tam pan europoslanec mnohokrát byl...
7: Řekl 15krát.
5: Ano, a myslí si, že to fungovat může, tak zřejmě má rovněž na paměti to, že Uzbekistán tady bude dodržovat mezinárodní právo a nebude lidi vracet tam, kde by pro ně mohlo být nebezpečno. A pokud opravdu nebude docházet k návratům do zemí, kde ti lidé přijdou o život nebo skončí ve vězení, tak si myslím, že dovedu si představit, že ten Uzbekistán by mohl takto fungovat. Ale já tak dobrou zkušenost nemám.
7: Než budeme pokračovat, tak připomenu, že našimi hosty zůstávají ředitel organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek a europoslanec KDU-ČSL, člen klubu Evropské lidové strany Tomáš Zdechovský.
4: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Kromě toho, o čem už jsme hovořili, pánové, Evropská komise taky minulý týden představila 5bodový plán týkající se migrace. Co si od něj slibujete, pane europoslanče?
6: Tak já si od něj slibuju hlavně to, že výrazným způsobem se bere vítr z plachet různým radikálům a různým extremistům. A podle mě je ten plán velmi dobrý a ten plán je vlastně, bych řekl, takový vodítko, jak mají v jednotlivých členských státech postupovat. Myslím, že za poslední roky se udělal velký kus práce a to, co předložila teďka Evropská komise, tak já vnímám jako další pokračování těch kroků správným směrem.
7: Ten 5bodový plán, ať jsme konkrétní, předpokládá mimo jiné, že by vzniknul jakýsi krizový rámec, který by v těch opravdu mimořádných, zvláštních situacích dovoloval, aby azylové řízení bylo flexibilní. Tak to se o tom v tom návrhu hovoří. Mohlo by to pomoct, pane řediteli?
5: Já se obávám, že pokud ta evropská 27 si každý členský stát vede svoje vlastní azylové řízení v podstatě s cílem, aby všichni skončili v Německu nebo ve Francii, to znamená, že to častokrát nefunguje a ten náš Afgánec opravdu má minimální šanci třeba v Polsku nebo v Maďarsku nebo u nás azyl získat, tak to příliš mnoho nepomůže. A připomněl bych, že migrační pakt vlastně obsahuje jedno z těch nařízení, se jmenuje krizové nařízení, a to přesně reaguje na ty situace krize a vlastně předpokládá ať už rozšíření lhůt nebo další opatření, včetně teda pomoci ostatních zemí EU, té postižené zemi, jako třeba bylo Španělsko. Takže si myslím, že to opatření už tady máme a že vlastně vymýšlíme už vymýšlené.
7: Takže není potřeba další zpřísňování podle vašeho názoru?
5: Já si myslím, že ne, protože statisticky přichází rekordně málo uprchlíků do Evropské unie. Letos po těch hlavních migračních trasách pouze 154 tisíc podle úřadu Vysokého komisaře OSN, což je rekordně málo. Takže my už máme velmi přísný migrační pakt a další prostě zpřísňování si myslím, že je úplně zbytečné. Naopak máme velký demografický problém a potřebujeme cizince přijímat.
7: Uvedu v této souvislosti, že na ty té statistiky zrovna minulý týden upozornil eurokomisař pro vnitřní záležitosti pan Brunner. On doslova řekl, že 27 má dnes větší kontrolu nad nelegální migrací, než měla v posledních 10 letech. Souhlasíte, pane europoslanče, že ta situace se zásadním způsobem zlepšila?
6: Rozhodně souhlasím a myslím si, že nebýt vlastně incidentů v Ceutě, tak o migraci skrze do šengenského prostoru, skrze vnější hranici Evropské unie vlastně vůbec neslyšíme. Takže ten problém se výrazným způsobem podařilo dostat pod kontrolu. Teďka je potřeba hlavně řešit ty problémy s neintegrováním těch lidí, kteří sem přišli v minulosti. Je potřeba vlastně vyřešit to, jakým způsobem třeba ti lidé žijí a jsou v Evropě, jakým způsobem pracují, jaký mají sociální benefity a jestli ty lidé jsou třeba v té společnosti integrovány, takže jejich děti chodí do školy a nejsou třeba někde v getech součástí nějakých kriminálních.
7: Rozumím. Ale pokud jde o evropskou kontrolu nad migrací, tak když uznáváte, že se zásadním způsobem zlepšila, tak tím jediným důvodem, proč se teď hovoří o dalším zpřísňování pravidel, jsou ty fotografie ze španělské Seuty, kde za krátkou dobu přišly 10 000 migrantů?
6: Já si myslím, že to je odpověď. Je to jednoznačná odpověď na to, co se děje. Spíš je to takový signál vůči převaděčům, protože do toho dění v Seutě bylo vlastně zapojeno obrovské množství převaděčů, tak je potřeba jim dát signál, že Evropa nepovolí. A to si myslím, že se teďka děje a ty výsledky jste sám velmi dobře zmiňoval.
7: Pane řediteli, rozumíte tomu, že politici nemůžou reagovat jenom na statistiky, ale i na určité symboly, a takovým symbolem určitě v těch posledních týdnech nebo měsících se stala španělská Ceuta?
5: Ano, rozumím, ale myslím si, že z migrace se stal takový politický strašák, který celá řada stran typu AFD a tak dále po celé Evropě vždycky vytáhnou. Takže ta vlastně pseudohysterie má už jako s realitou málo společného a obávám se, že kdyby prostě nebylo útoků na migranty a uprchlíky, myslím tím politických útoků, tak by celá řada politických stran, nejenom tedy v Německu, ale i třeba u nás ztratili hlavní jako motiv nebo hlavní téma vlastně své existence. Takže se obávám, že vlastně ať už je realita jakákoliv, tak vlastně ta hysterie bude trvat nejnadále.
7: Pan europoslanec před chviličkou říkal, pokud jsem správně zachytil tu jeho myšlenku, že smyslem třeba toho 5-bodového plánu Evropské komise je vzít vítr z plachet těm krajně pravicovým silám.
5: Já se obávám, že se to nepodaří, protože to už je vlastně kulturní válka, to vlastně nemá opravdu s realitou nic moc společného, takže se bojím, že prostě tady vítězí emoce a snaha prostě vytvářet nebezpečí za každou cenu, před kterým nás třeba AFD ochrání.
7: Uznáváte, pane europoslanče, že se začasté jak z uprchlíků, tak z migrantů dělají strašáci?
6: Víte, já strašně nerad o tomhle tom tématu mluvím, když nemám dostatek prostoru pro to, aby se k tomu vyjádřil. Já bych chtěl říct, že...
7: Máte prostě teď prostor.
6: Ne, nemůžeme před problémy s migrací zavírat oči. Já beru svoje stáže vždycky do Molenbeeku a beru je tam v nočních hodinách a ono opravdu ty problémy se tam nevyřešily za 13 let. Můžeme jet společně třeba do Paříže a kouknout se na teďka protesty v Paříži, kdy opravdu někteří lidé, kteří nejsou integrováni z druhé a se třetí generace, vytváří dneska protesty proti tamnímu školskému systému. Takže ty protesty s migrací fungují, existují, musíme je
7: problémy
6: řešit.
7: S migrací
6: a není to úplně problémy. Problémy. A není jednoduchý k tomu říct jenom jednoduché nálepky, že AfD díky tomu získává hlasy. Nezískává díky tomu AfD, získává díky tomu, že my tradiční politické strany jsme dlouhou dobu byli pod tlakem některých skupin a nedokázali se k tomu postavit k migraci.
7: Možná jenom řekněte, pod tlakem jakých skupin třeba vaše tradiční lidovecká frakce byla, prosím stručně?
6: No třeba my jsme byli pod tlakem některých vlastně křesťanských nebo katolických intelektuálů, kteří nám vyčítali, že jsme málo solidární. Já musím říct, že my jsme byli vždycky hodně solidární. Dobře. Na druhou stranu i je potřeba říci, že řada lidí, kteří hlásil se o azyl, tak podváděla u toho azylového řízení.
7: Pane řediteli, berete vy v potaz ty problémy s migrací, které reálně existují, nebo problémy s neúspěšnou integrací v některých případech?
5: Já jsem přesvědčen, že tím problémem je sociální vyloučení těch lidí a to obecně, to vlastně nemá jako specifický migrační podtext. Myslím si, že úplně stejně může vzít pan europoslanec o půlnoci studenty před hlavní nádraží v Praze a vlastně se potká s velmi podobnými problémy a problémem je sociální vyloučení lidé na okraji společnosti a tomu musíme zabránit, aby se tam nedostávali ani migranti, ani uprchlíci, ale ani třeba Češi.
7: Pane europoslanče, není to tak, že problémem je sociální vyloučení, nikoli migrace?
6: No a jak to sociální vyloučení vzniká? Vzniká díky migraci, díky tomu, že třeba malá skupina lidí, která přišla, dostala azyl, tak přijde sem rodina její a ta vlastně už třeba nepřichází sem z důvodu azylu, protože se v její zemi situace změnila, ale přichází sem z důvodu třeba lepšího pracovního zařazení nebo uplatnění, ale ta rodina už se neintegruje, nebo se integruje v rámci komunity. Ta komunita se zvětší a samozřejmě vytvoří další komunitu.
7: Dobře.
6: A když ta komunita se zvětšuje, takže to má další, to nese další sociální problémy.
7: Dobře.
6: Není zas tak jednoduchý to říct, že to je díky nějakému vyloučení. Těch skupin se nechce integrovat.
7: Pane řediteli, vaše velice stručná reakce, protože jdeme do finále?
5: Já si myslím, že sociální vyloučení vzniká z nezaměstnanosti, z velmi špatných bytových podmínek a ze špatné situace v dětství, ale nikoli z migrace. To prostě není důvod.
7: Takový je názor ředitele Organizace pro pomoc uprchlíkům Martina Rozumka, který v dnešním Pro a proti diskutoval s europoslancem KDU-ČSL, členem klubu Evropské lidové strany Tomášem Zdechovským. Pánové, oběma vám děkuju.
5: Děkuji za pozvání.
6: Děkuji za pozvání.
7: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
1: Je 10 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Španělský premiér vyhlásil předčasné volby. Vláda projedná nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách. Pražský hrad si čtyřměsíčním festivalem Havel Live připomíná odkaz prvního českého prezidenta. Hezké dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Španělský premiér Pedro Sánchez vyhlásil předčasné volby, budou 29. listopadu. V krátkém projevu z vládního paláce řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která ve Španělsku v posledních letech vládla. Předčasné volby vyhlásil poté, co v pátek španělský parlament odmítl vládní návrhy na řešení bytové krize. Navrhované dekrety měly zvýšit ochranu nájemníků. Kabinet vedený socialisty a dalšími menšími levicovými stranami ale neměl dostatečnou sílu na prosazení opatření. Bytová krize v zemi vyvolala rozsáhlé protesty. Nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách dnes projedná vláda. Se změnou počítá novela školského zákona. Asistenti by se měli platit ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, ne podle doporučení pro konkrétního žáka jako teď. Cílem je, aby byli asistenti stabilní součástí školy. Důvod vysvětlil ministr školství za ANO Robert Plaga.
8: Ten současný systém chceme změnit tak, aby školy měly profesionální, kvalitní

0: týmy asistentů pedagoga, které přinesou jednotlivým třídám a školám tolik potřebnou podporu nejenom pro inkludované žáky, ale zvýšení kvality výuky ve všech třídách.
1: Změna by měla začít platit od září příštího roku.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Startupy dostaly od Ministerstva průmyslu a obchodu mezi lety 2021 a 2025 přes 900 milionů korun. Peníze na jejich podporu byly ze státního rozpočtu i od Evropské unie. Nejvyšší kontrolní úřad ale zjistil, že ministerstvo důsledky podpory řádně nesledovalo. Pokračuje jeho mluvčí Hana Kadečková.
3: Ministerstvo většinou monitorovalo pouze počet podpořených subjektů, tedy ukazatel, který o efektech podpory nic nevypovídá, nebo se spokojilo s neúplnými údaji. NKÚ upozorňuje, že bez následného monitoringu není možné průkazně ověřit hospodárnost, efektivnost ani účelnost vynaložených prostředků.
1: Agentura Czech Invest navíc nevyužila možnosti vymáhat od startupů povinná data, a to přesto, že mohla udělovat sankce. Podle kontrolního úřadu tak některé projekty své povinnosti neplnily bez jakéhokoliv postihu. Ministerstvo uvedlo, že nedostatky se týkaly předešlého vedení rezortu v minulém volebním období. Ve Spojených státech zatkli ženu obviněnou ze špehování syna tchajvanského prezidenta na příkaz Číny. Informoval o tom americký federální úřad pro vyšetřování. 34-letou ženu z Kalifornie zadrželi na mezinárodním letišti v Los Angeles před plánovaným odletem do Číny. Podle FBI jako neregistrovaná agentka sledovala syna tchajvanského prezidenta Lai Ching-tea. Tchajvanská prezidentská kancelář to označila za případ nadnárodní represe a poděkovala americké vládě za ochranu tchajvanských občanů. Čína se k incidentu zatím nevyjádřila. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Olomoucká arcidiecézní charita spustila další ročník tradičního projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci z Česka můžou jeho prostřednictvím poslat dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin na Ukrajině. Organizátoři jich letos plánují do projektu zapojit rekordních 500.
4: Děti k obdarování si můžou zájemci vybírat na speciálním webu projektu, popisuje Kristina Goša z arcidiecézní charity Olomouc.
5: Ten dárek by měl mít třeba od 3 do 5 kilogramů, nesmí obsahovat cukrovinky skrz celní důvody, ty věci, co tam jsou, by měly být nové, nepoužité.
4: Dárcům, kteří se do projektu zapojí, patří poděkování, říká mluvčí charity Marek Navrátil.
6: Chtěl bych vzkázat, že pokud se někdo zapojuje do tohoto projektu nebo má v plánu se zapojit, že to je ohromná věc.
4: Nákladní auto z dárky charita na Ukrajinu plánuje vypravit v prosinci. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
1: Na Pražském hradě začal festival Havel Live, a to k výročí 90 let od narození prvního českého prezidenta a dramatika. Uvede mimo jiné inscenaci Varování podle nedávno nalezeného a nedokončeného textu Václava Havla.
7: Pro mě bylo jako fascinující to vidět jako náhled do mysli, kdy ten nápad na tuhle vaňkovku se rodí, což bylo během toho vazebního věznění v Naruzini leden až květen 1977.
8: Říká umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka o ztracené hře, kterou nedávno dopsal. Českou premiéru v podání Ivana Trojana a Martina Mišičky bude mít 23. října. Festival nabídne také filmy, přednášky a debaty, doplňuje Veronika Wolf z Pražského hradu.
9: Budeme se dívat na různá témata, která hýbají dnešní společnost. My si zveme zajímavé hosty a těšíme se na jejich diskuzi.
8: První z nich odvysílá 23. října stanice Vltava s jejich podcastem Promyslet Havla. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: Na řadě je doprava na D11 z Hradce Králové do Prahy. Zpomalte za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 12. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na 8. kilometr do omezení. Tam stojí osobní auto s defektem v pravém pruhu, zdržení asi 20 minut. Na D1 z Vyškova do Brna pozor za sjezdem na Slavkov u Brna. Na 210. kilometru se zastavuje a pomaleji se jede až do omezení v Brně na 196. kilometr. V Praze v Liberecké směrem do centra se zastavíte u sjezdu na Prosek. Kolona pokračuje kolem Bulovky až do Nové Povltavské, zdržení asi 20 minut, a na magistrále je plný Nuselský most od kongresového centra do Legerovy. Dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až jasno s teplotami mezi 18 a 22 stupni. Teď se ještě místy můžou držet mlhy. No a teď už začíná Vinohradská 12.
10: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Havlovi by bylo 90. Jak světového dramatika číst? Jak na prvního českého prezidenta vzpomínat? Co říká Havel mladým lidem? A co by řekl on sám na dobu, ve které teď žijeme? Ptám se filozofky Alice Koubové z Filozofického ústavu Akademie věd, spoluautorky pořadu Promyslet Havla.
11: A nebuďte smutný.
10: Dnes je pondělí, 5. října.
11: Já nejsem smutný.
10: Ahoj, zdravíme do Paříže a díky moc krát, že jsi našla chvíli na Václava Havla a na Vinohradskou 12.
12: Děkuji moc za pozvání, zdravím všechny posluchače a díky Matěji.
13: Bože věde.
11: Říkal jsem vám přece, že nejsem pivař.
10: Václavu Havlovi by dneska bylo 90 let. Jak jeho narozeniny nejlépe oslavit? Četbou nějaké aktovky?
13: Ale je pivař každý.
11: Já vím.
12: Já myslím, že kdybychom chtěli udělat radost Václavu Havlovi, tak by to bylo neformální, bylo by to formou nějakého setkání, který není úplně příliš připravený v hodně lidech s hudbou, s přáteli a napříč různýma životníma stylama. Myslím si, že pro něj je vlastně silnější gesto oslavy, když pošle dál do světa nějaký styl života, nežli upomínání sám na sebe.
10: Oni se totiž konají výstavy, diskuze, jsou nové rozhlasové pořady, speciální projekty. Havel je teď skutečně všude, bylo by mu to příjemné?
12: No, jeden ten pořad je můj, že jo?
10: Promiň.
12: No ne, je to pravda, že je to takovej trochu hon na jeho výročí a zároveň je v zásadě potřeba říct, že za to Havel nemůže, takže by se to ideálně nemuselo projevit v tom, že budeme mít Havla plné zuby. Myslím si, že záleží na tom, jestli ho chceme oslavit a tím si opravdu něco připomenout, aktivovat nějakou část naší historické paměti, aktivovat nějaký typ našeho vlastního uvažování, nebo jestli to prostě máme v kalendáři a všechna média si chtějí udělat čárku, aby to stihli. Což by byl takový další námět na nějakou absurdní jednoaktovku. Přesně. Jak se zbavit Havla vyprázdněním frázováním Havla. Ale myslím si, že trvalou a kvalitní práci ohledně Havlova myšlení a tvorby dělal tým kolem knihovny Václava Havla. Na to bych chtěla posluchače fakt explicitně upozornit, protože jednak její konec byl také takovou formou Havlovy absurdní hry a v mnohem zmotnil jeho myšlení a zároveň jejich práce nebyla ukončena a doufejme, že první prezidentská knihovna bude pokračovat v tom, že nejenom, že recyklují Havla, ale mluví o lidských právech, o aktuálních problémech, o knihách. Představují lidi, kteří vlastně nesou nějaký typ životního stylu, který mu byl vlastní a míří na různý věkový skupiny.
10: Havel byl pro mě jako devadesátkové dítě nejdřív prezident, vždycky nejdřív prezident a až pak dramatik. Myslím, že se to mění postupem let, tak jak ho víc čtu, tak jak ho víc poznávám, víc zkoumám. On by to nerad slyšel, teda, že ho primárně jsem vždycky považoval za prezidenta. Jak to má filozofka, jako ty, umíš k němu být i kritická, jak ho čteš?
12: No, jednak teda ten můj zážitek byl, že pro mě byl asi primárně člověkem, kterýho jsem mohla zahlídnout v listopadu 89 v té pozici disidenta, který se vlastně transformoval v prezidenta, protože mi bylo tehdy 15. Ale ten můj dojem z Havla byl spíš člověk nějakého životního postoje, který mu dovoluje integrovat protiklady jako strach a odvahu, introvertnost s nějakou občanskou aktivitou, schopnost se sám sebe upravovat a takto na sobě trvat, být avantgardní a zůstat v centru dění jako avantgardní a podobně. Být ochotný právě přijmout sociální roli vězně i prezidenta, nebo se nebát patosu a zároveň se tomu vysmát, nechat to stranou. A tohle pro mě bylo možná důležitější, než jestli je dramatik nebo prezident. A jak čtu Havla jako filozofka? Já ho čtu tak, že to je člověk, který nebyl sevřený vůbec žádným žánrem, nějakou jakoby ambicí dostat nějaký třeba akademický formě myšlení a tomu dovolilo užívat jazyk i formulovat věci, které nebyly jenom syntézou, analýzou společnosti, ale také byly vynalézavé. a to vlastně otvírá nějaký pohyb myšlení. Pro mě je to jeho myšlení hrozně otevírající, protože on v nich jako kdyby živě myslí v těch textech, tvoří a to v zásadě člověka nějakým způsobem vyprovokovává, aby s ním myslel nebo nad ním myslel, vedle ním myslel. A pak mě ještě přijde vlastně fascinující, jak moc on myslí divadelně, v tom smyslu, že on myslí vlastně vždycky v nějaký situaci. Prostě on není typický člověk, který jakoby chce myslet promyšlení nebo vytvářet vědění, aby věděl, ale on vlastně myslí, aby mohl jednat. Takže ta jeho forma myšlení je hrozně divadelní nebo jednající nebo situační, prostorová, vytváří různý konstelace, zápletky a to je hrozně inspirativní pro mě.
10: Mně se líbil, když mluvíš o těch protikladech i ten paradox v tom absurdním rozvolnění i té nejenom jazykové formy, ale vůbec té příběhovosti všech těch jeho dramat, které ale zároveň tě ukotví v tom, že on sám vlastně o sobě pochyboval, podezříval sám sebe v tom, že není úplně dokonalý, že tu a tam v něčem vždycky má nějakou chybku. Říkám si, jestli ten svět ale pak nevnímal hrozně černobíle, že není nic mezi tím.
12: To je jakoby hezká úvaha, ale zároveň mám pocit, že já si myslím, že on měl jakoby jednu obsesi a to je, že si byl vědomý pozorováním sebe a svého okolí, že má člověk v sobě nějakou tendenci a možnost, jako kdyby zamknout se v sobě, zamknout život nebo umrtvit život během života sám v sobě. A on prostě jednak textama varuje proti téhle formě nějakého sebeumrtvení nebo sebevraždy za života, během života, který může mít i tu sociální podobu. A jednak tím, jak tvoří a jak píše, tak nejenom varuje, ale vlastně dělá i ten protipol a ukazuje, jak žít naopak různýma barvitýma formama. Kromě těch textů divadelních, který jsou vlastně hodně varovný a vedou do pocitu nesmyslnosti, absurdity, ale on tím chtěl vlastně lidi vyprovokovat k tomu, aby zaujali jinou pozici, nějakého smysluplného odvíjení života, tak se ještě o něm ví, že v té sociální rovině, ve společenské rovině byl hrozně plný různých jako nápadů barevných forem možného lidského setkávání. Hrál na všechno, co mu přišlo pod ruku, vařil, smál se.
14: Havel, tady Havel.
12: A to mám pocit, že vlastně trošku vystupuje z té duality, o který mluvíš.
14: Přečtu svou zatím poslední hru, kterou jsem napsal v září letošního roku, to je 87. Krátká napjatá pauza. Tajemník za scénou. Nazdar. První inspektor za scénou. Čau, Myšáku.
10: Havel miloval absurditu, pro něj jsou ale důležité taky pojmy jako konformita, posttotalita a tak dále. Spoustu těch pojmů si sám vymýšlel, objevují se třeba v eseji Moc bezmocných. Kdyby ji psal dnes, před čím by varoval, ty si o varováních mluvila, před čím by varoval dnes, co by se mu nelíbilo dnes?
12: Jako to fakt nevíme, protože on by byl někdo jiný dneska a nedá se to z tohohle odvodit, ale to, co je zajímavé, je, že už v tom eseji Moc bezmocných, on má takovou pasáž, ve který varuje před nástrahama západní demokracie. On říká, oč více je v západní demokracii ve srovnání s naším světem prostoru pro skutečné intence života, o to lépe jen před člověkem
15: krizovou situaci skrývá a o to hlouběji ho do ní ponořuje. Skutečně, nezdá se, že by tradiční parlamentní demokracie nabízely způsob, jak zásadně čelit samopohybu technické civilizace i industriální a konzumní společnosti. I oni jsou v jeho vleku a před ním bezradné. Jen způsob, jímž manipulují člověka, je nekonečně jemnější a rafinovanější než brutální způsob systému posttotalitního.
12: Čili to není jakoby varování, že bychom se měli bát demokracie víc než posttotality, ale to varování je, že pokud chceme žít svobodný život v demokracii, tak se nemůžeme spolehnout na to, že už jsme to jakoby dokázali, ale že nás čekají mnohem rafinovanější způsoby, jak sami sebe obelhávat, jak se jakoby uklidnit, že to máme v rukách a tím pádem vlastně ztratit kontakt s pravdou. A to je jakoby nadčasový varování, takže myslím, že ani nepotřebujeme vymýšlet novou moc bezmocný, že to je skryté už v té, co napsal.
10: Já jsem zmiňoval ty pojmy, pravda je ten důležitý pojem, který mi vypadl, pravda a láska, pochopitelně. Ta pravda a láska, pravda jako taková žít v pravdě, jak žít v pravdě v dnešní době pod palbou informací, dezinformací, v době umělé inteligence, sociálních sítí, v době algoritmů a všeho toho, co se na nás valí.
12: Jasně, tak možná, že abych začala tím, že v pravdě bylo vždycky těžký žít, že to jakoby není specificky těžší, že vždycky byl člověk pod palbou něčeho, jo, a že to, když Havel mluví o životu v pravdě, tak to právě znamená, že jsme ochotní si připustit, že pořád nějaká palba od někud přicházet bude a že život v pravdě je nějaký typ výkonu, který pendluje mezi sebe podezřením a podezřením, kam nás strhává naše okolí, že to není nějaký vlastnění pravdy, ale že to je vlastně tázání se po tom, čím platím za pocit vlastní nevinnosti, že já za nic nemůžu, že mám právo na klid. A tím vlastně participuju na tom, že pokračuje něco, co mě a moje blízký zároveň nějak umrtvuje nebo zabíjí. A v současnosti to platí opravdu jako velký varování, protože k tomu mám dvě myšlenky, jo, že pokud válka na Ukrajině nebude naše věc a my budeme jaksi retoricky tvrdit jako náš premiér, že jsme jakože pro mír, i když není vůbec jasný, jak se dá retoricky zajistit mír, když je země brutálně napadená, tak prostě tu válku jakoby pocítíme jednou fyzicky. Pokud si budeme prostě zastírat, že existuje ekologická krize a prohlásíme s naším ministrem, že žádná není, tak budeme prostě brzy fyzicky čelit extrémnějším formám dopadů té krize. Pokud budeme trestat všechny oslabené členy naší společnosti, tak se bude hroutit úplně to nejcennější pro lidský přežití a to je důvěra. Takže vlastně život v pravdě je ochota vidět, že jakoby čelíme nějakým problémům a vlastně s nějakým způsobem odvahy jakoby do těch problémů jít, nevytěsňovat je. A zároveň existuje nějaká karikatura života v pravdě a to je život v pravdě jako kdyby permanentní generování konfliktu jakékoliv povahy, jakoby nesouhlasit za každou cenu a cítit se u toho jako emancipovaný hrdina. A tahle ta karikatura života v pravdě jako kdyby na nás čekala, jako kdyby na druhé straně, na rubu té retoriky o svobodě, jako nesouhlasu. A možná, že je důležitý pochopit, jak přispíváme k rozkladu toho, co nám umožňuje žít a nejenom k pokračování toho, co nás umrtvuje, jestli jsem srozumitelná.
10: Jo, rozumím tomu, no. Ale říkám si, jestli tomu takhle porozumí i mladí lidé, kteří třeba Havla objevují a teďka ho začínají načítat, co v něm najdou, jestli i tyhle ty myšlenky, které v té tvorbě vidíš ty, jestli to objeví ve všech těch mocích bezmocných, v asanacích, zahradních slavnostech.
12: Já nevím, já mám obecně pocit, že to vlastně není vůbec o tom, kolik je člověku let, ale možná, že to, co bych vlastně doporučila komukoliv, kdo Havlovy texty neznají a kdo neviděl jeho hry, tak aby se nenechali odradit právě tou celkem z pochopitelných důvodů takovou odpuzující alternativou, že buď je ten Havel jakoby ikona, nebo se jim opovrhuje. No. Protože v jeho práci se dají najít určitý nesmírně inspirativní snahy myslet právě to, v čem ten konkrétní člověk žil a aby dokázal skrze nějaký kritický a tvořivý uvažování vlastně udělat krok, za kterým se on stojí. A aby to nebyla sebeiluze. A myslím si, že tohle je opravdu hrozně důležitý gesto v jakýkoliv době a v jakýmkoliv věku. Nenechat se strhnout v zásadě jakýmkoliv proudem, ale zároveň být ochotný jakoby se přidat ke kolektivu, ale mít zatím nějakou řadu prostě vnitřní reflexe nebo meditace o té situaci, ve které jsem se ocitla. A to, co myslím si, že je druhá věc, která je hrozně zajímavá v jeho textech, tak je, že on je mistrem fakt jazyka a umí dobře ukázat, jak se dá s jazykem manipulovat a jak se třeba jazyk osvobozování a svobody vlastně dá použít pro obhajobu zotročování nějakých lidí, jak se třeba jazyk svobody fakt dá použít jako jazyk nenávisti vůči nějakým lidem. Jak se jazyk právě míru a klidu vlastně používá pro zbavení se odpovědnosti za něco, za co odpovídáme reálně. Nebo jak se jazyk nezávislosti, jak je vlastně neuvěřitelně konformní, jo. A vlastně tohle rozklíčování těchto zvratů jazykových a toho nenechat se jakoby zmanipulovat jazykem samotným, tak to on tam hrozně, na mnoha místech hrozně dobře ukazuje.
10: Ty používáš slovo použít, on dokonce řekl, že ho zajímá, jak se dá jazyk zneužít. Mluvil o tom tak v dálkovém výslechu v rozhovoru s novinářem Karlem Hvíždělou, v rozhovoru, který proběhl tehdy za komunismu ještě přes železnou oponu. Možná právě to přemýšlení o jazyku, vůbec to jeho ptidepe, ta vyprázdněnost jazyková, kterou mnozí i leckdy používají, možná i v politice. Tak to je takový odkaz, o kterém možná bychom i měli přemýšlet, když uvažujeme nad tím, co tady po sobě Václav Havel zanechal, nebo ne?
16: Vždycky mě jako nějak zvláštně bavilo psát takový repliky, proslovy, vyjádření, které...
12: Určitě jo, já mám hrozně ráda spoustu jeho myšlenek.
16: Žijeme ve světě fráze, ve světě, kde mnohdy důležitější je slovo, kterým nějaký čin označíme, než ten čin sám.
12: Myslím si, že i třeba v jednom textu Evropa jako úkol znovu ukazuje, že Evropa není něco, co můžeme jako hotové bránit, ale že je to nějaký region, ve kterým jsme ochotni zaujímat postoj ke světu, který právě sám sebe transformuje, že demokracie je něco, co je pořád před námi, ne něco, co obraňujeme vlastně proti okolnímu světu a tahle ta ochota jakoby k otevřenosti do budoucna, která znamená jak typ možná rizika, tak ale i vlastně svobody je pro něj typická na mnoha úrovních. V umění, právě v občanském životě, ale i třeba v mezilidských vztazích. A taky mně se třeba hrozně líbí, on má takovou jednu větu, která mě připomíná hrozně film od Monty Pythonu a říká zároveň, že je to jedno jeho jako krédo a to je prohlášení Fistuly z jeho hry Pokoušení, kdy ten Fistula říká, konkrétní rady nedávám a za nikoho nic nezařizuji, na nejvýš občas stimuluji. A myslím si, že jakoby Havel právě nechtěl nikdy, aby byl skameněn a oslavován, takže budeme po něm opakovat nějaký právě slogany nebo fráze, ale že se necháme stimulovat. No. A v těch Monty Pythonech ten hlavní hrdina řve na ten dav, jako buďte, myslete sami za sebe a ten dav volá, mysleme sami za sebe. A to je právě ten způsob, jak se zbavit vlastně stimulující osobnosti a znovu spadnout do té pasti nesvobody.
10: Já mám rád z audience, si přece inteligent, pane Vaněk, a podobně. Já myslím, že to hodně mluví o té době, ve které Havel prostě žil a kterou popisoval.
17: Jsi přece inteligent, ne? Máš přece politický vřelec, ne?
10: Tak se tak trochu bojím, jestli některé právě ty jeho myšlenky nejsou tím svázané do jisté míry a jestli přežijí.
17: Kdo jiný má vědět, co vlastně chtěl vědět než ty?
10: Jestli až jednou už číst knihy třeba nebudeme a už nikdo nebude žít, kdo by si ho přímo pamatoval, jestli mu nehrozí zapomenutí v nějakém ohledu. Toho se nebojíš?
12: Jemu právě hrozí spíš, že bude jakoby zmrazen do té ikony a tím pádem, že na něj zapomeneme nějakým jeho přesvícením, že vlastně nevlezeme do toho jeho světa, ve kterým kromě toho, že byl inspirativní, tak taky dělal objektivní chyby, zraňoval druhý lidi, někdy byl povrchní, prostě politicky byl příliš oddaný jedné interpretaci, ale toho prostě jakoby nedevaluje, že byl mnohem složitější, nedevaluje to jeho hluboký a pronikavý analýzy jeho vlastní doby a zároveň to, že on nějakým způsobem je součástí historické paměti České republiky, tak nemůžeme jen tak zapomenout, protože on překračoval sám sebe a tudíž i svoji dobu a tím pádem

0: jsme dokázali obnovit demokracii v České republice. Demokracii, která je složitá, která má strašně moc chyb, ale furt je jakoby tisíckrát lepší vidět před náma lepší demokracii, než vidět před náma novou formu totality nebo brutální nadvlády oligarchů nebo jiný zemí.
1: Tak. Udržme si naději a bojujme za ně, on by byl rád. Moc díky, že jsi vzpomínala a že jsi k tomu přidala pár svých velmi zajímavých myšlenek, inspirativních.
0: Díky taky moc za pozvání a všechny zdravím.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska filozofka Alice Koubová, kterou můžete slyšet o Havlovi mluvit mimo jiné i v rámci, a ona to zmínila, v rámci jejího projektu podcastu pořadu Promyslet Havla, který vychází na Vltavě. Mluvili jsme spolu o Havlově výročí, o jeho knihách, o jeho myšlenkách a o jeho odkazu. A mimochodem zmínili jsme se taky o dálkovém výslechu. Český rozhlas Plus teď vydal rekonstrukci této knihy, rozdělenou do několika dílů. Je to skutečně moc zajímavý poslech a rozhodně ho doporučuju. Nový týden před námi, spousta témat k probrání. To další, to už chystáme a vy ho uslyšíte ve Vinohradské 12 už za pár hodin. Jsme v apkách, jsme na Radiožurnálu na Plusu, jsme na webu i rozhlas.cz, to samozřejmě dobře víte. Buďte tam všude s námi. Naslyšenou zítra.
2: Radioservis představuje
3: rodinný horor Terezy Verecké Hlubina.
4: Stalo se něco?
5: No ale nic, nemůžou najít kluka.
4: Hlavně klid, on se objeví.
3: Odhalte tajemství skryté pod hladinou.
5: Budou se to rojit.
4: Kdo?
3: Martin Mišička, Anna Marie Mišičková, Václav Neužil a další.
4: A letos ji konečně nakrmím já.
3: Hlubina. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Hezké dopoledne, je 10:30.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Ruský útok na Charkov v noci zabil jednoho člověka a několik jich zranil. Poškodil také bytové domy. Oznámil to starosta města Ihor Terechov. Rozsáhlý nálet dronů zasáhl i oděskou oblast na jihu Ukrajiny. Vypukly tam rozsáhlé požáry. Ruské úřady zase oznámily, že ukrajinský dron v Brianské oblasti na západě Ruska zabil řidiče kamionu. Další dron těžce zranil řidiče cisterny s benzinem v Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska. Stát chce už v únoru spustit systém nouzového varování. Českému rozhlasu to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Takzvaný cell broadcast dokáže zprávu rozeslat všem telefonům v ohrožené oblasti, třeba při povodních, rozsáhlém požáru nebo výpadku elektřiny. 40 šéfredaktorů českých médií vyzývá politiky ke slušné komunikaci a odmítání násilí. Ve společném dopise se taky ohrazují proti omezování přístupu novinářů k informacím. Úřady a veřejné instituce by podle médií měly jednat se všemi redakcemi stejně. Výzvu podepsali třeba zástupci České televize, Českého rozhlasu, Televize Nova, Deníku Blesk nebo Seznam zpráv. Aerolinky kvůli zdražujícímu palivu omezují lety na podzimní a zimní sezonu. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spouštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Další omezení se týká letů do Španělska. O příštím prezidentovi Brazílie rozhodne až druhé kolo voleb 25. října. Postupují do něj pravicový kandidát Flávio Bolsonaro a současný prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro plánuje v případě výhry navázat na politiku svého otce, kontroverzního ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Ten si od minulého roku odpikává 27 let v domácím vězení za pokus o státní převrat. Nadace Vize 97 letos udělí in memoriam cenu Václavu Havlovi. Celkově 28. ocenění je podle nadace symbolicky věnované právě prvnímu českému prezidentovi. Ocenění jeho jménem převezme Dagmar Havlová. Součástí slavnostního odpoledne bude také výstava snímků hradního fotografa Jiřího Jíru. Jeho

0: čeští rybáři odložili nebo zrušili kvůli nedostatku vody některé výlovy. Například na Třeboňsku letos nesloví rybník Rožmberk nebo Spolský. Voda chybí i v rybnících, i v sádkách. Rybáři se s ní proto snaží maximálně šetřit. Jak to vypadá na silnicích? Na D11 z Hradce Králové do Prahy zpomalte za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 23. kilometru se v mlze dojíždí do kolony, která pokračuje až na 8. Tam stále překáží osobní auto s defektem v pravém pruhu, zdržení 20 minut. Na D1 z Vyškova do Brna se zastavuje u sjezdu na Slavkov u Brna na 210. kilometru. Pomaleji se jede až do Brna na 196. V Praze v Povltavské postojíte před Bulovkou od Čuprovy, ucpaná je také Zenklova a na magistrále je plný Nuselský most před Legerovou a také Vilznova od hlavního nádraží k muzeu. Přejeme šťastnou cestu. Na jihu území je teď oblačno a hlavně v Čechách a ve Slezsku se ještě můžou držet mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne už se ale na celém území čeká polojasno až jasno, s teplotami od 18 do 22 stupňů, na horách bude kolem 16. To byly zprávy, teď už je tu Barbora Tachecí a Osobnost Plus.
1: Dnes by mu bylo 90, žádná novinka, víme. Je čas vytáhnout ho z pětního rámce a ukázat jako člověka, politika, myslitele, který dělal riskantní rozhodnutí a mohl se i mýlit. A taky ukázat rozpor mezi živým Havlem a dnešním havlovským pomníkem, což umí jen ten, kdo ho znal osobně hodně zblízka. Michal Koca, vítejte v Osobnosti Plus, dobrý den. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Osobnost Plus.
1: Co je to první, Michale, co vás napadne, když vám řeknu, dejte mi ukázku toho rozdílu mezi Havlem, jaký byl, a Havlem, jak je v tom odkazu, který teď tady všude kolem nás pluje.
3: No tak samozřejmě, jak odchází do minulosti významný státník, ať už si připomeneme třeba jenom Masaryka a Havla, ty komunistický nebudu jmenovat, tak roste určité skupině jeho gloriola a začíná být nekriticky zbožňován. To je také běžné, že jo. Úplně markantní to je u Lenina, který nejsou schopni se zbavit až dodnes, pořád tam trčí v tom mauzoleu, ačkoliv za Lenina skoro nejvíc zla na této planetě. Ale to se Havla netýká, to byla pozitivní figura. No nicméně takové to zbožňování toho tatíčka, teď řeknu Masaryka, tatíčka Havla tady je a potom všechny u těch lidí, kteří jsou vůči němu tedy jakoby velmi přátelští, ho obdivují, tak potom odpadají ty jeho lidské vlastnosti, o kterých asi budeme mluvit. Ale pak se
1: které vám byly sympatické před potkáním?
3: No, naprosto, já ho měl velmi rád, ale znám i ty jeho různé chybičky a tak dále. Ale pak existuje druhá skupina lidí, která ho začne pomlouvat a která ho začne dehonestovat. A to už se dělo Masarykovi, já nevím, jestli ono to tak běžně úplně známé není, ale Masaryk zhruba rok po jeho smrti byl ještě oslavován, to myslím, že Václav Havel déle tedy, jo. Ale pak to začalo zejména s nástupem tedy protektorátu, pak začaly první těžké dehonestace, které šly přes celé období, potom i to i normalizace komunismu, střílel do dělníků a tak dále. No. U Václava tohle tak není, tohle dehonestační platforma, že by se jako ostře provinil, ale skloňuje se tam například, že ta humanitární válka v bývalé Jugoslávii, jo, a takovéhle věci, a nebo ty amnestie těm vězňům, hledají se důvody, v čem se jakoby zpronevěřil, i když on byl osobou poměrně mírumilovnou a přívětivou.
1: Jestli můžu ale tady do toho vstoupit, jak ta válka, respektive jeho postoj k bývalé Jugoslávii, tak ta amnestie z počátku 90. let, to jsou přece témata k debatě, nebo ne?
3: No jednoznačně ano, ale k obou těm tématům já jsem už vlastně byl neustále s ním, protože jsem byl jeho externí poradce, další lidi byli s ním, já se nechci nějak vyvýšit, ale já jsem byl určitě jeden z těch nejbližších, takže jsem znal jeho názory. Určitě mi připomeňte potom, že se vrátím k založení třeba té nešťastné Vyšegradské čtyřky, kterou jsem už tehdy jakoby rozmlouval. A k tomu se vrátíme později. No, amnestie, to byl první krok, který byl kritizovaný už za jeho života. No jo, jenže ta vycházela právě z té Havlovy povahy. Jo. On byl přívětivý k lidem a on měl tak hlubokou nedůvěru k bývalému socialistickému režimu, že říkal, my přece opravdu nedokážeme rozlišit, kdo je tam tedy z politických důvodů, komu se jenom přišpendl Jasně. nějaký kriminální čin. Prostě musíme udělat velkou tlustou čarou, propustit je. Já jako Kocáb bych to udělal tak, jak bych za to byl kritizovaný určitě, ale takhle on to tehdy pojímal, no a části společnosti se to samozřejmě nelíbilo.
1: Ale jen mi řekněte, když, a to je všeobecně známo, měl takovou nedůvěru k té komunistické, socialistické ano. společnosti, proč neudělal tu čáru za komunismem?
3: No a to je téma, na které odpovídám velmi rád, protože to je to, co nám nejvíc vyčítá. Jo? Jste to všechno udělali jako docela dobře, pak teda až ta privatizace byla špatná. Ale všechno jste udělali dobře, ale to nejdůležitější, to jste neudělali. Vy jste se snad domluvili s těma komunistama, že jo, nějakým způsobem, že je nebudete trestat. No vůbec to tak nebylo. Bylo to tak, že on se stává na konci roku 89 prezidentem, mimochodem prvním prezidentem antikomunistickým ze všech zemí bývalého východního bloku. Jo? A to tady nebudu vyjmenovávat.
1: Kterého zvolili komunisti, ano, já si to pamatuju.
3: I k tomu se můžu vrátit, kterému zvolili komunisti, ale byl první antikomunista ze všech těch zemí. A už v lednu 90 jsme s Jirkou Křižanem, což byl tehdy jeho nejbližší člověk, já jsem za ním přišel, a říkal jsem, Jirko, to necháme opravdu ty komunisty jen tak, jako že se nic nestalo. To opravdu si nemyslíme, že to byla obdobně zrůdná moc jako nacisti. To si to nemyslíme, to jako tady to bude OK. Němci se s tím vypořádali. Jirka Křižan byl zapřísahaný antikomunista a já taky tedy a řekli jsme si, ano, tak půjdeme za Václavem a budeme mu připomínat, a on byl tehdy Václav ve funkci za 14 dní jenom teprve, jo, to bylo hned skraje. Budeme mu připomínat, že se tato otázka musí řešit. Tak jsme to udělali, vaše svala schůzi do Navikárku, to je ve Zlaté uličce, myslím, asi se nemýlím, nebo tam vedle někde, Navikárku na Pražský hrad. A tam se sešlo celé takové to vedení sametové revoluce, ona vlastně ještě dobíhala v tu dobu, jo, už byla za náma, ale dobíhala. A tam Vašek tedy předestřel, protože s náma souhlasil, že by měla být komunistická strana zakázaná a postavená úplně mimo.
1: Tak a kdo ho postavil do lahtě tedy?
3: No, to se mi bude teď těžko odpovídat, jo, protože jsou to naši přátelé. Já si je pamatuju jmenovitě všechny a jsem na velkých rozpacích, jestli je mám jmenovat. Prostě vystoupili přátelé, kteří řekli, to bude velmi složité, možná můžu říct Zdeňka Jičínskýho, ten by se za to asi nestyděl, možná byl jejich mluvčí takový. Václavé, to je složitá věc, to by se muselo hluboce promyslet, to by znamenalo vyhlásit právní diskontinuitu, to by znamenalo, že by přestali platit mezinárodní smlouvy, dokonce i sňatky jmenoval, no to já nevím, jak by to bylo v Německu, že jo?
1: To byla takzvaná jo. manipulace levicovým křídlem.
3: No, přesně tak, jo. A teďko oni to jako přímo proti tomu nevystoupili, ale řekli, musíme teda udělat hloubkové analýzy. A ty se začaly dělat a mezi tím přišel rozpad státu, který to jakoby přehrnul. Každopádně z té vykárky jsme nešli s jednotným názorem, že to udělat. A pak se tam objevoval názor, který mi byl extrémně protivný. Lépe než je úplně vyřadit a udělat z nich hrdiny, protože jejich skupinu obyvatel, které podporují, a trpitelé, komunisté trpitelé, že jo, tak je lépe je mít parlamentu a tam je kontrolovat. No tak ta kontrola parlamentní nebo vládní kontrola těch nebezpečných živů je už známá z období Třetí říše, kdy prostě Hitlera taky uvedli k moci a řekli, ale my odkontrolujeme. Budeme, jasně, tak, tak to tedy ne.
1: Štěně kontrolujících prvků je
3: tady. No jasně. A pak se z těch kontrol samozřejmě rozplynul. No a nakonec to dopadlo tak, že vlastně jsme to neudělali, ale všichni naši občané by měli vědět, že ten pokus, úplně závažný pokus tady byl.
1: Ale teď mi jenom řekněte, nebylo to Havlovo chování k tomu levicovému křídlu, nebylo dané primárně tím, že prostě i v období charty a i ve vězení, když byl, tak byl vlastně obklopený levičáky, prostě Dinsbír ve vězení a tak dále. Všechno to na něj působilo zleva.
3: Ano, vlastně to má ta obroda, že to by bývalí komunisté, kteří odešli ze strany po roce 68, ale byli tam předtím, což samozřejmě taky v sobě nese určitý tedy, ale v různých funkcích, někteří z nich byli mladí, takže za ta 50. léta asi pravděpodobně nesli vůbec žádnou odpovědnost. No nicméně v roce 68-69 se s tím rozešli a potom sehráli velice významnou a pozitivní roli v období tedy charty a normalizace.
1: S tím já vůbec nepolemizuju. Mně jenom šlo o to, že
3: tě mám dám za pravdu a ty byli všude kolem.
1: Ano.
3: A když byste se mě zeptal, kolik tam bylo vyložených takových jako antikomunistů typu paloušovců, bendovců, dejme tomu, jo, tak byli tam, ale Baťek, ale nebylo jich až tolik.
1: Jasně. Mimochodem s tím by taky mohlo souhlasit a opravdu mě, jestli se mýlím, že vlastně očekávali mnozí od Václava Havla, když začal prezidentovat, že se velmi vstřícně postojí k politickým vězňům. A z 50. let. Ale místo toho ho viděli spíš v družném rozhovoru s komunisty z 50. let. Všiml jste si to?
3: Myslíte ty budoucí obradisty?
1: No, ano.
3: No to je samozřejmě problém. No například už jenom ten fakt zákazu komunistické strany by byl pro tuhle tu skupinu problematický, že jo? Jo, čili tady je někde problém, ale velmi citlivý, protože ty lidé byli zasloužilí vlastně odpůrci normalizačního režimu a strašně těžko...
1: Odpůrci režimu, který pomáhali stavět, že jo?
3: No, tak chcete-li to takhle příkře formulovat, tak samozřejmě...
1: Já se ptám, jestli to tak je.
3: No ne, tak vy sama víte, že tak je, že jo? Ta otázka je návodná prostě, jo? Ale... No jistě, no ale, ale říkám, tam je velmi důležitý ten faktor toho, že drtivá většina z nich nebyla v tom věku, aby v tom období něco skutečně zavinila. Vezměme si příklad Věnka Šilhána třeba, jo. To, taky by se mohl, byl to komunista, ale on se hrál mimořádně pozitivní roli na takzvaném Vysočanském sjezdu, který se sešel těsně po okupaci Československa sovětskou armádou a on tam zastával ta neochvějná stanoviska, takže Věnek Šilhán se měl tu šanci se projevit jako vyložený hrdina třeba, jo.
1: Pojďme ještě blíž k Havlovi a prozraďte nám, co si myslíte, že kdyby dneska Havel slyšel z politických kruhů to, co tam existuje, reálně vulgarity i jako banality, a prostě viděl by tam něco, co je pro něj proces nepokojivé, nebo by nad tím mával rukou?
3: Ne, on by byl zděšen. A na to dám hlavu na špalek. On totiž v závěru jeho života, kdy ty problémy se zdaleka tak nevyhrotily a byly to v podstatě vnitropolitické třenice o různých směrech uvnitř demokratického směřování, tedy už byl zděšený, že se to vymyká, že vše ztraceno, jo. On měl takovéhle pak některé defety, já jsem říkal, Vašku, nečti ty ten internet, fakt to nečti, tam se objevaly těžce dehonestující jakoby provokační poznámky vůči němu, nečti to, co máme za sebou, je světoborné. Je to rozpad bipolárního uspořádání světa. Konec studené války, srovnatelný s pádem říše římské, jak první, tak druhé, jo. A tak to nečti. A už tehdy byl zděšený. A kdyby dneska tohle zažil, tak si říkám, jsem rád, že se toho nedožil.
1: Mimochodem, co by podle vašeho názoru tady Václav Havel v dané situaci dělal? Protože řídí nás politická garnitura, která zešla ze svobodných voleb, to vůbec nikdo nespochybňuje, ale někteří, asi včetně toho Havla, z toho jsou jakoby Brutálně nešťastní a jsou si nespokojení. Co vlastně by mohli dělat? Občanská neposlušnost.
3: No, v tomto okamžiku, když to mám okrikou, ještě přes toho Havla, dostal se přesně k vaší otázce, to znamená, v jakém stádiu nebo stavu životních sil vás toto potkává. Kdyby tato situace potkala 50-letého nebo 40-letého Havla, tak nepochybí o tom, že v sobě mobilizoval síly velice významné a jak tomu čelit. Jo? Kdyby to potkalo 70-letého Havla, tak by asi ustrnul. To znamená, že jak se kdo cítíme i my, pokud máme tu sílu, tak je na každém z nás, abychom se tomu vzpříčili. My máme jednu obrovskou zbraň, kterou jste připomněla. Za to děkuju, protože to je ta občanská neposlušnost. Já jsem to kdysi měl dokonce vystupňované a ta občanská neposlušnost už je na konci toho žebříčku odporu, kdy už prostě odmítáte ten režim, jak se chová, pak už je revoluce. A ta občanská neposlušnost, nejdřív je nespokojenost, ta je vyjádřená, dejme tomu, různými demonstracemi, ale ta neposlušnost znamená ne dost toho. Tak to k tomu, kdybychom se uchýlili, a s tím pak souvisí třeba i generální stávka, jo, tak to je samozřejmě nástroj, na který ty režimy už jako slyší, ale mohou vytáhnout zbraně.
1: Já vím, že na tohle je, co se vás teď zeptám, hrozně jakoby složitá, těžká odpověď, no. Ale pro vás, jo. V momentu, kdy se vám hrubě nelíbí, jak se nějaká skupina politiků třeba chová a půjdete směrem k občanské neposlušnosti, jak rozlišíte, že je čas pro občanskou neposlušnost, když si zároveň připustíte, že tyhle politiky vybrali ty demokratické volby? Rozumíte?
3: Ano, já vám naprosto rozumím. Tam je potřeba si připomenout, že to, že je někdo zvolen, neznamená, že dostává do rukou neomezenou diktátorskou moc. Jo. Tak to si to představují ty diktátoři. Tak to si to představuje Putin, Trump a nebudu jmenovat další. Ne, on je zvolen s určitým programem, aby ho plnil a aby sloužil demokracii názoru národu. Ne, aby si přisvojil na základě té volby moc. To znamená představa, že občané mají tu možnost kontrolovat ten systém a ty své zvolené představitele jenom vždycky po těch 5 nebo 6 letech při volbách je naprosto mylná. Občané z ústavy mají právo je korigovat i v průběhu té vlády a to potom teda formou demokracie. A teďko to měřítko, tak jedno měřítko, pokušení nahradit respekt občanům silou. To zažíváme. Pravdu zaměnit za účelovost. To taky zažíváme. A odpovědnost, a to zažíváme zejména teďko z Ruska, odpovědnost vůči mezinárodním zákonům, vůči vládě jako takové a vůči lidskoprávní otázky nahradit normální přímou vojenskou silou. To znamená, že ten Putin se například úplně vykašlal na všechny zásady morálního, mravního, odpovědnostního jednání a prostě se chová jako rozuřený tygr puštěný to. A když tyhle ty známky, už končím, když tyhle známky ucítíte, že se kombinují a kumulují a gradují, tak pak je čas na občanskou neposlušnost.
1: Jasně, já jenom abych tomu dobře rozuměla. Kdy se tady v Česku za nové vládní garnitury měnilo něco silou?
3: No tady zatím ne, ale no zatím ne, zaplať pambu, protože taky si nemyslím, že ještě je čas na občanskou neposlušnost.
1: Ne, ale jak jste řekl, přirozená autorita je nahrazená silou.
3: Jakoby. No třeba.
1: Tak,
3: no.
1: Jasně. Tak jenom jestli už dneska vidíte na té české společnosti, že se děje něco s náznakem jako síly. Můžete říct všechno?
3: Ano, můžu.
1: Můžete říct
3: ne, já vám řeknu konkrétní příklad.
1: No, povídejte.
3: Jo. Protože samozřejmě jsou relativní jakoby poměry a pak jsou absolutní poměry. A když se ty absolutní poměry toho, ty koncentrace moci začnou slučovat, tak to nebezpečí není v tom, že každá z těch věcí, dejme tomu, že se dal vydýchat, ale v tom součtu jsou nevydýchatelné. Jo? Tak si vemete, například, když se vláda pokouší Já jsem na to složil dokonce takový borovské, jakoby ve stylu borovské epigram. Parlament drží kasu a vláda k ní má pak klíče. Jo. Když se vláda snaží přeorganizovávat zákonně státní rozpočet, například návrhem Schillerové, že budou jedno, že ona jí bude jednotlivé kapitoly, asi o tom víte, přeorganizovat uvnitř těch rozpočtů a tím bere tu odpovědnost rozpočtovém výboru parlamentu a samozřejmě parlamentu jako takovému a parlament jako kapr, když jí to schválí, si vypouští rybník, protože ale neuvědomuje si, že běžným zákonem nemůže nahradit ústavní zákon. Ústava říká, že rozpočet je jednoznačně odpovědný parlament.
1: No jasně, ale to jí asi někdo zodpovědný, například ústavní soud, může velmi rázně říct.
3: Že? No tak doufám, že jí to řekne. Nebo se pokouší o to, aby mohla čerpat 10% nad rámec státního rozpočtu na takzvané obrané účely. OK, chápeme, že někdy se musí rozhodovat rychle. Ale musí taky dodat, že do 30 dnů nejpozději to musí parlament schválit, jinak prostě ten její krok je nezákonný. Hmm. To taky se nedozvídáme o tom limitu. Jo?
1: No jasně, mimochodem, to je podobné s vyhlášením války v Americe, kdy vlastně, když to potřebuje prezident udělat rychle, tak to udělá, ale zároveň do 30 dnů nebo do 60 musí dostat potom to schválení.
3: Přesně.
1: Ale když ho nedostane, tak se nic neděje.
3: No,
1: rozumíte?
3: No a to už je pak ale téma na občanskou neposlušnost, jo? Protože to, jakým způsobem Trump překračuje, to už by si žádalo teda
1: jasně,
3: tu neposlušnost.
1: Ale já jsem vlastně chtěla jenom naznačit, že bohužel tohle není jenom naše nemoc.
3: Není, no to máte pravdu. Tak. Ale tomu se musí bránit. A to není všechno. Když se vláda rozhodne zrušit informační centra Evropské unie po celé republice, tak co nám tím naznačuje? Už se nezajímejte tolik o Evropskou unii. Máme taky jiné možnosti krytí. Co takhle Kreml třeba, jo? Velmi nebezpečné.
1: Jasně, ale opět tady vůbec se nechci nikoho zastávat. Já jim říkám, na to má vláda právo. Vláda má právo na to zrušit informační centra Evropské unie.
3: No.
1: A to, že tím něco jakoby říká, to už je na to už není důkaz. Rozumíte mi?
3: Ano, rozumím, ale já mluvím právě proto mluvím o tom součtu. Každá z těch věcí by se dala takto, jakoby, oni se o to i snaží, tak jakoby vysvětlit, tak vlastně jo, bychom si řekli, ale v tom součtu. A když do toho součtu budete připočítávat dál, Česká televize, Český rozhlas, už nebudou svobodní, budou závislí na našem rozpočtu. Připočítejme k tomu součtu třeba i pád, my jsme ho zarazili, ale ten proklamovaný, nebo já nevím, už téměř pád knihovny Václava Havla, má být na bázi neziskového sektoru. Dáme-li ho prostě pod státní rozpočet, můžeme to utáhnout, jo?
1: No dobře, ale tohle je z hlavy vdovy po Václavu Havlovi, ne?
3: No a to...
1: není politička.
3: Ano, ale potom tedy, jestliže se Dagmar rozhodla, to dá městské knihovně, a pozor, já si městské knihovně vážím, jo, a přece jenom je, a má výborného ředitele, ale přece jenom je závislá na rozpočtu magistrátu, jo.
1: Jasně.
3: A magistrát je dobře obsazen momentálně, nebo řekněme bezpečně, jo, ale to se může změnit. Už po těchto volbách, jo. A nejenom řeknu, jestli tam budete si hrát na brsou ty Havlovy věci, tak vám to trošku snížíme, ten rozpočet, a nejenom bude problém. Proto já tvrdím, že ano, městská knihovna je určitě dobře, národní knihovna by byla taky dobře, vůbec s tím nemám problém, naopak tomu fandím, ale místo toho ten maják té demokracie, a není jich moc, je to Člověk v tísni, ještě a pár takových organizací, ještě máme na Charty 77 a tak dále, tak ten maják demokracie musí stát jednoznačně na občanském základu, či musí být nezisková organizace. Proto Václav Havel zdůraznil občanská společnost.
1: A teď mi řekněte, určitě jste si všiml, nešlo si nevšimnout, že z Václava Havla dnes mnohem víc než v době, kdy byl na Hradě, děláme morální autoritu. Ale nebyla jeho cena právě v tom, že byl plný pochybností, plný rozporů vnitřních, jako sám se sebou se prál věčně.
3: Ano.
1: Dá se zároveň takovýhle člověk pokládat za morální maják? Já se ptám.
3: No, tam je... tady já odpovím podle sebe a může se objevit někdo, kdo to odpověď bude rozporovat, jo. Každý má svoji osobní zkušenost, jo. Já jsem se naučil u Václava Havla oddělovat jeho osobní život a jeho poselství v oblasti společenského politické. Co se týče toho jeho společenského politického poselství, včetně té občanské společnosti, tak musím říct, že nemám skoro žádný výhrady. Já to docela znám dobře a tam není nic, čím bych nesouhlasil.
1: A jaké máte výhrady k jeho osobnímu
3: životu? No ale právě to, co naznačujete, on to byl člověk z masa a kostí. Každý člověk má svoje chyby. Jo, těch chyb, už jsme o něčem mluvili, to byly z té politické oblasti, dejme tomu, těch chyb u Václava Havla byla zhruba obdobná porce jako u všech ostatních, jo. Nebo u těch lidí, kteří jsou dobří lidé, ale nevyvarují se. Tak nebudeme tady diskutovat oblast mužsko-ženskou, protože...
1: To vůbec jsem neměla v pomyslu, ale spíš mě zajímal ten Havel hledající, plný rozporu, plný pochybností.
3: Ano, a to je přesně to, co vy jste řekla, a on to vlastně na sebe prozrazoval v průběhu svého života. Teď on nám to přece říkal, že má pochybnosti, že si sám sobě připadá nedostatečný, že sám sobě si připadá i nedostatečný, jakoby nestatečný. On byl kombinace zvláštní laskavosti a přívětivosti, ale s velkou politickou silou a odhodláním v případě, že šlo o věc, kterou považoval za bezpodmínečně a jednoznačně důležitou.
1: Poslední otázka. No. Jde o vteřiny, chci říct. O vteřiny. Ano, ano. Představte si, že tady ve studiu s váma sedí Václav Havel, no, a vy se ho máte zeptat jednu otázku. Jaká by to byla?
3: Tak kterou jste se zeptala vy, Vašku, prosím, co říkáš tomu, co se dneska děje a co říkáš zejména Trumpovi. Rusy známe, ale co říkáš Americe?
1: Michal Kocáb, hudebník, blízký přítel Václava Havla, bývalý politik, byl mým dnešním hostem. Děkuji moc.
3: Děkuji, hezka, no.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.

0: Pěkné dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: V únoru začne fungovat varovný systém v případě krizových událostí. Ukrajina poškodila více než polovinu ruských rafinérií. Bývalý poslanec Wolf dostal roční vězení za ukrývání před trestem za dotační podvod. U pondělních zpráv Plusová zvítá Monika Vrchotová. Ministerstvo vnitra plánuje spustit systém varovných zpráv na mobilní telefony v únoru příštího roku. Českému rozhlasu to potvrdil šéf rezortu Lubomír Metnar z hnutí ANO. Lidem by v případě krizových situací, jako jsou povodně, výpadek elektřiny, rozsáhlý požár nebo i třeba dronový útok, zaslal na mobilní telefony varování i s radami, co dělat. Zobrazí se i na zamčené obrazovce a vydá zvukový signál také přes vypnuté zvonění. S přípravou začal rezort ještě za minulé vlády. Tehdy byl ministrem vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN.
2: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, když takové události byly v Pobaltí, byly v Polsku, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili, ale ta bezpečnostní situace klidná není, nevypadá, že se zlepší, a tohle je určitě systém, který může zachraňovat zdraví a životy.
0: Systém Cell Broadcast teď prochází zkušebním provozem. Podobná varování využívají i další evropské země. Ukrajina svými útoky údajně ochromila už polovinu ruských zařízení, která zpracovávají ropu. Týká se to hlavně rafinérií, tvrdí to ukrajinské ministerstvo obrany. Kyjev chce v útocích pokračovat a ještě je zesílit.
3: Ukrajinské ministerstvo obrany na svém telegramovém účtu napsalo, že 51% ruských kapacit na zpracování ropy bylo vyřazeno z provozu, a to díky promyšleným, dlouhodobým a systematickým operacím. Hloubkové údery vracejí válku do Ruska. Systematicky zbavujeme nepřítele zdrojů provedení války, konstatovalo ministerstvo obrany a připomnělo poslední zásahy rafinérií v Moskvě, Jaroslavli, Saratově, Syzrani a dalších městech. Rusko celkový rozsah poškození svých ropných zařízení nezveřejnilo. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Spojené státy stáhly všechny bombardéry svého letectva z letecké základny Fairford na západě Anglie. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na ministerstvo obrany, podle kterého jsou letouny zpátky na domovské základně ve Spojených státech. Stalo se tak po incidentu, který vyšetřují britské úřady. Koncem září policie poblíž základny zadržela 5 mužů kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. Základnu Spojené státy využívají k útoku na cíle v Iránu. Bývalý poslanec Petr Wolf dostal za útěk před vězením roční trest. Rozhodlo o tom dnes okresní soud v Ostravě. Politik zvolený do sněmovny za tehdejší ČSSD si měl odpykat 6leté vězení za dotační podvod. Uprchl ale do Paraguaje, kde se ukrýval. Zamaření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mohl dostat až 2 roky vězení navíc. Dnes vinu přiznal a řekl, že všeho lituje. Soudce Tomáš Žatek při rozsudku zdůraznil i přitěžující okolnosti.
4: Je třeba zdůraznit, že ten protiprávní stav, který svým jednáním založil, trval takřka 13 let. Tímto svým jednáním mařil výkon trestu, poměrně důrazný výkon trestu, 6 let. A navíc jednal takto zcela vědomně, zcela plánovaně.
0: Posloucháte zprávy Plusu. Bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová dnes ve svědecké výpovědi v kauze Dozimetr řekla, že za hlasování v radě čelila šikaně a bossingu. Měla neschody s více lidmi ve vedení Prahy, největší s dnes obžalovaným bývalým radním Petrem Hlubučkem. Později se snažila vyhýbat jakýmkoliv společným jednáním. Spory s ním i dalšími měla třeba kvůli projektu Nové Holešovice a dalším zakázkám. Obvodní soud pro Prahu 9 pokračuje v hlavním líčení kauzy. Jde o údajné ovlivňování zakázek na magistrátu hlavního města a pražském dopravním podniku. Obžalobě aktuálně čelí 6 lidí a 2 firmy. Všichni vinu odmítají. 4 lidi uzavřeli dohodu o vině a trestu. Přesně před 90 lety se narodil Václav Havel. V exkluzivním rozhovoru na něj vzpomínal i bývalý americký prezident Bill Clinton. S naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou mluvil třeba o tom, jak se s prvním prezidentem České republiky naposledy setkali před 16 lety v New Yorku.
5: Nevím o nikom jiném v politice, s kým jsem si ten společný čas tolik užíval. Byli jsme přátelé.
6: Vzpomínal Clinton na společné konverzace s Havlem, které se podle něj vždy stočily k významu svobody.
5: Na jeho 90. narozeniny by si měli lidi pamatovat, že nikdy netvrdil, že zná všechny odpovědi, ale věděl, jakou cestou jít, nikdy se nenechal odradit, když lidé přijímali rozhodnutí, se kterými nesouhlasil.
6: Clinton zmínil taky společnou lásku k hudbě, i to, kde má uložený saxofon, který od Václava Havla dostal jako dárek v pražském klubu Reduta. Celý rozhovor s americkým ex-prezidentem uslyšíte dnes po 13. hodině na Radiožurnálu a Českém rozhlasu Plus. Jiří Kodík, Český rozhlas.
0: Teď míříme na silnice na D11 z Hradce Králové do Prahy. Opatrně za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 13. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na 8. kilometr, zdržení 20 minut. Silnice 43 mezi Svitavami a Brnem je v Lipůvce neprůjezdná. Zasahují tam uvážné nehody. Na místě je i záchranářský vrtulník. Můžete to objet osobními auty přes Čebín a Kuřim. V Praze na okruhu směrem na letiště počítejte s kolonou od sjezdu z D1 až nakonec omezení ke sjezdu na Jesenici na 82. kilometr, zdržení asi 20 minut a na Nuselském mostě se popojíždí od Vyšehradu až do omezení v Legerově a plná je také Ječná před IP Pavlova. Dobře dojeďte. Po rozpuštění možné mlhy má dnes převládat polojasno až jasno s teplotami od 18 do 22 stupňů. Tolik zprávy a teď už si dáme bruselské chlebíčky.
7: Díky evropským fondům zajedete do nějakého středočeského nebo moravského městečka a uvidíte tam krásný sportovní zázemí. Praha si na tyhle ty peníze nešáhne.
8: Konečně tady máme třaskavé téma větrných elektráren.
1: Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
9: Už za pár dní nás čekají komunální volby a lidé v nich budou rozhodovat hlavně o tom, co je jim nejblíž. O školách, dopravě, bydlení a podobě jejich obcí. Do toho všeho zároveň významně vstupuje Evropská unie. Přes dotace, klimatická pravidla nebo nové nástroje spojené s emisními povolenkami. Nakolik voliči vnímají dopady Evropské unie přímo ve svých obcích? A promítají se evropská témata vůbec do předvolební kampaně? O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Já jsem Zdenka Trachtová, zdravím vás z Bruselu a na dálku do Prahy vítám dnešní hostku bruselských chlebíčků, výzkumnou pracovnici Institutu Europeum a novinářku Kláru Votavovou. Dobrý den.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: Jakou roli tedy hrají témata související s Evropskou unií v komunálních volbách a promítají se nějak do předvolební kampaně, tak jak ji sledujete?
10: No, ono přece jenom ta Evropská unie a obce stojí na hodně, na takových jako opačných stranách toho multi, toho víceúrovňového vládnutí, takže to není úplně na první pohled jasné, jak se tam mohou promítat nebo jestli se tam promítají. Asi jako nejpřímněji určitě komunální politiku ovlivňují nebo projevují se tam evropské fondy a respektive to, jestli ta třeba daná obec může fondy čerpat a jestli je čerpat dokáže, to potom může být celkem jako očividný rozdíl mezi třeba dvěma obcemi, které jsou vedle sebe. Ale na druhou stranu jakoby jsem si nevšimla, že by se zrovna to téma těch dotací v komunální politice zase tak moc, nebo v té předvolební kampani zase tak moc projevovalo, protože se prostě lidé naučili tohle brát spíš jako samozřejmost a taky to možná není zase tak úplně atraktivní téma na to, aby se to nějak jako politizovalo nebo aby ty politici to zkrátka vyzdvihovali. Neříkám o tom, že prostě na žádné úrovni nebo v žádné obci se toto neděje, nicméně to prostě nevypadá, jako by to bylo, že by to bylo nějaké příliš horké téma. Možná více horké téma mohou být otázky, které jsou právě spojené s tou klimatickou politikou.
9: Takže z toho, co říkáte, mi tedy plyne, že lidé v českých obcích, v českých regionech vlastně úplně nevnímají ty dopady Evropské unie a třeba ty peníze, které k ním z unijních fondů plynou.
10: Takhle, oni jich určitě vědí. Evropské fondy jsou velmi známé. Podle nějakého výzkumu, co jsem viděla z roku 23, tak asi 3/4 lidí řekli, že ty fondy znamená. znají. Takže určitě to není něco, o čem by lidi nevěděli. Já spíš jako říkám, že to není téma, který by možná úplně jako ty lidi burcovalo. Že prostě to tak nějak jako vidí. Pokud třeba s tím mají nějakou pozitivní zkušenost, tak je hodnotí pozitivně, což jako převažuje. Potom jsou lidi, kteří to třeba vnímají negativně, ale prostě není to úplně něco, co by je zvedalo ze židle a kvůli tomu, že by prostě se rozhodli, že třeba půjdou nějak volit. Ale zase to nechci úplně generalizovat. Určitě se najdou obce, kde se na tom jako ta kampaň vystavět dá, jenom prostě to není nějaké velké téma všeobecně.
11: A když už se tedy ta témata v kampani objevují a lidé o nich mluví, tak co je to konkrétně za témata? My, když jsme si domlouvali, o čem spolu dnes budeme mluvit, tak vy jste zmiňovala větrné elektrárny a akcelerační zóny. Tak je to to něco, co v Česku tedy hodně rezonuje teď před těmi volbami?
10: Takhle, já se tomu tématu věnuju novinářsky posledních pár měsíců, takže jsem tím asi teďka trošku taková postižená, ale přijde mi, že v těch obcích, kterých se to týká, buď že se tam má vymezit oblast, anebo se tam má stavit prostě nějaký větrný projekt, tak to ty volby určitě zasahuje. Ono to většinou vypadá tak, že prostě se tam ten záměr vlastně nějak přinese a pak třeba nějací občané začnou proti tomu protestovat, udělají třeba referendum, bude jakoby více referent o těch větrnících, které budou souběžně s komunálními volbami a vlastně potom často třeba ti lidé, kteří dělají referendum, si už udělají kandidátku a to spojují s těmi tématy Evropské unie z toho důvodu, že konkrétně teda akcelerační oblasti, ne konkrétní projekty větrníku, ale ty akcelerační oblasti jsou zkrátka požadavkem, který vychází, ke kterému se vlastně zavázala Česká republika v Národním plánu obnovy. Pokud by je Česká republika nevymesila, tak může přijít o miliardy korun. A vlastně ti lidé tohle můžou vnímat negativně a můžou potom prostě, protože tam tu akcelerační oblast nechtějí, tak vlastně propojit to jakoby s Bruselem a říkat, že prostě nám to tady nutí Brusel a podobné věci. Takže v téhle oblasti jakoby je konkrétně vidět, že prostě se nějaká evropská klimatická politika do těch komunálních voleb může propisovat. Určitě z toho těží i některé politické strany, které, jako třeba typu Svobodní nebo Hnutí pro nebo Trikolora, které tedy tyhle ty jako protivětrné, řekla bych, kampaně jakoby na té lokální úrovni, že se jich účastní, anebo třeba tam mají ty svoje kandidátky, které vlastně tyhle věci říkají také a taky kritizují tu Evropskou unii. Takže mi to přijde jako takový jakoby konkrétní příklad toho propojení EU a komunální politiky. Nebude jediný, jo, ale myslím si, že ty témata klimatické politiky jsou prostě aktuálně hodně právě politizovaný, hodně zvedají lidi ze židla třeba na rozdíl od těch evropských fondů, takže potom se to ukazuje i v těch volbách.
11: Vy jste nezmínila motoristy, kteří na vládní úrovni jsou jedni z hlavních odpůrců těch akceleračních zón. Ono, ty zóny už v Česku platí, ale současná vláda nakonec ten původní plán výrazně zredukovala. Původně se mluvilo asi o 2700 kilometrech čtverečních, nakonec tedy ty akcelerační zóny v Česku činí necelých 300 kilometrů čtverečních. Tak nehrozí podle vás, že Česko tím tedy formálně tak nějak splní ten evropský požadavek, ale praktický dopad na rozvoj obnovitelných zdrojů v regionech bude malý?
10: Jo, řeknu dvě věci. A za prvý, já jsem ty motoristy nezmínila, protože ve výzkumech, který jsem třeba na tohle téma četla od pana Vidomuse, který se tím zabývá, tak on tam zrovna ty motoristy na té lokální úrovně moc nezmiňuje, jo? Že, takže možná to je jako překvapující. Ale druhá věc, ano, hrozí to, je otázka prostě, jak se Evropská komise prostě posoudí, jestli teda Česko ten závazek splňuje nebo ne. On je asi taky problém v tom, že pokud prostě jakoby na té ploše, která byla vymezená, tak aby se splnil ten závazek, tak by se tam těch větrníků muselo postavit jako opravdu hodně moc. A to třeba jako je potom zase jako pochopitelně pro ty obce, kde ty akcelerační oblasti být mají, tak je to ještě více nepřijatelné potom z toho důvodu. Jo? Takže je to prostě tím, že se to vlastně, že se to jakoby zahustilo a tím to třeba může být jako pro někoho ještě hůře zkousnutelné.
11: Paní Votová, kdybychom měli úplně jednoduše vysvětlit, co má běžná česká obec z členství Česka v Evropské unii, tak co byste uvedla jako první a jsou třeba projekty, které by bez peněz Evropské unie vůbec nevznikly?
10: Jasně, tak na tohle je docela nedávná analýza Svazu měst a obcí, která vlastně hovoří, že v tom posledním programovém období šly peníze Evropské unie nejčastěji na vodovody, kanalizace a čističky, potom třeba na školy a školky, na opatření, které se týkají dopravy nebo na třeba protipovodňová opatření. Určitě i když máme třeba ty různé obecní budovy typu různých knihoven, komunitních center a podobně, tak ty jsou také velmi často financovány evropskými penězi. Abych jako řekla nějaký konkrétní příklad, tak třeba u těch čističek ty respondenti toho svazu říkali, 65% těch respondentů říkalo, že vlastně kteří postavili čističku, takže na to dostali peníze z EU a 60% z nich řekla, že vlastně ty peníze jsou jako úplně zásadní. Takže by ty čističky prostě nevznikaly, podobně by asi nevznikaly nějaké školky a podobně. Jako já možná v tomhle hodím takový jako trošku kritičtější hledisko. Myslím si, že Česku si prostě vybudovalo docela velkou závislost na těch evropských fondech od té doby, co je vlastně pobírá. A potom vlastně ty věci některé, které si typicky západoevropské země prostě platí sami. Klidně to může být třeba předškolní vzdělávání nebo různé sociální programy, tak vlastně to visí na těch, na těch evropských fondech. A samozřejmě, jako jak se očekává, že se ta kohezní politika bude pro Česko minimálně určitě jako osekávat, tak hrozí, že samozřejmě tahle závislost se nám vymstí a že by možná teda Česko mohlo trochu víc přemýšlet o tom, jako kde ty peníze teda jinde vybírat, když už se nebude moc spolíhat na ty evropské fondy, protože ano, ta závislost zatím prostě existuje a bude to problém.
11: Česko má v tom současném období, v tom současném víceletém rozpočtu Evropské unie, tedy na roky 2021 až 2027, k dispozici přes 21 miliard eur napříč několika unijními programy. Uh-huh. To je spousta peněz. Uvědomují si to běžní obyvatelé? A rozumí vůbec v Česku lidé principu čerpání těch unijních peněz a tomu, že Česko je vůbec vlastně čistým příjemcem a nikoli plátcem, čili že zatím čerpá více peněz z evropského rozpočtu, než kolik do nich odvádí?
10: Jo, jako já jsem už i říkala, že ty fondy u nás jsou vlastně spíš jakoby známá věc, takže to si lidé asi uvědomují. Asi musíme podotknout, že Česko do Evropské unie i nějaký peníze odvádí, asi většinou 60 až 70 miliard ročně. Pořád jsme v plusu, jo, pořád třeba ministerstvo financí loni říkalo, že jsme byli v plusu 31 miliard. Takže jenom jako něco k těm číslům. Zároveň, jak jsem říkala, myslím si, že lidé jakoby znají ty fondy, ale jakoby když tady házíme miliardami a dělám to teďka i já, tak jakoby myslím si, že je hodně těžký si ty peníze vlastně jako představovat, nebo velká čísla obecně jsou pro nás těžký si představovat. A možná větší smysl má třeba porovnávat třeba ten rozpočet konkrétně obce, který už může být v desítkách milionů, třeba s výškou nějaký konkrétní dotace, kterou ta obec dostala, a prostě to nějak jako srovnávat s těmi konkrétními projekty, protože ostatně právě jakoby lidé, kteří mají pozitivní náhled na evropské fondy, tak jsou většinou ti, kteří mají nějakou konkrétní pozitivní zkušenost s nima.
11: Mimochodem, vy jste zmínila, že Česko stále v plusu, já jsem to taky říkala, že jsme stále čistým příjemcem České republice, ale třeba státní tajemnice pro Evropské unie Milena Hrdinková tady v Bruselu nedávno mluvila o tom, že toto rozlišování států na čisté příjemce a čisté plátce, že to je vlastně nesmysl, že to je jakýsi novinářský konstrukt a že by se s tímto termínem vůbec nemělo operovat, protože z toho, že Česko například čerpá peníze na rozvoj chudších regionů, netěží pouze Česko, ale celá Evropská unie a že to je tedy ve prospěch všech. Tak zajímá mě, jak vnímáte tento argument.
10: A tak já jsem jako nevěděla, jak ona to myslela, a než jste mi to teďka vysvětlila. Mně vlastně přijde, že je to takový jako až docela hezký pohled na věc, že prostě jsme v tom všichni spolu a jako je pravda, že prostě státy, které jako jsou na západě, tak by si měly přát, aby jako ta Evropská unie byla nějakým způsobem soudržná sociálně a regionálně. Takže já si vlastně nemyslím, že tohle je jako nutně špatně, ale jako zároveň je pravda, že prostě ano, ty státy některé těch jakoby dostávají víc peněz, než odvádí, a některé dávají více, než dostávají. A prostě i při vyjednávání o evropském rozpočtu se většinou tyhle ty různé státy spolu prostě dávají do táboru a vyjednávají jako proti sobě. Jo? Takže prostě i jakoby na té vyjednávací úrovni je jasný, že prostě ty státy jakoby to berou, jakože to je jejich zájem a že jsou příjemci, nebo zůstat třeba příjemci. Takže není to pravda, že by to prostě byl nějaký konstrukt, ale myslím si, že je pravda, že ideálně by i státy třeba na západě Evropy měly vidět v té kohezi nějaký přínos pro celý kontinent.
1: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Když teď tedy z té velké perspektivy zazumujeme přímo na ty jednotlivé obce a na dotace pro obce, tak někteří starostové si stěžují na to, že čerpání těch dotací je velmi složité. Tak mě by zajímalo, jestli podle vás je třeba větším problémem nedostatek těch peněz, nebo spíše ta administrativa spojená s jejich získáváním.
10: Takhle, já se možná ještě i vrátím k tomu bodu, který jsem předtím říkala, a to je ta jako závislost na tom evropském rozpočtu. Že vlastně, když já jsem třeba dělala nějaký výzkumy toho, jak se vlastně daří absorbovat Fond spravedlivé transformace, tak prostě někteří ti lidé v těch krajích mi říkali, že vlastně pro ně by bylo opravdu mnohem jednodušší, kdyby ten stát jim řekl, já vám dám prostě více peněz z rozpočtového určení daní, takže našich peněz, českých peněz, a prostě je máte a víte, že je máte a nemusíte si oni nikde žádat, vykazovat je. Je to předvídatelnější, protože prostě ty programové období vždycky jako trvají jenom nějakou určitou dobu, nebo ty jednotlivé operační programy. Takže jo, jakoby už to vlastně, že se teda používá ten nástroj dotace, tak to může prostě vést jako k větší byrokracii, než by se to rozdělovalo jiným způsobem. A zároveň samozřejmě prostě jo, je tady v Česku jako velká kontrola asi ze strany státu ohledně toho prostě strach, aby se ty peníze nezneužily. A potom se ty starostové opravdu stěžují na možná jako moc velkou byrokracii. Ten problém může být i v tom, že vlastně máme tu veřejnou správu hodně roztříštěnou a prostě ty obce častokrát nemají kapacitu, prostě nemají ty úředníky, kteří by dokázali o ty fondy požádat, když je to takhle náročné.
11: Ona, Evropská komise, chce od roku 2028 ten systém fondů změnit a větší část peněz združit do národních a regionálních partnerských plánů. S tím aspoň počítá návrh nového víceletého rozpočtu, o kterém teď členské státy horečně vyjednávají. Pokud by tato změna skutečně přišla, znamenalo by to podle vás pro obce trošku umenšení té administrativy a zjednodušení toho procesu?
10: Tak jako jak se to prezentuje ze strany Evropské unie, tak by to tak být mohlo, ale na druhou stranu jako třeba výbor regionů, že jo, který právě zastupuje v Evropské unii obce a regiony a kraje a tak, tak je spíše jakoby k tomuhle návrhu kritický. Všechny ty nástroje, které konkrétně Evropská unie rozděluje skrz takzvané sdílené řízení, což jsou fondy jako ten fond regionálního rozvoje, sociální fond spravedlivé transformace, ale třeba i zemědělství nebo rybářství, tak vlastně by se to mělo sloučit do toho jednoho velkého balíku peněz. A teďka oni se vlastně bojí, že se budou jakoby třeba ty politiky pro kohezi, tak budou prostě upozaděné na úkor těch jiných zmíněných politik a že prostě o tom bude víc jako rozhodovat už ten stát, teda jakoby co potřebuje, a že prostě třeba nebudou ty konkrétní státy na tu kohezi jako dávat takovou pozornost, jako to dosud dělali. Zároveň samozřejmě ta koheze už prostě začíná být trochu řeněná, protože jakoby jinými prioritami, protože Evropská unie má jiné priority, které se týkají třeba obrany nebo dekarbonizace nebo jako digitálních technologií a podobně, takže už to prostě možná nebude tolik jako čisté, že prostě chceme jenom pomáhat regionům, ale chceme vedle toho ještě podporovat nějaké jiné priority, takže třeba i na tu čistou kohezi prostě bude méně peněz. Myslím, jako já třeba, když se vrátím k tomu fondu spravedlivé transformace, co jsem řešila, tak prostě to byl třeba nový fond, že jo, který existoval jenom v tom posledním programovém období, a ono samozřejmě jako trvalo nějakou dobu, než se tam třeba nastavily ty procesy, aby se to jako nějak dobře rozdělovalo, a teď, když se to teda jakoby už začalo, prostě rozjelo, tak ten fond najednou zase jako končí, což je nějaký jako příklad zase možná nějaký nepředvídatelnosti, který kraje čelí, když prostě mají plánovat nějakou spravedlivou transformaci, tak těch 7 let možná na to úplně nestačí. A teďka se třeba bojuje za to, aby třeba k té spravedlivé transformaci byla aspoň v tom národním plánu prostě nějaká kapitola nebo prostě něco vyčleněného. Protože, jak jsem říkala, jinak je to takový velký balík peněz a vlastně není úplně jako garantované, že na některé priority, na které prostě ty peníze dosud byly vyčleněny, takže na ně budou vyčleněny i nadále.
11: Mm-hmm. Čili když to zjednoduším, to, co říkáte, tak ta nová struktura čerpání unijních fondů by pro obce znamenala na jednu stranu pravděpodobně méně administrativy, ale na druhou stranu by to znamenalo, že budou mít pravděpodobně menší vliv na to, kam ty peníze konkrétně půjdou.
10: Asi ano, jako já ještě dodám, že jsou to u nás pořád spíš jako ministerstva, že jo, kde jsou ty řídící orgány operačních fondů, ale na druhou stranu on, prostě už jsou jako zaběhnuté nějaké postupy, jak ty ministerstva prostě spolupracují s kraji, s obcemi a podobně a že se tenhle ten systém tím může jako trochu rozbourat.
11: Dále, když se teda zaměříme na tu budoucnost, na příští období programové, tak otazník se vznáší nad sociálním a klimatickým fondem, který je navázaný na ETS 2, tedy na systém emisních povolenek, který se týká vytápění a dopravy. Zatím víme, neplatí, ale má začít platit v příštích letech. Tento systém má členským státům, připomínám, kompenzovat právě dopady emisních povolenek. Česko by z tohoto systému mohlo v příštím období získat v přepočtu asi 40 miliard korun. Jenže současná vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, tak ta trvá na tom, že systém ETS 2 neimplementuje. Co by to tedy znamenalo pro to čerpání toho sociálního a klimatického fondu? Že zkrátka ty peníze nedostaneme?
10: Ano, a myslím si, že je i problém v tom, že jak je to teďka v takovém trochu limbu a není jasné, jak to tady s tím fondem pro Česko bude, tak že se vlastně nestihne jakoby včas dobře připravit, protože to vždycky trvá. Než se zase, to jsem říkala, o toho fondu spravedlivé transformace prostě nějak jakoby vůbec na těch ministerstvech vymyslí, jak se to bude rozdělovat. A tohle mají být peníze, které mají být, že jo, distribuovány jako domácnostem, takže to je ještě těžší, než to prostě distribuovat třeba, já nevím, krajům. A tím pádem prostě už to, že se to takhle oddaluje, tak hrozí, že ten fond prostě nebude nějak jako efektivně nebo účelně rozdělovan.
11: A s tím tedy vláda Andreje Babiše počítá?
10: Tak asi to berou jako něco, co prostě obětují v rámci boje proti emisním povolenkám.
11: Mimochodem, podle agentury STEM jenom asi 15% lidí přesně ví, co to ETS 2, ten systém, co to znamená. A polovina lidí si ten systém spojuje hlavně se zdražováním nebo byrokracií. Tak otázka tedy je, jestli v tom tak trochu neselhává komunikace Evropské unie a vlastně i české vlády.
10: Jo, no tak já si myslím, že Evropská unie jakoby historicky prostě jako závisí spíš na těch členských státech a buď na těch jejich politicích nebo třeba na místních novinářích, aby jakoby vysvětlovali ty různé politiky lokálnímu obecenstvu, protože prostě Evropská unie je daleko, ty lidi třeba jako nemluví jazyky a podobné věci, jako aby ty věci vysvětlovali přímo na místě, nebo nemá na to prostředky. A potom ale když prostě Evropskou unii ti politici, že jo, často berou jako spíš nějakého fackovacího panáka nebo prostě se proti těm politikám EU vymezují a třeba to jakoby může být i legitimní jako vymezování se, tak potom už moc nezbývá nikdo, kdo by to vysvětloval.

0: řízení, čili nových povinností pro dovozce ropy a plynu. Postupně získalo pro svou pozici řadu dalších států. A teď se ukazuje, že to zabralo. Unijní exekutiva se podle eurokomisaře pro energetiku Dana Jergensena skutečně v příštích týdnech chystá navrhnout odklad klíčových povinností o jeden rok. Evropské státy taky řeší, jak okamžitě reagovat na prudké zdražování nafty a plynu. Ve hře je i uvolnění části strategických zásob nafty, aby se ceny trochu uklidnily. K tomu Evropu tlačí americká administrativa Donalda Trumpa a hrozí, že jinak by Evropa mohla čelit zákazu vývozu nafty ze Spojených států. Europoslanci v říjnu zamíří do Štrasburku hned dvakrát, poprvé už tento týden. Není to mimořádnost. Připomínáme, že evropské smlouvy vyžadují 12 řádných plenárních zasedání ve Štrasburku ročně. A protože se v srpnu Evropský parlament neschází, tak to europoslanci musí dohnat teď v říjnu. Evropský parlament ovšem čas od času zasedá i v Bruselu, letos celkem třikrát. Už je z těchto bruselských chlebíčků vše. Díky za poslech. Nalaďte si nás zase příští pondělí po 11. na Plusu nebo v podcastových aplikacích. Loučí se s vámi Zdeňka Trachtová a těším se zase někdy příště.
1: Dobré dopoledne, je 11:30.
2: Český rozhlas Plus.
1: Rusko propustilo Čecha, kterého soud v září poslal na 13 dní do vězení. Informoval o tom mluvčí české diplomacie Adam Čerge. Muž dostal trest vězení za to, že protestoval na Rudém náměstí v Moskvě s transparentem v angličtině. Podle soudu se nápisem snažil zdiskreditovat ruskou armádu. Kromě vězení dostal muž i dvě pokuty. Celkem zaplatil 60 tisíc rublů, tedy asi 15 tisíc korun. Podle ministerstva zahraničí už Čech ruské území úspěšně opustil. Základní školy by mohly mít jistější peníze na asistenty pedagoga. Změnu ve financování dnes projedná vláda. Nově by školy dostávaly peníze podle počtu žáků a toho, kolik dětí pomoc asistentů potřebuje. Teď se peníze přidělují hlavně na konkrétní žáky podle doporučení poradny. Ministerstvo školství chce, aby školy mohly s asistenty počítat dlouhodobě. Španělský premiér Pedro Sánchez vyhlásil předčasné volby, budou 29. listopadu. V krátkém projevu řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která ve Španělsku v posledních letech vládla. Předčasné volby vyhlásil poté, co v pátek španělský parlament odmítl vládní návrhy na řešení bytové krize, která v zemi vyvolala rozsáhlé protesty. 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby společně s novináři odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. V dopise se taky ohrazují proti omezování přístupu k informacím. Podepsaní zástupci médií trvají na tom, aby úřady a veřejné instituce byly dostupné všem redakcím bez rozdílu. Šéfredaktoři taky žádají politiky na všech úrovních, aby nepodceňovali násilí, a to i na sociálních sítích. Přesně před 90 lety se narodil Václav Havel. Posledního československého a prvního českého prezidenta připomínají akce po celé republice. V Senátu dnes odhalili pamětní desku. V první prezidentské knihovně začíná týden kulturních a debatních akcí, který nabídne diskuze o demokracii, umělé inteligenci nebo médiích. A například Český rozhlas Plus dnes po 13. hodině odvysílá exkluzivní rozhovor s americkým ex-prezidentem Billem Clintonem, ve kterém mluví o přátelství s Václavem Havlem i společných zážitcích. Ještě pohled na dopravu na D1 z Přerova směrem do Brna. Se zastavují kamiony za sjezdem na Vyškov západ na 218. kilometru a v roztrhané koloně pokračují na 196. Silnice 43 mezi Svitavami a Brnem je v Lipůvce dál neprůjezdná kvůli těžké nehodě. Policie odklání provoz před Čebín a Kuřim. A v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. K Europarku. Přejeme šťastnou cestu. Odpoledne bude slunečné. Teď se ještě můžou hlavně v Čechách a ve Slezsku držet mlhy. Nejvyšší teplo

0: teploty dnes vystoupí na 18 až 22 stupňů. Ze zprávy to vše a teď už začíná Interview Plus.
1: V půlce září premiér Andrej Babiš potvrdil, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Předseda bezpečnostního výboru Senátu se minulý týden dopisem premiéra zeptal, co vláda dělá pro ochranu před ruskou hrozbou. Podceňuje česká vláda hrozící nebezpečí? Začíná pondělní Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
1: Hostem Interview je předseda Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer ze senátorského klubu ODS a TOP 09. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Vy v dopise vyčítáte Andreji Babišovi a jeho vládě liknavost v době, kdy se Rusko připravuje na válku proti Evropě. Je to hlavní důvod, proč jste jako předseda bezpečnostního výboru Senátu premiérovi ten dopis poslal?
3: Obrana státu to není jenom otázka nějakého politického marketingu nebo otázka k rozhodování ad hoc. To je dlouhodobý úkol, kterým je vázán předseda vlády a celá vláda, a to na základě zákona. Proto jsme se na něj obrátili, aby nám vysvětlil, co v té věci v souladu se zákonem dělá.
1: A rozumím tomu správně, že ta liknavost, kterou ten dopis naznačuje, byl ten důvod, proč jste ten dopis posílal.
3: Ano, pan premiér totiž na jedné straně řekne A, to znamená hrozí nějaké hybridní útoky, a pak řekne B. A to stačí se dívat na jeho vysílání, které má k občanům v tom svém Čau lidi kanále na Facebooku, kde 20. září dokonce vyprávěl o tom, že je potřeba najít spolupráci a porozumění. A tady je potřeba si položit otázku, jestli to porozumění se současným Ruskem je vůbec reálné a jestli pan premiér nezapomněl na tu zákonnou povinnost, kterou má, tedy budovat obranu.
1: Premiér minulý měsíc, jak jsme řekli, připustil, že jsme cílem ruské agrese. Dokonce se ohradil, když velvyslankyně Ruské federace prohlásila, že se česká vláda teď mírní v ostrých slovech proti Rusku. Nejsou tohle důkazy, že premiér Babiš začal brát ruskou hrozbu vážně?
3: Vy jste řekl, že ji začal brát, ale my jsme v situaci, kdy už Severoatlantická aliance několik let cílevědomě soustředěně plánuje, aby se omezil prostor pro ruské aktivity. Nemine den, aby ve státech Severoatlantické aliance byly nějaké útoky. Máme tady například příklad ruského hackerského útoku v Norsku na přehradu, kde útočníci spojení s Ruskem vypouštěli přehradu ve velkém. V Polsku byly výbušniny na železnici. Ve Švédsku ruší provoz letecké dopravy. A nás Medvěděv už v dubnu 2026 označil za jeden z cílů a ukázal na dva podniky, na dvě firmy v České republice. My už dávno nejsme diváky, my jsme na seznamu cílů ruských ozbrojených sil. A z tohoto pohledu ty reakce, které připomínáte u Andreje Babiše, přicházejí jak 5 minut po 12.
1: No a přesto nejsou nějakým důkazem změny jeho smýšlení, nebo aspoň retoriky?
3: No, podívejte se, Polsko cvičí na příval uprchlíků z Pobaltí. Německo masivně investuje do obrany. Francie posiluje ochranu kritické infrastruktury. Ve Finsku prezident připravuje spoluobčany na útoky z Ruska a bere je jako partnery. A tady si musíme položit otázku, co dělá Česká republika. A v tom je problém. Nejenom tato, ale i ta minulá vláda, zdá se, nedělala dost ve srovnání s tím, jaké jsou dneska reálné potřeby. Premiér by měl občanům ne je plašit, ale seriózně vysvětlit, že například mít doma zásoby na týden, to nebyla jenom zvyklost našich babiček, ale že to je dneska věc zdravého rozumu. Zkrátka je potřeba se připravit na to, abychom měli doma dost vody, zásoby jídla na několik dní, protože zkrátka odolná reakce houževnatých občanů, to je přesně to, co posiluje naši obranyschopnost.
1: Teď pojďme k zákonu. Vy jste v Senátu už před půl rokem, letos v květnu, jestli se nepletu, přijali návrh na to, které zákony by bylo třeba novelizovat, aby země byla připravená na ty možné bezpečnostní krize, o kterých mluvíte. Vzala vláda vaše návrhy vážně?
3: No, to je dobrá otázka. My jsme v Senátu měli v únoru veřejné slyšení, kde jsme vlastně provedli takovou inventuru zákonů, které je potřeba novelizovat, protože zastarali, nebo protože tím, že vznikaly v dobách hlubokého míru, tak se dávno míjí s tím, k čemu by měly sloužit v té době krizové, ve které dneska už jsme. A to usnesení, které připomínáte z 6. května 2026, připomíná, že právě ten celkový bezpečnostní systém České republiky už neodpovídá. Ty krize komplexního charakteru, o kterých mluvíme, to znamená, nejde jenom o požáry nebo o blackout, o výpadek elektřiny ve velkém, o povodně, ale navíc o velké bezpečnostní hrozby, vyžadují, abychom si uvědomili, že musíme také upravit pravidla v našich zákonech. A na to nám vláda odpověděla, že na tom bude pracovat. Nicméně uplynul půl rok a do dnešního dne nevidíme, že by se v tom něco velkého změnilo. Zkrátka vláda jako kdyby to nebrala za prioritu.
1: Hostem interview je předseda Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Pro obranu země by podle vás bylo třeba změnit zákony v oblasti dopravy, zemědělství nebo školství. O jaké změny, když to řeknete nějak ve zkratce, jde, jaké změny potřebujeme?
3: No, například naši občané by měli vědět, že každý z nich bude mít nějakou důležitou roli. Vy jste zmínil zemědělství, no tak jaká bude role soukromých farmářů? Oni jsou přeci doslova působí na celém území České republiky. Oni jsou právě tím prvkem té odolnosti naší země. A mohou v případě potřeby nabídnout těžkou techniku. Viděli jsme, jak důležité bylo mít silné traktory v těch prvních dnech bojů na území Ukrajiny. Ale mají také velké stodoly, které lze využít například pro vojenské účely nebo pro účely civilní ochrany obyvatel. A také mohou zásobovat obyvatele v případě, že dojde k zahlcení těch důležitých železničních nebo dálničních tahů. A takhle bychom mohli procházet celou strukturu našeho řízení, nejenom krizového, ale celou řadu zákonů, které nepočítají s tím, že by ty nejdůležitější přípravy měly probíhat už v dobách míru. A to je náš dnešní případ.
1: Pane senátore, a o jaké změny ve školství by se mělo jednat?
3: Například každá škola by měla mít vyjasněný cíl, kam půjde s dětmi v případě ohrožení. Vždyť vidíme, že budovat kryty je věc na mnoho let dopředu, a my si musíme položit otázku, zda například blízko těch školských zařízení nejsou nějaké prostory, kam by bylo možné děti včas odvelet. Tohle je potřeba ale také nacvičovat a dělat s dětmi pravidelnou přípravu. A zároveň je potřeba, aby na to školy nebyly sami, ale například ve spolupráci se samosprávou měly připravené celé programy na to, aby děti ve školách, abychom na ně nezapomněli, aby byli také jedním z aktérů té odolnosti.
1: No a jak byste pro tyhle změny přesvědčil ty, kdo se bojí, řekněme, militarizace společnosti, nebo kdo mají, a zcela pochopitelný, strach z války?
3: No nejlépe můžeme se připravit tak, že ten útočník potenciální, tedy v tomto případě Rusko, ho ani nenapadne, aby cokoliv zkusil. My nemluvíme v tuto chvíli o přímém vojenském útoku na člena aliance, ale o těch nepřímých. A ty jsou velmi dobře plánovat z hlediska útočníka, ale z hlediska obrany to je mimořádně složité. Například soukromá firma by měla vědět, jakou má v krizi úlohu, v čem může pomoci, na co se má sama připravit a co během krize má dělat. Kdo jim to nakonec třeba uhradí nebo zaplatí, protože stát po takových firmách může také něco požadovat. A tohle jsou všecko scénáře, které můžeme sehrát bez toho, že bychom mluvili o válce. Vždyť to jsou reálné krizové stavy, jenom mohou přijít v komplexním případě propojené, tak jako máme dneska náš integrovaný záchranný systém připravený na to zvládat požáry nebo povodně, tak když se ale na to podíváme analyticky zblízka, zjistíme, že náš krizový systém vůbec nepočítá s tím napadením nebo s tou předkrizovou situací, kdy je potřeba, aby přes naše území například projížděly kolony techniky, ozbrojené techniky a desetitisíce spojeneckých armád, které budou součástí toho úsilí na východním křídle Severoatlantické aliance, tedy pojedou přes naše území. Jak tohle máme připraveno z hlediska pohybu a působnosti sil cizích států? Jsou to ještě cizí státy, když to jsou spojenci, kde budou odpočívat, kde budou nabírat pohonné hmoty, kde budou opravovat techniku? A protože půjde o pohyby oběma směry, tak si najednou uvědomíme, že naše země bude taková křižovatka a na to je potřeba se připravit dřív, než ta krize nastane. A my už dneska dobíháme vlak, který pomalu není ve stanici.
1: Už premiér Babiš na ten váš dopis nějak odpověděl, reagoval?
3: Ještě neodpověděl, ale my budeme tu odpověď určitě studovat, protože jsme se těmto věcem v uplynulých měsících intenzivně věnovali. A uvědomili jsme si, že zatímco naši vojáci mají relativně už jasno, protože plánují v rámci Severoatlantické aliance, tak tady chybí úplně převodová páka na vládu, protože to je celovládní úkol, to je celovládní přístup. Obrana státu to je věc celé společnosti, doslova i zdravotnictví, i justice, i dalších. A my vidíme, že zatím to vůbec není priorita a naši ministři netuší, že se jich to bude také týkat. Z tohohle pohledu vidíme, že premiér ty věci podceňuje a že je potřeba, aby přidal, protože nejde jenom o to, abychom odradili toho útočníka v tuhle chvíli, ale také, abychom zocelili občany a informovali je o tom, že stát funguje a že i samosprávy v tom mají nějakou roli. Vždyť náš krizový systém je postaven na krajském řízení a co ví dneska hejtmané o té situaci? Velmi málo. Ještě to s nimi pořádně nezačal nikdo probírat.
1: Hostem interview je předseda Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer. Vy jste v Senátu nedávno kritizoval, že z letošní důvodové zprávy vypustilo ministerstvo obrany v souvislosti s válkou na Ukrajině zmínku o Rusku jako o agresorovi. Neměla tedy ruská velvyslankyně Ponomariovová pravdu, když Česko pochválila, že my mírníme rétoriku jako Češi proti Rusku?
3: Já nemíním komentovat výroky paní velvyslankyně, ale to, na co upozorňujete, je pravda. My jsme se zabývali důvodovou zprávou, která byla připojena k návrhu na působení sil a prostředků ministerstva obrany, to znamená na vysílání také našich vojáků. A tam jsme si všimli, že tam v té důvodové zprávě ve srovnání s tím, co se psalo před 2 lety, někdo usilovně odstraňoval takové nepříjemné formulace. A právě to, co říkáte, že například Rusko není agresor, ale že se tam mluví o konfliktu, který probíhá na území Ukrajiny, je skandálním příkladem toho, že vláda přepisuje situaci. Vždyť, když budeme popírat to, kdo je agresor a kdo je oběť, tak se nedovoláme ani spravedlnosti, natož spravedlivého míru. A tohle jsou mimořádně vážné věci v případě, že s nimi přichází člen vlády a v tomto případě ministr obrany. Vždyť to je základ jeho řemesla, aby uměl pojmenovat, kdo si začal a komu je potřeba pomáhat. V tomto smyslu to bylo velmi politicky proradné a řekl bych až jako, vypadalo to jako sabotáž.
1: A teď se vás zeptám jako bývalého diplomata, proč je pro vás tak důležité, jak se o válce na Ukrajině mluví? Tak nejste jako diplomat spíš pro mírný slovník, doprovázený ale rozhodnými kroky, a nedělalo Česko zatím pravý opak, že mělo silný slovník, ale ty kroky nebyly dost důrazné?
3: No, to je dobrý punkt, co říkáte. Skutečně minulá vláda hodně mluvila a méně dělala. Například právě v té novelizaci všech těch zákonů zůstala skutečně u bílého papíru, a přestože to vojenské plánování už v té době běželo, ale vláda České republiky jako taková přeci zrazuje vlastní občany, když nebere bezpečnost státu jako prioritu. Takže zapomeňme na ty dohady o těch procentech na obranu, kterým jsme se tady věnovali tolik měsíců. My jsme v konfliktu s Ruskem a ne vlastní vinou, a proto je potřeba z toho vyvodit, abychom se dokázali bránit. Zpátky k těm zákonům. Podívejte se, když armáda potřebuje vybudovat nějaký objekt, tak musí postupovat v souladu se stavebním zákonem, takže bude čekat, jako když stavíte garáž, několik let na povolení. Ale je otázkou, zda v současné době není na čase například ozbrojeným silám České republiky rozvázat ruce, aby některé objekty dokázali rekonstruovat nebo vybudovat rychleji, než na to přijde nějaké razítko z úřadu, který je zavalen žádostmi, protože ten stavební zákon byl postaven zkrátka špatně.
1: A když se vrátím k tomu, jak se o válce v Ukrajině mluví a k tomu, co jste nazval proradností, není problém Česka, že stát dostatečně nekomunikuje s vlastními občany ohledně hrozeb ze strany Ruska?
3: Ano, to je součást. Pan premiér vyhlásil, že nepotřebuje strategickou komunikaci, takže bude komunikovat sám. To znamená, že rozpustil expertní týmy, které připravovaly společnost na to, aby občané věděli, kdo je ohrožuje, co jim hrozí a jak se na to nejlépe připravit. Ta rizika, která nám dneska hrozí, jako jsou dronové útoky, blackouty, útoky na nemocnice, to jsou věci, které by občan přeci už dávno měl vědět, a také by měl vědět, co dělá stát, že se na něj může spolehnout, a také co v jednotlivých případech dělat. A teď si udělejte jenom takový test. Představte si, že dron letí na území České republiky a že může jít nejenom o útočný dron, ale třeba o nějaký ten špionážní lehký. A teď proveďme si test. Bude nad letištěm. Lze ho sundat, lze ho sestřelit. Bude nad objekty ministerstva obrany nebo státu, tajných služeb, nad kritickou infrastrukturou nebo nad nemocnicemi, elektrárnami. Kde ho může zasáhnout policie České republiky, kde armáda, kde jsou ty místa v zákonech, které dokonce neumožňují, aby ho někdo sestřelil, protože to není vyjasněné.
1: Rozumím
3: všichni
1: tomu příkladu.
3: Vědí už několik let.
1: Promiňte,
3: všichni
1: rozumím.
3: Vědí už několik let, že drony jsou problém, ale tohle si musíme přeci také nacvičit, a to ještě vláda neudělala.
1: A když se vrátím k té krizové nebo strategické komunikaci, shodneme se, že ani minulá vláda Petra Fialy v té disciplíně ve strategické komunikaci neuspěla. Otakar Foltín, jako špičkový voják, se jako šéf strategické komunikace zaměřil spíš na menšinu ovlivněnou ruskou propagandou, než na většinovou společnost. Vidíte to podobně?
3: Ano, já kdybych byl někde v zajetí a čekal na vysvobození a dveře by rozkopl Otokar Foltín, tak budu nadšen, protože to je skutečný bojovník. Ale z hlediska komunikace s veřejností selhal.
1: No
3: on
1: a teďka,
3: totiž začal označovat občany, kteří tady platí daně, způsobem, který vlastně byl velmi neúctivý.
1: No a teďka, strany současné vlády tu Foltínovu komunikaci dodnes kritizují, ale místo zlepšení, a vy jste to říkal, komunikaci státu s občany rovnou zrušili. Jaké tohle může mít důsledky?
3: No dlouhodobé, protože všichni víme, že ten nepřítel vždycky má mnohem jednodušší práci, když má volné pole pro působnost a když si může ten svůj cíl připravit. Vždyť nejlepší válka je ta, která vůbec nezačne, protože se nepřítel rovnou zdá. A tady vidíme, že si nás Rusko připravuje těmi manipulacemi nebo těmi dezinformačními aktivitami. A my bychom měli vědět, že Rusko dává na obranu rekordní prostředky. Když se podíváme na to, kolik plánuje na příští rok, tak dokonce po přičtení vnitřní bezpečnosti a silových složek už půjde skoro nějakých 45% těch federálních výdajů na armádu v Rusku. To jsou peníze, které opravdu se nedají srovnat s tím, jak málo věnujeme pozornosti naší vlastní bezpečnosti. A právě bezpečnost občanů, to není marketing, to je povinnost ze zákona. Proto voláme právě premiéra, aby s ohledem na zhoršování situace sám připustil, že nám hrozí ta hybridní válka, ty hybridní útoky, tak aby nás informoval, co vláda tedy v té věci začala dělat. Protože když se zhorší ta bezpečnostní situace, tak očekáváme nějakou akci.
1: Nové veřejné slyšení k obraně státu proběhne v Senátu koncem listopadu, jestli se nemýlím, tedy po volbách. Může vláda do té doby nějak vylepšit připravenost Česka na bezpečnostní krize? Může nějak napravit to, co jí vyčítáte?
3: No, ona to může dělat už několik měsíců, protože jsme jí k tomu vytvořili nejenom první podněty, ale tu inventuru zákonů, kterou jsme jí předložili na jaře tohoto roku. Ale také jsme jí vytvořili silnou politickou podporu. Někdy se u nás říká, že ty zákony, včetně ústavních, bude těžké novelizovat, protože se na tom neshodne politická většina, dostatek hlasů. Ale my v Senátu pro tyto otázky hlasujeme v podstatě masivně společně. Jak vládní, tak nevládní členové senátorských klubů. A tady si myslím, že vláda má v Senátu obrovskou oporu, o kterou se může opřít a naopak vlastně nás více zatáhnout do hry. Parlament nemůže vládu nahradit. Senátoři a senátorky nemohou dělat práci za ministry, ale my jim tady připravujeme na talíři servírované možnosti, se kterými je možné hrát, a očekávám, že tu příležitost premiér vezme a přijde osobně i jeho ministři, které jsme pozvali, aby se zúčastnili, protože to není vláda versus opozice, to je společné dílo, na kterém Senát systematicky pracuje, a my bychom považovali za vážnou chybu, kdyby to vláda podceňovala.
1: Minulý týden právě v tomhle pořadu řekla významná finsko-estonská spisovatelka Sofi Oksanenová, že ji ani tak nezneklidní Putinovy hrozby Pobaltí. Jako spíš neochota státu, jako jsme my, jako je Česko, sledovat vliv ruských informací nebo peněz. Má podle vás pravdu?
3: Má pravdu, protože ona ví, o čem mluví. Ten vliv Ruska a jeho vyprávěnek je takový, že když slyšíme od kandidátů za SPD do Senátu, že je potřeba zrušit NATO nebo vystoupit ze Severoatlantické aliance a pak, že bude mír, no tak to je skandál. A SPD je přeci vládní stranou, takže já mám za to, že premiér by měl bouchnout do stolu a právě svých koaličních partnerů se zeptat, jak to tedy vidí s tou obranou. Je-li nadále Severoatlantická aliance klíčem k naší bezpečnosti, tak takové výroky považuji za vlastizrádné a to je potřeba s tím něco dělat, například na úrovni premiéra.
1: Státní zastupitelství podle zjištění webu i rozhlas zastavilo trestní stíhání muže, který se zodpovídal za nelegální vstup do ukrajinské armády. A podle žalobce nedává smysl trestat někoho, kdo riskoval život bojem za správnou věc. Lze to podle vás považovat za oficiální postoj českého státu, když je to výrok státního zastupitelství?
3: Já jsem ten případ ani nestudoval, takže neumím to komentovat v tomto případě dostatečně detailně. Ale obecně platí, že Ukrajina je napadená, požádala o pomoc a to je v souladu s mezinárodním právem, v souladu tedy s pravidly, která se vztahují i na občany České republiky. Proto si myslím, že je naprosto v pořádku, když občan cítí, že by měl pomoci a například začne humanitární pomoc nebo dokonce se zapojí do bojů. Ale tady musíme připomenout ustanovení zákona v České republice, které jasně mluví o tom, že je potřeba si také vyžádat souhlas hlavy státu. A ten může ten občan dostat teprve poté, co vládní instance se znají, že nejde například o trestně stíhaného člověka. Tady nelze dělat jeden generální pardon, musí se to posuzovat individuálně a v tomto případě zřejmě také šlo o individuální posouzení, jinak by se to přeci neřešilo u soudu.
1: Ještě vás poprosím krátce o odpověď na otázku. V návrzích na to, jak se má země připravit na krize spojené s ruskou hrozbou, zmiňujete například Švédsko, které vstoupilo do NATO po vpádu Ruska na Ukrajinu. Tady bere ruskou hrozbu vážně. Uvedl byste jednu věc, kterou byste po vzoru Švédska zavedl u nás, kdyby z toho šlo hned?
3: Já mám za to, že úplně stačí, když u nás začneme dodržovat zákony. Například, že každý, komu bylo 18, dostane od státu dopis, ve kterém bude psáno, vztahuje se na vás branná povinnost, toto byste měl splnit a zde se přihlašte. Takové dopisy dostávají v Chorvatsku, nevidím, proč bychom je neměli dostávat v České republice.
1: Hostem interview byl předseda Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer a já vám za to děkuji.
3: Děkuji za pozvání.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
4: Knihovny po celém Česku zaznamenávají menší zájem o půjčování klasických papírových knih a naopak rostoucí počty návštěvníků, kteří do knihovny přicházejí na nejrůznější akce. Knihovny se proto začaly zaměřovat i na program pro školy. Co se při takové výuce mezi regály knih osvědčuje a na jaká omezení knihovníci a knihovnice narážejí? To bude téma pořadu Reparát ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
2: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Čtyřicet šéfů českých médií se spojilo a vyzvali politiky ke slušné komunikaci. Letecké společnosti omezují spoje na zimní sezónu kvůli drahému palivu. Patrik Šik podruhé vyhrál anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. Na silnici 43 ze Svitav do Brna popojíždí v obou směrech dlouhé kolony k nehodě v Lipůvce. A čekáme polojasno až jasno, nejvyšší teploty do 23 stupňů. Je pondělí 5. října. Pěkné poledne přeje u hlavních zpráv Eliška Zábrocká.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: 40 šéfredaktorek a šéfredaktorů českých médií vyzývá politiky, aby odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. Text je adresovaný všem bez ohledu na funkci a politickou příslušnost.
6: Zástupci 40 médií upozorňují, že novináři ani politici nesmí podněcovat násilí. Žádají politiky, aby se takového chování zdrželi i na sociálních sítích. Taky poukazují na omezování informací. Podle nich je nepřípustné. Z prohlášení citujeme.
7: Média i političtí představitelé mají plné právo rozhodnout o tom, s kým a jak chtějí komunikovat. Úřady a veřejné instituce ovšem nejsou majetkem těch, kdo je řídí. Proto trváme na tom, aby oficiální informační výstupy vám svěřených úřadů byly k dispozici všem bez rozdílu.
6: Podpis pod výzvu připojili například zástupci Hospodářských novin, serveru iDnes.cz nebo Deníku N. Podepsali ji i šéfredaktoři Českého rozhlasu, České televize a ČTK. Lucie Špetová, Radiožurnál.
5: Někteří politici už na výzvu reagovali. S podrobnostmi je ve studiu reportérka Jana Čermáková.
8: Jedním z nich je ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga. Ten při příchodu na jednání vlády řekl, že výzvu zaznamenal, ale detailně se s ní zatím neseznámil.
9: Za sebe musím říct, že se tak snažím chovat, takže v tom nevidím problém.
8: S výzvou souhlasí předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Žádný demokraticky smýšlející politik a veřejný činitel nemůže mít podle něj problém s kritickou kontrolou médií.
10: Já myslím, že ty důvody, které jsou popsány v té výzvě, tak jsou dostatečně vypovídající a jsou alarmující.
8: Podle ministra zemědělství za SPD Martina Šebestiána je nutné komunikovat slušně a transparentně na obou stranách, na straně politiků i novinářů. Jana Čermáková, Radiožurnál.
5: Vláda jedná v těchto chvílích. Řešit by měla změnu financování asistentů pedagoga na základních školách nebo škrtání pracovních míst úředníků. Aerolinky kvůli stále dražšímu palivu omezují lety na podzimní a zimní sezónu. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spouštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Další omezení se týká letů do Španělska.
11: Smartwings nebude až do března létat do Valencie a do Malagy zamíří jen jeden spoj denně. Cestovním kancelářím se na omezení spojů daří reagovat, říká Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
12: Co se týká letů zrušených po Evropě, tam se nám většinou daří dostat ty klienty do jiných letů.
11: Dražší letecké palivo se zatím výrazně nepromítlo do cen letenek z Česka v podzimním a zimním období, říká mluvčí portálu Kivikom Daniela Chovancová.
13: Aktuálně vychází na 200.

0: 50 eur, což představuje meziroční růst o 3,2%.
1: Zájem Čechů o podzimní a zimní zájezdy je podle Asociace cestovních kanceláří vyšší než loni. Vít Andrle, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
3: Německé zpravodajské služby si nemyslí, že by Rusko momentálně plánovalo rozsáhlejší útok na území Severoatlantické aliance. Zaznělo to na jejich veřejném slyšení ve spolkovém sněmu.
4: Russland führt einen Schattenkrieg.
5: Šéf zahraniční rozvědky Martin Jäger řekl při veřejném slyšení před parlamentním kontrolním grémiem, že Rusko vede proti Německu skrytou válku, ve které jsou reálné i další útoky, jako byl například ten zářijový na letišti v Lipsku. Nepodporovat Ukrajinu by sebou podle Jägera ale neslo mnohem větší náklady. V Bundestagu mluví prezidenti všech tří německých zpravodajských služeb.
4: Zu befürchten sind.
5: Šéf vnitřní kontrarozvědky Sinan Zelen například zmínil obavy z úniku dat, pokud by se v Německu rozšířily čínské automobily. Všichni prezidenti argumentují pro rozšíření pravomocí zpravodajských služeb. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Španělský premiér Pedro Sánchez vyhlásil předčasné volby 9 měsíců před koncem volebního období. Mají být 29. listopadu. Premiér o konci vlády rozhodl poté, co v pátek parlament odmítl vládní návrh na zvýšený ochraně nájemníků.
6: Podle Sáncheze Španělé ve volbách určí, jestli bude v zemi pokračovat progresivní vláda.
7: Musíte se rozhodnout, jestli se chcete připojit ke krajně pravicové vlně, nebo chcete, aby Španělsko zůstalo baštou otevřenosti, sociální spravedlnosti a odpovědnosti vůči životnímu prostředí.
6: Vyzval Sánchez během projevu z vládního paláce. V proslovu taky uznal komplikovanou situaci v parlamentu. Od vlády se totiž distancovala katalánská strana Junts, která původně umožnila její vznik. Kabinetu tak v dolní komoře chybí hlasy na prosazování svých návrhů, včetně vyšší ochrany nájemníků. Bytová krize v zemi poslední dobou vyvolala rozsáhlé protesty. Podle Sáncheze teď vláda potřebuje obnovit podporu veřejnosti. Gabriela Muňozová, Radiožurnál.
3: Nobelovu cenu za medicínu dostala trojice vědců Karl Deisseroth, Peter Hegemann a Georg Nagl. Nobelův výbor ocenil jejich zásluhy ve výzkumu řízení jontových kanálů a optogenetiky. Němci Hegemann a Nagl objevili v jednobuněčné řase nový protein. Američan Deisseroth ho dokázal proměnit ve světlem ovládaný spínač pro nervové buňky. Optogenetika umožňuje ukázat, jak nervové buňky formují vzpomínky, pocity a chování v živém mozku. Laureáti podle webu Nobelovy ceny otevírají nové možnosti léčení neurologických onemocnění. Nejen Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla. Novou pamětní desku na jeho počest má Senát. Pražský hrad startuje multižánrový festival Havel Alive a do brněnských ulic vyjela tramvaj s postavami Havlovy hry Odcházení. Na prvního českého prezidenta vzpomíná v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál i bývalý prezident Spojených států Bill Clinton.
8: You know, I'm really honored.
9: Je mi ctí, že se můžu přidat k lidem v celé České republice a po celém světě při připomínce 90 let od narození mého přítele Václava Havla. Byl to jeden z nejinspirativnějších lídrů, se kterými jsem kdy pracoval. Byl to výjimečný člověk ve výjimečné době. Jsem rád, že teď můžu udělat to, co umím, abych uctil jeho narozeniny. Všechno nejlepší, příteli.

0: Celý rozhovor s Billem Clintonem odvysílá Radiožurnál i stanice Plus po 13. hodině a najdete ho taky na webu i rozhlas.
1: Patrik Šik vyhrál podruhé v kariéře anketu Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu sezony. Výsledky ankety vyhlásil Klub sportovních novinářů. Po letním mistrovství světa Šik ukončil reprezentační kariéru a rozhodnutí zatím nezměnil ani po příchodu nového trenéra Santiho Denii.
2: Těžko říct. Každopádně měli jsme několik rozhovorů s panem trenérem, který je velice sympatický, hodně jsme se nasmáli a on mi vysvětloval jeho pohled a ty změny jsou vidět hned od prvních zápasů, takže to je něco, což je hrozně pozitivní. Věci se mění, z toho mám hrozně taky radost, protože klukům fandím, mám tam kamarády.
1: Judistka Tereza Bodnárová nepostoupila do čtvrtfinále mistrovství světa ve váhové kategorii do 52 kg, prohrála s Japonkou Abeovou. A hokejisté Českých Budějovic a Brna uzavřou 8. kolo Tip Sport Extraligy. Jejich utkání začne v 17:30 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Najdete ho také třeba na serveru irozhlas.cz.
3: Na zdržení na D1 před Rouzínovem a opět průjezdná silnice 43 v Lipůvce. Na D1 z Vyškova do Brna dlouhá roztrhaná fronta kamionů před Rouzínovem už z 219. kilometru. 43 ze Svitav do Brna v Lipůvce po těžké nehodě už opět plně průjezdná, kolony ale narostly velmi dlouhé, stále zhruba 20-minutové se vlečou jak od České, tak od Milonic. Silnice 68 ze Slovenska do Třince na úrovni mostu se kvůli frézování vozovky jede kyvadlově, i tam v obou směrech naberete až půl hodiny navíc. A na 35 na hlavním průtahu Libercem z Turnova do Chrastavy trvá zdržení od dlouhého mostu z 25. kilometru. Čtvrt hodiny zabere trasa k nehodě na 23. Jede se tam pouze levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Bude jasno až polojasno, ještě teď ale počítejte v nížinách Čech s mlhami, teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A na ně navazuje publicistika s Věrou Štechrovou.
5: Václav Havel by dnes oslavil své 90. narozeniny. Jak se za totality zblížil budoucí prezident s máničkami z undergroundu? Proč zástupci 40 českých médií podepsali výzvu českým politikům? A co hrozilo americkým bombardérům na anglické základně Fairford? O tom všem budeme mluvit. 5.10. oslavil narozeniny Ferdinand Vaněk z Malého Hrádku. Za jeho namáhavou práci, kterou ve svém životě vykonává, mu děkuji a do dalších let hodně zdraví a pracovních úspěchů přejí jeho spolupracovníci a přátelé. Tak zněl inzerát, který se před sametovou revolucí objevil v novinách Rudé právo, a to i s fotkou mezi dalšími přáními. Disidentům se tak podařilo vytrolit tehdejší režim a dostat do komunistických novin přání k narozeninám pro Václava Havla. Ferdinand Vaněk je totiž jméno z jeho hry Audience. Netrvalo ani 3 měsíce a spisovatel a dramatik se stal prezidentem. Je znovu 5.10. a Václav Havel by se dnes dožil 90 let. Ve vysílání teď vítám českého publicistu a historického badatele Ústavu pro studium totalitních režimů Františka Čuňase Stárka, který je také bývalým disidentem, který se po roce 1989 podílel na budování nových zpravodajských služeb. Dobrý den.
6: Dobré poledne vám i posluchačům.
5: Můžeme nejdřív připomenout, jak se propojil ten undergroundový disident, ve kterým jste byl vy, a pražský intelektuální disent, kde působil Václav Havel?
6: No, Václav Havel nám samozřejmě velice pomohl v roce 76, když jsme byli ve vězení. Ale já si myslím, že i pro něho to byl docela přelomový rok, protože jeho teorie o nepolitické politice dostala najednou pro něho něco jako praktické potvrzení, protože se setkal s lidma, kteří byli schopni svobodně žít v svobodné zemi. A jak on sám říkal v tom kroužku těch disentních spisovatelů, který byl ohraničen vlastně estébáckým ohrádkou, tak se necítil dobře. A právě ten český underground mu do jisté míry pomohl z tohohle toho kruhu vystoupit a dostat vlastně širší pole působnosti.
5: V čem byste se s Václavem Havlem shodli a na co jste měli třeba odlišný pohled?
6: já jsem s ním měl někdy odlišný pohledy na jeho i jiné umělecká díla. Například jsme kriticky jsem diskutoval s ním jeho hru Largo Desolato, tam jsme se vůbec neshodli a musím říct, že uměl v takových případech svoje hry, který považoval vlastně za svoje děti, tak je uměl hájit jak steklej pes.
5: Na to jsem se chtěla zeptat, jak přijímal Václav Havel kritiku, jak se s ním vůbec diskutovalo? Byly to náročné disputace?
6: No nebylo to nějak selanka, jako jo, to on Havel měl taky růžky, jo, to hodnej Havel vypadá zvenku.
5: A jak vypadal Havel s růžkami?
6: Taky je vystrkoval, no. Ale tak já mám daleko víc s ním příjemných vzpomínek, jo, a veselých vzpomínek, který jsme, protože jeho humor byl velice nákažlivý a naše debaty a setkání se nesly právě spíš na té rovině takového lehkého humoru.
5: Václav Havel vás po revoluci už jako prezident požádal, abyste pomohl s reformou kontrarozvědky. Vy jste nakonec zůstal 17 let. Tak jak moc vás tehdy překvapila ta jeho žádost a dalo se vůbec Václavu Havlovi odmítnout?
6: Začal bych odzadu. Když bylo po revoluci, tak jsem považoval Václava Havla jako kapitána na můstku, takže tam se diskuze nebyla žádná. To jsem cítil, že on dobře ví, co je potřeba. Takže když jsme tenhle tu nabídku s Honzou Rumlem a dalšíma dostali, tak jsem prostě srazil paty a šel do toho. To se nedalo nic dělat. Ale rozporoval bych to, co jste říkal, že šlo o reformu. To nebyla žádná reforma. Tam se muselo stavět úplně na zelený louce, protože po STB jsme nechtěli, aby zůstalo nic.
5: Vy jste si kdysi posteskl, že v Česku vám schází vize, že je nenabízejí ani filozofové, pro které je vše negativní a že vám tu chybí blázni, že bláznů je málo. Tak byl Václav Havel takovým bláznem z vizí?
6: No, z vizí určitě, jestli blázen, to bych neuměl
5: dobrém
6: hodnotit.
5: Dobrém slova smysl.
6: Ale rozhodně byl ten, který umožňoval, aby ti blázni dostali slovo. A to je, si myslím, že je důležitý.
5: Nebylo svým způsobem bláznovství v té době totality psát otevřené výzvy českým politikům a doufat, že se něco změní?
6: No, ne, nemyslím si, že by to bylo nesmyslný, protože i když to ty politici nechápali jako něco, co by je ohrozilo, nebo něco, čím by se měli zabývat, tak to mělo svůj význam pro ty ostatní, kteří najednou viděli, že tu je někdo, kdo má jiný názor, kdo prostě může za jistých okolností převzít to kormidlo.
5: A kdo je ochoten jít za něj i do vězení?
6: To byla ta druhá stránka té věci.
5: Kdybyste si v těchto časech mohl s Václavem Havlem o něčem promluvit, tak co by to bylo?
6: To je těžká otázka. Asi o tom, jestli 40 let na poušti po fašismu a po totalitách fašistický a komunistický není málo. Jestli nebudeme potřebovat ještě víc.
5: Myslíte, že příliš rychle zapomínáme?
6: Přesně.
5: O Václavu Havlovi jsme mluvili s Františkem Čuňasem Stárkem, publicistou a historickým badatelem. Ústr, děkuju vám za to. Naslyšenou.
6: Naschledanou.
5: A Václavu Havlovi k jeho nedožitým 90 nám popřál mimo jiné i bývalý americký prezident Bill Clinton a vzal si u toho do ruky svůj saxofon.

0: celý rozhovor s Billem Clintonem o Václavu Havlovi si můžete poslechnout po 13. hodině. Základní hranice, tak se jmenuje výzva veřejným činitelům, kterou podepsali šéfredaktorky a šéfredaktoři 40 českých médií, a to od Českého rozhlasu, České televize a ČTK přes Radio Impuls, Reflex, Blesk, iDnes, Ekonom až po televizi Nova. Politiky napříč spektrem a na všech úrovních žádají, aby společně s nimi odmítali násilí, dodržovali základní principy slušné komunikace a ctili svobodný přístup k informacím. My jsme teď ve spojení s mediální analytičkou Marinou Urbánikovou z Masarykovy univerzity a také z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
1: Dobrý den vám a posluchačům.
0: Signatáři výzvy píšou, a teď cituju, i přes rozdílné zaměření jednotlivých subjektů na české mediální scéně nacházíme společné prvky základního fungování, a to nejen na trhu, ale i ve vztahu k politické scéně a veřejné moci. Jak výjimečná tahle shoda podle vás je? Už se někdy něco podobného stalo?
1: Nie je to síce prvýkrát, kedy českí šéfredaktori a šéfredaktorky vydali nejakú výzvu, ale pokiaľ si pamätám, táto je jedna z najširších, ak nie vôbec najširšia spoločná iniciatíva, keď sa pozrieme na počet signatárov. Takže áno, z tohto pohľadu to významné a neúplne bežné rozhodne je.
0: Z vašeho pohľadu je ta situácia na politické scéne nebo obecne ve veřejném prostoru tak kritická, že je potreba, aby média musela, jak to nazvala, vymeziť politikům základní hranice?
1: Tak keď sa pozrieme aj na fungovanie predchádzajúcich vlád, málo ktorá vláda má k novinárom a novinárkam vyslovene kladný vzťah. Je to do určitej miery logické, pretože novinári a novinárky sú tí, ktorí voči nim majú byť kritickí, majú ich kontrolovať a sledovať. Ale treba povedať, že od nástupu tejto novej vlády zaznamenalo viacero organizácií, spomeniem napríklad Reportérov bez hraníc, relatívne vysoký počet politických útokov na české médiá, napríklad Reportéri bez hraníc ich napočítali za prvého pol roku až 13. A vlastne tieto útoky by sa dali rozdeliť na dve veľké skupiny, pretože práve na tieto dve skupiny reaguje aj spoločná výzva zmieňovaných českých šéfredaktorov a šéfredaktoriek. Tá prvá skupina sa týka obmedzovania prístupu k médiím, k oficiálnym informáciám. Tu by som spomenula minimálne dva prípady, kedy zástupcovia denníku N neboli vpustení na tiskovú konferenciu Ministerstva zahraničných vecí, pričom to rozhodnutie bolo podľa všetkého selektívne, politické, nešlo napríklad o nedostatok miesta alebo niečo podobné. No a ten druhý problém sú potom útoky zo strany samotných politických predstaviteľov na jednotlivých novinárov alebo novinárky, či už verejne, alebo teda myslím počas rôznych tiskových konferencií, alebo pomerne obľúbená prax je aj skritizovať konkrétneho novinára alebo novinárku na sociálnych sieťach, čo má potom za následok to, že priaznivci daného politika sa do dotyčnej typicky novinárky pustia s veľkou razanciou, čo sme videli napríklad v prípade Zuzany Černej, ktorú poslanec Jindřich Reichl označil za, citujem, totálnu hlúpaňu a následne dostala množstvo vyhrážok násilím, extrémne výzvy typu zapte niekto tu svini a podobně, za čo bol jeden páchatel nakonec aj potrestaný.
0: Ta výzva není konkrétní, ale mimo jiné se v ní píše o tom, že média ani političtí představitelé nesmí podněcovat k násilí nebo k němu navádět, a žádá o to též i směrem k příznivcům a voličům, a to i v diskuzích na sociálních sítích. No, jeden příklad jste uváděla teď před malou chvílí, ale jak se v tomhle ohledu situace obecně v poslední době změnila?
1: Ja si myslím, že sa zhoršila, a ono je to vlastne pomerne jednoduchý spôsob, ako určitého novinára alebo novinárku zastrašiť, znechutiť im prácu, pretože daný politik sa môže obhajovať tým, že dajme tomu, on sám nie je autorom podobných vyhrážok smrťou alebo výzvy k zabitiu, ale keď sa takto konkrétne pustí do konkrétnej novinárky, tak musí vedieť, čo to na sociálnych sieťach spôsobí, akým môže predpokladať, ako budú reagovať jeho priaznivci a k čomu to vedie, pretože tento scenár sa nám dookola opakuje. Takže ono sa nedá povedať, že by samotní politici vyzývali k násiliu, ale vytvárajú určitú atmosféru, určitú klímu, kedy v tom v zásade nepriamo podporujú svojich priaznivcov. A v týchto prípadoch si človek nikdy nemôže byť istý, kedy sa to z online sveta svojím spôsobom prelinie aj do reálneho sveta a v tom najhoršom prípade by to mohlo viesť ku konkrétnym fyzickým útokom.
0: Politici říkají, že se brání proti nepravdivým nařčením z médií a že tedy je to jenom reakce. Tak jakou mají reálnou možnost obrany bez toho, aby to nevedlo třeba právě k nějakým výzvám, které potom končí osočováním těch novinářů a jejich lynčí na sociálních sítích?
1: Tak môžu samozrejme uvádzať veci na pravú mieru, môžu využívať inštitúty tiskového zákona a žiadať o opravu. Chápem, že to môže z ich pohľadu byť menej efektívne a zdlhavé, ale na druhej strane tým, že politici sú verejní funkcionári, tak zo zásady, z princípu veci sú povinní zniesť vyššiu mieru kritiky. Takže toto vysvetlenie za mňa nie je úplne na mieste, pretože okrem iného by mali ísť príkladom, čo teda časť z nich rozhodne nerobí.
0: Mediální analytička Marina Urbániková z Masarykovy univerzity a také z Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovy. Ďakujem na slyšenou.
1: Ďakujem, majte sa pekne, do počutia.
0: Spojené státy stáhly všechny bombardéry svého letectva umístěné na letecké základně Fairford na západě Anglie. Podle deníku New York Times byla nutnost přesunout bombardéry natolik naléhavá, že některé stroje s posádkami odstartovaly ještě, když se potřebné tankovací letouny na odlet teprve připravovaly. Pentagon převelení bombardéru potvrdil, důvod ale neuvedl. Koncem září bylo u základny zadrženo 5 mužů v kuklách. Ti byli později propuštěni na kauci, ve 3 jejich dodávkách se našlo množství benzínu. Policie později v Londýně zadržela muže s britským a iránským občanstvím. A teď do Londýna zdravím spolupracovníka Českého rozhlasu Ivana Kytku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Co tedy zatím víme o tom odletu amerických bombardérů z britské základny, jak náhlý byl a už se k tomu britská vláda vyjádřila?
2: Tak jak jste naznačili, byl velice spěšný. Vlastně k té evakuaci, můžeme říct, došlo v neděli během několika hodin. Britská vláda ten krok zatím nekomentovalo. Britské ministerstvo obrany, které bylo požádáno o vyjádření, tak ho vlastně ponechalo na americké straně s tím, že z různých britských vládních zdrojů vyšlo najevo, že z americké strany mělo se jednat o přísně jaksi opatření nebo rozhodnutí amerického vojenského letectva, že se nejednalo v žádném případě o nějaké politické nebo spolitizované rozhodnutí, například kterým by Spojené státy na té politické úrovni chtěly vyjádřit nedůvěru Spojenému království.
0: A jaké úkoly ty americké strategické bombardéry B-1 a B-52 ze základny Fairford plnily? Můžeme to připomenout?
2: Tak oni měli během té vojenské bombardovací kampaně proti Iránu poměrně klíčovou roli. Vzlétali vlastně den co den, dokonce několikrát z té základny k akcím, byť se mělo jednat o přísně obrané akce podle britské vlády nad iránským územím a vlastně byly jediné nebo těm cílům nejbližší, které k takové misi byly předurčeny. Jednalo se asi o 20 strojů bombardéry typu B1, B2, B52 a byly velice často v akci. Vlastně ta evakuace trochu nenahrává tomu, o čem se jinak debatuje, pokud jde o ten pokračující americko-iránský konflikt, že totiž americký prezident by mohl po těch volbách uprostřed nebo koncem listopadu znovu obnovit kampaň proti Iránu a vrátit se k bombardování a iránských cílů. Pokud k ním zlétnou ze Spojených států, tak to bude daleko nákladnější a daleko náročnější operace, než tomu bývala tady odsud z Anglie.
0: On to není první rozruch v poslední době kolem té letecké základny. Můžeme si říct, kam se dostalo to vyšetření incidentu z 27. září, kde bylo dokonce podezření z teroristického útoku u té základny Fairford?
2: Tak to šetření zatím pokračuje, ale tak, jak vyplývají na povrch další a další podrobnosti, tak se stává, řekněme, zamotanějším a nejsem si úplně jist, zda všechny zúčastněné strany poskytují novinářům a poskytují veřejnosti všechny dostupné informace. Především bylo velice překvapivé ten fakt, že všech pět podezřelých a vlastně i ten šestý zatčený později byli během 24 nebo maximálně 48 hodin propuštění vlastně na kauci, byť jsou tedy dále vyšetřování na svobodě. Bylo to překvapivé, protože britské zákony nebo zákony platné v Anglii a ve Walesu dávají policii pravomoc, pokud se jedná o podezření z teroristického činu, držet vlastně ty podezřelé až 2 týdny, 14 dní ve vazbě bez toho, že by potřebovalo to rozhodnutí soudní přezkum, a tady vlastně nevyužili policisté ani tu zákonnou lhůtu těch 48 hodin, byť zdůrazňují policisté, že jak si to šetření pokračuje a jak si všichni podezřelí jsou stále jak si pod policejním dohledem, tak skutečně den po dní vyplouvá na povrch více a více okolností, které jak si nevzbuzují dvakrát velkou důvěru.
0: Britský premiér Andy Burnham ve středu prohlásil, že ten incident mohl souviset s Irákem.

0: vláda, tak i britská opozice má zájem na tom, aby zůstaly ty vojenské politické vztahy zachovány a zcela jistě nepodnikne Británie žádné kroky, nebo britská vláda žádné kroky, které by ty vztahy oslabily.
1: Říká Ivan Kytka, spolupracovník Českého rozhlasu v Londýně. Děkujeme, naslyšenou.
0: Hezký den.
1: To bylo vše z dnešní polední publicistiky. V 18 hodin 10 minut nabídneme v publicistice první ze série předvolebních debat, které jsou věnované Praze. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem. Věra Štechrová přeje příjemné odpoledne. Poslechněte si aktuální zprávy.
2: Dobré odpoledne, půl jedné.
3: Český rozhlas Plus.
2: Základní školy v Česku by mohly mít jistější peníze na asistenty pedagoga. Změnu ve financování dnes projednává vláda. Nově by školy dostávaly peníze podle počtu žáků a toho, kolik dětí pomoc asistentů potřebuje. Německé zpravodajské služby si nemyslí, že by Rusko momentálně plánovalo rozsáhlejší útok na území Severoatlantické aliance. Ve spolkovém sněmu to řekl prezident zahraniční rozvědky BND Martin Jäger. Rusko podle něj ale představuje nebezpečí jako žádná jiná země. Španělský premiér Pedro Sánchez vyhlásil předčasné volby 9 měsíců před koncem volebního období. Nový termín hlasování má být 29. listopadu. Premiér o konci vlády rozhodl potom, co v pátek parlament odmítl vládní návrh na zvýšení ochrany nájemníků. Rusko propustilo Čecha, kterého soud v září poslal na 13 dní do vězení. Informoval o tom mluvčí české diplomacie Adam Čerge. Muž dostal trest vězení za to, že protestoval na Rudém náměstí v Moskvě s transparentem v angličtině. Podle soudu se nápisem snažil zdiskreditovat ruskou armádu. Nový autobusový terminál na pražském Smíchově vyjde hlavní město na 6 miliard 200 milionů korun bez DPH. Radní dnes schválili, že projekt postaví sdružení vedené společností SMP Construction. Terminál má vzniknout na střeše smíchovského nádraží nad vlakovými nástupišti. Informace ze silnic a dálnic na plusu. Na D1 je silný kamionový provoz z Ostravy směrem do Brna. Kolony kamionů postávají od Rousínova z kilometru 218 až do Brna do omezení. Osobní auta projedou levým pruhem rychleji. Na D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova před omezením u letiště je kolona od sjezdu na Horoměřice. Je to asi na 10 minut. Silnice 43, hlavní tah na Brno, respektive tah Brno-Svitavy, je opět průjezdný. Po těžké nehodě u Lipův už se projíždí Kyvadlově, ale kolony jsou dlouhé obousměrně. Směrem z Brna je to skoro na 40 minut. V Praze je teď odpoledne spíš klidnější provoz, pomaleji se ale jede v Kbelské směrem do Letňan. Jede tam hodně kamionů a pomaleji se jede z Novopatské až k Cínovecké ulici. Osobní auta projíždí o něco rychleji. Na Štěrboholské spojce je silný transitní provoz směrem z Černého mostu k Průmyslové ulici, také tam hlavně kamiony v pravém pruhu. Plný zůstává Nuselský most před omezením Blegerově ulici, taky Vilznova před omezením u muzea. Vždy je to na 10 minut. Tam stojí i osobní auta. A Věčné ulici v Praze se popojiští od Karlova náměstí nahoru k IP Pavlova. Dobře dojeďte. Před námi je jasný až polojasný den, teď ještě v nížinách Čech lokálně mlhy a nebo nízká oblačnost, teploty 18 až 23 stupňů Celsia. To byly zprávy, na plusu vysíláme názory a argumenty.
4: Nedožité devadesátiny Václava Havla a proč na něj vzpomíná současná starší generace? Někdy je lepší, když vlády své sliby neplní, přejde se tím katastrofám? A nebo jak to dnes vypadá s bytem coby investicí? A předznamenávají zesílené útoky na Kyjev těžkou zimu? Nejen o tom bude řeč v pondělním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus, které právě začíná a provázet jím bude ze studia Ondřej Konrád, respektive už se tak děje, a také zdraví. Dobrý den.
3: Názory a argumenty.
4: Před 90 lety 5. října 1936 se narodil v pražské podnikatelské velmi úspěšné rodině Václav Havel, světově proslulý dramatik a esejista, nekorunovaný lídr disentu, tak řečený vězeň svědomí a pak prezident nejprve z osvobozeného Československa a pak už samostatné České republiky. Zásadní postava naší novodobé historie. A hovořím o ní s kolegou Petrem Hartmanem. Buď zdrav.
5: Dobrý den.
4: Asi nebudeme spolu mluvit o literárním díle Václava Havla, ale o té jeho politické roli. On v podstatě byl tak trošku politikem už v časech disentu, no ale tím opravdovým se stal až v roce 1989.
5: Je to tak, protože před listopadem 1989 se výrazným politikem stát nemohl, protože jsme žili v totalitní komunistické republice, dá se říci, a Václav Havel samozřejmě se snažil vystupovat proti totalitnímu režimu a za to byl v uvozovkách odměněn tím, že dvakrát byl ve vězení, dokonce jednou byl propuštěn, protože měl závažné zdravotní problémy a nemusel by to vězení úplně přežít. Po listopadu 89, on jednak byl symbolem té revoluce v listopadu 89, tak se stal prvním československým a později i českým prezidentem. Byl to člověk, který si dal za cíl vrátit Českou republiku na mapu Evropy do společnosti demokratických zemí a proto výraznou měrou usiloval o to, aby se Česká republika nebo předtím ještě Československo co nejdříve staly součástí Severoatlantické aliance a aby zamířili do Evropské unie. K tomu využíval své pověsti, kdy se těšil velmi dobré pověsti směrem na západ, k západním politikům, kde byl přijímán s otevřenou náručí a kdy byl vnímán jako jakási určitá morální autorita a skutečně ty jeho kontakty měly zásadní vliv na to, že Česká republika směřovala na západ a že se stala součástí Severoatlantické aliance a později také Evropské unie. A myslím si, že v konfrontaci s tím, co se v současné době děje, to lze pouze ocenit.
4: Ale jak se mu dařilo na té vysloveně vnitropolitické scéně?
5: Tam už to bylo poněkud složitější, protože Václav Havel byl představitelem pojetí politiky, kdy on sázel více na občanskou společnost než na politické strany. A to bylo dáno jeho založením a on úplně po listopadu 89 měl takovou trošku utopickou představu, že by možná politické strany nemusely hrát nějakou zásadní roli, ale v demokratickém systému parlamentní demokracie jsou politické strany důležité. To velmi rychle pochopil jeho protipol, kterým byl Václav Klaus, který založil občanskou demokratickou stranu a od té doby oba dva sváděli, dá se říci, určité souboje o to, jakým směrem se Česká republika bude ubírat. Václav Havel kladl důraz na různé morální aspekty, kdežto Václav Klaus byl více pragmatickým člověkem, takže tam docházelo k různým střetům, které vyvrcholily tím, že v roce 1997 po problémech a skandálech kolem financování ODS padla tehdejší vláda a kdy byla představa Václava Havla taková, že by mohla nahradit koalice, ve které už by nefigurovala ODS a také Václav Klaus. K tomu nakonec nedošlo, vznikla opoziční smlouva a ten vztah se vyostřil nejenom vůči Václavu Klausovi, ale také Miloši Zemanovi.
4: Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
5: Naslyšenou.
4: Sněmovní debata při pokusu opozice vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše do jisté míry dělala dojem, že nejdůležitější pro blaho země a občanů je plnění předvolebních a programových slibů. Jenomže, jak říká autor následujícího komentáře Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo, někdy naopak může naplnění většiny závazků způsobit společnosti pohromu.
6: Ne, že by si vláda nezasloužila kritiku například za nebezpečný schodek státního rozpočtu na příští rok, nebo za váhavý přístup ke zlepšování obrany schopnosti země. Ale vyčítat jí, že navzdory programovému prohlášení zvyšuje daně, je nevkusné a věcně pomílené. Nevkusné proto, že také dnešní opozice před volbami v roce 2021 slibovala nezvyšovat daně. Nezapomenutelné jsou rázné odpovědi pozdějšího premiéra Petra Fialy v TV Nova. Nebudeme zvyšovat daně, tečka, konec citátu. Pak jeho vláda udělala pravý opak, což se vzhledem k okolnostem dalo z části pochopit. A že zvyšuje daně také vláda Andreje Babiše, je věcně správné, protože jinak budou všechny její rozhazovačné plány na dluh. Kdo ho kdy zaplatí? Zřejmě nejhorší plnění slibů s neblahými následky na státní rozpočet mají na svědomí ve vzácné shodě právě ODS a hnutí ANO. Ke špatnosti se přidala SPD Tomia Okamury. Na konci roku 2020, když se rušila superhrubá mzda, snížili daň z příjmů z 19 na 15%. Tento ekonomicky pochybný krok, který měl trvat jen 2 roky, ale slib byl porušen, způsobil každoroční navýšení strukturálního schodku státního rozpočtu o 100 miliard korun. Suma se navíc postupně zvyšuje. A to ještě není ten nejhorší příklad, co může natropit plnění slibů. Není to problém ani nový, ani jen český, nebo třeba slovenský. Před 500 lety ve slavné knize Vladař napsal politik a vojenský teoretik Niccolo Machiavelli v kapitole Jak mají vladaři plnit dané slovo toto. Každý chápe, jak je chválihodné, když vladař dodržuje dané slovo. Je-li upřímný a nikoli úskočný. A přece víme ze zkušeností, že za našich časů dokázali velké věci vladaři, kteří nebrali ohled na své sliby a dovedli chytře klamat lidské mozky. Kdyby všichni lidé byli dobří, nebyla by dobrá tato rada, ale jsou špatní. Konec citátu. Což opravdu není všeobecný návod pro dnešní politiky. Jak může snaha striktně dodržovat dané slovo vést k národní tragédii, předvedlo nedávno Maďarsko. Tamní socialisté v ostrém předvolebním souboji s Viktorem Orbánem v roce 2002 naslibovali všechno všem, například navýšení platů státních zaměstnanců o polovinu, zvýšení sociálních dávek, 13. důchody a zároveň snížení daní. Vyhráli a začali své šílené předvolební sliby plnit. Dostali tak zemi na pokraj bankrotu. Na podzim 2008 požádala o pomoc Mezinárodní měnový fond. A tak volby v roce 2010 vyhrál Viktor Orbán s ústavní většinou a pak 16 let Maďarsko rozkrádal, zadlužoval, ničil demokracii, nadbíhal Rusku. Slušná vláda a blahobyt obyvatel se neodvíjí od plnění slibů. Záleží na tom, zda dávají smysl, jak jsou reálné, co přinesou společnosti, ne jen některým voličům. Někdy je lepší dané slovo porušit. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem.
4: U mikrofonu byl Petr Šabata. Otázka budoucnosti, pokud jde o bydlení v Praze, je momentálně jedním z hlavních témat komunálních voleb v metropoli, ale ekonomická komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková hovoří o situaci na trhu s byty a nájemném obecně, když se růst cen bytů zadrhnul a tržní nájemné roste po celé republice. Jak to tedy v tom případě vypadá s bytem coby investicí?
7: Dlouhé období nízkých úrokových sazeb a nekonečného růstu cen bytů udělalo z nemovitostí svatý grál investorů, na kterém se nedalo prodělat. Co na tom, že výnos pro nájmu v nejžádanějších částech republiky nepokryl ani hypotéku, natož aby přinesl vyšší zhodnocení než například akcie. Sázka na nemovitost byla především sázkou na samotný nekonečný růst cen. A až na výjimku několika let po světové krizi v roce 2008 tato spekulace vyšla. Teď se ale zdá, že se zásadně mění trh. Přestože se meziroční inflace pohybuje kolem 2%, centrální banka drží úrokové sazby aktuálně na 3,75%. Dlouhé peníze jsou na finančním trhu ještě minimálně o 1,5 bodu dražší. Cena hypotéky se tak drží kolem 5% a na rozdíl od minulosti už nepřevažuje názor, že úrokové sazby zase výrazně klesnou. To má 2 následky, které se začaly projevovat do českého trhu. Za prvé i přes nedostatečnou nabídku zpomalil růst cen bytů. Poslední údaje Českého statistického úřadu ukazují, že se index cen bytových nemovitostí zvýšil v letošním 2. čtvrtletí meziročně o 8,6%. Už po třetí tak došlo k mírnému zpomalení růstu z maxima ve výši 10,8%, který se odehrál v loňském 3. kvartálu. Nejde o to, že by plošně klesaly ceny. Nicméně zpomalení jejich růstu už vypadá jako trend a ne jako jednorázová výjimka. Z dalších údajů navíc vyplývá, že se prodlužuje doba prodeje a že prodávající musí akceptovat slevy. Na rozdíl od cen nemovitostí při prodeji se zdá, že nájemné roste, a to napříč celou republikou. Majitelé bytu nemusí schánět nájemce dlouho a nemusí zlevňovat. Nejvíc podle zkušenosti realitních kanceláří roste cena za pronájem v místech, kde bylo doposud bydlení, tak říkajíc, levné. Přestože Praha a Brno zůstávají stále nejdražšími městy, rozdíly se nyní snižují. Nutno dodat, že ceny nemovitostí dlouhodobě rostly daleko vyšším tempem než nájemné. Co se dá očekávat dál? Nový stavební zákon, který má zjednodušit procesy a výrazně zkrátit povolování staveb, má nabíhat postupně v následujících 2 letech. Proti tomu jde vývoj na finančních trzích, kde dlouhé peníze oscilují nad 5% a nezdá se, že by mělo dojít k nějaké zásadní změně. Což znamená také, že cena hypoték hned tak neklesne. Koupě nemovitosti zůstane přes pomalejší růst jejich cen stále finančně náročnou záležitostí, zejména v místech s vysokou poptávkou. Nedostatečná nabídka levných bytů požene dál ceny nájmů, a to plošně. Protože ne každý bude mít na to bydlet v žádané oblasti, bude se snažit získat nájem alespoň v dostupné vzdálenosti. Tato kombinace poněkud mění současný směr investičního uvažování, který byl založen na nákupu a následném prodeji bytu, jejichž cena výrazně rostla. Čistě teoreticky by investice do bytů v poměru k nájmu mohla dávat daleko větší smysl už nyní a mohla by se přiblížit k některým lokalitám, kde je i dnes lepší poměr ceny k nájmům než třeba v metropoli. Na druhou stranu je tento výhodnější poměr dnes vykoupený tím, že tamní skladba nájemníků výrazně zvyšuje riziko investice. To by v případě plošného zvyšování nájmu a stejně tak plošné nebo větší stagnace cen odpadlo. Největší brzdou investic do cihel tak nejsou jenom drahé peníze, ale otázka budoucího zdanění, o kterém bez bližších informací hovořila ministryně financí Alena Schillerová.
4: To byla Julie Hrsková z Hospodářských novin.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Rusko v neděli vystupňovalo údery na cíle v Kyjevě a dalších oblastech Ukrajiny v reakci na výroky prezidenta Zelenského, který oznámil zintenzivnění zase naopak útoků na ruské ropné rafinérie, a ty byly odpovědí na ruské vzdušné útoky na civilní cíle s cílem vyhnat obyvatele z Kyjeva a dalších velkých měst. Zelenský zdůraznil, že Ukrajina nebude útočit na civilní cíle, nejbrž se zaměří na ruskou energetiku. A dále už je u mikrofonu Libor Dvořák.
8: Ukrajinský politik číslo 1 před víkendem potvrdil informace médií, podle nichž má generální štáb ukrajinských ozbrojených sil k dispozici důvěrné taktické a strategické informace z ruské strany. Jak soudí Zelenský, z těchto dokumentů vyplývá, že Rusko se před příchodem obvykle tvrdé ukrajinské zimy připravuje k úderům, které zasáhnou i řadu civilních objektů. To podle něj zmíněnou novou doktrínou potvrdil i sám Putin. Během několika posledních dnů v tomto ohledu stojí za zmínku nejen ruské údery, vedené například proti historické budově Ukrajinské akademie věd či nemocnicím a školám, ale i na kyjevské mosty, spojující přes mohutný tok Dněpru východní a západní část metropole. Největším problémem v tomto ohledu je asi hlavní z 8 kyjevských mostů, jižní. Přes nějž mimochodem vede až 90% tranzitní dopravy přes Kyjev ve východozápadním směru. Ruské drony a rakety ale v zásadě mířily na všechny kyjevské mosty. Kyjevský primátor Vitalij Klíčko sice uvádí, že už jsou připraveny armádní pontonové systémy, ale ty by jen těžko dokázaly nahradit moderní velkokapacitní mostní stavby. Mimochodem k úderu na Severní most došlo přesně v den, kdy Kyjev navštívil německý kancléř Merz. Putin tak svůj pseudomírový vzkaz adresoval celé Evropě. V jistém smyslu je to i odpověď na americkou iniciativu související s chystanými třistrannými rozhovory Rusko-Ukrajina-USA. Ty by ale měly být jen technického rázu, ale i tak by byly užitečné, přestože se zatím neví, na jak vysoké úrovni by se mohly odehrát. Jejich hlavním úkolem by se ale každopádně stalo připravit po věcné stránce rusko-ukrajinský summit, který by se podle Spojených států mohl už koncem roku odehrát v Saúdské Arábii. A co na to všechno hlavní podněcovatel rusko-ukrajinské války Vladimír Putin? Na každoročním zasedání Mezinárodního diskusního klubu Valdaj minulý týden doslova prohlásil. Můžeme si být jisti, že jaderná zbraň nemůže být nikdy použita? Samozřejmě, že ne. Tuto hrozbu přitom adresoval nejen Ukrajině, ale doslova celé Evropě. Především v situaci, kdyby podle jeho názoru byla ohrožena nejzápadnější výspa Ruské federace, tedy Kaliningradská oblast. Jen těžko si lze představit, že v tuto chvíli by se s tímto mužem dalo jednat o nějaké vážně míněné a seriózní mírové dohodě.
9: Říká Libor Dvořák.
4: Už jednou dnes probírané nedožité devadesátiny Václava Havla jsou a samozřejmě ještě budou inspirací k řadě úvah a zamyšlení. Dnes v názorech a argumentech spisovatel Karel Hvížděla například hovoří o tom, proč na Havla vzpomíná konkrétně generace autora příspěvku.
10: Václav Havel byl sice o 10 let starší než většina mé generace, ale jedno jsme měli společné, zkušenost s demontáží demokracie v letech 1948, 1968. Dovoluji si tvrdit, že právě tato opakující se zkušenost uzurpátory moci je naším největším společným zážitkem, jak se autoritářským uzurpátorům přizpůsobuje chod celé země, a jak postupně část lidí na jejich falešnou hru přistupuje, nebo i tím, že proti ní nevystupuje, toleruje a udržuje u moci. Na taková pravidla hry Václav Havel nikdy nepřistoupil a proto byl lehce ke spatření. Nebylo ho možné přehlédnout. Zatímco jiní agilní občané se hry zúčastňovali a snažili se získat různá vlivná postavení, aby se z uzurpovaného světa alespoň částečně vymanili, to jest šli na to jako úředníci, funkcionáři, účelně, účetnicky, Václav Havel od prvopočátku hájil to neúčelné, ale podstatnější jazyk, jako prostředek sloužící především k poznání skutečnosti. Upozorňoval vždy na to, že fráze vnikající do přirozené řeči ji mění v antijazyk, který skutečnost zatemňuje a zamlžuje a tedy zabraňuje v poznání. Václav Havel totiž přesně věděl, že pokud si nenecháme vyvlastnit jazyk, pokud se nenecháme vtěsnat do jazykových předem připravených schémat, která vždy vedou ke schematickému myšlení, nelze nám vyvlastnit ani minulost. Někdy se připomíná věta, že hlavně v euroatlantické civilizaci je nahrazen měřitelný účinek velikosti měřitelnou velikostí účinku. Václav Havel nebyl určitě sběratelem měřitelných rekordů. Jakoby zbytečně neustále riskoval, bojoval, někoho se zastával, něco prosazoval. A tím nám všem prakticky dokazoval, že skutečný hluboký cítěný a pochopený smysl může být jen v tom, co se jeví předem jako neúčelné, co se nevyplatí. Václav Havel svým postojem naznačoval, že možná nejvyšší čas prolomit vypočítatelnost a vypočítavost našich obětí, neboť skutečné hrdinství je větší než vypočítavé a vypočítatelné hrdinství. Přece nelze říci ještě tyto dvě, tři oběti a máme kýžený pokrok. Kvůli budoucnosti, o kterou nám jde, musí být člověk ochoten podstoupit oběti, aniž by se ptal, jestli se mu vyplatí. A tady někde v tom novém vztahu člověka k oběti, který Václav Havel tak názorně předváděl jako literát i jako politik, je nejspíš jeho mravní odkaz, na který bychom zvláště v dnešní tíživé době neměli zapomenout. Pokud neobhájíme dělbu moci mezi moc ústavodárnou, výkonnou, soudní a částečně i moc mediální, zvítězí loajalita nad erudicí. Místo, abychom žili, budeme zase přežívat.
9: Dobrý spisovatel Karel Hvížděla. A zbývá samozřejmě ještě čas na pondělní obvyklou glosu spisovatele sci-fi a také žurnalisty Ondřeje Nefa, tentokrát o jednom magickém slůvku, které ale není jistým kouzlem opředené, prosím.
11: Na Facebooku se mi začaly v poslední době objevovat japonské moudrosti. Jsou to kresbičky s moudrým textem. Zpravidla zobrazují starého mistra a jeho dychtivého žáka. Bývá tam psáno něco v tomto smyslu. Kdy dojdeme cíle cesty mistře? Načež mistr odpovídá, až zapomeneme, že cesta nějaký cíl má. Facebook zjistil, že máme moudra tohoto typu rád a podsouvám je. Princip je podobný, jakože Facebook objevil moje bolavá kolena a několikrát denně mi nabízí mastičku, která ze mě udělá skotačícího jinocha. Nabídky mastiček přeskakuju, japonská moudra pečlivě čtu. Napadá mě, jestli bych dovedl taky být takový moudrý mistr. Za mého dětství kolovalo úsloví neraď není ti 60. No, kdyby 60 měla být součást kvalifikace, mohl bych moudra rozdávat už dávno. Moudra nerozdávám. Hranice 60 let ve mně žádné touhy po rozdávání pravd neodstartovala. V souladu s mým oblíbeným kresleným seriálem bych mohl možná říct, že právě v tom je jádro moudrosti. Je přece nezdělitelná, nutno k ní dojít. Je to stejné jako s cílem cesty, taky k němu nedojdete tím, že se na něj vyptáváte. Nicméně tak snadno se z toho nevykroutím. Kromě na moudrost myslím i na mastičku na kolena. Proč si ji nekoupím? No, prostě proto, že kdyby skutečně existovala fungující mastička na kolena, my všichni, co nás kolena bolí, bychom je měli. Bolavá kolena by zmizela a svět by se naplnil skotačícími jinochy. Jedním z nich bych byl já. Otázka proč mě už zachránila od mnoha protivenství. Vybavuju si například moment, kdy jsem si slovo proč intenzivně uvědomoval. Stalo se to už dávno na úsvitu internetu, kdy také elektronická pošta byla ještě mladá. Sedím takhle u počítače, otevřu poštu a najednou na mě vyskočí mail s hlavičkou I love you. Miluju tě. Proč by mě měl někdo milovat? Ptal jsem se v duchu. Spíš mě každý nenávidí. Mail jsem tedy neotevřel a tím pádem mi počítač nenakazil virus. Dodnes je virus zvaný I love you slavný. Nakazil 10% počítačů na celém světě a způsobil škody odhadem za 10 miliard dolarů. Užitečné slovo tohleto proč? Když čtu inzerát, chcete vydělávat 1000 euro denně? Pokrčím rameny a řeknu si, proč by někdo nabízel příležitost k takovému výdělku? Autobazar nabízí, že od vás koupí auto za nejvíc peněz a zároveň tvrdí, že vám auto prodá za nejmín peněz. Proč by to dělal? Čtu, že tlusté břicho není ani od piva, ani od knedlíku, ale od stresu, až ho schodím za 14 dní, když budu pít speciální kafe. Proč mají chlapi pupek a proč nepijí speciální kafe? Kdepak, tohle není moudrost, to je selský rozum. Na druhou stranu, ale jedno s druhým přece jen souvisí.
9: No a tím už končí pondělní názory a argumenty a ze studia Českého rozhlasu Plus se za všechny autory i redakční kolegy loučí Ondřej Konrád.
3: Radiokniha.
12: Svatého Františka z Assisi, jeho život a dobu popsal v uznávané historické biografii prominentní italský historik Franco Cardini. Svět se přitom nevykresluje jako idealizovanou barvotiskovou postavu. Naopak se snaží o realistický pohled na Františka jako člověka. Zasadil tak světcův život do reálného kontextu hospodářských, politických a náboženských poměrů ve středověké Itálii. Ústředním motivem knihy je pak otázka Františkova spolubratra Matea, proč právě ty, proč celý svět běží za tebou.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
2: 13 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Německé zpravodajské služby považují za největší nebezpečí Rusko. Ostravský soud vyměřil bývalému poslanci Wolfovi roční vězení za ukrývání se před trestem za dotační podvod. Trojice vědců, kteří se vyznamenali v rozvoji optogeniky, dostala Nobelovu cenu za medicínu. Zprávy Plusu v pondělí 5. října. Dobré odpoledne vám přeje Ondřej Látala. Německé zpravodajské služby si nemyslí, že by Rusko momentálně plánovalo rozsáhlejší útok na území Severoatlantické aliance. Ve spolkovém sněmu to řekl prezident zahraniční rozvědky BND Martin Jäger. Rusko podle něj ale představuje nebezpečí jako žádná jiná země.
13: Russland führt einen Schattenkrieg.
14: Šéf zahraniční rozvědky Martin Jäger řekl při veřejném slyšení před parlamentním kontrolním grémiem, že Rusko vede proti Německu skrytou válku, ve které jsou reálné i další útoky, jako byl například ten zářijový na letišti v Lipsku. Nepodporovat Ukrajinu by sebou podle Jägera ale neslo mnohem větší náklady. V Bundestagu mluví prezidenti všech tří německých zpravodajských služeb.
13: Zu befürchten sind.
14: Šéf vnitřní kontrarozvědky Zinan Zelen například zmínil obavy z úniku dat, pokud by se v Německu rozšířily čínské automobily. Všichni prezidenti argumentují pro rozšíření pravomocí zpravodajských služeb. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Bývalý poslanec Petr Wolf dostal za útěk před vězením roční trest. Rozhodl o tom okresní soud v Ostravě. Politik zvolený do sněmovny za tehdejší ČSSD si měl odpykat 6leté vězení za dotační podvod. Uprchl ale do Paraguaje, kde se ukrýval. Za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mohl dostat až 2 roky vězení navíc. Dnes vinu přiznal a řekl, že všeho lituje. Soudce Tomáš Žatek při rozsudku zdůraznil i přitěžující okolnosti.
15: Je třeba zdůraznit, že ten protiprávní stav, který svým jednáním založil, trval takřka 13 let. Tímto svým jednáním mařil výkon trestu, poměrně důrazný výkon trestu, 6 let. A navíc jednal takto zcela vědomně, zcela plánovaně.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu dostala trojice vědců Karl Daesrot, Peter Hegemann a Georg Nagl. Nobelův výbor ocenil jejich zásluhy ve výzkumu týkající se řízení jontových kanálů a optogenetiky. Němci Hegemann a Nagl objevili v jednobunečně řase nový protein. Američan Daesrot ho dokázal proměnit ve světlem ovládaný spínač pro nervové buňky. Laureáti podle webu Nobelovy ceny otevírají nové možnosti léčení neurologických onemocnění. Tady je doprava na Plusu. Na D1 je silný kamionový provoz z Ostravy směrem do Brna. Kolony kamionů postávají od Rousínova z kilometru 218 až do Brna do omezení. Osobní auta projedou levým pruhem rychleji. Zpomalují hlavně u sjezdu na Slavkov na kilometru 210. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště kolona asi na 10 minut. Na silnici 9 z Mělníka směrem do Prahy je dlouhá kolona před Zdiby, na kruhovém objezdu u nájezdu na D8 je nehoda, zdržení od sjezdu na Sedlec asi 15 minut. A v Praze je teď spíš klidnější provoz, pomalej se ale jede v Kbelské směrem do Letňan, jede hodně kamionů a pomalej se jede z Novopatské až k Cínovecké ulici, osobní auta projíždějí o něco rychleji. Dobře, dojeďte. Je jasno až polojasno, v nížinách Čech ještě lokálně mlhy anebo nízká oblačnost. Teploty 18 až 23, na horách kolem 16 stupňů. To byly zprávy, tady je Plus. Dnes si připomínáme 90 let od narození posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla. V rozhovoru s naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou na něj vzpomínal bývalý americký prezident Bill Clinton jako na blízkého přítele. Simultánně tlumočí Karel Janů.
16: Hi, hello, good morning.
17: Hi, how are you?
16: Thank you so much for making the time for us.
17: Well, thank you for giving me a chance to.
18: Já děkuji za příležitost, že si můžu znovu připomenout svůj vztah s jedním z těch vůbec nejzajímavějších lidí, které jsem za svůj život potkal.
16: Já
19: jsem si úplně jistá, že by byl nesmírně pyšný, kdyby věděl, že jeho blízký přítel a obdivovaný politik si vyhradil čas, a já vím, že jste velmi zaneprázdněný, aby o něm promluvil v den takhle velkého výročí.
18: Víte, já bych si přál, aby tu mohl být s námi. Opravdu by se nám dneska hodil, to vám můžu říct.
19: Tak pojďme o tom mluvit. Co si myslíte, že by byl dneska jeho vzkaz? Co si myslíte, že by říkal na to, co se dneska děje?
18: No, myslím, že by řekl, že ten aktuální posun k vyššímu autoritářství na světě, kdy se země vzájemně od sebe spíše oddalují, že to není správná cesta, protože demokracie je nejlepší systém. Ne protože je perfektní, ale z toho důvodu, že když máte skutečnou demokracii, tak dokážeme nahradit svoje slabé stránky. Můžeme diskutovat, můžeme se snažit najít nejlepší řešení. A my máme program s prezidentem Bushem. A jen abych uvedl krátký příklad. To, co děláme společně, tak každý nominujeme 30 lidí, oni se potom sejdou v našich prezidentských knihovnách, studují různá témata a potom je vyzveme k tomu, aby si vybrali nějakou oblast, něco, co by rádi vylepšili, aby to společně prodebatovali. Oni se rozdělí do skupin, které jsou rovnoměrně rozdělené, půl lidí ode mě, půl lidí od prezidenta Bushe, a v 80% případů ti lidé se shodnou. Proč? Protože když se na začátku sejdou, tak mají společný cíl. Oni chtějí, aby se něco zlepšilo. A když tohle lidé chtějí, tak se to povede. Bohužel my dnes žijeme ve světě, ve kterém ten mediální ekosystém je tak roztříštěný, že lidé mají problém dostat se k pravdě. A je mnohem jednodušší někoho naštvat, než někoho přinutit k tomu, aby se zamyslel. A tohle Václav Havel chápal instinktivně. A on vždycky si myslel, že kdybychom jen dokázali udržet svobodu slova, svobodu přemýšlení, svobodu pohybu, že to dobře dopadne. A já tomu pořád věřím.
19: Věřil v to tak silně, že byl ochotný obětovat i svůj pohodlí svého života, jít kvůli tomu do vězení. Věřil v tyto ideály opravdu velmi silně.
18: Kéž by si každý mohl přečíst jeho dopisy o lze, dopisy z vězení, opravdu je to velmi silné.
19: Was that the first book that you read? To byla první knížka od něj, kterou jste četl?
17: Yes.
18: Ano, to byla první kniha.
16: Because you met him in person.
19: Protože vy jste se poprvé setkali v roce 1991, ale tou dobou vy už jste o něm dávno věděl a znal jste ho. Jak na vás tehdy zapůsobil, když jste se s ním konečně setkal?
18: No, ze všeho nejdřív jsem si pomyslel, že opravdu to, co jsem od něj četl, velmi přesně reprezentuje to, co jsem viděl. Byl to opravdový člověk. My jsme se seznámili díky Madeleine Albrightové, naší společné přítelkyni, a on byl opravdu velmi pohodový člověk. Velmi jsme si to první setkání užili. A moje další, třetí reakce byla, že s tímhle člověkem se chci stýkat dál, protože se toho od něj opravdu hodně můžu naučit, jenom tím, že ho budu pozorovat. On měl takovou vlastnost, že vždycky dokázal vědět, co říct a v ten správný čas. Pamatuju si, že americký tisk se snažil ho nějakým způsobem vlákat do diskuzí ohledně toho, jestli republikáni dělali dobře nebo špatně v roce 1998, když po mně šli. A Václav Havel řekl, víte, já mám rád Ameriku. Moc mám rád Ameriku. Ale existují prostě věci, kterým nerozumím. A když něčemu nerozumím, tak se k tomu raději nevyjadřuju. Byla to absolutně perfektní odpověď. Každý na celém světě moc dobře věděl, co tím myslel, co on si myslí, ale přitom on to neřekl. Neporušil protokoly.
16: A také
19: vám tím ukázal své přátelství. On se za vás tehdy postavil a stál na vaší straně.
18: Ano, přesně tak. Bylo to velmi zajímavé. Já jsem velmi dobře poznal dva ze tří lidí, kteří pomohli vyvolat demokratické revoluce bez toho, aniž by byl vystřelený jediný výstřel. Gandhi, který zemřel předtím, než jsem se dostal do velké politiky. Pak tu byl Nelson Mandela a Václav Havel. Oba, Mandela i Havel, přijeli do Ameriky, aby mi vyjádřili podporu. A já na to nikdy nezapomenu.
16: We tell Czechs about the connection Havel and Clinton.
19: Když se Čechům řekne Clinton Havel, tak první, co si představí, je, vy jak hrajete na saxofon v Redutě a vy potom, jak jdete na pivo s Václavem Havlem, normálně, jak kdyby se nic nedělo, do restaurace u Zlatého Tygra, do naší ikonické historické hospody. A...
18: Ano, přesně tak. To oboje se stalo. Pamatuju si to moc dobře, když jsme šli do toho jazzového klubu, do Reduty. A jedna z věcí, kterou Václav Havel tehdy dělal, bylo, že se snažil najít způsoby, jak urychlit to, aby se Česká republika znovu byla schopna stát úspěšnou, otevřenou ekonomikou ve světě. V průběhu studené války došlo samozřejmě ke znárodnění společností a Sovětský svaz se rozhodl centralizovat různé úkoly ve střední a východní Evropě. No a třeba hudební nástroje byly vyráběny centrálně pro armádní orchestry. A z mé perspektivy Československo mělo velké štěstí, protože tady se vyráběly saxofony. A Václav Havel se v podstatě dokázal dostat k téhle firmě, která vyráběla saxofony, a jeden mi pořídil. Byl s jeho podpisem, s jeho logem srdce a přímo v tom klubu na místě mi ho dal. A řekl mi, ať si na něj zkusím zahrát. A musím říct, že to byl fantastický nápad, krásný dárek od něj. A ten saxofon byl opravdu velmi kvalitní, je úžasný. A dneska je na čestném místě v mé prezidentské knihovně. Ano, každý, kdo přijde na návštěvu mé prezidentské knihovny, tak ho vidí. Je tam na čestném místě saxofon od Václava Havla. Protože jsem si říkal, že to je opravdu perfektní představa toho, o co jsme se snažili. Byl to nádherný den a opravdu je mi líto, že na něj nemůžu hrát. A teď už mám vlastně dva saxofony z České republiky. Mám taky saxofon od vlastně vynálezce tohohle nástroje, Belgičana Adolfa Saxe. A je potřeba říct, to známé klišé, že hudba prostě lidi svádí dohromady. A tohle Václav Havel chápal. Bylo to opravdu pro něj důležité.
19: Myslím, že tehdy spousta Čechů vůbec neměla ponětí o tom, že za A hrajete na saxofon a za B, že na něj hrajete tak dobře. Já jsem taky hrála na saxofon, ale hrála jsem na altku, takže dobře vím, že tenor, na který hrajete vy, že to je ten opravdický saxofon, to je úplně jiný level. Hrajete ještě dneska někdy?
18: Víte, je to hodně zajímavé. Myslím, že by mě Václav Havel pochválil. Asi si umíte představit, Amerika prochází nelehkým obdobím a já jsem se vrátil naplno do práce, což znamenalo, že jsem skoro na 3 roky přestal hrát na saxofon, ale nedávno jsem byl znovu požádán o to, abych zahrál. Jen jako jen jako při příležitosti toho, že jeden můj kolega odcházel z práce do důchodu a byl tam jeden mladý saxofonista, který je profesionál v Miami. Za ženu si vzal profesionální trumpetistku a on se tam u mě zastavil a začal hrát se mnou. A já říkám, jsem nehrál opravdu 3 roky. A po hodině toho, co jsme hráli spolu, mi řekl, no vy jste kdysi musel být hodně dobrý. A já jsem říkal, no jo. A víte, co mi řekl? Řekl mi, že ve vašem věku nemůžete na 3 roky přestat hrát na hudební nástroj. Teď, když je vám přes 75, musíte hrát, to vám prodlouží život. No a já se toho držím. Zase znovu hraju. Hodinu sem, hodinu tam. Zrovna tenhle týden jsem hrál.
16: Wow, that's great. Now, if this is the strongest memory of you,
19: jestli Čechům se vybaví vy a saxofon a Havel, tak co je vaše nejsilnější vzpomínka na Václava Havla?
18: Pro mě nejsilnější vzpomínka na Václava Havla se určitě a vždycky týká našich soukromých rozhovorů. Protože on mi pořád znovu a znovu opakoval, že musíme věřit svobodě, musíme věřit demokracii. Lidi často udělají nějaká rozhodnutí a my s tím budeme nesouhlasit. Někdy se věci posouvají k lepšímu, někdy k horšímu. Ale říkal, že pokud lidé jsou svobodní, opravdu svobodní, pokud tu máme systém, který umožňuje vládu většiny, ale zároveň respektuje práva menšin a který uchovává svobody jednotlivce, tak věci nakonec dopadnou dobře. A tomu musíme věřit. On tomu věřil a já tomu taky věřím. Proto vidíte, že ty vlády, které jsou autoritářské, a musím říct, že bohužel, včetně občas té současné americké, se snaží prostě umlčet kohokoliv, kdo si myslí cokoliv jiného. Zatímco demokratické vlády mají rády jiné nástroje. Oni chtějí, aby lidé říkali to, co si myslí. A věří v to, že v tom nedokonalém světě, ve kterém žijeme, rozmanití lidé, rozmanité skupiny se dokážou lépe rozhodnout, než když tu bude jen jedna skupina, která říká to stejné. A rozhodně se dokážou rozhodnout lépe než diktátoři.
16: What did you two have had in common?
19: Na spoustu věcí jste měli podobné názory, ale v čem jste se lišili? Na co jste měli jiný názor?
18: No, myslím, že kdyby bylo na Václavu Havlovi, tak se Česká republika dostala do NATO ještě o pár let dřív, než se nakonec stalo. Ale on věděl, že jsem se v té době taky snažil zachovat pozici ruského prezidenta Borise Jelcina, protože ze všech ruských politiků právě Boris Jelcin byl zdaleka nejvíc odhodlaný k tomu udržovat dobré vztahy se sousedy Ruska a nechat je jít vlastní cestou. Nechat je stavět svět spolupráce a ne konfliktu. Takže my jsme se sešli v Madridu. Tam jsme hlasovali pro to, aby se do aliance připojila Česká republika, Polsko a Maďarsko. A pak jsme to udělali, odhlasovali jsme to a otevřeli jsme dveře dalším 44 zemím, které byly v našem partnerství pro mír. A potom, co jsem odešel z úřadu, tak prezident Bush tuhle cestu podporoval. Podporoval další rozšíření NATO. A Spojené státy americké povětšinou velmi podporovali taky Ukrajinu v jejich konfliktu s Ruskem. Trumpova administrativa teď více váhá v téhle otázce, protože současný prezident má sklon mít v oblibě autoritativní osobnosti, ale já si nemyslím, že by takoví lidé činili lepší rozhodnutí. Pan prezident Putin rozhodně je chytrý muž, tomu nejde upřít, ale když se víc zabýváte tím, abyste si udrželi moc, tím, abyste se obohatili, tak nakonec je jasné, že nějaké lidi musíte z toho rozhodovacího procesu vyškrtnout, že prostě musíte nechat za sebou.
20: Byl to Václav Havel, který vás přiměl k tomu, abyste chtěl rozšířit NATO, protože i vy jste čelil určité opozici, a to dokonce i ve vaší vlastní administrativě.
18: To máte pravdu. Ale neřekl bych, že to byl on. Madeleine Albrightová s tím měla hodně co dočinění. Protože já, když jsem kandidoval na prezidenta Spojených států amerických, tak já jsem se s ním už předtím potkal jednou, ale to bylo předtím, dlouho předtím, než jsme spolu začali pracovat. Tak já jsem už tenkrát byl pro rozšiřování NATO. A vím, že jsem tenkrát cestoval někde po středu Spojených států amerických, asi v Milwaukee to bylo. Bylo tam hodně lidí původem z střední a východní Evropy. A říkal jsem, prostě tohle musíme udělat, musíme těm lidem dát šanci, aby byli součástí svobodné společnosti. A to nejde bez nějakého bezpečnostního rámce. Bylo by naivní si myslet, že něco takového můžeme udělat, že ty země můžou prostě vzejít z rozpadlého Varšavského paktu, připojit se k nám, aniž by měli jakékoliv bezpečnostní záruky. A věděli jsme, že tyhle země nejsou v té době připravené pro to, aby se k NATO připojili, že by nedokázali dostát závazkům z toho vyplývajícím v různých jiných oblastech bezpečnosti. Ale právě proto začalo to partnerství pro mír. Pracovali jsme, měli jsme samozřejmě dlouholetou spolupráci. Někdy to trvalo roky. A potom, co jsem opustil úřad, tak jsem měl velkou radost z toho, že pan prezident Bush a kongres v tom pokračovali, že se na to rozšiřovalo. A myslím, že vlastně na tomhle byla úplná shoda napříč oběma stranami v Americe, až tedy do nedávna, až do posledních pár let. Takže myslím, že musíme prostě na tomhle tvrdě pracovat dál, nesmíme polevovat. A myslím si, co už jsem říkal, rozmanitost, diverzita funguje výrazně lépe, než když někdo opakuje jednu stejnou věc, a rozhodně lépe než diktatury. V to prostě věřím. A myslím si, že proto jsou taky jasné důkazy.
20: Václav Havel také řekl, že nebýt Spojených států, tak Česká republika by se nepřipojila k NATO. Ale když se na to díváme dneska, s tím, co se v Evropě děje, s tím, co se děje s válkou na Ukrajině, bylo rozšíření NATO podle vás ta správná varianta?
18: No jednoznačně ano. My jsme samozřejmě tenkrát nevěděli. V okamžiku, kdy jsem opustil úřad, tak jsme nemohli tušit, co se bude dít s Ukrajinou. Ale bylo zřejmé, že oni se považují za nezávislou zemi. Ale víte, pozice Vladimíra Putina byla taková, že on tvrdil, že Chruščev osvobodil Ukrajinu, když to tak řekneme, jeho slovy, jen proto, že ji považoval za nedílnou součást Sovětského svazu. To byla pozice Vladimíra Putina. A já si pamatuju, když jsem s ním mluvil, to bylo v roce 2010. Myslím, že to bylo naposledy, když jsem byl v Davosu. A on byl vlastně ve svém prvním období, kdy byl prezidentem, tenkrát byl ještě mnohem, řekněme, umírněnější, ale řekl to jasně. Vyjadřoval se úplně zřetelně a já jsem se vrátil zpátky do Spojených států amerických a tedy měl jsem schůzku s ministryní zahraničních věcí, což byla tehdy moje žena. A říkal jsem, že Vladimír Putin v tomhle rozhodně neblafuje, že si půjde pro Ukrajinu. A netrvalo to dlouho, Rusko obsadilo Krym. A potom o 4 roky později zaútočilo Rusko na zbytek Ukrajiny.
20: Kdybyste byl dneska prezidentem vy, co byste udělal s Ukrajinou jinak?
18: Jednoznačně bych jasně řekl, že já a mý partneři v NATO budeme podporovat Ukrajinu bezpodmínečně. A snažil bych se zajistit, že Ukrajině nedojdou zbraně, Samozřejmě, že válka se změnila. Drony jsou aktuálně velmi důležité, ale Ukrajinci jsou v tom aktuálně velmi dobří. Oni používají svoje vlastní technologie. Takže myslím, že mají dobrou šanci uspět. Problém ovšem je, že oni si nemůžou dovolit bojovat proti Rusku sami. A já si myslím, že prostě je máme bezpodmínečně podporovat do konce tohohle konfliktu. A pokud oni se rozhodnou, že už té války bylo dost, tak dobře, ale to musí být jejich rozhodnutí. My do té doby asi bychom měli říct, že ať oni se rozhodnou jakkoliv, tak je musíme podporovat. Tohle se týká samozřejmě i evropských zemí. Víte, je tu hodně kontroverzí, pochopitelně, ohledně téhle otázky, protože jeho východ Ukrajiny, to je oblast, která je nesmírně bohatá na nerostné suroviny. A tady je potřeba si uvědomit, že všechny velké země na světě samozřejmě by je rády dostali, protože potřebují jich čím dál tím více. Žijeme v době, kdy informační technologie, umělá inteligence a všechny tyhle věci chtějí víc a víc našich zdrojů. Ale já si opravdu myslím, že Ukrajinci jsou skvělí, že jsou neuvěřitelně stateční, a že tu dál máme být s nimi.
20: Když jste se naposledy setkal s Václavem Havlem osobně, to bylo v roce 2010, pamatujete si, o čem jste se bavili?
18: Ano. V roce 2010 ze všeho nejdřív musím říct, že jsem netušil tenkrát, že už dlouho nebude naživu. Já jsem věděl samozřejmě, že léta bojoval s rakovinou, to je pravda, ale mluvili jsme hodně o tom, čemu Česká republika aktuálně čelila. A já si pamatuju, že jsem ho silně podporoval v tom, když dohlížel na mírové rozdělení Československa, na Českou republiku a Slovensko. On si opravdu myslel, že to je správné řešení, že to Slováci chtěli a on jim nechtěl stát v cestě. Že to byli prostě lidé, kteří měli svoje právo na svůj stát, tak jak on ho chtěl pro Čechy. A on byl toho názoru, že v obou dvou státech je opravdu dost skvělých lidí na to, aby obě dvě země mohly být úspěšné, i když politicky tam byly rozdíly. Takže v podstatě jsme tohle znovu procházeli a potom jsme mluvili o tom, co se bude dít v budoucnu. A museli jsme přiznat, že jsme nevěděli, jak to vypadá dál. Ale víte, co řekl? Řekl, musíte být ochotni zaplatit svým časem, svojí energií, svým odhodláním boj za demokracii, protože ztratit demokracii není těžké, ale je extrémně těžké se jí potom znovu snažit navrátit. A o tom jsme mluvili především. A jako vždycky jsme si to užili, bylo to velmi příjemné. Jako vždycky s ním ostatně. Já si pamatuju, že jednou jsem večeřel jen s Václavem Havlem a byla tam moje dcera ve třech. Pamatuju si, že jednou jsem s Václavem Havlem večeřel sám, jenom my dva, a na to nikdy nezapomenu. A hodně často jsme se setkávali u Madeleine Albrightové, u její rodiny. A vždycky to byly nesmírně příjemné večery, na které často vzpomínám. A opravdu upřímně můžu říct, že asi neexistuje nikdo rozhodně ne z politického světa, jehož společnost bych si užíval víc. Byli jsme přátelé, já jsem si byl hodně blízký taky s Helmutem Kohlem, což je třeba zajímavé, protože politicky jsme často měli odlišné názory. Byl jsem si hodně blízký s Nelsonem Mandelou. Ale všechno to vlastně byli lidé, kteří věřili ve svobodu. A kteří si taky nemysleli, že by ve své funkci měli zůstat do konce života. Byli to lidé, kteří věřili, že je tu nějaký čas, který chtějí věnovat službě a potom, že mají pokračovat dál ve svých životech. A myslím, že k tomu bychom se měli vrátit.
20: Myslíte na Václava Havla často?
18: No samozřejmě. To víte, že ano. Vzpomínám na něj často. My pořád máme dům ve Washingtonu a kdybyste nás navštívila tam, tak po celém domě jsou na zdech fotografie našich setkání s lidmi, na kterých mi záleželo, se kterými jsme třeba spolupracovali. No a jsou tam samozřejmě na čestné místě, je tam fotka z toho jazzového klubu, z Reduty z Prahy. Já na ten večer nikdy nezapomenu. Když jsem začal hrát, Václav Havel mi dal ten saxofon a on

0: On poslouchal tu nahrávku, která ten večer vznikla. A myslím, že vyšla v České republice. Ostatně myslím, že je dostupná, tak když si ji pustíte, tak tam uslyšíte, jak on je dobrý. A ano, to víte, že si na něj vzpomenu často, na Václava Havla a na to, co reprezentoval. Na to, jak důležitá pro něj byla svoboda. A tenhle muž, který měl dobrý život ve Spojených státech amerických, ale v souladu s tím, co říkal Václav Havel, když jeho země ho potřebovala, tak se vrátil do České republiky. A tohle potřebujete. Potřebujete lidi, kteří, když je to potřeba, tak se objeví, ukážou se a začnou pracovat. Vždycky je tu dobrý způsob říct, víte, já jsem nemohl udělat tohle, protože. Ale tenhle člověk to neudělal. Ten člověk prostě přišel. On si našel svůj čas, kromě své denní práce, přišel do Reduty večer a hrál jazz. A já myslím, že když si připomínáme 90. narozeniny Václava Havla, tak lidi by si měli pamatovat Václava Havla jako člověka, který nikdy neříkal, že zná všechny odpovědi, ale jako člověka, který vždycky věděl, jakým způsobem se má pracovat. A když někdo se rozhodl nějakým způsobem, se kterým on nesouhlasil, tak on pracoval dál. Pracoval tvrdě dál. A myslím, že takové lidi rozhodně potřebujeme i dnes. Potřebujeme, aby třeba i navzdory nějakému zklamání nebo neúspěchu tvrdě pracovali dál na zlepšování světa. Ne všechno se ve světě daří, to je jasné. Ale nemůže to být jen tak, že lidi si řeknou, víte, já jsem hlasoval pro demokracii a nemám se zas tak moc líp. Něco se mi nelíbí, ekonomika není pořád úžasná. Já jsem hlasoval pro demokracii, ale přál bych si, abychom tu neměli tolik imigrantů. Je to opravdu směšné, obzvlášť ve Spojených státech amerických, protože nikdo není postavený tak na příchodu lidí ze zahraničí jako Spojené státy americké. A my teď máme nižší porodnost než spousta evropských zemí. Je to strašně zajímavé. Poslední věc, kterou vám chci říct, je, já jsem nedávno viděl informaci, která, myslím, by Václava Havla potěšila a podpořila by ten jeho argument. Četl jsem v tisku ve Spojených státech amerických, kde se psalo, Amerika má za sebou dobrý měsíc. Vytvořili jsme 60 tisíc nových pracovních míst. Průměr za mého prezidentství bylo 220 tisíc. Průměr za těch 8 let. A my jsme přivítávali imigranty, lidi, kteří přicházeli z jiných zemí. A samozřejmě, že jsme je nepřijímali všechny, bezpodmínečně. Pořád tady byly kontroly. Spoustu lidí jsme poslali zpátky, odkud přišli. Ale lidi věděli, že průměrně v celku chceme, aby Spojené státy americké byly úže navázány na další země. Nejenom, že chceme brát jejich peníze a že jim chceme brát moc. Já si pořád myslím, že je to takhle jednoduché. Ten vzorec je snadný. Prostě přičítat je lepší, než odečítat. Násobení je lepší, než dělení. Je to prostě lepší. A k tomu se musíme vrátit. A já bych si jen přál, aby tady Václav Havel s námi ještě pořád byl. Aby mohl napsat další dopisy, aby mohl přednést další projevy. Aby mohl lidi rozesmát. Protože on chápal velmi dobře, myslím, že lidi, když je rozlobíte, tak s nimi nepohnete. Že je to jasné, že se brání. Ale když je dokážete uvolnit, když je dokážete rozesmát, tak třeba dokážou naslouchat.
1: Vás taky dokázal rozesmát?
0: Ano, samozřejmě. Vždycky, pořád. Pokaždé mě rozesmál. Pamatuju si, víte, velmi zřetelně tolik našich rozhovorů. Vždycky to s ním bylo potěšení pro mě s ním mluvit. I když měl problémy se zdravím, tak se smál dál. Myslím, že byl vděčný za každý nový den, za to, že ráno vyšlo slunce. Myslím, že když ho viděl, tak oslavoval každý den, který byl na světě.
2: Slyšeli jste

0: Vzpomínku amerického prezidenta Billa Clintona na Václava Havla, který by se dnes dožil 90 let. Ptala se Jana Ciglerová, simultánně tlumočil Karel Janů. Teď je 13 hodin 35 minut, na Plusu už je s vámi Lenka Vahalová.
1: Na Českém rozhlase Plus už je čas na pravidelný pořad Věda Plus. Čekají nás inspirativní témata a rozhovory. A čemu se budeme věnovat právě dnes? Co víme o laureátech Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství a jejich objevech v oblasti světlem řízených jontových kanálů a optogenetiky? Na hradě Valštejn v Českém ráji vzniká nová expozice, jak návštěvníkům přiblíží pískovec. A meningitida může zpočátku připomínat běžnou virózu, během několika hodin se ale může stav rapidně zhoršit. Jak poznat varovné příznaky? I o tom budeme mluvit. Začíná Věda Plus dnes s Lenkou Vahalovou.
2: Věda Plus.
1: Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství si letos rozdělí tři vědci, kteří vynalezli buněčné vypínače ovládané světlem. Jejich jména dnes předpolednem oznámil tajemník švédského Karolinského institutu Thomas Perlman.
3: Nobelpriset i fysiologii eller medicin Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel.
1: A s podrobnostmi k ocenění je přímo ve studiu náš vědecký reportér Martin Srb. Hezký den.
4: Dobrý den. Já ještě upřesním, že Karl Deisseroth je ze Spojených států a Peter Hegemann a Georg Nagel jsou z Německa.
1: Jak si můžeme představit ty buněčné vypínače?
4: Třeba jako dálkový ovladač, který možná máte doma. Tedy takový chytrý dálkový ovladač. Dá se s ním zapnout rádio, zvýšit hlasitost, snížit hlasitost, nebo také zapnout osvětlení, větrání. No a s podobným světelným vypínačem, z toho vychází světelný paprsek, tak vědci můžou zapínat a vypínat různé skupiny buněk třeba v mozku.
1: A k čemu je to dobré?
4: Hlavně ke zkoumání a mapování mozku, uvedl při vyhlašování cen Abdel El Manira z Nobelova výboru.
3: Neuroscientists dreamed of a neuronal switch.
4: Neurovědcům se podle něj splnil sen. Můžou přesně vypínat a zapínat skupiny buněk a zjišťovat, co se stane, když se třeba tahle oblast vypne nebo zase jiná zapne. Podle Nobelova výboru jsou ty experimenty pořád ještě v začátcích, ale už se podařilo na pokusních zvířatech, třeba na potkanech, zmapovat, že určité skupiny mozkových buněk jsou přímo zodpovědné třeba za rodičovské chování, žízeň nebo strach.
1: Martine, a jak se oceněným vědcům podařilo takový vypínač sestavit?
4: Našli ho v přírodě. Petr Hegemann napřed zkoumal jednobuněčnou zelenou řasu, která je schopná se rychle otočit za světlem. Jmenuje se chlamydomonas a česky se jí říká pláštěnka nebo také koulenka. Ona reaguje na světlo mnohem rychleji než lidské oko a tak vědce zajímalo samozřejmě, jak je to možné. Hegemann společně s Georgem Naglem potom objevili, že má v buňce speciální molekuly, které přímo převádějí světlo na elektrické pulzy. Funguje to podobně jako ten přijímač toho světelného dálkového ovládání. Je to jedna součástka, žádné složitosti v tom nejsou. No a Karl Deisseroth na jejich objevy přímo navázal. Nobelův výbor uvedl, že jsou všichni tři vlastně blízcí přátelé. A Karl Deisseroth tedy tenhle vypínač geneticky okopíroval a přemístil ho do nervových buněk, což bylo právě splnění toho snu neurovědců.
1: Takže vypínač nefunguje u kdejakých buněk, ale jeho potřeba napřed namontovat.
4: Přesně tak. Vznikla z toho celá věda zvaná optogenetika. Skutečně je to, jako kdybychom měli, musí ten přístroj mít to, ten přijímač toho dálkového ovládání v podstatě už od začátku namontovaný. Nejde to tak, že ho člověk namontuje jen tak do něčeho, co už existuje. Není to tak jednoduché. Ty experimenty s mapováním mozku pak vypadají tak, že ti potkani mají do hlavy zavedené optické vlákno a tím jim vědci spouštějí nebo vypínají určité oblasti mozku a sledují, jak se to odrazí na tom, co potkani prožívají, jak se chovají. Třeba se jim může tím světlem skrz optické vlákno vybavit vzpomínka na něco, z čeho mají strach. I když zrovna by měly být úplně v klidu.
1: A logická otázka na závěr. Mohly by buněčné vypínače posloužit přímo i lidem?
4: Ano, podle vědců by mohli pomáhat přímo třeba při postižení zraku nebo sluchu. Jak jsem mluvil o tom, že není jednoduché ten vypínač namontovat, tak přesně takovéhle věci už vědci experimentálně dělají na lidech, kteří mají postižení oční sítnice, oni jim operují do oční sítnice, do očí světlocitlivý protein, který je právě podobný tomu ze zelených řas, takže jim tam skutečně namontují ten přijímač dálkového ovládání a k tomu ti lidé dostanou speciální brýle s nasvícením a ty experimenty ukazují, že jim to může částečně vrátit zrak. To je tedy přímé využití u lidí, ovšem i ty experimenty jenom se zvířaty v úvozovkách jenom jsou užitečné jako modely lidských nemocí. Vědci doufají, že si postupně optogeneticky posvítí třeba na deprese, schizofrenii nebo demenci a najdou třeba nové způsoby léčby.
1: Martin Srep z naší vědecké redakce přiblížil objev oceněný letošní Nobelovou cenou za fyziologii a lékařství a zítra se dozvíme, kdo dostane cenu za fyziku. Moc děkujeme, naslyšenou.
4: Naslyšenou, hezký den.
1: Stále posloucháte Vědu Plus a teď už je tu další téma. K českému ráji neodmyslitelně patří pískovec. Dotknout se ho alespoň symbolicky si dává za cíl projekt na hradě Valdštejn, který sám stojí na třech pískovcových skalních blocích. Ve sklepních prostorách gotického stavení vzniká nová expozice, kde se snoubí historie a přírodní vědy. A ve vysílání je s námi Andrea Bertová, ředitelka organizace Turnovské památky a cestovní ruch. Krásný den.
5: Krásné pondělní odpoledne z Českého ráje.
1: Proč se právě Valdštejn stal místem pro novou expozici?
5: No, Český ráj si bez pískovcových skal asi jen těžko dokážeme představit. Pískovec je jedním z hlavních prvků zdejší krajiny a právě jeho příběh chceme návštěvníkům víc přiblížit. Cílem toho projektu našeho Dotkni se pískovce je ukázat pískovec nejen jako krásnou součást krajiny, ale také vysvětlit, jak vznikl, jak se v průběhu milionů let proměňoval a jak ovlivnil podobu Českého ráje i život lidí. Na hradě Valdštejn plánujeme kompletní modernizaci geologické expozice ve sklepení. Nový prostor dostane název Příběh zrnka písku a návštěvník se tam vydá po stopách pískovce od jeho vzniku na dně dávného moře přes vznik skalních měst až k tomu, jak si pískovec člověk opracoval a použil ho třeba právě při stavbě hradu Valdštejn, zdejší kaple svatého Jana Nepomuckého nebo krásných barokních soch, které zdobí kamenný most při vstupu.
1: A můžete nám říct, čím je pískovec Českého ráje výjimečný? Liší se nějak od pískovcových skal, které známe z jiných částí Česka?
5: Tak s těmi jinými částmi naší republiky je pískovec podobný, ale unikátní v Českém ráji je jeho koncentrace právě těch krásných pískovcových skal, která tvoří skalní města, jak je tady nazýváme. A v poměrně krátkém čase tady dokážete prozkoumat jako návštěvník nebo turista nádherné skalní útvary.
1: Paní ředitelko, jak bude moderní expozice vypadat?
5: Chtěli jsme, aby to nebyla klasická expozice, kde člověk přijde, přečte několik panelů a odejde. Stavíme hlavně na hmatovém zážitku. Návštěvníci si budou moci většinu exponátů opravdu osahat a prozkoumat jejich strukturu. To je zásadní pro nevidomé a slabozraké návštěvníky, pro které připravujeme také popisky v hmatové latince a rádi bychom tu expozici pro tuto skupinu návštěvníků připravovali, ale stejně zajímavé to bude jistě pro děti i ostatní návštěvníky. U geologie je totiž velký rozdíl mezi tím, když si něco přečtete a když si můžete sáhnout na skutečný kámen a vnímat jeho strukturu a povrch, případně si osahat sochu z pískovce v barokním stylu a nebo pouze zkoumat hrubost písku.
1: Můžete nám ještě říct, jak se do toho celého procesu a do těch příprav zapojují vědci a vědkyně?
5: My spolupracujeme s mnoha odborníky. Jsou to odborníci na geologii a přírodní dědictví. S nimi konzultujeme zejména ten odborný obsah, ale také hledáme způsob, jak ta geologická témata interpretovat a interpretovat je srozumitelně a zajímavě. Spolupracujeme také s odborníky na prezentaci pro nevidomé a slabozraké ty návštěvníky. Zmínila bych například geologii z Akademie věd pana Radka Mikuláše nebo geologii geoparku pana Václava Mencla, Jana Bubala, ale mohla bych jmenovat spoustu dalších, kteří jsou velmi ochotnými spolupracovníky, velmi nadšenými právě protože to téma není úplně jednoduché interpretovat ho lajkům a myslím, že se nám to dobře daří.
1: Projekt Dotkni se pískovce má evropskou podporu, vzniká společně s Polskem. Můžete nám ještě přiblížit, co tohle přináší, ta spolupráce?
5: Ano, i tím je náš projekt zajímavý, že je to česko-polská spolupráce podpořená z programu Interreg Česko-Polsko prostřednictvím fondu malých projektů Euroregion NISA. A našimi významnými partnery jsou dva globální geoparky UNESCO. Je to český geopark UNESCO Český ráj a na polské straně je to geopark UNESCO Krajina vygaslých vulkánů, tedy země vyhaslých sopek. Ta přeshraniční spolupráce nám v tomto případě dává velký smysl, protože geologie nezná žádné státní hranice a krajina na té české a polské straně spolu souvisí a podobně je to i s tím, jak můžeme návštěvníkům představovat její přírodní dědictví.
1: Říká Andrea Bentová, ředitelka organizace Turnovské památky a cestovní ruch. Moc děkujeme, naslyšenou.
5: Děkuji.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Je tu další téma. Českým obcím má s plánováním improvizovaných úkrytů pomoci nová aplikace iKryty. Vyvinulí vědci z Univerzity obrany VUT a Univerzity Tomáše Bati pomáhá vyhledávat a evidovat prostory, které lze využít například při ozbrojeném konfliktu a zohledňuje jejich kapacitu i ochranné vlastnosti. Obyčejné sklepy nebo pozemní garáže, respektive podzemní garáže, by tak mohly v krizové situaci zachraňovat životy.
6: Právě vcházíme do objektu Anenská 10.
7: Bronislav Špaček z magistrátu města Brna odemyká jeden z brněnských prostorů vhodných k improvizovanému úkrytí.
8: Tady vidíte, jak to vypadá, že to prostě stanište.
9: Rožli jsme, vcházíme prakticky do sklepa.
8: Abyste viděl, jsou tady prostě různé místnosti.
9: Dokonce jsou tady ještě nějaké staré poučky, postup první pomoci.
6: Je to prostor vhodný k improvizovanému úkrytí. To znamená suterénní prostor, který má parametry na to, aby se zde lidé mohli schovat po dobu několika hodin a přečkat tak případný útok typu leteckého náletu.
7: Místo, kterým procházíme, funguje dnes jako skladiště. I tak ale může díky své poloze a konstrukci posloužit k dočasnému ukrytí lidí. Vědci z několika univerzit vyvinuli k vyhledávání a evidenci těchto míst speciální aplikaci.
6: Máme prostory, ty proženeme aplikací a ta nám ukáže, nakolik to je vhodný prostor nebo není.
7: iKryty mají sloužit především městům a obcím. Pomáhá jim vytipovat vhodné prostory, evidovat je a posoudit jejich ochranné vlastnosti, ukazuje Ondřej Klíma z Fakulty informačních technologií VUT.
10: Primárně zobrazuje dva typy objektů.
7: V ruce držíte tablet a máte tam tu aplikaci.
10: Prvním typem objektů jsou potenciální cíle ohrožení a druhým jsou potom budovy, které poskytují vhodné prostory pro vybudování nějakého improvizovaného ukrytí.
7: Aplikace propojuje mapy a údaje o budovách. Dokáže například zohlednit, zda má objekt suterén nebo vhodný vnitřní prostor nebo zda leží v záplavové oblasti a vypočítává jeho hodnocení.
10: Probíhá tady potom výpočet kapacity. Dalším krokem je potom hodnocení odolnosti z hlediska nějakých stavebně technických parametrů.
9: Ano, tady napsaný třeba železo, beton.
10: Ano, to je konstrukční materiál nosních stěn. Potom podle metodiky jsou určeny skóre ochranných vlastností toho improvizovaného úkrytu.
7: Právě omezená kapacita stálých krytů v České republice je jedním z důvodů, proč iKryty vznikly. Podle Tomáše Zemana z Univerzity obrany a Univerzity Tomáše Bati dokážou pojmout pouze zlomek obyvatel.
11: Aplikace byla vyvíjena na základě projektu bezpečnostního výzkumu, který byl financován ministerstvem vnitra v rámci programu OBSEC, který je zaměřen na posílení bezpečnosti v České republiky.
7: Dosud byla podle Tomáše Zemana u nás podobná evidence jen na papíru. iKryty mají část práce automatizovat a obcím usnadnit plánování co nejlepší improvizované ochrany jejich obyvatel.
11: Je to o tom využívat ty stávající objekty, které už tady prostě na tom území se nacházejí a vybrat ty, které které by potenciálně splňovaly ty parametry pro to, abychom se nebáli tam poslat někoho se ukrýt.
7: Aplikaci zatím využívá Brno, Pardubice a Písek a zájem o ně má taky Praha. V budoucnu by si je podle Zemana mohli stáhnout i obyvatelé.
11: Jednou až teda ty improvizované ukryty budou naplánované, skutečně budou známy kapacity těch ukrytů. Je možné i touto cestou, že bude připravena nějaká aplikace, kde automaticky to zahlásí, který ten improvizovaný ukryt je nejblíže.
7: Ikryty jsou k dispozici všem obcím v Česku. Stačí kontaktovat vývojáře, například přes webové stránky projektu Ikryty. Zatím pomohli podle autorů projektu naplánovat více než 400 improvizovaných úkrytů s kapacitou přes 50 000 míst. Z Brna Marek Hensl, Český rozhlas.
1: Jak jsme před chvílí slyšeli v reportáži, Česko má jen omezenou kapacitu stálých krytů. Pomoci proto mohou i sklepy, garáže nebo další prostory běžných budov. Jak poznat, které z nich mohou skutečně ochránit lidi a co musí takový improvizovaný kryt splňovat? S Jiřím Štolerem z Univerzity u Brany, odborníkem na pozemní stavitelství a autorem metodik pro vyhledávání a s odolňování improvizovaných krytů mluvil náš vědecký reportér Marek Hensl.
7: Co vlastně znamená kryt, jaký prostor se za něj dá považovat a před čím by měl člověka chránit?
12: Kryt je v podstatě běžné označení ochranného prostoru. Právní předpisy používají pojem úkryt a rozlišují úkryty stálé a improvizované. Vedle nich lze využít ochranné vlastnosti běžné budovy. A při konvenčním útoku jde především o omezení účinku výbuchu, střepin, rozbitého skla a samozřejmě padajících trosek. Ochrana vždy závisí na konkrétní konstrukci a hrozbě. Běžný sklep nezaručuje přežití takzvaného přímého zásahu.
7: Ale v případě, když bych třeba k něčemu došlo, tak když nemáme poblíž ten klasický kryt, kde se můžeme ukrýt například v běžném českém domě?
12: V běžném českém domě při hrozbě konvenčního útoku je první vhodnou volbou sklep nebo suterén s masivními stěnami a stropem, minimem oken a možností náhradního úniku. Pokud takový prostor není, volíme vnitřní část budovy v nejnižším vhodném podlaží a co nejdále od oken, ideálně za více nosními stěnami.
7: Zmiňujeme sklepy, chodby. Co je na nich z hlediska té ochrany důležité?
12: Důležité je to, že jsou částečně zapuštěné. To znamená, ta zeminá masivní konstrukce nám vytváří ochrannou bariéru a o to nám vlastně hlavně jde.
7: Jak si v tomto ohledu vedou starší zděné domy ve srovnání třeba s paneláky nebo novějšími budovami?
12: Rozhodující je stav konstrukce, nikoliv pouze stáří domů. Jo? Starší domy mají samozřejmě výhodu v silných zdech, ale slabinu mohou mít třeba ve málo únosných stropech. Panelové a novější železobetonové budovy mohou poskytnout dobrou ochranu, je však nutné posoudit spoje, otvory a celkovou stabilitu. Žádný z těchto typů nelze automaticky označit za bezpečnější.
7: Když se podíváme mimo Česko, za české hranice, v čem máme oproti jiným zemím, které třeba jsou trošku lépe připravené, Švýcarsko, Finsko nebo některé pobaltské státy, jaký vůči nim máme, ať už náskok nebo naopak rezervy?
12: Když jste zmiňoval to Švýcarsko a Finsko, ty mají obrovskou výhodu v dlouhodobě budované síti. Oni mají dlouhodobě budovanou síť úkrytů a samozřejmě nejenom, že mají tuhle tu síť, ale mají povinnost spojený s jejich výstavbou a údržbou. Například Estonsko může být inspirací v praktickém informování veřejnosti a využívání dostupných prostor. Naší předností je odborné zázemí a tato nová metodika, o které jsme se bavili, pro systematické posuzování v podstatě běžných staveb. Hlavní rezervou je dostupnost připravených ochranných prostor a jejich skutečná provozní připravenost.
7: V tom případě Česko, co by mělo začít dělat, aby třeba v případě potřeby dokázalo bezpečně ukryt co nejvíce lidí?
12: Především už nyní vyhledávat, posuzovat a evidovat vhodné prostory, plánovat jejich úpravy a udržovat použitelné stálé úkryty. Obce ve spolupráci s hasičským záchranným sborem a vlastníky potřebují znát kapacity, dostupnost i způsob zpřístupnění těchto míst. Doporučuji podporovat úpravy vhodných sklepů, podzemních garáží a dalších prostor tak, aby vedle běžného využití mohly sloužit také ukrytí obyvatel.
7: Dodává Jiří Štoler z Univerzity obrany. Z Brna Marek Hensl, Český rozhlas.
1: Stále posloucháte Vědo Plus a teď už je tu další téma. Dnes je Světový den meningitidy. Tahle infekce může začít příznaky, které připomínají běžnou virózu. Během několika hodin se ale může rozvinout v život ohrožující stav. Podle Státního zdravotního ústavu různým meningitidám podlehne v Česku víc než 100 lidí ročně. Jak se tahle infekce projevuje a jak se proti ní můžeme co nejúčinněji bránit? Tak to si povíme se Zuzanou Okonji, vedoucí Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy Státního zdravotního ústavu. Hezký den.
13: Dobré odpoledne.
1: Když se podíváme na aktuální data, jak je na tom Česko?
13: Pokud bych mluvila za meningokoky, tak v Lonsku jsme relativně na příznivém trendu, ale nicméně máme zde zhruba do 50 onemocnění ročně. V loňském roce jsme měli 23 onemocnění, ovšem 3 případy skončily úmrtím a 2 z nich byly kojenci do nejmenším věku do 1 roku života, což si myslím, že je velmi zásadní. Pokud bychom se podívali na celkový počet meningitid, tak záleží na epidemiologické situaci, ale máme zde určitě ročně 100 až 400 případů meningitid.
1: Nejvyšší nemocnost je tedy podle dat u kojenců. Proč právě nejmenší děti patří k nejohroženějším?
13: Určitě malé děti jsou nejvíce vnímavé, mají vlastně nevyzrálou imunitu a dochází u nich k rozpadu mateřských protilátek, takže jsou citlivé opravdu na invazivní onemocnění.
1: Jaké další věkové skupiny by si měly v úzovkách dát pozor?
13: Po těch nejmenších dětech do 1 roku věku máme i kategorie 1 až 4 letých, které jsou ohroženi, a poté adolescentní kategorie 14 až 16 zhruba, ale samozřejmě i lidé, kteří mají poruchy imunity.
1: Nejlepší prevencí tohoto onemocnění je očkování. Jaká je dnes doporučovaná strategie očkování u kojenců, batolat a i dospívajících?
13: V České republice máme výbornou vakcinační strategii. Vlastně máme toto očkování dostupné a je v kategorii doporučené plně hrazené ze zdravotních pojišťoven. Takže je možné tyto rizikové skupiny, ať jsou to právě nejmenší děti, adolescenty nebo imunodeficientní lidi, zaočkovat vlastně zadarmo. Nejčastěji dochází k podání vlastně MenB vakcíny v prvním roku věku dětí, v druhém roku konjugované tetravakcíny, která je chrání proti meningokoku A, C, Y a 2 TV, a adolescenti se využívají pak přeočkování oběmi vakcínami.
1: Daří se podle vás tyhle skupiny dostatečně proočkovat?
13: Myslím si, že toto očkování je u nás pořád relativně nové a na to vlastně velmi pomohlo hrazení pojišťovnami. Takže v současné době se pohybujeme u nejmenších dětí s proočkovaností MenB zhruba 70%, tou ACVI 60%, což si myslím, že je relativně dobré číslo. Nicméně máme v různé, jako mohli bychom se zlepšovat u adolescentního věku, kde jsme zhruba na 50%, což úplně pozitivní zpráva zatím není.
1: Meningokok může zpočátku připomínat běžnou virózu. Které příznaky by měl člověk vnímat jako varovné?
13: Určitě právě ten začátek, který je nespecifický, je velmi vlastně rizikový. Následně dochází ale k prudkému vzniku teplot, dochází k stuhnutí štíje, velkým bolestem hlavy, a toto jsou právě všechno věci, které bychom neměli zanedbávat a vlastně navštívit lékaře.
1: A můžete ještě více popsat našim posluchačům, kdy je ten správný čas nečekat a vyhledat lékařskou pomoc?
13: Určitě právě pokud objevíme nějakou z těchto prognóz, kterou jsem říkala, pokud máme rychle rostoucí teploty, které prostě jsou doprovázeny, nebo fotofobie, může být bolest hlavy, může být zde i nechutenství, poruchy vědomí, všechno toto jsou stavy, které bychom opravdu neměli podceňovat.
1: Součástí letošního světového dne meningitidy je celosvětová iniciativa nazvaná Light the Round Ahead, která prostřednictvím nasvícených budov a památek připomíná lidi, jejichž život meningitida ovlivnila, a také připomíná význam prevence. Do kampaně se může zapojit i veřejnost. Jakým způsobem?
13: Já jsem v první řadě velice ráda, že se jako Česká republika každoročně do této aktivity globální zapojujeme. Takže dnes to, že uvidíme nasvícenou v barvě meningokoku pečínskou rozhlednu nebo žižkovskou vysílací věž, jsem opravdu velmi ráda. Myslím si, že to působí na veřejnost, stejně tak jako veřejnost by měla být během této akce více informována i právě o té prevenci, a nemělo by se taky zapomínat na podporu vlastně lidí, kteří trpí meningokokovou meningitidou nebo ji prodělali. To je smyslem této podporné akce. Ale co může veřejná, vlastně každý z nás, udělat po této akci je to zamyslet se, jaká je prevence, jestli by se pro něj hodila, myslím si, že hodila, nebo pro někoho z jeho rodiny a měli bychom se opravdu očkovat.
1: Na dnešek připadá Světový den meningitidy, připomíná význam očkování, varovné příznaky a důležitost včasného vyhledání lékařské pomoci. A my jsme o tom mluvili s vedoucí Národní referenční laboratoře pro meningokové nákazy Státního zdravotního ústavu Zuzanou Okonži. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
13: Taky děkuji za pozvání. Naslyšenou.
2: Jak to bylo doopravdy?
14: Když vyšla v roce 1901 básnická prvotina Františka Gellnera, sesypali se na něj kritici jako vosy. Je to vulgární, je to amorální, je to ohavné.
15: Říká literární historik Radim Kopáč. A otázkou pak zůstává, nestal se tento amorální a vulgární básník jedním z pilířů naší literatury?
2: Jak to bylo doopravdy Ivany Chmel-Denčevové? Dnes po 8 hodině večer na Plusu.
1: A to už je z Vědy Plus. Vše za pozornost, děkuje Lenka Vahalová. Hodin začíná pondělní odpolední plus. Dnes je 5. října a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
2: Český rozhlas Plus.
1: Jakým tématům se budeme podrobně věnovat hned po zprávách? Bývalý americký prezident Bill Clinton v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas vzpomíná na Václava Havla. Co oba státníky spojovalo? Brazilské prezidentské volby míří do druhého kola. Se současným prezidentem Lulou da Silvou se utká syn jeho předchůdce Flávio Bolsonaro. Jeden z obchodních řetězců ve svých reklamních letácích porovnává vlastní ceny s vyššími cenami konkurenčních supermarketů. Je taková reklama v souladu se zákonem? I o tom budeme mluvit. Teď jsou tu ale zprávy a Ondřej Látal.
0: Dobré pondělní odpoledne. Bývalá pražská radní Hana Kordová-Marmanová dnes svědčí v kauze Dozimetr u obvodního soudu pro Prahu 9. Od podzimu 2018 upozorňovala své kolegy na nevýhodné projekty hlavního města, smlouvy anebo schvalovací procesy. Vypověděla, že měla pocit, jako by byla v mafii. Platili nestandardní dohody anebo se obcházela pravidla, říká Hana Kordová-Marvanová.
16: To je tak, když se jaksi kolem vás neustále odhlasovávají různé tisky, které jsou podezřelé. A když k ním vznášíte výhrady, ty jsou smeteny pod stůl. A když je vám kvůli tomu nadáváno, jsou třeba upravovány zápisy z rady, tak začnete mít tento dojem.
0: V kauze Dozimetr jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu. Obžalobě teď čelí 6 lidí a 2 firmy, včetně třeba bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka nebo zlínského podnikatele a lobbysty Michala Redla. Všichni vinu odmítají. Startupy dostali v Česku od Ministerstva průmyslu a obchodu mezi lety 2021 až 2025 přes 900 milionů korun. Peníze na jejich podporu byly ze státního rozpočtu i od Evropské unie. Nejvyšší kontrolní úřad ale zjistil, že ministerstvo důsledky podpory řádně nesledovalo, pokračuje jeho mluvčí Hana Kadečková.
17: Ministerstvo většinou monitorovalo pouze počet podpořených subjektů, tedy ukazatel, který o efektech podpory nic nevypovídá, nebo se spokojilo s neúplnými údaji. NKÚ upozorňuje, že bez následného monitoringu není možné průkazně ověřit hospodárnost, efektivnost ani účelnost vynaložených prostředků.
0: Agentura CzechInvest navíc nevyužila možnosti vymáhat od startupů povinná data, a to přesto, že mohla udělovat sankce. Podle kontrolního úřadu tak některé projekty své povinnosti neplnily bez jakéhokoliv postihu. Ministerstvo uvedlo, že nedostatky se týkaly předešlého vedení rezortu v minulém volebním období.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Brazilci si nového prezidenta zvolí až ve druhém kole voleb 25. října. Postupují do něj pravicový kandidát Flávio Bolsonaro a současný prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Oba 50% hranici pro vítězství minuli jen těsně.
18: Brazílie potřebuje změnu, už nemůže dál snášet tolik utrpení, tak vysoké daně, tolik zabitých žen a tolik politického pronásledování.
19: Řekl na začátek nedělních voleb Flávio Bolsonaro. Pravicový kandidát plánuje v případě výhry navázat na politiku svého otce, kontroverzního ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Ten se od loňska odpykává trest 27 let v domácím vězení. Odsouzený je za pokus o státní převrat. Podle současného brazilského prezidenta Lula si země volí mezi demokracií a barbarstvím a mezi rozvojem a zaostalostí. Karolína Lásková, Český rozhlas.
0: Podrobně se budeme volbám v Brazílii v Odpoledním plusu věnovat chvíli po zprávách. Španělský premiér Pedro Sánchez vyhlásil předčasné volby 9 měsíců před koncem volebního období. Nový termín hlasování má být 29. listopadu. Premiér o konci vlády rozhodl potom, co v pátek parlament odmítl vládní návrh na zvýšení ochrany nájemníků.
20: Podle Sáncheze Španělé ve volbách určí, jestli bude v zemi pokračovat progresivní vláda.
21: Musíte se rozhodnout, jestli se chcete připojit ke krajně pravicové vlně, nebo chcete, aby Španělsko zůstalo baštou otevřenosti, sociální spravedlnosti a odpovědnosti vůči životnímu prostředí.
20: Vyzval Sánchez během projevu z vládního paláce. V proslovu taky uznal komplikovanou situaci v parlamentu. Od vlády se totiž distancovala katalánská strana Junts, která původně umožnila její vznik. Kabinetu tak v dolní komoře že chybí hlasy na prosazování svých návrhů, včetně vyšší ochrany nájemníků. Bytová krize v zemi poslední dobou vyvolala rozsáhlé protesty. Podle Sáncheze teď vláda potřebuje obnovit podporu veřejnosti. Gabriela Muňozová, Český rozhlas.
0: Ukrajina svými útoky údajně ochromila už polovinu ruských zařízení, která zpracovávají ropu. Týká se to hlavně rafinérií. Tvrdí to ukrajinské ministerstvo obrany. Kyjev chce v útocích pokračovat a ještě je zesílit.
22: Ukrajinské ministerstvo obrany na svém telegramovém účtu napsalo, že 51% ruských kapacit na zpracování ropy bylo vyřazeno z provozu, a to díky promyšleným, dlouhodobým a systematickým operacím. Hloubkové údery vracejí válku do Ruska. Systematicky zbavujeme nepřítele zdrojů pro vedení války, konstatovalo ministerstvo obrany a připomnělo poslední zásahy rafinérií v Moskvě, Jaroslavli, Saratově, Syzrani a dalších městech. Rusko celkový rozsah poškození svých ropných zařízení nezveřejnilo. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové řízení na ředitele Národní galerie Praha. Zájemci se můžou hlásit do 5. listopadu. Zároveň mají předložit koncepci rozvoje galerie na příštích 6 let. O vyhlášení konkurzu informoval rezort na svém Facebooku. Podle ministerstva galerie v čele s novým šéfem v příštích letech čekají zásadní investice. Třeba výstavba depozitáře v Jinonicích anebo příprava rekonstrukce Veletržního paláce v Praze. Nachystaná je taky čerstvá doprava na plusu 6,5 minuty po 14. hodině. Na D1 je silný kamionový provoz z Ostravy ve směru do Brna. Kamiony postávají od Vyškova z kilometru 228 až do Brna do omezení. Osobní auta projíždí z pravidla plynule levým pruhem. Zpomalí až u Rohlenky na kilometru 209. Na D1 jsou komplikace na výjezdu z Brna směrem do Ostravy. Za Rohlenkou na kilometru 207,5 je nehoda dvou aut v levém pruhu. Kolona je od nájezdu z Ostravské ulice kilometru 203, postojíte asi 25 minut. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Libici nad Cidlinou na 40. kilometru je omezení, kolona z kilometru 42, teď asi na 10 minut. V Praze zůstává klidnější provoz, na Štěrboholské spojce je ale silný transitní provoz ve směru z Černého mostu k Průmyslové ulici. Kolony jsou od Běchovic asi na 10 minut. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Na magistrále zůstává plný Nuselský most do centra před omezením Blegerovy ulici, taky Vilznova před omezením u muzea postává od Bulhara. A silný provoz je v Kutnohorské a v ulici Přátelství ve směru do Říčan. Dobře dojeďte. Je dál jasno až polojasno s teplotami od 18 do 23 stupňů, na horách dnes většinou kolem 16 a vane slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
1: Hezké odpoledne, máme 8 minut po 14. Oba spojovala politika, ale postupně mezi nimi vzniklo i osobní přátelství. Bývalý americký prezident Bill Clinton v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas vzpomíná na Václava Havla, který se narodil přesně před 90 lety. Mluví o světových událostech, které spolu zažili, ale také o jejich osobních rozhovorech mimo televizní kamery. Clinton mimo jiné říká, že na Havla dodnes často myslí a že právě v současném světě podle něj Havlův hlas chybí. K narozeninám mu proto poslal i jedno překvapení. Jaké? Tak to už probereme s naší americkou zpravodajkou Janou Cíglerovou. Hezký den.
3: Dobrý den.
1: Jak takový rozhovor s někdejším nejmocnějším mužem planety vznikne? Bylo to těžké?
3: Bylo to těžké, samozřejmě o takový rozhovor stojí spousta redakcí a spousta médií, ale u nás se do toho pustila vedoucí zahraniční redakce Olga Baková a dlouhé měsíce ho domlouvala, až se jí to nakonec podařilo. Nicméně i Olga říká, že nebýt toho, že Bill Clinton o Václavu Havlovi mluvit chtěl, tak bychom se vlastně mohli snažit, jak bychom chtěli. A tohle bych řekla, Lenko, bylo rozhodující ten vztah, který Havel a Clinton spolu měli. On v tom rozhovoru, Bill Clinton, říká, že měl tři politiky, kteří dokázali provést demokratickou revoluci bez jediného výstřelu, a to byl Gandhi, Mandela a Havel. Tam prostě už bylo jen z tohoto vyjádření vidět, na jakou úroveň on Václava Havla řadil politicky. Ale v tom rozhovoru je strašně znát, že, a je to říká sám s vlastními slovy, že žádného jiného politika neměl tak rád jako Václava Havla. A tam už vlastně vyvstává Havel jako člověk, Havel jako lidská bytost, tam už končí ta politika, tam už je jenom to, jaký on byl člověk pro něj a pro Billa Clintona nezapomenutelný a, jak říká v tom rozhovoru, nenahraditelný.
1: Co Bill Clinton o Havlovi říkal?
3: On říkal, že to byl státník, který, se kterým se ve spoustě věcí shodovali se v postojích, shodovali se v hodnotách. Že když jsem se ptala, ale třeba v čem se lišili, tak říkal, no kdyby bylo na Václavu Havlovi, tak jste v NATO daleko dřív. Já jsem musel to ještě držet s Borisem Jelcinem, aby to dotáhl do rozšířujícího konce, to rozšíření NATO v roce 1997. Zároveň říkal, že byl to člověk, který připouštěl, že ne na všechno má odpověď, že ne na všechno ví, jak věci dopadnou, ale že vždycky věděl, jak to má být správně. A pak říkal, že bylo pro něj hrozně důležité ta noc, kterou spolu strávili v Redutě, že tam vlastně spolu byli jako dva lidé, jako dva hudební muži mimo politickou scénu.
1: Jaké je to překvapení, které mu k narozeninám nachystal?
3: To překvapení spočívalo v tom, že po našem rozhovoru Bill Clinton řekl, že by rád Václavu Havlovi právě kvůli tomu, té symbolice toho saxofonu, který mezi nimi byl, který mu Václav Havel daroval v Redutě tehdy před 32 lety, Lenku, já si to ještě pamatuju, ale už je to 32 let, tak se rozhodl, že by mu rád do nebe poslal přání a vzal po letech do ruky saxofon znovu. On říkal, že 3 roky nehrál, ale že znovu začal trénovat. A vzal ho do ruky znovu a zahrál mu Happy Birthday to You. A to byl moment, který byl dojemný nejen pro každého, kdo to video vidí a visí jednak u nás na iRozhlase nebo na sociálních sítích Českého rozhlasu, ale zároveň bylo vidět, že byl dojatý i Bill Clinton sám. Že to prostě pro něj znamenalo strašně moc a že mu Václav Havel chybí a že, jak říká, mu chybí nejenom jako politik v téhle současné době, ale že mu chybí jako kamarád.
1: Jak Clinton při rozhovoru působil? Bylo to osobní setkání?
3: Nebylo to osobní setkání, my jsme se spojili přes Zoom, ale i tak to byla výjimečná příležitost. On nám už na začátku mi třeba poděkoval za to, že mu jako rozhlas dáváme příležitost o něm mluvit. Měl z toho, vyloženě na něm bylo vidět, že měl radost. Tak, takovou skromnost já od politiků moc neznám, protože je jasné, že samozřejmě my jsme ti, kdo mu je strašně vděčný, že takhle osobní vzkaz chce vzkázat vlastně právě našim posluchačům, právě našim čtenářům a je znát samozřejmě, že mu je 80 let, nikdo nemládneme, on oslavil 80. teď v srpnu, ale je zároveň znát, že to byl jeden z nejbystřejších amerických politiků a pořád je.
1: A co byl nejsilnější moment toho rozhovoru?
3: Pro mě nejsilnější moment toho rozhovoru byl, když mluvil o tom, jak důležité bylo, že Václav Havel uměl lidi rozesmát. On říká, že lidé se často stanou takovými defenzivními, když jim někdo něco vysvětluje nebo říká, nařizuje, ale že ve chvíli, kdy lidi dokážete rozesmát, tak se uvolní a spíš vám jsou schopni naslouchat. A že tohle Václav Havel uměl. A já jsem se ho na to zeptala, a rozesmál i vás? A tam se jakoby na chvíli zastavil. Zastavil se mu i ten obličej. Bylo vidět, že si přehrál některé scény, rozářil se a říkal, že samozřejmě, že ho rozesmál mnohokrát. Prostě tam bylo několik momentů, kdy bylo vidět, jak strašně ho měl rád, jak moc mu chybí a i to, jak říkal, I loved being with him. Já jsem prostě s ním byl strašně rád.
1: Dodává americká zpravodajka Jana Cíglerová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
3: Taky děkuju. Naslyšenou.
1: A v odpoledním plusu teď 14 minut po 14. už míříme do Brazílie. V druhém kole brazilských prezidentských voleb zazní stejná příjmení jako před 4 lety. Současnou hlavu státu Luise Inácia Lula da Silva vyzve Bolsonaro. Tentokrát ale ne Jair, ale jeho syn Flávio. Současného prezidenta v prvním kole prezidentské volby porazil o necelé 2% body. Ani jeden ale nezískali nadpoloviční většinu. O tom, kdo nakonec bude příštím brazilským prezidentem, tak rozhodnou Brazilci na konci října. A souvislosti teď probereme s Jiřím Cháberou ze zahraniční redakce. Hezký den.
4: Dobré odpoledne.
1: Ty výsledky nebyly tak jednoznačné, jak předpovídali předvolební průzkumy, je to tak?
4: Přesně tak. Bolsonaro si vedl výrazně lépe, než mu ty předvolební průzkumy ukazovaly nebo předpovídali. Podle nich měl současný prezident Lula porazit ex-prezidentova syna asi o 3% body. Připomíná to třeba agentura Reuters, ale důležité je vlastně ještě zmínit, že žádný z těch dvou mužů, z těch dvou prezidentských kandidátů, respektive pardon, žádný z těch dalších prezidentských kandidátů nezískal víc než 3%, tedy to byl takový závod dvou mužů, 47 pro Bolsonara a 45 pro Lulu.
1: Jak silné je to spojení otce a syna? Bavíme se o Jairovi, respektive Flaviovi Bolsonarovi.
4: To spojení je velmi silné. Brazilský ex-prezident Jair Bolsonaro zůstal i přes ten, vlastně on skoro 30-letý trest ve vězení za pokus o převrat mezi Brazilci, on je stále velmi populární. Ten nečekaný zisk 47% hlasů pro jeho syna tak vlastně navazuje na sérii vítězství pravicových stran v zemích Latinské Ameriky. Bolsonarova strana zvítězila taky vlastně v doprovodných volbách, jak v senátních, tak v těch parlamentních. Sám Flávio Bolsonaro už předtím avizoval, že bude pokračovat v politice svého otce. Slibuje radikální škrty v rozpočtu, snižování daní a taky třeba tvrdý boj proti kriminalitě. Výsledek přijal Bolsonaro velmi sebevědomě. Prohlásil například, že Lulovi údajně jde o moc, zatímco jemu v Bolsonarovi jde o budoucnost Brazílie. Hlásá taky samozřejmě, že přinese oproti současnému vedení země změnu.
5: Jsem opravdu velmi spokojený s výsledkem, který tu vidíme. Skoro 56 milionů brazilských mužů a žen nám dalo hlas pro změnu. Změna je to slovo.
4: Vítězství komentoval tak, že končí éra Lulovy strany pracujících. Ta má stejně jako současný prezident podporu na tom ekonomicky, dá se říct, slabším severu Brazílie. Rodinný klan Bolsonaro zase získával hlasy spíš na tom bohatším brazilském jihu.
1: 80-letý současný prezident Lula si drží stabilní podporu zejména díky svým sociálním programům. Mm-hmm. Jak komentoval výsledky voleb on?
4: Ano, levicovější Lula navazuje zejména na ta nultá léta, kdy byl poprvé a podruhé prezident, kdy vlastně pomohl milionům Brazilců díky těm tebou už zmíněným sociálním programům z chudoby. V poslední době je tou jeho asi nejsilnější politickou zásluhou hlavně výrazné zpomalení odlesňování amazonského pralesa. Podle současného prezidenta, podle Lully, je výsledek té volby překvapivý.
5: Výsledek je nečekaný. Nikdy nedostáváme všechno, co chceme. Musím přiznat, že jsem byl přesvědčený, že první kolo voleb vyhraju. Ale máme druhé kolo a to bude momentem pravdy. Je na čase ukázat skutečnou fotografii Brazílie. Dnešek je Brazílií, kterou chceme. Od zítřka spouštíme novou kampaň.
4: Nová kampaň. Bolsonaro podle Luly představuje pro budoucnost Brazílie nejistotu. Celá ta politická kampaň před prvním kolem prezidentských voleb ale byla velmi vyhrocená a dá se říct polarizovaná. Tak jako tak se v prezidentském křesle v Brazílii neobjeví nové příjmení. Voliči se tedy rozhodnou mezi dvěma politiky, kteří reprezentují buď ten Lulův levicově sociálně ekonomický směr, nebo se rozhodnou pro návrat k pravicovější politice Bolsonara, která není úplně nepodobná té politice, kterou známe z Ameriky, politice amerického prezidenta Donalda Trumpa.
1: Dodává Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Moc děkujeme. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: A brazilské prezidentské volby jsme na Plusu rozebírali také ráno. Moderátorka Daniela Vrbová se ptala na reakce na výsledky po prvním kole Jana Němce, odborníka na Latinskou Ameriku z Univerzity v Lipsku.
6: Je to něco, co se úplně nečekalo, byť ty volební průzkumy ukazovaly, že vlastně to, ten výsledek bude velmi těsný a pohyboval se v rámci určité statistické chyby, kdo tedy bude prvním nebo druhým. A zejména tady pro prezidenta Lulu tohle je určitě nějaký signál od voličů, že do toho druhého kola musí hodně zabrat a zejména přesvědčit ty, kdo volit nešli, že vlastně on je ten kandidát, kterého volit mají.
8: Ani jeden z nich ovšem nepřekonal tu 50% hranici. Připomeňme, že v Brazílii žije zhruba 213 milionů lidí podle Světové banky. Na jak hluboké rozdělení brazilské společnosti ten výsledek ukazuje, která témata jí například v té kampani štěpila?
6: Určitě velkým tématem je i vztah ke Spojeným státům, kde Flávio Bolsonaro a celá vlastně rodina Bolsonaro má velmi blízko k Donaldu Trumpovi. A na to je něco, i na co upozorňuje prezident Lula a levice, že vlastně případné vítězství Bolsonara by dostalo Brazílii do velmi blízkého orbitu, tedy Trumpovců. Na druhou stranu Bolsonaro se snaží apelovat zejména témata, jako je ekonomická situace a bezpečnost, poukazuje na svoji inspiraci třeba salvadorským prezidentem Bukelem, kdy chce bojovat proti kriminálním gangům, chce stavět ty velké věznice a vlastně více dá důraz na tu represivní politiku. Takže jsou to vlastně ty pohledy, které do jisté míry odráží konzervativní versus progresivistický přístup, do jisté míry i pravice versus levice, větší důraz na sociální politiku anebo větší důraz, řekněme, na represi v rámci té bezpečnostní politiky.
8: Když jste zmínil ty brazilské kriminální gangy, tak dva z nich Spojené státy přidali na seznam teroristických organizací. Co to v praxi znamená?
6: Pro brazilskou politiku to neznamená v zásadě nic, protože tam vlastně to téma je mnohem, řekněme, otevřenější a ze strany Spojených států já bych to interpretoval určitou snahu o to podpořit vlastně ten bolsonaristický tábor právě v tom jeho přístupu vlastně ty kriminální gangy označit za teroristy, což je vlastně otázka do diskuzí spíše pro odborníky na bezpečnost. Zároveň poukazují i na to statistiky, že vlastně ta bezpečnostní situace v Brazílii není o nic horší, než byla před 4 lety. Míra vražednosti vlastně se i snížila, takže nedá se říct, že by to bylo téma, které by bylo nyní v Brazílii akutní, ale stalo se tématem politickým.
8: A zmiňoval jste i ta ekonomická témata. Brazílie je obrovská země a Luis Inácio de la Silva byl v minulosti velmi oceňovaným prezidentem právě kvůli těm svým sociálním programům. Jak je vlastně na tom brazilské hospodářství teď?
6: V současné době Brazílie má poměrně nízkou nezaměstnanost, což ale bývá někdy dáváno i za příčinu relativně vysokým inflačním tlakům. Inflační tlaky posilují ale i externí faktory, zejména tedy válka na Blízkém východě, a to vedlo i k centrální banku ke zvýšení úrokových sazeb. A tyto vysoké úrokové sazby dopadají zejména tedy na střední a vyšší třídu, protože jim vlastně zdražují úvěry, zdražují hypotéky. Takže tohle je, myslím, jeden z důvodů, proč vlastně vyšší střední třída a střední třída se přiklání bolsonaristům. A zatímco vlastně ta chudší třída stále pořád ještě volí Lula da Silva.
8: Jak už jsme říkali, tak Lula vlastně kandiduje po čtvrté na prezidenta Brazílie. Jak nakolik je to jiný politik pokaždé a nakolik spíše slibuje voličům to samé? To jsem já, ten starý dobrý Lula da Silva, který vám zase nabídne stejný ekonomický program.
6: U něj je velmi těžké vlastně provést nějaký rebranding, protože opravdu je velmi známý. V brazilské politice se nějakou formou pohybuje už 50 let a on vždycky vlastně přichází zejména tedy s tou svojí schopností vlastně dohodnout se i v rámci tedy velmi fragmentovaného kongresu i napříč tedy stranami, že dokáže vytvářet koalice a dokáže vlastně vládnout bez nějakých hlubších konfliktů. A ten jeho sociální program, to je jakási stálice, od té určitě asi ustupovat nebude. Co se nyní trošku posílilo, ale souvisí to zejména tedy s profilací toho pravicového tábora, je vlastně příklon ke příznivcům katolické církve, protože vlastně Bolsonarův tábor se opírá o evangelikální církve a to je i něco, co se vlastně v té poslední volební kampani projevilo, vlastně i konflikt mezi v podstatě křesťanskými skupinami, ať katolíci nebo evangelikáni. Tak tam je asi jediná vlastně novinka, jinak v podstatě on je pořád ten stejný Lula od 90. let.
8: A naopak ještě se v rychlosti podíváme na jeho protikandidáta Flávia Bolsonara. Jeho rodina obsazuje i další pozice v brazilské politice. Manželka Jaira Bolsonara byla zvolena senátorkou. Sám tedy Flávio, tedy syn Jaira Bolsonara, zdůrazňuje, že by po svém udělení udělil otci amnestii. Jaké jsou tedy jeho šance do druhého kola?
6: Já si myslím, že ty šance jsou poměrně vysoké, protože i výsledky legislativních voleb do obou komor kongresu ukazují, že vlastně ta pravicová skupina a i jeho strana výrazně posílili. I ať už by byl zvolen Lula, tak vlastně bude se muset tedy potýkat spíše s pravicovým kongresem. A vypadá to, že vlastně ta společenská nálada se více vychyluje tedy doprava a že to bude spíše tedy Flávio Bolsonaro, kdo vyhraje.
1: Posloucháte pondělní odpolední plus a na řadě už jsou zprávy ze světa ekonomiky a biznesu. Objem obchodu s kryptoměnami v českých směnárnách v září proti předchozímu měsíci vzrostl o desetinu na zhruba 880 milionů korun. Meziročně je to o 12% méně. Za tři čtvrtletí Češi nakoupili a prodali krypto za 8,43 miliardy korun. Nálada v německém automobilovém průmyslu se v září výrazně zhoršila. Dnes to uvedl Mnichovský ekonomický institut. Index podnikatelské nálady v tomto odvětví podle něj klesl na minus 35 bodů ze srpnových minus 22 bodů.

0: Možná i ve vaší poštovní schránce jste našli obchodní leták, kde jsou u jednoho produktu dvě různé ceny od dvou různých obchodních řetězců. Tuhle marketingovou strategii už nějakou dobu používá obchodní řetězec Lidl. Na svém letáku srovnává ceny za jednu věc ve svých prodejnách s vyššími cenami od konkurence. A ve studiu už nám vše vysvětlí Tereza Chlubná z ekonomické redakce. Hezký den.
1: Hezké odpoledne.
0: Můžeš ten leták více popsat?
1: Určitě, jde o typický reklamní leták s produkty, kde na jedné stránce je vedle sebe produkt od Lidlu a hned vedle na té stejné stránce stejný produkt od jiného řetězce, ale za vyšší cenu. Tuto marketingovou strategii Lidl použil v minulosti už proti řetězci Penny a teď v nedávné době proti Albertu. Ve spodní části letáku je pak drobným písmem napsáno, z které prodejny srovnávaný produkt pochází a ke kterému dni je cena platná a že Lidl srovnává zboží, které má stejné parametry a vlastnosti.
0: Proč Lidl do takové marketingové kampaně vůbec pustil?
1: Řetězec tvrdí, že cílem kampaně je ukázat dlouhodobé snížené ceny, nikoli jen krátkodobou akční nabídku. Zboží z letáků by tam měl zákazník tedy koupit trvale za ty uvedené ceny. Iveta Barabášová z oddělení komunikace Lidlu k tomu ještě dodává.
2: Do tohoto typu srovnávací reklamy zařazujeme buď to naprosto identické značkové produkty, nebo produkty privátních značek se srovnatelnými vlastnostmi a parametry, jako je kvalita, hmotnost, objem či složení. Případné věrnostní programy nezohledňujeme, takže vycházíme z reálných cen, které v době srovnávacího nákupu platili pro všechny spotřebitele.
1: Brabášová doplnila, že data ze srovnávacího nákupu používá Lidl jen omezenou dobu, že cílem srovnání je doložit výhodnost nákupu k určitému datu a že ceny u konkurence se můžou v čase měnit.
0: A co na tuhle reklamu říkají dotčené řetězce, tedy Penny a Albert?
1: Albert se k letákům nechtěl vyjadřovat a co se týká řetězce Penny, tak ten spochybňuje způsob srovnání a tvrdí, že Lidl navíc bez svolení používá jeho značku na ty letáky, říká vedoucí strategického marketingu Penny Vít Vojtěch.
3: Lidl používá naše brandové prostředky bez jakéhokoliv našeho svolení a to jsou věci, na kterýma se pozastavujeme a určitě je řešíme, protože chceme, když už někdo něco takového dělá, tak aby se u toho dodržovaly platní pravidla.
1: Vojtěch z řetězce Penny doplnil, že Lidl podle nich vytváří kolem běžných cen jakousi zbytečně složitou marketingovou konstrukci.
0: A pak nás samozřejmě zajímá, jestli je to z právního hlediska vůbec přípustné.
1: Podle vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Lenky Zdráhalové obecně tato srovnávací reklama zakázaná není, má ale zákonem jasně daná pravidla, třeba že nesmí být klamavá.
4: Současně platí, že pokud se takhle něco srovnává, tak by měly být srovnávány vlastnosti, u kterých to srovnání je možné učinit objektivně. Typicky to bývá cena, ale může to být třeba i množství třeba proteinu v tom zboží a tak dále. Naopak by právě neměly být srovnávány subjektivní vlastnosti, jako je třeba chuť.
1: Dál je taky nutné, aby bylo takzvaně srovnáváno srovnatelné, aby ty informace byly ověřené a aby ta reklama nějak nepoškozovala pověst konkurenčního supermarketu. Jak ale popisuje Pavel Brabec, což je prezident Asociace českých reklamních agentur, je to na hraně etiky, protože Lidl vybírá jeden produkt, jeden den srovnání a jednu konkurenční prodejnu.
5: Jestli je to ještě poctivé srovnání nebo už předem naaranžovaný souboj, ve kterém si Lidl sám sobě vybere soupeře i disciplínu. Toť otázka. Za mě je marketingově účinná, ale trošku eticky na hraně.
1: Doplnil tedy prezident Asociace českých reklamních agentur Pavel Brabec.
0: Dodává Tereza Chlubná z ekonomické redakce. Moc děkujeme za informace.
1: Já taky, hezký den.
6: Ex libris.
7: Proč lidé začali cestovat? Odkdy je lákají hory, lesy a moře? A co na cestování dnes zajímá historiky?
8: Tématem té knihy nejsou dějiny turistické infrastruktury. Mě zajímaly primárně osobní zážitky, prožitky, emoce, fantazie, smyslové dojmy turistů.
7: Říká o knize Slunce, voda, vzduch, zrod moderního turismu její autor Jan Pezda.
6: Ex libris. Zítra po 20. hodině. Na plusu.
0: Případů, kdy městské a obecní knihovny rozšiřují svůj program speciálně pro školní třídy, přibývá, co se při takové výuce mezi regály knih osvědčuje a na jaká omezení knihovníci a knihovnice i tak narážejí, tak to už uslyšíte v pořadu Reparát krátce po zprávách ve 14.30.

0: posledních letech přijal 3 konsolidační balíčky, které měly schodek snižovat. Zaměstnavatelé návrh kritizují, podle nich stát málo šetří na vlastním fungování. 2 lidé zemřeli po útoku na turecké plavidlo v Černém moři. Uvedly to tamní úřady. Loď vyplula z ukrajinského přístavu Izmail, ležícího u hranic s Rumunskem. Měla přepravit ukrajinské obilí do Itálie. Zasáhli ale dron. Podle rumunského ministerstva vnitra se podařilo zachránit 11 členů posádky. 40 šéfredaktorů českých médií by zvalo politiky, aby jednali slušně a odmítali násilí. Ve společném dopise taky žádají, aby úřady a veřejné instituce poskytovaly informace všem médiím bez rozdílu. Politici by podle nich neměli novinářům bránit v přístupu k informacím ani svými výroky nebo příspěvky na sociálních sítích podněcovat násilí. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla. Na posledního československého a prvního českého prezidenta vzpomínali lidé na akcích po celé republice už o víkendu. Výročí připomněl i Radiožurnál. Včera odvysílal speciál přímo ze zámecké zahrady v Lánech s Havlovými spolupracovníky. Tady jsou dopravní informace Českého rozhlasu Plus. Dobré odpoledne. Dálnice D1, tam je silný kamionový provoz z Ostravy směrem do Brna. Kamiony postávají od Vyškova z kilometru 228 až do Brna do omezení. Osobní auta projíždí zpravidla plynule levým pruhem, zpomalí až u Rohlenky na kilometru 209. Na D1 jsou komplikace na výjezdu z Brna směrem do Ostravy. Za Rohlenkou na kilometru 207,5 je nehoda 2 aut v levém pruhu. Kolona od nájezdu z Ostravské ulice z kilometru 203 je teď na 25 minut. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Libici nad Cidlinou na 40. kilometru je omezení. Kolona z kilometru 42 je na 10 minut. V Praze zůstává klidnější odpolední provoz. Na Štěrboholské spojce se jede pomaleji k Lanovému mostu. Asi 10 minut naberete od Běchovic k Průmyslové ulici. Jsou to převážně kamiony v pravém pruhu. Na magistrále zůstává plný Nuselský most směrem do centra před omezením v Legerově ulici. Zdržení 10 minut. Podobnou dobu postojíte taky ve Vilznově od Bulhara k muzeu. Menší zdržení je i Věčné od Štěpánské na IP Pavlova. Silný provoz je taky v Kutnohorské ulici a ulici Přátelství směrem do Říčan. Dobře, dojeďte. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost, teploty 18 až 23 stupně v 1000 metrech na horách, většinou kolem 16. To byly zprávy, na Plusu pro vás máme reparát.
1: Je pondělí 5. října, já jsem Daniela Vrbová a tohle je reparát o škole a školství jinak a lépe.
2: Knihovny dneska mají vlastně velký potenciál. Už dávno to nejsou jen půjčovny knih, ale pořádají celou řadu akcí.
3: Městská knihovna je pravém slova smyslu nízkoprahovou institucí. Nikdo se neostýchá vstoupit do knihovny.
4: A my knihovny byly od jak živa zprostředkovatelem vzdělání a v dnešní době se to malinko posouvá do digitálního prostředí, ale knihovny dokáží na to flexibilně reagovat.
5: Být tou oporou v tom čtenářství a neznehodnocovat to, když prostě není schopen přečíst 200 stránkovou knížku, když už má třeba 14 roků.
1: Škola a kniha k sobě patří jako ruka a rukavice. To neznamená, že všechny zdejší základní a střední školy zřídily ve svých prostorách knihovnu, ani že všechny knihovny běžně spolupracují se školami v okolí. Případů, kdy městské a obecní knihovny rozšiřují svůj program speciálně pro školní třídy, ale přibývá. Co se při takové výuce mezi regály knih osvědčuje a na jaká omezení knihovníci a knihovnice narážejí? Méně zájemců o půjčování klasických knih, ale větší poptávka po elektronických knihách a dalším multimediálním obsahu. A také rostoucí návštěvnost akcí, které knihovny pořádají. To je trend, který lze pozorovat po celém Česku, říká předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Roman Hájek. A knihovny se podle něj tomuto trendu musí přizpůsobit.
6: Já si myslím, že dobrá knihovna má ve své DNA, že se svých uživatelů ptá, že jim naslouchá a že jim svoje služby uspůsobuje.
1: Na druhou stranu, jak flexibilní jsou knihovny v tom, kolik pracovníků mohou najmout nebo vyčlenit třeba na nějaký ten doprovodný program, na ty akce, a kolik stále musí obsluhovat ten knihovní fond a poskytovat tedy tu základní službu, tedy půjčování knih?
6: To trochu záleží na velikosti knihoven. Ve větších knihovnách jsou samozřejmě zdroje na to, abyste tu základní práci do nějaké míry automatizovali, a postupně se to v knihovnách děje, ale samozřejmě je to vždycky takové vyvažování toho, do jaké míry ten knihovník se věnuje v uvozovkách knihám a do jaké míry spolupracuje s tím čtenářem. Ten trend je ale jasný, že daleko víc se snažíme pracovat s uživateli, a to jak s těmi, kteří knihy čtou, tak i s těmi, kteří přicházejí na nějaký jiný program.
1: Řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus Roman Hájek, který vede také středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně. Ta se letos umístila v pravidelném ocenění Biblioteka Inspirans, které už čtvrtým rokem uděluje nadace OSF za příklady dobré praxe na poli vzdělávací a komunitní práce. V letošním roce se porota zaměřila na to, jak knihovny můžou svým programem a službami přispívat k posílení demokracie. Víc už si řekneme s programovou ředitelkou nadace OSF Marií Peřinovou. Vítejte v reparátu.
2: Dobrý den.
1: Proč právě tohle téma?
2: V nadaci OSF pečujeme o demokracii, podporu aktivních lidí, organizací, a knihovny jsou pro nás přirozenými partnery. A my vlastně společně věříme, že aby byla demokracie funkční a zdravá, tak nestačí jít jednou za 4 roky k volbám, ale je potřeba vlastně chápat ty principy, proč volby máme, jak fungují, jak se můžu já jako člověk zapojit do dění kolem sebe. A právě proto jsme letos ocenili knihovny, které vlastně inspirativním způsobem, kreativním způsobem zprostředkovávají lidem zážitky, to, co to vlastně znamená žít v demokracii, jak se můžu zapojit, jak můžu diskutovat nad tématy, které nás společně v Česku pálí.
1: Jak k tomu ty přihlášené knihovny přistoupily? Můžete dát nějaké konkrétní příklady?
2: Tak třeba obecní knihovna ve Statenicích vytvořila interaktivní workshop Volte zvířata, který vlastně dětem už od 6 let srozumitelně, přirozeně vysvětluje, co jsou to volby a jak se volí. Podobný motiv zvolila třeba knihovna v Litvínově, která se opřela o Orwellovu Farmu zvířat. A jiné knihovny se zaměřily třeba spíše na studenty. Například Středočeská vědecká knihovna v Kladně uspořádala takový velmi interaktivní workshop, ve kterém si studenti mohli zažít, jak to vypadalo v Československu během normalizace. A vlastně vyzkoušet si třeba ten pocit, co se s vámi děje, když se třeba učíte skvěle, ale na vybranou školu vás nevezmou, protože nemáte správný kádrový profil. A poslední příklad, který bych uvedla, třeba Městská knihovna Letovice, ta zase udělala zážitkovou hru Demohráč, která vlastně simuluje nástup Adolfa Hitlera před druhou světovou válkou, a zase si v něm mladí lidé mohli vyzkoušet, jak vlastně nastupuje politická propaganda, jak se šíří dezinformace a co s tím vlastně mohou sami dělat. Jsou to všechno i dnes velmi aktuální témata a je výborné, že vlastně různé generace si to takto v knihovně, v bezpečném prostředí mohou vyzkoušet a prožít.
1: A ty knihovny, ty, které se vám přihlásily, dělají to ze svého přesvědčení nebo nadšení, nebo na to dostávají třeba i nějaké příspěvky, protože si dokážu představit, že příprava takové hry a potom zorganizování nebo naplnění nějakého semináře také zabere čas a lidské kapacity. Mluvili jste s nimi o tom?
2: My vlastně v nadaci OSF spolupracujeme s knihovnami už mnoho let. Knihovny dneska mají vlastně velký potenciál. Už dávno to nejsou jen půjčovny knih, ale pořádají celou řadu akcí. Jsou to vlastně i tím, jak jsou rozšířené po celém Česku. Jsou i v místech, kde třeba byla zrušená pošta nebo hospoda, a slouží jako takové obecní obýváky, místa pro setkávání, pro komunitní život, pro nějaké sousedské akce. Zároveň mají velký vzdělávací potenciál. Například si tam můžete jít poradit, když potřebujete pomoc třeba s nějakými digitálními službami a už opravdu nemáte v té obci na koho jiného se obrátit. Takže knihovny vlastně velmi rozšířily to svoje spektrum služeb a myslím si, že to je velmi důležitá role. My jim nadace OSF dlouhodobě podporujeme a samozřejmě se ale snažíme to i víc zviditelnit a přesvědčit třeba více i stát, zřizovatele knihoven, ale třeba i soukromé dárce, aby ten potenciál uviděli a pomohli ho knihovnám naplnit.
1: Já jsem se ptala, jestli ty knihovny, které se k vám do té soutěže přihlásily, jestli to byly věci, které dělali, že na to třeba čerpali nějaké příspěvky, anebo opravdu vlastně se díváte i na to, jestli to ty knihovníci a knihovnice dělají ve svém volném čase.
2: Ty knihovny to vlastně dělají opravdu jako součást svých služeb po celém Česku. Dělají podobné typy vzdělávacích akcí. Někde jsou financovány od svých zřizovatelů, někde mají soukromé dárce, někde vlastně hodně spolupracují třeba s organizacemi neziskovými a společně vlastně takovéhle akce po celém Česku dělají. Takže není to tak, že bychom my nejdřív dali peníze, aby knihovny vlastně mohly tyhle ty věci dělat. Oni to dělají sami od sebe, ale my to potom dál vlastně podporujeme a snažíme se vyzdvihávat tyhle ty inspirativní příklady, aby se to vlastně mohlo dít po celém Česku ve více knihovnách. Proto vlastně i ty knihovny, těch 10 knihoven, které jsme ocenili a vyzdvihli tyhle ty jejich příběhy, tak od nás potom v rámci toho ocenění dostávají i malý grant, aby mohli v té činnosti pokračovat.
1: A vidíte nějaká ohrožení? Může něco knihovnám bránit, aby demokracii více podporovali, aby se na to zaměřovali dlouhodobě? Politizuje se v Česku ta otázka?
2: Myslím si, a vidíme to i v nadaci, že v současné době nejen v Česku, ale vlastně v Evropě, ve světě je demokracie vystavena hodně zkouškám, ať už je to šíření dezinformací, nějaká zvyšující se polarizace společnosti, různé krize, ať už je to válka na Ukrajině nebo klimatická krize a samozřejmě i tlak některých politiků, kteří na tyhle vzdělávací aktivity obecně na občanský sektor pohlížejí spíše jako na nepřítele. My si ale myslíme, že ten vztah by měl být partnerský, protože tím vlastně knihovny pomáhají, aby ta demokracie u nás opravdu fungovala. Takže ohrožení samozřejmě jsou, ať už je to toto vnímání, nebo ať už jsou to třeba finanční škrty. Přesto všechno, ale knihovny a vlastně obecně občanské organizace pokračují v té činnosti.
1: Hostem reparátu byla programová ředitelka nadace OSF Marie Peřinová. Mluvili jsme o ocenění Bibliotéka Inspirans. Děkujeme za váš čas.
2: Děkuji a nashledanou.
1: Jak vytvořit program, který je místní škole doopravdy k užitku, může ukázat příklad knihovny F.V. Lorence ve Středočeských Vrdech. Knihovna patřila také k letošním oceněným v rámci Bibliotéky Inspirans. A s její vedoucí Petrou Kobelovou jsme už teď ve spojení. Dobrý den.
7: Dobrý den.
8: Já jenom upřesním, že Vrdy se nacházejí severovýchodně od Čáslavy ve Středočeském kraji. A kdo byl F.V. Lorence, po němž je vaše knihovna pojmenovaná?
7: František Vladimír Lorenc je taková zapomenutá osobnost, která se narodila tady nedaleko ve Zbyslavi a byl to lingvista a má takový rozsah až téměř cimrmanovský. Má spoustu rolí, ve kterých působil a zemřel v emigraci v Brazílii a byl to zároveň jeden z prvních lidí, kteří začínali působit v esperantu a byl to takový jako typický obrozenec.
8: Z vašich stránek je patrné, že nepůjčujete jenom knihy, že nejste ta knihovna v tomhletom klasickém smyslu. Co všechno mimo půjčování knih nabízíte?
7: Naše budova knihovny je celkem velkorysá v prostorech, takže my si můžeme dovolit nabídnout v patře knihovny i skvělý dětský koutek, který vede kolegyně Lucka Jonová. A zároveň v přízemí je dostatek místa ještě na fungování kroužků, které jsme přebrali v roce 2011. Zároveň vlastně pořádáme třeba v létě letní kina pro děti, různé vzdělávací a kulturní programy, kterými suplujeme činnost nějakého kulturního centra tady v obci.
8: Vy nabízíte i program specificky pro školní třídy. Je to tedy pro školní třídy jenom základní školy Vrdy, nebo jste otevřeni i dalším školám v okolí?
7: Dvakrát jsem dostala nabídku připravit nějakou čtenářskou lekci pro středoškoláky třeba z nedaleké průmyslové školy v Čáslavi, dělat takovou ukázku knih, které teď nově vycházejí pro nedalekou školu i čtenářskou dílnu, ale jinak se převážně zaměřuji. My máme 4-5 tříd mateřské školy a oba dva stupně základní školy tady přímo v obci, takže s tím si vystačíme bohatě.
8: Co je například ta podzimní série Offscroll?
7: Ta podzimní série Offscroll pořádáme díky nadaci OSF za jeho finančního přispění. Celou tu výuku nebo ten projekt nám vede Lucie Rémer, která je lektorkou všech těch vzdělávacích lekcí, které se zaměřují na podporu dětí v oblasti mediální a digitální gramotnosti. To offscroll vlastně má symbolizovat to, že se děti podívají pod povrch toho každodenního scrollování a zkusí cíleně pracovat s tím, co jim nabízí jejich algoritmus, a zkusí se podívat prostě pod povrch digitálních technologií a naučí se nějak efektivněji využívat. Ale je to vlastně napříč 7., 8., 9. třída nebo ty ročníky odpovídající, a děti si můžou vybírat ze 4 těch samostatných lekcí. Jeden seminář je pro veřejnost, kde by se měli rodiče nebo ty starší děti dozvědět, jak efektivně využívat zase AI pro své studium, jak se připravovat třeba na výuku pomocí technologií, aby to nebylo jenom nástroj vlastně, který se zneužívá. Často se říká u dětí, že se zneužívá AI jako podvádění ve škole, tak to chceme zkusit trošku posunout a naučit je to efektivně využívat pro samostudium třeba.
8: A abychom nezapomněli, že jste knihovna, tak máte i nějaké programy, které podporují čtenářství nebo to soustředěné čtení?
7: Na ty programy, na kterých spolupracujeme se školou, tak ty jsou nahodilé, záleží na zájmu školy, nebo pokud já jim cíleně nabídnu něco, co se váže třeba na aktuální na návštěvu nějakého spisovatele nebo ilustrátora, tak to jsou taková nepravidelná setkání, ale pravidelně potom vlastně spolupracujeme na úrovni toho, co funguje po celé republice projektů, jako je Bookstart nebo Knížka pro prvňáčka. Zároveň se v létě třeba zapojujeme do projektu Pročtené léto, který organizuje v Čechách Mravenčí chůva. A v rámci Bookstartu vlastně připravujeme pro rodiče a děti setkání nad knížkami, tak aby jsme jim pomohli se zorientovat v tom širokém knižním trhu, aby zase zbavili toho strachu práce s knížkou. Snažíme se dětem a rodičům ukázat, že prostě knížky není potřeba se bát, že ji můžou vzít ven, že ji můžou použít jako u netradičních forem práce navazující, jak si s ní dokážou hrát, aby těm dětem vlastně tu knížku ukázali jako něco příjemné, k čemu se potom můžou později vracet. Vlastně máme ještě navazující přednášky s odborníky z oblasti přidružených, které se týkají vývoje dětí, jako s psycholožkou nebo s logopedkou a tak podobně.
8: Co byste doporučila knihovníkům a knihovnicím, kdyby chtěli spolupracovat více se školami? Co to dává knihovnám a kde jsou pro ně limity? Mě třeba napadá, kde si ty knihovny mají říct, tak tady je konec programu, přece jenom musíme tady zachovat nějaké třeba tiché prostředí, aby čtenáři, kteří sem přišli si počít knížky, aby si taky mohli něco přečíst. Jak o tom přemýšlíte? A teď myslím opravdu na tu velkou skupinu hlučících dětí ze školní třídy.
7: Můžu doporučit maximálně asi to, co mě se osvědčilo být k škole nebo i dětem a veřejnosti nějakým zodpovědným a laskavým partnerem. A nabízet jim to, co vlastně umíme nejlíp. Knihovny byly od jak živa nějakým zprostředkovatelem vzdělání a v dnešní době se to malinko posouvá do digitálního prostředí, ale pořád si myslím, že knihovny dokáží na to flexibilně reagovat a že prostě máme velký potenciál. Máme skvělé lidi v knihovnách a okolo knihoven existuje spousta úžasných združení nebo spolků jako Mravenčí chůva nebo Dámy z molekul čtení nebo z Mostů ke knihám, kde se dá inspirovat a dokážeme vlastně dětem a veřejnosti, rodičům zprostředkovat spoustu zábavy prostřednictvím knížek, tak jak to možná ani nečekají.
8: Říká Petra Kobelová, knihovnice z knihovny Františka Vladimíra Lorence ve Vrdech. Moc děkujeme za váš čas a za rozhovor.
7: Já taky moc děkuji. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Jak mohou knihovny spolupracovat se školami s ohledem na děti a mladé lidi se specifickými potřebami nebo různými znevýhodněními? To byla otázka, kterou knihovníci a zástupci škol letos řešili na celostátní konferenci pořádané v knihovně Jiřího Mahena v Brně. Přičemž znevýhodněními se nemyslela jenom fyzická nebo psychická omezení, ale také kulturní nebo sociální handicapy. Víc už si řekneme s Veronikou Nevrlou, která působí jako průvodkyně pedagogů, rodičů a dětí v Nevrlé pedagogické poradně a vede také dětskou skupinu Baby Park ve Velké Bystřici na Olomoucku. Dobrý den.
9: Dobrý den.
1: Kde by podle vás měla knihovna začít, pokud chce být připravená na děti se speciálními vzdělávacími potřebami?
9: Je důležité pochopit, jaký čtenář je, který má specifické potřeby učení, co všechno potřebuje, a na základě toho zjištění jsou pak schopny knihovníci a knihovny udělat nějaká opatření. Alespoň jako obecné věci, aby věděli, jak v tom okamžiku můžou nastavit nějaké mechanismy na to, aby ta knihovna byla přátelská k těmto čtenářům.
1: Jak si to představit v praxi? To dítě často neumí moc popsat, dělá mi problémy čtení, nebo čeština není můj rodný jazyk. Má to říct to dítě nebo učitel předem, aby to dítě nestrapnilo před ostatními? Co doporučujete?
9: Tak tady vidím jak kdyby dvě cesty, dvě možnosti. V první řadě by bylo to, že škola spolupracuje s knihovnami, škola pravidelně bude chodit do té knihovny, takže ty děti už od předčtenářské gramotnosti už do té knihovny chodí, ti knihovníci je znají a dokážou pak podle toho vlastně jako nastavit aktivity s těmi dětmi, kdy vlastně ten knihovník mluví s tím učitelem a baví se o té skupině, dělají se jim programy jako na míru, to znamená, že ten knihovník už pak jako ví, co má dělat. A druhá rovina je ta, když to dítě přijde samo nebo s rodičem a v tom okamžiku ten knihovník už zase má nějaké penzum znalostí obecně o těch potřebách těch dětí a na základě toho on vlastně s tím dítětem mluví. To znamená, v praxi by to vypadalo tak, že přijde jako dítě a ten knihovník se ho už jako začne ptát samozřejmě, jaké máš zájmy, podle toho můžeme vybírat knihu a pak se ho ptá, jak by ta kniha měla vypadat uvnitř, písmo, ilustrace, jaká kniha se ti čte dobře. Je to tahle nebo tahle, mám tady tuhle knihu, tahle by se ti třeba mohla líbit. A pokud přijde dítě ve 8. třídě na základní škole a řekne, že běžně čte, nevím, například Harry Potter, Letopisy Narny, takové ty fantasy knihy, když tu knížku otevřeme, tak vidíme, že tam font je 12, není tam nějaká speciální úprava, není to moc jako přívětivé pro ty děti se specifickými poruchami učení, tak těma dětem to nabízet nebudu a vím, že ten problém nemá. V okamžiku, kdy mi přijde 14-leté dítě a je mu příjemnější číst knížku, například Deník malé poserodky, o kterém víme, nebo knihovníci, učitelé ví, že to jsou knihy pro děti 10 až 12 let, tak tady už můžu vidět, hele, tady to dítě asi potřebuje jinou knížku, graficky zpracovanou, tak mu budu nabízet knížky, graficky zpracované tak, aby se mu to dobře četlo.
1: A před čím byste varovala, taková medvědí služba knihovníků dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, něco, co jim těm dětem mohou říct, ani si neuvědomí, že je tím třeba raní, anebo naopak ještě odradí od dalšího čtení?
9: To je právě to, když to dítě přijde si konkrétně pro nějakou knihu a knihovník ví, že už by měl číst knížky pro starší děti, protože je starší a právě mu jako nabízí ty knížky pro ty stejně staré děti, ale on prostě pořád chce ty knížky pro mladší a tam je to velká medvědí služba, protože to dítě z nějakého důvodu chce číst ty knížky pro menší a ten knihovník samozřejmě tam ten výkon, jako takže tlačíme na ten výkon, pojď tady, už bys ale měl přečíst tady tohle, neměl bys jako číst už tohle, to je přece pro malý děti. Obecně ty děti vést růstově, to znamená neříkat šikulka a podobný s tím spojený jako slova a spíš jako mu být tou oporou v tom čtenářství a neznehodnocovat to, když prostě není schopen přečíst 200 stránkovou knížku, když už má třeba 14 roků. No. Takže být individuální a respektovat to dítě.
1: Vidíte i nějaký prostor pro větší spolupráci knihoven, například s pedagogicko-psychologickými poradnami.
9: To by byl sen, kdyby pedagopsychologické poradny v metodickém doporučení pro děti, které vydávají, tak kdyby to bylo napsané, že mají spolupracovat s knihovnami, které mají knížky označené dyslexia friendly třeba, nebo v zahraničí to tak jako bývá, že to dítě má doporučené chodit do té knihovny, kde je ten knihovník, který ví, jak si s ním poradit, co mu jako doporučit. A samozřejmě ta spolupráce se speciálním pedagogy, nemusí to být speciální pedagog z poradny, může to být speciální sociální pedagog přímo jako ze škol, který může jako docházet do těch knihoven, může dělat semináře knihovníkům, aby jako dokázali těm dětem nějakým způsobem pomoct. A ta poradna, ta samozřejmě to je ten největší orgán, ten by tam do toho měl být určitě taky nějakým způsobem zařazený, mohl by školit, takhle může docházet třeba jako do těch knihoven, kde by ta spolupráce jako mohla být navázána.
8: Vyplatí se podle vás, aby právě třeba ten, kdo by chodil knihovníky učit a osvětlovat jim tuhle tu problematiku, jim pomohl i s tříděním knih speciálně pro tyhle ty děti, nebo to si myslíte, že knihovníci zvládnou sami?
9: V zahraničí, jak jsem už vlastně říkala, jsou knihy, které mají takový jako štítek a je tam napsaný dyslexia friendly. Tohle třídění, kdyby třeba u nás zavedli nakladatelství nebo vydavatelství, tak by to bylo jako skvělé, protože pro toho knihovníka je to velice rychlé zařaditelná kniha. Stejně jak máme první čtení, druhé čtení, třetí čtení, tak knihovník ví, že to je pro první, pro druhou, pro třetí třídu. Tak takové knihy, kdyby by měly nějaké jako označení, byly by volně vlastně vložené do toho katalogu, nebo samozřejmě může vytvořit knihovnu jenom z těchto jako knih, které budou dyslexia friendly, nemusí tam být ani ten štítek. Ten knihovník, pokud ví, jak má vypadat graficky zpracovaná kniha, která je přívětivá pro tyhle děti, tak zvládne sám vytvořit takovou jako knihovničku. Pak je to zase jako o tom, jak přistupujeme k těm dětem v rámci prostě té třídy, jestli ta třída je zdravý kolektiv, to znamená, že všichni ví, že třeba tohle dítě má takový a takový problém a je v pohodě, když si chodí k tomuhle regálu pro knihy, a nebo samozřejmě z toho může vzniknout jako problém, protože to dítě pak můžeme, jako ta skupina ho může vyčlenit vůli tomu, že si chodí do tohohle regálu pro tyhle knihy. To už je na tom učiteli, ten jako profík, ten to má jako zařídit, aby to bylo všechno jako OK. A pro toho knihovníka pak záleží, že rozumím tomu, já sama jsem studovala knihovníka, že to je jako další práce navíc, ale je fajn si uvědomit, že máme v České republice milion lidí, kteří mají SPU, dyslexii nebo dysgrafii a tady těm čtenářům to hrozně jako pomůže a nemusí to být jenom děti, to můžou i dospělí, samozřejmě dyslexii úplně jako nevyrostete, takže to máte jako na celý život a tady ti čtenáři jako jsou, slýchávám od knihovníků, pláčou, že nejsou čtenáři, tak tady je máme, akorát k ním potřebujeme přistupovat trošku jinak.
8: Napadá vás nějaká knihovna v Česku, o které víte, že tato doporučení už přetavila do praxe, kterou byste vyzdvihla, připomněla v našem vysílání?
9: Neznám všechny knihovny v České republice, takže nechci jako někomu křivit. Věřím, že někde určitě nějaký knihovník, který bude tuhle problematiku znát, tak se bude tomu jako věnovat. Ale vím, že v Brně, v Mahenové knihovně mají oddělení, kde se knihovníci vzdělávají na tohle téma a tam se na tom docela jako pracuje. Mají tam školitele pro knihovníky, který se jim jako věnuje, takže tam si myslím, že už jsou trošku jako dál.
8: Naším hostem byla Veronika Nevrlá, průvodkyně pedagogů, rodičů a dětí v Nevrlé pedagogické poradně a ředitelka dětské skupiny Baby Park ve Velké Bystřici na Olomoucku. Děkujeme.
9: Krásný den všem, děkuji.
8: Co dalšího by podle vás knihovny mohly školám nabízet? Nebo mají naopak zůstat těmi tichými místy ve městě, kam se chodí jenom pro knihy? Budeme rádi za vaše postřehy. Pište nám je na adresu reparat@rozhlas.cz. A připomínáme, že už odvysílané díly našeho pořadu najdete v plné verzi ve všech podcastových aplikacích na webu plus.rozhlas.cz a nebo každé pondělí ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Editorkou dnešního dílu byla Markéta Vosková, zvukový design měl Jaroslav Pokorný. Naslyšenou příště se těší Daniela Vrbová.
10: Radiokniha.
11: Svatého Františka z Assisi, jeho život a dobu popsal v uznávané historické biografii prominentní italský historik Franco Cardini. Svět se přitom nevykresluje jako idealizovanou barvotiskovou postavu. Naopak se snaží o realistický pohled na Františka jako člověka. Zasadil tak svědcův život do reálného kontextu hospodářských, politických a náboženských poměrů ve středověké Itálii. Ústředním motivem knihy je pak otázka Františkova spolubratra Matea, proč právě ty, proč celý svět běží za tebou.
10: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
12: Hodin posloucháte Odpolední Plus, od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
10: Český rozhlas Plus.
12: Jaká témata nás čekají hned po zprávách? Německé zpravodajské služby varují před bezpečnostními hrozbami ze strany Ruska. Jaké jsou teď vztahy Německa a Ruska a nakolik je hrozba reálná? Španělsko míří k předčasným parlamentním volbám, vyřeší tím premiér Pedro Sanchez vleklou politickou krizi a 40 českých šéfredaktorů vyzývají veřejné činitele a politiky k odmítání násilí a ohrazují se proti omezování přístupu k informacím. Jak zatím reagovali politici? Teď ale zprávy a Ondřej Látal.
0: A přeju z Plusu dobré pondělní odpoledne. Německé zpravodajské služby si nemyslí, že by Rusko momentálně plánovalo rozsáhlejší útok na území Severoatlantické aliance. Ve spolkovém sněmu to řekl prezident zahraniční rozvědky BND Martin Jäger. Rusko podle něj ale představuje nebezpečí jako žádná jiná země.
13: Russland führt einen Schattenkrieg.
14: Šéf zahraniční rozvědky Martin Jäger řekl při veřejném slyšení před parlamentním kontrolním grémiem, že Rusko vede proti Německu skrytou válku, ve které jsou reálné i další útoky, jako byl například ten zářijový na letišti v Lipsku. Nepodporovat Ukrajinu by sebou podle Jägera ale neslo mnohem větší náklady. V Bundestagu mluví prezidenti všech tří německých zpravodajských služeb. Šéf vnitřní kontrarozvědky Zinan Zelen například zmínil obavy z úniku dat, pokud by se v Německu rozšířily čínské automobily. Všichni prezidenti argumentují pro rozšíření pravomocí zpravodajských služeb. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Chystáme další podrobnosti, nabídneme je v odpoledním Plusu hned po zprávách. Státní zástupce označil poslance motoristu Filipa Turka za hlavního viníka červencové dopravní nehody v centru Prahy. Vyplývá to z usnesení, které získal zpravodajský server iRozhlas.cz. Turek se tehdy střetl se zdravotnickým vozem, jehož řidič se zranil. Podle státního zástupce Kamila Švece poslanec nejel podle předpisů a před vjezdem do křižovatky ulic Sokolská a Ječná dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se vyhnul díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Policie už minulý týden oznámila, že chyboval i druhý řidič. Detaily jsou na serveru iRozhlas.cz.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Slovenská vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok. Schodek veřejných financí má vzrůst téměř na 5% HDP. Kabinet Roberta Fica přitom v posledních letech přijal tři konsolidační balíčky, které měly schodek snižovat. Po nástupu do vlády chtěl Fico deficit do roku 2027 stáhnout na 3% hrubého domácího produktu. Zaměstnavatelé návrh kritizují, podle nich stát málo šetří na vlastním fungování.
15: Premiér Robert Fico návrh označil za rozpočet dobrých zpráv.
16: Žádné nové daně, žádné vyšší daně, žádné nové odvody, žádné vyšší odvody.
15: Schodek slovenského státního rozpočtu má příští rok dosáhnout téměř 8 miliard eur, zhruba o polovinu víc, než vláda plánovala letos. V přepočtu je to asi 190 miliard korun. Víc peněz má jít například na obranu, ale stát chce dál lidem pomáhat i s cenami energií. Návrh ještě musí schválit parlament, kde se Ficova koalice opírá o těsnou většinu. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Izrael si dnes v Jeruzalémě oficiálně připomíná 3 roky od teroristického útoku Hamásu. Státní ceremonie se totiž řídí hebrejským kalendářem. Přeživší a rodiny obětí pořádají vzpomínkové akce až ve středu 7. října.
17: Ráno minutu před 6:30 spustili státní instituce vlajky na půl žerdi. Předpolednem začne obřad na Národním hřbitově na Herzlově hoře v Jeruzalémě. Účastnit se ho má izraelský prezident, premiér i ministr obrany. Odpoledne bude u památníku obětí teroru ceremonie pro rodiny 1200 obětí útoku palestinského teroristického hnutí Hamás a taky pro příbuzné izraelských vojáků padlých ve válce v pásmu Gazy. Teroristé Izrael napadli před 3 lety v den židovského svátku Simchat Tóra. Od letošního roku se má oficiální ceremonie podle zákona konat vždy 2 dny po tomto svátku. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Salmonelózou se v Újezdu nad Lesy v Praze nakazilo skoro 500 dětí a dospělých. Data dnes zpřesnili hygienici. Nákaza se rozšířila potom, co zaměstnanci tamní školní jídelny použili prošlá vejce. Laboratorní testy potvrdily výskyt nemoci u 219 lidí. Vysvětluje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
18: Tento nárůst neznamená nová onemocnění ani další šíření infekce. Jde o výsledek zpětného zpracování dotazníků od rodičů a dohledání dřívějších případů od lékařů a z laboratoří. V nemocnicích tuto chvíli zůstává 20 pacientů.
0: Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví z nedbalosti. Tady jsou čerstvé dopravní informace Českého rozhlasu Plus. Na D1 je silný kamionový provoz z Ostravy směrem do Brna. Kamiony postávají od Vyškova z kilometru 228 až do Brna do omezení. Osobní auta projíždí zpravidla plynule levým pruhem, zpomalí až u sjezdu na Slavkov na kilometru 210. Na D1 jsou komplikace i na výjezdu z Brna směrem do Ostravy. Za Rohlenkou na kilometru 207,5 je nehoda dvou aut v levém pruhu. Kolona od nájezdu z Ostravské ulice z kilometru 203 je teď asi na 25 minut. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Libici nad Cidlinou na 40. kilometru je omezení a kolona z kilometru 42 na 10 minut. A v Praze pozvolna sílí provoz, pomaleji se teď jede po Jižní a Štěrboholské spojce před Průmyslovou ulicí. Kolona na 10 minut je na Jižní spojce taky ve směru na Smíchov před Barandovským mostem. Plní se začátek k Belské ulice směrem do Letňan, asi 10 minut naberete z Hloubětína k Novopatské ulici. A regulují i průjezd tunely Blanka. Menší kolony jsou v Povltavské nebo i Radlické ulici. Dobře dojeďte. Zítra má být jasno anebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy anebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat, teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 16. Slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
10: Posloucháte Odpolední Plus.
12: A máme 7 minut po 15. krásné odpoledne a míříme do Německa. Důkaz je o tom, že Rusko připravuje konvenční útok na území Severoatlantické aliance, zatím sice nejsou. Německo se ale musí bránit ruským útokům už teď. V Berlíně to řekli společně šéfové tří německých zpravodajských služeb. Jejich vystoupení v německém Bundestagu sledoval i náš zpravodaj Tomáš Havlín. Hezké odpoledne.
19: Dobrý den, pěkné odpoledne.
12: Jak hodnotí německé zpravodajské služby vztahy s Ruskem?
19: Moc dobře ne. Právě podle šéfa zahraniční rozvědky jedné z těch tří německých zpravodajských služeb, tedy podle služby BND Martina Jägera, je Rusko momentálně zemí, od které se má Německo nejvíc co obávat.
20: Aktuell sehen wir keine Hinweise auf einen groß angelegten Russlands gegen NATO-Gebiet.
19: Nejsou tedy sice momentálně náznaky plánování nějakého velkého konvenčního útoku na území Severoatlantické aliance ze strany Ruska, ale to je tak možná jedna z mála pozitivních věcí, které Martin Jäger v německém Bundestagu tedy mohl nabídnout. Rusko momentálně podle něj by chtělo v zimě zlomit odpor Ukrajiny a zároveň se v tom období taky bude snažit omezit dodávky, zbrojní dodávky Ukrajině od západní partnerů. V tomto smyslu lze podle něj třeba očekávat další podobné hybridní útoky, jako to bylo v září v Lipsku, to byl pokus o dronový útok, který na letišti. Rusko taky se bude snažit omezit nebo zlomit západní politickou podporu, aby se v evropských centrech nepřijímala rozhodnutí proti zájmům Moskvy. Takže potenciál pro eskalaci tam podle šéfa BND Martina Jägera určitě je. Rusko podle něj pokračuje ve válce silou vůle a ochotou hodně toho obětovat. Zároveň pořád má ještě tedy příjmy z fosilních paliv, které může prodávat a domácí nesouhlas je schopné potlačit silnou represí. No a těmito vlastnostmi bude zároveň poměřovat podle Martina Jägera taky Evropany, na jejich slabost přitom sází.
12: Co proti tomu mohou zpravodajské služby dělat?
19: To tak názorně takovým příměrem shrnula prezidentka vojenské kontrarozvědky Martina Rosenbergová.
21: Das MAD-Gesetz stammte aus dem Jahre 2004. Das erste iPhone kam im Jahr 2007 auf den Markt.
19: Prezidentka vojenské kontrarozvědky připomněla, že ta její zpravodajská služba se vlastně donedávna řídila zákonem z roku 2004, přičemž první iPhone přišel na trh v roce 2007. Martina Rosenbergová se tím snažila poukázat na to, že německé zpravodajské služby se vlastně pohybují v takovém legislativním rámci, nebo i jejich pravomoci jsou určeny legislativním rámcem, který vlastně tak úplně neodpovídá stupni technologického vývoje, což by se mělo změnit. Dnes v Bundestagu tedy šéfové všech tří německých zpravodajských služeb žádali takové rozšíření možností, kompetencí, pravomocí zpravodajských služeb, což vlastně se dá říct, že je na cestě, protože reformu zpravodajských služeb v Německu již schválila vláda a minulý měsíc v prvním čtení taky Bundestag. Nicméně je to i zároveň kritizovaná úprava, jelikož dosud, a je to tak od konce druhé světové války, byly v Německu zpravodajské služby chápány čistě právě jako zpravodajské, čili jako sběratelé informací, ale nikoliv tak, že by mohli ty informace využívat k nějakým intervencím a zasahovat proti možným hrozbám a protivníkům. To by se mělo změnit a v Německu to právě vyvolává i určité obavy.
12: A mluvili dnes prezidenti německých zpravodajských služeb v Bundestagu ještě o jiných rizicích, kromě Ruska?
19: Pokud jde o tu zahraniční politiku, tak vlastně jenom omezeně, objevovala se tam Čína, ale pokud jde o německou domácí půdu, tak rozhodně ne, jako tak invazivní rival jako Rusko. To Rusko je podle například šéfa domácí kontrarozvědky Zinána Zelena momentálně velmi pečlivě mapuje politický diskurs v Německu až na úroveň komunální politiky, aby tam bylo schopné vytipovat nějaké citlivé plochy, které může využít a zasáhnout, jak se to třeba ukázalo i před nedávnými komunálními a zemskými volbami v Německu. To Čína rozhodně nedělá. Dnes se o ní mluvilo spíš v tom smyslu, že bez ní by Rusko nedokázalo tu válku na Ukrajině vést. A potom taky tedy ten zmíněný šéf kontrarozvědky odpovídal na otázku, jestli si myslí, že by rozšíření čínských automobilů v Německu mohlo představovat nějakou bezpečnostní hrozbu, a to tedy řekl, že tam určitá rizika vidí, protože Německo by tím bylo připravované o digitální suverenitu, nebylo by schopné kontrolovat, jaká data a kam přesně odcházejí. Na domácí půdě potom ještě Zinán Zelen vypíchl jako takové riziko, že se čím dál objevuje taková větší skupina mladých a k násilí připravených pachatelů nebo možných pachatelů, a to ať z takové oblasti, dalo by se říct, ať už islamismu, anebo skupin, které zastávají nepřátelské postoje vůči kvír lidem.
12: Dodává náš berlínský zpravodaj Tomáš Havlín. Moc děkujeme, Tomáši, naslyšenou.
19: Děkuji, hezký den.
12: A z Německa už teď v odpoledním plusu míříme do Španělska. Španělsko se jen pár měsíců před koncem volebního období chce pustit do předčasných voleb. Pro premiéra Pedra Sancheze to bude už šestý boj o hlasy za dobu, co je v čele socialistické strany. V současné politické krizi ale vidí předčasné volby jako jediný způsob, jak se dostat z patové situace, když se jeho menšinové vládě nedaří prosazovat klíčové zákony. Co se řeší ve Španělsku, teď probereme s novinářem a publicistou Tomášem Trněným. Krásný den.
3: Hezký den.
12: Španělé už několik týdnů protestují kvůli bytové krizi. Speciální pozornost vyvolal také případ seniorky, která už nezvládá z penze zaplatit nájem. Ale vládní balíček opatření parlamentem neprošel. Byla to poslední kapka?
3: Zdá se, že pro Pedra Sancheze to opravdu poslední kapka byla.
12: Sanchezovu vládu oslabují také korupční kauzy. Jak výrazně poškodili důvěryhodnost premiéra a nakolik mohou ovlivnit výsledek předčasných voleb?
3: My na těch průzkumech vidíme, že opravdu ty korupční kauzy zasáhly Sanchezu v kabinet velmi silně. Byly to zapojení nejen jeho rodinní příslušníci, ale jeho spojenci, například bývalý premiér Zapatero, což byl takový volební strateg socialistů, tak ten je také zapojený do jedné aféry korupční, takže to opravdu zasáhlo silně současnou vládu.
12: Sanchez ve svém projevu vyhlášení voleb zdůvodnil tak, že chce nechat na voličích, jestli se připojí ke krajně pravicové vlně, anebo zůstanou sociálně uvědomělí. Je to podle vás dobrá strategie?
3: Myslím si, že ano. Myslím si, že ve Španělsku se přivládá takový strach z nástupu krajní pravice, a takže určitě Sanchez vsadil na tuto poměrně jednoduchou strategii. Zároveň bych se nedíval, kdyby se snažil i profilovat jako taková jediná varianta pro levicové voliče a snažil se tak trošku požrat, když to řeknu takhle nespisovně, tak hlasy i těch menších levicových uskupení, protože opravdu socialisté teď nemají přeji s tím vládnout a potřebují především oni posílit.
4: Můžou jeho socialisté z voleb tedy vzejít silnější, případně získat nové partnery do koalice, kteří je neopustí, tak jak to udělala katalánská strana Junts?
3: Určitě můžou být silnější, tam bude záležet na výsledcích těch menších uskupení, především na hnutí Sumar, které teď v těch průzkumech je asi na nějakých 5%, ale samotné hnutí plánuje takový rebranding, přeměnuje se na širokou frontu a hledá nového předsedu, spíše předsedkyni, tedy to zatím vypadá. Uvidíme, no. Především teď asi za favorita jsou považováni spíše opoziční lidovci.
4: Kdo by se případně mohl stát novým premiérem Španělska?
3: Tak máme tu šéfa lidovců Alberta Núñeze Feijóa, který ale je trošku mezi svými spolustraníky i spojenci považovaný u nás za trošku slabého, protože on právě tak lavíruje, zda spolupracovat s krajní pravicí nebo opravdu spíše k tomu pravicovému středu. A navíc stále nedokázal Pedra Sancheze porazit, takže Sanchez plní takovou nemezis. Když se pak zaměříme na to, kdo by mohl nahradit třeba Pedra Sancheze v socialistech, tak tam stále nic moc nevíme. Tam se profiloval současný vicepremiér a ministr financí Carlos Cuerpo a ten v rozhovorech odmítá, že by nahradil Sancheze v čele třeba i budoucí vlády.
4: Co podle vás rozhodne o výsledku voleb? Co bude to hlavní téma? Bude to především ta dostupnost bydlení?
3: Vzhledem k současné situaci bych čekal, že opravdu bude hrát prim to téma bydlení a obecně sociální oblast, protože teď demonstrace týkající se bydlení i to celé téma je teď opravdu téma číslo jedna. Nicméně dovolí ještě dlouhá doba, což teda ve Španělsku platí dvojnásob. A zároveň bych nepodceňoval i to, jak Pedro Sanchez umí prodat svou zahraniční politiku. On je otevřený kritik amerického prezidenta Donalda Trumpa, nebo i lidi jako Elon Musk, nebo Benjamin Netanyahu, takže opravdu myslím si, že i zahraniční politika může hrát určitou roli.
4: Jaký je vůbec postoj těch hlavních španělských stran k migraci?
3: My jsme to viděli v té srpnové krizi u Ceuty, že zatímco socialisté jsou takovou otevřenou náručí vůči migraci, viděli jsme to i v tom liberálním pojetí zákonu oddělování občanství a u socialistů, tak ta pravice je mnohem kritičtější a především pak hnutí Vox, což je taková španělská krajní pravice, kde právě uvidíme, nakolik se k ní přikloní její potenciální vládní partner a především jako lídr pravice, lidová strana.
4: A možná ještě na závěr, jaké další problémy nebo témata se do listopadových předčasných voleb ještě mohou promítnout?
3: Opravdu bych si myslel, že naprostá většina politických debat se bude točit kolem bytové krize a pravice tam bude snažit protlačit témata korupce a obecně různých takových průšvihů vládní koalice. A je možné, že se promítne do politiky ještě něco jiného, do španělské politiky.
4: Mluvili jsme s novinářem a publicistou Tomášem Trněným. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
3: Díky, naslyšenou.
10: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
4: Stále posloucháte Odpolední plus a máme 18 minut po 15. 40 šéfredaktorek a šéfredaktorů českých médií vyzývá veřejné činitele a politiky, aby společně s novináři odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. V dopise se také ohrazují proti omezování přístupu k informacím. Podepsání zástupci médií trvají na tom, aby úřady a veřejné instituce byly dostupné všem redakcím bez rozdílu. Šéfredaktoři také žádají politiky na všech úrovních, aby nepodněcovali násilí, a to i na sociálních sítích. Výzvu najdete například také na serveru iRozhlas.cz. Na výzvu už reagovali někteří politici a jejich komentáře shrne reportérka Jana Čermáková. Hezký den.
5: Dobré odpoledne.
4: Kdo z koaličních politiků už výzvu komentoval a jak konkrétně?
5: Jedním z politiků, kteří výzvu komentovali mezi prvními, je ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga. Při příchodu na jednání vlády řekl, že ji zaznamenal.
2: Za sebe musím říct, že se tak snažím chovat, takže v tom nevidím problém.
5: Podle ministra zemědělství za SPD Martina Šebestiána je nutné komunikovat slušně a transparentně na obou stranách, tedy na straně politiků i novinářů.
6: Bohužel v některých případech i mně se často stává, že moje vystoupení je nějakým způsobem sestříháno a myslím si, že bych si zasloužil, abych dostal tu možnost říct si to v plném rozsahu.
5: Řekl svou představu ministr zemědělství. Předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura zatím na žádost o komentář nereagoval.
22: A jak reagovali opoziční politici?
5: S výzvou souhlasí předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Žádný demokraticky smýšlející politik a veřejný činitel nemůže mít podle něj problém s kritickou kontrolou médií. Důvody, které k sepsání výzvy vedly, jsou podle něj dostatečně vypovídající a alarmující.
23: Je to důležité a chtěl bych apelovat na všechny politiky, ty, kteří jsou tedy osloveni v té výzvě, aby svobodu slova, informovanost médií v naší společnosti, v našem státě ctili jako jednu z těch velkých pojistek svobody vůbec v naší zemi.
5: Výzvu podporuje i předseda opoziční ODS Martin Kupka.
24: Média jsou nedílnou součástí demokratického uspořádání země. Jsou důležitou kontrolou toho, co dělají ti, kteří v tuhle chvíli drží moc. A je určitě na místě, aby se měnila rétorika té vlády a aby prostor pro otevřené informování, aby prostor pro nezávislou práci novinářů naopak posiloval.
5: Pod výzvou jsou podepsaní například šéfredaktoři televize Nova, České televize, Blesku, Seznam zpráv, Českého rozhlasu nebo server sport.cz.
22: A reakce politiků bude i nadále sledovat redaktorka Jana Čermáková. Moc děkujeme. Naslyšenou.
5: Naslyšenou, pěkný den.
22: A my už míříme do Spojených států. Na amerických sociálních sítích se v posledních dnech šíří příspěvky, v kterých se ženy označují jako Jane Doe. Vyjadřují tím solidaritu se studentkou prestižní Cornellské univerzity, která se měla stát obětí hromadného znásilnění. Případ starý 2 roky vyvolal pobouření po celých Spojených státech i z toho důvodu, že násilníci z něj vyvázli pouze se školními tresty, aniž by proti nim prokuratura vznesla jakékoliv obvinění. A to se teď začíná měnit. A ve studiu už je Pavlína Nečásková ze zahraniční redakce. Hezký den.
25: Dobrý den.
22: Můžeš nejprve popsat, co se v roce 2024 na univerzitě stalo?
25: Na začátku je třeba říct, že se to všechno odehrávalo v prostředí univerzitního spolku. To jsou taková ta univerzitní bratrstva, jejich členy se studenti na prestižních amerických univerzitách můžou stát a mají letitou tradici. Vše se to tedy stalo v rámci studentského večírku, kdy podle obžaloby měli spolužáci přimět dva spolužáci. Přimět 20-letou studentku druhého ročníku, která byla už ve značně podnapilém stavu k tomu, aby požila ketamin a poté ji sexuálně zneužít. Ona teda měla být ve stavu, kdy nebyla schopná dát nebo nedat souhlas ke styku. Muži u toho údajně byli a drogy požívali z jejího nahého těla. Nutili ji také do další konzumace alkoholu a drog a šířili v bratrském kampusu výzvu ostatním, ať se přidají. Takže do pokoje přicházeli další mladí muži a dohromady mělo dívku během několika hodin znásilnit 7 mužů. Nad ránem pak žena ztratila vědomí.
22: A jak to tehdy univerzita řešila?
25: Tak ta dívka se nechala vyšetřit na univerzitní ošetřovně, protože měla zdravotní komplikace spojené s násilným stykem. Zároveň zdokumentovala modřiny z dané noci a obrátila se také na univerzitní policii, která prý vše vyšetřila a předala místní prokuratuře. Ta ale, tedy údajně pro nedostatek důkazů a absenci obvinění, přímého obvinění ze znásilnění, rozhodla, že nikoho není třeba dál stíhat. Speciální komise univerzity se s tím vypořádala tak, že ty dva hlavní iniciátory, ty dva studenty vyloučila. Další student, který během vyšetřování už promoval a studia úspěšně dokončil, tak ten dostal zákaz vstupu do areálu školy, na které teda už ale nestudoval. Další dva studenty dočasně vyloučila škola na 3 semestry. Po návratu se prý museli vzdělávat v problematice sexuálního násilí a vypracovat k tomu sepsat eseje. No a na poslední dva už byly pouze eseje a sebevzdělávání. Jinak to nijak nepoznamenalo jejich studijní život.
22: A co se tedy teď v případu mění?
25: No mění se to, že dívka se s tímto přístupem odmítla smířit, protože je dle svého právního zástupce silně traumatizovaná a podala na univerzitu občanskoprávní žalobu za to, že ji neuchránila. Do případu už vstoupila také newyorská guvernátorka Katie Hochul, odebrala případ okresním úřadům, dala ho za úkol generální prokurátorce, takže se vše začíná vyšetřovat znovu. promluvil nyní i ředitel Cornellské univerzity, který řekl, že univerzita měla udělat víc a slíbil vyšetřování studentských spolků, užívání drog a sexuálního násilí v nich. A žena, která je obětí toho hromadného znásilnění, vystupuje anonymně pod přezdívkou Jane Doe. Přesto podle jejího právníka čelí útokům skrze sociální sítě a výhruškám. A právě proto ženy nejen po celých Spojených státech na sociálních sítích začaly vystupovat pod příspěvky Já jsem Jane Doe, I'm Jane Doe, ve snaze ji chránit, ale také sdělit své zkušenosti se sexuálním násilím v univerzitním prostředí.
1: Dodává Pavlína Nečásková ze zahraniční redakce. Moc děkujeme. Naslyšenou. A v odpoledním plusu přesně 5 minut před 16:30 nás čeká ještě jedno téma. Doma je doma, nevyléčitelně nemocný Vlastimil z Kolína je rád, že po dlouhých pobytech v nemocnici může být díky zdravotníkům mobilního hospicu ve svém. A právě o službě, která pomáhá lidem dožít v domácím prostředí, je také nový seriál Radiožurnálu. Pojmenovali jsme ho Poslední přání a souvisí s říjnovou kampaní Fóra mobilních hospiců. V Česku loni zemřelo přes 110 tisíc lidí doma s podporou takzvané mobilní hospicové péče, to byl tedy každý 20.
7: Péči mobilního hospice využívá v Kolíně rodina 59-letého Vlastimila. Vy jste středoškolský učitel, učil jste na gymnáziu?
8: Ano, dojížděl jsem do Prahy na gymnázium všeobecné a tam jsem učil fyziku.
7: Už je tady. Teď zazvonila vaše pečovatelka, je to zdravotní sestřička, takže ona vám pravděpodobně změří tlak, dá vám tlumící léky?
8: Ano, při těch provozních záležitostech se domlouváme průběžně, jak je potřeba.
7: Pan Vlastimil je ležící a zdravotní sestřičku přivítá jeho manželka Alena, která pečuje o manžela doma.
9: Je to někdy těžký, ale my jsme za to vděční, že můžeme být takhle spolu, že ta možnost je prostě. No.
7: Vy jste museli uspůsobit i ten pokoj, v kterém teď stojíme. Jste trošku přesouvala nábytek?
9: No ano, protože v nemocnici nám řekli, že manžela budou pouštět a že už bude potřebovat tuhle polohovací postel. No a v našem malém bytě opravdu dvou pokojáčku, tak se musel udělat přesuny. Prostě se to dalo.
7: Už mám jde zdravotní sestřička. Jmenuje se Kristýna Doubková a je z mobilního hospice Srdcem.
11: Dobrý den.
9: Tady ho máme.
11: Jaké pánovi? Dobrý den.
8: Dobrý den, zdraví pěkně.
11: Jak se daří?
8: No, teďka už je to dobrý, ale ráno to bylo trošku napínavé, takže nakonec jsme bolesti dořešili, překonali a teď už je to klidnější.
7: Vy si sundáváte zdravotnický batoh?
11: Ano. Tam mám všechno, co vlastně můžu potřebovat u pacientů. Teď asi tlakoměr budu potřebovat, saturační čidlo. Můžu změřit tlak teda?
8: Ano.
11: V pořádku. Jo, ještě vám navlíknu na prst. Čidlo.
7: Tak jste pod dohledem vlastně, Mile.
8: Je to v pořádku, to na tohle už jsem zvyklý.
11: Když to musí být, že?
7: Aha. A sestřička bude s manželkou řešit i dávky léku, které máte na bolest, užíváte pravidelně.
8: Z pravidla se to vždycky v nějakém čase vyřeší a jdeme zase dál.
7: Vy jste v domácím prostředí, teď ležíte, máte tady čaj, nějaký kompot.
8: Ano.
7: Tablet, máte tady mobilní telefon a 2 počítačové monitory.
8: Komunikuji s lidmi. Dcera nám posílá fotky vnoučka, píšu maily.
7: Vidím, že tamhle máte Bible, hned ano. Několik, vy jste věřící.
8: Ano.
9: A máme ohromnou podporu lidí, co nás mají rádi. Jo. Dostáváme takhle sílu, no.
7: A já vím, že vám manželka večer čte pohádky.
8: No, je to takový pěkný závěr dne. Člověk nemusí příliš moc přemýšlet, ponoří se tak trošku do dětské fantazie. Manželka mi čte ať už o Křemílkovi a Vochomůrkovi nebo o Rákosníčkovi a hvězdách. Cítím se jako v dětství.
9: Mluvili jsme, že by došlo i na Cipíska a na Runcajze. Máme tady ještě ty původní staré knížky. Říkáme, že si užíváme tu naše teď, dokud trvá. A za to jsme fakt rádi díky tomu hospicu, že bez toho by to možný nebylo.
7: Vy jste strávil v té nemocnici už měsíce. Doma je doma?
8: Určitě. Jsem ve svém prostředí, jsem mezi známými blízkými lidmi. Stará se o mě milující, pečující manželka. Cítím se tu velmi dobře.
7: Říká 59-letý Vlastimil. O mobilní hospicové péči vysíláme celý týden. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
10: Kdo vydělává, kdo chudne. Kdo je kdo ve světě financí. Peníze stále představují moc. A proto poslouchejte Peníze a vliv. Pořad o zásadních ekonomických tématech s hlavní ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou a jejími hosty. Poslouchejte každé druhé úterý po 11. hodině dopoledne na Plusu. Najdete ho i na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
22: A hned po zprávách v 15.30 uslyšíte reprízu pořadu Interview Plus. V půlce září premiér Andrej Babiš potvrdil, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Zda vláda reaguje dostatečně, se zeptá Petr Vizina, předsedy Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavla Fischera. Teď jsou tu zprávy na 15.30 s Ondřejem Látelem.
10: Český rozhlas Plus.
0: Vláda schválila návrh státní kulturní politiky na období 2026 až 2029. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Návrh bude součástí navazujícího akčního plánu, který dostane vláda k projednání do konce listopadu. Schválený dokument ale kritizují některé kulturní organizace. Maximální povolená cena nafty v Česku zítra mírně klesne. Jeden litr budou čerpací stanice moct prodávat nejvýš za 48 korun a 38 haléřů. 16. Je to

0: do Británie. Asi 20 lidí se na palubu nevešlo a zůstalo ve vodě. Dva muži zemřeli. Nový autobusový terminál na pražském Smíchově vyjde hlavní město na 6 miliard 200 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Radní dnes schválili, že projekt postaví sdružení vedené společností SMP Construction. Terminál má vzniknout na střeše Smíchovského nádraží nad vlakovými nástupišti. Teď informace ze silnic. V odpoledním vysílání Plusu na dálnici D1 dál vás neprovoz na příjezdu do Prahy ve směru z Ostravy. Jede hodně kamionů a ty postávají od Vyškova z kilometru 210 až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu. Kolem Rohlenky u kilometru 207 stojí i osobní auta v levém pruhu, tak s tím počítejte. Plní se příjezd do Brna po dálnici D2 z Bratislavy. Kolony jsou ze 3. kilometru až na dálnici D1. Zdržení teď asi 15 minut. V Praze už je silný odpolední provoz, pomaleji se teď jede po Jižní a Štěrboholské spojce před Průmyslovou ulicí, pomaleji se pojedete taky od Běchovic i Lanového mostu. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Kolona asi na 10 minut je teď na Jižní spojce i směrem na Smíchov před Barandovským mostem. Plní se začátek k Belské ulice směrem do Letňán, asi 10 minut naberete z Hloubětí na Knovopatské ulici. Na magistrále zůstává plný Nuselský most směrem do centra Prahy před omezením v Legerově ulici, zdržení 10 minut. 10 minut se stojí ve Vilzonově od Bulhara k muzeu. Regulují průjezd tunely Blanka, menší kolony jsou v Povltavské nebo i Radlické ulici. A zdržení čekejte v Bělohorské z centra před Vypichem, tam je to asi na 15 minut. Dobře dojeďte. Zítra bude jasno anebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy anebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnost přibývat a teploty 18 až 23 na horách kolem 16 stupňů. To byly zprávy a tady už je repríza Interview Plus.
1: V půlce září premiér Andrej Babiš potvrdil, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Předseda bezpečnostního výboru Senátu se minulý týden dopisem premiéra zeptal, co vláda dělá pro ochranu před ruskou hrozbou. Podceňuje česká vláda hrozící nebezpečí? Začíná pondělní Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
1: Hostem Interview je předseda Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer ze senátorského klubu ODS a TOP 09. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Vy v dopise vyčítáte Andreji Babišovi a jeho vládě liknavost v době, kdy se Rusko připravuje na válku proti Evropě. Je to hlavní důvod, proč jste jako předseda bezpečnostního výboru Senátu premiérovi ten dopis poslal?
3: Obrana státu to není jenom otázka nějakého politického marketingu nebo otázka k rozhodování ad hoc. To je dlouhodobý úkol, kterým je vázán předseda vlády a celá vláda, a to na základě zákona. Proto jsme se na něj obrátili, aby nám vysvětlil, co v té věci v souladu se zákonem dělá.
1: A rozumím tomu správně, že ta liknavost, kterou ten dopis naznačuje, byl ten důvod, proč jste ten dopis posílal.
3: Ano, pan premiér totiž na jedné straně řekne A, to znamená hrozí nějaké hybridní útoky, a pak řekne B. A to stačí se dívat na jeho vysílání, které má k občanům v tom svém Čau lidi kanále na Facebooku, kde 20. září dokonce vyprávěl o tom, že je potřeba najít spolupráci a porozumění. A tady je potřeba si položit otázku, jestli to porozumění se současným Ruskem je vůbec reálné a jestli pan premiér nezapomněl na tu zákonnou povinnost, kterou má, tedy budovat obranu.
1: Premiér minulý měsíc, jak jsme řekli, připustil, že jsme cílem ruské agrese. Dokonce se ohradil, když velvyslankyně Ruské federace prohlásila, že se česká vláda teď mírní v ostrých slovech proti Rusku. Nejsou tohle důkazy, že premiér Babiš začal brát ruskou hrozbu vážně?
3: Vy jste řekl, že ji začal brát, ale my jsme v situaci, kdy už Severoatlantická aliance několik let cílevědomě soustředěně plánuje, aby se omezil prostor pro ruské aktivity. Nemine den, aby ve státech Severoatlantické aliance byly nějaké útoky,

0: Máme tady například příklad ruského hackerského útoku v Norsku na přehradu, kde útočníci spojení s Ruskem vypouštěli přehradu ve velkém. V Polsku byly výbušniny na železnici. Ve Švédsku ruší provoz letecké dopravy. A nás Medveděv už v dubnu 2026 označil za jeden z cílů a ukázal na dva podniky, na dvě firmy v České republice. My už dávno nejsme diváky, my jsme na seznamu cílů ruských ozbrojených sil. A z tohoto pohledu ty reakce, které připomínáte u Andreje Babiše, přicházejí jak 11:05.
1: No a přesto nejsou nějakým důkazem změny jeho smýšlení, nebo aspoň retoriky?
0: No, podívejte se, Polsko cvičí na příval uprchlíků z Pobaltí. Německo masivně investuje do obrany. Francie posiluje ochranu kritické infrastruktury. Ve Finsku prezident připravuje spoluobčany na útoky z Ruska a bere je jako partnery. A tady si musíme položit otázku, co dělá Česká republika. A v tom je problém. Nejenom tato, ale i ta minulá vláda, zdá se, nedělala dost ve srovnání s tím, jaké jsou dneska reálné potřeby. Premiér by měl občanům ne je plašit, ale seriózně vysvětlit, že například mít doma zásoby na týden, to nebyla jenom zvyklost našich babiček, ale že to je dneska věc zdravého rozumu. Zkrátka je potřeba se připravit na to, abychom měli doma dost vody, zásoby jídla na několik dní, protože zkrátka odolná reakce houževnatých občanů, to je přesně to, co posiluje naši obranné schopnost.
1: Teď pojďme k zákonu. Vy jste v Senátu už před půl rokem, letos v květnu, jestli se nepletu, přijali návrh na to, které zákony by bylo třeba novelizovat, aby země byla připravená na ty možné bezpečnostní krize, o kterých mluvíte. Vzala vláda vaše návrhy vážně?
0: No, to je dobrá otázka. My jsme v Senátu měli v únoru veřejné slyšení, kde jsme vlastně provedli takovou inventuru zákonů, které je potřeba novelizovat, protože zastaraly, nebo protože tím, že vznikaly v dobách hlubokého míru, tak se dávno míjí s tím, k čemu by měly sloužit v té době krizové, ve které dneska už jsme. A to usnesení, které připomínáte z 6. května 2026, připomíná, že právě ten celkový bezpečnostní systém České republiky už neodpovídá. Ty krize komplexního charakteru, o kterých mluvíme, to znamená, nejde jenom o požáry nebo o blackout, o výpadek elektřiny ve velkém, o povodně, ale navíc o velké bezpečnostní hrozby, vyžadují, abychom si uvědomili, že musíme také upravit pravidla v našich zákonech. A na to nám vláda odpověděla, že na tom bude pracovat. Nicméně uplynul půl rok a do dnešního dne nevidíme, že by se v tom něco velkého změnilo. Zkrátka vláda jako kdyby to nebrala za prioritu.
1: Hostem interview je předseda Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Pro obranu země by podle vás bylo třeba změnit zákony v oblasti dopravy, zemědělství nebo školství. O jaké změny, když to řeknete nějak ve zkratce, jde? Jaké změny potřebujeme?
0: No například naši občané by měli vědět, že každý z nich bude mít nějakou důležitou roli. Vy jste zmínil zemědělství, no tak jaká bude role soukromých farmářů? Oni jsou přeci doslova působí na celém území České republiky. Oni jsou právě tím prvkem té odolnosti naší země. A mohou v případě potřeby nabídnout těžkou techniku. Viděli jsme, jak důležité bylo mít silné traktory v těch prvních dnech bojů na území Ukrajiny. Ale mají také velké stodoly, které lze využít například pro vojenské účely nebo pro účely civilní ochrany obyvatel. A také mohou zásobovat obyvatele v případě, že dojde k zahlcení těch důležitých železničních nebo dálničních tahů. A takhle bychom mohli procházet celou strukturu našeho řízení, nejenom krizového, ale celou řadu zákonů, které nepočítají s tím, že by ty nejdůležitější přípravy měly probíhat už v dobách míru. A to je náš dnešní případ.
1: Pane senátore, a o jaké změny ve školství by se mělo jednat?
0: Například každá škola by měla mít vyjasněný cíl, kam půjde s dětmi v případě ohrožení. Vždyť vidíme, že budovat kryty je věc na mnoho let dopředu, a my si musíme položit otázku, zda například blízko těch školských zařízení nejsou nějaké prostory, kam by bylo možné děti včas odvelet. Tohle je potřeba ale také nacvičovat a dělat s dětmi pravidelnou přípravu. A zároveň je potřeba, aby na to školy nebyly sami, ale například ve spolupráci se samosprávou měly připravené celé programy na to, aby děti ve školách, abychom na ně nezapomněli, aby byli také jedním z aktérů té odolnosti.
1: No a jak byste pro tyhle změny přesvědčil ty, kdo se bojí, řekněme, militarizace společnosti, nebo kdo mají, a zcela pochopitelný, strach z války?
0: No nejlépe můžeme se připravit tak, že ten útočník potenciální, tedy v tomto případě Rusko, ho ani nenapadne, aby cokoliv zkusil. My nemluvíme v tuto chvíli o přímém vojenském útoku na člena aliance, ale o těch nepřímých. A ty jsou velmi dobře plánovat z hlediska útočníka, ale z hlediska obrany to je mimořádně složité. Například soukromá firma by měla vědět, jakou má v krizi úlohu, v čem může pomoci, na co se má sama připravit a co během krize má dělat. Kdo jim to nakonec třeba uhradí nebo zaplatí, protože stát po takových firmách může také něco požadovat. A tohle jsou všecko scénáře, které můžeme sehrát bez toho, že bychom mluvili o válce. Vždyť to jsou reálné krizové stavy, jenom mohou přijít v komplexním případě propojené, tak jako máme dneska náš integrovaný záchranný systém připravený na to zvládat požáry nebo povodně, tak když se ale na to podíváme analyticky zblízka, zjistíme, že náš krizový systém vůbec nepočítá s tím napadením nebo s tou předkrizovou situací, kdy je potřeba, aby přes naše území například projížděly kolony techniky, ozbrojené techniky a desetitisíce spojeneckých armád, které budou součástí toho úsilí na východním křídle Severoatlantické aliance, tedy pojedou přes naše území. Jak tohle máme připraveno z hlediska pohybu a působnosti sil cizích států? Jsou to ještě cizí státy, když to jsou spojenci, kde budou odpočívat, kde budou nabírat pohonné hmoty, kde budou opravovat techniku? A protože půjde o pohyby oběma směry, tak si najednou uvědomíme, že naše země bude taková křižovatka a na to je potřeba se připravit dřív, než ta krize nastane. A my už dneska dobíháme na vlak, který pomalu není ve stanici.
1: Už premiér Babiš na ten váš dopis nějak odpověděl, reagoval?
0: Ještě neodpověděl, ale my budeme tu odpověď určitě studovat, protože jsme se těmto věcem v uplynulých měsících intenzivně věnovali. A uvědomili jsme si, že zatímco naši vojáci mají relativně už jasno, protože plánují v rámci Severoatlantické aliance, tak tady chybí úplně převodová páka na vládu, protože to je celovládní úkol, to je celovládní přístup. Obrana státu to je věc celé společnosti, doslova i zdravotnictví, i justice, i dalších. A my vidíme, že zatím to vůbec není priorita a naši ministři netuší, že se jich to bude také týkat. Z tohohle pohledu vidíme, že premiér ty věci podceňuje a že je potřeba, aby přidal, protože nejde jenom o to, abychom odradili toho útočníka v tuhle chvíli, ale také, abychom zocelili občany a informovali je o tom, že stát funguje a že i samosprávy v tom mají nějakou roli. Vždyť náš krizový systém je postaven na krajském řízení. A co ví dneska hejtmané o té situaci? Velmi málo. Ještě to s nimi pořádně nezačal nikdo probírat.
1: Hostem interview je předseda Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer. Vy jste v Senátu nedávno kritizoval, že z letošní důvodové zprávy vypustilo ministerstvo obrany v souvislosti s válkou na Ukrajině zmínku o Rusku jako o agresorovi. Neměla tedy ruská velvyslankyně Ponomariovová pravdu, když Česko pochválila, že my mírníme rétoriku jako Češi proti Rusku?
0: Já nemíním komentovat výroky paní velvyslankyně, ale to, na co upozorňujete, je pravda. My jsme se zabývali důvodovou zprávou, která byla připojena k návrhu na působení sil a prostředků ministerstva obrany, to znamená na vysílání také našich vojáků. A tam jsme si všimli, že tam v té důvodové zprávě ve srovnání s tím, co se psalo před 2 lety, někdo usilovně odstraňoval takové nepříjemné formulace. A právě to, co říkáte, že například Rusko není agresor, ale že se tam mluví o konfliktu, který probíhá na území Ukrajiny, je skandálním příkladem toho, že vláda přepisuje situaci. Vždyť když budeme popírat to, kdo je agresor a kdo je oběť, tak se nedovoláme ani spravedlnosti, natož spravedlivého míru. A tohle jsou mimořádně vážné věci v případě, že s nimi přichází člen vlády a v tomto případě ministr obrany. Vždyť to je základ jeho řemesla, aby uměl pojmenovat, kdo si začal a komu je potřeba pomáhat. V tomto smyslu to bylo velmi politicky proradné a řekl bych, až jako vypadalo to jako sabotáž.
1: A teď se vás zeptám jako bývalého diplomata. Proč je pro vás tak důležité, jak se o válce na Ukrajině mluví? Tak nejste jako diplomat spíš pro mírný slovník, doprovázený ale rozhodnými kroky, a nedělalo Česko zatím pravý opak, že mělo silný slovník, ale ty kroky nebyly dost důrazné?
0: No, to je dobrý punkt, co říkáte. Skutečně minulá vláda hodně mluvila a méně dělala. Například právě v té novelizaci všech těch zákonů zůstala skutečně u bílého papíru a přestože to vojenské plánování už v té době běželo, ale vláda České republiky jako taková přeci zrazuje vlastní občany, když nebere bezpečnost státu jako prioritu. Takže zapomeňme na ty dohady o těch procentech na obranu, kterým jsme se tady věnovali tolik měsíců. My jsme v konfliktu s Ruskem a ne vlastní vinou, a proto je potřeba z toho vyvodit, abychom se dokázali bránit. Zpátky k těm zákonům. Podívejte se, když armáda potřebuje vybudovat nějaký objekt, tak musí postupovat v souladu se stavebním zákonem, takže bude čekat, jako když stavíte garáž, několik let na povolení. Ale je otázkou, zda v současné době není na čase například ozbrojeným silám České republiky rozvázat ruce, aby některé objekty dokázali rekonstruovat nebo vybudovat rychleji, než na to přijde nějaké razítko z úřadu, který je zavalen žádostmi, protože ten stavební zákon byl postaven zkrátka špatně.
1: A když se vrátím k tomu, jak se o válce v Ukrajině mluví a k tomu, co jste nazval proradností, není problém Česka, že stát dostatečně nekomunikuje s vlastními občany ohledně hrozeb ze strany Ruska?
0: Ano, to je součást. Pan premiér vyhlásil, že nepotřebuje strategickou komunikaci, takže bude komunikovat sám. To znamená, že rozpustil expertní týmy, které připravovaly společnost na to, aby občané věděli, kdo je ohrožuje, co jim hrozí a jak se na to nejlépe připravit. Ta rizika, která nám dneska hrozí, jako jsou dronové útoky, blackouty, útoky na nemocnice, to jsou věci, které by občan přeci už dávno měl vědět a také by měl vědět, co dělá stát, že se na něj může spolehnout a také, co v jednotlivých případech dělat. A teď si udělejte jenom takový test. Představte si, že dron letí na území České republiky a že může jít nejenom o útočný dron, ale třeba o nějaký ten špionážní lehký. A teď proveďme si test. Bude nad letištěm. Lze ho sundat, lze ho sestřelit. Bude nad objekty ministerstva obrany nebo státu, tajných služeb, nad kritickou infrastrukturou nebo nad nemocnicemi, elektrárnami. Kde ho může zasáhnout policie České republiky, kde armáda, kde jsou ty místa v zákonech, které dokonce neumožňují, aby ho někdo sestřelil, protože to není vyjasněné.
1: Rozumím
0: všichni
1: tomu příkladu.
0: Vědí už několik let.
1: Promiňte,
0: všichni
1: rozumím.
0: Vědí už několik let, že drony jsou problém, ale tohle si musíme přeci také nacvičit a to ještě vláda neudělala.
1: A když se vrátím k té krizové nebo strategické komunikaci, shodneme se, že ani minulá vláda Petra Fialy v té disciplíně ve strategické komunikaci neuspěla. Otakar Foltín, jako špičkový voják, se jako šéf strategické komunikace zaměřil spíš na menšinu ovlivněnou ruskou propagandou, než na většinovou společnost. Vidíte to podobně?
0: Ano, já kdybych byl někde v zajetí a čekal na vysvobození a dveře by rozkopl Otokar Foltín, tak budu nadšen, protože to je skutečný bojovník. Ale z hlediska komunikace s veřejností selhal.
1: No
0: on
1: a teďka,
0: totiž začal označovat občany, kteří tady platí daně způsobem, který vlastně byl velmi neúctivý.
1: No a teďka, strany současné vlády tu Foltínovu komunikaci dodnes kritizují, ale místo zlepšení, a vy jste to říkal, komunikaci státu s občany rovnou zrušili. Jaké tohle může mít důsledky?
0: No dlouhodobé, protože všichni víme, že ten nepřítel vždycky má mnohem jednodušší práci, když má volné pole pro působnost a když si může ten svůj cíl připravit. Vždyť nejlepší válka je ta, která vůbec nezačne, protože se nepřítel rovnou zdá. A tady vidíme, že si nás Rusko připravuje těmi manipulacemi nebo těmi dezinformačními aktivitami. A my bychom měli vědět, že Rusko dává na obranu rekordní prostředky. Když se podíváme na to, kolik plánuje na příští rok, tak dokonce po přičtení vnitřní bezpečnosti a silových složek už půjde skoro nějakých 45% těch federálních výdajů na armádu v Rusku. To jsou peníze, které opravdu se nedají srovnat s tím, jak málo věnujeme pozornosti naší vlastní bezpečnosti. A právě bezpečnost občanů, to není marketing, to je povinnost ze zákona. Proto voláme právě premiéra, aby s ohledem na zhoršování situace sám připustil, že nám hrozí ta hybridní válka, ty hybridní útoky, tak aby nás informoval, co vláda tedy v té věci začala dělat. Protože když se zhorší ta bezpečnostní situace, tak očekáváme nějakou akci.
1: Nové veřejné slyšení k obraně státu proběhne v Senátu koncem listopadu, jestli se nemýlím, tedy po volbách. Může vláda do té doby nějak vylepšit připravenost Česka na bezpečnostní krize? Může nějak napravit to, co jí vyčítáte?
0: No, ona to může dělat už několik měsíců, protože jsme jí k tomu vytvořili nejenom první podněty, ale tu inventuru zákonů, kterou jsme jí předložili na jaře tohoto roku. Ale také jsme jí vytvořili silnou politickou podporu. Někdy se u nás říká, že ty zákony, včetně ústavních, bude těžké novelizovat, protože se na tom nezhodne politická většina, dostatek hlasů. Ale my v Senátu pro tyto otázky hlasujeme v podstatě masivně společně, jak vládní, tak nevládní členové senátorských klubů. A tady si myslím, že vláda má v Senátu obrovskou oporu, o kterou se může opřít a naopak vlastně nás více zatáhnout do hry. Parlament nemůže vládu nahradit. Senátoři a senátorky nemohou dělat práci za ministry, ale my jim tady připravujeme na talíři servírované možnosti, se kterými je možné hrát a očekávám, že tu příležitost premiér vezme a přijde osobně i jeho ministři, které jsme pozvali, aby se zúčastnili, protože to není vláda versus opozice, to je společné dílo, na kterém Senát systematicky pracuje a my bychom považovali za vážnou chybu, kdyby to vláda podceňovala.
1: Minulý týden právě v tomhle pořadu řekla významná finsko-estonská spisovatelka Sofi Oksanenová, že ji ani tak nezneklidní Putinovi hrozby Pobaltí. Jako spíš neochota státu, jako jsme my, jako je Česko, sledovat vliv ruských informací nebo peněz. Má podle vás pravdu?
0: Má pravdu, protože ona ví, o čem mluví. Ten vliv Ruska a jeho vyprávěnek je takový, že když slyšíme od kandidátů za SPD do Senátu, že je potřeba zrušit NATO nebo vystoupit ze Severoatlantické aliance a pak, že bude mír, no tak to je skandál. A SPD je přeci vládní stranou, takže já mám za to, že premiér by měl bouchnout do stolu a právě svých koaličních partnerů se zeptat, jak to tedy vidí s tou obranou. Je-li nadále Severoatlantická aliance klíčem k naší bezpečnosti, tak takové výroky považuji za vlastně zrádné. A to je potřeba s tím něco dělat, například na úrovni premiéra.
1: Státní zastupitelství podle zjištění webu i rozhlas zastavilo trestní stíhání muže, který se zodpovídal za nelegální vstup do ukrajinské armády. A podle žalobce nedává smysl trestat někoho, kdo riskoval život bojem za správnou věc. Lze to podle vás považovat za oficiální postoj českého státu, když je to výrok státního zastupitelství?
0: Já jsem ten případ ani nestudoval, takže neumím to komentovat v tomto případě dostatečně detailně, ale obecně platí, že Ukrajina je napadená, požádala o pomoc a to je v souladu s mezinárodním právem, v souladu tedy s pravidly, která se vztahují i na občany České republiky. Proto si myslím, že je naprosto v pořádku, když občan cítí, že by měl pomoci a například začne humanitární pomoc nebo dokonce se zapojí do bojů. Ale tady musíme připomenout ustanovení zákona v České republice, které jasně mluví o tom, že je potřeba si také vyžádat souhlas hlavy státu. A ten může ten občan dostat teprve poté, co vládní instance se znají, že nejde například o trestně stíhaného člověka. Tady nelze dělat jeden generální pardon, musí se to posuzovat individuálně a v tomto případě zřejmě také šlo o individuální posouzení, jinak by se to přeci neřešilo u soudu.
1: Ještě vás poprosím krátce o odpověď na otázku. V návrzích na to, jak se má země připravit na krize spojené s ruskou hrozbou, zmiňujete například Švédsko, které vstoupilo do NATO po vpádu Ruska na Ukrajinu, tedy bere ruskou hrozbu vážně. Uvedl byste jednu věc, kterou byste po vzoru Švédska zavedl u nás, kdyby to šlo hned?
0: Já mám za to, že úplně stačí, když u nás začneme dodržovat zákony. Například, že každý, komu bylo 18, dostane od státu dopis, ve kterém bude psáno, vztahuje se na vás branná povinnost, toto byste měl splnit a zde se přihlašte. Takové dopisy dostávají v Chorvatsku a nevidím, proč bychom je neměli dostávat v České republice.
1: Hostem interview byl předseda Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer a já vám za to děkuji.
0: Děkuji za pozvání.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Zdraví vás Stanislav Motl. Představuji druhý díl své knihy Stopy, fakta, tajemství. Vydáte se po stopách novodobého Indiana Jonesa. Objevíte zámečníka, který se stal předobrazem Foglarova Jana Tleskače a zjistíte, jak dokázal Reinhard Heydrich zabíjet i po své smrti. 30 kapitol, 30 příběhů, neuvěřitelných a přesto pravdivých. Stopy fakta tajemství 2 dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: V 16 hodin stále posloucháte živé vysílání Plusu. Hezké odpoledne přeje Lenka Vahalová.
2: Český rozhlas Plus.
3: Vláda schválila novou koncepci státní kulturní politiky. Proč kabinet nahradil původní strategii platnou do roku 2030 a jaké změny nový dokument přináší? Jemenské vládní síly zahájily rozsáhlou ofenzívu proti povstalcům. Může nová vojenská operace přinést zásadní obrat v dlouholeté občanské válce? A do krušnohorské Moldavy se před komunálními volbami přihlašují noví obyvatelé. Podle tamního starosty se jedná o účelové změny trvalého pobytu. Jak obec tuhle situaci řeší. I o tom budeme mluvit. Teď ale zprávy a Ondřej Látal.
4: A přeju z Plusu hezké pondělí. Vláda schválila návrh státní kulturní politiky na období 2026 až 2029. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Dokument popisuje kulturní priority a je podkladem mimo jiné pro přidělování peněz. Schválený návrh ale kritizují některé kulturní organizace. Vadí jim totiž, že ho ministerstvo připravilo bez jejich účasti a chybí v něm některá témata. Podle Klempíře se ale rezort při přípravě snažil komunikovat se všemi institucemi.
5: Já si myslím, že ten humbuk ohledně naší nekompetentnosti toho, že zahrabáváme a dusíme kulturu, byl spíš takovým křikem zájmových organizací.
4: Návrh bude součástí navazujícího akčního plánu, který dostane vláda k projednání do konce listopadu. Další detaily přidá v Odpoledním plusu naše reportérka po zprávách. Ukrajina svými útoky údajně ochromila už polovinu ruských zařízení, která zpracovávají ropu. Týká se to hlavně rafinérií, tvrdí to ukrajinské ministerstvo obrany. Kyjev chce v útocích pokračovat a ještě je zesílit.
6: Ukrajinské ministerstvo obrany na svém telegramovém účtu napsalo, že 51% ruských kapacit na zpracování ropy bylo vyřazeno z provozu, a to díky promyšleným, dlouhodobým a systematickým operacím. Hloubkové údery vracejí válku do Ruska. Systematicky zbavujeme nepřítele zdrojů provedení války, konstatovalo ministerstvo obrany a připomnělo poslední zásahy rafinérií v Moskvě, Jaroslavli, Saratově, Syzrani a dalších městech. Rusko celkový rozsah poškození svých ropných zařízení nezveřejnilo. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
4: Brazilci si nového prezidenta zvolí až ve druhém kole voleb 25. října. Postupují do něj pravicový kandidát Flávio Bolsonaro a současný prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Oba 50% hranici pro vítězství minuli jenom těsně.
7: Brazílie potřebuje změnu, už nemůže dál snášet tolik utrpení, tak vysoké daně, tolik zabitých žen a tolik politického pronásledování.
8: Řekl na začátek nedělních voleb Flávio Bolsonaro. Pravicový kandidát plánuje v případě výhry navázat na politiku svého otce, kontroverzního ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Ten se od loňska odpykává trest 27 let v domácím vězení. Odsouzený je za pokus o státní převrat. Podle současného brazilského prezidenta Lula si země volí mezi demokracií a barbarstvím a mezi rozvojem a zaostalostí. Karolína Lásková, Český rozhlas.
4: Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu dostala trojice vědců Karl Daesrot, Peter Hegman a Georg Nagl. Nobelův výbor ocenil jejich zásluhy ve výzkumu týkajícím se řízení jontových kanálů a optogenetiky. Němci Hegman a Nagl objevili v jednobuněčné řase nový protein. Američan Daesrot ho dokázal proměnit ve světlem ovládaný spínač pro nervové buňky. Optogenetika umožňuje ukázat, jak nervové buňky formují vzpomínky, pocity a chování v živém mozku. Ve Francii je dnes kvůli protestům studentů zavřeno anebo částečně zavřeno přes 10% středních škol. Informoval o tom ministr školství Edouard Geffré, který obvinil stoupence krajní levice z podněcování násilí během protestů. Policie od minulého týdne při demonstracích zadržela přes 5000 lidí.
9: Do protestního hnutí středoškoláků pronikli aktivisté, zejména z ultralevice, a dopustili se mimořádného násilí.
10: Řekl ministr školství Edouard Geffré ve vysílání francouzské veřejnoprávní televize. Některé požadavky studentů ministerstvo uznalo a od pondělí chce rychleji zajišťovat suplování a nahrazovat nepřítomné učitele. Zejména studenti maturitních ročníků si stěžují na nedostatek vyučujících a špatnou přípravu před závěrečnými zkouškami. Studentské protesty začaly na severu Paříže minulý týden a od té doby se rozšířily po celé Francii. Na úterý studentské spolky chystají celostátní demonstraci. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu plus. Bývalý poslanec Petr Wolf dostal za útěk před vězením roční trest. Rozhodl o tom dnes okresní soud v Ostravě. Politik zvolený do sněmovny za tehdejší ČSSD si měl odpykat 6leté vězení za dotační podvod. Uprchl ale do Paraguaje, kde se ukrýval. Za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mohl dostat až 2 roky vězení navíc. Dnes vinu přiznal a řekl, že všeho lituje. Soudce Tomáš Žatek při rozsudku zdůraznil i přitěžující okolnosti.
11: Je třeba zdůraznit, že ten protiprávní stav, který svým jednáním založil, trval takřka 13 let. Tímto svým jednáním mařil výkon trestu, poměrně důrazný výkon trestu 6 let. A navíc jednal takto zcela vědomně, zcela plánovaně.
4: Policisté v Česku a dalších 16 zemích odhalili rostoucí trh s nelegálními látkami do elektronických cigaret. Mezi nimi třeba anestetikum etomidát nebo halucinogen DMT, informoval o tom Interpol. Operace, kterou provedl, ukázala taky změny v nabídce drog. Policie nejčastěji zabavila konopí nebo kanabinoidy. Výrazně taky vzrostl zájem o ketamin. Podle Interpolu tvořil asi 40% hodnoty zabavených látek. Tady jsou dopravní informace na Plusu. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Prahy směrem z Ostravy. Jede hodně kamionů a ty postávají od Vyškova z kilometru 210 až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu. Kolem Rohlenky u kilometru 207 stojí i osobní auta v levém pruhu. Plní se příjezd do Brna po D2 z Bratislavy. Kolony jsou ze 3. kilometru až na dálnici D1, zdržení teď 15 minut. Na Pražském okruhu se ucpávají příjezdy ke sjezdu na Ořech. Pomalu se jede od Jinočan i od Lohkovského tunelu. Zdržení vždy asi 10 minut. Navíc směrem k letišti v Lohkovském tunelu na 12. kilometru blokuje pravý pruh nepojízdný kamion. V Praze je silný provoz, pomalej se jede po Jižní a Štěrboholské spojce před Průmyslovou ulicí. Postojíte taky v Bělohorské z centra před Vypichem, tam je to na 15 minut a regulují i průjezd tunely Blanka. Menší kolony jsou v Polotavské nebo i Radlické ulici. Dobře, dojeďte. Zítřek má být jasný anebo skoro jasný, ráno a dopoledne se místy, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy a nebo nízká oblačnost. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Teploty zítra 18 až 23 stupně, v 1000 metrech na horách většinou kolem 16 a vát má slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
3: A máme 8 minut po 16. a teď už se budeme věnovat domácí politice. Kam půjdou v příštích 3 letech desítky miliard korun v kultuře? To určí nová koncepce státní kulturní politiky, kterou dnes schválila vláda. Původní návrh, který prosadila bývalá vláda Petra Fialy z ODS, přitom platil až do roku 2030. Proč se ho rozhodl ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů sobě předělat? Tak to už je otázka na reportérku Adélu Burešovou, která jednání vlády sledovala. Hezké odpoledne.
12: Hezký den.
3: Proč tedy vláda připravila a dnes také schválila úplně nový strategický dokument?
12: Ministr Klempíř chtěl tu původní verzi oficiálně zavést, pak ale označil strategii za neufinancovatelnou a na tom dnešním jednání zdůraznil, že ten původní dokument vznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro současnou vládu. V tom se tento podle něj liší a kulturní organizace mají lepší přehled o prioritách kabinetu.
13: Kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité a kam bude směřovat svou podporu. Ostatně i díky tomu můžeme nyní vyhlásit nové dotační programy s jistotou, že odpovídají schválené vládní strategii.
12: Prioritami ministerstva kultury jsou podle toho dokumentu třeba ochrana a obnova kulturního dědictví, prosazení spravedlivějšího odměňování pracovníků v kultuře anebo modernizace muzeí, galerií a knihoven.
3: Ministerstvo ten dokument předložilo už v létě, ale kritizovali ho profesní asociace. Jaký je teď jejich pohled?
12: Podle prezidenta Mezinárodního divadelního ústavu Jakuba Vedrela obsah tohoto dokumentu ještě asociace neznají, připomínkovali ho, ale vadilo jim, že vznikl bez jejich zapojení, na rozdíl od toho původního dokumentu bývalé vlády, který zároveň nadále považují asociace podle Vedrela za platný.
14: Máme platnou kulturní politiku, která má analytickou část a je apolitická a profesní organizace i kulturní veřejnost je připravena se jí řídit a pracovat na její implementaci.
12: No a na komentář jsme se už ptali i opozičních politiků. Kritikou nešetřil třeba bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS. Ten vznik nové kulturní politiky označil za projev naprosté arogance ministra Klempíře.
15: Česko má státní kulturní politiku, která vznikla na základě zapojení stovek expertek a expertů, desítek organizací v participaci. Nikoli o nás bez nás a tu Otto Klempíř hodil pod stůl a to, co on nazývá státní kulturní politikou, je dokument, který napsala jeho tisková mluvčí. Naposledy to řekla parlamentu bez zapojení kulturní veřejnosti a nemůže mít teda tuto hodnotu.
12: Podle premiéra Andreje Babiše z ANO by ale ten návrh měl mít ve finální podobě takovou hodnotu, protože by se měl realizovat díky akčnímu plánu, do kterého už by se měli zapojit i lidé z oboru.
3: Reportérka Adéla Burešová se přihlásila přímo z úřadu vlády. Moc děkujeme, naslyšenou.
12: Taky děkuji, naslyšenou.
3: A z úřadu vlády už míříme do Jemenu. Jemenská provládní koalice zahájila strategickou ofenzivu proti hlavnímu městu Sana, které od roku 2014 drží jemenští povstalci Husijové. Jejich síly podporované Íránem v dlouholeté občanské válce kontrolují severozápad Jemenu a nyní ovládají celé jemenské pobřeží Rudého moře. Aktuální vývoj sleduje také spolupracovník Českého rozhlasu, analytik Milan Slezák. Hezké odpoledne.
16: Dobré odpoledne.
3: Proč jemenské vládní síly zahájily ofenzivu právě teď?
16: No, byl nejvyšší čas, protože Husijové v předchozích týdnech a měsících dobyli značnou část cenného území v Jemenu, strategicky cenného, a ta mezinárodně uznávaná vláda musí dokázat, že jenom nepobírá dotace a dary hlavně od svých arabských přátel, ale že je také schopna podniknout něco ve vojenské oblasti, protože zatím, co předvedla v těch posledních letech, to byla prohra od prohry.
3: Jak velké území Jemenu mají nyní povstalci v držení a o jak strategické území se jedná?
16: Já bych začal s dovolením tím druhým, protože je to opravdu velice strategické území. Jednak Husijové ovládají prakticky celé jemenské pobřeží Rudého moře a jak známo, drží prst na tom průlivu, který odděluje Rudé moře od Indického oceánu, a ten průliv sám o sobě je velice strategický, protože to je druhá hlavní tepna, kterou se může dostávat saudská ropa nebo ropa z jiných tedy monarchií této oblasti, ale v tomto případě hlavně saudská ropa, do Asie. A jestliže tahle dopravní tepna bude zaškrcená stejně, jako byl zaškrcen Hormuzský průliv do nedávné doby, no tak to znamená, že té ropy bude málo v Asii, a když bude málo ropy v Asii, tak to znamená, že její cena celosvětově stoupne. Takže tady mají Husijové a Irán možnost, další možnost, jak zatlačit na důležité státy na celém světě, aby co nejdříve, a zase oni zatlačili na Američany, aby Američané se cítili jaksi v úzkých a uzavřeli dohodu s Íránem, takovou dohodu o konci války, která bude vyhovovat Íránu, potažmo samozřejmě Husijům, ale především Íránu. Protože Husijové by tak značný díl jemenského území přes iránské podpory, všestranné iránské podpory nemohli dobít. A když jsem mluvil o tom strategickém významu, tak teď přejdu k tomu územnímu podílu, který Husijové Jemenu ovládají. Ano, je to stále ještě menší část Jemenu, nicméně část, která je strategicky nejdůležitější, to za prvé, a za druhé část lidnatá, úrodná. Ve zbytku Jemenu, nebo ve valné části zbytku Jemenu, jsou pouště.
3: Ale mě k tomu hned napadá otázka, jestli dokáže Husie podporovat stále dostatečně Irán, který tedy aktuálně vede válku se Spojenými státy a Izraelem. Změnilo se tam něco?
16: No, iránské zbraně se o trošku hůř, obtížněji k Husijům dostávají, protože v Rudém moři také operují lodi jednak americké, jednak západoevropských spojenců. No, ale oni si poradili, ti Husijové zorganizovali velkou pašeráckou akci, přeplouvají to Rudé moře v malých člunech a ty zbraně tam stejně dopraví. Ale na druhou stranu, Husijové byli jednu dobu fatálně závislí na dodávkách zbraní z Iránu, a to se týkalo hlavně raket a dílů k raketám. Ale dneska už si lecos dovedou sestavit sami a jejich arzenál je na to, že je to vlastně jenom regionální hnutí, obdivuhodný. Mají i balistické rakety, drony a co byste si vymyslela. Samozřejmě nestrategické bombardéry. Naštěstí.
3: A jak se do konfliktu promítají rivality mezi arabskými mocnostmi, Saudy na jedné straně a Spojenými arabskými emiráty na straně druhé?
16: To je velmi zajímavé, protože Saudská Arábie stojí v čele té mnohonárodní koalice, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu, a která proti Husium tvrdě bojovala s velkou technickou a technologickou převahou od roku 2015 do roku 2022. Teď byly ty boje obnoveny, ale předtím po konci té války, o které se mluvil od toho roku 2022 do letošního července, trval takový napjatý mír. A Saúdská Arábie přes svou převahu a přestože ji podporovaly další země, právě i Spojené arabské emiráty, nebyla z toho Husie porazit. A v průběhu doby se projevilo, že jak Saúdská Arábie, tak Spojené arabské emiráty mají poněkud jiné zájmy v Jemenu a že podporují trochu jiné koně a ti jejich spojenci s

0: navzájem dokonce v Jemenu střetli mezi sebou, místo toho, aby se obrátili s veškerou vahou proti Husím, tak začali bojovat proti sobě. Ale není to jediný moment sporu mezi bývalými nerozbornými spojenci Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty. Tyto státy mají také třeba, když si vezmeme Súdán, jiné státy v súdánském konfliktu, které podporují, a mají také rozdílnou představu o tom, jak by se mělo postupovat vůči Iránu, přičemž se říká, že Spojené arabské emiráty jsou více jestřábí než Saúdská Arábie.
1: Milane, a můžeme předpokládat nějaký rozhodující úder a konec 12-leté občanské války v Jemenu? Popřípadě, jaký by ten v úzovkách úder měl být?
0: To by bylo pěkné, tím spíše, že v Jemenu zemřelo při té válce mnoho lidí, převážně civilistů, že tam vládne napjatá humanitární situace, že mnozí lidé přišli o střechu nad hlavou a že mezi těmi mrtvými je hodně dětí. Ale obávám se, že ani jedna strana, ani Husíové, tím spíše bohužel mezinárodně uznávaná vláda, nemá dostatek síly, aby tu bitvu rozhodla, nebo tu válku, dlouhou válku, vleklou válku rozhodla rychle ve svůj konflikt a to humanitární utrpení ukončila. S tím souvisí také to nasazení, o kterém jsem mluvil, té mezinárodní koalice vedené Saúdskou Arábií, protože ta sice může provádět, jak ona tomu říká, přesné údery na husijské cíle, ale to není to, co by Husí je zastavilo a porazilo je.
1: Dodává spolupracovník Českého rozhlasu analytik Milan Slezák. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Také děkuji. Hezký zbytek dne.
1: A z Jemenu do Izraele. Pro Izrael je dnešek oficiálním dnem památky obětí masakru Hamásu před 3 lety. Stát výročí totiž připomíná podle hebrejského kalendáře. Mnoho přeživších i rodin obětí ale naplánovalo vzpomínkové akce až na tuto středu 7. října. Třetí výročí útoku, při kterém teroristé z Hamásu zabili 12 lidí, ale doprovází také volání po odpovědnosti. A to vše 3 týdny před izraelskými parlamentními volbami. Probereme to s naší blízkou východní zpravodajkou Janou Karasovou. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Oficiální ceremonie se odehrály na Herzlově hoře v Jeruzalémě. Byly hned 2. Z jakého důvodu?
2: Tak dopoledne začala vojenská ceremonie připomínající izraelské vojáky a členy bezpečnostních složek padlé ve válce především v pásmu Gazy, ale zazněly připomínky i dalších válečných operací, které aktuálně Izrael vede. Při té ceremonii se taky například promítala videa, ve kterých mluvili příbuzní padlých vojáků. A odpoledne pak byla u památníku obětí terorismu vzpomínková akce, na kterou byly pozvaný hlavně rodiny obětí útoku v pásmu Gazy. Ozbrojenci teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců, tedy před 3 lety, hlavně na jihu Izraele, pozabíjeli 12 lidí, většinou civilistů, ale taky dalších 251 osob unesly. Poslední živá rukojmí se vrátila loni v říjnu. A na základě údajů ministerstva zdravotnictví v pásmu Gazy se předpokládá, že izraelská armáda v té odvetné válce zabila 74 tisíc Palestinců. To číslo nerozlišuje civilisty a ozbrojence.
1: Na obou těch připomínkách promluvil izraelský prezident i tamní ministr, co zaznělo od představitelů Izraele?
2: Tak izraelský prezident Yitzhak Herzog ve svém projevu vyzval k vyšetření selhání, která vedla k 7. říjnu, a dodal, že události ukázaly jasnou lekci, že Izrael nesmí ignorovat varování ani znepokojivé signály. Připomněl i ženskou jednotku, která pozorovala dění v Gaze a informovala o něm, a nikdo si ty signály podle Herzoga nespojil. V posledních týdnech některá izraelská a zahraniční média zveřejnila informace, že premiér Benjamin Netanyahu a jeho administrativa údajně dostali taky varování od některých arabských států. Herzog ale v těch svých projevech zmínil i ty nadcházející volby a volal potom, aby se izraelská společnost nestavila proti sobě. Nicméně ten civilní ceremoniál přerušil taky při projevu premiéra Benjamina Netanyahu a takový výkřik Jakova Godo, což je otec jedné z obětí z kibucu Kisuvim. Godo na izraelského premiéra vykřikl, že neochránil jeho syna ani další lidi, kteří byli v ten den zavražděni. Premiér Netanyahu v těch svých projevech prohlásil, že Izrael si vyrovná účty se všemi, kdo se podíleli na útoku, a podle zdrojů deníku Jerusalem Post izraelská armáda zabila 2/3 rodiny z 6 000 lidí, kteří 7. října překročili hranici z Gazy. A Netanyahu se také vyhradil vůči některým evropským zemí a prohlásil, že Izrael údajně chrání svobodný svět před fundamentalismem.
1: Proč si Izrael jako stát oficiálně připomíná masakr v Hamasu už dnes?
2: Tak jak bylo řečeno, ta státní ceremonie se řídí hebrejským lunárním kalendářem. Teroristé před 3 lety Izrael napadli v den židovského svátku Simchat Tora. A letos Izrael uzákonil to, že státní ceremonie bude 2 dny po tomto svátku, aby tedy nepřepadala na stejný sváteční den. To ale v praxi znamená, že oproti tomu běžnému kalendáři, který používáme, se bude každý rok různě posouvat. V některých letech třeba může připadnout až na konec října. Nicméně především přeživší a taky rodiny obětí si letos stále připomínají a plánují ty připomínkové akce většinou až právě na tuto středu, kdy bude tedy 7. října.
1: A jaké připomínky a akce se ještě očekávají v těch následujících dnech?
2: Tak naplánované jsou opravdu desítky, možná i stovky různých akcí, včetně těch, které budou na místech, které masakr nejvíc zasáhl. Desítky tisíc lidí se taky očekávají večer v Tel Avivském parku Jarkon, kde bude národní vzpomínková akce, která má být přinášená i živě. Kromě toho se ale ve středu ráno očekávají taky protesty před domy ministrů, kteří v době útoku sloužili ve vládě, a taky z Cezarie, kde tedy žije premiér Netanyahu, se má vydat protestní konvoj do Tel Avivu. Izraelská administrativa zároveň uvádí, že v dnech okolo toho výročí 7. října je ve světě údajně naplánovaných víc než 260 propalestinských protestů, které jsou podle izraelského ministerstva diaspory a boje proti antisemitismu zároveň proti izraelské akce.
1: Masakr Hamásu jsme probrali s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Moc děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A my se vracíme v odpoledním plusu teď 23 minut po 16. zpět do České republiky. Do Moldavy v Krušných horách se začali přihlašovat noví obyvatelé. Podle starosty Davida Lightmana z ODS, to jsou fiktivní trvalé pobyty s cílem je ovlivnit, tedy ovlivnit volby. Z Moldavy se hlásí naše reportérka Jana Vitásková. Hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Starosta argumentuje tím, že se noví obyvatelé v podstatě hlásí jenom na 2 adresy. Obě budovy patří společnosti bývalého starosty Jaroslava Poka a zastupitelky Ivety Boudyšové z SPD, která kandiduje i tentokrát, a to za uskupení Hlas obce. Je to několik let zavřený hotel v Moldavě a potom ubytovna v Novém městě, což je část Moldavy. V té zůstalo od minulých komunálních voleb hlášeno 10 lidí, teď se přihlásilo několik dalších. Podle současného starosty Lightmana, který opět kandiduje, je kapacita budovy 18 lidí, takže je v podstatě naplněna, proto už další nechce přihlašovat. A taky se podivuje nad tím, že třeba Jaroslav Pok vodí lidi na úřad, aby se přihlásili k trvalému bydlišti, a jde s nimi i do privátní zóny na podatelnu a mluví za ně. Sama jsem to dnes viděla, Jaroslav Pok to komentovat nechtěl.
1: Jak na situaci reaguje vedení obce?
3: Tak třeba odpovědná úřednice podle starosty neustála tlak kvůli požadavkům na zapsání trvalých pobytů, takže je na neschopence. Přímo starosta David Leitermann měl úraz, ze kterého se léčí, a nezávislý místostarosta Josef Sviták nemá podle svých slov oprávnění trvalý pobyt zapsat. Dnes byl na úřadě a informoval o tom příchozí. Byl tam i další zastupitel pro případ, kde by došlo k nějakým vyhroceným situacím. Starosta už taky proškrtal seznam voličů. Jde o lidi, kteří podle něj už v obci nebydlí, i když mají v Moldavě trvalé bydliště. A jak mi řekl, 2 z vyškrtnutých byli zároveň na kandidátní listině uskupení, které vede Iveta Boudyšová. Ta uvedla, že je nemovitost v Novém městě vhodná k trvalému bydlení a navíc jí pronajala, a že se proti krokům starosty bude bránit.
1: Není to poprvé, co se v horské Moldavě řeší účelová přihlašování lidí kvůli volbám. Minule se dokonce opakovalo hlasování, je to tak?
3: Ano, je to tak. Před minulými komunálními volbami se takto do obce přistěhovaly 10 lidí a právě kvůli účelovému přihlašování tehdejší starostka Lenka Nováková vyškrtla ze seznamu voličů zhruba 40 jmén. Předseda volební komise je ale nechal odvolit a na seznamu naopak připsal dalších 27 lidí, kteří měli v dokladech bydliště v obci. No a to už krajský soud v Ústí nad Labem označil za ovlivňování voleb a nařídil na leden 2023 nové hlasování. Údajné účelové přihlašování lidí se v obci řešilo i při volbách v roce 2018 i dříve.
1: Říká reportérka Jana Vitásková, díky.
3: Naslyšenou.
4: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Strach z dědičné duševní nemoci jako klíč k objevení rodinné historie vztahu i vlastního života, mládí versus stáří, to, co se stalo v kontrastu s tím, co se vypráví, to všechno se francouzská spisovatelka Adèle Yonová zvolila jako hlavní téma svého debutového románu s názvem Mé pravé jméno je Elizabeth. V překladu Sáry Vybíralové vychází v nakladatelství Paseka.
5: Il a mis en ordre.
6: Román, který vypráví celé století, ale je spíš intimní zpovědí a hlubokým zamyšlením nad tím, co víme, co vědět chceme a co vůbec vědět můžeme. O sobě, o své minulosti a hlavně o tom, co se bude jednou vyprávět. Na základě korespondence, vyprávění, mizející paměti i fantazie. Adèle Yonová napsala autobiografický román a vypráví tedy ona sama. Nebo ne?
7: Když mi prarodiče navrhli, abych s nimi přivezla auto z Portugalska do Paříže, věděla jsem, že to udělám. Že tu skulinu otevřu a vklouznu do ní. Že pohlédnu na babičku a řeknu jí do očí, Beci. Když na to myslím, když myslím na ten sled slov, která ze sebe vysoukám, která ze sebe budu muset vysoukat, abych to dokázala, cítím, jak se mi svírá břicho. Jak vyslovením jména zatěžkaného tajemstvím rozbít mlčení. Jinak řečeno, jak se nejlépe odpaluje bomba. Později to bude snazší. Členové rodiny se mi budou ozývat sami zvědavě i podezřívavě. Prý pátráš po informacích o Beci? Nikdy neřeknou o mé mámě, o mé babičce, o mé sestře. Vždycky budou říkat o Beci. Ale prozatím je Beci jméno, které se nevyslovuje.
6: Adèle Yonová používá celkem oblíbené literární postupy. Kombinuje dokumentární záznamy, nahrávky rozhovorů, historické dopisy i vyprávění o setkáních, více či méně očekávaných. A hlavním hnacím motorem je pro ní vlastní strach z psychiatrického onemocnění. Vypravěččina babička je totiž ta, jejíž pravé jméno bylo Elizabeth a říkalo se jí Betsy. Proč? Proč ji ani děti nevnímali jako přítomnou matku? Kdo byl ve skutečnosti její manžel? Proč v rodině přetrvává strach ze stárnutí z toho, že budeme v uvozovkách blázniví jako Betsy? V něčem možná vyprávění o téhle svéhlavé, originální a nevšední ženě, která přežila desítky let možná naprosto nevhodnou psychiatrickou léčbou, připomíná román Kina Kiziho Přelet nad kukaččím hnízdem. Protože psychiatrická diagnóza mohla být i útěk, trest, manipulace. Mladá vypravěčka i sama Adèle Yonová jsou odbornicemi na filmovou vědu a filozofii. Často se tak v románu Mé pravé jméno je Elizabeth prolínají časové roviny, odkazy na postavy třeba od Alfreda Hitchcocka nebo Charlotte Bronteové. Sama Yonová píše způsobem, který čtenáře udrží v napětí až do poslední chvíle. A filmové jsou i autorčiny vypravěčské postupy. Flashbacky a dějové posuny skládá Adèle Yonová tak, že vidíme několik filmových pláten najednou. Do češtiny román přeložila Sára Vybíralová a i díky ní je text plynulý, přirozený a precizní zároveň. Kateřina Svátková, Český rozhlas.
1: To byla kniha dne, teď už máme 16.30 a zprávy s Ondřejem Látelem.
4: Český rozhlas plus.
8: Vládní kabinet schválil návrh nové státní kulturní politiky. Strategický dokument připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Plán určuje priority, kam půjdou v sektoru do roku 2029 miliardy korun. Návrh kritizují profesní organizace i kvůli tomu, že dokument podle nich nevznikl ve spolupráci s lidmi z oboru. Slovenská vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok. Schodek veřejných financí má vzrůst téměř na 5% HDP. Kabinet Roberta Fica přitom v posledních letech přijal 3 konsolidační balíčky, které měly schodek snižovat. Zaměstnavatelé návrh kritizují, podle nich stát málo šetří na vlastním fungování. 2 lidé zemřeli po útoku na turecké plavidlo v Černém moři. Uvedly to tamní úřady. Loď vyplula z ukrajinského přístavu Izmail, ležícího u hranic s Rumunskem. Měla přepravit ukrajinské obilí do Itálie. Zasáhli ale dron. Podle rumunského ministerstva vnitra se podařilo zachránit 11 členů posádky. 40 šéfredaktorů českých médií vyzvalo politiky, aby jednali slušně a odmítali násilí. Ve společném dopise taky žádají, aby úřady a veřejné instituce poskytovaly informace všem médiím bez rozdílu. Podle nich

0: Silný odpolední provoz, komplikace jsou v ulici v Holešovičkách směrem z centra. Před Bulovkou je hlášená nehoda. Ucpaná je hlavně Argentinská ulice z Holešovic, je to na 15 minut. Regulují taky průjezd tunely Blanka, menší kolony jsou tak v Povltavské nebo i Radlické ulici. Pomaleji se jede po jižní a Štěrboholské spojce před Průmyslovou, pomaleji se jede do Běchovic i k Lanovému mostu. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Kolona asi na 10 minut je teď na jižní spojce ve směru na Smíchov před Barandovským mostem. Na magistrále zůstává plný Nuselský most směrem do centra před omezením v Legerově ulici. Zdržení 10 minut. A 10 minut se stojí ve Vilznově od Bulhara k muzeu. A zdržení je teď taky v Bělohorské z centra. Před Vypichem postojíte 4 hodiny. Dobře dojeďte. Zítra bude jasno, anebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy anebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat, teploty 18 až 23 stupně, na horách kolem 16. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte Odpolední Plus.
2: A máme 3 minuty po 5 a teď už máme další téma, volby. Do voleb v Česku zbývají 4 dny. Lidé v nich budou rozhodovat o vedení měst, obcí i městských částí na další 4 roky. Kromě komunálních voleb začne v pátek také první kolo senátních voleb. Tam budou své zástupce vybírat ale jen voliči ve třetině ze svých nebo ze všech senátních obvodů. Nejen prvovoličům, proto teď nabízíme souhrn toho, jak správně a hlavně platně odvolit. Ve studiu je David Šalek z domácí redakce. Hezký den.
3: Dobrý den. Volební místnosti se otevřou v pátek od 14 do 22 hodin a znovu pak v sobotu od 8 do 14 hodin. K volbám si lidé musí vzít doklad totožnosti, tedy nejčastěji občanský průkaz anebo pas. Stačí ale také digitální občanka v aplikaci e-doklady. Tu je dobré otevřít a aktualizovat nejméně 2 dny před volbami. I kdyby pak v době hlasování vypadlo internetové připojení, údaje v aplikaci zůstanou platné, jak vysvětluje ředitel digitální a informační agentury Bohdan Urban.
4: Stačí tu aplikaci otevřít s mobilním nebo Wi-Fi nebo jiným připojením. To datové připojení je tam důležité, protože dojde k synchronizaci dokladů a potom ten doklad je možné používat z legislativy offline až 48 hodin.
3: Pro jistotu si podle Urbana sebou mají voliči, ale přesto vzít taky tu plastovou občanku.
2: Kdy lidem přijdou volební lístky, ze kterých budou vybírat své kandidáty?
3: Voliči je dostanou do schránky na adrese svého trvalého bydliště nejpozději 3 dny před volbami. Pokud je člověk zapomene anebo ztratí, jsou pak náhradní lístky připravené přímo ve volebních místnostech. Kvůli dvojím volbám budou lístky taky barevně rozlišené. Žluté pro senátní volby a šedé pak pro ty komunální. Pozor proto, jaké obálky svůj hlas vkládáte. Pokud totiž zaměníte barvy, bude váš hlas neplatný. Stejně tak bude neplatný například, pokud u komunálních voleb zaškrtáte více kandidátů, než je zastupitelů ve vašem městě. U senátních si pak dejte pozor, abyste do obálky nevložili více než 1 lístek.
2: Co když nemůžu k volbám dorazit a jsem v zahraničí, můžu přesto odvolit?
3: Klasický voličský průkaz, který lidé uplatňují třeba při volbách do poslanecké sněmovny v komunálních volbách, nefunguje. Člověk musí volit pouze v místě svého trvalého bydliště. Naopak v senátních volbách si o voličský průkaz člověk zažádat může, pokud je zapsaný ve zvláštním seznamu voličů. Svůj hlas ale přesto smí odevzdat pouze ve svém volebním obvodu. Pokračuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
5: Právě proto, že jsou v tom seznamu zapsáni, tak ten zastupitelský úřad je ten, který jim může vydat voličský průkaz. A musí k té ambasádě si pro voličský průkaz, pokud mají zájem hlasovat do Senátu, ale pak stejně ve dny voleb musí přicestovat do České republiky a na ten voličský průkaz odvolit v tom senátním volebním obvodu.
3: A voličský průkaz je nutné sebou mít i v případě, že se nakonec rozhodnete volit ve svém domovském volebním obvodu. Tam už jste totiž ze seznamu vyškrtlí a bez průkazu by vás tak nenechali odvolit. O voličský průkaz už je teď možné zažádat jen osobně, a to do středy 7. října. Termín pro podání žádosti elektronicky anebo písemně skončil v pátek 2. října.
2: Říká David Šalek z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: A v Odpoledním plusu už míříme do Velké Británie. Americké letectvo včera narychlo stáhlo své bombardéry z britské základny Fairford. Právě u ní před týdnem policie zatkla skupinu 5 maskovaných mužů, které teď vyšetřuje. Podezření padá zejména na Irán. Z detaily je teď Ondřej Himer ze zahraniční redakce přímo ve studiu. Hezký den.
6: Dobrý den.
2: Znamená to, že Američané stáhli z Británie všechny svoje bombardéry?
6: Ano, pokud víme, ano. Například podle BBC se to navíc stalo poměrně ve spěchu. Asi 10 strojů umístěná ve Fairfordu, což je ta přesunutá základna, odstartovala včera a vydala se na svou stálou základnu ve Spojených státech ve chvíli, kdy ještě tankovací letouny potřebné pro ten přelet Atlantiku ještě ani nebyly ve vzduchu.
2: A co způsobilo ten spěch?
6: S jistotou to nevíme, ale například New York Times píší o tom, že armádní velení dostalo nové informace ohledně hrozby, kterou už nějakou dobu sleduje, ale teď přišlo nějaké nové varování a proto se rozhodli letadla stáhnout spíš jako preventivní opatření. Byly to strategické nadzvukové bombardéry B-1, které právě z Fairfordu startovaly k útokům na Irán spolu s bombardéry B-52. A Irán už dřív oznámil, že základny, které sloužily pro útoky na jeho území, považuje teď za legitimní cíle pro své protiúdery. A tímhle směrem konec konců také směřuje to zmiňované vyšetřování incidentů z minulého týdne.
2: No a je ve vyšetřování něco nového?
6: Nic zásadního. Kromě 5 mladých mužů zatčené přímo u letiště ve čtvrtek britská policie zadržela v Londýně ještě 6. muže s dvojím britsko-íránským občanstvím. Všechny zadržené po krátké době propustili na kauci, což by mohlo vypovídat o tom, že vyšetřovatelé je nepovažují za příliš nebezpečné. Nevíme ani, jak ten případný útok na základnu měl vypadat. V těch autech zadržených se například nenašlo žádné výbušné zařízení. Na druhou stranu premiér Andy Burnham oznámil, že existují velmi silné náznaky, že za vším skutečně stojí Irán, že to není jen nějaká běžná kriminalita, ale nebyl konkrétní a Tehrán pochopitelně všechno něco takového popírá.
2: Spojené státy mají ale v Británii další základny. Pokud tou hrozbou je skutečně Irán, proč stahuje jen jeden typ letadel pouze z jedné základny?
6: Není úplně snadné na tohle odpovědět. Je pravda, že americké letectvo má svoje síly rozmístěné i na dalších a dokonce ještě větších základnách v Británii, ale jen na Fairfordu byly strategické bombardéry a jen odtamtud startovaly mise proti Iránu. Navíc je to takzvaná předsunutá základna, takže ty jednotky, které tam byly, mají někde jinde svoje domovské základny a je možné je tam relativně snadno zase stáhnout. Zatímco větší základny jako Lakenheath nebo Mildenhall jsou stálým domovem stíhacích a tankovacích letadel a tisícovek vojáků, takže tam rozhodně nepřipadá v úvahu nějaká evakuace z preventivních důvodů. Možná varianta je také to, že ta hrozba, o které jsme mluvili, se týkala jen a konkrétně letiště ve Fairfordu, ale to s jistotou rozhodně nevíme. No a proč se to stažení týkalo jen strojů B1 a ne těch strojů B52. Ty větší B52 už tam totiž nejsou. Ty americké letectvo z Fairfordu stáhlo už dřív poté, co uzavřelo příměří s Iránem.
2: Znamená přesunutí těch bombardérů z Británie na americkou pevninu zásadní omezení americké síly v regionu? Není nakonec už to samotné stažení tak trochu íránské vítězství?
6: Je pravda, že další základny se strategickými bombardéry Spojené státy momentálně v Evropě nemají, ale Pentagon v oficiálním prohlášení, které vydal, tady tu otázku vlastně trošku předvídal a rovnou přispěchal s ujištěním, že americké síly jsou dál připravené udeřit kdekoliv na světě a kdykoliv to bude třeba. A už v minulosti jsme viděli třeba nálety na Irán, které provedly bombardéry startující přímo ze Spojených států. Takové mise jsou sice pomalejší, náročnější a dražší, ale rozhodně není sporu o tom, že americké letectvo něco takového dovede.
2: Dodává Ondřej Himer ze zahraniční redakce. Děkujeme, naslyšenou.
6: Naschledanou.
2: A v odpoledním plusu další téma. Po 5 letech poklesu začal v Česku opět růst počet strojvedoucích. Co stojí za rostoucím zájmem o profesi strojvedoucího? Přibývá také žen, které mají chuť řídit vlaky. Proč se stále nedaří zvýšit bezpečnost železniční dopravy? A jakou roli v tom může hrát i přetížení strojvedoucích? Vše probereme s dopravním novinářem, šéfredaktorem a spoluzakladatelem odborného serveru z dopravy.cz Janem Surou. Hezký den.
7: Hezké odpoledne.
2: Po 5 letech poklesu začal počet strojvedoucích v Česku opět růst. Podařilo se vyřešit jejich dlouhodobý nedostatek a co za tím obratem vlastně stojí?
7: Tak je potřeba říct, že to je pouze jedno číslo, které ukazuje hlavně počet licencí, ale nikoliv samotný počet reálných strojvedoucích, protože strojvedoucí musí, pokud chtějí řídit vlak, tak potřebují i osvědčení pro řízení drážního vozidla a ta licence je v podstatě tím prvním krokem. Takže když se člověk baví s dopravci, tak ti nemají pocit, že by ještě docházelo k reálnému nárůstu počtu strojvedoucích.
2: Jak se případný nedostatek strojvedoucích může projevit v jednotlivých regionech? Jsou oblasti, kde zkrátka dopravci schánějí zaměstnance výrazně obtížněji?
7: liší se to opravdu region od regionu, jak říkáte, samozřejmě ten největší problém je především v Praze, kde ta poptávka po pracovní síle je největší a současně zde začíná velká část vlaků a je tu dusována tady ta největší část směn. A tomu samozřejmě odpovídá i ten hlad po této profesi. Jsou naopak regiony, kde dochází k útlumu průmyslu a tím pádem související nákladní dopravy a tam ten nedostatek není tak velký.
2: Nakolik se při
7: náboru...
2: A nakolik se při náboru strojvedoucích projevuje konkurence mezi jednotlivými železničními dopravci a čím se je dopravci snaží získat? Rozhoduje především výše mzdy anebo jsou to i jiné pracovní podmínky?
7: Těch faktorů je více, především je to mzda samotná a pak především pak rozpis směn, což možná zejména u té mladší generace hraje i větší roli než ta mzda, protože strojvedoucí, ačkoliv ta práce vypadá poměrně romanticky, tak obnáší to velmi často dlouhé pobyty mimo domov, kdy v podstatě ty směny jsou dělené, strojvedoucí se pořádně nevyspí, musí spát někde na nocezách a podobně. A řada dopravců pocítila, že toto je vlastně v podstatě, může být velká konkurenční výhoda pro ně, pokud jim nabídnou nějaké lepší plánování směn, kdy strojvedoucí ví, že je třeba 3 dny mimo domov a pak je 4 dny doma a podobně, a nebo chodí v podstatě každý den jak do práce na 6 a vrací se v 2 a podobně. Takže kromě těch mez, které v podstatě vyskočily poměrně dost za posledních 5 let, tak si myslím, že čím dál větší roli hraje i to plánování směn.
2: Profese strojvedoucího byla dlouho téměř výhradně mužskou záležitostí. Mění se to v posledních letech? Přibývá žen, které chtějí řídit vlaky?
7: Mění se to a z těch statistik je to i patrné, že žen přibývá. To souvisí s tím nejenom, jak se ženy emancipují, ale i s tím, že ovládání vlaku už není tak technicky náročné, není to čistě nebo i ani fyzicky náročné, je to v podstatě jako z velké části, a teď doufám, že strojvedoucí neurazím, jako řízení auta nebo autobusu, protože ta elektronika je všudy přítomná a v podstatě jde o to držet hlavně tu bezpečnost a je to i trend v jiných zemích. Když se podíváme například ve Švýcarsku, tak tam tvoří ženy už zhruba 20% všech strojvedoucích.
2: No a snaží se dopravci v Česku v době nedostatku strojvedoucích cíleně oslovit ženy?
7: Já bych neřekl úplně cíleně, ale rozhodně není nějak znát, že by se nám vyhýbali, ale myslím, že ta kampaň vysloveně na ženy tady ještě není, ale tím, jak se ten nedostatek strojvedoucích bude prohlubovat, tak myslím, že se toho dočkáme. Dobře to bylo ostatně patrné třeba u dopravních podniků, když schánili řidičky autobusů, když pochopili, že autobusy nemusí řídit jenom muži jako v minulosti, tak ta kampaň pro ně byla velmi úspěšná a myslím si, že i tady se železniční dopravci budou postupně inspirovat tím, jak se ten nedostatek strojvedoucích bude prohlubovat.
2: A pokud se teď zaměříme na bezpečnost železniční dopravy, tak jedním z největších problémů zůstávají železniční přejezdy. V roce 2025 se na nich při střetnutích zemřelo 31 lidí. Proč se podle vás těmto tragédiím stále nedaří účinně předcházet a nakolik může bezpečnost provozu obecně ovlivňovat i nedostatek strojvedoucích, jejich pracovní vytížení a případná únava?
7: Tak to jsou dvě věci. Co se týče přejezdu, tak samozřejmě platí pravidlo, že nejlepší přejezd je žádný přejezd, takže musí docházet k tomu, že se přejezdy budou odstraňovat a budou nahrazovat mimo úrovňovými křiženími, což samozřejmě vzhledem k velikosti české nebo rozlehlosti české železniční sítě a počtu přejezdů je v podstatě nereálné. Přímě si myslím, že kdyby někdo našel nějaký zázračný lék na to, jak nehodám na přejezdech zabránit, tak ho bude určitě aplikovat, ale samozřejmě je to nějaký mix prevence, větších postihů za vjezdy na přejezd v době, kdy tam auto nesmí a podobně. A co se týče té bezpečnosti z pohledu strojvedoucích, tady si myslím, že tím faktorem může být stále jakási přetíženost strojvedoucích a i únava právě z toho, jak ty jejich směny nejsou úplně nepřetržité a v podstatě jsou velmi dlouhou dobu s nějakým neúplně dobrým spánkovým režimem a to se samozřejmě může někde projevit i na snížení bezpečnosti velkou roli, i když to strojvedoucí nechtějí přiznat, hrají určitě i telefony, kdy strojvedoucí, a máme proto i první důkazy oficiálně z rozhodnutí drážního řadu, kdy strojvedoucí sledují za jízdy například telefon a nevěnují úplnou pozornost řízení drážního vozidla.
2: Mluvili jsme s dopravním novinářem, šéfredaktorem a spoluzakladatelem odborného serveru z dopravy.cz Janem Sůrou. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
7: Díky za pozvání, hezký den.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
2: V Odpoledním plusu 2:45 míříme do Francie. Studentské protesty ve Francii pokračují druhým týdnem a i dnes na několika místech země přerostly v potyčky s policií. Vážně zraněný je po výbuchu granátu 15-letý student z města Lens na severu země. Kvůli protestům středoškoláků bylo dnes zavřeno nebo částečně zavřeno přes 400 středních škol, a to po celé Francii. Detaily už nám řekne přímo náš zpravodaj v Paříži Marcel Faltis. Hezké odpoledne.
8: Dobré odpoledne.
2: Co tedy víme o incidentu ve městě Lens, kde je vážně zraněný jeden student?
8: U střední školy protestovalo podle úřadu asi 200 až 250 studentů, kteří podle prefekta Françoise Xaviera Loše házeli na policisty kamení a zábavní pyrotechniku. Na místě v tu chvíli zasahovala jednotka pořádkové policie, která se snažila ten protest dostat pod kontrolu. V tu chvíli ale vybuchl granát, který studentovi podle deníku La Voix du Nord utrhl ruku. Takto moment deníku popsala spolužačka studenta a já upozorním posluchače, že ta následující ukázka může být pro citlivější povahy nepříjemná.
9: Běželi za námi policisti, takže jsme se rozběhli pryč, když v tom naším směrem hodili něco kulatého. Utíkali jsme a nevěděli, co se děje, a najednou to přilítlo k mému spolužákovi. Vybuchlo to a ještě chvíli běžel, ale potom začal křičet: moje ruka, moje ruka.
8: 15-letý mladík je studentem v prvním ročníku střední odborné školy v Lens. Škola zřídila krizovou linku, na kterou se můžou studenti obrátit kvůli psychologické pomoci. Zatím není jasné, kdo přesně ten granát hodil, ani zda vybuchl při letu, nebo jestli ho student třeba zvedl ze země. Podle serveru France Info teď situaci vyšetřuje generální inspekce kvůli možnému pochybení policie.
2: A jak rozsáhlé protesty dnes byly?
8: Ve Francii bylo kvůli studentským protestům zavřených nebo částečně zavřených 413 středních škol z více než 3700. Některé z nich třeba přešly na distanční výuku. Informovalo o tom ministerstvo školství, podle kterého je to méně škol než minulý týden. Ke střetům protestujících a policie ale i tak docházelo, a to třeba ve městech Lille, Bordeaux nebo v Toulouse. Nejvíce uzavřených škol je v Paříži a okolí, přičemž některé z nich přešly, jak už jsem tady říkal, na distanční výuku a budou tak pokračovat i během týdne. Ředitelka jedné školy v pařížském 13. obvodě taky informovala o tom, že před gymnázium ráno přišla skupina asi 10 maskovaných mladých lidí, navršila před vchod hořlavý materiál a popelnice a taky je zapálila. Ta škola byla poté evakuována a výuka zrušena.
2: Protesty se tedy uklidňují, anebo můžeme čekat ještě eskalaci?
8: Dnes bylo sice zasaženo méně škol než v pátek, takže když se koukneme čistě na ta čísla, tak to může vypadat, že protesty slábnou, ale středoškoláci na tento týden naopak vyhlásili takzvaný černý týden a počítají s každodenními blokádami, protestují proti špatným finančním podmínkám ve školství, stěžují si na časté rušení hodin, třeba v maturitních ročnících. Studenti na severu Paříže na předměstích si zase stěžují na to, že se ty školy doslova rozpadají. A navíc je už na zítřek svolána další celostátní mobilizace, takže se dá očekávat, že ty protesty budou pokračovat a místy můžou být znovu velmi vyhrocené.
2: A na závěr, co udělá ministerstvo školství a vláda?
8: Vláda i ministerstvo se teď snaží postupovat takovými dvěma směry. Jedním je nabídnout studentům konkrétní ústupky a dialog, ale zároveň kritizovat právě to násilí a chtějí se tak udržet tvrdou linii vůči těm násilnostem. Premiér Sebastian Lecornu včera uznal, že řada těch stížností studentů je legitimní a zadal ministrům 5 konkrétních oblastí, ve kterých mají rychle přijít s řešením. Ministerstvo taky připravilo plán na rychlejší nahrazování hodin, ale zatím to nevypadá, že by toto opatření studenty úplně uspokojilo.
2: Dodává náš zpravodaj v Paříži Marcel Faltis. Děkujeme, naslyšenou.
8: Díky, hezký den, naslyšenou.
2: A je tu další téma, předávání 28. ceny Vize 97 in memoriam, pamětní tramvaj v ulicích i večerní výstavy a divadelní projekty. Česko si stále připomíná Václava Havla v den, kdyby oslavil 90. V pražské křižovatce je od 4 hodin předávání cen Vize 97 a dění sleduje Michaela Pištěláková z kulturní redakce. Děkujeme, že jste teď s námi ve spojení.
10: Hezké odpoledne.
2: Michaelo, jak to teď na místě vypadá a co je ještě na programu?
10: Slavnostní ceremoniál jde v tuto chvíli do finále. V čele pódia po celý čas zůstala neobsazená židle, na které se dával první prezident a dramatik Václav Havel. Na zbývajících židlích sedí Šimon Pánek z humanitární organizace Člověk v tísni, předsedkyně správní rady nadace Dagmar Havlová i na novinář Jakub Železný. Ten v úvodu přivítal hosty a sálem se rozezněly tóny Vivaldiho hudby i vystoupení violončelistů. Bývalý Havlův spolupracovník Šimon Pánek pak pronesl osobní laudácio a Dagmar Havlová před několika minutami převzala poslední 28. cenu Vize 97, kterou nadace udělila in memoriam samotnému Václavu Havlovi. Ocenění připomíná jeho celoživotní odkaz a hodnoty svobody, odpovědnosti i slušnosti. V minulosti cenu získal například americký profesor historie Timothy Snyder i italský spisovatel a semiotik Umberto Eco.
2: Možnost zavzpomínat na Václava Havla nabízí projekty po celém Česku. Jaké další akce nabízí Praha?
10: Praha dnes Havlovým odkazem žije doslova na každém kroku. Ulicemi totiž projíždí speciální tramvaj. Dopoledne předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS spolu s bývalou první dámou Dagmar Havlovou odhalil pamětní desku ve Valčenském paláci a nové pietní místo má ode dneška i dům v pražských Dejvicích, kde Havel v 70. letech šel s manželkou Olgou. Právě teď navíc na Vítězném náměstí začíná výstava Milí spoluobčané. Venkovní expozice fotografií je k vidění také na Kampě nebo na Ruzinském letišti a Mariánské náměstí večer rozzáří světelná instalace Pravda a láska. Pozadu nezůstávají ale ani divadla. Laterna Magika v pražském paláci Akropolis reprízuje projekt Perpetuum Havel podle jeho dosud nezveřejněného libreta.
2: A na závěr, jak si připomínají prvního českého prezidenta a dramatika Václava Havla mimo Prahu?
10: Brněnské divadlo Husa na provázku pořádá celodenní program oslav. Návštěvníci mohou zažít 15-minutovou okružní jízdu Brnem s postavami z dramatikových her, promítání fotografií, tematickou debatu s hosty i ukázku soundtracku připravované inscenaci Dálkový výslech. Vstup na akci je volný. V Ostravě na Masarykově náměstí se právě teď koná velký happening. Program nabízí hudbu, divadelní vystoupení, vzpomínky pamětníků i řadu významných hostů. Vzpomínkové akce budou pokračovat ale i v dalších dnech a na Pražském hradě dokonce v příštích měsících. Tamní festival Havel Alive zve přímo 7. října na otevření výstavy Design podle Václava Havla. 22. října pak stanice Vltava z festivalu odvysílá debatu s podcastem Promyslet Havla.
2: Dodává Michála Pištěláková z kulturní redakce. Děkujeme, naslyšenou.
10: Naslyšenou.
2: A Václava Havla připomeneme i v dalším příspěvku dnešního Odpoledního plusu. Právě jako spolutvůrce současného ústavního pořádku si posledního československého a prvního českého prezidenta připomněl Senát, který letos slaví 30 let fungování. Ve Valštejnské zahradě Havla ode dneška připomíná pamětní deska.
11: Jde o roli v skutku obecně respektovaného fóra, odkud zaznívá moudrý hlas lidí, kteří myslí na dlouhodobé zájmy našeho státu a kteří tyto základní zájmy nadřazují okamžitým zájmům osobním, stranickým či skupinovým.
12: Řekl Václav Havel při svém vůbec prvním vystoupení v tehdy nově ustaveném Senátu v roce 1997. Teď tato jeho slova připomíná právě odhalená kamenná pamětní deska na zdi budovy Senátu ve Valštejnské zahradě. K Havlovu přínosu a postoji k horní komoře parlamentu promluvil předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS.
13: Václav Havel vnímal Senát jako pojistku demokracie, pojistku svobody v naší zemi, a to nejen pro nás, současníky, ale i pro budoucí generace.
14: A podle litery paragraf Šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle.
12: Slavnostní odhalení desky doprovodil písničář Jaroslav Hudka.
14: Teď dumej o právu Havlíčku Havle.
12: Vdova po prezidentovi Dagmar Havlová při své vzpomínce řekla, že si přeje, aby Václav Havel nezůstal jen součástí historie, ale aby byl součástí našeho svědomí.
15: Parlament považoval za důležitou součást demokratického uspořádání a Senát za prvek, který má zákonodárnou moc stabilizovat a vyvažovat. Dnes víme, jak důležitá je tato pojistka demokracie.
12: Na pozvání senátorů přišly stovky studentů z různých částí Česka. Třeba studentka Michaela se třídou z Masarykovy obchodní a zemědělské akademie v Rakovníku.
16: Myslím si, že by se na to nemělo zapomínat a že by jsme si to takhle právě měli připomínat tím, co pro nás Václav Havel udělal všechno. Že můžeme právě díky tomu tady stát, mít my dva rozhovor konkrétně. A myslím si, že na to trošku mladá generace začíná pozapomínat. A měli bychom být vděční, že můžeme vyjádřit vlastně svobodu našeho názoru.

0: Václav Havel zemřel před 15 lety, 18. prosince 2011. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Interview Plus.
2: Rusko o víkendu vyzvalo zahraniční diplomaty, aby z důvodu bezpečí opustili ukrajinské hlavní město. Ruský dron poté v době návštěvy německého kancléře Merce zasáhl severní most přes Dněpr. Proč se ruské útoky zaměřují na mosty a jaký dopad mají na obyvatele ukrajinských měst? Na to se zeptám novináře se serveru Kyiv Independent Adama Sibery.
1: Interview Plus Pavlíny Nečáskové zítra po 11:30 na Plusu. Čtyři knihy plné poutavých příběhů, které zažili Češi v zahraničí, pro vás na Zien připravil literární magazín Ex Libris v sérii Češi na cestách, radosti i úskalí světa za hranicemi. Zrod moderního turismu popíše Jan Pezda. Kubánské tango v rytmu blues zatančí na takzvaném ostrově svobody Eduard Freisler. Vojenské mise v Afghánistánu a Iránu popíše plukovnice lidských duší Helena Sováková. A Ludmila Šimková vysvětlí, proč Shangri-Lu v Tibetu nenašla. Ex Libris poslouchejte každé úterý po 8. hodině večer a v sobotu po 4. hodině odpoledne na Plusu.
3: A Václava Havla připomeneme i po zprávách v 17 hodin. Hostem 20 minut radiožurnálu bude Jitka Uhrová z analytického ústavu STEM. Hodnocení polistopadového působení Václava Havla českou veřejností se od počátku tisíciletí zvolna zlepšuje. Proč ho ale lépe hodnotí spíše mladí lidé a co dotázaní na Havlovi nejvíce oceňují, tak na to už se bude ptát Vladimír Kroc. Teď už se ale blíží zprávy s Ondřejem Látalem přesně na 17. hodinu. Lenka Vahalová vám přeje příjemný poslech všech pořadů Plusu a budeme rádi, pokud budete sledovat i náš web plus.rozhlas.cz.
4: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Plus.
4: Vláda schválila novou státní kulturní politiku. Bývalá radní Marvanová obvinila u soudu ke kauze dozimetr obžalovaného Petra Hlubučka ze šikany a bossingu. Při ruském bombardování Charkova zemřeli 3 lidi. Zraněných jsou skoro 40. Na Plusu vysíláme zprávy s Ondřejem Látalem. Vláda schválila návrh nové státní kulturní politiky. Strategický dokument připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Plán určuje priority, kam půjdou v sektoru do roku 2029 miliardy korun. Návrh kritizují profesní organizace i kvůli tomu, že dokument nevznikl ve spolupráci s lidmi z oboru, dodává za Kulturní a kreativní federaci Jakub Bakule.
5: Dvakrát vyzvalo kulturní aktéry k zaslání konkrétních připomínek, ty se ale vlastně do toho materiálu vůbec nepromítly a ministerstvo na ně jen velmi vágně odpovědělo a ta kultura za svoji práci tak nedostala zpátky reakci, jaká je běžná v normálním připomínkovém řízení. A vlastně ta participace byla jenom falešná, aby se dalo říct, a že se někdo ozval. Nicméně ten dokument se vlastně vůbec nezměnil.
4: Bývalá pražská radní Hana Kordová Marmanová řekla, že byla obětí šikany a bossingu. U soudu v kauze dozimetr vypověděla, že to bylo především ze strany bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka, který je v kauze obžalovaný. Nebyl ale jediným ve vedení Prahy, s kým měla Marmanová neschody. Podle Petra Hlubučka pod nestandardním tlakem nebyla.
6: To, co říká pouze ona. Nikdo jiný to neříkal, ani z rady, ani z našeho okolí, se kohokoliv zeptáte, že by někdo řekl, že se na paní doktorku Marvanovou aplikoval, jak ona říká, bossing. Já bych to vyloučil. Je to tvrzení proti tvrzení.
4: V kauze jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku organizovanou skupinou. Obžalobě teď čelí 6 lidí a 2 firmy. Všichni vinu odmítají. Další 4 lidi už dřív uzavřeli se soudem dohodu o vině a trestu. Vláda navrhla povýšit náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče na armádního generála. Získat by tak měl nejvyšší generálskou hodnost v české armádě. Vyplývá to z návrhu, které dnes kabinet schválil. Generálporučíky by se nově měli stát Hlaváčovi zástupci Petr Čepelka, Pavel Lipka a taky šéf velitelství pro operace Jaroslav Míka. Další vojáci mají získat hodnost generálmajora a brigádního generála. Prezident Petr Pavel bude nové generály tradičně jmenovat 28. října.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Rusko svrhlo nejméně 3 letecké pumy na ukrajinský Charkov. Podle tamních úřadů zahynuli 3 lidé a 39 bylo zraněných, z toho 3 děti.
7: Starosta Charkova Ihor Terechov na sociálních sítích upřesnil, že letecké bomby dopadly na sklady i obytné domy ve Slobickém obvodu a na místě vypuklo několik velkých požárů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že 2 ruské drony zaútočily na tureckou loď plující v neutrálních vodách Černého moře. Loď vezla náklad kukuřice. Posádku tvořili Indové a Azerbajdžánci. Kapitán při útoku zahynul a asi 2 námořníci byli zranění. Zelenský proto vyzval k tlaku na Rusko a obnovení bezpečné plavby v Černém moři. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Na stovkách francouzských středních škol pokračují studentské protesty. Studentům vadí mimo jiné nedostatek učitelů nebo přeplněné třídy. Ve městě Lens na severu Francie přišel o roku 15-letý mladík po tom, co ze země zvedl policejní paralyzující granát. Protesty na několika místech přerostly v násilnosti. Ve Francii dnes zůstalo zavřených asi 500 škol. Na zítřek studentské spolky chystají celostátní demonstraci. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Salmonelózou se v újezdu nad Lesy v Praze nakazilo skoro 500 dětí a dospělých. Data dnes zpřesnili hygienici. Nákaza se rozšířila potom, co zaměstnanci tamní školní jídelny použili prošlá vejce. Laboratorní testy potvrdily výskyt nemoci u 219 lidí, vysvětluje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
8: Tento nárůst neznamená nová onemocnění ani další šíření infekce. Jde o výsledek zpětného zpracování dotazníků od rodičů a dohledání dřívějších případů od lékařů a z laboratoří. V nemocnicích tuto chvíli zůstává 20 pacientů.
4: Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví z nedbalosti. Přidáme dopravní informace na Plusu. V Praze je silný provoz, komplikace jsou na jižní spojce směrem na Černý most. Kousek za Spořilovskou je hlášená nehoda, kolona od magistrály na 15:45. Pomalý provoz je pak na jižní a Štěrboholské spojce obousměrně před Průmyslovou ulicí z Lanového mostu i od Běchovic je to na 10 minut. Regulují průjezd tunely Blanka, kolony jsou v Dobřížské od Barandovského mostu, taky v Radlické, Plzeňské, Povltavské i Patočkově do centra Prahy. Zdržení vždy okolo 20 minut. A pomaleji pojedete na magistrále, zůstává Nuselský most do centra před omezením v Legerově, zdržení 10 minut a podobnou dobu postojíte i ve Vilznově ulici od Bulhara k muzeu. Dobře dojeďte. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne místy mlhy, teploty přes den 18 až 23 stupně, na horách naměří většinou kolem 16. To byly zprávy, na Plusu teď pro vás máme 20 minut radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce.
9: Jak se časem mění vnímání osobnosti Václava Havla veřejností, díky čemu ho nejpříznivěji hodnotí mladá generace a kde vidí společnost jeho největší přínos? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitelka výzkumu analytického ústavu STEM Jitka Uhrová. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Podle vašeho průzkumu se vnímání bývalého českého prezidenta Václava Havla českou veřejností v čase mírně zlepšuje. Pozitivně ho teď hodnotí 76% obyvatel, v roce 2002 to bylo 71%. Čím to je?
10: Pokud bych měla odpovědět šířeji, tak to je opravdu to zpětné hodnocení. To znamená, že tu otázku jsme ve STEMu položili až vlastně v roce 2002 a potom po delší době v roce 2019 a teď u příležitosti jeho výročí. Je tu určitě nějaký zpětný pohled na to, jak ho česká veřejnost vnímá. Není tam ten odraz té aktuální situace, té aktuální politiky, protože to nám pak nabízí poněkud odlišný pohled. A to, co máme k dispozici v archivu STEM, jsou i výzkumy z tehdejší doby, kdy vlastně i ta míra přijetí českou veřejností prezidenta Václava Havla vždy byla spíše pozitivní i v tehdejší době. A to, co bylo zajímavé, bylo, že ho veřejnost napříč různými charakteristikami vnímala velmi podobně. Nevydělovala se tam nějaká jako specifická, já nevím, vzdělanostní věková skupina. To, co bylo odlišné, bylo samozřejmě z pohledu politických postojů, ideologických, a tam samozřejmě byly skupiny obyvatel, kteří již tehdy k němu zaujímali kritičtější postoje. A to, co teď, když se vrátím do toho současného výzkumu, tak jak jste již řekl, tak ta převaha těch, kteří si myslí, že pro vývoj v naší zemi sehrál pozitivní roli, je zcela jasná. Je to více než těch 70%, ale tady už nějaké rozdíly pozorujeme.
9: No, právě v té interpretaci jsem četl, že hodnocení Havla rozděluje společnost. Proč? Jak tomu rozumět, když ti, kteří ho berou pozitivně, výrazně převažují?
10: Já bych možná trošku zmírnila to slovo rozděluje. Je zřejmé, že tam jsou určité rozdíly, ale i v těch skupinách, které ho vnímají kritičtěji, pořád je to hodnocení pozitivní v převaze. Když bych měla vytáhnout právě třeba rozdíly podle vzdělání, tak tam je zhruba 68% těch, kteří ho vnímají pozitivně u lidí, kteří mají nižší vzdělání, to znamená buď základní nebo vyučení. A u těch vysokoškolsky vzdělaných je to 85%. Takže vidíte, že i v té kategorii toho nižšího vzdělání ta převaha je. A podobně to funguje i třeba podle věku, kdy ti mladší ho vnímají jasně pozitivně a starší trochu kritičtěji. A ještě bych doplnila, to souvisí i samozřejmě s tím vzděláním, jsou nějaké rozdíly podle finančního zajištění domácnosti, podle toho, jak se sami respondenti vnímají, zda jejich domácnost je na tom dobře nebo špatně. Tam ty rozdíly jsou taky patrné.
9: A může stoupající Havlova popularita pramenit i ze zklamání z politiků, kteří nastoupili po něm?
10: Určitě ano. Je zřejmé, že tam do toho vstupuje i ten odraz toho, jak lidé vnímají celkově polistopadový vývoj. Zda asi s tím vývojem splňují nějaká nenaplněná očekávání. A samozřejmě i pak nějaká reflexe toho, jak vnímají tu současnou politickou reprezentaci, anebo tu vlastně nastupující další prezidenty, kteří přišli do úřadu po Václavu Havlovi.
9: A je překvapivé, že ho kladně vnímají hlavně mladší lidé?
10: Myslím si, že to není tak překvapivé, protože právě u těch starších se do toho promítá nějaká žitá zkušenost. U těch mladších ta zkušenost samozřejmě chybí. A my tady můžeme třeba ještě připomenout výzkum, který jsme dělali zhruba před dvěma lety, ano, pro tehdejší knihovnu Václava Havla, a ten výzkum se zaměřil na mladé lidi ve věku 15 až 20 let. A my jsme se ptali za prvé na to, co si spojují s 90. lety, co je jakoby ta hlavní asociace. A pro velkou část z nich to byla doba přechodu k demokracii, proměny celé společnosti, sametová revoluce. A pak jsme se ptali i na osobnost, která pro ně 90. léta symbolizuje. A to byl jednoznačně Václav Havel. Ti další politici, jako Miloš Zeman nebo Václav Klaus, byli zastoupeni mnohem méně v těch odpovědích mladých lidí. My jsme se ptali otevřenou otázku, to znamená, že sami měli uvést tu osobnost. A Václav Havel to prostě na celé čáře vyhrál.
9: A co na Václavu Havlovi oceňuje ta nejmladší generace zejména?
10: Myslím si, že je to nějaký symbol té doby, symbol přechodu k demokracii, nějaký ideál toho, jak politika může fungovat, a do značné míry i symbol nějaké zahraniční orientace země. Myslím si, že pro řadu mladých je to spojeno s tím, jaké renomé získal v zahraničí, nejen jako sám osobně, ale i pro Českou republiku, jakým způsobem se zasloužil o vstup do Severoatlantické aliance a Evropské unie, protože pro mladé lidi jsou tato členství pro naši republiku velmi důležitá, vnímají je mnohem pozitivněji než starší generace. Je to pro ně nějaká součást té jejich reality, kterou považují za důležitou.
9: Ono z toho výzkumu vyplývá, že nejčastěji je dnes vnímán jako světově významná osobnost boje za lidská práva. Díky čemu může se v tom odrážet třeba jeho přátelský vztah s Dalajlámou?
10: Ano, ano, určitě. Myslím si, že to i třeba je jedno z témat, které může třeba pro část mladé generace, která je orientovaná třeba východními směrem nebo nějakou východní filozofií, tak to může být i toto zajímavé. Je to i nějaká dimenze toho jako nějakého ideálu, který jako stělesňuje. A zároveň ale pro tu mladou generaci je i ten hodnocen jako nejlepší polistopadový prezident. To je tam jako u nich také poměrně silné. My jsme tady tu otázku, kterou jste teď citoval, položili způsobem, že lidé měli vybrat jenom jednu odpověď a to pak bylo pro ně třeba těžší i si zvolit, jestli je to spíš pro ně osobnost boje za lidská práva anebo nejlepší polistopadový prezident, takže ta volba třeba mohla být pro někoho obtížná.
9: No, s tím souvisí zřejmě i velmi kladné hodnocení jeho úspěchů v zahraniční politice, kterých konkrétně byl to zejména ten slavný projev v americkém kongresu 21. února 1990.
10: Ano, ale myslím si, že to už je možná i pro část těch pamětníků, pro které to jistě byl velmi silný zážitek a je to i něco, co se jako dál traduje a je to jako takový jako symbol toho úspěchu v zahraničí. Ale myslím si, že třeba pro tu mladší generaci to může být to, o čem už jsem se zmínila, to, že se zasloužil o vstup do Evropské unie, do NATO a vůbec do začlenění České republiky do společenství demokratických států.
9: A dá se říct, že mezi těmi, kdo osobnost Václava Havla hodnotí kladně, převažují příznivci nynějších opozičních stran?
10: Ano, ten rozdíl tam byl zcela zřejmý, jak jsme už se bavili o těch rozdílech třeba podle věku vzdělání, tak ty rozdíly ještě podle té politické orientace jsou zcela jednoznačné a fungovalo to i v té minulosti, jak už jsem se zmínila, že byl prostě lépe vnímán tehdejšími, já nevím, když si vzpomeneme ještě historicky na tehdejší čtyřkoalici Unii svobody, KDU, ČSL a další strany, tak ti ho prostě vnímali pozitivně mnohem častěji než tehdejší sociální demokracie, která byla tak někde ve středu a komunisté, kteří ho ani tehdy neoceňovali. Podobně to tedy funguje teďka, že prostě to jeho pozitivní ocenění je silnější u voličů opozičních stran a méně často u voličů současné vládní koalice.
9: Bude to 15 let, kdy Václav Havel zemřel. Jsou postupem času jeho kritici vůči němu smířlivější, anebo se to spíš nemění?
10: Řekla bych, že pro ty lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem k němu kritičtí, to znamená, že si se domnívají, že se hrál tu negativní roli, tak ty jejich výtky si myslím, že docela přetrvávají, protože mu vytýkají to, že byl nějakým způsobem naivní politik, že dělal politické chyby, že nás třeba nasměroval špatným směrem, tam pro některé ta jednoznačná orientace na západ vlastně není tím, jak si tu budoucnost představovali, ale je to spíše rys těch lidí, kteří třeba očekávali nějaký jiný vývoj po roce 89 a jsou nějakým způsobem zklamaní, že to nedopadlo tak, jak čekali a něco z toho třeba i vyčítají odkazu Václava Havla.
9: Jitka Uhrová z Ústavu empirických výzkumů je hostem 20 minut Radiožurnálu. No a proč mu tedy starší generace přičítá vinu na tom, co chápou jako negativní polistopadový vývoj?
10: Může tam být určitá rovina toho, že se nějakým způsobem nedostatečně vyrovnal s těmi pozůstatky komunistického režimu. To je jedna rovina. Další rovina tam je ta, že dělal nějaké politické chyby, to znamená, že udělal nějaká rozhodnutí, která třeba souvisela s tím, jak byl sám morálně nastaven a prostě ta jeho politika tím byla ovlivňovaná a s tím někteří lidé třeba nemuseli být v souladu. Pro část tam může být i nějaké výtky směrem ke klientelismu nebo k tomu, že prostě měl nějaký svůj okruh, který upřednostňoval.
9: Už jsem mluvil o tom, které Havlovi zásluhy veřejnost oceňuje asi nejvíc, ale kde zůstává, řekněme, rezervovaná nebo odmítavá?
10: My jsme tam pokud teď zůstanu u toho našeho průzkumu, tak my jsme se spíš ptali těch lidí, kteří ho vnímají pozitivně, co na něm oceňují, a to už jsme jako probírali, že to byly nejenom teda ty úspěchy v zahraniční politice, ale i to, jak byl odvážný nebo jaké postoje zastával před rokem 89. A pak třeba i nějaká jeho autenticita, jako schopnost uvědomovat si vlastní chyby, připustit ty chyby, vrátit se k ním a zaujmout k ním nějaký postoj.
9: A třeba upřímnost, je to vlastnost, kterou dokážou lidi ocenit na politikovi?
10: Já si myslím, že ano, že i ta současná poptávka po politické reprezentaci, po tom, aby byli schopni reagovat autenticky i třeba připustit právě nějakou míru chyby nebo naslouchat ostatním, to je třeba ta poptávka, která je teď, a nějaký ideál, který je vztahovaný k Václavu Havlovi, může i z toho vycházet.
9: A jak lidé oceňují jeho odvahu a jak hodnotí jeho disidentskou minulost?
10: To si myslím, že právě se promítá hodně do toho pozitivního jeho obrazu, i když samozřejmě určitě tu může docházet i k nějaké idealizaci vzhledem k tomu, jak doba plyne a jak vlastně lidé někdy pak mají tendenci zapomínat na nějakou tu praktickou politiku, protože když jsme kdysi tedy ve STEMu sledovali míru důvěry tehdy v prezidenta Václava Havla, tak tam ty odrazy té bezprostřední politické situace byly i jako v tom patrné a že některá ta praktická rozhodnutí mu pak třeba někteří lidé i tehdy neměli, nějak vyčítali nebo prostě s tím nebyli v souladu.
9: No, jak jste tedy zaměřili to dotazování, protože hodně záleží na tom, jak jste volili otázky.
10: My jsme se právě ptali teda tu základní na to, jakou roli se hrál, zda pozitivní nebo negativní, a těch, kteří zmínili, že pozitivní, jsme se dále doptávali, a u těch negativních nás pak zajímalo, co je vede k tomu, že ho takto vnímají, a to právě bylo to, že si lidé spojují s jeho osobností na špatné nasměrování vývoje po roce 89, nějakou oddanost Západu, Americe, Spojeným státům a tomu, co tato část světa stělesňuje, nějakou i naivní pohled na politiku, jeho představu nepolitické politiky, kterou už tehdy, kdy se o ní mluvilo, mu vyčítala tehdejší politická reprezentace, a samozřejmě, že lidé, kteří se přikláněli tehdy k Václavu Klausovi, asi těžko mohou zaujímat jasně pozitivní vztah k Václavu Havlovi.
9: A prospívá Havlovi, že před vstupem do politiky byl už poměrně známou osobností, řekněme, s vysokým kreditem?
10: Ta je trošku jako pro sociologa obtížnější otázka, je to spíše na historiky, a myslím si, že ona se v současné době trochu přeceňuje možná to, jak byl tehdy znám, jako on Václav Havel měl nějaký kredit v zahraničí jako uznávaný dramatik, literát. Měl velké povědomí v intelektuálních nebo disidentských kruzích, protože ty jeho postoje byly pevné a zcela zřejmé a byl velmi aktivní. Pro širokou veřejnost už nemusel být až tak známý, protože přece jenom část z nich měla přístup nebo sledovala Svobodnou Evropu, Samizdat. Ale část ho mohla znát spíše z té tehdejší propagandy režimní, a teprve ty týdny listopadu, prosince 89 mu přinesly tu zcela jednoznačnou veřejnou známost a stal se tváří sametové revoluce.
9: A zkoumali jste u dotazovaných, jak dobře Václav Havla jeho práci nebo literární díl znají?
10: Tak to do detailů jsme nešli. Je to i pak patrné z některých těch odpovědí, že vlastně to, že byl uznávaným literátem a dramatikem, vlastně se tolik do těch pozitivních odpovědí nepropsalo. To prostě to jeho vnímání je více směřované k těm postojům politickým, morálním a vůbec jako lidskoprávním.
9: No, Václav Havel měl, řekněme, silnou slabost pro ženy. Tuhle jeho lidskou stránku jste v průzkumu asi nějak nezohledňovali. Lépe řečeno, neptali jste se na postoj veřejnosti.
10: Ne, na to jsme se neptali. Já si jenom pamatuju, že jsme právě v těch historických výzkumech tehdy zkoumali i třeba některé otázky spojené s fungováním první dámy kdysi, ale to bylo v té době, kdy byl tím praktickým politikem a teďka si myslím, že by to byla otázka pak více už pro tu starší generaci, která opravdu si ty věci nebo ten vývoj pamatuje a může k tomu zastávat nějaký ve znalostech nebo vzpomínkách ukotvený postoj, než velká část společnosti, která to má jenom z doslechu, a to bylo i patrné třeba v tom výzkumu těch mladých lidí, který jsem zmiňovala, kdy oni ty informace, které třeba právě o 90. letech čerpají, tak je mají zprostředkovaně, ať už od rodičů, prarodičů, a nebo ze školy, kde ale ta míra informovanosti je výrazně nižší a poptávka mladých lidí po tom, aby se o té nedávné historii dovídali ve škole, byla docela silná.
9: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu se socioložkou Jitkou Uhrovou. Jak rozsáhlý byl váš výzkum? Pokud se nepletu, navazoval na dvě obdobná zkoumání v letech 2002 a 2019.
10: Ano, my jsme tento výzkum nebo tyto otázky položili už v těch předchozích průzkumech. Ta metodika je zhruba stejná. My se ptáme vždycky více než tisíce respondentů, kteří reprezentují dospělou populaci České republiky. Takže se snažíme doptat lidí, což je občas taková jako výtka, vy se ptáte jenom v Praze. Ne, my se ptáme po celé České republice, v obcích různé velikosti, malých obcích, velkých městech a mezi lidmi různého vzdělání, věku.
9: A jsou ty parametry těch předchozích dotazování srovnatelné?
10: Jsou srovnatelné, jediné, co se trochu mění, je metodika dotazování, kdy v současnosti je mnohem častější online dotazování. Vlastně tento výzkum byl realizovaný prostřednictvím online dotazování, kdežto rozhodně v tom roce 2002 to bylo klasickým způsobem dotazování prostřednictvím tazatele, to znamená osobním dotazováním. Ale jinak ten práce s těmi daty a ten způsob výběru respondentů je stejný.
9: A mohl vyznění průzkumu ovlivnit ten nedávný skandál, dá-li se to tak nazvat, kolem knihovny donedávna nesoucího jméno?
10: Nemyslím si, že by to mělo až tak velký dopad, protože to je, nemám k tomu data, my jsme se na to neptali, ale z těch našich zkušeností, z toho, jak se některé události do veřejného mínění propisují, bych si spíše odhadovala, že to mělo spíš menší dopad, mohlo to nějakým způsobem aktualizovat jeho osobnost, to ano. Ale myslím si, že pro velkou část veřejnosti je to poněkud nepřehledné a možná tomu nevěnují až tolik pozornosti.
9: Má STEM srovnatelné řady průzkumů oblíbenosti Václava Klause, Miloše Zemana a jiných lídrů, pokud ano, jak vyznívají?
10: My jsme se úplně přesně takto neptali na to, jakou roli se hráli ve vývoji po roce 89. My máme data, která sledují míru důvěry v jednotlivé prezidenty v období, kdy byli v úřadu. O tom se třeba můžeme bavit. A pak máme i otázku na to, jak ti jednotliví prezidenti přispěli ke zvýšení vážnosti úřadu prezidenta jako takové, jako instituce. Mm-hmm. Tak k tomu máme data, tam můžeme porovnávat Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana.
9: Je možné z toho průzkumu o Václavu Havlovi vyčíst nebo odhadnout něco o stavu české společnosti dnes? Přání vidět v politice podobnou osobnost, jakou byl on?
10: Myslím si, že to do toho rozhodně vstupuje, protože z těch výzkumů, které máme k dispozici, je zřejmé, že pro velkou část veřejnosti je současná politika nějakým zklamáním, desiluzí toho, že vyčítají současné politické reprezentaci, že nedostatečně naslouchá jejich problémům, že je uzavřena do svých bublin, svých problémů. A možná je tam i nějaká poptávka po určité morální autoritě, po nějakém morálním kreditu, což podle toho, co respondenti třeba, když vedeme kvalitativní výzkum, kde s lidmi máme ten bezprostřední kontakt, tak teďka v té současné politice nenacházejí.
9: A k čemu je nám dobré vědět, jak lidé smýšlejí o Václavu Havlovi bezmála 15 let po jeho odchodu?
10: Myslím si, že to je rozhodně důležitá součást české historie, která se ale právě propisuje i do té současné situace. A vidíme to v tom, jak lidé hodnotí ten polistopadový vývoj. A to, jakým pohledem se na to dívají, se dost často propisuje do těch jejich současných postojů. A má to pak tedy i dopad na to, jak třeba o politice přemýšlejí, jaká témata jsou pro ně důležitá a ve výsledku i to, které politické strany je oslovují. Tudíž to, jak se dívají i na tu minulost, má velký význam na současnost.
9: A myslíte, že už jsme jako společnost význam a odkaz této osobnosti plně docenili?
10: Nevím, asi bych tady použila tuhletu odpověď. Je samozřejmě otázka, jestli tu nedochází spíš k nějaké i míře i idealizace osobnosti Václava Havla. Myslím si, že pro část té mladé generace to může být nějaký ideál. Někdy se mluví o tom, že o něm začínáme přemýšlet podobným způsobem jako o Tomáši Garriku Masarykovi, že to je prostě nějaký ideál na piedestalu a že by se spíš mělo více přemýšlet o těch jeho myšlenkách, které mohou mít i velmi významný dopad nebo inspiraci pro dnešní dobu.
9: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s hlavní analytičkou analytického ústavu STEM Jitkou Uhrovou. Moc děkuji. Nashledanou.
10: Díky za pozvání.
9: Příjemný posled dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
11: Pri Bohemia Radio. Audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
4: Je 17:30.
11: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Vláda schválila návrh státní kulturní politiky na období 2026 až 2029. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Návrh bude součástí navazujícího akčního plánu, který dostane vláda k projednání do konce listopadu. Schválený dokument ale kritizují některé kulturní organizace. Maximální povolená cena nafty v Česku zítra mírně klesne. Jeden litr budou čerpací stanice moct prodávat nejvýš za 48 korun a 38 haléřů. Je to o 16 haléřů méně než dnes. Informovalo o to ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu zůstane zítra stejný jako dnes, a to na 45 korunách a 97 haléřích. Nepál ukončil pátrání po těch, kdo mohli ještě zůstat naživu po ničivých srpnových povodních. Zemřelo při nich nejméně 1455 lidí, dalších víc než 5000 úřady dál pohřešují. Místy až 100 metrů vysoká vlna smetla tisíce obydlí. Triglavský ledovec ve Slovinsku může za několik dní zmizet. Ledovec pod nejvyšší slovenskou horou Triglav postupně zaniká kvůli teplejšímu počasí. Sníh tam letos roztál nezvykle brzo a masa ledu byla dlouho vystavená letním teplotám. Ještě před 80 lety přitom ledovec pokrýval 14 hektarů. Jihočeští rybáři odložili anebo zrušili kvůli nedostatku vody některé výlovy. Například na Třeboňsku letos nesloví rybník Rožemberk nebo Spolský. Voda chybí v rybnících i v sádkách. Rybáři se s ní proto snaží maximálně šetřit. Tady je pražská doprava v odpoledním plusu. V Praze je silný provoz, komplikace jsou třeba na jižní spojce směrem na Černý most. Kousek za Spořilovskou ulicí je hlášená nehoda. Kolona je od magistrály asi na čtvrt hodiny. Pomalý provoz je pak na jižní a Štěrboholské spojce obousměrně před Průmyslovou ulicí z Lanového mostu i od Běchovic na 10 minut.

0: výstavky ve Vilznově od Bulhara k muzeu. Dobře dojeďte. Noc bude jasná, anebo skoro jasná, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost, teploty klesnou na 9 až 4 stupně, v údolích bude místy i kolem 2 nad nulou. Zítra pak čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne místy, hlavně v Čechách, mlhy nebo nízká oblačnost. Oblačnost pak bude přes den přibývat, teploty 18 až 23 stupně Celsia. To byly zprávy a tady už je repríza Osobnosti plus.
1: Dnes by mu bylo 90, žádná novinka víme. Je čas vytáhnout ho z pětního rámce a ukázat jako člověka, politika, myslitele, který dělal riskantní rozhodnutí a mohl se i mýlit. A taky ukázat rozpor mezi živým Havlem a dnešním havlovským pomníkem, což umí jen ten, kdo ho znal osobně hodně zblízka. Michal Koca, vítejte v Osobnosti plus, dobrý den. A hezký den z plusu přeje Barbora Tachetý.
2: Osobnost plus.
1: Co je to první, Michale, co vás napadne, když vám řeknu, dejte mi ukázku toho rozdílu mezi Havlem, jaký byl, a Havlem, jaký je v tom odkazu, který teď tady všude kolem nás pluje?
3: No tak samozřejmě, jak odchází do minulosti významný státník, ať už si připomeneme třeba jenom Masaryka a Havla, ty komunistický nebudu jmenovat, tak roste určité skupině jeho gloriola a začíná být nekriticky zbožňován. To je trochu běžné, že jo. Úplně markantní to je u Lenina, který nejsou schopni se zbavit až dodnes, pořád tam trčí v tom mauzoleu, ačkoliv je zavině skoro nejvíc zla na této planetě. Ale to se Havla netýká, to byla pozitivní figura. No nicméně takové to zbožňování toho tatíčka, teď řeknu Masaryka, tatíčka Havla tady je, a potom všechny u těch lidí, kteří jsou vůči němu tedy jakoby velmi přátelští, ho obdivují, tak potom odpadají ty jeho lidské vlastnosti, o kterých asi budeme mluvit. Ale pak se
1: které objevují, vám byly sympatické před potkáním?
3: No naprosto, já ho měl velmi rád, ale známe i ty jeho různé chybičky a tak dále. Ale pak existuje druhá skupina lidí, která ho začne pomlouvat a která ho začne dehonestovat. A to už se dělo Masarykovi, já nevím, jestli ono to tak běžně úplně známé není, ale Masaryk zhruba rok po jeho smrti byl ještě oslavován, to myslím, že Václav Havel déle tedy, jo. Ale pak to začalo zejména s nástupem tedy protektorátu, pak začaly první těžké dehonestace, které šly přes celé období, potom i to i normalizace komunismu, střílel do dělníků a tak dále. No. U Václava tohle tak není, tohle dehonestační platforma, že by se jako ostře provinil, ale skloňuje se tam například, že ta humanitární válka v bývalé Jugoslávii, jo, a takovéhle věci, a nebo ty amnestie těm vězňům, hledají se důvody, v čem se jakoby zpronevěřil, i když on byl osobou poměrně mírumilovnou a přívětivou.
1: Jestli můžu ale tady do toho vstoupit, jak ta válka, respektive jeho postoj k bývalé Jugoslávii, tak ta amnestie z počátku 90. let, to jsou přece témata k debatě, nebo ne?
3: No jednoznačně ano, ale k obou těm tématům já jsem už vlastně byl neustále s ním, protože jsem byl jeho externí poradce. Další lidi byli s ním, jo, to se nechci nějak vyvýšit. Ale já jsem byl určitě jeden z těch nejbližších, takže jsem znal jeho názory. Určitě mi připomeňte potom, že se vrátíme k založení třeba té nešťastné Vyšegradské čtyřky, kterou jsem už tehdy jakoby rozmlouval. A k tomu se vrátíme později. No, amnestie, to byl první krok, který byl kritizovaný už za jeho života. No jo, jenže ta vycházela právě z té Havlovy povahy. Jo. On byl přívětivý k lidem a on měl tak hlubokou nedůvěru k bývalému socialistickému režimu, že říkal, my přece opravdu nedokážeme rozlišit, kde je tam tedy z politických důvodů, komu se jenom přišpendl nějaký kriminální čin. Prostě musíme udělat velkou tlustou čarou, propustit je. Já jako Koca bych to udělal tak, jak bych za to byl kritizovaný určitě, ale takhle on to tehdy pojímal, no a části společnosti se to samozřejmě nelíbilo.
1: Ale je...

0: Mi řekněte, když, a to je všeobecně známo, měl takovou nedůvěru k té komunistické, socialistické ano. společnosti, proč neudělal tu čáru za komunismem?
1: No a to je téma, na které odpovídám velmi rád, protože to je to, co nám nejvíc vyčítá. Jo? Vy jste to všechno udělali jakoby docela dobře, pak teda až ta privatizace byla špatná. Ale všechno jste udělali dobře, ale to nejdůležitější, to jste neudělali. Vy jste se snad domluvili s těma komunistama, že jo, nějakým způsobem, že je nebudete trestat. No vůbec to tak nebylo. Bylo to tak, že on se stává na konci roku 89 prezidentem, mimochodem prvním prezidentem antikomunistickým ze všech zemí bývalého východního bloku. Jo? A to tady nebudu vymenovávat.
0: Kterého zvolili komunisti, ano, já si to pamatuju.
1: I k tomu se mě vrátit, kterému zvolili komunisti, ale byl první antikomunista ze všech těch zemí. A už v lednu 90 jsme s Jirkou Křižanem, což byl tehdy jeho nejbližší člověk, já jsem za ním přišel, a říkal jsem, Jirko, to necháme opravdu ty komunisty jen tak, jako že se nic nestalo. To opravdu si nemyslíme, že to byla obdobně zrůdná moc jako nacisti. To si to nemyslíme, to jako tady to bude OK. Němci se s tím vypořádali. Jirka Křižan byl zapřísahal antikomunista a já taky tedy a řekli jsme si, ano, tak půjdeme za Václavem a budeme mu připomínat, a on byl tehdy Václav ve funkci za 14 dní jenom teprve, jo, to bylo hned skvělé. Budeme mu připomínat, že se tato otázka musí řešit. Tak jsme to udělali, vaše svala schůzi do Navikárku, to je ve Zlaté uličce, myslím, asi se nemýlím, nebo tam vedle někde, na Vikárku, na Pražský hrad. A tam se sešlo celé takové to vedení sametové revoluce. Ona vlastně ještě dobíhala v tu dobu. Jo, už byla za náma, ale dobíhala. A tam vaše, který předestřel, protože s náma souhlasil, že by měla být komunistická strana zakázaná a postavená úplně mimo.
0: Tak a kdo ho postavil do Lahtě tedy?
1: No, to se mi bude teďko těžko odpovídat, jo, protože jsou to naši přátelé. Já si je pamatuju i jmenovitě všechny. Já jsem na velkých rozpadcích, jestli je mám jmenovat. Prostě vystoupili přátelé, kteří řekli, to bude velmi složité, možná můžu říct Zdeňka Jičínského, ten by se za to asi nestyděl, možná byl jejich mluvčí takový. Václavé, to je složitá věc, to by se muselo hluboce promyslet, to by znamenalo vyhlásit právní diskontinuitu, to by znamenalo, že by přestali platit mezinárodní smlouvy, dokonce i sňatky jmenoval, no to já nevím, jak by to bylo v Německu, že jo.
0: To byla takzvaná jo. manipulace levicovým křídlem.
1: No, přesně tak, jo. A teďko oni to jako přímo proti tomu nevystoupili, ale řekli, musíme teda udělat hloubkové analýzy. A ty se začaly dělat a mezi tím přišel rozpad státu, který to jakoby přehrnul. Každopádně z té Vikárky jsme nešli s jednotným názorem, že to udělat. A pak se tam objevoval názor, který mi byl extrémně protivný. Lépe než je úplně vyřadit a udělat z nich hrdiny, protože jejich skupinu obyvatel, které podporujou, a trpitelé, komunisté trpitelé, že jo, tak je lépe je mít parlamentu a tam je kontrolovat. No tak ta kontrola parlamentní nebo vládní kontrola těch nebezpečných živů je už známá z období Třetí říše, kdy prostě Hitlera taky uvedli k moci a řekli, my ale odkontrolujeme. Tak to tedy ne.
0: Chtěně kontrolujících prvků je
1: tady. No jasně. A pak se z těch kontrol samozřejmě rozplynul. No a nakonec to dopadlo tak, že vlastně jsme to neudělali, ale všichni naši občané by měli vědět, že ten pokus, úplně závažný pokus tady byl.
0: Ale teď mi jenom řekněte, nebylo to Havlovo chování k tomu levicovému křídlu. Nebylo dané primárně tím, že prostě i v období charty a i ve vězení, když byl, tak byl vlastně obklopený levičáky, prostě Dinsbír ve vězení a tak dále. Všechno to na něj působilo zleva.
1: Ano, vlastně to byla ta obroda, že to by bývalí komunisté, kteří odešli ze strany v roce 68, ale byli tam předtím, což samozřejmě taky v sobě nese určitý tedy, ale v různých funkcích, někteří z nich byli mladí, takže za ta 50. léta asi pravděpodobně nesli vůbec žádnou odpovědnost. No nicméně v roce 68-69 se s tím rozešli a potom sehráli velice významnou a pozitivní roli v období tedy charty a normalizace.
0: S tím já vůbec nepolemizuju. No, mně jenom šlo o to, že
1: tím vám dávám za pravdu. A ty byli všude kolem.
0: Ano.
1: A když byste se mě zeptala, kolik tam bylo vyložených takových jako antikomunistů typu Paloušovců, Bendovců, dejme tomu, jo, tak byli tam, ale Baťek, ale nebylo jich až tolik.
0: Jasně. Mimochodem s tím by taky mohlo souhlasit a opravdu mě, jestli se mýlím, že vlastně očekávali mnozí od Václava Havla, když začal prezidentovat, že se velmi vstřícně postojí k politickým vězňům. A z 50. let. Ale místo toho ho viděli spíš v družném rozhovoru s komunisty z 50. let. Všiml jste
1: myslíte,
0: si to?
1: Myslíte ty budoucí obradisty?
0: No, ano.
1: No to je samozřejmě problém. No například už jenom ten fakt zákazu komunistické strany by byl pro tuhle tu skupinu problematický,
0: no,
1: že jo? Jo? Jo, čili tady je někde problém, ale velmi citlivý, protože ty lidé byli zasloužilí vlastně odpůrci normalizačního režimu a strašně těžko...
0: Odpůrci režimu, který pomáhali stavět, že jo?
1: No, tak chcete-li to takhle příkře formulovat, tak samozřejmě...
0: Já se ptám, jestli to tak je.
1: No ne, to tak vy sama víte, že tak je, že jo? Ta otázka je návodná prostě, jo? Ale, no jistě, no ale, jak, ale říkám, tam je velmi důležitý ten faktor toho, že drtivá většina z nich nebyla v tom věku, aby v tom období něco skutečně zavinila. Vezměme si příklad Věnka Šilhána třeba, jo. To, taky by se mohl, byl to komunista, ale on se hrál mimo, to musím doříct, on se hrál mimořádně pozitivní roli na takzvaném Vysočanském sjezdu, který se sešel těsně po okupaci Československa sovětskou armádou a on tam zastával ta neochvějná stanoviska, takže Věnek Šilhán se měl tu šanci se projevit jako vyložený hrdina třeba, jo.
0: Pojďme, jestli blíž k Havlovi, ano. A prozraďte nám, co si myslíte, že kdyby dneska Havel slyšel z politických kruhů to, co tam existuje, reálně vulgarity, i jako banality, a prostě viděl by tam něco, co je pro něj proces nepokojivé, nebo by nad tím mával rukou?
1: Ne, on by byl zděšen. A na to dám hlavu na špalek. On totiž v závěru jeho života, kdy ty problémy se zdaleka tak nevyhrotily a byly to v podstatě vnitropolitické třenice o různých směrech uvnitř demokratického směřování, tedy už byl zděšený, že se to vymyká, že vše ztraceno, jo. On měl takovéhle, pak některé defety, já jsem říkal, Vašku, nečti ten internet, fakt to nečti, tam se objevovaly těžce dehonestující, jakoby provokační poznámky vůči němu, nečti to, co máme za sebou, je světoborné. Je to rozpad bipolárního uspořádání světa. Konec studené války, srovnatelný s pádem říše římské, jak první, tak druhé, jo. A tak to nečti. A už tehdy byl zděšený. A kdyby dneska tohle zažil, tak si říkám, jsem rád, že se toho nedožil.
0: Mimochodem, co by podle vašeho názoru tedy Václav Havel v dané situaci dělal, protože máme řídí nás politická garnitura, která zešla ze svobodných voleb, to vůbec nikdo nespochybňuje, ale někteří, asi včetně toho Havla, z toho jsou jakoby brutálně nešťastní a jsou si nespokojení. Co vlastně by mohli dělat? Občanská neposlušnost.
1: No, v tomto okamžiku, když to mám oklikou, ještě přes toho Havla, dostal se přesně k vaší otázce, to znamená, v jakém stádiu nebo stavu životních sil vás toto potkává. Kdyby tato situace potkala 50-letého nebo 40-letého Havla, tak nepochybuji o tom, že v sobě mobilizoval síly velice významné a za, jak tomu čelit. Jo? Kdyby to potkal 70-letého Havla, tak by asi ustrnul. To znamená, že jak se kdo cítíme i my, pokud máme tu sílu, tak je na každém z nás, abychom se tomu vzpříčili. My máme jednu obrovskou zbraň, kterou jste připomněla. Za to děkuju, protože to je ta občanská neposlušnost. Já jsem to kdysi měl dokonce vystupňované a ta občanská neposlušnost už je na konci toho žebříčku odporu, kdy už prostě odmítáte ten režim, jak se chová, pak už je revoluce. A ta občanská neposlušnost, nejdřív je nespokojenost, ta je vyjádřená, dejme tomu, různými demonstracemi, ale ta neposlušnost znamená ne dost toho. Tak to, k tomu, kdybychom se uchýlili, a s tím pak souvisí třeba i generální stávka, jo, tak to je samozřejmě nástroj, na který ty režimy už jako slyší, ale mohou vytáhnout zbraně.
0: Já vím, že na tohle je, co se vás teď zeptám, hrozně jakoby složitá, těžká odpověď. No. Ale pro vás, jo. V momentu, kdy se vám hrubě nelíbí, jak se nějaká skupina politiků třeba chová a půjdete směrem k občanské neposlušnosti, jak rozlišíte, že je čas pro občanskou neposlušnost, když si zároveň připustíte, že tyhle politiky vybrali ty demokratické volby? Rozumíte?
1: Ano, já vám naprosto rozumím. Tam je potřeba si připomenout, že to, že je někdo zvolen, neznamená, že dostává do rukou neomezenou diktátorskou moc. Jo. Tak to si to představují ty diktátoři. Tak to si to představuje Putin, Trump a nebudu jmenovat další. Ne, on je zvolen s určitým programem, aby ho plnil a aby sloužil demokracii názoru národu. Ne, aby si přisvojil na základě té volby moc. To znamená představa, že občané mají tu možnost kontrolovat ten systém a ty své zvolené představitele jenom vždycky po těch 5 nebo 6 letech při volbách je naprosto mylná. Občané z ústavy mají právo je korigovat i v průběhu té vlády a to potom teda formou demokracie. A teďko to měřítko, které se, tak jedno z měřítko, pokušení nahradit respekt občanům silou. To zažíváme. Pravdu zaměnit za účelovost. To taky zažíváme. A odpovědnost, a to zažíváme zejména teďko z Ruska, odpovědnost vůči mezinárodním zákonům, vůči vládě jako takové a vůči lidskoprávní otázky nahradit normální přímou vojenskou silou. To znamená, že ten Putin se například úplně vykašlal na všechny zásady morálního, mravního, odpovědnostního jednání a prostě se chová jako rozuřený tygr puštěný to. A když tyhle ty známky, už končím, když tyhle známky ucítíte, že se kombinují a kumulují a gradují, tak pak je čas na občanskou neposlušnost.
0: Jasně, jenom abych tomu dobře rozuměla. Kdy se tady v Česku za nové vládní garnitury měnilo něco silou?
1: No tady zatím ne, ale no zatím ne, zapaď pambu, protože taky si nemyslím, že ještě je čas na občanskou neposlušnost.
0: Ne, ale jak jste řekl, přirozená autorita je nahrazená silou.
1: Jako no třeba.
0: Tak,
1: no.
0: Jasně. Tak jenom jestli už dneska vidíte na té české společnosti, že se děje něco s náznakem jako síly. Můžete říct všechno?
1: Ano, můžu.
0: Můžete říct
1: ne, já vám řeknu konkrétní příklady.
0: No, povídejte.
1: Jo. Protože samozřejmě jsou relativní jakoby poměry a pak jsou absolutní poměry. A když se ty absolutní poměry toho, ty koncentrace moci začnou slučovat, tak to nebezpečí není v tom, že každá z těch věcí, dejme tomu, že se dá vydýchat, ale v tom součtu už jsou nevydýchatelné. Jo? Tak si vemete, například, když se vláda pokouší, já jsem na to složil dokonce takový borovské, jakoby ve stylu borovské epigram, parlament drží kasu a vláda má paklíče. Když se vláda snaží přeorganizovávat zákonně státní rozpočet, například návrhem Schillerové, že ona jí bude jednotlivé kapitoly, asi o tom víte, přeorganizovat uvnitř těch rozpočtů a tím bere tu odpovědnost rozpočtovému výboru parlamentu a samozřejmě parlamentu jako takovému a parlament jako kapr, když to schválí, si vypouští rybník, protože ale neuvědomuje si, že běžným zákonem nemůže nahradit ústavní zákon. Ústava říká, že rozpočet je jednoznačně odpovědný parlament.
0: No jasně, ale to jí asi někdo zodpovědný, například ústavní soud, může velmi rázně říct.
1: Že? No tak doufám, že jí to řekne. Nebo se pokouší o to, aby mohla čerpat 10% nad rámec státního rozpočtu na takzvané obrané účely. OK, chápeme, že někdy se musí rozhodovat rychle, ale musí taky dodat, že do 30 dnů nejpozději to musí parlament schválit, jinak prostě ten její krok je nezákonný. Hmm. To taky se nedozvídáme o tom limitu. Jo?
0: No jasně, mimochodem, to je podobné s vyhlášením války v Americe, kdy vlastně, když to potřebuje prezident udělat rychle, tak to udělá, ale zároveň do 30 dnů nebo do 60 musí dostat potom to schválení.
1: Přesně.
0: Ale když ho nedostane, tak se nic neděje.
1: No,
0: rozumíte?
1: No a to už je pak ale téma na občanskou neposlušnost, jo? Protože to, jakým způsobem Trump překračuje, to už by si žádalo teda
0: jasně,
1: tu neposlušnost.
0: Ale já jsem vlastně chtěla jenom naznačit, že bohužel tohle není jenom naše nemoc. Takový
1: není,
0: to,
1: no to když, máte pravdu. Tak. Ale tomu se musí bránit. A to není všechno. Když se vláda rozhodne zrušit informační centra Evropské unie po celé republice, tak co nám tím naznačuje? Už se nezajímejte tolik o Evropskou unii, máme taky jiné možnosti krytí, co takhle Kreml třeba, jo? Velmi nebezpečné.
0: Jasně, ale opět tady vůbec se nechci nikoho zastávat. Jenom říkám, na to má vláda právo. Vláda má právo na to zrušit informační centra Evropské unie.
1: No.
0: A to, že tím něco jakoby říká, to už je, na to už není důkaz. Rozumíte mi?
1: Ano, rozumím, ale já mluvím právě proto mluvím o tom součtu. Každá z těch věcí by se dala takto, jakoby, oni se o to ani snaží, tak jakoby vysvětlit, a no jo, no tak vlastně jo, bychom si řekli, ale v tom součtu. A když do toho součtu budete připočítávat dál, Česká televize, Český rozhlas, už nebudou svobodní, budou závisí na našem rozpočtu. Připočítejme k tomu součtu třeba i pád, my jsme ho zarazili, ale ten proklamovaný, nebo já nevím, už téměř pád knihovny Václava Havla, má být na bázi neziskového sektoru. Dáme-li ho prostě pod státní rozpočet, můžeme to utáhnout. Jo?
0: No dobře, ale tohle je z hlavy vdovy po Václavu Havlovi, ne?
1: No a to...
0: Ne, já se ptám, to ano, není politička.
1: Ano, no jo, ano. Ale potom tedy, jestliže se Dagmar rozhodla, to dá městské knihovně, a pozor, já si městské knihovně vážím, jo. A přece jenom je, a má výborného ředitele, ale přece jenom je závislá na rozpočtu magistrátu, jo.
0: Jasně.
1: A magistrát je dobře obsazen momentálně, nebo řekněme bezpečně, jo. Ale to se může změnit.
0: Bez
1: už
0: pochyby.
1: Po těchto volbách, jo. A najednou řeknu, jestli tam budete si hrát na brsou ty Havlovy věci, tak vám to trošku snížíme, ten rozpočet, a najednou bude problém. Proto já tvrdím, že ano, městská knihovna je určitě dobře, národní knihovna by byla taky dobře, vůbec s tím nemám problém, naopak tomu fandím, ale místo toho ten maják té demokracie, a není jich moc, je to Člověk v tísni, ještě a pár takových organizací, ještě máme na Charty 77 a tak dále, tak ten maják demokracie musí stát jednoznačně na občanském základu, či musí být nezisková organizace. Proto Václav Havel zdůraznil občanská společnost.
0: A teď mi řekněte, určitě jste si všiml, nešlo si nevšimnout, že z Václava Havla dnes mnohem víc než v době, kdy byl na Hradě, děláme morální autoritu. Ale nebyla jeho cena právě v tom, že byl plný pochybností, plný rozporů vnitřních, jako sám se sebou se prál věčně.
1: Ano.
0: Dá se zároveň takovýhle člověk pokládat za morální maja? Já se ptám.
1: No, tam je... Tady já odpovím podle sebe a může se objevit někdo, kdo tu odpověď bude rozporovat. Jo? Každý má svoji osobní zkušenost. Jo? Já jsem se naučil u Václava Havla oddělovat jeho osobní život a jeho poselství v oblasti společenské a politické. Co se týče toho jeho společenského politického poselství, včetně té občanské společnosti, tak musím říct, že nemám skoro žádný výhrady. Já to docela znám dobře. A tam není nic, čím bych nesouhlasil.
0: A jaké máte výhrady k jeho osobnímu životu?
1: No, ale právě to, co naznačujete, on to byl člověk z masa a kostí. Každý člověk má svoje chyby. Jo? Těch chyb, už jsme o něčem mluvili, to byly z té politické oblasti, dejme tomu, těch chyb u Václava Havla bylo zhruba... byla zhruba obdobná porce jako u všech ostatních, jo? Nebo u těch lidí, kteří jsou dobří lidé, ale nevyvarují se. Tak nebudeme tady diskutovat oblast mužsko-ženskou, protože...
0: Je to vůbec to neměla nemám, v umyslu, v ale já nemám spíš mě zajímal přehled. Ten Havel hledající, plný rozporů, plný pochybností.
1: Ano, a to je přesně to, co vy jste řekla, a on to vlastně na sebe prozrazoval v průběhu svého života. Teď on nám to přece říkal, že má pochybnosti, že si sám sobě připadá nedostatečný, že sám sobě si připadá i nedostatečný, jakoby nestatečný. On byl kombinace zvláštní laskavosti a přívětivosti, ale s velkou politickou silou a odhodláním v případě, že šlo o věc, kterou považoval za bezpodmínečně a jednoznačně důležitou.
0: Poslední otázka. No. Jde o vteřiny, chci říct. O vteřiny. Ano, ano. Představte si, že tady ve studiu s váma sedí Václav Havel, no. A vy se ho máte zeptat jednu otázku. Jaká by to byla?
1: Tak kterou jste se zeptala vy, Vašku, prosím, co říkáš tomu, co se dneska děje a co říkáš zejména Trumpovi. Rusy známe, ale co říkáš Americe?
0: Michal Kocáb, hudebník, blízký přítel Václava Havla, bývalý politik, byl mým dnešním hostem. Děkuju moc.
1: Děkuju, hezka, no.
0: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Havel se ptá Peroutky.
3: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou, až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Krušnohorské Moldavie znovu řeší předvolební příliv nových obyvatel. Podle starosty jde o účelovou turistiku. Nobelovu cenu za medicínu si letos rozdělí tři objevitelé buněčných vypínačů. Nejlepší střelec historie NHL Alexander Ovečkin po této sezóně ukončí kariéru v zámořské soutěži. Dlouhé kolony jsou na silnici 68 před novými omezeními u mostů u Jablunkova. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Do Moldavy v Krušných horách se přihlašují další noví obyvatelé. Podle starosty Davida Leitermana z ODS jde o fiktivní trvalé pobyty s cílem ovlivnit komunální volby. Před 4 lety se z tohoto důvodu muselo hlasování v Moldavě opakovat.
5: Snad 6. období, kdy těsně před volbami se přistěhovává větší počet obyvatel do stále stejných nemovitostí.
6: Podle starosty Davida Leitermana, který opět kandiduje, to je především ubytovna v Novém Městě a bývalý hotel v Moldavě. Jejich spolumajitelkou je zastupitelka Iveta Boudyšová z SPD, současná jednička uskupení Hlas obce. Uvedla, že proti krokům starosty se bude bránit.
7: Protože si myslím, že každý občan, který má platný doklad, tak má právo volit, ať je tam den, půdne, je tom 10.
6: Z Moldavy Jana Vitásková, Radiožurnál.
4: Vláda schválila novou koncepci státní kulturní politiky. Dokument určuje její směřování na další 3 roky a navzdory protestům kulturních organizací nahrazuje dokument prosazený předchozím kabinetem.
8: Podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy byl ale návrh neufinancovatelný. Zdůraznil, že původní dokument vznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro současnou vládu. V tom se má nová koncepce lišit.
9: Kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité.
8: Na návrhu se mají podílet i profesní asociace. To zpochybňuje prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
10: Byla poškozená důvěra, že je možné jakýkoliv dialog s ministerstvem kultury vést. provést.
8: Podle Bakuleho totiž ministerstvo v návrhu nezohlednilo připomínky kulturní obce. To skritizoval i bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS.
11: Je to pro mě pro jasné arogance Otto Klempíře a jeho neochoty bavit se s těmi, pro které má pracovat.
8: Dokument počítá s obnovou kulturního dědictví nebo zvýšení konkurenceschopnosti České audiovize. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: 40 šéfredaktorek a šéfredaktorů českých médií vyzývá politiky, aby dodržovali základní principy slušné komunikace. Text prohlášení je například na serveru iRozhlas.cz. Šéfredaktoři adresují výzvu všem bez ohledu na funkci a politickou příslušnost.
12: Vyzývají politiky, aby stejně jako novináři nepodněcovali k násilí a žádají je, aby se toho zdrželi i na sociálních sítích. Poukazují také na to, aby se oficiální informace od úřadů dostávaly ke všem novinářům. Podle ministra pro sport a předsedy poslanců motoristů Borise Šťastného je nutné komunikovat slušně ze strany politiků i novinářů.
13: Odmítám projevy násilí na sociálních sítích nebo ve veřejném prostoru a vždy dodržuji pravidla slušné komunikace.
12: Výzvu médií podporuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
14: Média jsou nedílnou součástí demokratického uspořádání země.
12: 40 šéfredaktorů, kteří výzvu podepsali, je z audiovizuálních, tištěných i digitálních médií různých zaměření. Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: Nobelovu cenu za lékařství si letos rozdělí tři vědci. Němci Peter Hegemann, Georg Nagel a Američan Carl Dysart vyvinuli buněčné vypínače ovládané světlem. Položili tak základy tzv. Optogenetiky.
15: Je to nástroj, který umí zapínat nebo vypínat jednotlivé buňky v mozku, vysvětlil při vyhlašování cen Abdel El Manira z Nobelova výboru pro medicínu. Vědcům tu pomáhá mapovat, jakou funkci mají jednotlivé skupiny mozkových buněk a co se stane, když přestanou fungovat správně, dodává Anna Vedelová z Nobelova výboru. Díky tomu existují myší modely pro zkoumání demence, epilepsie a dalších nemocí. Martin Srp, Radiožurnál.
4: Turecká nákladní loď se potopila v Černém moři po dronovém útoku. Je v mezinárodních vodách asi 40 kilometrů od Rumunska. Tamní úřady vyslali na záchranu námořníků dvě plavidla. 11 lidí se jim povedlo zachránit. Dva členové posádky, včetně kapitána, zemřeli.
16: Loď Rojat Mamadov plula podle rumunského serveru Digi24 z ukrajinského přístavu Izmail do italské Raveny. Rumunské úřady uvedly, že loď naložená obilím z Ukrajiny se potopila. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vezla náklad kukuřice. Z úderu Zelenský obvinil Moskvu. Na nákladní lodě v Černém moři útočí Rusko a Ukrajina vzájemně ve snaze narušit export zemědělské produkce nepřítele. Mírové řešení vývozu zemědělských produktů Rusko odmítá. Jiří Chábera, Radiožurnál.
4: Ve Francii dnes zůstalo kvůli studentským protestům zavřených přes 400 středních škol. Některé z nich přešly na distanční výuku. V několika městech přerostly protesty v potyčky s policií. Jeden student je vážně zraněný.
17: U gymnázia ve městě Lens protestovalo zhruba 200 až 250 studentů, kteří podle prefekta Françoise Xaviera Louche házeli na policisty kameny a zábavní pyrotechniku. Při zásahu policie zranil studenta prvního ročníku střední školy granát, který mu utrhl ruku. Jeho spolužačka řekla deníku La Voix du Nord, že granát hodila policie. Co přesně se na místě stalo, vyšetřuje generální inspekce národní policie. Studenti protestují druhým týdnem proti časté rušení hodin nebo stavu školních budov. Na některých místech se k ním přidali výtržníci. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Nedožité 90. narozeniny dramatika, disidenta a prvního polistopadového prezidenta Václava Havla připomínají akce po celém Česku. Třeba v plzeňském kulturním centru Moving Station právě dostává 90 lidí prostor pro 90-vteřinový proslov. Sleduje to reportér Pavel Hala.
18: Lidé sem stále přicházejí a spontánně se přidávají se svými vzkazy. Nejde totiž o vzpomínkový večer s pár řečníky, ale zapojit se může opravdu každý. Ať už připomínkou odkazu Václava Havla, vlastní úvahou třeba o občanské společnosti, nebo klidně jen několika vteřinami ticha. Akce 90x90 rovná se 90 teď probíhá venku na ulici před vstupem do kulturního centra Moving Station. Postupně se během následujících dvou hodin účastníci přesunou do vnitřních prostor. Z Plzně Pavel Hala, Radiožurnál.
10: Nejlepší střelec nové NHL Alexandr Ovečkin po této sezóně ukončí kariéru v zámořské soutěži. 41-letý ruský útočník Washingtonu to oznámil spoluhráčům i fanouškům. Ovečkin hraje za Capitals celou kariéru v NHL a před touto sezónou s klubem podepsal poslední roční smlouvu. Do svého 22. ročníku vstoupil s 929 góly. Rekord Wayna Gretzkyho překonal loni v dubnu. Hokejisté Českých Budějovic hostí v Tipsport Extralize Kometu Brno. Motor v této sezóně doma ještě vždy získal alespoň bod. Brňané zase uspěli ve třech z posledních čtyř utkání. Zápas přímo na stadionu sleduje Kamil Jáša.
19: Druhá třetina začne přesně za 13 minut a 42 vteřiny. Po prvních 20 minutách České Budějovice vedou nad Brnem 2-0. Jeden gol dal Lantoši, druhý Ulesen 2-0 tedy. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
16: Kolony na D1 před Brnem i na 68 na Jablunkovsku. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy začíná první část kolony kamionů v pravém pruhu stále za Vyškovem.

0: kolem kilometru 221. Místy je roztržená až pak do zúžení u D2. Silnice 68 mezi Třincem a Čacou zůstává ucpaná v okolí mostu u Jablunkova kvůli sérii nových omezení. Kolony směrem na Slovensko jsou už od Šelky na začátku obchvatu Jablunkova, zdržení je i přes hodinu. Směrem do Čech je to od hranice zhruba na půl hodiny. V Praze počítejte s kolonami na okruhu směrem D1 na letiště mezi exity 15 Slochkov a 16 Barrandov, je to na 10 až 15 minut kvůli zúžení. Před okruhem je tam plná i ulice k Barrandovu od odbočky na Holini. Na jižní spoj se směr Černý most vzniká kolona za Vídeňskou kolem ucpaného nájezdu na magistrálu směr D1. Dál je to na čtvrt hodiny až k porouchanému vozidlu za nájezdem ze Spořilovské. A kolona popojíždí taky z Barrandovského mostu čtvrt hodiny před Mrazovku, do které regulují vjezd kvůli kolonám na výjezdu z Blanky v Troji v okolí mostu Barikádníků. Další zelená vlna nejpozději po předvolební debatě.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 9 až 4 stupně, v údolích místy kolem 2 a přízemní mrazíky, na horách kolem 5 stupňů, v kotlinách výrazně méně. Zítra má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A teď začíná předvolební debata s Tomášem Pancířem.
3: Hezký podvečer. Ve vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Rádia Praha právě teď začíná první ze série 4 debat před volbami do zastupitelstva hlavního města Prahy. Do těchto debat jsme pozvali zástupce všech subjektů, které kandidují právě do pražského zastupitelstva. Těch subjektů je celkem 24, rozdělili jsme je tedy do 4 debat po 6 účastnicích. Kdo se s kým utká, ve které z nich, to určil los za účasti notáře.
1: Volby 2026, debaty lídrů.
3: A los stanovil, že dnes ve studiu S2 v budově Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech vítám dvojku na kandidátce Spolu pro Prahu, tedy ODS a TOP 09, současného náměstka pražského primátora a hudebníka Michala Hrozu. Dobrý den.
4: Vážení posluchači, dobrý večer.
3: Šestku na kandidátce Svobodných, manažera v autoprůmyslu Jana Dočekala. Dobrý den.
5: Hezký večer vám i posluchačům.
3: Lídra kandidátky Spojená levice pro Prahu KSČM ČSSD KSČ, vědecko-výzkumného pracovníka Petra Vlčka. Dobrý den.
6: Dobrý den, díky za pozvání.
3: A také dvojku kandidátky Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy, zakladatele strany Rebelové Miloslava Zjentka. Dobrý den.
7: Dobré odpoledne.
3: Měli tu být s námi ještě zástupci dvou uskupení, Lepší život pro lidi a Urza.cz, ti ale možnosti zúčastnit se předvolební debaty Českého rozhlasu nevyužili. Abychom zachovali stopážově rovné podmínky pro všechny, tak v případě, že v některé debatě je účastníků méně, její délku adekvátně zkracujeme, to je tedy případ dnešní debaty. Na úvod položím vám všem stejnou otázku, poprosím pokud možno o stručné odpovědi. Co jsou podle vás tři věci, které Praha a Pražané od vás, tedy politiků, nejvíc potřebují? A vezměme to v tom pořadí, jak jste byli nalosováni do dnešní debaty. Začíná tedy Spolu pro Prahu Michal Hroza.
4: Dobrý večer ještě jednou. Pokud to mají být tři věci, tak určitě je to urychlení bytové výstavby v Praze, dokonce bych řekl zdvojnásobení toho počtu. Pak další věcí jsou určitě strategické dopravní stavby, reforma parkování v Praze a koordinace a pak udržet Prahu mezi těmi nejbezpečnějšími městy v Evropě.
3: Stejná otázka pro Jana Dočekala ze Svobodných.
5: Já se domnívám, že budeme mluvit téměř stejně. Z mého pohledu jednoznačně doprava, potom nedostupnost bydlení, které je nutné okamžitě řešit, a potom zanedbaná údržba infrastruktury Prahy, ať už to jsou mosty, ať už to jsou stadiony na Strahově a tak dále. Děkuji.
3: Stejná otázka pro lídra Spojené levice pro Prahu Petra Vlčka.
6: Tak je to pro nás dostupné bydlení. My chceme, aby město bylo aktivním developerem, aby městské bydlení bylo za neziskové nájemné. Potom chceme důstojné mzdy v městských firmách a za třetí zlepšení dopravní situace v Praze.
3: Tak do čtvrtice stejná otázka na úvod. Miloslav Zjentek, Rezidenti Rebelové.
7: Tak my jako spolek Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy chceme hlavně dostupnější bydlení, funkční dopravu a transparentní hospodaření Prahy.
3: Tak děkuji za stručnost. Pokud takhle vydržíme, tak se toho od vás posluchači dozvědí víc, než jsme možná čekali. Díky, prosím, vydržte v tom. Shodli jste se v podstatě většinově, že největším problémem je bydlení. Bylo to třikrát na prvním místě, jednou na druhém místě. Pojďme tedy začít detailněji právě bydlením. Když jsem se díval do vašich volebních programů, tak Spolu pro Prahu v kampani prezentuje časový plán, co kdy uděláte. V sekci do měsíce máte bod na startování výstavby, kde se píše, že výstavba bytů je vaší absolutní prioritou, že do měsíce chcete zjednodušit veškeré povolovací procesy, na které má město vliv. Které procesy to jsou? Co během měsíce můžete zjednodušit tak, že tu nastartuje výstavbu bytů?
4: Tak já jsem přesvědčen o tom, že v Praze je potřeba, dnes dokončujeme asi 5000 bytů v průměru ročně. Je potřeba tohle množství zdvojnásobit, protože z té krize bydlení, tak se můžeme jedině prostavět. Určitě bych se nespoléhal pouze na městského developera.
3: Pardon, rozumím tomu všemu, ale k té mé otázce, které povolovací procesy jsou takovým limitem v tuto chvíli a dají se během měsíce změnit tak, aby se stavilo dvakrát víc?
4: My věříme tomu a taky je to vidět, že mezi jednotlivými městskými částmi jsou velké rozdíly. Je určitě možné, aby jsme se snažili posílit stavební úřady, aby zkrátka tam byli kompetentní lidé, kteří budou schopni rozhodovat rychle. Myslím si, že pro budoucnost je možné i použít umělou inteligenci, tak aby jsme jako tam, kde jsou to automatizované procesy, tak aby jsme se jimi nezdržovali, aby nebyli blokováni ty kompetentní úředníci. A myslíme si, že samozřejmě víme, že tahle věc je výrazným způsobem ovlivňována podobou stavebního zákona. To si nebudeme nalhávat, že tak není. Teď byla schválena novela tohoto zákona a myslíme si, že určitě i Praha může samozřejmě jako a dělá to prostřednictvím PDSky přispět k tomu, aby byly jako připravovány v těch brownfieldech prostory pro to, aby se tam dalo rychleji stavět. Praha může určitě nalézt ta místa, kde je možné stavět, připravit to ve spolupráci s tím soukromým sektorem, který je skutečně to umí, protože to dělá pro svůj zisk, tak je možné ve spolupráci s ním dosáhnout větší rychlosti té výstavby bytů. Ale myslím si, že je potřeba opravdu, aby na tom se podílely všechny jako jednotlivé části, to znamená věřím tomu, že je potřeba lépe spolupracovat se soukromým sektorem, se stavebníky, že je potřeba mít toho městského developera, který bude stavět městské byty. A myslím si, že bude dobře v budoucnu pracovat i s tou tradicí družstevní výstavby bytů, která tady za té první republiky byla velmi úspěšná.
3: Já možná pro některé posluchače přiložím PDSka, je Pražská developerská společnost, alespoň předpokládám. To byl tedy kandidát Spolu pro Prahu Michal Hroza. Svobodní ve svém programu píší, že urychlí výstavbu na brownfieldech. Znamená to, že spoléháte, že bytovou krizi vyřeší developeři, kteří právě budou stavět na brownfieldech, nebo chcete spoléhat i na to, že město bude stavět své byty?
5: Tak já především řeknu, že během jednoho měsíce, jak tady zaznělo před malou chvilkou, nevyřeší nikdo nic. Ani kdyby nabral další 20 úředníků nebo 50 nebo zaváděl umělou inteligenci. Zpátky k vašemu dotazu těch problémů, které brzdí výstavbu v Praze, je celá řada. Jednak to je nepružný územní plán, jakákoliv změna je běh na dlouhou trať. Povolování stavebního řízení, kdy trvá řádově 10 let, nenapomohlo tomu ani, nebo zrychleně napomohla ani novela stavebního zákona, kterou taky zmiňoval předřečník.
3: Pardon, já vám do toho skočím, když tohle vyjmenováváte, to ale nejsou věci, které by se daly změnit z vedení Prahy.
5: Nejsou. Z vedení Prahy těch možností až tak moc není v tuhle tu chvíli. Jsou to v zásadě dvě věci. Jednak svěřit výstavbu jednak soukromým developerským firmám a druhá věc je přestat developery vydírat. Protože v okamžiku, když developerovi řekneme, že postaví, já nevím, teď konstřelím od boku, 200-300 bytů, ale k tomu musí udělat školku, opravit park a udělat příjezdové silnice a kdo ví, co ještě, tak samozřejmě ty náklady rozpočítá do těch jednotlivých bytů. Ale tohle z toho je starost městské části, aby se o tohle to postarala. Na to mají z rozpočtového určení daní peníze ty městské části a to je jejich úkol. Když to necháme dělat toho developera, zákonitě tím zpomalujeme ty výstavby a zdražujeme bytový fond.
8: To znamená, že když ve vašem programu píšete, že nové bydlení musí vznikat společně se školami, dopravou a dalšími službami, tak tím myslíte, že tohle mají dělat městské části?
5: Ano, ale odděleně.
8: A co má být dřív?
5: Musí to fungovat vzájemně. Tam musí být koordinace. Jo, nejde postavit jednu věc a pak koukat, že tam nemáme silnici. Pak se dostaneme do situace, jako je Úříněme, kde vám vyrostly bytové jednotky, ale zahltilo to místní dopravu.
8: Tolik tedy Svobodní Jan Dočekal. Spojená levice pro Prahu v programu píše, že město bude aktivním developerem, nejen regulátorem. Má tedy město konkurovat soukromým developerům?
6: Tak ne, že město má konkurovat soukromým developerům, to má být hlavní vlastně ten, kdo staví v Praze. Protože pokud bude stavět město, tak potom ty byty také bude moct za neziskové nájemné pronajímat těm, které město potřebuje, jako jsou zaměstnanci městských firem a příspěvkových organizací města. Já bych tady v té souvislosti chtěl zmínit jedno číslo. Ve vašem dokonce, myslím, rádiu jsem slyšel rozhovor s jedním nejmenovaným developerem, velice významným, a ten zmínil, že to, co oni postaví, tak 50% z toho objemu jsou investiční byty. To znamená spekulace. To je první moment. Druhý moment, který on zmínil, tak oni vlastně se jistí, ti soukromí developeři, a nespoléhají samozřejmě jenom na to bydlení, ale vlastně v tom prostoru, kde staví, tak staví i kanceláře. Takže my jako Spojená levice pro Prahu tvrdíme a jsme přesvědčeni, že stavět má hlavně město. A co se týká...
8: Tak hlavně město, to znamená, město má stavět víc než soukromí developeři?
6: To je jako komplikovaný, ale já chci říct, že má stavět městské byty. A ty pak může používat vlastně pro účely, aby je mohlo pronajímat profesím, které potřebuje. Ale také třeba seniorům a těm, kteří prostě nedosáhnou na ten komerční nájem.
8: Když říkáte, že je to složitější, v čem je to složitější říci, kdo má stavět víc?
6: Je to složité například v tom, že město zaspalo některé příležitosti, jak se dostat k velkým vlastně pozemkům. V roce 2025 Praha mohla koupit, myslím, že za 10 miliard mohla koupit pozemky v Bubnech. Neudělala to a tam teďka bude vlastně obrovská developerská příležitost.
8: Což bychom se dostávali dál. Ještě jedna věc, která mě zaujala ve vašem programu. Spojená levice pro Prahu v programu slibuje zavedení poplatku za prázdné byty. Jak ty poplatky by měly být vysoké a jak chcete kontrolovat, který byt je prázdný?
6: Tak měli jsme na mysli byty, které jsou dlouhodobě prázdné. Na západě to funguje v některých městech. Ta procenta, která, nebo tu sumu, kterou vy asi chcete slyšet, tak já přesně neřeknu, ale byly to...
8: Proč ji neřeknete?
6: Já to řeknu trošku zprostředkovaně. Byla to vysoká procenta z ceny té nemovitosti. Takže bavíme se o... Dlouhodobě.
8: A vysoká procenta to jsou
6: desítky procent.
8: Desítky procent ceny nemovitosti.
6: Ano. U dlouhodobě.
8: Jako jednorázový poplatek, nebo to by se platilo každý rok?
6: To by se platilo, to si nesem úplně jistý, myslím, že by se to platilo pořád. Do té doby, než by se ten byt uvolnil.
8: Říká lídr Spojené levice pro Prahu Petr Vlček. Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy mají v programu bod Máme právo na dostupné bydlení. Kdo je to my? To jsou stávající obyvatelé Prahy nebo ti naši posluchači, kteří by se do Prahy chtěli přistěhovat? Nebo kdo je to my?
7: No, především to jsou děti rodičů, kteří byli teďka v Praze.
8: Děti bydlí s rodiči, ne zatím?
7: Dobře, ale děti jednou vyrostou, jdou na vysokou školu a poté chtějí někde bydlet a nemají kde. A jediný, co jim zbývá, bydlet u rodičů třeba v malém bytě, anebo se přestěhovat mimo Prahu. A já si myslím, že to je přesně ten důvod, proč všichni tě dostupní bydlení, protože ty děti nemají kde bydlet, nebo i kdokoliv jede do Prahy, jako není kde bydlet.
8: Takže tím my myslíte děti současných obyvatel Prahy?
7: Ano. Nebo,
8: a ti mají právo nebo lidi, na bydlení, nebo, na dostupné bydlení a ostatní ne?
7: Naši voliči jsou Pražané a jestli hovoříme o tom, že chceme dostupnější bydlení, tak hlavně pro Pražany. Ti, co tady bydlí a nemá kde bydlet, nebo platí extrémní nájem.
8: Co je to dostupné bydlení? Jak vysoký nájem je dostupný?
7: Dostupné bydlení by mělo být v porovnání s ostatními velkými městy v Evropě srovnatelné. Ne, je na tom metodika, kdy se počítá, kolik ročních příjmů potřebujete k tomu, abyste si koupil byt, nebo kolik potřebujete procent příjmu, abyste bydlel v nájmu. A v této metodice Praha velmi zaostává. Takže dostupné bydlení, nedá se říct přesný číslo, dostupné bydlení je v srovnání s těma ostatními velkýma městama.
8: Navážu ještě na to, o čem jsme před chvílí mluvili s Petrem Vlčkem. Vy máte v programu heslo nebyty pro spekulaci. Znamená to, že byste také chtěli zavést nějakou daň nebo poplatek
7: ano,
8: za prázdné
7: ano.
8: byty?
7: Vlastně jedna část našeho skupení jsou rebelové, kteří jako v parlamentních volbách měli hlavní bod programu zamezit spekulativním investicím do bytů.
8: Nebo jak vysoký ten poplatek by měl být?
7: No já si myslím, že by to mohlo být klidně, mohlo by to být docela drastické. Třeba 1 až 2% ročně z tržní ceny toho bytu.
8: K bydlení ještě jedna věc, otázka pro vás, pro všechny, protože v některých programech se to objevuje, a sice omezování nebo regulace krátkodobých pronájmů pro turisty typu Airbnb. Jenom stručně, vy jste pro takovou regulaci?
7: Ano, máme to v programu.
8: Spojená levice pro Prahu?
6: Rozhodně ano, pro přísnou regulaci.
8: Svobodní?
5: Minimální regulace, pouze zajistit, ať to nenarušuje běžný chod těch domů, například luk a tak dále.
8: Spolu pro Prahu?
9: Jsme pro regulaci, vlastně přísné dodržování stávajících předpisů, protože problémem u toho Airbnb zkrátka jsou celé domy, kde už nejsou jiné byty, a ty vlastně se, přestože jsou to hotelové domy, tak nemusí respektovat pravidla a křiví to trh.
8: Posloucháte předvolební debatu Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Rádia Praha před volbami do pražského zastupitelstva. Našimi dnešními hosty jsou Michal Hroza ze Spolu pro Prahu, Jan Dočekal ze Svobodných, Petr Vlček, Spojená levice pro Prahu, Miloslav Zientek, rezidenti Rebelové pro změnu Prahy. Měli tu s námi být i zástupci uskupení Lepší život pro lidi a Urza.cz, ti ale pozvání Českého rozhlasu nevyužili.
1: Volby 2026. Debaty lídrů.
8: Součástí našich předvolebních debat před volbami do pražského zastupitelstva je a bude také stručný dotazník. Položím vám všem stejných 5 otázek a poprosím opravdu o krátké, maximálně jednověté odpovědi. Roční lítačka, tedy jízdenka na MHD, stojí aktuálně v Praze 3650 korun. Nechali byste tuhle cenu nebo ji chcete změnit, případně na jakou výši, kolik by měla stát tato lítačka? Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy.
7: My chceme, aby Pražané dostávali 4 jízdenky denně zdarma.
8: Takže cenu lítačky byste neřešili?
7: Cena lítačky by byla pro nerezidenty, kteří dojíždějí do Prahy.
8: Spojená levice pro Prahu?
6: Určitě nezdražovat, tak chceme připravit městskou hromadnou dopravu v Praze pro jako bezplatnou.
8: Svobodní?
5: Já mám trochu schizofrenní postoj k tomuhle tomu, protože na jednu stranu by ta cena měla odrážet reálné náklady, co by znamenalo zdražení. Na druhou stranu máme totálně ucpané centrum, takže snaha by měla být přesunout lidi spíše do té městské hromadné. Takže zdarma. Kloním se k té variantě zdarma.
8: Spolu pro Prahu?
9: Nemůžeme podle mého soudu chtít nejlepší veřejnou dopravu na světě a zároveň za ní platit jako v Hradci. Takže myslím, že bychom se měli vrátit k té původní ceně před populistickým rozhodnutím 4750 a pak valorizovat tu cenu na základě inflace.
8: Tak, podobná otázka k parkování. Základní roční parkovací karta pro obyvatele Prahy stojí 1200 korun na první, 7000 korun na druhé auto. Kolik by to mělo být podle vás svobodní?
5: Rozhodně nula. Tím, že si koupíte parkovací stání, tak vám to negarantuje to místo. Je to akorát další tahání peněz z kapes.
8: Takže na první i druhé auto nula.
5: Tak.
8: Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy?
7: Určitě by to mělo být víc, minimálně pro druhé auto. A řekl bych třeba pro první auto 2000, pro druhé auto třeba 15 000.
8: Spolu pro Prahu?
9: My nechceme tu stávající cenu měnit pro rezidenty.
8: Takže zůstala by Spojená levice pro Prahu?
6: Nezdražovat.
8: Ani nezlevňovat?
6: Nechat na současné výši.
8: Otázka třetí. Kolik vlastních nájemních bytů a v jakém čase by měla Praha postavit? A předesílám, že nula je samozřejmě také odpověď, abyste nás nepodezírali, že chceme podsouvat, že Praha rozhodně má stavět své byty. To je samozřejmě na vás. Tentokrát začneme Spojenou levicí pro Prahu.
6: V současné situaci je přibližně 700 bytů za volební období.
3: Spolu pro Prahu?
9: Tak docela nedávno zastupitelstvo stávající odhlasovalo, že by Praha měla získávat ročně asi 500 bytů. Takže já si myslím, že jako člověk, který pro to hlasoval, tak odpovědí je těch 500 bytů ročně.
3: Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy?
7: Já si myslím, že by se měl postavit určitě víc bytů než za posledních 8 let.
3: Takže kolik?
7: Takže myslím, že víc než nula. A takže jeden ideální, ideální bylo 1000 bytů ročně, ale samozřejmě, jestli se postaví jeden byt do konce tohohle volebního období, tak to bude velký úspěch.
3: Svobodní?
5: Město není developer. Město nemá stavět byty. Nemá na to kapacity lidské, nemá na to zkušenosti a tak dále. Město má udělat podmínky takové, aby developeři stavěli rádi, rychle a levně.
3: Tak už se nám trošku protahují ty odpovědi, poprosím opět o větší stručnost. Otázka čtvrtá, o kolik míst chcete během příštího volebního období rozšířit kapacity veřejných gymnázií v Praze? Opět i nula může být odpověď. Spolu pro Prahu?
9: Tak v tomto volebním období se to podařilo navýšit o 2500 na těch veřejných školách, na těch soukromých dokonce o 10 000, což je
3: tam
9: výrazně...
3: Tam se na veřejné a v příštím volebním období.
9: Na veřejných to bylo o 2500
3: míst. Já se ptám na příští volební
9: období. A v příštím volebním období já si myslím, že to musíme určitě zrychlit proti tomu stávajícímu stavu ten nárůst té kapacity.
3: Svobodní?
5: Vzhledem ke klesající porodnosti se domnívám, že současné kapacity jsou dostačující.
3: Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy?
7: Myslím, že už je o 10% by se mohli zvýšit, protože záleží na demografii. Sice je malá porodnost, ale děti, které půjdou teďka do gymnázií.
3: Takže o 10% byste navýšil kapacity veřejných gymnázií. Spojená levice pro Prahu?
6: Tak tady v té otázce jsme pro spolupráci se Středočeským krajem, aby se také podíleli na těch kapacitách. A případně, pokud by to nešlo, tak zavedení spádovosti.
3: Poslední, pátá otázka. Podporujete projekt Vltavské filharmonie, nebo by Praha měla své peníze investovat spíš do jiných priorit? Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy.
7: Tak ano, projekt filharmonie je docela krásný, takže my určitě jsme pro, ale chceme vědět, kdo to přesně bude platit, jaká bude konečná cena a jaký bude finální termín
3: dostavení. Pokud by to platila Praha?
7: Pokud by to platila Praha celý, tak určitě ne. Ale zároveň ještě chceme, aby ten projekt byl multifunkční.
3: Tak spojená levice pro Prahu, Vltavská filharmonie?
6: Tak my si myslíme, že ten projekt je na špatném místě, je drahý a dokud nejsou hotovy takové infrastrukturní stavby, jako je oprava Libeňského hlavku a mostu, tak jsme proti stavbě Vltavské filharmonie.
3: Svobodní?
5: Mně se to osobně ten projekt líbí. Chápu, že by to mohla být ikonická budova nebo něco jako je opera v Sydney. Nicméně myslím si, že Praha má těch ikonických staveb více než dost a domníváme se, že ty peníze by šly použít úplně někde jinde a navíc nevěřím tomu, že se vejdeme do stávajícího rozpočtu. Minimálně se zdvojnásobí.
3: Spolu pro Prahu?
9: My určitě ten projekt podporujeme. Praha si takový kulturní stánek zaslouží. Zároveň ten projekt musí být dobře řízen a nemůže to určitě být na úkor některých strategických infrastrukturních staveb.
3: To bylo tedy pět stejných otázek, které položíme v každé debatě, tak aby si naši posluchači mohli udělat názor, jak se na to díváte. Vrátím se k úvodu jako druhé téma, které tady zaznívalo nejčastěji v tom, co Praha a Pražané potřebují, byla doprava. Opět výjdu z vašich předvolebních programů. Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy mají v prioritách, a vy už jste se o tom zmínil, 4 jízdy denně MHD pro Pražany zdarma. Proč právě 4 jízdy? Nebylo by jednodušší dávat zadarmo celou lítačku?
7: Nebylo. 4 jízdy vychází z toho, že lidi se potřebují dostat do práce. Občas tomu potřebují 2 jízdy, by potřebovali 2 jízdenky teoreticky, anebo můžou jít do práce.
3: Tady máme přestupní, takže to stihnou.
7: My v našem programu jsou 60-minutový jízdy, ne 90-minutový, ale ty 4 jízdy mi přijde, že když se večer chtějí rozhodnout ještě do centra Prahy za kulturou, tak se můžou vrátit zpátky a mají to stále zdarma. Pokud by chtěli víc, tak z lítačky se může odečíst nějaký kredit. Ty 4 jízdy jsou proto, aby se takováhle věc nedala zneužívat. Aby nikdo prostě nemohl jezdit tam a zpátky zdarma, protože je Pražan.
3: Vy na webu také píšete, že ty dodatečné náklady na jízdné zdarma byste kompenzovali mimo jiné tím, že ubytovací zařízení zajistí každému turistovi 24-hodinovou jízdenku na pražskou veřejnou dopravu za každou noc pobytu. Tím návštěvníci přispějí na celý systém. To by musel platit ten hotel nebo pronajímatel bytu, nebo by si to stejně musel zaplatit ten turista, nebo jak si to představujete?
7: Stejně jako místní poplatek. Bylo by to v ceně toho ubytování od toho poskytovat to ubytování. To znamená, že když si vezmeme, že hotel může stát dneska nějaký 100 euro nebo 2500 korun, tak myslím si, že 180 korun jako denní příspěvek na jednodenní

0: mysleli lidé, kde jestli to auto budou mít blízko svého
1: domu. Kde nejsou místa, tam nastupuje přísnější regulace.
0: Spojená levice pro Prahu slibuje v programu výhledově bezplatný provoz MHD. Co znamená výhledově?
2: Tak je potřeba na to nějakým způsobem najet postupně. Jde o to, že ty prostředky nalézt lze, tak aby ta městská hromadná doprava mohla být...
0: Na úkor čeho?
2: Tak na úkor čeho? Bylo by to otázka například toho, že nám z České republiky odtéká 300 miliard ročně na dividendách. Takže,
0: jak byste tohle změnil z pozice primátora hlavního města Prahy?
2: Je možné nějakým způsobem se snažit o změnu legislativy tak, aby například ty dividendy byly zdaněný, pak by se samozřejmě dostávalo i víc na větší finance by přitékaly i do městské kasy.
0: Ještě k těm penězům. Vy nejenom, že chcete dopravu výhledově zlevnit, ale také slibujete víc spojů, modernější vozy, rozšíření nočních linek, dokončení metra D z Pankráce přes náměstí Míru, hlavní nádraží do Vysočan, ještě prodloužení trasy A metra na letiště, také nové tramvajové tratě. To všechno máte v programu pro příští volební období. Opravdu na to Praha bude mít?
2: Tak Praha má v současné době nějakých 200 miliard na svých účtech, takže ty peníze určitě jsou a jsou to věci, hodně tam bylo vlastně zmíněno z městské hromadné dopravy, na kterou my bychom kladli důraz a myslíme si také, že by to uvolnilo vlastně i té potom automobilové dopravě, která dneska je prostě je tím Praha přetížená.
0: I na automobilovou dopravu se vás zeptám, vy slibujete mýto za vjezd do centra, ale po dokončení dálničního a městského okruhu. Znamená to tedy, že s tím nepočítáte v tom příštím volebním období?
2: To by nemohlo být v tom příštím volebním období, protože to určitě tady ty okruhy hotové nebudou, ale k tomu se možná ještě dostaneme.
0: Svobodní k dopravě píší, že dokončí okruhy metro D a spojení na letiště, okruh kolem Prahy a železnici na letiště a do Kladna, ale financuje zatím stát. To tedy chcete změnit, nebo si myslíte, že z pohledu nebo z pozice vedení Prahy byste stát donutili, aby to bylo rychlejší?
3: Zcela určitě by stát měl se spolupodílet na financování těchto staveb, protože například letiště prostě je spojnice celé republiky se světem. Jo, není to věc vyloženě lokální pro Prahu.
0: To znamená, že na to si myslíte, že stát uslyší a tím pádem stát za vás splní to, co vy slibujete v programu?
3: To financování určitě více zdrojové, jednak teda ze zdrojů magistrátu a určitě se snažit nějaké peníze získat ze státního rozpočtu.
0: I vy se věnujete v programu parkování, chcete rozšířit parkoviště Park and Ride, také efektivněji využívat stávající parkovací místa. Co to znamená efektivněji je využívat?
3: Efektivněji znamená, že místo toho, že někde postavím parkovací dům, kde mi jedno parkovací místo vyjde nákladově na 100 tisíce, tak vedle toho máme plochy, kde stačí v podstatě dát zámkovou zatravněnou dlažbu a to parkovací místo, byť třeba by fungovalo rok, dva, než se tam na té průce něco udělá, tak nějakým způsobem by mohlo fungovat právě na parkování. Je to daleko levnější, rychlejší a dá se to zrealizovat během krátké doby.
0: Ve vašem programu mě zaujalo ještě to, že odmítnete zbytečné zákazy zužování ulic a opatření, která bez přínosu vytvářejí kolony. Máte na mysli nějaké konkrétní opatření, které byste zrušili? Nějaké konkrétní místo?
3: Ne, to jedná se spíš o obecný pohled, protože jsem si všiml, že spousta radních pro dopravu na různých Prahách v podstatě umí akorát sázet balisety, sloupky, pak si udělají u toho selfiečko na Facebook a plácají se po ramenech, jak udělali, regulovali dopravu. Jo. Takže mor ve
0: smyslu... To znamená, že byste to řešili do budoucna, ale že byste teď něco, co funguje, třeba sloupky, třeba některé semafory, třeba některé přechody, že byste to rušili, tak s tím nepočítáte.
3: S tím počítáme. Úplně krásný příklad je Kauflad na Vypichu, který má otevřeno do 10 a naproti němu je semafor, který funguje 24 hodin denně i v noci, když Kauflad je zavřený. Naprosto zbytečná věc. A takovýhle detail právě jsou desítky.
0: Spolu pro Prahu, pokud jde o dopravu ve svých 10 prioritách, hned v bodu 1 slibuje, že okamžitě po vzniku nové koalice začne pracovat na novém systému koordinace uzavírek, který bude pracovat s modelovacími nástroji a umělou inteligenci, s tím, že pokud by nějaká uzavírka měla narušit objízdné trasy jiné, tak prostě bude muset počkat, to cituji, z těch 10 bodů, které dáváte i Praženům do schránky. Může si podle vás Praha dovolit odsouvat opravy silnic?
4: Takhle, já první, co chci říct, je, že v tomto, já ve své gesci jsem už ten jednotný systém těch GISových aplikací zavedl v tomto volebním období.
0: To znamená, že vy slibujete, že uděláte něco, co už je hotové?
4: Ne. Tam, kde se to týká pražských vodovodů a kanalizací, pražské vodohospodářské společnosti, technologie hlavního města Prahy, kolektorů, tak už dnes máme vyvinutou aplikaci, ve které dopředu víme, co je plánováno za opravy, jaký to bude rozsah, a je to přístupné všem starostům v Praze, tak, aby mohli ty své opravy koordinovat s námi. Tohle je potřeba udělat pro všechny pražské firmy, protože bohužel v tom stávajícím volebním období jsme byli Zdeňkem Hřibem odmítnuti, aby se připojil firmy v jeho gesci k této věci. A je to potřeba, aby to bylo pro všechny firmy, aby jsme skutečně jako koordinovali na nějaké vyšší úrovni jako pražské opravy a nezabírali tím zbytečně čas lidem pak v kolonách.
0: V programu Spolu pro Prahu slibujete také reformu parkovacího systému. Píšete, že zónám placeného stání chcete vrátit zpátky jejich účel, tedy ochranu rezidentů. Jak tohle chcete docílit?
4: Tak největší samozřejmě problém jako pražského parkování spočívá v tom, že v průměrném pracovním dni do Prahy přijíždí 250 tisíc vozidel mimo pražských. A to prostě není únosné a nikdy nebudeme moci zvládnout jako zlepšit parkování v Praze, pokud se s tímhle nepopasujeme. Je to nezbytná věc.
0: Bude potřeba, se s tím popasujete?
4: Bude potřeba
0: zakážete vjezd mimo pražských vozů?
4: Bude potřeba zpřísnit parkování mimo pražských v těch zónách a zároveň zavést nějaké dynamické ceny toho parkování.
0: Prostě pardon, to znamená, že v barevných parkovacích zónách v Praze budou smět parkovat jenom řidiči, kteří mají trvalé bydliště.
4: To neříkám, ale tak určitě bude třeba zpřísnit ty podmínky pro ty mimopražské, protože ty zóny parkovacího stání vznikly proto, aby na nich mohli parkovat pražští rezidenti, nikoli proto, aby byly využívány pro mimopražské řidiče.
0: Ale jak to uděláte konkrétně, tedy nevíte?
4: Víme.
0: Jak to uděláte? Jakým způsobem
4: to
0: omezíte?
4: To zpřísnění jako znamená samozřejmě v důsledku jako omezení parkování mimopražských v těch zónách, nikoli samozřejmě zákaz, ale omezení proti současnosti a samozřejmě taky zdražení toho parkování pro ty mimopražské řidiče. Prostě proto, aby jsme získali prostor pro pražské rezidenty na těch parkovacích místech.
0: Zbývají nám poslední 3 minuty dnešní debaty. Z posledních volebních období máme v Praze zkušenost, že nemusí být jednoduché po volbách sestavit koalici. Pokud uspějete, víte už teď, že s některými stranami nebo hnutími nebo koalicemi byste za žádných okolností do koalice nešli Spolu pro Prahu?
4: Tak já si neumím představit, že bychom spolupracovali s SPD. Teď po těch vyjádřeních paní ministryně Šilové o tom, že chce zrekvírovat Praze její prostředky, které má vyhrazeny na ty důležité strategické investice, si těžko umím představit koalici s ANEM. A popravdě asi přiléhavé bylo vyjádření našeho lídra Tomáše Portlíka, že s Piráty bychom si od sebe potřebovali odpočinout.
0: Těžko umím představit, znamená, že vylučujete koalici s ANO?
4: Těžko si umím představit, že jako pokud chce brát paní ministryně Schillerová Praze peníze, které jsou určeny na konkrétní investice. Tady, když mluvil kolega o tom, že máme na účtech 200 miliard, tak jenom připomínám, že jenom ty dvě zásadní akce, dostavba metra D a městský okruh, tak v součtu bude stát 230 miliard. To znamená, není pravda, že Praha
0: bychom
4: má nějaké
0: se mohli
4: zbytné
0: dál
4: volné peníze.
0: Bohužel takže opravdu ten čas je omezený. Zpátky k té původní otázce, s kým za žádných okolností by do koalice nešli Svobodní?
3: Určitě se stranami, které se snaží více omezovat svobodu lidí a tahat jim víc peněz z kapes. Dále pochopitelně asi pro nás není vhodný partner strany na levé straně spektra typu KSČM a pardon, kolegové po mé levé straně a pravděpodobně Piráti a jejich klony typu Praha sobě.
0: Stejná otázka spojená levice pro Prahu. S kým za žádných okolností byste nešli v Praze do koalice?
2: Tak my jsme připraveni spolupracovat s každým, kdo by byl ochoten podpořit náš program, naše priority, to znamená dostupné bydlení, důstojné mzdy v městských firmách,
0: tak ze všech dopravních situací. Tak jak sledujete programy ostatních, tak to splňují všichni? Nebo už teď víte, že někdo rozhodně ne?
2: Tak nám jde o náš program. To znamená, my bychom prosazovali naše priority a s tím, kdo by byl ochoten je podpořit,
0: tak může být
2: s kýmkoliv bychom to samozřejmě chtěli prosazovat.
0: Rezidenti Rebelové pro změnu Prahy?
1: Určitě bychom nechtěli do koalice s ultrapravicovými nacionalistickými stranami a ultralevicovými stranami.
0: Taková byla první předvolební debata před volbami do zastupitelstva hlavního města Prahy, kterou vysílal Radiožurnál Český rozhlas Plus a Rádio Praha. Našimi dnešními hosty byli Michal Hroza ze Spolu pro Prahu. Díky, nashledanou.
4: Velice děkuji za pozvání.
0: Jan Dočekal ze Svobodných.
3: Děkuji za pozvání, hezký večer.
0: Petr Vlček, Spojená levice pro Prahu.
2: Díky, nashledanou.
0: A také Miloslav Zientek, rezidenti Rebelové pro změnu Prahy.
1: Naschledanou a hezký večer.
0: Dodám, že spolu s námi tady měli být i zástupci Urza.cz a Lepší život pro lidi, ti ale pozvání nevyužili. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Nedožité devadesátiny Václava Havla a proč na něj vzpomíná současná starší generace? Někdy je lepší, když vlády své sliby neplní, přejde se tím katastrofám, anebo jak to dnes vypadá s bytem coby investicí? Nejen o tom bude řeč v pondělním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus, které právě začíná a provázet jím bude ze studia Ondřej Konrád, respektive už se tak děje, a také zdraví. Dobrý den.
5: Názory a argumenty.
6: Před 90 lety 5. října 1936 se narodil v pražské podnikatelské velmi úspěšné rodině Václav Havel. Světově proslulý dramatik a esejista, nekorunovaný lídr disentu, tak řečený vězeň svědomí a pak prezident nejprve z osvobozeného Československa a pak už samostatné České republiky. Zásadní postava naší novodobé historie. A hovořím o ní s kolegou Petrem Hartmanem. Buď zdrav.
7: Dobrý den.
6: Asi nebudeme spolu mluvit o literárním díle Václava Havla, ale o té jeho politické roli. On v podstatě byl tak trošku politikem už v časech disentu, no ale tím opravdu vím, se stal až v roce 1989.
7: Je to tak, protože před listopadem 1989 se výrazným politikem stát nemohl, protože jsme žili v totalitní komunistické republice, dá se říci, a Václav Havel samozřejmě se snažil vystupovat proti totalitnímu režimu a za to byl v uvozovkách odměněn tím, že dvakrát byl ve vězení, dokonce jednou byl propuštěn, protože měl závažné zdravotní problémy a nemusel by to vězení úplně přežít. Po listopadu 89, on jednak byl symbolem té revoluce v listopadu 89, tak se stal prvním československým a později i českým prezidentem. Byl to člověk, který si dal za cíl vrátit Českou republiku na mapu Evropy do společnosti demokratických zemí a proto výraznou měrou usiloval o to, aby se Česká republika nebo předtím ještě Československo co nejdříve staly součástí Severoatlantické aliance a aby zamířili do Evropské unie. K tomu využíval své pověsti, kdy se těšil velmi dobré pověsti směrem na západ, k západním politikům, kde byl přijímán s otevřenou náručí a kdy byl vnímán jako jakási určitá morální autorita a skutečně ty jeho kontakty měly zásadní vliv na to, že Česká republika směřovala na západ a že se stala součástí Severoatlantické aliance a později také Evropské unie. A myslím si, že v konfrontaci s tím, co se v současné době děje, to lze pouze ocenit.
6: A jak se mu dařilo na té vysloveně vnitropolitické scéně?
7: Tam už to bylo poněkud složitější, protože Václav Havel byl představitelem pojetí politiky, kdy on sázel více na občanskou společnost než na politické strany. A to bylo dáno jeho založením a on úplně po listopadu 89 měl takovou trošku utopickou představu, že by možná politické strany nemusely hrát nějakou zásadní roli, ale v demokratickém systému parlamentní demokracie jsou politické strany důležité. To velmi rychle pochopil jeho protipol, kterým byl Václav Klaus, který založil občanskou demokratickou stranu a od té doby oba dva sváděli, dá se říci, určité souboje o to, jakým směrem se Česká republika bude ubírat. Václav Havel kladl důraz na různé morální aspekty, kdežto Václav Klaus byl více pragmatickým člověkem, takže tam docházelo k různým střetům.

0: letům, které vyvrcholily tím, že v roce 1997 po problémech a skandálech kolem financování ODS padla tehdejší vláda a kdy byla představa Václava Havla taková, že by mohla nahradit koalice, ve které už by nefigurovala ODS a také Václav Klaus. K tomu nakonec nedošlo, vznikla opoziční smlouva a ten vztah se vyostřil nejenom vůči Václavu Klausovi, ale také Miloši Zemanovi.
1: Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
0: Naslyšenou.
1: Sněmovní debata při pokusu opozice vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše do jisté míry dělala dojem, že nejdůležitější pro blaho země a občanů je plnění předvolebních a programových slibů. Jenomže, jak říká autor následujícího komentáře Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo, někdy naopak může naplnění většiny závazků způsobit společnosti pohromu.
2: Ne, že by si vláda nezasloužila kritiku například za nebezpečný schodek státního rozpočtu na příští rok, nebo za váhavý přístup ke zlepšování obrany schopnosti země. Ale vyčítat jí, že navzdory programovému prohlášení zvyšuje daně, je nevkusné a věcně pomílené. Nevkusné proto, že také dnešní opozice před volbami v roce 2021 slibovala nezvyšovat daně. Nezapomenutelné jsou rázné odpovědi pozdějšího premiéra Petra Fialy v TV Nova. Nebudeme zvyšovat daně, tečka, konec citátu. Pak jeho vláda udělala pravý opak, což se vzhledem k okolnostem dalo z části pochopit. A že zvyšuje daně také vláda Andreje Babiše, je věcně správné, protože jinak budou všechny její rozhazovačné plány na dluh. Kdo ho kdy zaplatí? Zřejmě nejhorší plnění slibů s neblahými následky na státní rozpočet mají na svědomí ve vzácné shodě právě ODS a hnutí ANO. Ke špatnosti se přidala SPD Tomia Okamury. Na konci roku 2020, když se rušila superhrubá mzda, snížili daň z příjmů z 19 na 15%. Tento ekonomicky pochybný krok, který měl trvat jen 2 roky, ale slib byl porušen, způsobil každoroční navýšení strukturálního schodku státního rozpočtu o 100 miliard korun. Suma se navíc postupně zvyšuje. A to ještě není ten nejhorší příklad, co může natropit plnění slibů. Není to problém ani nový, ani jen český, nebo třeba slovenský. Před 500 lety ve slavné knize Vladař napsal politik a vojenský teoretik Niccolo Machiavelli v kapitole Jak mají vladaři plnit dané slovo toto. Každý chápe, jak je chválihodné, když vladař dodržuje dané slovo. Je-li upřímný a nikoli úskočný. A přece víme ze zkušeností, že za našich časů dokázali velké věci vladaři, kteří nebrali ohled na své sliby a dovedli chytře klamat lidské mozky. Kdyby všichni lidé byli dobří, nebyla by dobrá tato rada, ale jsou špatní. Konec citátu. Což opravdu není všeobecný návod pro dnešní politiky. Jak může snaha striktně dodržovat dané slovo vést k národní tragédii, předvedlo nedávno Maďarsko. Tamní socialisté v ostrém předvolebním souboji s Viktorem Orbánem v roce 2002 naslibovali všechno všem, například navýšení platů státních zaměstnanců o polovinu, zvýšení sociálních dávek, 13. důchody a zároveň snížení daní. Vyhráli a začali své šílené předvolební sliby plnit. Dostali tak zemi na pokraj bankrotu. Na podzim 2008 požádala o pomoc Mezinárodní měnový fond. A takovou by v roce 2010 vyhrál Viktor Orbán s ústavní většinou a pak 16 let Maďarsko rozkrádal, zadlužoval, ničil demokracii, nadbíhal Rusku. Slušná vláda a blahobyt obyvatel se neodvíjí od plnění slibů. Záleží na tom, zda dávají smysl, jak jsou reálné, co přinesou společnosti, ne jen některým voličům. Někdy je lepší dané slovo porušit. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem.
1: U mikrofonu byl Petr Šabata. Otázka budoucnosti, pokud jde o bydlení v Praze, je momentálně jedním z hlavních témat komunálních voleb v metropoli, ale ekonomická komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková hovoří o situaci na trhu s byty a nájemném obecně, když se růst cen bytů zadrhnul a tržní nájemné roste po celé republice. Jak to tedy v tom případě vypadá s bytem coby investicí?
3: Dlouhé období nízkých úrokových sazeb a nekonečného růstu cen bytů udělalo z nemovitostí svatý grál investorů, na kterém se nedalo prodělat. Co na tom, že výnos pronájmu v nejžádanějších částech republiky nepokryl ani hypotéku, natož aby přinesl vyšší zhodnocení než například akcie. Sázka na nemovitost byla především sázkou na samotný nekonečný růst cen. A až na výjimku několika let po světové krizi v roce 2008 tato spekulace vyšla. Teď se ale zdá, že se zásadně mění trh. Přestože se meziroční inflace pohybuje kolem 2%, centrální banka drží úrokové sazby aktuálně na 3,75%. Dlouhé peníze jsou na finančním trhu ještě minimálně o 1,5 bodu dražší. Cena hypotéky se tak drží kolem 5% a na rozdíl od minulosti už nepřevažuje názor, že úrokové sazby zase výrazně klesnou. To má dva následky, které se začaly projevovat do českého trhu. Za prvé i přes nedostatečnou nabídku zpomalil růst cen bytů. Poslední údaje Českého statistického úřadu ukazují, že se index cen bytových nemovitostí zvýšil v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 8,6%. Už po třetí tak došlo k mírnému zpomalení růstu z maxima ve výši 10,8%, který se odehrál v loňském třetím kvartálu. Nejde o to, že by plošně klesaly ceny. Nicméně zpomalení jejich růstu už vypadá jako trend a ne jako jednorázová výjimka. Z dalších údajů navíc vyplývá, že se prodlužuje doba prodeje a že prodávající musí akceptovat slevy. Na rozdíl od cen nemovitostí při prodejích se zdá, že nájemné roste, a to napříč celou republikou. Majitelé bytu nemusí schánět nájemce dlouho a nemusí zlevňovat. Nejvíc podle zkušenosti realitních kanceláří roste cena za pronájem v místech, kde bylo doposud bydlení, tak říkajíc, levné. Přestože Praha a Brno zůstávají stále nejdražšími městy, rozdíly se nyní snižují. Nutno dodat, že ceny nemovitostí dlouhodobě rostly daleko vyšším tempem než nájemné. Co se dá očekávat dál? Nový stavební zákon, který má zjednodušit procesy a výrazně zkrátit povolování staveb, má nabíhat postupně v následujících 2 letech. Proti tomu jde vývoj na finančních trzích, kde dlouhé peníze oscilují nad 5% a nezdá se, že by mělo dojít k nějaké zásadní změně. Což znamená také, že cena hypoték hned tak neklesne. Koupě nemovitosti zůstane i přes pomalejší růst jejich cen stále finančně náročnou záležitostí, zejména v místech s vysokou poptávkou. Nedostatečná nabídka levných bytů požene dál ceny nájmů, a to plošně. Protože ne každý bude mít na to bydlet v žádané oblasti, bude se snažit získat nájem alespoň v dostupné vzdálenosti. Tato kombinace poněkud mění současný směr investičního uvažování, který byl založen na nákupu a následném prodeji bytu, jejichž cena výrazně rostla. Čistě teoreticky by investice do bytů v poměru k nájmu mohla dávat daleko větší smysl už nyní a mohla by se přiblížit k některým lokalitám, kde je i dnes lepší poměr ceny k nájmům než třeba v metropoli. Na druhou stranu je tento výhodnější poměr dnes vykoupený tím, že tamní skladba nájemníků výrazně zvyšuje riziko investice. To by v případě plošného zvyšování nájmu a stejně tak plošné nebo větší stagnace cen odpadlo. Největší brzdou investic do cihel tak nejsou jenom drahé peníze, ale otázka budoucího zdanění, o kterém bez bližších informací hovořila ministryně financí Alena Schillerová.
1: Tím už končí pondělní názory a argumenty a ze studia Českého rozhlasu Plus se za všechny autory i redakční kolegy loučí Ondřej Konrád.
4: Ex libris.
5: Proč lidé začali cestovat? Odkdy je lákají hory, lesy a moře? A co na cestování dnes zajímá historiky?
6: Tématem té knihy nejsou dějiny turistické infrastruktury. Mě zajímaly primárně osobní zážitky, prožitky, emoce, fantazie, smyslové dojmy turistů.
5: Říká o knize Slunce, voda, vzduch, zrod moderního turismu její autor Jan Pezda.
4: Ex libris. Zítra po 20. hodině na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
7: František Klicpera, lékař, spisovatel, vlastenec, ale také starší bratr známějšího dramatika a obrozence Václava Klimenta Klicpery. Jenže nebýt Františka, možná by se jeho mladší bratr nikdy nedostal do vlivných vlasteneckých kruhů.
3: František měl převzít po otci krejčovské řemeslo v Chlumci nad Cidlinou, ale raději se vydal na studia do Hradce Králové. Tam navštěvoval gymnázium, které úspěšně dokončil. Poté se přesunul do Prahy a už od roku 1812 vystupoval v ochotnických představeních v dnešním Stavovském divadle.
7: František Klicpera se také účastnil recitačních soutěží v Klementinu a navštěvoval přednášky Josefa Dourovského v jeho bytě. Od roku 1808 se staral o svého mladšího bratra Václava Klimenta Klicperu, který přišel do Prahy studovat na gymnázium. Nejenže ho finančně podporoval, tam ho ale také seznámil s okruhem českých vlastenců.
3: Po studiu medicíny působil Klicpera v Jihlavě. Později se stal profesorem gynekologie v Linci. Když po vyloučení ze studií v Českých Budějovicích přišel do Lince František Ladislav Čelakovský, Klicpera pomáhal také jemu.
7: Vedle lékařské praxe se František Klicpera věnoval psaní vlasteneckých básní, překládal z ruštiny a vydal odborné dílo latinsko-česko-německou srovnávací botanickou terminologii. František Klicpera zemřel v Linci v roce 1821.
4: 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Česko má novou státní kulturní politiku, dokument schválila vláda. Při ruském bombardování Charkova zemřelo 5 lidí, zraněných jsou skoro 40. Hokejisté Českých Budějovic hrají v Tipsport extralize doma proti Kometě Brno. Kolony se stále tvoří na silnici 68 před omezením u mostů u Jablunkova. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Vláda schválila návrh státní kulturní politiky na roky 2026 až 2029. Po jednání kabinetu to řekl šéf rezortu kultury Otto Klempíř za Motoristy. Dokument počítá třeba s ochranou a obnovou kulturního dědictví, úpravou odměňování pracovníků nebo s novými zákony. Návrh ale čelí kritice některých kulturních organizací. Vadí jim totiž, že ho ministerstvo připravilo bez jejich účasti a chybí v něm některé oblasti. Poslanec ODS a bývalý ministr Martin Baxa upozornil, že návrh kulturní politiky pro stejné období vznikl už za jeho působení na rezortu.
9: Česko má státní kulturní politiku, která vznikla na základě zapojení stovek expertek a expertů, desítek organizací v participaci, nikoli o nás bez nás, a tu o takhle bych hodil pod stůl.
8: Rusko svrhlo nejméně 3 letecké pumy na ukrajinský Charkov. Podle tamních úřadů zahynulo 5 lidí a 39 bylo zraněných, z toho 3 děti.
10: Starosta Charkova Ihor Terechov na sociálních sítích upřesnil, že letecké bomby dopadly na sklady i obytné domy ve Slobickém obvodu a na místě vypuklo několik velkých požárů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že 2 ruské drony zaútočily na tureckou loď plující v neutrálních vodách Černého moře. Loď vezla náklad kukuřice. Posádku tvořili Indové a Azerbajdžánci. Kapitán při útoku zahynul a asi 2 námořníci byli zraněni. Zelenský proto vyzval k tlaku na Rusko a obnovení bezpečné plavby v Černém moři. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
8: Prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi by dnes bylo 90 let. V exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na něj zavzpomínal i bývalý americký prezident Bill Clinton. Mluvil třeba o jejich společné návštěvě pražského jazzového klubu Reduta v roce 1994.
11: Stále máme dům ve Washingtonu a kdybyste nás tam navštívili, viděli byste po celém domě fotografie s lidmi, na kterých mi záleželo. Na čestném místě je tam samozřejmě fotka z toho jazzového klubu z Reduty z Prahy. Já na ten večer nikdy nezapomenu. Když mi Václav Havel dal saxofon, já jsem začal hrát a on hrál na tu svoji malou tamburínku, tak tam přišel další člověk a začal hrát se mnou. A byl mnohem lepší než já, byl skvělý. Byl to český účetní z Milwaukee a on mi řekl, že přijel, protože ho teď jeho domov Vina potřebuje víc než Amerika.
8: Celý rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem najdete na webu irozhlas.cz.
12: Hokejisté Českých Budějovic hrají od 17.30 doma proti Kometě Brno. Motor v této extraligové sezóně doma ještě pokaždé bodoval. Kometa zase vyhrála 3 z posledních 4 zápasů. U utkání je Kamil Jáša.
13: Po 40 minutách České Budějovice vedou nad Brnem 3-0, góly dávali Lantoši, Ulesen a Pour. Třetí třetina začne přesně za 13 minut. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
12: Na pražské Markétě právě probíhá plochodrážní memoriál Luboše Tomíčka. Jan Kvěch v něm útočí na třetí vítězství za sebou. Přímo na místě je David Prouza.
14: A Jan Kvěch zatím zvládl obě své rozjížďky vítězně a je tak zatím nejúspěšnějším jezdcem po 9 rozjížďkách. Z pražské Markéty David Prouza, Radiožurnál.
15: Zbytky kolon na D1 před Brnem a překážka na D4 u Nové Hospody. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Ostravy se teď postupně rozpouští kolona kamionů v pravém pruhu před zúžením u D2. První část ještě potkáte kolem exitu 216 Rousínov, ale rychle se to dává do pohybu a různě trhá. Na začátku dálnice D4 ve směru ze Strakonic na Prahu u Nové Hospody na 85. kilometru je zabraný pravý pruh a v samotném nájezdu z písecké silnice 20 se tam musí přes šrafování. Jízdní pruh v nájezdové rampě blokuje porouchaný kamion. Označené je to z obou stran světelnými šipkami. A na silnici 68 Třinec Čaca je ode dneška série nových omezení u mostu u Jablunkova. Jezdí se tam kyvadlově a celý den se tam tvoří dlouhé kolony. Platí to dosud. Směrem do Česka se popouští od slovenské hranice. Směrem na Slovensko je kolona už ze začátku obchvatu Jablunkova od úrovně Šelu a zdržení zůstává v desítkách minut, klidně i přes hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost, teploty 9 až 4 stupně, v údolích místy kolem 2 a přízemní mrazíky. Na horách kolem 5 stupňů, v kotlinách výrazně méně. Zítra má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnost přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Havlovi by bylo 90. Jak světového dramatika číst? Jak na prvního českého prezidenta vzpomínat? Co říká Havel mladým lidem? A co by řekl on sám na dobu, ve které teď žijeme? Ptám se filozofky Alice Koubové z Filozofického ústavu Akademie věd, spoluautorky pořadu Promyslet Havla.
17: A nebuďte smutné.
16: Dnes je pondělí, 5. října.
17: Já nejsem smutný.
16: Ahoj, zdravíme do Paříže a díky moc krát, že jsi našla chvíli na Václava Havla a na Vinohradskou 12.
18: Děkuji moc za pozvání, zdravím všechny posluchače a díky, Matěj.
17: Bože věde. Říkal jsem vám přece, že nejsem pivař.
16: Václavu Havlovi by dneska bylo 90 let. Jak jeho narozeniny nejlépe oslavit? Četbou nějaké aktovky?
17: Ale je pivař každý. Já vím.
18: Já myslím, že kdybychom chtěli udělat radost Václavu Havlovi, tak by to bylo neformální, bylo by to formou nějakého setkání, který není úplně příliš připravený v hodně lidech, s hudbou, s přáteli a napříč různýma životníma stylama. Myslím si, že pro něj je vlastně silnější gesto oslavy, když pošle dál do světa nějaký styl života, nežli upomínání sám na sebe.
16: Oni se totiž konají výstavy, diskuze, jsou nové rozhlasové pořady, speciální projekty. Havel je teď skutečně všude, bylo by mu to příjemné?
18: No, jeden ten pořad je můj, že jo?
16: Promiň.
18: No ne, je to pravda, že je to takovej trochu hon na jeho výročí a zároveň je v zásadě potřeba říct, že za to Havel nemůže, takže by se to ideálně nemuselo projevit v tom, že budeme mít Havla plné zuby. Myslím si, že záleží na tom, jestli ho chceme oslavit a tím si opravdu něco připomenout, aktivovat nějakou část naší historické paměti, aktivovat nějaký typ našeho vlastního uvažování, nebo jestli to prostě máme v kalendáři a všechna média si chtějí udělat čárku, aby to stihli. Což by byl takový další námět na nějakou absurdní jednoaktovku. Přesně. Jak se zbavit Havla vyprázdněním frázováním Havla. Ale myslím si, že trvalou a kvalitní práci ohledně Havlova myšlení a tvorby dělal tým kolem knihovny Václava Havla. Na to bych chtěla posluchače fakt explicitně upozornit, protože jednak její konec byl také takovou formou Havlovy absurdní hry a v mnohem zmotnil jeho myšlení a zároveň jejich práce nebyla ukončena a doufejme, že první prezidentská knihovna bude pokračovat v tom, že nejenom, že recyklují Havla, ale mluví o lidských právech, o aktuálních problémech, o knihách. Představují lidi, kteří vlastně nesou nějaký typ životního stylu, který mu byl vlastní a míří na různý věkový skupiny.
19: Havel byl pro mě jako devadesátkové dítě nejdřív prezident, vždycky nejdřív prezident a až pak dramatik. Myslím, že se to mění postupem let, tak jak ho víc čtu, tak jak ho víc poznávám, víc zkoumám. On by to nerad slyšel, teda, že ho primárně jsem vždycky považoval za prezidenta. Jak to má filozofka, jako ty umíš k němu být i kritická, jak ho čteš?
18: No, jedna teda ten můj zážitek byl, že pro mě byl asi primárně člověkem, kterýho jsem mohla zahlídnout v listopadu 89 v té pozici disidenta, který se vlastně transformoval v prezidenta, protože mi bylo tehdy 15. Ale ten můj dojem z Havla byl spíš člověk nějakého životního postoje, který mu dovoluje integrovat protiklady jako strach a odvahu, introvertnost s nějakou občanskou aktivitou, schopnost se sám sebe upravovat a takto na sobě trvat, být avantgardní a zůstat v centru dění jako avantgardní a podobně. Být ochotný právě přijmout sociální roli vězně i prezidenta, nebo se nebát patosu a zároveň se tomu vysmát, nechat to stranou. A tohle pro mě bylo možná důležitější, než jestli je dramatik nebo prezident. A jak čtu Havla jako filozofka? Já ho čtu tak, že to je člověk, který nebyl sevřený vůbec žádným žánrem, nějakou jakoby ambicí dostat nějaký třeba akademický formě myšlení a tomu dovolilo užívat jazyk i formulovat věci, které nebyly jenom syntézou, analýzou společnosti, ale také byly vynalézavé. A to vlastně otvírá nějaký pohyb myšlení. Pro mě je to jeho myšlení hrozně otevírající, protože on v nich jako kdyby živě myslí v těch textech, tvoří a to v zásadě člověka nějakým způsobem vyprovokovává, aby s ním myslel nebo nad ním myslel, vedle něj myslel. A pak mě ještě přijde vlastně fascinující, jak moc on myslí divadelně, v tom smyslu, že on myslí vlastně vždycky v nějaký situaci. Prostě on není typický člověk, který jakoby chce myslet promyšlení nebo vytvářet vědění, aby věděl, ale on vlastně myslí, aby mohl jednat. Takže ta jeho forma myšlení je hrozně divadelní nebo jednající nebo situační, prostorová, vytváří různý konstelace, zápletky a to je hrozně inspirativní pro mě.
19: Mně se líbilo, když mluvíš o těch protikladech i ten paradox v tom absurdním rozvolnění i té nejenom jazykové formy, ale vůbec té příběhovosti všech těch jeho dramat, které ale zároveň tě ukotví v tom, že on sám vlastně o sobě pochyboval, podezříval sám sebe v tom, že není úplně dokonalý, že tu a tam v něčem vždycky má nějakou chybku. Říkám si, jestli ten svět ale pak nevnímal hrozně černobíle, že není nic mezi tím.
18: To je jakoby hezká úvaha a zároveň mám pocit, že já si myslím, že on měl jakoby jednu obsesi a to je, že si byl vědomý o pozorování sebe a svého okolí, že má člověk v sobě nějakou tendenci a možnost, jako kdyby zamknout se v sobě, zamknout život nebo umrtvit život během života sám v sobě. A on prostě jednak textama varuje proti téhle formě nějakého sebeumrtvení nebo sebevraždy za života, během života, který může mít i tu sociální podobu. A jednak tím, jak tvoří a jak píše, tak nejenom varuje, ale vlastně dělá i ten protipol a ukazuje, jak žít naopak různýma barvitýma formama. Kromě těch textů divadelních, který jsou vlastně hodně varovný a vedou do pocitu nesmyslnosti, absurdity, ale on tím chtěl vlastně lidi vyprovokovat k tomu, aby zaujali jinou pozici nějakého smysluplného odvíjení života, tak se ještě o něm ví, že v té sociální rovině, ve společenské rovině byl hrozně plný různých jako nápadů, barevných forem možného lidského setkávání. Hrál na všechno, co mu přišlo pod ruku, vařil, smál se.
17: Havel, tady Havel.
18: A to mám pocit, že vlastně trošku vystupuje z té duality, o který mluvíš.
17: Přečtu svou zatím poslední hru, kterou jsem napsal v září letošního roku, to je 87. Krátká napjatá pauza. Tajemník za scénou. Nazdar. První inspektor za scénou. Čau, Myšáku.
19: Havel miloval absurditu, pro něj jsou ale důležité taky pojmy jako konformita, posttotalita a tak dále. Spoustu těch pojmů si sám vymýšlel, objevují se třeba v eseji Moc bezmocných. Kdyby jí psal dnes, před čím by varoval, ty si o varováních mluvila, před čím by varoval dnes, co by se mu nelíbilo dnes?
18: Jako to fakt nevíme, protože on by byl někdo jiný dneska a nedá se to z tohohle odvodit, ale to, co je zajímavé, je, že už v tom eseji Moc bezmocných, on má takovou pasáž, ve který varuje před nástrahama západní demokracie. On říká, oč více je v západní demokracii ve srovnání s naším světem prostoru pro skutečné intence života, o to lépe jen před člověkem
20: krizovou situaci skrývá a o to hlouběji ho do ní ponořuje. Skutečně, nezdá se, že by tradiční parlamentní demokracie nabízely způsob, jak zásadně čelit samopohybu technické civilizace i industriální a konzumní společnosti. I oni jsou v jeho vleku a před ním bezradné. Jen způsob, jímž manipulují člověka, je nekonečně jemnější a rafinovanější než brutální způsob systému posttotalitního.
18: Čili to není jakoby varování, že bychom se měli bát demokracie víc než posttotality, ale to varování je, že pokud chceme žít svobodný život v demokracii, tak se nemůžeme spolehnout na to, že už jsme to jakoby dokázali, ale že nás čekají mnohem rafinovanější způsoby, jak sami sebe obelhávat, jak se jakoby uklidnit, že to máme v rukách a tím pádem vlastně ztratit kontakt s pravdou. A to je jakoby nadčasový varování, takže myslím, že ani nepotřebujeme vymýšlet novou Moc bezmocných, že to je skryté už v té, co napsal.
19: Já jsem zmiňoval ty pojmy, pravda je ten důležitý pojem, který mi vypadl, pravda a láska, pochopitelně. Ta pravda a láska, pravda jako taková žít v pravdě, jak žít v pravdě v dnešní době pod palbou informací, dezinformací, v době umělé inteligence, sociálních sítí, v době algoritmů a všeho toho, co se na nás valí.
18: Jasně, tak možná, že já bych začala tím, že v pravdě bylo vždycky těžký žít, že to jakoby není specificky těžší, že vždycky byl člověk pod palbou něčeho, jo, a že to, když Havel mluví o životu v pravdě, tak to právě znamená, že jsme ochotní si připustit, že pořád nějaká palba od někud přicházet bude a že život v pravdě je nějaký typ výkonu, který pendluje mezi sebe podezřením a podezřením, kam nás strhává naše okolí, že to není nějaký vlastnění pravdy, ale že to je vlastně tázání se po tom, čím platím za pocit vlastní nevinnosti, že já za nic nemůžu, že mám právo na klid. A tím vlastně participuju na tom, že pokračuje něco, co mě a moje blízký zároveň nějak umrtvuje nebo zabíjí. A v současnosti to platí opravdu jako velký varování, protože k tomu mám dvě myšlenky, jo, že pokud válka na Ukrajině nebude naše věc a my budeme jaksi retoricky tvrdit jako náš premiér, že jsme jakože pro mír, i když není vůbec jasný, jak se dá retoricky zajistit mír, když je země brutálně napadená, tak prostě tu válku jakoby pocítíme jednou fyzicky. Pokud si budeme prostě zastírat, že existuje ekologická krize a prohlásíme s naším ministrem, že žádná není, tak budeme prostě brzy fyzicky čelit extrémnějším formám dopadů té krize. Pokud budeme trestat všechny oslabené členy naší společnosti, tak se bude hroutit úplně to nejcennější pro lidský přežití a to je důvěra. Takže vlastně život v pravdě je ochota vidět že jakoby čelíme nějakým problémům a vlastně s nějakým způsobem odvahy jakoby do těch problémů jít, nevytěsňovat je. A zároveň existuje nějaká karikatura života v pravdě a to je život v pravdě, jako kdyby permanentní generování konfliktu jakékoliv povahy, jakoby nesouhlasit za každou cenu a cítit se u toho jako emancipovaný hrdina. A tahle ta karikatura života v pravdě, jako kdyby na nás čekala, jako kdyby na druhé straně, na rubu té retoriky o svobodě, jako nesouhlasu. A možná, že je důležitý pochopit, jak přispíváme k rozkladu toho, co nám umožňuje žít a nejenom k pokračování toho, co nás umrtvuje, jestli jsem srozumitelná.
19: Jo, rozumím tomu, no. Ale říkám si, jestli tomu takhle porozumí i mladí lidé, kteří třeba Havla objevují a teďka ho začínají načítat, co v něm najdou, jestli i tyhle ty myšlenky, které v té tvorbě vidíš ty, jestli to objeví ve všech těch mocích bezmocných, fasanacích, zahradních slavnostech.
18: Já nevím, já mám obecně pocit, že to vlastně není vůbec o tom, kolik je člověku let, ale možná, že to, co bych vlastně doporučila komukoliv, kdo Havlovy texty neznají a kdo neviděl jeho hry, tak aby se nenechali odradit právě tou celkem z pochopitelných důvodů takovou odpuzující alternativou, že buď je ten Havel jakoby ikona, nebo se jim opovrhuje. No. Protože v jeho práci se dají najít určitý nesmírně inspirativní snahy myslet právě to, v čem ten konkrétní člověk žil a aby dokázal skrze nějaký kritický a tvořivý uvažování vlastně udělat krok, za kterým se on stojí. Hmm. A aby to nebyla sebeiluze. A myslím si, že tohle je opravdu hrozně důležitý gesto v jakýkoliv době a v jakýmkoliv věku. Nenechat se strhnout v zásadě jakýmkoliv proudem, ale zároveň být ochotný jakoby se přidat ke kolektivu, ale mít zatím nějakou řadu prostě vnitřní reflexe nebo meditace o té situaci, ve které jsem se ocitla. A to, co myslím si, že je druhá věc, která je hrozně zajímavá v jeho textech, tak je, že on je mistrem fakt jazyka a umí dobře ukázat, jak se dá s jazykem manipulovat a jak se třeba jazyk osvobozování a svobody vlastně dá použít pro obhajobu zotročování nějakých lidí, jak se třeba jazyk svobody fakt dá použít jako jazyk nenávisti vůči nějakým lidem. Hmm. Jak se jazyk právě míru a klidu vlastně používá pro zbavení se odpovědnosti za něco, za co odpovídáme reálně. Nebo jak se jazyk nezávislosti, jak je vlastně neuvěřitelně konformní, jo. A vlastně tohle rozklíčování těchto zvratů jazykových a toho nenechat se jakoby zmanipulovat jazykem samotným, tak to on tam hrozně, na mnoha místech hrozně dobře ukazuje.
19: Hmm. Ty používáš slovo použít, on dokonce řekl, že ho zajímá, jak se dá jazyk zneužít. Mluvil o tom přesně. Tak v dálkovém výslechu v rozhovoru s novinářem Karlem Hvíždělou v rozhovoru, který proběhl tehdy za komunismu ještě přes železnou oponu. Možná právě to přemýšlení o jazyku, vůbec to jeho ptidepe, ta vyprázdněnost jazyková, kterou mnozí i leckdy používají, možná i v politice, tak to je takový odkaz, o kterém možná bychom i měli přemýšlet, když uvažujeme nad tím, co tady po sobě Václav Havel zanechal, nebo ne?
17: Vždycky mě jako nějak zvláštně bavilo psát takový repliky, proslovy, vyjádření, které...
18: Určitě jo, já mám hrozně ráda spoustu jeho myšlenek.
17: Žijeme ve světě fráze, ve světě, kde mnohdy důležitější je slovo, kterým nějaký čin označíme, než ten čin sám.
18: Myslím si, že i třeba v jednom textu Evropa jako úkol znovu ukazuje, že Evropa není něco, co můžeme jako hotové bránit, ale že je to nějaký region, ve kterým jsme ochotni zaujímat postoj ke světu, který právě sám sebe transformuje, že demokracie je něco, co je pořád před námi, ne něco, co obraňujeme vlastně proti okolnímu světu a tahle ta ochota jakoby k otevřenosti do budoucna, která znamená jak typ možná rizika, tak ale i vlastně svobody je pro něj typická na mnoha úrovních. V umění, právě v občanském životě, ale i třeba v mezilidských vztazích. A taky mně se třeba hrozně líbí, on má takovou jednu větu, která mě připomíná hrozně film od Monty Pythonu. A říká zároveň, že je to jedno jeho jako krédo a to je prohlášení Fistuly z jeho hry Pokoušení, kdy ten Fistula říká, konkrétní rady nedávám a za nikoho nic nezařizuji, na nejvýš občas stimuluji. A myslím si, že jakoby Havel právě nechtěl nikdy, aby byl skameněn a oslavován, takže budeme po něm opakovat nějaký právě slogany nebo fráze, ale že se necháme stimulovat. No. A v těch Monty Pythonech ten hlavní hrdina řve na ten dav, jako buďte, myslete sami za sebe a ten dav volá, mysleme sami za sebe. A to je právě ten způsob, jak se zbavit vlastně stimulující osobnosti a znovu spadnout do té pasti nesvobody.
19: Já mám rád z audience si přece inteligent, pane Vaněk a podobně. Já myslím, že to hodně mluví o té době, ve které Havel prostě žil a kterou popisoval.
0: Jsi přece inteligent, ne? Máš přece politický vzhled, ne?
19: Tak se tak trochu bojím, jestli některé právě ty jeho myšlenky nejsou tím svázané do jisté míry a jestli přežijí.
0: Kdo jiný má vědět, co vlastně chtěl vědět než ty?
19: Jestli až jednou už číst knihy třeba nebudeme a už nikdo nebude žít, kdo by si ho přímo pamatoval, jestli mu nehrozí zapomenutí v nějakém ohledu. Toho se nebojíš?
18: Jemu právě hrozí spíš, že bude jakoby zmrazen do té ikony a tím pádem, že na něj zapomeneme nějakým jeho přesvícením, že vlastně nevlezeme do toho jeho světa, ve kterým kromě toho, že byl inspirativní, tak taky dělal objektivní chyby, zraňoval druhý lidi, někdy byl povrchní, prostě politicky byl příliš oddaný jedné interpretaci, ale toho prostě jakoby nedevaluje, že byl mnohem složitější, nedevaluje to jeho hluboký a pronikavý analýzy jeho vlastní doby a zároveň to, že on nějakým způsobem je součástí historické paměti České republiky, tak nemůžeme jen tak zapomenout, protože on překračoval sám sebe a tudíž i svoji dobu a tím pádem vytváří něco jako společenskou identitu, jestli něco takového existuje, českou. A tím pádem má vlastně interpretace jeho myšlení vliv nejenom na současnost, ale především na budoucnost. To je možná hrozně abstraktně řečený. Ale pokud si prostě například budeme o sobě říkat, že jsme slabí, že jsme prohráli, nebo si budeme říkat, že jsme zažili nějakou dočasnou fázi poroby a dokázali jsme ji překonat i díky nejenom Václavu Havlovi, ale právě spoustě lidem, kterým hrozí to zneviditelnění víc než jemu, tak naše jako budoucnost bude vypadat jinak. Že právě díky spoustě jakoby Čechů a Češek jsme dokázali obnovit demokracii v České republice, demokracii, která je složitá, která má strašně moc chyb, ale furt je jakoby tisíckrát lepší vidět před náma lepší demokracii, než vidět před náma novou formu totality nebo brutální nadvlády oligarchů nebo jiných zemí.
19: Tak, udržme si naději a bojujme za ně, on by byl rád. Moc díky, že jsi vzpomínala a že jsi k tomu přidala pár svých velmi zajímavých myšlenek, inspirativních.
18: Díky taky moc za pozvání a všechny zdravím.
19: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska filozofka Alice Koubová, kterou můžete slyšet o Havlovi mluvit mimo jiné i v rámci, a ona to zmínila, v rámci jejího projektu podcastu pořadu Promyslet Havla, který vychází na Vltavě. Mluvili jsme spolu o Havlově výročí, o jeho knihách, o jeho myšlenkách a o jeho odkazu. A mimochodem zmínili jsme se taky o dálkovém výslechu. Český rozhlas Plus teď vydal rekonstrukci této knihy, rozdělenou do několika dílů. Je to skutečně moc zajímavý poslech a rozhodně ho doporučuju. Nový týden před námi, spousta témat k probrání. To další, to už chystáme a vy ho uslyšíte ve Vinohradské 12 už za pár hodin. Jsme v apkách, jsme na Radiožurnálu na Plusu, jsme na webu i rozhlas.cz, to samozřejmě dobře víte. Buďte tam všude s námi. Naslyšenou zítra.
2: Jak to bylo doopravdy?
21: Když vyšla v roce 1901 básnická prvotina Františka Gellnera, sesypali se na něj kritici jako vosy. Je to vulgární, je to amorální, je to ohavné.
22: Říká literární historik Radim Kopáč. A otázkou pak zůstává, nestal se tento amorální a vulgární básník jedním z pilířů naší literatury?
2: Jak to bylo doopravdy Ivany Chmel-Denčevové? Dnes po 8. hodině večer na Plusu. Radiokniha.
23: Svatého Františka z Assisi, jeho život a dobu popsal v uznávané historické biografii prominentní italský historik Franco Cardini. Svět se přitom nevykresluje jako idealizovanou barvotiskovou postavu. Naopak se snaží o realistický pohled na Františka jako člověka. Zasadil tak svědcův život do reálného kontextu hospodářských, politických a náboženských poměrů ve středověké Itálii. Ústředním motivem knihy je pak otázka Františkova spolubratra Matea, proč právě ty, proč celý svět běží za tebou.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Český rozhlas Plus, zprávy.
8: Policisté o víkendu odhalili stovky prohřešků v souvislosti s ilegálním srazem tuningových aut v Česku. Téměř 70 řidičů bylo pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Nejčastěji ale policie řešila nepřiměřenou rychlost, za to uložila pokuty za skoro 3 miliony korun. Armáda odebrala záštitu velitele vzdušných sil nad chystanou konferencí Future Air Force. Na síti X to napsal náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Důvodem jsou podle něj informace o veřejném působení a kontaktech organizátorů akce. Některé jsou v rozporu s bezpečnostními zájmy Česka. Ceny ropy začaly klesat. Přispěl k tomu plán skupiny G7 na uvolnění nouzových zásob ropy a nafty a taky dodávky z Blízkého východu. Export z tohoto regionu se zvýšil i přes pokračující útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Cena severomořské ropy Brent se dnes odpoledne snížila o 0,5% v přepočtu zhruba na 2200 korun za barel. Triglavský ledovec ve Slovinsku může za několik dní zmizet. Ledovec pod nejvyšší slovinskou horou Triglav postupně zaniká kvůli teplejšímu počasí. Sníh tam letos roztál nezvykle brzo a masa ledu byla dlouho vystavená vysokým teplotám. Ještě před 80 lety přitom ledovec pokrýval 14 hektarů. Hokejisté Českých Budějovic hrají v Tipsport Extralize doma proti Kometě Brno. Utkání na jihu Čech sleduje přímo na stadionu reportér Kamil Jáša.
13: Do konce třetí třetiny zbývá odehrát přesně 13 minut. České Budějovice dali 3 góly, Brno žádný, proto České Budějovice vedou nad Kometou 3-0. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
15: Kolony na D1 před Brnem a taky na 68 na Jablunkovsku. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova teď zbytek kolony kamionů v pravém pruhu je stále od exitu 210 od sjezdu na Slavkov dál do zúžení u sjezdu na D2. Na začátku dálnice D4 směrem ze Strakonic do Prahy obezřetně u Nové hospody přímo u exitu 85 je tam provoz svedený jenom do levého pruhu, protože v nájezdu ze silnice 20 směrem z Písku překáží porouchaný kamion a auta najíždějí do pravého pruhu přes šarfování. Silnice 68 z Třince na Slovensko do Čadci zůstává ucpaná od začátku obchvatu Jablunkova od úrovně Šolů. Popojíždí se desítky minut do série nových omezení v okolí mostu u Jablunkova, je to stále i přes hodinu. Ve směru opačně do Česka, kolona od hranice, tam je to zhruba na půl hodiny. A ještě 49 ze Zlína na Vizovice. Opatrně u odbočky na Horní Hlotu a Luhačovice stojí tam dvě auta po kolizi. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost, teploty 9 až 4 stupně, v údolích místy kolem 2 a přízemní mrazíky. Zítra má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, večer bude na jihozápadě oblačnost přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: U pořadu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. V dnešním speciálním vydání si připomeneme osobnost Václava Havla, který se narodil přesně před 90 lety. Svůj pohled na jeho osobnost i odkaz nabídne Pavel Kosatík, spisovatel a scenárista. Buďte vítán, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Zeptám se vás zejména na to, jak první polistopadový prezident proměnil tento úřad. Na

0: kumslu v téhle dílčí věci, jako kdyby mu z oka vypadl.
1: Vzpomínáte na Václava Havla spíše jako na státníka nebo jako na dramatika?
0: Jako na komplexního člověka, který je naučen vlastně už z rodiny přemýšlet o společnosti, brát to jako svou povinnost, jako součást své občanské odpovědnosti i v dobách, která je třeba šílená, jako byla ta komunistická a tvaří se, jako že o to vůbec nestojí, no tak mu to nedá, stejně se tím zabývá, no a dotáhne to docela daleko tím způsobem.
1: Chybí vám osobně Václav Havel?
0: Chybí, i když já tu větu Havel chybí, nemám rád a jako respektuju, že úctyhodní lidé často říkají, ale co se tím vlastně dovídáme, kromě té banality, že zemřel. Často jako kdyby lidi tím naznačovali, že si nevědí rady nebo že nedokážou tím způsobem, jakým on se angažoval, se sami angažovat a to mě přijde líto. Já si myslím, že ten prostor nám vytyčil velice zřetelně.
1: A co nám tedy odkázala? Co z toho odkazu Václava Havla je i, vlastně bude to 15 let, co zemřel v prosinci?
0: Asi hlavně to, že o tu demokracii nebo o snesitelnou společnost nebo o hezký život, pozitivní, který domnívám se většina lidí chce žít, tak se jakýmsi způsobem zápasí každý den. Když se jeden den vyhraje, neznamená to, že druhý den se na to vykašleme, poněvadž každý den se začíná ten život znova.
1: Které myšlenky Václava Havla podle vás přetrvaly dodnes? Myslím si, že nejspíš většina lidí, hlavně ti, kteří se narodili před listopadem 1989, si pamatují minimálně dva bonmoty nebo motto. Pravda, láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, nebo naše země nevzkvétá.
0: No vidíte, já myslím, že ani jednomu z nich on nepřikládal, kdo ví, jaký význam. Ta pravda a láska, to byl takový appendix jednoho jeho projevu, tuším na Václaváku, že během revoluce. Projevy musíte zakončit volací větou, jinak lidi mají pocit, že nebyla tečka. Takže on tam vymyslel toto, ale no, má složitější myšlenky.
1: Vy jste mimochodem, že vám do toho vstupuji, pane Kosatíku, autorem mimo jiné knihy Stokrát Václav Havel. Ostatně tak ta knížka je tady s námi ve studiu.
0: Já jsem si přinesl takový talismánek. No tak tam je, dejme tomu, 100 vět, který mě zaujaly, ale on jich má mnohem víc. A víte, s tou pravdou a láskou, my jsme teďka nedávno točili nějaký pořad s paní spisovatelkou Erou Krysovou a ona to tam tak z mého pohledu velmi smutně řekla, že ten Havel to tehdy řekl jako samozřejmost a ona to byla samozřejmě. Nikdo nad tím nepřemýšlel, co on tím myslí, neproblematizoval to, naopak ta věta vyvolala velmi souhlasný aplaus. No a ta paní Krysová říká, no a mě by teď zajímalo, jestli dnešní lidi pořád o tu pravdu a lásku stojí. A vlastně v té myšlence byla zároveň obsažená odpověď, no zdá se, že mnozí ne, jako kdyby se domnívali, že negací tady toho jde taky něco zajímavého, hezkého zažít, ale mě teda nenapadá, co, když nepravdou a neláskou se budeme tím životem probíjet, no tak čeho dosáhneme. Ale vy jste se ptala na ty podstatné myšlenky, no to on má úžasnou eseistiku, to z těch 70. let jako je moc bezmocných a tak, to podle mě fakt nestárne, ale i z těch 80. a něco i z pozdějších prezidentských projevů, ta jeho myšlenka života v pravdě, za kterou ho někteří napadali a připisovali mu jako až jako elitářské postoje, že teda se vytahuje na ostatní lidi, některý, který podle něj za toho komunismu v té pravdě nežijou, když to on ano, ale on to myslel podle mě jinak, on tím myslel právě tu osobní vnitřní jakousi sebekontrolu, to je, jestli člověk hlídá, jestli v té pravdě tím slušným způsobem o jisté morální imperativy se opírající, jestli tím opravdu žije. A to je potřeba si hlídat. Když na to člověk pozapomene, tak často ujede sám sobě a pak se nestačí divit.
1: Proměnil Václav Havel českou společnost, politiku, v čem nás nejvíce ovlivnil?
0: Představte si, že on by nebyl, že by přesto nějak proběhla listopadová revoluce, tak prezidentem by se patrně stal Alexandr Dubček, protože to byl druhý takový jako člověk s nesmírným kreditem nejenom na Slovensku. No a zažili bychom patrně cosi jako pokračování 68. roku, tam, kde se kdysi přestalo víceméně, protože on to takhle nějak měl v plánu. A žili bychom úplně jiné dějiny i ve vztahu k Rusku, ve vztahu ke komunismu. Celý by to bylo postaveno úplně jinak. Takže...
1: A myslíte, pane Kosatíku, že by vůbec to bylo možné vzhledem k tomu, co se tehdy na podzim 1989 dělo v Evropě? Co se týče teda vašeho pohledu na Alexandra Dubčeka?
0: No, tak vyloučit se to nedá. No, jako ty cesty byly různý, jako různě radikálně se jednotlivé postkomunistické společnosti vyrovnávaly s tím komunismem a díky Václavu Havlovi, člověku, který se s tím zapletl opravdu minimálně nebo vůbec, tak jsme tomu v začátku mohli dát docela vysokou rychlost. Víte, a když o něm přemýšlím, tak já si říkám, že on vlastně měl štěstí na ten

0: Na začátku nešťastný třídní původ, ročník 36, takže už jako děcko vlastně vrostl do toho komunismu. Tatínkovi sebrali ten jeho majetek, tu Lucernu, ty podniky a firmy, který vybudoval, a syn byl najednou outsiderem. Ale on si přesto z té rodiny v sobě odnesl všechny ty peroutky a Václavy Černý a Karly Čapky, že je měl prostě v sebe integrovaný. Takže on, někdo by mohl ironicky říct, že byl takový starý mladý, ale ono to vlastně znamenalo, že on si sobě odnesl ten zahažitek kontinuální demokraticky se rozvíjící společnosti, který tady až do Mnichova byl normální. A on přesto, že žil později, tak on si toto osvojil a nesl to těmi 50. lety. Vemte si to, že mu je 15 let a on se stejně starými kamarády v roce 51, kdy zatknul Slánskýho, kdy a za rok ho pak popraví, Milada Horáková je mrtvá, kriminály jsou plný lidí a oni si založili literární společenství 36. a začnou psát básně, články, eseje, jako kdyby se psal rok 31, prostě jedou to a tehdy ještě není pojem underground ani paralelní polis. Ale oni si vytvoří prostě normální prostor pro sebe a prosadí se. A nikoho z nich navíc nezavřeli. A všichni z nich, Josef Topol, Věra Linhartová, Viola Fischerová a tak dále, všichni udělali nekomunistické, velmi dobré, já to slovo nemám rád, ale řeknu kariéry.
1: A přenesl tedy část své osobnosti, toho svého nastavení Václav Havel po revoluci 1989 něco ze sebe vlastně zůstalo tady s námi, ale, z jeho osobnosti.
0: Ale já jsem si jistý, co může myslitel udělat? On vás nemůže donutit, on to může nabídnout, ty své hodnoty. No a pak je na té společnosti, jestli teda je to vtahuje, anebo jestli na to třeba někdo kašle taky. Tak on nabídl, jak už jsem to zmínil, třeba to, že občan demokratické společnosti, že to není jenom tak, že to není jenom samozřejmost, že to je téma neustále osobní sebevýstavby a že se na tom prostě musí pracovat.
1: A pracujeme na tom, co
0: jak
1: z toho
0: kdo?
1: Zůstalo?
0: No tak všichni ne. Podívejte, zase ono pro spoustu těch lidí, kteří se pro něj, nebo ne spoustu, ale mnozí, kdo se pro něho nadchli, tak třeba zjistili, že je to těžký. A ono je to těžký, samozřejmě, že je to těžký. To on ten život neměl lehký, on tím, jak to žil, tak znázorňoval, že to není jenom tak, ale to je celý ten vtip, to prostě nevzdat. No. A teďka pro každého to není to nevzdat. Jako pro některé lidi je pohodlnější se na to vykvajznout a osočit Václava Havla, teď nevím, z čeho všeho ti lidi osočujou, no ale já zatím velice často cítím takový ten boj s tím vnitřním nepřítelem. Jo? To, co má člověk správně řešit sám se sebou, s tím, že je línej, nebo že nedůsledný, nebo že se nechová tak, jak si doba žádá, no tak to je těžký si přiznat a je to nepříjemný a tak, no takže to hodíme na toho, no kde se to hodí hodit, no na Václava Havla. A on navíc jakoby k tomu sváděl i tím, že jako spisovatel on se nemohl opevnit sám sobě, tak jak to politici běžně dělají, protože by tím ztratil cit, který jako dramatik spisovatel byl zvyklý mít a věděl, že bez toho by ho nebavil život. No takže on je, může se, on kromě toho, že je tvrdý a hodně vydrží a dokáže, tak je v tomto přes tu svou citlivost jakýmsi způsobem křehký, nebo tak může působit, takže si k němu lidi dovolí něco, co by si k Václavu Klausovi třeba životě nedovolili, protože tam ten člověk je obklopen tím silným egem a toho jakýmsi způsobem v úzovkách chrání. No. A teď jde o to, co je lepší, jestli nemít tu hroší kůži, anebo nechat se chránit tím, že se uzavřu v jakémsi pomyslném betonovém sarkofágu svého ega.
1: Na osobnost i odkaz Václava Havla se dnes díváme optikou spisovatele a publicisty Pavla Kosatíka.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Pro Český rozhlas Plus jste, pane Kosatík, připravil sérii, která přibližuje vznik knihy Dálkový výslech. Audiosérie Rekonstrukce dálkového výslechu je součástí projektu Slyšet Havla. Vy jste mluvil přímo s novinářem Karlem Hvíždělou, který Václavu Havlovi před 40 lety kladl otázky z tehdy západoněmeckého Bonu. Mluvil jste také se spisovatelkou, už jsme ji zmínili, Edou Kryseovou, editory Havlových textů, Anou Freimanovou, Janem Šulcem, z historii Vilémem Prečanem. Dálkový výslech je označován za nejotevřenější zpověď Václava Havla. Tak co jste se vy nového dozvěděl?
0: No, my jsme měli možnost díky péči, dnes už teda vlastně, nebo momentálně neexistující knihovně Václava Havla, jejího archiváře Martina Vidláka seznámit se s tou původní nahrávkou, protože ta kniha vznikla ve formě magnetofonové nahrávky, kterou Václav Havel pořídil tady přes železnou oponu, nešlo normálně komunikovat. A ono se to liší od toho definitivního textu, ne, že by tam byly nějaké jiné pravdy, než jsou obsaženy v té knize, ale je tam ještě mnohem otevřenější, ještě mnohem, bych řekl, konkrétnější v řadě věcí. Ten člověk si tam připouští pochyby, který pak třeba do té knížky neměl důvod dát. Je to jakási možnost ho poznat ještě jako líp, nebo jinak, nebo z jiné stránky. A ten vznik té knihy ho zastihl totiž ve velice zajímavé životní situaci. On měl za sebou ten dlouhý kriminál, ty 4,5 roku, a vlastně přestupoval z takového toho disidentského, nebo v jeho případě už téměř post disidentského světa, do něčeho, co nevěděl, čím bude. Bylo to v době, kdy už bylo jasný, že dostane cenu Erasma Rotterdamského, to znamená už definitivně teda evropským činitelem, a je neustále všemi i tím Karlem Hvízdalou dotazován na politická témata. Čili i když on říkal, že chce být tím spisovatelem pořád a nechce do té politiky, poněvadž politika znamená poměrně, řekl bych, úzce reglementovaný způsob myšlení, jako má svá striktní pravidla, která jsou užší než ta spisovatelská, tak on tady toto všecko musel nějak zpracovat, cítil, že nastupuje do nové etapy, nemohl tušit, že bude prezidentská samozřejmě, ale věděl, že co si děje. No a protože byl mužem reflexe, tak toto je tam zachyceno v přímém přenosu a tím je to strašně cenný, poněvadž toho ne každý je schopen. No.
1: Jaký byl jeho vnitřní svět?
0: No tak řekl bych složitý, mu opravdu, domnívám se, hodně záleželo na mnoha věcech, které osobně se ho ani nemuseli týkat. On fakt přemýšlel z hlediska celé společnosti. V tom smyslu byl státníkem, nejenom politikem. Politik hlásá nějaký svůj dílčí zájem. Ten Václav Havel se snažil integrovat a třeba i jako prezident, kromě komunistů, které eliminoval, představitel komunistické strany, byl poprvé v Lánech, byl to Grebeníček až za Václava Klause. Jako Václav Havel nekomunikoval jako s komunisty, jako prezident. Ale jinak celou společnost se snažil integrovat a to je strašně důležitý, aby nahoře byl minimálně jeden člověk a ideálně teda hlava státu, který vám neukazuje pořád nějaký nepřátelé. To Václava Havla mělo a má dodnes nerada spousta lidí. On, kdyby chtěl, tak to může tematizovat od rána do večera, ale...
1: Proč tomu tak je?
0: No tak je, já jsem se to snažil naznačit. Jeden z důvodů je ten, že je snazší někoho z ničeho osočit, než řešit nějaký problém. Mně třeba by nevadilo vám tady vyjmenovávat, kdo všecko mi pošlapal vám kuří oka, protože proč bych vás tím obtěžoval? Já chci váš život taky zlepšit, aspoň v té míře, která je mě daná. Co jiného bych měl v životě dělat? No, on to takhle měl prostě postavený, že jsme na světě proto, abychom si neškodili. No. To je zvláštní, že v tom poněkud sobeckém světě současném je to jakoby cosi exotického nebo mimořádného. A přitom to není ani až altruismus. Altruismus to už je taková jako hodně silná věc. On to bral jako samozřejmost. Vemte si to, jak často on třeba mluvil o lidských právech v končinách světa, který tehdy, třeba na začátku těch 90., o kterých jsme věděli úplný houby. Prostě, když poprvé řekl slovo Dalaj Lama, to bylo hnedka na začátku, tak myslím, že spousta lidí ani nevěděla, že nějaký existuje a že je v Tibetu nějaký problém, to se taky za komunistů moc teda lidi nedozvídali. No, nebo že v Barmě je tehdy významná, později se trochu zkazila, disidentka Suti, no tak to tematizoval taky ona. A další prostě, no a tím on říká, sice to může vypadat jako, že to, co je na opačném konci země koule, se tě netýká, ale ono se tě to týká, protože se to děje v době, kdy ty žiješ, a když to budeš ignorovat, tak zhoršuješ svět.
1: Nyní jedna ryze hypotetická otázka, pane Kosetíku. Jak by podle vás se svými názory, postoji, osobnostním nastavením obstál Václav Havel v současné době? Jak by se cítil?
0: naznačujete tím, že tato doba je nějak extrémně těžká.
1: Já nevím, je jiná.
0: No jiná, no samozřejmě, no tak angažoval by se jako vždycky, to neexistovalo, aby to dělal jinak a snažil by se najít takovej bod, ze kterého by mohl přicházet k činům, což je taky teda další vlastnost toho myšlení, to je už slov, vyprodukoval velké množství textů, takže by si člověk mohl myslet, že to taky zároveň bylo jeho max. Ale to bylo jenom předehra k tomu. On potřeboval vždycky vymyslet, zaprvé tu realitu komplexně pojmenovat, aby se v tom sám zorientoval a toto všechno dělat proto, aby mohl jednat k eventuální nápravě nebo změně, nebo prostě k tomu, co považoval za lepší stav, než je ten současný.
1: Prozradíte nám, pane Kosatík, o čem jste si vy s Václavem Havlem nejčastěji povídal?
0: No já si myslím, že mě nemohl mít moc rád, protože já jsem ho pořád něčím otravoval. Já jsem často psal i o něm a mu to sice teda nevadilo, nebo do některých těch knih napsal hezký předmluvy, ale tak taky něco ho nebavilo. Já tady
1: co
0: piju,
1: ho nebavilo?
0: No tady jsem pil chvalospiv a teď ho trochu zhodním. Já jsem napsal kdysi knížku o jeho první ženě Olze Havlové. A když to vyšlo, tak on už byl ženatý po druhý a byl asi velice zamilovaný. No a já, což je normální, jsem mu tu knížku poslal, nevím, jestli k autorizaci, ale aby prostě věděl, že to vzniklo. On to teda věděl celou dobu, ale aby si to mohl přečíst. No a on mi napsal, že to číst nebude, že už žije jinak. A to mě teda zase trošku fascinovalo. Navíc tehdejší hradní tajemník chtěl, abych ten jeho dopis dal do té knihy. Já jsem mu říkal, on to nebude dobře vypadat, ale oni na tom trvali, takže v prvním vydání to bylo, v dalších už jsem to tam nedával. No, čili on měl, ale to je jiná rovina, to je rovina soukromých vztahů nebo styků, tam on byl zvláštní třeba i v tom, že když poměrně záhy odešel na ten hrad, že ho hned teda byl zvolen 29. prosince 89, no a vlastně on velice rychle i se svitou těch svých poradců vlastně opustil to Občanské fórum a mnoho činitelů Občanského fóra vzpomínalo, že vlastně, že on se od nich oddělil a že oni naopak potřebovali být jako v kontaktu s ním, protože ta revoluce pořád vlastně začínala, všechno se to rozbíhalo. No takže v tomhle zase byl, no tak asi neřeknu nic překvapivého, že stejně jako já nebo téměř kdokoliv, tak i on měl chyby, že?
1: Kdy už jste zmínil teda vaši knihu s titulem Člověk má dělat to, nač má sílu, život Olgy Havlové, tak jakou roli se hrála Olga Havlová v jeho životě?
0: No, Olga Havlová se hrála ústřední roli, byl to pár, já už jsem tady jednou zmínil Masaryk a Charlotte Masaryková, to je podobný jako Václav a Olga Havlový v tom, že tam vlastně nerozeznáte, kde začíná jeden, kde začíná druhý. Jo? Ten podtext je podepsán Václav Havel, ale je evidentní, že bez paní Olgy by vypadaly jinak. A taky když zemřela, tak víme, že on se v jakési míře z části změnil. Takže bylo možné i jak si pojmenovat nebo spatřit to, co zřejmě bylo tím jejím přínosem. On ji velice potřeboval jako kotvu k životu. Ne, že by sám se vznášel někde v oblacích, ale přece jenom svou podstatou byl spisovatelem. Spisovatel zpravidla nebo velice často se vyznačuje spekulativním myšlením, což je fajn, ale není to všecko. Ten pevný kontakt s realitou, který ona skrze ten svůj životní realismus, který nabyla přes ten původ žižkovský a já nevím co všechno, tak ten mu dodávala a když se to dohromady sepnulo, tak to bylo ono.
2: Jak to vidí?
1: U příležitosti 90. výročí narození Václava Havla reflektujeme jeho odkaz. Naším hostem zůstává scenárista a spisovatel Pavel Kosatík. Jak podle vás zpřístupnit dílo Václava Havla široké veřejnosti?
0: No, měli by to asi dělat lidi, kteří k tomu mají nalhostejný vztah, to znamená, které to oslovuje v tom smyslu, jak jsme se tady teďka snažili naznačit. A pokud takový lidé existují, a oni samozřejmě existují, tak pak ono většinou stačí, když se kýmsi darem vnitřní naléhavosti a ztotožnění se s tím, to předávají už bez dalších přidaných hodnot. Myslím to tak, že třeba, já to řeknu o napříkladě jeho hry, což je jenom součást toho díla, tak dlouho byly spory o to, jak to vlastně inscenovat. A hlavně v zahraničí ti režiséři měli pocit, že je to příliš textové, příliš nedivadelní a tak často vymýšleli až po podivuhodné akční nadstavby k tomu. No. A v protikladu k tomu existovalo divadlo na tahu Andreje Kroba, z okolností člověka, který by Havlovi osobně i lidsky celoživotně velmi blízký. A oni to inscenovali beze všech tady těch přidaných hodnot. A časem se ukázalo, že takhle je to prostě nejlepší. Že není potřeba nějak s úzkostí nebo s pocitem, že něčemu pomáháme to všelijak vylepšovat, opentlovat a tak dále. Já mám zkušenost i se studentama, když jsem to učil, dával jsem jim ty texty číst. Musí se jako volit jako úměrně věku nebo tak, jako co jim předložit, ale jako neměl bych strach, že se doba změnila natolik, že Václav Havel přestává být nesrozumitelný. Spousta veřejničných lidí si to může přát a hlásat to. No, ale to ještě neznamená, že mají pravdu.
1: K jaké knize nebo ke hře, k dramatu, případně eseji, vy už jste třeba zmínil Moc bezmocných, se rád vy osobně, pane Kosatíku, vracíte?
0: No, v té esejistice tam je to víc, to je třeba ta kniha Do různých stran, ale ta esejistika obecně, anebo ty okrajové věci, některé ty projevy, hlavně z počátku toho prezidentského období, než ho to utahalo, protože ono ho to hodně utahalo a taky pak byl vážně nemocný a ten konec tam, myslím konec v té prezidentské funkci, tam jakási únava je možná vidět, ale ty projevy, který měl třeba, když přijel do Izraele poprvé na státní návštěvu, takový ten kafkovský projev, kde pochybuje sám o sobě, nebo projev, kterým vítal poprvé papeže Jana Pavla II. V Praze a další, jako on se snažil, aby to nebyly jenom ty projevy, tak jak se to běžně říká, aby to nebylo jenom k těm momentálním, sice důležitým, ale časovým tématům, ale aby v tom byl i obecnější, širší a nejenom politický horizont.
1: Jak podle vás co nejlépe pečovat o odkaz Václava Havla?
0: No, brát to i trošku s humorem, poněvadž jako k němu vždycky patřil nadhled. My i v tom dálkovém výslechu jsme se snažili, aby to, jako proč by to mělo být vážný, když on vážný nebyl. Jako musí se s tím zacházet tím způsobem, který on sám tomu vnuknul, ne tomu dávat nějakou scizující přidanou hodnotu. Čili jako humor to byla konstanta, která ho provázala. Nejenom ironie, ale opravdu humor. No, on si uvědomoval tu paradox světa, to, jak lidi často předstírají, něco hrajou, no a nad tím můžete buď to plakat, anebo se tomu zasmát, a to druhý je o něco šťastnější asi.
1: Jak byste, pane Kosatíku, popsal osobnost Václava Havla někomu, kdo o něm nikdy neslyšel?
0: To nevím, to bych si musel rozmyslet a takového člověka už jsem teda delší dobu nepotkal, ale no tak asi bych se pokusil nějak vyzářit to, čím jsem tady začal, že na něm bylo vidět, že fakt bere tu svou roli nebo to místo tady, nebo to účinkování na světě vážně, že nad tím přemýšlí, když už se žije, tak aby to za něco stálo, abychom jenom neopakovali nějaký floskule, který nás někdo naučil a my je opakujeme, nevíme proč, anebo děláme to ze zjištěných důvodů, protože doufáme, že se nám to vyplatí. To je taky ztráta času. Má výborný projev proti nenávisti, myslím, že z 90. roku, kde velice podle mě dobře říká, kolik ta nenávist odebírá lidem energie, kterou by správně mohli využít zase na něco pozitivního, co jim samotným by bylo k užitku, že by nežili teda v té negaci. To jsou téměř samé jednoduché věci, akorát, že zřejmě není pro někoho snadný to aspoň zkusit tímhle způsobem. No.
1: Říká Pavel Kosatík, spisovatel a také publicista, který se zamýšlel nad osobností a odkazem Václava Havla u příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin. Já vám děkuji za váš čas, za vaše postřehy a přeji vše dobré.
0: Děkuji ještě jednou za pozvání a přeji to též neméně bavíce.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Slyšeli jste nějaký cyklus pořadů Českého rozhlasu Plus a nemůžete ho najít? pomůže vám sekce Projekty na webu plus.rozhlas.cz. Najdete tam to nejlepší, co v posledních letech ve vysílání Plusu zaznělo. Pořady o historii, cyklus Kellner, pohled do podsvětí devadesátek, česká satira nebo příběhy mafie, diktátorů, ale i indiánských náčelníků. Série pořadů Českého rozhlasu Plus najdete v sekci Projekty na webu plus.rozhlas.cz. Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maryčová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne a v repríze po 7:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vláda schválila návrh státní kulturní politiky na další 3 roky. Německé námořnictvo bude mít na pobřeží Severního moře novou základnu, vyroste mimo dosah ruských raket. Hokejisté Českých Budějovic porazili v Tipsport Extralize Brno. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Vláda dnes schválila návrh státní kulturní politiky na období 2026 až 2029. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Dokument popisuje kulturní priority a je podkladem mimo jiné pro přidělování peněz. Schválený návrh ale kritizují některé kulturní organizace. Vadí jim totiž, že ho ministerstvo připravilo bez jejich účasti a chybí v něm některá témata. Podle Klempíře se ale rezort při přípravě snažil komunikovat se všemi institucemi.
4: Já si myslím, že ten humbuk ohledně naší nekompetentnosti toho, že zahrabáváme a dusíme kulturu, byl spíš takovým křikem zájmových organizací.
3: Návrh bude součástí navazujícího akčního plánu, který dostane vláda k projednání do konce listopadu. Německé námořnictvo získá nový přístav v Severním moři. Rozhodnutí padlo na město Emden ve východním Frýsku. Oznámil to minister obrany Boris Pistorius. Na pobřeží očekávají miliardové investice a výhledově taky asi 2000 stálých služebních míst.
5: Díky novému přístavu bude Německo podle ministra Pistoria méně předvídatelné v případě vážného konfliktu a taky bude mít větší operativní možnosti. V užším výběru bylo i město Bremerhaven, ale podle severoněmeckého rozhlasu Emden dostal přednost i proto, že leží západněji a tím pádem těsně mimo dosah ruských raket středního doletu. V přístavu by měly od příští dekády kotvit fregaty, minolovky i tažné lodě. Minister Pistorius dodal, že německé námořnictvo je teď nejmenší za svou historii, ale přitom má nejvíc úkolů. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Bývalá pražská radní Hana Kordová Marvanová řekla, že byla obětí šikany a bossingu. U soudu v kauze Dozimetr vypověděla, že to bylo především ze strany bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka, který je v kauze obžalovaný. Nebyl ale jediný ve vedení Prahy, s kým měla Marvanová neschody. Podle Petra Hlubučka pod nestandardním tlakem nebyla.
6: To, co říká pouze ona. Nikdo jiný to neříkal, ani z rady, ani z našeho okolí, jestli kohokoliv zeptáte, že by někdo řekl, že se na paní doktorku Marvanovou aplikoval, jak ona říká, bossing. Já bych to vyloučil. Je to tvrzení proti tvrzení.
3: V kauze jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku organizovanou skupinou. Obžalobě teď čelí 6 lidí a 2 firmy, všichni vinu odmítají. Další 4 lidi už dříve uzavřeli se soudem dohodu o vině a trestu.
7: Motor České Budějovice porazil Kometu Brno v hokejové Tipsport Extralize 5-1. Jihočeši se díky vítězství posunuli v průběžné tabulce na 5. příčku. Moravané jsou po prohře 11. Na pražské Markétě se jede plochodrážní memoriál Luboše Tomíčka. Jan Kvěch může prestižní závod vyhrát po 3. za sebou. Nyní přímo na stadionu sleduje reportér David Prouza.
8: A Jan Kvich má skvěle nakročeno, všechny své jízdy ovládl, 5 rozjížděk, 5 vítězství, plný počet 15 bodů a bude ve finále asi hlavním favoritem. Ta finálová jízda, kterou na Radiožurnálu Sport přiblížíme živě, začne za několik málo minut. Z Markéty David Prouz, Radiožurnál.
9: Překážka na D1 za Velkou Bíteší a zdržení na silnici před Jablunkovem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za Velkou Bíteší. Na kilometru 164,5 stojí nouzově osobní auto s přívěsem. Je v odstavném pruhu, na místo už dovezli šipku. Na D1 z Vyškova do Brna stále počítejte se silnějším provozem nákladní dopravy. Od Holubic ještě v některých úsecích plný pravý pruh, a to až ke sjezdu na bratislavskou dálnici. Osobním autem projedete pravým pruhem plynule. Levým pruhem plynule. Na D4 ze Strakonic do Prahy pozor na překážku na začátku dálničního úseku u Nové Hospody. V nájezdu ze silnice od Písku stojí porouchaný kamion. Na dálnici je proto na 85. kilometru uzavřený pravý pruh. Silnice 68 Střince do Žiliny stále ucpaná kolem Jablunkova. Je to kvůli omezení a kivodlovému provozu u mostu u Jablunkova. Kolona od odbočky na návsí je na hodinu, směrem ze Slovenska je zdržení kratší. A na silnici 21 z Chebu do Mariánských Lázní pozor u Dolního Žandova. Po vozovce jde neosvětlený chodec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 9 až 4 stupně, v údolích místy kolem 2 a přízemní mrazíky. Na horách kolem 5 stupňů, v kotlinách výrazně méně. Zítra má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?
10: Gellnerova nehorázná sbírka básní Po nás, ať přijde potopa, obsahuje jediné. Temperament. A to jen v životě a ne v umění. Tím temperamentem by rád přemohl a zdolal to, co jindy v poezii zdolává se kulturou, studiem, vnitřní disciplínou. Jeho knížka jest několik siláckých kousků na téma nízké senzuálnosti a hrubého prožitku, několik přemetů a skoků z cynismu do triviality, z pustoty do banality.
11: Těmito břitkými slovy zhodnotil literární historik a kritik Arne Novák, bylo to v roce 1901, básnickou sbírku Františka Gellnera Po nás, ať přijde potopa. A Arne Novák ve své recenzi takto pokračoval.
10: Více než 3/4 sbírky vyplňují témata erotická v slohu Nejnižší noční kavárny a nejhnusnějšího kupletu Češtinou zablácené ulice. Hrubost a síla, nehoráznost a hloubka se identifikují v této nestoudné knížce, kterou nezachrání pokus veškerou duševní špínu sociálně zgeneralizovati a uvésti na případ typický, k němuž hlavně kázání Spartakova ukazují. Nevím, byl-li to tak neobyčejný akt své pomoci, snížilo-li nakladatelství Nový kult cenu této knihy pro dělníky z 1 koruny na 50 haléřů.
11: S osobností básníka Gellnera souvisí také otázka, téma dnešního, jak to bylo doopravdy. Amorální a vulgární básník se nestal jedním z pilířů naší literatury. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Byla taková kritika, připomeňme, rok 1901, počátek 20. století od Arne Nováka, jejíž části jsme slyšeli, pro básníka zničující, otázka pro hosta pořadu, literárního historika Radima Kopáče.
12: Zničující určitě nebyla, být nemohla, to by Gellner dále nepsal, nevydal svoji druhou sbírku, nepsal další básně, které pak vycházejí po jeho smrti z pozůstalosti, nevěnoval by se publicistice, nekreslil by. Myslím, že Gellner tu kritiku buď v lepším případě rovnou ignoroval, anebo v horším případě by se jí mohl vysmát v některém ze svých dalších textů, ať básní, anebo publicistice.
11: Objevily se na jeho vydanou sbírku i kritiky pozitivní, vstřícné?
12: V počátcích tedy souvislosti s první Gellnerovou sbírkou Po nás, ať přijde potopa z roku 1901, byly ty hlasy spíše kritické, protože, a to se vlastně zračí už i v té citované kritice Arna Nováka, tady šlo o zásadní spor, a sice spor klasické, vysoké, parnasistní literatury, kterou reprezentovali třeba Hálek, Vrchlický, s literaturou, řekněme, úplně obyčejnou, civilistní, která zní jako písnička nějakého kolovrátkáře pouličního, která vůbec nepracuje s obrazností, se symbolikou, ale referuje o tom, co člověk přes ten den tak dělá, s čím se musí v tomto bídném světě potýkat. Takže z tohoto konfliktu, z této novoty proti vlastně tomu starému světu se generovaly kritiky, které byly primárně odsuzující.
11: Pojďme si vůbec říci, co tehdy literatura ve společnosti znamenala. Co znamenal literát, ať spisovatel nebo básník, či právě onen recenzent? Srovnáme-li to se současností?
12: Na přelomu 19. a 20. století patřil Arne Novák k těm vlastně nejdůležitějším kritikům, historikům, vědcům, kteří se věnovali české literatuře. Je autorem monumentálních dějin české literatury. No a byl osobou určující, kdo do toho kánonu spadá, patří a kdo do něj spíše nepatří, jako třeba právě Gellner. Čili literatura v té době byla velmi vlivným nástrojem. Ovlivňovala kulturu, ovlivňovala společnost.
11: V kritice Arne Nováka jsme slyšeli sousloví duševní špína, a to v souvislosti s básní Kázání Spartakova. Poslechněme si ukázku právě z této básně.
13: Z kasematy vás věznící v tmu hoďte oheň smolnicí své pochybnosti dravé. Má-li vzplát z pása z kamene, dál živte v kopce kamenné své pochybnosti dravé. Vy, kteří chcete slunce svit, již silní chcete v středu žít svých silných dcer a synů, a kteří v dusném vězení v tvář zříte na smrt zemdlení bezkrevných dcer a synů, vy, kterým touhy nezbytí na cestu káže svítiti v tmách tápajících bídným a jimž zapěstí zdviženou jest jíti drahou ručenou v tmách tápajícím bídným, vy, kterým nestačí váš kout své všechny síly rozvinout, o pochybujte druzi.
11: Co bylo na té básni? My jsme slyšeli pouze ukázku tak pobuřujícího.
12: Pobuřující mohlo být právě to, že Gellner pochyboval, kdežto Arne Novák spíše jakožto kanonizátor nepochyboval. Gellner byl člověk velmi nejenom reflektující tu všední, všednodenní prózu, čili svět kolem sebe, druhé, ale velmi kriticky sebe reflektující typ. A to souvisí vlastně s jeho životním osudem. Gellner se nenarodil v Praze, narodil se 1881 v Mladé Boleslavi a byl z velmi chudých poměrů. Jeho tatínek jezdil jako kramář po kolotočích, po poutích a malý František jezdil s ním a vypomáhal. A myslím, že právě z té atmosféry, z té pouťové atmosféry, on později bral ty nálady, které jsou vlastně velmi lidové, velice blízké tomu lidu, ten jednoduchý, zpěvný, srozumitelný jazyk, ta řeč, která vlastně nepotřebuje žádnou symboliku, žádnou obraznost. Jakkoliv v té ukázce rezonují dobově velmi frekventované nové směry, jako třeba symbolismus nebo dekadence. Nicméně od těchto vlivů se Gellner velmi záhy propsal sám sobě k tomu jazyku ulice, k těm písňovým textům.
11: V době vydání jeho první sbírky Po nás potopa bylo Gellnerovi 20 let. To znamená, byl velmi mladým mužem. Pokud bychom ho přiřadili i do skupiny, řekněme, anarchistických buřičů, souvislo to jenom s tím, že byl ve věku jakési revolty, jakési vzpoury, a nebo s jeho osobnostním nastavením, které nebylo odvislé jenom od toho věku?
12: Souviselo to bez pochyby s dvojím. Za prvé s manifestem české moderny 1895, kterým se právě ta parnasistní poezie spjata s vrchlickým, takový ten l'art pour l'artismus, to umění pro umění, kterým se odsouvá na vedlejší kolej a do české literatury se dostávají motivy dekadentní, symbolistní, impresionistické. Ostatně na té prvotině po nás, ať přijde potopa Františka Gellnera, minimálně na polovině těch textů je to stále ještě dobře patrné. Čili dochází k velkému zlomu. No a za druhé je tam to osobní, osobnostní nastavení. Sympatie Gellnerovi s těmi sociálně vyloučenými, s těmi sociálně slabými, s těmi obyčejnými lidmi z ulice. Ovšem za anarchistu se kompletně Gellner nikdy nepovažoval.
11: O dva roky později, bylo to v roce 1903, vychází druhá básnická sbírka Františka Gellnera, nazvaná Radosti života. V časopise Zvon byla otištěna její recenze pod šifrou autora L.
14: Je v ní mnoho špíny a kalu, brutálnosti a cynismu. Puritán asi s hrůzou ji odloží, ale nic naplat. Je to kniha silného ducha, který tu odhaluje celé svoje rozjízvené, jedem prosáklé nitro. Je to zžíravý smích zoufalce, který se neospravedlňuje, ale sám sobě posmívá a posmívá všemu, co na světě zůstalo svatým a čistým, protože jemu samému vše obrátilo se v trout a kal a popel a žluč a hořkost. Nemohu věřit, že to byla vše jen póza, ale je-li, pak se dovede pan Gellner maskovat mistrně.
12: Druhotinou Radosti života František Gellner autorsky naprosto dozrál. Stal se opravdu samorostem, který už nejenom, že se nevztahuje k té předcházející generaci parnasistů, ale vylučuje se vlastně i z těch autorů z okruhu české moderny. Nemá už v tom díle takové důrazy symbolistní, impresionistické nebo dekadentní. Píše opravdu svým ironicko-skeptickým hlasem, jak mu zobák narost, o životě, který vidí dennodenně před sebou. Píše o alkoholu, o jeho monumentální konzumaci. Píše o tom, jak mu chutnají cigarety. Píše o tom, jak chodí za nevěstkami. Píše o tom, že se nakazil pohlavní chorobou. A všecko to nahlíží velmi ironicky a sebeironicky. Oproti prvotině je druhá Gellnerova knížka opravdu čistý, jiskrný a výjimečný básnický počin.
11: Bylo tehdy už jasné, že Gellner je velkým básníkem?
12: Některým, třeba jako autorovi citované recenze, to jasné bylo, jiným samozřejmě ještě pár let trvalo, než na to přišli.
11: Jak pokračoval život Františka Gellnera, kterému bylo nějakých 23-24 let v té době?
12: Gellner byl člověk celoživotně permanentně v pohybu, a nejenom mezi literaturou a výtvarným uměním, ale on, jak řečeno, narodil se v Mladé Boleslavi, poté pobýval v Praze a pak začal studovat na různých školách. Pobýval ve Vídni, pobýval opakovaně v Paříži, pobýval v Mnichově, v Drážďanech, v Příbrami. Od roku 1911 žil pak natrvalo v Brně a zemřel na haličské frontě, takže i to finále jeho života je vlastně plné pohybu, dynamiky a dramatu. Tahle ta dynamičnost se, myslím, odráží i v tom vcelku rychlém vývoji jeho autorské poezie, v tom nalezení sebe sama.
11: Do jaké míry i to, že byl výtvarníkem, karikaturistou, který pracuje s nějakou zkratkou, zjednodušením, se to provazovalo právě s jeho uměleckou tvorbou básnickou?
12: Gellner byl jedna karikaturista a jednak malíř, ale myslím si, že právě v těch karikaturách se velmi ten způsob karikování shoduje s tím způsobem, který uplatňoval i ve svých textech básnických.
11: Do života 34-letého Františka Gellnera, stejně jako do života celé společnosti, vstupuje první světová válka. Básník Gellner narukuje na haličskou frontu.
12: Válka začíná v červenci, na sklonku července. Gellner rukuje v srpnu a od 13. září 1914 je na haličské frontě nezvěstný. Neví se přesně kdy ani kde zemřel.

0: Nic není Gellnerovi, který si chce pískat, jak mu zobák narost, vzdálenějšího než jakákoliv morálka.
1: Konstatoval básník Josef Hora u příležitosti posmrtně vydaného souboru Gellnerových básní. Bylo to v roce 1919 pod názvem Nové verše. Je to pouze od Josefa Hory jakýsi bonmot, a nebo je to kritika? Jak tomu rozumět?
2: Josef Hora měl, myslím, pro Františka Gellnera velké pochopení. Určitě to není pouze bonmot. Ostatně Gellner stál ve svých verších i svým životem a dílem proti společnosti. Takže morálka společenská ho příliš nezajímala, nebyla pro něj směrodatná. Vlastně veškerá jeho kritika v těch verších proti náboženství, proti morálce společenské, maloměšťácké, proti veškerým ideologiím, které se na člověka hrnou, ukazují tyto důrazy v jeho básních, že stál sám za sebe, že nepotřeboval žádný morální korektiv. Čili rozhodně to není bonmot.
1: Vydání souboru Nové verše znamená, že po Gellnerově smrti začala další etapa vnímání jeho básnické tvorby.
2: Je důležité říct, že Nové verše Gellnerovi vydává Stanislav Kostka Neumann, který vydal Gellnerovu prvotinu z roku 1901. Takže je to spíše pokračování, ale zároveň politika, společnost, kultura po válce se dramaticky liší od toho starého světa předválečného. František Gellner se dostává do úplně nových souvislostí, ale rezonuje ve svých motivech sociálních, zejména s proletářskou poezí raného devětsilu Jiřího Wolkera s prvním románem Karla Schulze, Tegtmajerovy Železárny, kde jediná píseň, která je v tom románu citovaná celá, je právě básnička Františka Gellnera. Takže ožívá znovu, ale ožívá v trochu jiném kontextu, než by si asi před válkou přál.
1: O 9 let později, bylo to v roce 1928, vychází v tiskovině Kmen článek Francesco Famiente, jehož autorkou byla spisovatelka Marie Majerová, a píše:
3: Nešel za žádnými literárními směry a nedobýval novot a reform. Bylo mu to vždycky trochu směšné a nechtěl vypadat jako tajtrlík. Zpíval jako hučí voda, když se dere dopředu. Zpíval jako pták, jenž miluje. Zpíval funkčně, jako z něj telegrafní dráty, přenášející ze země do země, z pokolení na pokolení poselství zážitků, smutků a radostí. Proto s ním měli kritikové velkou potíž, když jej chtěli někam zařaditi. A proto s ním budou mít potíž i literární historikové, když ho budou chtít strčit do nějaké škatulky.
2: Marie Majerová samozřejmě Gellnera hájí, protože svého času ho milovala. Měla s ním vztah v letech 6-7, s ním žila v Paříži po roce 1910, znovu s ním chtěla ten vztah navázat, čili má pro něj, pro jeho celý život a dílo pochopení. Ale zároveň má pravdu, Gellner ve 20. letech se ocitá vlastně mezi dvěma mlýnskými kameny. Proletářské umění, proletářská poezie Wolkerova zvolna doznívá a na scénu se dostává poetismus. A poetismus, ten má jako úběžník harmonii, poezii pro všech pět smyslů, užívat si, bavit se. Kdežto Gellner, ten píše o tom, jak je vlastně ten život tragický, strašný, jak ho ten život děsivě bolí a jak zbývá jediné, vysmát se mu a vysmát se sám sobě.
1: Jaký byl osud Gellnerova díla po únoru 1948, kdy se moci v Československu chopili komunisté a objevuje se jako hlavní leitmotiv socialistický realismus?
2: Gellner společně třeba s Jiřím Wolkerem nebo Egonem Erwinem Kischem se stává jedním ze zajatců nového režimu. Nový režim si jej přetváří a bere si z něj to, co potřebuje, sociálně kritické důrazy a veškeré to poukazování na tu hmotnou bídu dělnictva, na ten tragický úděl člověka, toho obyčejného člověka moderní doby. Takže ten kritický osten se hodí samozřejmě do krámu i nově instalovanému komunistickému režimu. Všem bez všech těch ostatních kontextů a souvislostí.
1: V roce 1957 vychází v nakladatelství československý spisovatel výbor Gellnerova díla nazvaný Básně. Sestavil ho publicista tehdy a básník, stejně jako autor předmluvy, Milan Kundera.
4: Jeho poezie se liší od poezie všech jeho vrstevníků tím, že vyrůstá přímo z nejkonkrétnějších životních situací své doby. A nahou bezprostřední korektnost těchto situací nijak poeticky nemaskuje. Gellnerovy básně jsou zážitky a příhody z hospod, z flámů, z hodinových hotelů, politických schůzí, z pozdní noční ulice, z milostných setkání. Erotika, základní téma Gellnerovo, je vyslečena do plné nahoty básně, hnusu anebo zoufalství.

0: To je teď celá moudrost moje. Milovat hlučnou vřavu boje, za nocí vnikat do snů žen a trochu býti zadlužen. Pískat si, jak mi zobák narost, vínem si plašit z čela starost, svůj život rychle utratit, nic nezískat, nic nestratit. Všichni mi lhali, blázna si ze mne dělali. Přede mnou citem se rozplývali, za zády se mi vysmáli. Žurnály, básníci, učenci lhali, po léta za nos mě vodíce. Muži mi lhali a ženy mi lhali. Ženy ty lhali mi nejvíce. Srdce mé stále po lásce práhne, nikomu však již nevěřím. Když někdo ke mně ruce své vztáhne, ustoupím bojácně ke dveřím. Řekl bych, že všechno je ztraceno v žití. Žití je však tak záhadné. Klidný jsem, mohu-li pivo své píti. Hořící tabák neschladne. Touha má bloudí těkavě světem a já popijím v úzkých zdech. Co je mi potom, budu-li dětem, cestou k domovu na posměch. Propil jsem peníze, na dluh pít budu. Šťasten, kdo propije boty své. Zřím oknem krčmy ven v rozmoklou půdu. Podzim ze stromů listí rve.
1: Tak ve svých básních František Gellner hodnotí sám sebe a svůj život. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, amorální a vulgární básník se nestal jedním z pilířů naší literatury a stejná otázka pro hosta dnešního pořadu, literárního historika Radima Kopáče.
2: Všecko alternativní, okrajové, odmítané se nakonec jednou do toho kánonu dostane. Kdyby se úvodem citovaný Arne Novák díval na dílo Františka Gellnera po více než 100 letech, bez pochyby by ho do toho kánonu zařadil rovnou. Čili ano, básník bez pochyby vulgární, bez pochyby amorální, ale především básník.
1: Je zjevno, že i přes jakousi drsnost Gellnerových slov to byl křehký a talentovaný umělec?
2: Gellner jistě byl lirický, měkký typ, který si tou kritičností, tím vlastně siláckým gestem navenek, zjednával trochu distanci od druhého, od světa. V podstatě si tím chránil sám sebe.
1: Bylo pro něj třeba obtížným potýkat se s problémy současného světa a můžeme to třeba i zobecnit, že to byl nějaký postoj, který byl generačním?
2: Nemyslím si, že je to postoj čistě generační, myslím si naopak, že je to postoj vlastně univerzální. Ty základní důrazy v Gellnerově poezii nejsou ani anarchistické, ani proletářské, ani buřičské. Jsou ryze existenciální. A veškeré ty důrazy na tu autenticitu vnímání života, na tu autenticitu lidského žití platily jak na sklonku 19. století, tak na kraji století 21.
1: Je František Gellner básníkem, kterého čtou i čtenáři ve století 21.
2: František Gellner bez pochyby rezonuje. Rezonoval v 60. letech, kdy si ho oblíbil Václav Hrabě. Rezonoval v 80. 90. letech, kdy ho zhudebňovali na jedné straně písničkáři, na straně druhé třeba punková kapela Vysací zámek. A bez pochyby patří v té české poezii v dějinách 19. 20. století k těm autorům, kteří nestárnou, kteří jsou věční, kteří jsou permanentně vydávaní a především permanentně čtení.
1: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner. Režii měl Michal Bureš. Hudebně spolupracoval Jiří Pochvalovský a ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

Jak to bylo doopravdy, už není jen cyklus rozhlasových pořadů. Teď dostal i stejnojmenou knižní podobu. Také v ní publicistka Ivana Chmel-Denčevová odhaluje spolu s historiky mýty, dezinformace, polopravdy nebo lži z naší historie. 21 příběhů vás přesvědčí o tom, že jednoduché pravdy v minulosti zkrátka neexistují. Publikaci Jak to bylo doopravdy autorka představí v úterý 6. října od 5 hodin odpoledne v Radiokafé na Vinohradské 12 v Praze. Ale už teď si knihu můžete koupit ve vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. A pořady Ivany Chmel-Denčevové Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout také každé pondělí po 8. hodině večer na Plusu.

0: 20.30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Část Bělorusů si bude moct zažádat o krátkodobá víza. Nařízení dnes schválila vláda. Týkat se to bude lidí, kteří jsou přímými příbuznými Čechů nebo Bělorusů s dlouhodobým vízem, případně povolením k pobytu v Česku. Přímí příbuzní jsou hlavně rodiče, prarodiče, děti nebo vnoučata. Za zdražováním benzínu jsou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa ukrajinské útoky na ruské ropné rafinerie. Konflikt Spojených států s Íránem podle něj za vyšší ceny pohonných hmot nemůže. Napsal to na své sociální síti Truth Social. Nárůst cen benzínu Trump připsal taky demokratům. Ve svých státech podle něj zavírají rafinerie. V Nigérii havarovalo armádní letadlo. Na palubě byly 30 lidí. Nigerijské úřady nejdřív oznámili, že se našly trosky letadla a začaly záchranné akce. Později upřesnili, že všech 32 cestujících zemřelo. Letadlo bylo na pravidelné cestě ze státu Edo na jihu země do nigerijské metropole Lagosu. Zřítilo se zhruba v půlce trasy. Lidé si letos připlatí za uhlí na zimu. Proti loňsku zhruba o 5 až 10%. Vyplývá to z cen námi oslovených prodejců. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900 korun. Uhlí zdražili těžaři i kvůli rostoucím nákladům na dopravu. Cena palivového dřeva je zhruba stejná jako loni. Hokejisté Českých Budějovic porazili v Tipsport extralize Kometu Brno 5-1. Jihočeši tak doma v této sezóně dál neztratili ani bod a posunuli se na 5. místo tabulky. Moravané jsou 11. Plochodrážní jezdec Jan Kvěch skončil druhý v memoriálu Luboše Tomíčka na pražské Markétě. Třetí vítězství za sebou tak nepřidal.
3: Překážka na D8 u Kralupy na D35 u Loštic. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor na překážku za Kralupy nad Vltavou. Na kilometru 6,5 nepojízdné osobní auto zasahuje do pruhu pro pomalá vozidla, takže se vybočuje. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce podobná situace v okolí sjezdu na Moravičany a Loštice. Na kilometru 240 stojí porouchané osobní auto. Je tam úzká krajnice, takže může zasahovat do pravého pruhu. Na dálnici D11 počítejte s omezením na výjezdu z Prahy směrem na Hradec Králové. Od sjezdu z Pražského okruhu až po 4. kilometr silničáři opravují vodorovné značení, čekejte je v pravém pruhu. A na silnici 68 Střince na Slovensko stále velké zdržení okolo Jablunkova. U mostů je nové omezení a od sjezdu do Návsí a Jablunkova je to na hodinu. Ve směru od Žiliny je zdržení kratší. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost, teploty 9 až 4 stupně, v údolích místy kolem 2 a přízemní mrazíky. Zítra má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Je pondělí 5. října, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe.
5: Knihovny dneska mají vlastně velký potenciál. Už dávno to nejsou jen půjčovny knih, ale pořádají celou řadu akcí.
6: Městská knihovna je v pravém slova smyslu nízkoprahovou institucí. Nikdo se neostýchá vstoupit do knihovny.
7: A my knihovny byly od jak živa zprostředkovatelem vzdělání a v dnešní době se to malinko posouvá do digitálního prostředí, ale knihovny dokáží na to flexibilně reagovat.
8: Být tou oporou v tom čtenářství a neznehodnocovat to, když prostě není schopen přečíst 200 stránkovou knížku, když už má třeba 14 roků.
4: Škola a kniha k sobě patří jako ruka a rukavice. To neznamená, že všechny zdejší základní a střední školy zřídily ve svých prostorách knihovnu, ani že všechny knihovny běžně spolupracují se školami v okolí. Případů, kdy městské a obecní knihovny rozšiřují svůj program speciálně pro školní třídy, ale přibývá. Co se při takové výuce mezi regály knih osvědčuje a na jaká omezení knihovníci a knihovnice narážejí?

0: tu základní službu, tedy půjčování knih?
1: To trochu záleží na velikosti knihoven. Ve větších knihovnách jsou samozřejmě zdroje na to, abyste tu základní práci do nějaké míry automatizovali a postupně se to v knihovnách děje. Ale samozřejmě je to vždycky takové vyvažování toho, do jaké míry ten knihovník se věnuje v uvozovkách knihám a do jaké míry spolupracuje s tím čtenářem. Ten trend je ale jasný, že daleko víc se snažíme pracovat s uživateli, a to jak s těmi, kteří knihy čtou, tak i s těmi, kteří přicházejí na nějaký jiný program.
0: Řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus Roman Hájek, který vede také středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně. Ta se letos umístila v pravidelném ocenění Biblioteka Inspirans, které už čtvrtým rokem uděluje nadace OSF za příklady dobré praxe na poli vzdělávací a komunitní práce. V letošním roce se porota zaměřila na to, jak knihovny můžou svým programem a službami přispívat k posílení demokracie. Víc už si řekneme s programovou ředitelkou nadace OSF Marií Peřinovou. Vítejte v reparátu.
2: Dobrý den.
0: Proč právě tohle téma?
2: V nadaci OSF pečujeme o demokracii, podporu aktivních lidí, organizací a knihovny jsou pro nás přirozenými partnery. A my vlastně společně věříme, že aby byla demokracie funkční a zdravá, tak nestačí jít jednou za 4 roky k volbám, ale je potřeba vlastně chápat ty principy, proč volby máme, jak fungují, jak se můžu já jako člověk zapojit do dění kolem sebe. A právě proto jsme letos ocenili knihovny, které vlastně inspirativním způsobem, kreativním způsobem zprostředkovávají lidem zážitky to, co to vlastně znamená žít v demokracii, jak se můžu zapojit, jak můžu diskutovat nad tématy, které nás společně v Česku pálí.
0: Jak k tomu ty přihlášené knihovny přistoupily? Můžete dát nějaké konkrétní příklady?
2: Tak třeba obecní knihovna ve Statenicích vytvořila interaktivní workshop Volte zvířata, který vlastně dětem už od 6 let srozumitelně, přirozeně vysvětluje, co jsou to volby a jak se volí. Podobný motiv zvolila třeba knihovna v Litvínově, která se opřela o Orwellovu Farmu zvířat. A jiné knihovny se zaměřily třeba spíše na studenty. Například Středočeská vědecká knihovna v Kladně uspořádala takový velmi interaktivní workshop, ve kterém si studenti mohli zažít, jak to vypadalo v Československu během normalizace. A vlastně vyzkoušet si třeba ten pocit, co se s vámi děje, když se třeba učíte skvěle, ale na vybranou školu vás nevezmou, protože nemáte správný kádrový profil. A poslední příklad, který bych uvedla, třeba Městská knihovna Letovice, ta zase udělala zážitkovou hru Demohráč, která vlastně simuluje nástup Adolfa Hitlera před druhou světovou válkou a zase si v něm mladí lidé mohli vyzkoušet, jak vlastně nastupuje politická propaganda, jak se šíří dezinformace a co s tím vlastně mohou sami dělat. Jsou to všechno i dnes velmi aktuální témata a je výborné, že vlastně různé generace si to takto v knihovně, v bezpečném prostředí mohou vyzkoušet a prožít.
0: A ty knihovny, ty, které se vám přihlásily, dělají to ze svého přesvědčení nebo nadšení, nebo na to dostávají třeba i nějaké příspěvky, protože si dokážu představit, že příprava takové hry a potom zorganizování nebo naplnění nějakého semináře také zabere čas a lidské kapacity. Mluvili jste s nimi o tom?
2: My vlastně v nadaci OSF spolupracujeme s knihovnami už mnoho let. Knihovny dneska mají vlastně velký potenciál. Už dávno to nejsou jen půjčovny knih, ale pořádají celou řadu akcí. Jsou to vlastně i tím, jak jsou rozšířené po celém Česku. Jsou i v místech, kde třeba byla zrušená pošta nebo hospoda a slouží jako takové obecní obýváky, místa pro setkávání, pro komunitní život, pro nějaké sousedské akce. Zároveň mají velký vzdělávací potenciál. Například si tam můžete jít poradit, když potřebujete pomoc třeba s nějakými digitálními službami a už opravdu nemáte v té obci na koho jiného se obrátit. Takže knihovny vlastně velmi rozšířily to svoje spektrum služeb a myslím si, že to je velmi důležitá role. My v nadaci OSF dlouhodobě podporujeme a samozřejmě se ale snažíme to i víc zviditelnit a přesvědčit třeba více i stát, zřizovatele knihoven, ale třeba i soukromé dárce, aby ten potenciál uviděli a pomohli ho knihovnám naplnit.
0: Já jsem se ptala, jestli ty knihovny, které se k vám do té soutěže přihlásily, jestli to byly věci, které dělali, že na to třeba čerpali nějaké příspěvky, anebo opravdu vlastně se díváte i na to, jestli to ty knihovníci a knihovnice dělají ve svém volném čase?
2: Ty knihovny to vlastně dělají opravdu jako součást svých služeb po celém Česku. Dělají podobné typy vzdělávacích akcí. Někde jsou financovány od svých zřizovatelů, někde mají soukromé dárce, někde vlastně hodně spolupracují třeba s organizacemi neziskovými a společně vlastně takovéhle akce po celém Česku dělají. Takže není to tak, že bychom my nejdřív dali peníze, aby knihovny vlastně mohly tyhle ty věci dělat. Oni to dělají sami od sebe, ale my to potom dál vlastně podporujeme a snažíme se vyzdvihávat tyhle ty inspirativní příklady, aby se to vlastně mohlo dít po celém Česku ve více knihovnách. Proto vlastně i ty knihovny, těch 10 knihoven, které jsme ocenili a vyzdvihli tyhle ty jejich příběhy, tak od nás potom v rámci toho ocenění dostávají i malý grant, aby mohli v té činnosti pokračovat.
0: A vidíte nějaká ohrožení? Může něco knihovnám bránit, aby demokracii více podporovali, aby se na to zaměřovali dlouhodobě? Politizuje se v Česku ta otázka?
2: Myslím si, a vidíme to i v nadaci, že v současné době nejen v Česku, ale vlastně v Evropě, ve světě je demokracie vystavena hodně zkouškám, ať už je to šíření dezinformací, nějaká zvyšující se polarizace společnosti, různé krize, ať už je to válka na Ukrajině nebo klimatická krize a samozřejmě i tlak některých politiků, kteří na tyhle vzdělávací aktivity obecně na občanský sektor pohlížejí spíše jako na nepřítele. My si ale myslíme, že ten vztah by měl být partnerský, protože tím vlastně knihovny pomáhají, aby ta demokracie u nás opravdu fungovala. Takže ohrožení samozřejmě jsou, ať už je to toto vnímání, nebo ať už jsou to třeba finanční škrty. Přesto všechno, ale knihovny a vlastně obecně občanské organizace pokračují v té činnosti.
0: Hostem reparátu byla programová ředitelka nadace OSF Marie Peřinová. Mluvili jsme o ocenění Bibliotéka Inspirans. Děkujeme za váš čas.
2: Děkuji a nashledanou.
0: Jak vytvořit program, který je místní škole doopravdy k užitku, může ukázat příklad knihovny F.V. Lorence ve Středočeských Vrdech. Knihovna patřila také k letošním oceněným v rámci Bibliotéky Inspirans. A s její vedoucí Petrou Kobelovou jsme už teď ve spojení. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Já jenom upřesním, že Vrdy se nacházejí severovýchodně od Čáslavy ve Středočeském kraji. A kdo byl F.V. Lorence, po němž je vaše knihovna pojmenovaná?
3: František Vladimír Lorenc je taková zapomenutá osobnost, která se narodila tady nedaleko ve Zbyslavi a byl to lingvista a má takový rozsah až téměř cimrmanovský. Má spoustu rolí, ve kterých působil a zemřel v emigraci v Brazílii a byl to zároveň jeden z prvních lidí, kteří začínali působit v esperantu a byl to takový jako typický obrozenec.
0: Z vašich stránek je patrné, že nepůjčujete jenom knihy, že nejste ta knihovna v tomhletom klasickém smyslu. Co všechno mimo půjčování knih nabízíte?
3: Naše budova knihovny je celkem velkorysá v prostorech, takže my si můžeme dovolit nabídnout v patře knihovny i skvělý dětský koutek, který vede kolegyně Lucka Jonová. A zároveň v přízemí je dostatek místa ještě na fungování kroužků, které jsme přebrali v roce 2011. Zároveň vlastně pořádáme třeba v létě letní kina pro děti, různé vzdělávací a kulturní programy, kterými suplujeme činnost nějakého kulturního centra tady v obci.
0: Vy nabízíte i program specificky pro školní třídy. Je to tedy pro školní třídy jenom základní školy Vrdy nebo jste otevřeni i dalším školám v okolí?
3: Dvakrát jsem dostala nabídku připravit nějakou čtenářskou lekci pro středoškoláky třeba z nedaleké průmyslové školy v Čáslavi, dělat takovou ukázku knih, které teď nově vycházejí pro nedalekou školu i čtenářskou dílnu, ale jinak se převážně zaměřujeme. My máme 4-5 tříd mateřské školy a oba dva stupně základní školy tady přímo v obci, takže s tím se vystačíme bohatě.
0: Co je například ta podzimní série Offscroll?
3: Ta podzimní série Offscroll pořádáme díky nadaci OSF za jeho finančního přispění. Celou tu výuku nebo ten projekt nám vede Lucie Rémer, která je lektorkou všech těch vzdělávacích lekcí, které se zaměřují na podporu dětí v oblasti mediální a digitální gramotnosti. To offscroll vlastně má symbolizovat to, že se děti podívají pod povrch toho každodenního scrollování a zkusí cíleně pracovat s tím, co jim nabízí jejich algoritmus, a zkusí se podívat prostě pod povrch digitálních technologií a naučí se nějak efektivněji využívat. Ale je to vlastně napříč 7., 8., 9. třída nebo ty ročníky odpovídající, a děti si můžou vybírat ze 4 těch samostatných lekcí. Jeden seminář je pro veřejnost, kde by se měli rodiče nebo ty starší děti dozvědět, jak efektivně využívat zase AI pro své studium, jak se připravovat třeba na výuku pomocí technologií, aby to nebylo jenom nástroj vlastně, který se zneužívá. Často se říká u dětí, že se zneužívá AI jako podvádění ve škole, tak to chceme zkusit trošku posunout a naučit je to efektivně využívat pro samostudium třeba.
0: A abychom nezapomněli, že jste knihovna, tak máte i nějaké programy, které podporují čtenářství nebo to soustředěné čtení.
3: Na ty programy, na kterých spolupracujeme se školou, tak ty jsou nahodile, záleží na zájmu školy, nebo pokud já jim cíleně nabídnu něco, co se váže třeba na aktuální, na návštěvu nějakého spisovatele nebo ilustrátora, tak to jsou taková nepravidelná setkání, ale pravidelně potom vlastně spolupracujeme na úrovni toho, co funguje po celé republice, projektů, jako je Bookstart nebo Knížka pro prvňáčka. Zároveň se v létě třeba zapojujeme do projektu Pročtené léto, který organizuje v Čechách Mravenčí chůva. A v rámci Bookstartu vlastně připravujeme pro rodiče a děti setkání nad knížkami, tak aby jsme jim pomohli se zorientovat v tom širokém knižním trhu, aby se zbavili toho strachu práce s knížkou. Snažíme se dětem a rodičům ukázat, že prostě knížky není potřeba se bát, že ji můžou vzít ven, že ji můžou použít jako u netradičních forem práce navazující, jak se s ní dokážou hrát, aby těm dětem vlastně tu knížku ukázali jako něco příjemného, k čemu se potom můžou později vracet. Vlastně máme ještě navazující přednášky s odborníky z oblasti přidružených, které se týkají vývoje dětí, jako s psycholožkou nebo s logopedkou a tak podobně.
0: Co byste doporučila knihovníkům a knihovnicím, kdyby chtěli spolupracovat více se školami? Co to dává knihovnám a kde jsou pro ně limity? Mě třeba napadá, kde si ty knihovny mají říct, tak tady je konec programu, přece jenom musíme tady zachovat nějaké třeba tiché prostředí, aby čtenáři, kteří sem přišli si počít knížky, aby si taky mohli něco přečíst. Jak o tom přemýšlíte? A teď myslím opravdu na tu velkou skupinu hlučících dětí ze školní třídy.
3: Můžu doporučit maximálně asi to, co mně se osvědčilo být k škole nebo i dětem a veřejnosti nějakým zodpovědným a laskavým partnerem, a nabízet jim to, co vlastně umíme nejlíp. Knihovny byly od jak živa nějakým zprostředkovatelem vzdělání a v dnešní době se to malinko posouvá do digitálního prostředí, ale pořád si myslím, že knihovny dokáží na to flexibilně reagovat a že prostě máme velký potenciál. Máme skvělé lidi v knihovnách a okolo knihoven existuje spousta úžasných združení nebo spolků jako Mravenčí chůva nebo Dámy z molekul čtení nebo z Mostů ke knihám, kde se dá inspirovat a dokážeme vlastně dětem a veřejnosti, rodičům zprostředkovat spoustu zábavy prostřednictvím knížek, tak jak to možná ani nečekají.
0: Říká Petra Kobelová, knihovnice z knihovny Františka Vladimíra Lorence ve Vrdech. Moc děkujeme za váš čas a za rozhovor.
3: Já taky moc děkuji. Mějte se hezky. Naschledanou.
0: Jak mohou knihovny spolupracovat se školami s ohledem na děti a mladé lidi se specifickými potřebami nebo různými znevýhodněními? To byla otázka, kterou knihovníci a zástupci škol letos řešili na celostátní konferenci pořádané v knihovně Jiřího Mahena v Brně. Přičemž znevýhodněními se nemyslela jenom fyzická nebo psychická omezení, ale také kulturní nebo sociální handicapy. Víc už si řekneme s Veronikou Nevrlou, která působí jako průvodkyně pedagogů, rodičů a dětí v Nevrlé pedagogické poradně a vede také dětskou skupinu Baby Park ve Velké Bystřici na Olomoucku. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Kde by podle vás měla knihovna začít, pokud chce být připravená na děti se speciálními vzdělávacími potřebami?
4: Je důležité pochopit, jaký čtenář je, který má specifické potřeby učení, co všechno potřebuje, a na základě toho zjištění jsou pak schopny knihovníci a knihovny udělat nějaká opatření. Ale aspoň jako obecné věci, aby věděli, tak v tom okamžiku můžou nastavit nějaké mechanismy na to, aby ta knihovna byla přátelská k těmto čtenářům.
0: Jak si to představit v praxi? To dítě často neumí moc popsat, dělá mi problémy čtení, nebo čeština není můj rodný jazyk. Má to říct to dítě nebo učitel předem, aby to dítě nestrapnilo před ostatními? Co doporučujete?
4: Tak tady vidím jak kdyby dvě cesty, dvě možnosti. V první řadě by bylo to, že škola spolupracuje s knihovnami, škola pravidelně bude chodit do té knihovny, takže ty děti už od předčtenářské gramotnosti už do té knihovny chodí, ti knihovníci je znají a dokážou pak podle toho vlastně jako nastavit aktivity s těmi dětmi, kdy vlastně ten knihovník mluví s tím učitelem a baví se o té skupině, dělají se jim programy jako na míru, to znamená, že ten knihovník už pak jako ví, co má dělat. A druhá rovina je ta, když to dítě přijde samo nebo s rodičem a v tom okamžiku ten knihovník už zase má nějaké penzum znalostí obecně o těch potřebách těch dětí a na základě toho on vlastně s tím dítětem mluví. To znamená, v praxi by to vypadalo tak, že přijde jako dítě a ten knihovník se ho už jako začne ptát samozřejmě, jaké máš zájmy, podle toho můžeme vybírat knihu a pak se ho ptá, jak by ta kniha měla vypadat uvnitř, písmo, ilustrace, jaká kniha se ti čte dobře. Je to tahle nebo tahle, mám tady tuhle knihu, tahle by se ti třeba mohla líbit. A pokud přijde dítě ve 8. třídě na základní škole a řekne, že běžně čte, nevím, například Harry Potter, Letopisy Narny, takové ty fantasy knihy, když tu knížku otevřeme, tak vidíme, že tam font je 12, není tam nějaká speciální úprava, není to moc jako přívětivé pro ty děti se specifickými poruchami učení. Tak těmhle dětem to nabízet nebudu a vím, že ten problém nemá. V okamžiku, kdy mi přijde 14-leté dítě a je mu příjemnější číst knížku, například Deník malé posedoutky, o kterém víme, nebo knihovníci, učitelé ví, že to jsou knihy pro děti 10 až 12 let, tak tady už můžu vidět, hele, tady to dítě asi potřebuje jinou knížku graficky zpracovanou, tak mu budu nabízet knížky graficky zpracované tak, aby se mu to dobře četlo.
0: A před čím byste varovala, taková medvědí služba knihovníků dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, něco, co jim těm dětem mohou říct, ani si neuvědomí, že je tím třeba raní, anebo naopak ještě odradí od dalšího čtení?
4: To je právě to, když to dítě přijde si konkrétně pro nějakou knihu a knihovník ví, že už by měl číst knížky pro starší děti, protože je starší a právě mu jako nabízí ty knížky pro ty stejně staré děti, ale on prostě pořád chce ty knížky pro mladší a tam je to velká medvědí služba, protože to dítě z nějakého důvodu chce číst ty knížky pro menší a ten knihovník samozřejmě tam ten výkon, jako takže tlačíme na ten výkon, pojď tady, už bys ale měl přečíst tady tohle, neměl bys jako číst už tohle, to je přece pro malé děti. Obecně ty děti vést růstově, to znamená neříkat šikulka a podobný s tím spojený jako slova a spíš jako mu být tou oporou v tom čtenářství a neznehodnocovat to, když prostě není schopen přečíst 200 stránkovou knížku, když už má třeba 14 roků. No. Takže být individuální a respektovat to dítě.
0: Vidíte i nějaký prostor pro větší spolupráci knihoven, například s pedagogicko-psychologickými poradnami?
4: To by byl sen, kdyby pedagogicko-psychologické poradny v metodickém doporučení pro děti, které vydávají, tak kdyby to bylo napsané, že mají spolupracovat s knihovnami, které mají knížky označené dyslexia friendly třeba, nebo v zahraničí to tak jako bývá, že to dítě má doporučené chodit do té knihovny, kde je ten knihovník, který ví, jak si s ním poradit, co mu jako doporučit. A samozřejmě ta spolupráce se speciálním pedagogy, nemusí to být speciální pedagog z poradny, může to být speciální sociální pedagog přímo jako ze škol, který může jako docházet do těch knihoven, může dělat semináře knihovníkům, aby jako dokázali těm dětem nějakým způsobem pomoct. A ta poradna, ta samozřejmě to je ten největší orgán, ten by tam do toho měl být určitě taky nějakým způsobem zařazený, mohl by školit, takhle může docházet třeba jako do těch knihoven, kde by ta spolupráce jako mohla být navázána.
0: Vyplatí se podle vás, aby právě třeba ten, kdo by chodil knihovníky učit a osvětlovat jim tuhle tu problematiku, jim pomohli i s tříděním knih speciálně pro tyhle ty děti, nebo to si myslíte, že knihovníci zvládnou sami?
4: V zahraničí, jak jsem už vlastně říkala, jsou knihy, které mají takový jako štítek a je tam napsaný dyslexia friendly. Tohle třídění, kdyby třeba u nás zavedli nakladatelství nebo vydavatelství, tak by to bylo jako skvělé, protože pro toho knihovníka je to velice rychlé zařaditelná kniha, stejně jak máme první čtení, druhé čtení, třetí čtení, tak knihovník ví, že to je pro první, pro druhou, pro třetí třídu. Tak takové knihy, kdyby by měly nějaké jako označení, byly by volně vlastně vložené do toho katalogu, nebo samozřejmě může vytvořit knihovnu jenom z těchto jako knih, které budou dyslexia friendly, nemusí tam být ani ten štítek. Ten knihovník, pokud ví, jak má vypadat graficky zpracovaná kniha, která je přívětivá pro tyhle děti, tak zvládne sám vytvořit takovou jako knihovničku. Pak je to zase jako o tom, jak přistupujeme k těm dětem v rámci prostě té třídy, jestli ta třída je zdravý kolektiv, to znamená, že všichni ví, že třeba tohle dítě má takový a takový problém a je v pohodě, když si chodí k tomuhle regálu pro knihy, a nebo samozřejmě z toho může vzniknout jako problém, protože to dítě pak můžeme, jako ta skupina ho může vyčlenit vůli tomu, že si chodí do tohohle regálu pro tyhle knihy. To už je na tom učiteli, ten jako profík, ten to má jako zařídit, aby to bylo všechno jako OK. A pro toho knihovníka pak záleží, že rozumím tomu, já sama jsem studovala knihovníka, že to jako další práce navíc, ale je fajn si uvědomit, že máme v České republice 1 000 000 lidí, kteří mají SPU, dyslexii nebo dysgrafii a tady těm čtenářům to hrozně jako pomůže a nemusí to být jenom děti, to můžou i dospělí, samozřejmě dyslexii úplně jako nevyrostete, takže to máte jako na celý život a tady ti čtenáři jako jsou, slýchávám od knihovníků, pláčou, že nejsou čtenáři, tak tady je máme, akorát k ním potřebujeme přistupovat trošku jinak.
0: Napadá vás nějaká knihovna v Česku, o které víte, že tato doporučení už přetavila do praxe, kterou byste vyzdvihla, připomněla v našem vysílání?
4: Neznám všechny knihovny v České republice, takže nechci jako někomu křivit. Věřím, že někde určitě nějaký knihovník, který bude tuhle problematiku znát, tak se bude tomu jako věnovat. Ale vím, že v Brně, v Mahenové knihovně mají oddělení, kde se knihovníci vzdělávají na tohle téma a tam se na tom docela jako pracuje. Mají tam školitele pro knihovníky, který se jim jako věnuje, takže tam si myslím, že už jsou trošku jako dál.
0: Naším hostem byla Veronika Nevrlá, průvodkyně pedagogů, rodičů a dětí v Nevrlé pedagogické poradně a ředitelka dětské skupiny Baby Park ve Velké Bystřici na Olomoucku. Děkujeme.
4: Krásný den všem, děkuji.
0: Co dalšího by podle vás knihovny mohly školám nabízet? Nebo mají naopak zůstat těmi tichými místy ve městě, kam se chodí jenom pro knihy? Budeme rádi za vaše postřehy. Pište nám je na adresu reparat@rozhlas.cz. A připomínáme, že už odvysílané díly našeho pořadu najdete v plné verzi ve všech podcastových aplikacích na webu plus.rozhlas.cz a nebo každé pondělí ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Editorkou dnešního dílu byla Markéta Vosková, zvukový design měl Jaroslav Pokorný. Naslyšenou příště se těší Daniela Vrbová.
5: Čtyři únosy, čtyři příběhy, které šokovaly svět. To je říjnová série portrétů. Ethan Peck, 6letý americký chlapec, zmizel v roce 1979 a při pátrání se jeho portrét vůbec poprvé objevil na krabicích od mléka. 20měsíční syn slavného otce Charles Lindbergh mladší. Jeho zmizení je označované za únos století. Freddy Heineken. Jeho příběh přinesl vyplacení nejvyššího výkupného v Evropě. A nakonec blízké setkání třetího druhu. Manželé Hillovi, které údajně uneslo UFO a změnilo jim to celý život. Sérii portrétů Slavné únosy poslouchejte každý říjnový čtvrtek po 8 hodině večer na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací. 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Slovenská vláda schválila návrh státního rozpočtu, veřejný schodek stoupne. Česká vláda připravuje lepší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. České Budějovice porazily v hokejové extralize Kometu Brno 5-1. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Slovenská vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok. Schodek veřejných financí má vzrůst téměř na 5% HDP. Kabinet Roberta Fica přitom v posledních letech přijal 3 konsolidační balíčky, které měly schodek snižovat. Po nástupu do vlády chtěl Fico deficit do roku 2027 stáhnout na 3%. Zaměstnavatelé návrh kritizují, podle nich stát málo šetří na vlastním fungování.
7: Premiér Robert Fico návrh označil za rozpočet dobrých zpráv.
8: Žádné nové daně, žádné vyšší daně, žádné nové odvody, žádné vyšší odvody.
7: Schodek slovenského státního rozpočtu má příští rok dosáhnout téměř 8 miliard eur, zhruba o polovinu víc, než vláda plánovala letos. V přepočtu je to asi 190 miliard korun. Víc peněz má jít například na obranu, ale stát chce dál lidem pomáhat i s cenami energií. Návrh ještě musí schválit parlament, kde se Ficova koalice opírá o těsnou většinu. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
6: Objekty kritické infrastruktury mají být lépe chráněny před neznámými drony. Bezpilotní letadla by mohli policisté a vojáci střežící například vojenské objekty, ropovody, energetickou infrastrukturu a další důležité objekty sami likvidovat od poloviny příštího roku. Počítá s tím novela zákona, kterou má v říjnu projednat vláda. Návrh už prošel připomínkovým řízením, jak říká ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
9: Předpokládám, že ta selský rozum tam zůstal, tam bylo prostý zadání udělat to tak, ať se může efektivněji zasahovat vůči dronu, který narušuje prostor kritické infrastruktury.
6: Členové Bezpečnostní rady státu a jejího výboru pro protidronovou ochranu teď připravují také navazující návrh zákona, který má přesně určit, co bude považováno za objekty kritické infrastruktury. V Praze začala stavba nové tramvajové trati z Malovanky na Strahov. Magistrát za ní zaplatí přes 800 milionů korun. Většinu peněz získá z evropské dotace. Práce mají trvat rok a půl. Tramvaje by v úseku měly začít jezdit v roce 2028. Nahradí tak současné autobusy, říká technický ředitel pražského dopravního podniku Jan Šurovský.
10: Proud těch autobusů se nebude pohybovat, řekněme, ve vozovkách v těch určitých kritických úsecích, ale bude převeden na koleje. To znamená, je to určitě příznivější řešení z pohledu dopadu na životní prostředí, ale i plynulosti provozu a nějakého jízdního komfortu.
6: Autobusů by tak mělo ubýt i v přetíženém prostoru Vítězného náměstí v Dejvicích.
11: Hokejisté Českých Budějovic porazili v Tipsport extralize Kometu Brno 5-1 a posunuli se na 5. místo tabulky. Motor bodoval ve všech 4 domácích zápasech v sezóně a po třetí vyhrál. Plochodráhař Jan Kvěch skončil druhý v memoriálu Luboše Tomíčka. Ve finále na pražské Markétě ho porazil Lotyš Andrzej Slebeděvs a připravil ho třetí vítězství za sebou. Tenista Jiří Lehečka postoupil do finále turnaje v Tokiu. Nad Monačanem Bašerotem vyhrál 2-0. Lehečka se na soupeře dobře připravil i díky zápasovému programu.
12: Já jsem sledoval ty jeho zápasy, často se stalo, že hrál ten zápas přede mnou, takže jsem toho viděl docela dost a všiml jsem si toho, že určitě umí velice dobře servírovat, returnovat. Je to prostě hráč, který doopravdy umí skoro všechno, proto jsem věděl, že se budu muset hodně soustředit na svoji hru, být agresivní, dobře servírovat a nebát se s ním hrát výměnu od základní čáry.
11: O titul v Tokiu si Jiří Lehečka zahraje se Španělem Alcarazem, který zdolal svého Krajana Munara 2-1 na sety.
13: Překážka na D1 za Velkou Býteší a nehoda u Nového Města na Moravě. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za Velkou Býteší. Na kilometru 164,5 stojí nouzově osobní auto s přívěsem. Je v odstavném pruhu spolu se šipkou silničářů. Některá vozidla vybočují doleva. Na D10 čekejte překážku za výjezdem z Prahy směrem na Mladou Boleslav. Na konci připojovacího pruhu z Pražského okruhu stojí osobní auto. Na místě už je asistence. Na silnici 19 pozor na nehodu za Novým Městem na Moravě směrem do Bystřice nad Lichtensteinem. Před křižovatkou na Zvoli havarovalo osobní auto, průjezd je omezený. A silnice 68 Střince na Slovensko zůstává ucpaná od začátku obchvatu Jablunkova. A popojíždí se až k omezení v okolí mostu u Jablunkova, je to asi na hodinu. Ve směru do Česka kolona od hranice je zhruba na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Dva roky před úmrtím Václava Havla v listopadu 2009 připravili Jan Sedmidubský a Pavel Hlavatý pořad Portréty, ve kterém se pokusili vykreslit politický profil tohoto posledního československého a prvního českého prezidenta. Právě jeho osobnost si tento týden prostřednictvím archivních pořadů připomínáme.
5: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

0: Žádáme čtenáře, aby nevpisovali a nepotrhávali text do knihy. Takhle trochu podivnou češtinou zněl vzkaz nalepený v záhlaví knihy, kterou jsem si půjčil v pobočce městské knihovny na Královských Vinohradech. A skutečně, když jsem pak knihu listoval, nenašel jsem v ní jedinou poznámku či podtržení. Vypadala až podezřele netknutá. Přitom od jejího vydání uplynulo 10 let. Václav Havel, Spisy, 6. část, projevy z let 1990 až 1992. Jakoby tyhle dva detaily dělali z autora tu tolikrát proklínanou ikonu, žijícího klasika. Je vyzýváno nepodtrhávat a přitom nikdo nečte. Zkusme tento paradox vzít jako výchozí bod dnešního, abych použil havlovského slova, přemítání o Václavu Havlovi, osobnosti, kterou budeme mít dnes v pořadu Portréty, nelehký úkol vykreslit. Dobrý večer vám přeje Jan Sedmidubský. Dnes bude náš pořad výjimečně trvat celých 50 minut, ale přesto doufám, přijmete s pochopením, že se budeme zabývat jen určitými momenty a problémy života a politické dráhy posledního československého a prvního českého prezidenta. Havel na Hrad, to bylo jedno z finálních a také nejstručnějších hesel takzvané sametové revoluce. Do té doby profesí autor absurdních dramat a kromě toho nejznámější politický vězeň Československa byl též autorem slavné věty Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Věta, která mu potom, když se očekávání nenaplnila, byla omlácena o hlavu ze všech myslitelných stran. Dokonce vznikl hanlivý terminus technicus pravdoláskovci. Nikdo však nebyl tak důsledný, aby začal razit opak. Vypadalo by to přece jenom podivně. Faktem ale je, že se možná takový pocit v tom jubilejním 20. roce naší hospodářské, politické a duchovní transformace vkrádá do duší, že se zmocnil mnoha lidí, tíživý pocit, jehož nejpřesnějším pojmenováním bylo jaksi perverzně obrácené Havlovo heslo. Lež a nenávist zvítězila nad pravdou a láskou. Asi jako když si vzpomenete na pasáž paláce Lucerna a v ní na sochu Davida Černého. Pošlí kůň, obrácený nohama vzhůru a mezi nimi sedí svatý Václav. Takové a všelijaké pocity mohou snadno zvítězit, pokud se na sklenici podíváme jako na poloprázdnou. Přitom na počátku roku 1990, prvního roku svobody, vypadalo všechno o dost hůř. Přesto jsme v sobě měli podstatně víc naděje a nadšení než dneska.
1: Milí spoluobčané, 40 let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž. Jak naše země vzkvétá, kolik dalších milionů tun oceli jsme vyrobili, jak jsme všichni šťastni, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají. Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal. Naše země nevzkvétá. Velký tvůrčí a duchovní potenciál našich národů není smysluplně využit. Celá odvětví průmyslu vyrábějí věci, o které není zájem, zatímco toho, co potřebujeme, se nám nedostává. Stát, který se nazývá státem dělníků, dělníky ponižuje a vykořisťuje. Naše zastaralé hospodářství plýtvá energií, které máme málo. Země, která mohla být kdysi hrdá na vzdělanost svého lidu, vydává na vzdělání tak málo, že je dnes na 72. místě na světě. Zkazili jsme si půdu, řeky i lesy, jež nám naši předkové odkázali, a máme dnes nejhorší životní prostředí v celé Evropě. Dospělí lidé u nás umírají dřív, než ve většině evropských zemí. Dovolte mi malý osobní zážitek. Když jsem nedávno letěl do Bratislavy, nalezl jsem si při různých jednáních čas k tomu, abych pohlédl z okna. Viděl jsem komplex Slovnaftu a hned za ním velkoměsto Petržalku. Ten pohled mi stačil k tomu, abych pochopil, že naši státníci a političtí činitelé se po desetiletí nedívali nebo nechtěli dívat ani z oken svých letadel. Žádná četba statistik, které mám k dispozici, by mi neumožnila rychleji a snadněji pochopit stav, do něhož jsme se dostali. Ale to všechno není stále ještě to hlavní. Nejhorší je, že žijeme ve zkaženém mravním prostředí.
0: Projev československého prezidenta vysílaný 1. ledna 1990 působil jako zjevení. Jestliže po 20 předcházejících let usedal na novoroční projevy prach zapomnění v okamžiku, kdy byly proneseny, tak první sváteční proslov Václava Havla k občanům Československa byl hodný zapamatování. Text nezapřel autora dramatika. Dokonce jakoby si Havel v tomto svém vystoupení napsal jednu z nejatraktivnějších rolí pro své diváky a posluchače. Jeho metoda byla vlastně jednoduchá a v té době ještě účinná. Pokárat, ale nevzít naději na nápravu. Uměřeně moralizovat, ale nesoudit. Odmítnout kolektivní vinu, ale nastolit pocit kolektivní zodpovědnosti. Na rozdíl od mnohých Havlových divadelních her nebo esejů o jejich sdělnosti pro masy lze občas mít pochyby, toto vše, co řekl, bylo jasné, jako den po noci, jako facka na probuzení po opileckém vyspávání, někdy za kalného rána. Všichni jsme se probudili do společnosti, ve které přestala platit pravidla stará a pravidla nová jsme si museli začít vytvářet. Mým hostem a spoluautorem tohoto pořadu je publicista Pavel Hlavatý. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Život Václava Havla je tématem na 10 pořadů. Nebudeme předstírat, že máme ambici v tomto jednom obsáhnout všechno podstatné. Ale udělejme alespoň, a o to tě poprosím, jakousi základní životopisnou bilanci. Václav Havel, ročník 1936, a tedy co se pak v těch nejstručnějších datech dělo do okamžiku, vlastně do listopadu 89.
2: Vzhledem k časovým možnostem skutečně velmi stručně narození tedy v podnikatelské rodině známé prvorepublikové. Jeho bratrem je filozof a vědecký pracovník Ivan Havel. Vlastně Václav Havel nebyl díky tomuto svému kádrovému škraloupu, řekněme, terminologií předchozí éry, připuštěn na vysokou školu. Podařilo se mu tedy vystudovat školu střední, dokonce se dostal tedy i na vysokou školu technického směru, ale když se pokusil změnit tuto školu, nepodařilo se to a posléze se mu nepodařil ani návrat zpět na tu školu směru technického. První texty začal publikovat v polovině 50. let v časopise Květen, který vycházel tedy v druhé polovině 50. let a byl to takový umírněně reformistický časopis v mezích zákona. Václav Havel nicméně už tehdy svými projevy vzbudil pozornost, nutno říct tedy zaslouženou, určitých komunistických funkcionářů, kteří si uvědomili, že se zde objevila osobnost skutečně nadstandardně pozoruhodná, která je schopna formulovat určité nekonformní názory a je schopna je formulovat takovým tím nikoliv bodovým, ale spíše koncepčním způsobem. To se projevovalo dál na tom sjezdu spisovatelů v roce 63 a poté dochází tedy v druhé polovině k 60. let k určité jednak eskalaci ve společnosti a k tomu, že Václav Havel začíná být známější i mezi jiným publikem, než mezi publikem čistě divadelním. K tomu tedy pouze skutečně poznámka, začíná tvořit divadelní hry již počátkem 60. let. První vlastně celovečerní a známější je Zahradní slavnost, pak je to ještě Vyrozumění a stížená možnost soustředění, což jsou ty hlavní jeho hry 60. let. Vydává knihu Antikódy, což je, řekněme, experimentální poezie, hry a snad myslím, že jsou tam i eseje, asi dva nebo tři. A takový zlom by se dalo říct, co se týče jeho účasti v politice. Musíme si uvědomit, že politické opoziční struktury tehdy neexistovaly a ani existovat nemohly. Tak bylo jeho vystoupení na 4. sjezdu Svazu československých spisovatelů. Tam je velmi pozoruhodné a čtenáře toho sborníku, který vyšel o rok později, díky tomu vlastně, že o rok později byl rok 68, tak ten sborník mohl vyjít, je, že si uvědomí víme, že z těch nejopozičnějších autorů, to znamená Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Milan Kundera, A.J. Lím, tak to byl vlastně jediný nekomunista. Všichni ostatní byli tu více, tu méně vystřízlivělí reformní komunisté, Havel nikoliv. Ten za sebou tuto minulost neměl a i z tohoto důvodu bylo jasné, že skutečně on jako autor určitého koncepčního myšlení postoupil do dalšího stádia. Opět moc si toho všimla a on nesměl být na nátlak tehdy ještě úspěšný komunistického vedení zvolen do toho předsednictva Svazu spisovatelů, které se na tomto sjezdu volilo. Důležitá je jeho účast v časopise Tvář, což jen velmi stručně řečeno byl dnešní terminologií think tank, který nebyl komunistický programově, který vznikal tedy postupně, ten časopis měl dvě etapy, poprvé byl zakázán, byl obnoven v roce 68 a v roce 69 byl zakázán podruhé. Řekněme, i z dnešního hlediska je zajímavé zmínit pouze pár jmen, kteří se na práci tohoto časopisu nějakým způsobem členstvím v redakční radě svými příspěvky podíleli. Vedle našeho prvního českého prezidenta, tak to byl i druhý český prezident. Byl to dnes velmi známý a respektovaný publicista Bohumil Doležal. Byl to sociální ekolog, nedávno bohužel zemřelý Bohuslav Blažek, ale byla tam i řada dalších osobností, nedávno zemřelý Emanuel Mandler, spisovatel Jan Beneš a řada skutečně filozof Ladislav Hejdánek. Prostě ta jména, a nebylo to těchto několik, ale podobná další velice zvučná jména autorů, kteří si posléze s tím režimem nějak nezadali a jejich další vývoj byl nesmírně zajímavý. Tolik tedy vlastně k tomu závěru 60. let a ještě je tam jeden velice důležitý moment a to je Havlova návštěva ve Spojených státech, která se uskutečnila na počátku roku 69. On dokonce z ní psal takové cestopisné, dalo by se říct, kauzérie nebo postřehy, které vycházely v listech, tehdy už pouze v listech. A on se setkal s řadou pozoruhodných osobností, které tehdy byly v exilu, čili pro jeho pozdější vývoj a utváření jeho názorů a jeho koncepčních postojů, myslím, bylo velmi důležité, že se setkal třeba osobně s Ferdinandem Peroutkou, že prostě tyto lidi neznal pouze ze zaprášených knih nebo z vysílání třeba Svobodné Evropy, ale že s nimi skutečně mohl neformálně diskutovat, setkat se osobně a podobně. To byl tedy rok 69, tehdy, myslím, že to bylo v červenci tohoto roku, došlo k poslednímu Havlovu veřejnému vystoupení. Byl tehdy, tuším, že vypískán někde u Ostravy, kde již dělnické kádry náležitě obsadili publikum a vlastně na 19 dlouhých let bylo jeho veřejné vystupování znemožněno. Poté dalšího, řekněme, velice politické angažmá bylo, že podepsal petici 10 bodů, která odmítala okupaci a vyšla vlastně, nebo byla zveřejněna k prvnímu výročí okupace v souvislosti s těmi demonstracemi po roce tedy normalizace. To byl vlastně jeho určitý krok do neznáma z té, řekněme, sféry sice opozičního, ale stále vlastně ještě na okraji společnosti se pohybujícího, jisté publikační možnosti majícího rebela. Pak tedy dochází nejprve, řekněme, k tomu sedmiletému takovému intuitivnímu vytváření té disidentské komunity, kdy tady existovalo několik různých center. Havel v této době namátkou podepsal, myslím, že to bylo v roce 72, tu petici za propuštění politických vězňů. Jeho hry se tehdy hrály v zahraničí, to byla, dalo by se říct, určitá výhoda, protože přece jen byl veřejně známý a měl například i z těch her nějaké finanční prostředky a měl přece jen trochu větší možnosti než, řekněme, propuštění novináři nebo propuštění z jiných profesí, kteří se teď museli starat o svůj každodenní život. Přesto v té době pracoval, to je poměrně známá epizoda, v několik měsíců v pivovaře. Pak vlastně Jeden z hodně důležitých momentů je jeho otevřený dopis Gustávu Husákovi z roku 75. Tam je již v zásadě formulováno to podstatné, čím Havel ve svých esejích do roku 89 reflektoval ten stav té normalizační, totalitní, v některých jeho formulacích se objevoval už tehdy výraz posttotalitní společnosti atomizované. A domnívám se, že tyto texty, přestože dnes bychom k nim mohli mít některé kritické výhrady, tak ty texty poznamenaly, řekněme, určité generace lidí. Já se přiznávám, že mě osobně tyto texty hodně dali, i když jsem slyšel z nich nejprve ukázky v zahraničním vysílání. Poté se mi podařilo postupně dávat dohromady v samizdatových vydáních. Pak přichází Charta 77. Domnívám se, že opět bychom měli velmi jenom stručně. Václav Havel byl jedním z jejich prvních tří mluvčí a vlastně díky perzekuci skupiny Plastic People v roce 76 tam dochází k jistému sjednocení určitých částí, ne všech, nutno říct, ale těch několika opozičních center, a ta Charta 77 od té doby vlastně představila určitou sjednocující platformu. Následně byl i zakládajícím členem výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a poté i několika dalších nezávislých iniciativ, těch už potom přibývalo, a on vlastně byl jedním z hlavních a v cizině rozhodně nejznámějším představitelem této opozice. Byl i uvězněn, jeho zdravotní stav se tedy v tom vězení výrazně zhoršil a nejpozději teda od roku tak asi 86-87 již bylo patrné, že poté, co v Sovětském svazu došlo k určitému pohybu, definitivně po nástupu Michaila Gorbačova, pohybu, který okamžitě využili hlavně opoziční síly v Polsku a v Maďarsku, že k nějakým změnám, v té době jsme si neuměli představit, k jakým dojde i u nás, a bylo jasné, že Václav Havel bude nějakým způsobem artikulovat minimálně ty požadavky té občanské společnosti a že možná bude i určitým, tehdy se ještě předpokládalo, jedním z těch hlavních mluvčích, kteří se v tom objeví. No a nyní přichází tedy období těsně předlistopadové a já se domnívám, že tam asi skončíme i vzhledem k vybraným ukázkám. K Václavu Havlovi už jsou směřovány jasně artikulované naděje. Tyto naděje byly vyjádřeny možná ještě částečně nevědomě na vlastně jediném, nutno říct skutečně jediném, povoleném opozičním shromáždění před listopadem, které proběhlo 10. prosince roku 88, které svolalo několik nezávislých iniciativ, které tam měly své mluvčí, ale jako první z nich, ačkoliv byl členem několika z těchto iniciativ, tak jako první z nich tam promluvil Václav Havel. Už jenom toto postavení jasně předjímalo to, co následovalo.
0: Tak já ti děkuji za tento obsáhlý životopis. Důležité tedy je, že se ocitáme v srpnu, v září 1989, a i z toho, jak jsem poslouchal, co všechno Václav Havel do té doby absolvoval, tak je do jisté míry pochopitelné, že on musel cítit jistou rozporuplnost a ventiluje ji také v rozhovoru s Ivanem Lamprem v září 1989 pro časopis Sport. Ten rozpor spočívá v tom, že on vlastně cítí, že už nastává doba, kdy sám nebude moci být jediným a nejznámějším a řekněme vůdcovským typem opozice, která musí začít vlastně profesionálně fungovat, neboť je zřejmé, že okamžik střetu se blíží. Možná jenom krátká vsuvka k časopisu Sport, byl to samizdatový časopis, ten název možná překvapí.
2: Ten název jistě překvapí a vzhledem ke krátkému období jeho existence bude možná dobře ho poněkud uvést. V roce 88 tady začaly vycházet, respektive pokud si pamatuju, tak nultá čísla už byla v roce 87, začaly vycházet samizdatové Lidové noviny, což byl vlastně první samizdatový masově rozšířený, skutečně masově rozšířený časopis. A myslím, že někdy na jaře, datum není důležité, se taková radikální část redakce Lidových novin oddělila a založila časopis s velmi takovým pro nás dnes a i tehdy komickým názvem Sport. Ten časopis,
0: byl to název krycí, předpokládám.
2: Samozřejmě. Ten časopis vlastně měl velmi krátké období existence. Vyšla pouze 4 čísla, z nich číslo 4. naprosto zmizelo, dalo by se říct, s nadsázkou v propadlišti dějin, protože u závěrka sice byla 10. listopadu 89, nicméně byl tedy distribuován snad možná velmi malém nákladu až po 17. listopadu, tudíž naprosto zapadl. Nicméně ta předchozí 3 čísla si pamatuju, že tehdy společensky byla velice působivá a i pokud mohu říct osobní vzpomínku, tak jsem měl k tomu ten přístup, že ten časopis Sport reflektuje určité věci, které Lidové noviny buď reflektovat nechtěly, nebo je reflektovaly na můj vkus příliš opatrným způsobem. Ten časopis Sport byl daleko radikálnější. Možná bude dobře i uvést, že to byl vlastně ten podstatný zdroj a redakční kádr, můžu-li to tak říct, pro později vzniklý časopis týdeník Respekt.
0: Takže v září 1989 s Václavem Havlem vede interview pro časopis Sport Ivan Lamper. Základní úvaha: politice se nelze vyhnout, a to ani v totalitním systému, neboť, jak říká Havel.
3: Já jsem nikdy nechtěl a ani dnes nechci být politikem. To jest mužem, jehož hlavní profesí je dělat politiku, bojovat o hlasy voličů, zastávat zájmy nějaké strany proti jiné straně a tak podobně. Můj zájem o politiku kotví jinde. Jsem prostě občan, zvědavý občan. To ostatně patří k mé profesi spisovatele, být zvědavý. Nikdy jsem neměl politické ambice, ale zároveň rozumím tomu, proč jsem v naší nenormální a nepřirozené situaci chápán jako politický fenomén, čili svého druhu podivný politik. Do jisté míry jsem si to spískal sám. Já přece věděl, že to mé psaní, svobodné psaní, může mít dříve nebo později takové důsledky. Takže se tak úplně nemůžu vymlouvat na jiné, že mě do něčeho manipulují, že mě obtěžkávají rolí, kterou jsem si nevybral. To by bylo trochu levné. Fakt je prostě ten, že jsem se ocitl ve velmi zvláštní pozici, kdy jsem a nejsem politik, který chce i nechce dělat politiku a všichni ho jako politika berou i neberou. To je dost komplikované postavení a já s ním všelijak zápasím a nalézám z něj prozatím mě a pro tuto chvíli dvě použitelná východiska. Jedno z nich je, že jsem rozhodnut hrát svou roli dál, protože na téhle cestě už první krok zavazuje člověka k dalšímu a ten zase k dalšímu a nelze najednou říct, ode dneška podávám demisi. Tím spíš, že mě nikdo do funkce nezvolil a jsem z ní tedy do jisté míry neodvolatelný. Nicméně sám pro sebe jsem si dal takovou devízu, že se těmto společenským a politickým věcem budu věnovat přesně do okamžiku, dokud je budu moci dělat jako amatér.
0: Možná by bylo dobré hned teď z kraje okomentovat tu Havlovu touhu potom dělat politiku jako amatér, jak teď jsme slyšeli. Já se nechci ohánět tím výrazem nepolitická politika, protože na něj se nabalilo příliš mnoho vedlejších komentářů zpravidla dehonestujících, ale není tahle ta snaha vlastně pochopitelnou touhou člověka, který taková léta dělal politiku zvenku, jak on sám říká v tom rozhovoru, snažil se působit politicky, aby přivedl poměry, ve kterých už politiku nebude muset dělat, poměry demokratické. Není to vlastně pochopitelná touha vidět to politické drama rozvíjet se také jednou beze mne?
2: Určitě ano. My si musíme uvědomit, je to oblíbené, co používám často poměrně v těchto pořadech, to, že Václav Havel, stejně jako všichni ostatní, byl samozřejmě velmi ovlivněn tou společností, v kterou vyrůstal. On prakticky neznal ty demokratické poměry, když skončila první republika, bylo jim tuším 2 roky. Takže pro něj ta fungování v těch totalitních různých modifikacích bylo jediné, co vlastně skutečně reálně poznal. Na to, domnívám se, i narážel v tom rozhovoru s Ivanem Lamperem, který zněl, že vlastně je neodvolatelný. Pro něj ta politika, kterou se zabýval, byla vlastně věc osobní odpovědnosti. Byla to odpovědnost k sobě samému a pak jakási abstraktní odpovědnost k té společnosti.
0: Takový zajímavý detail, Havel v onom rozhovoru taky v té době ještě třeba považuje poslance za amatérského, nikoli profesionálního politického činitele, s poukazem na situaci v Polsku v té době a na Adama Michnika. Teď zároveň s tou tezí politika amatéra vlastně kontrastují pak mnohá svědectví o tom, že Havel sice funkci prezidenta na přelomu 89. a 90. roku přijal s rozpaky a pováhání, ale nakonec, a vidíme to zcela zjevně, ji uměl využívat a v jistých okamžicích si ji i užít, což je konec konců normální vlastnost vrcholných profesionálních politiků, že si politiku v dobrém slova smyslu užívají. Teď nemyslím samozřejmě prebendy. Prostě se v ní cítí jako ryba ve vodě. Otázka zní jinak. Je v Havlovi skutečně ten rozpor mezi intelektuálním pozorovatelem politiky a zároveň tím někdy i zákulisním hráčem? On dokonce v tom rozhovoru s Ivanem Lamprem použil slovo kingmaker, že chce být tím kingmakerem a nechce být kingem. Králem, který už se na ten vrchol dostane a tam musí obstát. Čili on vlastně předjímá vlastní budoucnost a zároveň ji odmítá.
2: Tam možná by v tuto chvíli nebyl nezajímavý určitý historický exkurs. Václav Havel se v jistém smyslu, podle mého názoru, minul svou nejpozitivnější rolí, kterou tady po listopadu 89 mohl sehrát. Bohužel tedy k tomu jenom poznámka pod čarou, oni prostě nebyli lidi. Narážím tím na roli Tomáše Garrigua Masaryka za první republiky, kterou velmi dobře v tomto směru reflektoval F.X. Šalda, když prohlásil, že Masaryk by byl velice podnětný jako společenský kritik nezávislý, který by neměl, jaksi nebyl by svázán těmi všemi ohledy těch všech státnických a politických zákulisních koncepcí a pro tu společnost by byl velmi velkým přínosem. Nicméně tím, že byl na jednu stranu vystřelen do toho úřadu prezidenta republiky, na druhou stranu v něm fungoval jako jisté rukojmí, tak ta paralela mezi osudem Masarykovým a Havlovým v tomto případě se domnívám je zcela na místě. Prostě oba dva by jako kritici té společnosti, kdyby tam jako prezident seděla jiná osobnost, byli velmi podnětní a domnívám se, že ta společnost, měla-li by takto kvalitní kritiky, by se utvářela lepším, těžko říct jakým, ale určitě by se dalo říct lepším způsobem. Bohužel, jak v té době utváření první republiky, tak potom roce 89 tady nikdo vlastně na tu funkci prezidenta republiky lepší prostě nebyl.
4: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
0: My jsme před chvílí slyšeli záznam novoročního projevu, části novoročního projevu Václava Havla z počátku roku 1990. To je vlastně idylická doba, ale ona bude trvat několik týdnů jenom. A o co méně se s Havlem polemizovalo, o to více se na něj brzy začalo útočit. Proč to říkám? Se životem českých lidí ve svobodné společnosti samozřejmě souviselo to dědictví života ve společnosti předlistopadové nesvobodné. A jednou z výrazných Havlových úvah byl, řekněme, příměr o zelináři. Jedním z mála lidí, kteří s Havlem polemizovali, byl ještě v té přelomové době konce 80. let filozof Petr Rezek. A možná bychom si alespoň část z jeho eseje měli poslechnout.
5: Heslo Proletáři všech zemí spojte se, které umístil zelinář do výlohy, podle Havla dovoluje odkazem k vyšším hodnotám zakrýt strach zelináře, který je motivem jeho činu – vyvěšení plakátu. Pravda by dle Havla byla vystižena spíše heslem Bojím se a proto jsem bezvýhradně poslušný. Jenže podle mého názoru je pravda tato. Nebojím se, protože plním své povinnosti. Strach, který Havel všude pozoruje, je ovšem možná strachem předchozí epochy, nikoli v té, kterou označuje jako posttotalitní. Domnívám se, že je tu potřeba rozlišovat jemněji. Strach, který Havel všude vidí, je možná něčím jiným. Představme si chování nájemníka k pretotalitní domovnici první republiky. Nebylo možné si beztrestně k ní dovolit všechno, co člověka napadlo. Nájemník jí přál dobrého dne a myslel si možná něco jiného, ale to nesměl dát přímo najevo. Chtěli mít klid a pokoj. Více mu patrně nehrozil. Ovšem proč bychom takového nájemníka považovali za oběť lži? On prostě dodržoval konvence a snažil se jít cestou nejmenšího odporu. Třeba již proto vypadá to, že chtěl

0: odsuzováno, co se jí míní, zda není vlastně rouškou zakrývající něco nepřátelského. Ale stejně se mi zdá, že Havel postupuje, když dodržování konvencí vyšetřuje z hlediska pravdy, autentičnosti a lži v posttotalitním systému. Musí považovat chování k posttotalitní domovnici za lživé, za život ve lži. Jenže chování nájemníků dnes nese silné znaky konvence. Raději každý trpí špínu v domě, než by se připravoval o klid a snažil se zvrátit chod zaběhaného, nefungujícího systému. Zná-li bouřlivák, který se pokouší o změnu, páky, kterými může svého cíle dosáhnout, má-li konexe či postavení, pak ačkoliv zajistí pořádek, u oněch apatických nájemníků v oblibě není.
1: Tolik filozof Petr Rezek. Nerad bych se mýlil, ale zdá se mi, jako by Václav Havel kladl na národ větší požadavky, než sám národ na sebe měl. Jde vlastně stále o to též, zdali Havel nepřeceňuje politické myšlení takzvaného, řekněme, obyčejného člověka. A zda naopak tento obyčejný člověk nepřeceňuje úlohu Václava Havla jako národního spasitele. Pojďme dál. Idyla mezi Hradem a Podhradím se začíná na té federální úrovni drolit okamžikem takzvané pomlčkové války, tedy na jaře 1990, kdy Havel nejprve prostě navrhne vypustit z názvu státu slovo socialistická a spustí se řetězec událostí, na jehož konci je bez nadsázky rozdělení českých a slovenských politických reprezentací po volbách 92 a rozhodnutí stát rozdělit. To mluvíme o federálním problému. Zpátky do české části federace. Od kdy by bylo možno datovat ztrátu té absolutní důvěry českých politiků, nikoli občanů, to bych oddělil, v Havlovu politiku a jeho, tedy prezidentův, do jisté míry neomylný politický instinkt? Byl to třeba okamžik už štěpení občanského fóra do ODS a občanského hnutí nebo jiný moment?
2: Já si myslím, že zde bychom měli velice pečlivě zmínit fakt, který, myslím si, není společensky příliš reflektován, a to právě to období let 90 až 92. My si totiž musíme uvědomit, že občanské fórum, a zní to velmi kriticky, je vlastně určitá, v jistém smyslu, pochopitelně, analogie na jedné straně s komunistickou stranou a na straně druhé s chartou 77. Prostě mluvčí se jmenují, ono to v dobách charty jinak nešlo. Nebylo, kdo by volil nebo tak. Vybíral je samozřejmě ten kolektiv mluvčí v závěrečné fázi a podobně. Ale vlastně šlo o takovou, dalo by se klidně říct, nedemokratickou praktiku. To, co bylo vlastně pochopitelné do roku 89, bylo po roce 89 odsouzeno k tomu, že prostě to musí projít nějakou transformací. To je to období, o kterém si hovořil, tedy rozpad občanského fóra na několik subjektů, a dalo by se říci, že právě zde je ten klíčový moment. Prostě dochází k tomu, že politické strany, ať se nám to líbí nebo nelíbí, začínají fungovat na takovém tom, ono se nedá říct úplně demokratickém základě. Nicméně ten základ je demokratičtější než prosté jmenování toho vedení, které si pak, řečeno po brechtovsku, volí ten lid. A vlastně zde jaksi dochází i k tomu, že tímto procesem logicky prochází i úřad prezidenta, a tedy i role Václava Havla. Už se nejedná, mohli to tak říci, o volbu aklamací, ale už se jedná skutečně o volbu demokratickou, kde nejen, že se několik nejodvážnějších statečně zdrží hlasování, ale že jsou i lidé proti, ba dokonce se objevují i protikandidáti.
1: Abychom uzavřeli to období československé, jak lze z dnešního hlediska hodnotit Havlovu abdikaci na federálního prezidenta v červenci 1992? Byl to politicky prozíravý krok, nebo to byl vlastně krok stranou, to jest jedna z posledních možná jasných reakcí nepolitického politika?
2: Přiznávám, že ačkoliv mám k Václavu Havlovi řadu výhrad, tak tento krok hodnotím jednoznačně pozitivně. Nutno říci, že historie ukázala, že tento krok byl správný, že došlo k rozdělení federace způsobem, který vidíme-li, co se dělo různě okolo, zvláště na jih od nás, tak proběhl velice důstojným způsobem. A Václav Havel mohl využít toho, že se vlastně na něčem takovém přímo nepodílel, jako určitý kapitál toho, že mohl být zvolen tedy českým prezidentem následně v roce 1993 a mohl pokračovat. Nebyl tedy spojen s tím, že by se ten poslední půl rok zoufale a nutno říci marně, to je nutno říci velice důrazně, snažil ten společný stát, který samozřejmě měl své tradice a řečeno z dnešního pohledu, byla ho velká škoda, ale prostě nebyla možnost ho za té stávající situace udržet.
1: Posuneme se až do roku 1997. Ten rok totiž znamená, myslím si, poměrně jasnou demontáž mýtu o budování českého kapitalismu a o budování české demokracie. Je to jakýsi konec časů nevinnosti. Je prosinec 1997 a Václav Havel pronáší svůj známý rudolfínský projev.
3: Prezident teď přečte svůj slavnostní projev.
4: A patrně velmi kritický, podle očekávání.
5: Paní senátorky a páni senátoři, paní poslankyně a páni poslanci, vážená vládo, s určitou mírou zjednodušení lze říct, že život naší společnosti, tak jako ostatně život jakékoliv společnosti, v jakýchkoliv poměrech, má dvě tváře. Byť samozřejmě jedna tak či onak prosvítá z té druhé. První tvář toho, čemu se lidé, první tvář tvoří to, čemu se lidé hlavně věnují. Chodí do práce, která se jim více či méně daří, soukromně podnikají, žení se či se rozvádějí, plodí či neplodí děti, různě se sdružují, cestují do ciziny na dovolenou, čtou knihy nebo sledují televizi a jsou-li mladší než většina z nás, navštěvují diskotéky. Myslím, že navzdory všemu je tento každodenní život nepoměrně lepší a pestřejší než v dobách, kdy se téměř nic nesmělo a skoro každý se bál říct nahlas, co si myslí. Život naší společnosti však má i svou druhou tvář, která by se dala snad nazvat poměrem občanů k vlastnímu státu, ke společenskému systému, k atmosféře veřejného života, k politice. Zdá se mi, že je naší povinností zabývat se především touto druhou tváří, zkoumat, proč je dnes tak zachmuřená a přemýšlet o tom, jak ji co nejdřív aspoň trochu rozjasnit. Tato tvář má totiž opravdu velmi pochmurný výraz. Mnoho lidí, a potvrzují to konec konců i průzkumy veřejného mínění, je obecnými společenskými poměry v naší zemi zneklidněno, zklamáno nebo dokonce znechuceno. Mnoho lidí si myslí, že demokracie, nedemokracie, opět jsou u moci lidé nedůvěryhodní, kterými jde víc o vlastní prospěch než o zájem obecný. Mnoho lidí je přesvědčeno, že poctiví podnikatelé jsou na tom špatně, zatímco podvodní zbohatlíci mají zelenou. Převládá přesvědčení, že se v této zemi vyplácí lhát i krást, že mnozí politici i státní úředníci jsou úplatní a že politické strany, ač všechny bez rozdílu, krásně mluví o svých čestných úmyslech, jsou tajně manipulovány podezřelými finančními skupinami. Mnoho lidí se diví, proč po 8 letech budování tržní ekonomiky je na tom naše hospodářství nevalně, takže vláda musí narychlo balit různé úsporné balíčky, proč se dusíme ve smogu, když se údajně tolik dává na ekologické účely, proč musí růst ceny všeho, včetně nájmu a energie, aniž přiměřeně k tomu rostou důchody či jiné sociální platby, proč se musíme bát chodit v noci centry našich měst, proč se nestaví téměř nic jiného než banky, hotely a vily pro bohaté, a tak dále, a tak dále, a tak dále.
1: Připomeňme si, v jaké situaci Václav Havel svůj rudolfínský projev pronesl. Vláda Václava Klause po takzvaném sarajevském atentátu a po rozpadu vládní koalice vládla už v demisi. Probíhala na dnešní dobu velmi svižná jednání o novém premiérovi, jímž se už 2. ledna 1998 stal Josef Tošovský. Úřednická vláda dovedla zemi k předčasným volbám a v konečném důsledku rudolfínský projev měl nepochybně také za následek podivnou konstrukci takzvané opoziční smlouvy na podzim 1998. Co Václava Havla vedlo k tomu, aby po 7 letech, hezky nám to tady koresponduje s tím prvním projevem z roku 1990 novoročním, se vrátil ke starým tématům, znovu je nastolil a s ještě větší naléhavostí o nich mluvil, protože já jsem záměrně mluvil o jakémsi období ztráty nevinnosti, protože to, co lidé cítili, tak on velmi vlastně drsně pojmenoval v tom prosinci 97. A následkem toho ovšem došlo k docela jasnému rozštěpení středopravicových sil v této zemi, které vlastně trvá do dneška. V podstatě to má nedozírné následky, co se týče pravicové politiky, komunikace mezi politiky, schopností vytvářet koalice a tak dále.
2: Václav Havel v tom roce 97 vlastně pouze, to pouze samozřejmě v uvozovkách, artikuloval to, co řekněme přemýšliví občané. Já bych rozlišoval v určitým způsobem samozřejmě mezi úplně celou společností a tou její přece jenom částí, která je schopna nějaké širší reflexe, co si uvědomovala vlastně, de facto by se dalo říct, po celých těch 7 let od toho roku 90. A zde právě jsou, řekněme, schovány nebo umístěny některé mé výhrady vůči Václavu Havlovi. Ta společnost v roce 1990 byla připravena, nutno říct skutečně připravena k určitým obětem, které byly nutné, to je naprosto nesporné. Bohužel tento potenciál se nepodařilo nějakým způsobem podchytit a využít a v roce 97 již bylo pozdě. Tam již ta vůle k těm obětem nebyla, ale těch obětí bylo stále potřeba.
1: Já bych se zastavil rád ještě u jednoho momentu v nedávno uvedeném filmovém dokumentu Pavla Kouteckého a Miroslava Janka. Občan Havel je jedna velmi zásadní scéna, já ji jenom krátce přiblížím. Havel se v prostřed svých poradců velmi rozčílí na téma prodej Lucerny firmě Chemapol. A v podstatě on říká, že lidé si zvykli delegovat jaksi své svědomí na jeho hlavu. Zkrátka, že je tady jasný příkop mezi Havlem jako autoritou, na kterou se pohlíží tak, že jí nesmí být nic odpuštěno a musí stát naprosto jasně mimo ten náš uvozovkách jinak špinavý svět. Skutečně je to tak, že jsme si vlastně zvykli během těch 90. let delegovat své dobré stránky někam a ty horší jinam?
2: No opět v českých poměrech ten úřad prezidenta má takové monarchistické podhoubí. Možná se o to zasloužil Tomáš Garrigue Masaryk jako opravdu velmi důstojná osobnost na tomto úřadě, ale musíme si uvědomit, já to řeknu pouze velmi stručně, tento úřad, ačkoliv byl v řadě tak těch východoevropských komunistických zemí po válce zřízen, tak postupně ve všech těchto zemích kromě naší zanikl. Pouze Československo tento úřad proneslo po celou éru komunismu, ať už tam na tom hradě seděl prakticky kdokoliv, ale ty iluze o těch některých, zvláště pak některých vys iluze vůči, řekněme, Antonínu Zápotockém i Ludvíku Svobodovi, byly poměrně značné a naprosto přesahovaly jak možnosti, ale tak i charakter těchto lidí. Takže dalo by se říct, že tento fenomén se projevil i v případě Václava Havla.
1: Dejme slovo samotnému Václavu Havlovi. Při zpětné bilanci bylo to 15. října 2009 na tiskové konferenci v Pražském divadle na Zábradlí, kde řekl toto.
6: Samozřejmě jsme napáchali asi spoustu chyb, ale zároveň jsme se možná ještě většímu množství chyb vyhnuli. Ten základní směr, kterým jsme tehdy chtěli, aby naše společnost se ubírala, to znamená směrem k demokratickému státu, právnímu státu, svobodě občanů, respektu k lidským právům, tržní ekonomice, to všechno opravdu se uskutečňuje a naplňuje. Byť nekonečně složitěji, pomalej, s nesmírným množstvím překážek, nečekaných jaksi situací, ale neřekl bych, že jsme opustili ty základní ideály, které jsme tehdy měli. My můžeme, jak chceme, žbrblat a nadávat na současnou situaci, ale stěží můžeme říct, že jsme opustili cestu, na kterou jsme se rozhodli vydat.
1: Poté, co Václav Havel v roce 2003 opustil, vlastně po 13 letech, Pražský hrad, se stáhl do jistého soukromí, komentuje politiku málo kdy, ale když tak činí výrazně, napsal novou divadelní hru, ale přesto bychom měli alespoň zmínit některé politické priority, ke kterým se jasně vyjádřil.
2: Je to určitě důraz na takzvanou zelenou politiku, která vlastně pro něj byla důležitá již v těch, řekněme třeba 80. letech, pokud si pamatuju, tak v nějakém dokonce v rozhovoru hovořil o tom, že zelení němečtí jsou mu velmi blízcí. Tehdy, jak si to byla jediná strana tohoto typu pro nás nějakým způsobem známa. Pak samozřejmě je to jeho bezvýhradná podpora radaru, což si myslím, že je velice jasně artikulovaný postoj a s jasným záměrem. Pak je to jeho výrazná ostražitost vůči Rusku, přičemž je nutno velmi zdůraznit, že Havel v žádném případě není rusofob, nicméně právě proto, že je to nejen politik, ale i intelektuál, tak je schopen reflexe právě z toho dlouhodobějšího možného úhlu pohledu, který ostražitost vůči tomu Rusku jednoznačně nějakým způsobem ukládá.
1: Tak to jsou všechno otázky, o kterých má dnes smysl přemýšlet, ať už je člověk politikem, či v uvozovkách obyčejným občanem. Vážení přátelé, milí posluchači, spolupracovali Petr Mančal, David Schneider, Radvít Novák, režii měla Irena Hýsková, technicky spolupracovala Valérie Racmanová. Já děkuji publicistovi Pavlu Hlavatému za spoluautorství tohoto pořadu.
2: Naslyšenou.
1: A loučí se od mikrofonu pro tuto chvíli také Jan Sedmidybský.

0: To byly dnešní návraty časem, ve kterých jsme si připomněli 90 let od narození Václava Havla. Další pořady věnované Václavu Havlovi najdete také na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas se můžete vrátit také k cyklu Slyšet Havla, kde najdete i seriál Českého rozhlasu Plus Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu nebo speciál Archivu Plus s unikátní nahrávkou rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968.
1: Havel se ptá Peroutky.
0: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou, až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
2: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
0: Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Co se skrývá pod pojmem inflace?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Inflace je ukazatel, který vyjadřuje, jak nám rostou ceny zboží a služeb v celé ekonomice. Nesleduje jednorázový, ale dlouhodobý růst cen, který může být mírný nebo naopak prudký. V každém případě ale časem snižuje hodnotu měny, kterou za zboží a služby platíme, protože s rostoucí inflací si za stejnou částku můžeme pořídit méně toho, co si koupit chceme. Jakým tempem ceny rostou, ukazuje míra inflace. Tu každý měsíc pravidelně měří a zveřejňuje Český statistický úřad, který pohyby cen pravidelně srovnává v rámci spotřebního koše. Ten v sobě zahrnuje konkrétní druhy zboží a služeb, za které každý měsíc pravidelně platíme, jako jsou potraviny, oblečení, energie nebo třeba účty za telefon. Dlouhodobá inflace je pro ekonomiku nebezpečná, protože zhoršuje orientaci v cenách a tím i schopnost lidí a firem se efektivně rozhodovat o svých nákupech a investicích. Proto máme v každé zemi instituci, která se inflaci vždy snaží držet pod kontrolou a udržovat cenovou stabilitu. O to se v tržní ekonomice stará centrální banka.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Vláda schválila novou státní kulturní politiku. Americké školy za poslední rok vydali zákaz skoro 12 000 knih. Plochodrážník Jan Kvěch den po triumfu na Zlaté přilbě obsadil druhé místo na Tomíčkově memoriálu. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Teploty do 23 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Vládní kabinet schválil návrh nové státní kulturní politiky. Strategický dokument připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Plán určuje priority, kam půjdou v sektoru do roku 2029 miliardy korun. Návrh kritizují profesní organizace i kvůli tomu, že dokument nevznikl ve spolupráci s lidmi z oboru. Dodává za Kulturní a kreativní federaci Jakub Bakule.
5: Dvakrát vyzvalo kulturní aktéry k zaslání konkrétních připomínek, ty se ale vlastně do toho materiálu vůbec nepromítly a ministerstvo na ně jen velmi vágně odpovědělo a ta kultura za svoji práci tak nedostala zpátky reakci, jaká je běžná v normálním připomínkovém řízení. A vlastně ta participace byla jenom falešná, aby se dalo říct, a že se někdo ozval. Nicméně ten dokument se vlastně vůbec nezměnil.
4: Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla. Na prvního českého prezidenta vzpomínají i světové osobnosti. Třeba bývalý prezident Spojených států Bill Clinton. V exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál mluví o jejich přátelství i společných zážitcích.
6: My strongest memory of him always.
7: Moje nejsilnější vzpomínka na Václava Havla se určitě týká našich soukromých rozhovorů. On mi znovu a znovu opakoval, že musíme věřit svobodě, musíme věřit demokracii. Lidé často udělají nějaká rozhodnutí, se kterými nebudeme souhlasit. Někdy se věci posouvají k lepšímu, někdy k horšímu. Ale říkal, že pokud jsou lidé opravdu svobodní a pokud je tu systém, který umožňuje vládu většiny, ale zároveň respektuje práva menšin a zachovává svobody jednotlivce, tak věci nakonec dopadnou dobře. A tomu musíme musíme věřit. On tomu věřil a já tomu věřím také.
4: Celý rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem najdete na serveru irozhlas.cz. Americké státní školy za uplynulý rok zakázaly skoro 12 000 knih. Podle agentury AP to vyplývá ze studie nevládní organizace PEN America. Organizace upozorňuje, že to je nejvyšší číslo za 5 let, tedy od doby, kdy zákazy mapuje. Knihy jsou pro školy nejčastěji sporné kvůli tématům rasismu, sexuality nebo genderové identity. Nejvíc svazků ze školních knihoven vyřazují školy na Floridě a v Texasu. Nejčastěji z nich podle PEN America mizí díla amerického spisovatele Stephena Kinga. Dál jsou mezi zakázané knihami třeba romány Jana Érová nebo Příběh služebnice a japonské manga komiksy. Hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce Tip Sport Extraligy Kometu Brno 5-1 a posunuli se na 5. místo tabulky. Motor bodoval ve všech 4 domácích zápasech v sezóně a po 3. vyhrál. Gólem a 2 asistencemi se na vítězství podílel Robert Lantoši. Plochodrážní závodník Jan Kvěch vítězný hetrik na Tomíčkově memoriálu neskompletoval. Po triumfech z let 2024 a 2025 skončil v Praze na stadionu Markéta II. Za Lotyšem Lebeděvsem. Český jezdec, který triumfoval v neděli na Zlaté přilbě v Pardubicích, ovládl všech 5 rozjížděk a paradoxně se mu nejméně povedla až ta finálová jízda.
8: Asi jsme trefili dobrý nastavení od začátku. Cítil jsem se dobře na motorce, motorka mi dobře fungovala, 6 z 1 nevyšla, ale nevyšla. Za mě to nebylo špatný, já vím, že jsem rychlost měl. Místo na předjetí jsem si zkusil udělat, bohužel to nevyšlo a musím se kouknout, jestli to bylo uspěchaný nebo ne.
9: Překážka na D2 za Hustopečemi a zdržení na pražském okruhu u Barrandova. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna opatrně za Hustopečemi. Na 17. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Blokuje tam připojovací pruh na výjezdu z odpočívky. Vozidla tak výjíždějí přímo do pravého pruhu. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště zpomaluje provoz omezení u sjezdu na Barrandov. Kvůli údržbě mostu je tam uzavřený pravý pruh. Vzniká kratší kolona asi na 5 minut. Ucpaný je i nájezd od Barrandova. Na nehodu pozor na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy. Za Bochovem osobní auto srazilo zvěř. Na místo jede policie. A na silnici 68 Střince na Slovensko stále zdržení okolo Jablunkova. U mostu je nové omezení. Kolona začíná až za sjezdem do Návsí a Jablunkova a je to asi na hodinu. Ve směru od Žiliny se zdržíte krátce kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost, teploty 9 až 4 stupně, v údolích místy kolem 2 a přízemní mrazíky. Zítra má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
10: Statistiky z humanitárních krizí se často smrsknou na suchá čísla ve večerních zprávách, ale realita v terénu, ta je o to drsnější. Můj dnešní host ještě začátkem tohoto roku pomáhal koordinovat pomoc v Súdánu, kde probíhá jedna z nejhůře přístupných humanitárních krizí současnosti. Dnes vede celou českou pobočku organizace, která poskytuje nezávislou medicínskou péči tam, kde je to nejvíc potřeba. Všechno probereme. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Ježda Hávová.
1: Hovory.
10: A mým hostem dnes ředitel České kanceláře Lékařů bez hranic, Tomáš Bendl. Vítejte u nás, dobrý den.
11: Já děkuji za pozvání, dobrý den.
10: Máte za sebou už celou řadu misí, od Ukrajiny přes Jižní Súdán až po Afghánistán, Libanon. Která z těch zkušeností vás třeba nejvíc osobně, ale i profesně formovala?
11: Ono se to trochu těžce srovnává, protože každá ta mise je intenzivní, ale zároveň jiná. Já myslím, že na mě se nejvíc podepsal Afghánistán, pravděpodobně, protože jsem tam pracoval nejdelší dobu. Já byl na misi v Afghánistánu téměř rok a to je období, za které tam toho člověk zažije hodně.
10: Co
12: Co třeba?
11: My máme teďka v Afghánistánu 8 projektů, které jsou jako velmi rozmanité, jsou všude po té zemi, v různých provinciích, takže já jsem měl možnost navštívit každý z nich. A mě třeba hodně oslovily naše projekty na léčbu rezistentní formy tuberkulózy v Afghánistánu, protože je to docela opomíjené téma. A v současné době tuberkulózou v Afghánistánu trpí především ženy. Zhruba 70% všech našich pacientků byly ženy v tom centru na léčbu rezistentní tuberkulózy, takže jsme se začali trochu pátrat, proč to tak je, protože tuberkulóza jako není úplně nemoc, která by diskriminovala na základě pohlaví, jsme si mysleli. A pak se ukázalo, nebo alespoň si myslíme, je to vlastně taková naše hypotéza, že po tom, co převzal moc Taliban v Afghánistánu a začalo docházet k velmi striktnímu omezování svobody pohybu žen, tak prostě museli zůstávat víc doma, často velmi v dušných prostorech, nemohli v podstatě na vzduch, a to je vystavovalo většímu riziku tady té infekce, a proto tvoří i větší část všech těch pacientů a pacientek, které do té nemocnice nakonec přišly.
12: Jaký je to potom přesun, když jste takhle rok někde v Afghánistánu nebo řadu měsíců v nějaké jiné zemi, v terénu? Jaké to je potom se přesunout do té v uvozovkách pohodlné pražské kanceláře a řešit primárně strategii, chod lékařů bez hranic, nějaký institucionální rozvoj? To jsou dva úplně odlišné světy.
11: Ano, zároveň je zajímavé, jak lidský mozek tady v tom ohledu funguje, protože přesně, když jste na té misi, tak si říkáte, až se vrátím zpátky do Prahy, tak už nikdy nebudu remcat a na nic nadávat a stěžovat si. Ale mám nebýt úplně upřímný, tak mě trvalo asi tak 5 minut čistého času, než jsem vyšel z letiště a už jsem se stihnul jako být naštvaný na to, že ta tramvaj má 5 minut zpoždění. Jak je to možný? Takže člověk přepne relativně rychle. Zároveň já se snažím, aby mi ty mise dávaly určitý nadhled, aby člověk potom se naučil vnímat problémy s nějakým odstupem a řešit je hlavně v klidu a důstojně. A myslím si, že to je to, co vás tam se naučí víc než cokoliv jiného. Nebo alespoň mě teda.
12: Chápeme vůbec tady v našem středoevropském prostoru dostatečně to, co se děje ve světě?
11: Jako každá ta humanitární krize, ve které pracujeme, tak je poměrně komplexní a složitá. Má vždycky velmi takovou vrstevnatou dynamiku. A samozřejmě, jestli tou otázkou myslíte, jestli lidé tady rozumí tomu, jaké jsou přesně příčiny války v Sudánu a jak to tam teď funguje, tak krátká odpověď je, že asi ne. Není se podle mě čemu divit. Nikdo z nás nemůže být expert na všechno. Ale zároveň bych si troufnul říct, že třeba solidarita Čechů a Češek s ohledem na to, co se děje ve světě, je opravdu poměrně velká. My třeba jako Lékaři bez hranic máme každý rok zhruba 55 000 až 60 000 dárců a dárkyň. Jsou tam jak ti jednorázoví, tak ti pravidelní. A to podle mě vypovídá o tom, že nejsme země, kde by lidem bylo úplně lhostejné, co se kolem děje.
12: Ještě než jste letos usedl do křesla ředitele České pobočky Lékařů bez hranic, tak vy jste měl na humanitárních misích na starost především komunikaci. Tak co je největší výzva právě v téhle oblasti, v komunikaci humanitárních krizí vůči české veřejnosti v době, kdy lidé tady řeší témata jako zdražování, inflace, jsou tady především ty ekonomické starosti, obydlení a tak podobně?
11: Jasně, ono ohromně záleží, o jaké konkrétní misi se bavíte, jo? Protože já třeba, když jsem byl v Jižním Sudánu, což byla moje první mise v roce 2021, tak ta největší komunikační výzva vůči české veřejnosti je, aby to vůbec někoho zajímalo, protože je to prostě velmi daleko, je to kulturně odlišný kontext. A já jsem se tam věnoval primárně malárii, to je téma, které jako negeneruje úplně velký zájem tady u nás, což chápu, jak sama správně říkáte, lidé toho mají na starosti hodně a ne každý dokáže prostě pořád sledovat utrpení všech kolem sebe. Obzvlášť, když je to 5 000 kilometrů vzdálené. Takže tam byla třeba ta výzva tohle. Jak to jako vůbec dostat do toho českého veřejného prostoru, aby to někdo sledoval? Což byla ale úplně diametrálně odlišná práce od toho, když jsem byl v březnu roku 2022 na Ukrajině. To bylo vlastně hned po vypuknutí té plnohodnotné invaze na Ukrajinu. A to zase prostě spočívá ta práce v tom, že vlastně děláte rozhovory od rána do večera, protože všechny světové kamery jsou namířené na to, co se tam děje. Takže jste v podstatě v roli mluvčího a prostě jedete od rána do večera. Takže někdy je to o tom přinášet informace, které lidi vědět chtějí a aktivně se ptají, a někdy je to o tom je přesvědčit, že by se možná ptát měli.
12: Když jste působil v Libanonu, tak jste viděl následky eskalace konfliktů. Situace se měnila doslova ze dne na den. Tak jak vypadá práce komunikačního manažera a jeho poslání v zemi, kde si nemůžete být jistý zítřkem?
11: Ano, je to velmi reaktivní. Každý den se jako probudíte a to, co se zrovna semele, tak to je to, co řešíte. Není moc prostor pro nějaké spolehlivé dlouhodobé plány, tak to rozhodně bylo i na mojí misi v Libanonu. Zároveň to bylo místo, kde my jsme měli poměrně velkou svobodu pohybu oproti tomu, jak jsem fungoval třeba právě v tom Afghánistánu. Takže jsme hodně času trávili tím, že jsme třeba jezdili do té jižní části Libanonu a mluvili jsme tam s těmi lidmi, kteří tam ještě zůstali. Už tehdy hodně lidí odešlo z jižní části Libanonu a hledali nějaké útočiště a nějaké bezpečí víc na sever té země. Takže to vlastně spočívá v tom, že jste přímo v tom centru dění a sbíráte, když to řeknu trochu hovorově, ten obsah. Děláte ty rozhovory, děláte ty fotky, děláte ty videa, abychom to potom mohli komunikovat, aby lidi měli alespoň nějaký přístup k informacím o tom, co se tam děje. Protože velmi často v místech, kde my působíme, tak bohužel, možná to souvisí i s určitými finančními problémy některých médií, tam prostě nejsou novináři. Nejsou tam novináři, nejsou tam žádné zahraniční kanceláře, novinářů není tam příliš zahraniční zpravodajů, takže to, co tam ty humanitární organizace dají dohromady, tak je často jediné dostupné. Což je něco, z čehož já sám teda nemám vůbec radost, i když nám to tam dává jako velkou svobodu v tom, co tvořit a hodně nám to plní ten pracovní den, ale samozřejmě, když člověk vidí, co se v těch místech děje, tak by byl rád, kdyby tam bylo víc lidí, kteří se tomu věnují a kteří ty informace přináší, ale chápu, že to je náročný.
12: Jaké příběhy z Libanonu se vám nejvíc vryly do paměti, když už jsme z Afghánistánu vzpomněli nebo vytáhli příběh těch žen, které trpěly tuberkulózou?
11: Myslím, že v Libanonu se na mě asi nejvíc podepsali příběhy kolegyň, které byly v mém vlastním komunikačním týmu. My to totiž jako Lékaři bez hranic máme nastavené, takže vždycky na těch misích naprostá většina personálu jsou místní lidé. Ten poměr je zhruba vždycky 90% celé té mise jsou místní lidé, 10% mezinárodní personál, což jsou ti lidé jako já, kteří tam jezdí na mise. Já jsem měl 5 členek komunikačního týmu v naší kanceláři v Bejrútu a vlastně 3 z nich byly právě z toho jižního Libanonu a museli utéct před tím bombardováním, před těmi dronovými útoky, obecně před těmi boji právě do Bejrútu. Takže to byly kolegyně, na kterých se ten konflikt velmi aktivně podepsal na tom, co zažili, na nějakých jejich traumatech, na tom, co zažili jejich rodiny, v některých případech i jejich vlastní děti. A přesto, že tady to všechno měli za sebou, tak každý den s úplně neuvěřitelnou vervou, ochotou a pracovitostí přišli do té kanceláře a dělali maximum pro to, aby se veřejnost dozvěděla o tom, co se v té jejich zemi děje. A vůbec se to nepropsalo na nějaké jejich pracovní jako výkonnosti, když to řeknu trochu stroze. Fakt jeli od rána do večera, i když tady to všechno si protrpěli a nesmírně se snažili, pro mě to bylo ohromně inspirativní. Takže spíš než nějaký konkrétní jeden příběh, tak je to nasazení toho místního personálu a to odhodlání, s jakým k té práci obecně přistupovali.
1: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Dnes je mým hostem ředitel České kanceláře Lékařů bez hranic Tomáš Bendl. Jaké to je přijet do země, kde zuří nějaký vnitřní, brutální konflikt? Zároveň tam třeba hrozí epidemie, masivní hladomor. Jak se snažíte, když do takového místa přijedete, organizovat si svou práci?
11: Člověk si tu práci nemůže úplně organizovat.
12: Už jste zmínil, ano.
11: Protože prostě se tam toho děje tolik, že vy jako do velké míry reagujete, hlavně když máte na starosti tu komunikaci a ne třeba koordinaci těch operací jako takových. Takže je to opravdu hodně reaktivní a já třeba, když jsem přijel na misi do Sudánu, tak jsme prostě hodně řešili téma těch vnitřně vysídlených lidí, protože jenom pro představu, dnes je v Sudánu lidí na útěku asi 14 milionů, což je prostě ohromné číslo. A naprostá většina z nich je vnitřně vysídlených, což znamená, že utekli ze svých domovů, ale jsou někde jinde na území Sudánu, někde, kde je relativně více bezpečno snad. Ten zbytek, několik dalších milionů, tak jsou hlavně v Čadu nebo v jižním Sudánu, prostě v těch okolních státech. A tady to se sebou jako nese celou řadu různých problémů. Jo? Oni jsou v těch táborech pro ty vnitřně vysídlený nebo v těch uprchlických táborech. Tam je velmi často extrémně špatné hygienické zázemí, což vytváří úplně ideální podhoubí pro šíření různých infekčních onemocnění. Takže jakékoliv téma vám jako přistane na stole, tak to je to, čím trávíte den. Není to úplně tak, že tam přijedete s plánem a podle toho jedete, tak to nefunguje.
12: Když se podíváme na hrozby typu Ebola v Africe nebo vůbec jiné smrtící nákazy, jak moc se strategie Lékařů bez hranic posunula třeba od 90. let až do současnosti? Hrají novou roli nějaké nové technologie, blesková reakce a tak podobně?
11: Ano, samozřejmě ta organizace se vyvíjí s dobou, jako kdokoliv jiný, ale často je to prostě jenom obecně o přístupu toho, jak ten pilíř toho zásahu má vypadat. Když se budeme bavit třeba konkrétně o epidemiích a vyloženě o ebole, což je něco, co teďka hodně trápí hlavně Konžskou demokratickou republiku, tak způsob, jakým na to reagujeme, se v čase hodně proměnil na základě našich zkušeností právě tady s tou nemocí. Například, když byla ta velká epidemie eboly v západní Africe mezi těmi lety 2014 až 2016, tak ta reakce nejen Lékařů bez hranic, ale všech mezinárodních organizací, institucí byla taková hodně tvrdá, že jsme se jako soustředili především na věci jako prostě izolace pacientů, monitoring, trasování, stavbu těch ebolových léčebných center a tak podobně. Ale pak se ukázalo, že lidé tomu prostě moc nevěří, protože jsme podcenili komunikaci, podcenili jsme tu osvětu, začaly se tam šířit různé dezinformace, někdy celé konspirační teorie, potom se ty zdravotníci třeba i stávali terčem útoků. A já tady tomu vlastně všemu rozumím, protože prostě zkuste se jako vcítit do jejich kůže, jo. Žijete někde v relativně odlehlé oblasti na vesnici, najednou někdo, kdo si z ministerstva zdravotnictví stovky kilometrů od vás vyhlásí, že je nějaká epidemie nemoci, o které jste nikdy neslyšela. Pak tam prostě najede nespočet velmi děsivě vypadajících zdravotníků, kteří mají gumové obleky, izolační od hlavy k patě, skoro jim ani nevidíte do obličeje. A zatím, co se tady to děje, co se tady ta reakce mobilizuje, tak kolem vás prostě umírají lidé na krvácivou horečku, teče jim krev z očí, z nosu, z uší. Je to prostě velmi děsivé, velmi strašidelné, velmi frustrující a vytváří to ideální podhoubí pro šíření celé řady těch dezinformací. Takže nepodcenit třeba tady tu osvětu, tu komunikaci a to, aby to dělali lidé, kteří opravdu tomu kulturnímu kontextu a těm místním komunitám rozumí, mluví jejich jazykem, znají jejich kulturní zvyklosti, jejich rituály a vysvětlují jim tady ty věci, je extrémně důležité a to se třeba teďka hodně propisuje do toho našeho zásahu v Kongu v současné době, kde se ebola šíří zatím skutečně bezprecedentní rychlostí, ale je to něco, co jsme se naučili z té velké epidemie mezi těmi lety 2014 a 16.
12: Jaké jsou potom třeba největší mýty, se kterými se tady v České republice setkáváte ohledně práce humanitárních pracovníků v oblastech zasažených epidemiemi nebo přírodními katastrofami?
11: Tady v České republice bych řekl, že se s mýty zas tak moc nesetkáváme. Možná někdy mají stále lidé představu, že Lékaři bez hranic nebo jeho ostatní organizace jsou taková jako trochu střešněná parta lidí, kteří vypadají jako já a kteří jako jezdí někam skákat přes minová pole a ještě přitom v trojskoku stihnout pentavakcínou naočkovat pro vyživený dítě se spalničkama. Ale reálně je ta pomoc jako hodně profesionalizovaná, hodně strukturovaná. Naprostou většinu té práce dělají právě ti místní lidé. My jsme tam většinou v roli nějakých koordinátorů nebo se snažíme prostě poskytovat
12: jak
11: nějaké
12: rady.
11: Jak se na
12: vás potom, Tomáši, místní lidé dívají, dejme tomu na africkém kontinentu, protože já vás musím trošku popsat. Vy jste světlovlasý, štíhlý, modrooký, mladý muž.
11: Jo, když jsem pracoval třeba v uprchlických táborech na severu Jižního Sudánu, tak mi děti říkali, že jsem jako první bělo, kterého kdy viděli, ale k mému překvapení to jako nespůsobovalo žádný strach, obavy nebo nějakou nedůvěru, spíš jako zájem. Nebyla to překážka, chtěli si jako hrát fotbal, protože nikdy nehráli fotbal s někým, kdo vypadá takhle. Neneslo se to jako v duchu žádný pochybnosti o tom, proč tam jsme nebo co děláme.
12: Co je pro nováčka, který poprvé vyjíždí na misi do krizové oblasti, tou absolutně největší psychickou zkouškou? Dá se na to vůbec připravit?
11: Ne. Nedá se na to připravit.
12: Tak vzpomeňte na svou první misi. Jak je to dlouho, kdy jste ji absolvoval a s jakými pocity jste tam tehdy odjížděl?
11: Jo, moje první mise byla v Jižním Sudánu v roce 2021, ale já už jsem v té době pracoval 4 roky v České kanceláři Lékařů bez hranic, takže jsem jako měl docela dobré povědomí o tom, alespoň z vyprávění kolegů a kolegyň, jak to vypadá v terénu. A musím říct, že v mém případě se to vlastně docela naplnilo, protože, jak říkám, v té organizaci už jsem nějakou dobu pracoval, ale jako nepřipraví vás to na takové drobnosti. Já jsem se třeba naučil, že největší blbost, kterou můžete udělat, je brát si na misi černý ponožky, protože potom jako jste v té základně a v té nemocnici a všichni mají stejnou pračku a když tam všichni mají černý ponožky, tak potom nikdy nenajdete ty svoje. Takže to jsou takové drobnosti, které si z toho člověk odnese, ale ne nic, jako co by souviselo s tou prací jako takovou, tam myslím, že jsem jako připravený byl.
12: A jak mohou tedy lidé v České republice, ať už dospělí, anebo třeba mladší generace, studenti, nejefektivněji podpořit Lékaře bez hranic?
11: Těch cest je několik. Pokud se jako člověk chce angažovat jako dobrovolník, tak jsou nástroje, které máme jako Lékaři bez hranic. Můžou se například angažovat v tvorbě map, které potřebujeme pro to, abychom potom mohli dělat logistickou podporu na těch misích. To je něco, co člověk může dělat z domova.
12: Se tvoří mapy pro lékařské mise?
11: Jmenuje se ten projekt Missing Maps. Kdyby si to někdo chtěl najít, je to super. Já to ve volném čase dělám taky. Je to daleko efektivnější využívání času, než třeba scrollovat na Instagramu. Jsou to v podstatě satelitní snímky nějakých oblastí, kde nejsou ty mapy, protože když pracujete právě třeba v Jižním Sudánu, tak tam jako nefunguje Google Maps. A na základě tady těch satelitních snímků vy jakoby překreslujete do těch map, jako co je budova, co je cesta, a na základě toho se potom dělají třeba odhady populací v těch vesnic, nebo se plánuje logistika, nebo očkovací kampaně. Ta práce nemůže fungovat v tom terénu, aniž byste měla mapy, ale ty mapy je možné zakreslovat tady odsud. A pokud prostě právě jste třeba student nebo studentka, chápu, že finanční podpora organizací jako Lékaři bez hranic není úplně jednoduchá tady v té životní fázi. A zároveň třeba nemůžete nebo nechcete odjet na tu misi, protože rozumím, že humanitární práce není pro každého, tak stejně můžete pomoct například tady tou cestou.
12: A když chci jet na misi?
11: Nejjednodušší cesta je prostřednictvím takzvaného informačního večera. Když budete na web Lékařů bez hranic, tak vám to tam svítí červeně velmi jasně, hned na té domovské stránce. Tam se přihlásíte. K ničemu vás to nezavazuje, přihláška na ten informační večer, ale potom se sejdeme buď online nebo v naší kanceláři a my vám vysvětlíme, jak ta organizace funguje, co se očekává od těch lidí na těch misích, jak ty mise se vedou a tak podobně. A pokud vás to zaujme, tak potom nastávají další kroky toho výběrového řízení samotného. Pokud vás to nezaujme, v pohodě, fair enough, a je to u konce.
12: A jsou některé lékařské obory, profese, které poptáváte víc než jiné? Nebo to nezáleží?
11: Ano, jako hodně teďka hledáme třeba anesteziology a anesteziološky, ale možná ještě důležitější než ten obor samotný je hodně našich projektů a našich misích je ve frankofonních zemích. A to, co jako je pro nás teďka opravdu zásadní, hledat zdravotníky, ale i nezdravotníky mimochodem, kteří neumí jen anglicky, ale zároveň i francouzsky. Jestli vás zajímá humanitární mise a mluvíte anglicky i francouzsky, tak doporučuji se přihlásit, protože místo vám najdeme téměř jistě.
12: Proč by nám neměl být lhostejný osud lidí v rozvojových nebo epidemiemi či válkou zničených zemích? Proč bychom měli myslet na to, co je 5 000 kilometrů od nás, když možná u nás za domem je taky někdo, kdo potřebuje pomoc?
11: Já si nemyslím, že i když jako se někdy zdá v naší společnosti, že třeba i veřejná diskuze, jako, že jí hodně charakterizuje taková hrubost, taková nějaká určitá bulvárnost, někdy i vulgarita, a je to jakoby to, co je nejvíc slyšet, tak si nemyslím, že to je způsob, kterým uvažuje většina z nás. Většina z nás podle mě chápe význam pro naší společnost věcí jako velkorysost a solidarita a zájem o tom, co se děje kolem nás. A zajímat se tady o ty věci, zaprvé žijeme jako ve velmi propojeném světě a je trochu naivní si myslet, že to, co se děje mimo nás, tak se nám jednoho dne nevrátí, když prostě jenom dáme hlavu do písku a budeme se tvářit, že se to neděje. Hodně humanitárních a rozvojových projektů je v zemích, ze kterých ti lidé utíkají, když se prostě nebudeme snažit jim tam pomoct, tak budou utíkat dál. Víme, jak se prostě k tématu migrace tady staví naše politická scéna a část veřejnosti. Tady to téma má velmi přímou návaznost na to, co děláme nejen my, ale i ostatní humanitární organizace. Ale to je jako pragmatický přístup k věcem. Já bych doufal, že pořád mezi námi jsou lidi, kteří si myslí, že by se mělo pomáhat druhým zkrátka, protože je to normální a protože je to správný a protože nechceme, aby naše děti vyrůstaly ve společnosti, kde jediná hodnota je nějaký transakční přístup k věcem, a pokud mi někdo jako nemůže nic vrátit za to, že mu pomůžu, tak budu sedět jako s rukama v klíně a s ničím nepohnu.
12: Lékaři bez hranic poskytují nezávislou medicínskou pomoc. V čem bude v budoucnu role této pomoci třeba možná ještě nezbytnější než dnes?
11: My jsme dneska bohužel v situaci, kdy obecně státy škrtají peníze na humanitární a rozvojovou pomoc, což je dost problematické, protože zároveň ten počet konfliktů roste a ten počet humanitárních krizí, což znamená, že je stále větší tlak na ty humanitární organizace, aby s tím něco dělali, aby rozšiřovali ty projekty a tak podobně. Takže pokud to takhle půjde dál, tak se zdá, že ta role těch organizací jako Lékaři bez hranic a podobně se bude spíš zvyšovat, což bohužel není ideální, ale je to realita, se kterou musíme pracovat.
12: Jak vidíte potom budoucnost lékařů třeba v příštích 5-10 letech? Čím vším si ještě budeme muset jako globální společnost projít?
11: To je otázka. to je otázka, jak jsem říkal, jako naše práce je z podstaty věci hodně reaktivní. My třeba teďka už jako dokážeme dohlídnout a propisuje se to do našich strategických plánů, že klimatická změna bude ovlivňovat to, jak bude vypadat naše práce, protože prostě jsou stále větší a horší období sucha. Někde jsou daleko zase naopak intenzivnější období dešťů. Já jsem zmiňoval ten Jižní Sudán, tam už teď vidíme, že ty skutečně jako velmi intenzivní deště vedou k tomu, že je tam prostě větší množství komárů. Když je tam větší množství komárů, tak to znamená, že je tam víc případů malárie, tomu musíte uspůsobit ty projekty. Takže tady ty věci, jako se dějí, my se snažíme sledovat. A stejně tak jsem se nedávno bavil s kolegy z OSN, kteří jako předpokládají, že do roku 2050 prostě bude možná minimálně několik desítek milionů takzvaných klimatických migrantů. To jsou prostě všechno věci, které budeme muset řešit a je důležité se na ně připravovat už teď.
12: Když zrovna nesedíte v křesle ředitele Lékařů bez hranic tady na české pobočce a nebo netvoříte mapy pro Lékaře bez hranic, tak co děláte?
11: Já nejradši chodím po horách. To je aktivita, u které já si odpočinu úplně nejvíc. Zároveň já jsem člověk, který si jako rád čte, ale ne úplně o humanitární práci a ne o věcech, které by souvisely tady s tím druhem našeho společenského dění. Takže když jako nechodím někde po kopcích, tak si čtu a když nechodím po kopcích, ani si nečtu, tak běhám, což je aktivita, u které se mi nejvíc vyčistí mozek.
12: Tak ať na to máte čas. Já si vážím toho, jakou práci děláte. Vzkažte mé pozdravení svým kolegům v české pobočce Lékařů bez hranic a ať se vám daří. Mějte se moc hezky.
11: Já moc děkuju. Hezký den.
12: Mým hostem dnes byl Tomáš Bendl a Naděžda Hávová děkuje za pozornost a těší se zase příště.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
13: The Czech Senate has unveiled a memorial plaque to former president Václav Havel on what would have been his 90th birthday. Senate President Miloš Vystrčil from the Civic Democratic Party and Dagmar Havlová attended the ceremony in Prague's Wallensteins Garden. A Czech man jailed in Russia after staging a protest on Moscow's Red Square has been released and has left the country. The Czech Foreign Ministry said on Monday, a Moscow court sentenced the man to 13 days in prison in September after he protested near Lenin's mausoleum. Former Czech MP Petr Wolf from the SOSDEM party has received an additional one-year prison sentence for fleeing to Paraguay to avoid serving a six-year term for subsidy fraud. Czech authorities have taken part in a major international police operation targeting illegal drugs, including substances used in e-cigarettes. The Interpol coordinated operation involved 17 countries and resulted in the seizure of 650 tons of drugs and pharmaceuticals worth more than $1.1 billion. Weather. Clear or mostly clear skies are expected. Daytime highs will range between 18 and 23 degrees Celsius. Among those paying tribute to Václav Havel on what would have been his 90th birthday has been former US President Bill Clinton, who in an interview for Czech radio shared memories of his political ally and longtime friend. Ian Willoughby has more.
14: Bill Clinton playing a saxophone he just received from Václav Havel at a Prague jazz club in 1994. The two presidents, who enjoyed very cordial relations, met numerous times. In an interview with Czech radio for the 90th anniversary of Havel's birth, Clinton recalled their first encounter in 1991, 2 years before he took office. By then, Clinton says Havel's prison letters had already made a strong impression on him.
15: First, I thought his writings had faithfully represented who he was. He seemed real. Second, we were meeting through our mutual friend Madeleine Albright, and he was very relaxed, and we had a good time. And my third reaction was, I want to stay in touch with this guy. I can learn a lot from him just watching him. And he had a funny way of always knowing what to say and when to say it.
14: The 42nd U.S. president interacted with the most powerful people in the world during his 8 years in office. But he says Czechia's dissident playwright turned head of state was among the international leaders he felt closest to.
15: I don't know that I enjoyed being with anybody in politics any more than him. He and I were friends. I got very close to Helmut Kohl, which was interesting because our politics were somewhat, our political bases were different a little bit. And I was really close to Mandela. But they were all people who believed in freedom and who did not think they should stay for life. They thought they should do their time, render their service, and go on with their lives. And we need to get that back.
14: Mr. Clinton, who's now 80, recalls Václav Havel as somebody who was always ready to dust himself off after political setbacks.
15: I think on his 90th birthday, people should remember about Havel that he never claimed to have all the answers, but he knew how things should be done. And he was never discouraged when people made decisions he didn't agree with. He just kept plugging.
14: Bill Clinton also says the Czech democracy leader, who died in 2011, had a steadfast outlook that has stayed with him over the decades.
15: My strongest memory of him always will revolve around our private conversations, because he would say to me over and over again, we have to trust freedom, we have to trust democracy. People will often make decisions we disagree with. Things will go backwards as well as forwards. But he said, if people are free, truly free, in a system which favors both majority rule and minority rights, and which preserves individual liberties, things will work out in the end. We have to believe that. He believed that. And so do I.
13: Ian Willoughby reporting. And that's all from us for now. But you'll find more news and stories about Czechia at radio.cz.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
16: Země Evropské unie se definitivně dohodly na zpřísnění pravidel pro migraci. Mají urychlit návraty neúspěšných žadatelů o azyl. Mimo Evropu by za tím účelem mohla vznikat návratová centra. Končili by v nich ti migranti, kteří na území 27 pobývají nezákonně. Budou nová pravidla fungovat? A jsou v souladu s lidskými právy? Nebo je důvod se domnívat, že je porušují?
1: Pro a proti Lukáše Matošky.
16: Našimi hosty jsou tady ve studiu ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Dobrý den, vítejte u nás.
17: Dobrý den.
16: A na dálku jsme ve spojení s europoslancem KDU-ČSL, členem klubu Evropské lidové strany Tomášem Zdechovským. Dobrý den i vám.
18: Krásný dobrý den.
16: A začněme od vás, pane europoslanče. Vítáte ta nová pravidla pro návraty migrantů, na nichž se dohodly země Evropské unie?
18: Tak myslím, že ten kompromis, který vlastně těch 27 členských států učinilo, je velmi dobrý. Je to výsledek mnohaletého jednání a mnohaleté činnosti vlastně zamezit vstupu nelegálních migrantů na území Evropské unie. A myslím si, že výrazným způsobem může pomoci celou situaci, která se týká nelegální migrace, dlouhodobě řešit.
16: Pane řediteli Rozumku, váš pohled, vítáte ta nově dohodnutá pravidla pro migraci?
19: Nevítám, protože já pořád nevidím žádné legální cesty a velmi snadno se dělá z uprchlíku z nějakého hrozného režimu nelegální migrant a politici s oblibou nálepkují každého jako nelegálního migranta. Takže v těchto centrech může nakonec skončit klidně někdo, kdo přichází z opravdu hrozného režimu a vlastně žádným nelegálním migrantem není, je uprchlíkem.
16: Pane europoslanče, nemáte tu obavu, že na ta nově domluvená pravidla nakonec dopadnou i ti, kteří by měli mít právo na azyl, protože třeba pocházejí ze země, kde jim jde o život?
18: Tak já tenhle ten pocit nemám. Já trošku bych se chtěl ohradit proti tomu, co říkal pan Rozumek, protože ne všichni politici jsou stejní. Já opravdu říkám, se věnuju migraci 13 let a docela dost důsledně a navštívil jsem řadu zemí i řadu uprchlických táborů a ty řešení, které dneska Evropská komise navrhuje, i ty pojistky proti tomu, aby tam neskončili skuteční uprchlíci, jsou tak velikánský, že já s touhle z toho obavu nemám, a ba naopak, myslím si, že to může pomoci právě rozdělit

0: víza neexistují, žádný přisídlovací program neexistuje. Existuje jedině nelegální cesta. A naděje takové osoby získat azyl v Německu je 89% nebo mezinárodní ochranu a je naděje té stejné osoby získat azyl v Maďarsku nebo v Bulharsku se blíží nule. Takže velmi snadno v takovém návratovém centru může tento člověk skončit, protože prostě se nedostane do azylového systému, který mu ten azyl nebo mezinárodní ochranu přizná.
1: Pane europoslanče, není to tak, že skutečně zřídka kdy ti skuteční uprchlíci mají možnost dostat se do Evropy nějakým standardním zákonným způsobem?
2: Já bych tomu chtěl říct, že vlastně pokud opravdu někdo je ohrožen na životě a je skutečný uprchlík, měl by zůstat v první bezpečné zemi. A první bezpečná země mezi Afghánistánem určitě není Evropa a nejsou to státy Evropy. A já bych chtěl říci, už přestaňme být naivní, že můžeme tady zachránit úplně všechny. Na světě je přes miliardu lidí, kteří žijou opravdu v režimech, které se chovají ke svým občanům hrozným způsobem. Teď si vemte, jenom miliardu má Čína a v Číně máte koncentrační tábory. A kdybychom měli vzít všechny lidi z Číny, kteří chtějí odejít, tak nejsme schopni vlastně v Evropě tyto lidi přijmout.
1: Takže ale z Číny neodchází ta miliarda lidí, takže beru to jako z vaší strany určitou nadsázku. Každopádně, pokud byste dovol, nechal bych zareagovat pana Rozumka na to, co jste říkal. Není to tak, že skutečný uprchlík by měl zůstat v té první bezpečné zemi, to znamená, když zůstaneme u toho vašeho příkladu Afgánce, tak tou bezpečnou zemí by měla být třeba země sousedící s Afghánistánem, ale nikoli Německo?
0: Ano, v principu má pan europoslanec pravdu, pokud ta země je bezpečná, tak vlastně by ten člověk v ní měl zůstat a není důvod jít dál, ale když zůstaneme u toho našeho pronásledovaného Afgánce, tak vlastně první zemí po cestě je Irán, který bezpečný není a vrátil několik milionů Afgánců prostě bez ohledu na to situaci v zemi původu zpátky v posledních letech. A další zemí na cestě je Turecko. A Turecko má geografickou výjimku, to znamená, že nepřijímá uprchlíky z mimoevropských zemí, mají výhradu k Ženevské úmluvě. Takže v podstatě první zemí, která přijala Ženevskou úmluvu a dodržuje práva uprchlíků relativně dobře, je Řecko a to už jsme v EU.
1: No a může si Evropa dovolit pomoct všem, když navážu na to, co vám namítal pan europoslanec? Nechcete toho po Evropě příliš mnoho?
0: Určitě nemůže a myslím si, že pomoc by měla probíhat do velké míry na místě a právě v těch okolních zemích, aby zvládali nápory uprchlíků.
1: Na čemž předpokládám, byste se, pánové, asi spíš shodli.
0: Ano.
1: Ale teď ještě obracím se na vás, pane europoslanče, k těm bezpečným zemím. To byste uznal, že v okolí Afghánistánu jich zase není tolik?
2: Neuznal, protože já jsem v těch uprchlických táborech v okolí Afghánistánu byl několikrát a docela Evropská unie tam výrazným způsobem pomáhá a proudí tam peníze i díky mé iniciativě. Jedna z těchto bezpečnostních zemí je Uzbekistán, kde vlastně máme i školy, vysoké školy pro ženy z Afghánistánu a ženy z Afghánistánu se plně integrují do uzbecké společnosti nebo v Pákistánu, kde žije dneska asi 3,5 milionu Afgánců a přicházejí další. Takže Pákistán vystavuje jim normálně karty a ty lidé můžou normálně žít. Takže pokud lidé se dostanou z Afghánistánu do Pákistánu, což je běžné, tak můžu potvrdit, že měl jsem možnost se sejít s desítkami Afgánců a ty tam žijí naprosto bezpečně. Především takže ženy bych chtěl vyjádřit, protože ženy třeba můžou normálně pracovat v Pákistánu jako lékařky nebo jako policistky.
1: Takže pane europoslanče, když se teď v souvislosti s těmi chystanými návratovými centry hovoří jako o jedné z možných zemí, kde by toto centrum bylo o Uzbekistánu, tak to vy si hravě, vzhledem k tomu, že jste tamní centrum navštívil, dovedete představit?
2: Ano, a já jsem ho navštívil jednou. Já jsem ho navštívil třeba 15krát za posledních několik let, takže
1: a promiňte, to nejsou. A v těchto centrech by měli končit i lidé s nárokem na azyl, kteří se dostanou do Evropy?
2: Ne, to nejsou lidé s nárokem na azyl. Ty si vlastně, ty my nevyhošťujeme, ty my tady necháváme. Ty lidé jsou schopní většinou se plně integrovat, ale to jsou většinou lidé, kteří ten nárok na ten azyl nemají. To jsou ty třetí centra, kde se vlastně prověří, jestli ten člověk o ten azyl
1: rozumím.
2: Má.
1: Takže v těch návratových centrech by měli končit migranti bez nároku na azyl nebo neúspěšní žadatelé o azyl, pokud tomu rozumím správně. Tak pane Rozumku, vy si to dovedete představit, že by takové návratové centrum bylo třeba v Uzbekistánu, další země, o které se v této souvislosti hovoří, zatím spíš spekulativně, Uganda, a můžeme říct, horkým kandidátem na zřizování návratového centra je Rwanda.
0: Já si to dovedu představit spíš teoreticky, protože pokud ta země dodržuje mezinárodní závazky, zejména Ženevskou úmluvu o právním postavení uprchlíků, a pokud v ní nedochází k nelidskému ponižujícímu zacházení a mučení, tak si to teoreticky představit dovedu, prakticky už hůře, protože bude pro nás velmi těžké takovou zemi kontrolovat, ty podmínky tam vůbec vytvořit. A jenom připomenu, že Británii ten neúspěšný pokus ve Rwandě stál víc než 700 milionů liber, a přesto soud britský Supreme Court řekl, že prostě ty podmínky tam bezpečné nejsou. Takže pokud se nám podaří taková bezpečná země najít, tak to bude malý zázrak a bude to složité.
1: A vy si myslíte, že taková země se najít nedá?
0: Dá, myslím si, že za peníze je možné cokoliv, a zejména jako kandidátské země, které mají nějakou perspektivu pozdějšího vstupu do EU, by mohly splňovat právě ta kritéria bezpečnosti a dodržování práv uprchlíků podle Ženevské úmluvy, ale obávám se, že někde v Africe nebo možná i v Uzbekistánu bude složité zkontrolovat, jak vlastně se s těmi lidmi zachází.
1: Pane europoslanče Zdechovský, nemáte tu obavu, že ten evropský pokus o zřizování návratových center mimo území Evropské unie, třeba ve Rwandě nebo třeba ve vámi zmíněném Uzbekistánu, dopadne podobným fiaskem, jako to před lety dopadlo v případě Británie?
2: Ne, nemám. Ty mi se tam působí opravdu mnoho let. My tam jezdíme i jako pozorovatelé na volby a velmi často tam jezdíme právě do těch míst se koukat a monitorovat.
1: Nezlobte se, teď hovoříte i o Rwandě nebo o Uzbekistánu?
2: Teďka hlavně hovořím o Uzbekistánu, u Rwandy, tam na to se soustředí jiní kolegové, já jsem ve Rwandě nikdy nebyl, takže to nedokážu posoudit, ale v Uzbekistánu můžu posoudit, že to zařízení nebo ta zařízení, která dneska jsou pro uprchlíky, tak jsou na vysoké.
1: Předpokládám, že pan europoslanec chtěl říct, že jsou na vysoké úrovni. Pane europoslanče, vy jste nám na chviličku vypadl, ale já jsem se tady pokoušel reprodukovat, co jste zhruba měl na mysli, a sice, že ta zařízení v Uzbekistánu jsou na vysoké úrovni, to jste říkal. Tak zdá.
2: Přesně tak, ty zařízení jsou na vysoké úrovni a mají vlastně obrovskou možnost kontroly tam vlastně. Je i 24/7 možnost kontroly toho pohybu v zařízení, protože to zařízení je samozřejmě kamerováno a evropské státy docela intenzivně monitorují, co se tam děje.
1: Vám všem, co nás posloucháte, se omlouvám za poněkud zhoršenou kvalitu spojení. Doufám, že se vylepší, ale pane řediteli Rozumku, vás máme tady ve studiu v Praze na Vinohradech, takže nám vypadnout nemůžete. Neujišťuje vás to, co říká pan europoslanec, že Uzbekistán může být tou zemí, kde dává smysl, aby dobře fungovalo návratové centrum pro neúspěšné žadatele o azyl?
0: Pokud tam pan europoslanec mnohokrát byl.
1: Řekl 15krát.
0: Ano, a myslí si, že to fungovat může, tak zřejmě má rovněž na paměti to, že Uzbekistán tady bude dodržovat mezinárodní právo a nebude lidi vracet tam, kde by pro ně mohlo být nebezpečno. A pokud opravdu nebude docházet k návratům do zemí, kde ti lidé přijdou o život nebo skončí ve vězení, tak si myslím, že dovedu si představit, že ten Uzbekistán by mohl takto fungovat. Ale já tak dobrou zkušenost nemám.
1: Než budeme pokračovat, tak připomenu, že našimi hosty zůstávají ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek a europoslanec KDU ČSL, člen klubu Evropské lidové strany Tomáš Zdechovský.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Kromě toho, o čem už jsme hovořili, pánové, Evropská komise taky minulý týden představila 5-bodový plán týkající se migrace. Co si od něj slibujete, pane europoslanče?
2: Tak já si od něj slibuju hlavně to, že výrazným způsobem se bere vítr z plachet různým radikálům a různým extremistům. A podle mě je ten plán velmi dobrý a ten plán je vlastně, bych řekl, takový vodítko, jak mají v jednotlivých členských státech postupovat. Myslím, že za poslední roky se udělal velký kus práce a to, co předložila teďka Evropská komise, tak já vnímám jako další pokračování těch kroků správným směrem.
1: Ten 5-bodový plán, ať jsme konkrétní, předpokládá mimo jiné, že by vzniknul jakýsi krizový rámec, který by v těch opravdu mimořádných, zvláštních situacích dovoloval, aby azylové řízení bylo flexibilní. Tak to se o tom v tom návrhu hovoří. Mohlo by to pomoct, pane řediteli?
0: Já se obávám, že pokud ta evropská 27 si každý členský stát vede svoje vlastní azylové řízení v podstatě s cílem, aby všichni skončili v Německu nebo ve Francii, to znamená, že to častokrát nefunguje a ten náš Afgánec opravdu má minimální šanci třeba v Polsku nebo v Maďarsku nebo u nás azyl získat, tak to příliš mnoho nepomůže. A připomněl bych, že migrační pakt vlastně obsahuje jedno z těch nařízení, se jmenuje krizové nařízení, a to přesně reaguje na ty situace krize a vlastně předpokládá ať už rozšíření lhůt nebo další opatření, včetně teda pomoci ostatních zemí EU, té postižené zemi, jako třeba bylo Španělsko. Takže si myslím, že to opatření už tady máme a že vlastně vymýšlíme už vymýšlené.
1: Takže není potřeba další zpřísňování podle vašeho názoru?
0: Já si myslím, že ne, protože statisticky přichází rekordně málo uprchlíků do Evropské unie. Letos po těch hlavních migračních trasách pouze 154 tisíc. Podle úřadu Vysokého komisaře OSN, což je rekordně málo. Takže my už máme velmi přísný migrační pakt a další prostě zpřísňování si myslím, že je úplně zbytečné. Naopak máme velký demografický problém a potřebujeme cizince přijímat.
1: Uvedu v této souvislosti, že na ty též statistiky zrovna minulý týden upozornil eurokomisař pro vnitřní záležitosti pan Brunner. On doslova řekl, že 27 má dnes větší kontrolu nad nelegální migrací, než měla v posledních 10 letech. Souhlasíte, pane europoslanče, že ta situace se zásadním způsobem zlepšila?
2: Rozhodně souhlasím a myslím si, že nebýt vlastně incidentů v Ceutě, tak o migraci skrze do šengenského prostoru, skrze vnější hranici Evropské unie vlastně vůbec neslyšíme, takže ten problém se výrazným způsobem podařilo dostat pod kontrolu. Teďka je potřeba hlavně řešit ty problémy s neintegrováním těch lidí, kteří sem přišli v minulosti. Je potřeba vlastně vyřešit to, jakým způsobem třeba ti lidé žijí a jsou v Evropě, jakým způsobem pracují, jaký mají sociální benefity a jestli ty lidé jsou třeba v té společnosti integrovány, takže jejich děti chodí do školy a nejsou třeba někde v getech součástí nějakých kriminálních.
1: Rozumím. Ale pokud jde o evropskou kontrolu nad migrací, tak když uznáváte, že se zásadním způsobem zlepšila, tak tím jediným důvodem, proč se teď hovoří o dalším zpřísňování pravidel, jsou ty fotografie ze španělské Seuty, kde za krátkou dobu přišly 10 000 migrantů?
2: Já si myslím, že to je odpověď. Je to jednoznačná odpověď na to, co se děje. Spíš je to takový signál vůči převaděčům, protože do toho dění v Seutě bylo vlastně zapojeno obrovské množství převaděčů, tak je potřeba jim dát signál, že Evropa nepovolí. A to si myslím, že se teďka děje a ty výsledky jste sám velmi dobře zmiňoval.
1: Pane řediteli, rozumíte tomu, že politici nemůžou reagovat jenom na statistiky, ale i na určité symboly, a takovým symbolem určitě v těch posledních týdnech nebo měsících se stala španělská Seuta?
0: Ano, rozumím, ale myslím si, že z migrace se stal takový politický strašák, který celá řada stran typu AFD a tak dále po celé Evropě vždycky vytáhnou. Takže ta vlastně pseudohysterie má už jako s realitou málo společného a obávám se, že kdyby prostě nebylo útoků na migranty a uprchlíky, myslím tím politických útoků, tak by celá řada politických stran, nejenom tedy v Německu, ale i třeba u nás ztratili hlavní jako motiv nebo hlavní téma vlastně své existence. Takže se obávám, že vlastně ať už realita jakákoliv, tak vlastně ta hysterie bude trvat i nadále.
1: Pan europoslanec před chviličkou říkal, pokud jsem správně zachytil tu jeho myšlenku, že smyslem třeba toho pětibodového plánu Evropské komise je vzít vítr z plachet těm krajně pravicovým silám.
0: Já se obávám, že se to nepodaří, protože to už je vlastně kulturní válka, to vlastně nemá opravdu s realitou nic moc společného, takže se bojím, že prostě tady vítězí emoce a snaha prostě vytvářet nebezpečí za každou cenu, před kterým nás třeba AFD ochrání.
1: Uznáváte, pane europoslanče, že se za časté jak z uprchlíků, tak z migrantů dělají strašáci?
2: Víte, já strašně nerad o tomhle tom tématu mluvím, když nemám dostatek prostoru pro to, aby se k tomu vyjádřil. Já bych chtěl říct, že...
1: Máte teď prostor.
2: Ne, nemůžeme před problémy s migrací zavírat oči. Já beru svoje stáže vždycky do Molenbeeku a beru je tam v nočních hodinách a ono opravdu ty problémy se tam nevyřešily za 13 let. Můžeme jet společně třeba do Paříže a kouknout se na teďka protesty v Paříži, kdy opravdu někteří lidé, kteří nejsou integrováni z druhé a ze třetí generace, vytváří dneska protesty proti tamnímu školskému systému. Takže ty protesty s migrací fungují, existují, musíme je
1: problémy
2: řešit.
1: S migrací
2: a není to úplně problémy. A není jednoduchý k tomu říct jenom jednoduché nálepky, že AFD díky tomu získává hlasy. Nezískává díky tomu AFD, získává díky tomu, že my tradiční politické strany jsme dlouhou dobu byli pod tlakem některých skupin a nedokázali se k tomu postavit k migraci.
1: Možná jenom řekněte, pod tlakem jakých skupin třeba vaše tradiční lidovecká frakce byla, prosím stručně?
2: No třeba my jsme byli pod tlakem některých vlastně křesťanských nebo katolických intelektuálů, kteří nám vyčítali, že jsme málo solidární. Já musím říct, že my jsme byli vždycky hodně solidární. Dobře. Na druhou stranu. I je potřeba říci, že řada lidí, kteří hlásil se o azyl, tak podváděla u toho azylového řízení.
1: Pane řediteli, berete vy v potaz ty problémy s migrací, které reálně existují, nebo problémy s neúspěšnou integrací v některých případech?
0: Já jsem přesvědčen, že tím problémem je sociální vyloučení těch lidí a to obecně, to vlastně nemá jako specifický migrační podtext. Myslím si, že úplně stejně může vzít pan europoslanec o půlnoci studenty k předhlavní nádraží v Praze a vlastně se potká s velmi podobnými problémy a problémem je sociální vyloučení lidé na okraji společnosti a tomu musíme zabránit, aby se tam nedostávali ani migranti, ani uprchlíci, ale ani třeba Češi.
1: Pane europoslanče, není to tak, že problémem je sociální vyloučení, nikoli migrace?
2: No a jak to sociální vyloučení vzniká? Vzniká díky migraci, díky tomu, že třeba malá skupina lidí, která přišla, dostala azyl, tak přijde sem rodina její a ta vlastně už třeba nepřichází sem z důvodu azylu, protože se v její zemi situace změnila, ale přichází sem z důvodu třeba lepšího pracovního zařazení nebo uplatnění, ale ta rodina už se neintegruje, nebo se integruje v rámci komunity. Ta komunita se zvětší a samozřejmě vytvoří další komunitu.
1: Dobře.
2: A když ta komunita se zvětšuje, takže to má další, to nese další sociální problémy.
1: Dobře.
2: Není zas tak jednoduchý to říct, že to je díky nějakému vyloučení. Pane, těch skupin se nechce integrovat.
1: Pane řediteli, vaše velice stručná reakce, protože jdeme do finále?
0: Já si myslím, že sociální vyloučení vzniká z nezaměstnanosti, z velmi špatných bytových podmínek a ze špatné situace v dětství, ale nikoli z migrace. To prostě není důvod.
1: Takový je názor ředitele Organizace pro pomoc uprchlíkům Martina Rozumka, který v dnešním Pro a proti diskutoval s europoslancem KDU-ČSL, členem klubu Evropské lidové strany Tomášem Zdechovským. Pánové, oběma vám děkuju.
0: Děkuji za pozvání.
2: Děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Kdo vydělává, kdo chudne. Kdo je kdo ve světě financí. Peníze stále představují moc. A proto poslouchejte Peníze a vliv. Pořad o zásadních ekonomických tématech s hlavní ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou a jejími hosty. Poslouchejte každé druhé úterý po 11. hodině dopoledne na Plusu. Najdete ho i na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Radiokniha.
4: Svatého Františka z Assisi, jeho život a dobu popsal v uznávané historické biografii prominentní italský historik Franco Cardini. Svět se přitom nevykresluje jako idealizovanou barvotiskovou postavu. Naopak se snaží o realistický pohled na Františka jako člověka. Zasadil tak svědcův život do reálného kontextu hospodářských, politických a náboženských poměrů ve středověké Itálii. Ústředním motivem knihy je pak otázka Františkova spolubratra Matea, proč právě ty, proč celý svět běží za tebou.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Od husitů k jezuitům a neb jak to bylo doopravdy s náboženstvím v Čechách. Speciální sérii cyklu Jak to bylo doopravdy poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Odkud pochází výraz trolling?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
5: Původ tohoto slova je asi stejně rozmanitý jako jeho současný nejrozšířenější význam. Dnes tak v internetovém žargonu obecně označujeme chování, které za pomocí nesouvisejících argumentů rozkládá diskusy. Objevuje se zejména na sociálních sítích nebo na webech, které umožňují komentáře a diskusy pod příspěvky. Trolové na internetu působí velmi nekoordinovaně a v zásadě platí, že s nimi nemá význam diskutovat, protože jim nejde o domluvu. Činnost internetových trolů do jisté míry souvisí s etymologií slova trolling, které v různých jazycích odkazuje na slídění, přepadávání nebo chytání do pastí. V angličtině se s termínem trolling můžeme setkat už ve 14. století. Popisovalo se tak potulování a okounění. Později v 19. století se tento výraz užíval pro pojmenování chůze prostitutek podél cest, které takto scháněly své klienty. Používalo se ale také v rybářském žargonu. Podobný výraz najdeme i v japonštině, kde označuje kladení náhodných pastí při rybaření. A v neposlední řadě i bájní skandinávští trolové měli číhat a přepadávat oběti z úkrytů podél cest.
3: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Vládní kabinet schválil novou státní kulturní politiku. V Nepálu skončilo pátrání po tisícovkách lidí pohřešovaných po srpnových povodních. Českobudějovičtí hokejisté porazili v extralize Brno 5-1. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Vláda schválila novou státní kulturní politiku. Po dnešním jednání kabinetu to oznámil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Strategický dokument rozhoduje o tom, kam v příštích letech půjdou v sektoru peníze. Profesní organizace nový plán kritizují. Vadí jim, že nová politika vznikla bez spolupráce s odborníky z kultury. Pokračuje prezident Mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
7: My obsah toho dokumentu neznáme, on nebyl s kulturní veřejností nijak konzultován. My jsme nějakou jeho předchozí verzi poznámkovali, ale od začátku jsme říkali, že máme platnou kulturní politiku, která má analytickou část a je apolitická. Profesní organizace i kulturní veřejnost je připravena se jí řídit.
6: Předchozí státní kulturní politiku, kterou schválila minulá vláda, označil ministr Klempíř za neufinancovatelnou. Lidé si letos připlatí za uhlí na zimu, proti loňsku zhruba o 5 až 10 %. Vyplývá to z cen, které uvedli oslovení prodejci. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900. Majitelé uhelných skladů zdražili kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám.
8: Kostka a ořech je to nějakých 670 korun za metrák. Briketky jsou za 900.
9: Anna Bučková, majitelka uhelných skladů v Libiši na Mělnicku. Uhlí má asi o 5% dražší než v loni. Brikety jsou za stejnou cenu. Zdražit musela kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám. Podobný nárůst má i prodejce Martin Procházka z firmy Kominík Chotětov. Dřevo má ale levnější.
10: Na měkkém dřevu jsme klesli zhruba o 400 korun na kubíku a na tvrdém zhruba o 500 korun. Takže měkký sypaný metr máme za 1300 korun.
9: Mluvčí severočeských dolů Lukáš Kopecký předpovídá cenu uhlí.
11: Ceny držíme a do konce roku s nimi nebudeme hýbat.
9: Ze středočeského kraje Radek Duchoň, Radiožurnál.
6: Nepál ukončil pátrání po těch, kdo mohli ještě zůstat naživu po ničivých srpnových povodních. Zemřelo při nich nejméně 1455 lidí. Dalších více než 5000 úřady dál pohřešují. Podle šéfa Národního centra pro nouzové operace Nepál zvažuje, jak správně prohlásit pohřešované osoby za mrtvé, aby jejich rodiny mohly vyřídit potřebnou administrativu, píše agentura Reuters. Místy až 100 metrů vysoká vlna smetla tisíce obydlí. Hokejisté Českých Budějovic vyhráli v 8. kole extraligy nad brněnskou Kometou vysoko 5-1. Hosté přitom vyslali na branku o 10 střel víc. Útočník Českých Budějovic Jakub Pour pojmenoval důvody, proč jeho tým vybojoval 3 body. Připomněl Ulesenův gól na 2-0, který padl 2 vteřiny před první sirénou.
12: Týmový práce, no, přistupovali jsme tomu všichni stejně a to nás odměnilo, no, takže dobrý vítězství. To nás trošku ještě víc uklidnilo, ale samozřejmě nebyl konec, ale Kometa je silný tým, takže jsme si museli dávat pozor i v těch dalších třetinách. Dali jsme ten třetí, což nám ještě víc jako trošičku přidalo na tom, že jsme měli ten zápas pod kontrolou, ale stejně nesměli jsme polevit, no.
6: České Budějovice se v dalším zápase utkají ve čtvrtek v 9. kole z Plzní. Stejný den se představí na ledě pražské Sparty i Kometa Brno.
13: Nehoda na D35 u Mladče a omezení na pražském okruhu. Na dálnici D35 Olomouce do Mohelnice se uklízí po nehodě u Mladče. Na kilometru 245 osobní auto srazilo zvěř, projíždějte opatrně. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte se zúžením v okolí sjezdu na Barrandov. Na 16. kilometru silničáři provádějí údržbu mostu. Pravý pruh je uzavřený a kolona se už netvoří. S omezením počítejte i na D1 z Brna do Vyškova mezi Holubicemi a Rousínovem. Se mezi kilometry 212 až 214 jezdí v každém směru pouze jedním pruhem, opravují tam vozovku. Nehodu vyšetřují na silnici 11 z Vamberku do Kostelce nad Orlicí. U odbočky do Doudleb nad Orlicí havarovalo vozidlo, projíždějte opatrně. A v Praze právě začala noční úplná odstávka letenského tunelu. Údržba je tam naplánovaná do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 9 až 4 stupně, v údolích místy kolem 2 a přízemní mrazíky. Na horách kolem 5 stupňů, v kotlinách výrazně méně. A přes den má být zítra jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jeho západě oblačnost přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
14: Nedožité devadesátiny Václava Havla a proč na něj vzpomíná současná starší generace. Někdy je lepší, když vlády své sliby neplní, přejde se tím katastrofám, anebo, jak to dnes vypadá, zbytem co by investicí, a předznamenávají zesílené útoky na Kyjev těžkou zimu. Nejen o tom bude řeč v pondělním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus, které právě začíná, a provázet jím bude ze studia Ondřej Konrád, respektive už se tak děje, a také zdraví. Dobrý den.
3: Názory a argumenty.
14: Před 90 lety 5. října 1936 se narodil v pražské podnikatelské velmi úspěšné rodině Václav Havel. Světově proslulý dramatik a esejista, nekorunovaný lídr disentu, tak řečený vězeň svědomí, a pak prezident nejprve z osvobozeného Československa a pak už samostatné České republiky. Zásadní postava naší novodobé historie. A hovořím o ní s kolegou Petrem Hartmanem. Buď zdrav.
15: Dobrý den.
14: Asi nebudeme spolu mluvit o literárním díle Václava Havla, ale o té jeho politické roli. On v podstatě byl tak trošku politikem už v časech disentu, no ale tím opravdovým se stal až v roce 1989.
15: Je to tak, protože před listopadem 1989 se výrazným politikem stát nemohl, protože jsme žili v totalitní komunistické republice, dá se říci, a Václav Havel samozřejmě se snažil vystupovat proti totalitnímu režimu a za to byl v uvozovkách odměněn tím, že dvakrát byl ve vězení, dokonce jednou byl propuštěn, protože měl závažné zdravotní problémy a nemusel by to vězení úplně přežít. Po listopadu 89, on jednak byl symbolem té revoluce v listopadu 89, tak se stal prvním československým a později i českým prezidentem. Byl to člověk, který si dal za cíl vrátit Českou republiku na mapu Evropy do společnosti demokratických zemí, a proto výraznou měrou usiloval o to, aby se Česká republika, nebo předtím ještě Československo, co nejdříve staly součástí Severoatlantické aliance, aby zamířili do Evropské unie. K tomu využíval své pověsti, kdy se těšil velmi dobré pověsti směrem na západ, k západním politikům, kde byl přijímán s otevřenou náručí a kdy byl vnímán jako jakási určitá morální autorita, a skutečně ty jeho kontakty měly zásadní vliv na to, že Česká republika směřovala na západ a že se stala součástí Severoatlantické aliance a později také Evropské unie, a myslím si, že v konfrontaci s tím, co se v současné době děje, to lze pouze ocenit.
14: A jak se mu dařilo na té vysloveně vnitropolitické scéně?
15: Tam už to bylo poněkud složitější, protože Václav Havel byl představitelem pojetí politiky, kdy on sázel více na občanskou společnost než na politické strany, a to bylo dáno jeho založením, a on úplně po listopadu 89 měl takovou trošku utopickou představu, že by možná politické strany nemusely hrát nějakou zásadní roli, ale v demokratickém systému parlamentní demokracie jsou politické strany důležité. To velmi rychle pochopil jeho protipol, kterým byl Václav Klaus, který založil Občanskou demokratickou stranu, a od té doby oba dva sváděli, dá se říci, určité souboje o to, jakým směrem se Česká republika bude ubírat. Václav Havel kladl důraz na různé morální aspekty, kdežto Václav Klaus byl více pragmatickým člověkem, takže tam docházelo k různým střetům, které vyvrcholily tím, že v roce 1997 po problémech a skandálech kolem financování ODS padla tehdejší vláda, a kdy byla představa Václava Havla taková, že by mohla nahradit koalice, ve které už by nefigurovala ODS a také Václav Klaus. K tomu nakonec nedošlo, vznikla opoziční smlouva a ten vztah se vyostřil nejenom vůči Václavu Klausovi, ale také Miloši Zemanovi.
14: Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
15: Naslyšenou.
14: Sněmovní debata při pokusu opozice vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše do jisté míry dělala dojem, že nejdůležitější pro blaho země a občanů je plnění předvolebních a programových slibů. Jenomže, jak říká autor následujícího komentáře Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo, někdy naopak může naplnění většiny závazků způsobit společnosti pohromu.
16: Ne, že by si vláda nezasloužila kritiku například za nebezpečný schodek státního rozpočtu na příští rok nebo za váhavý přístup ke zlepšování obranyschopnosti země. Ale vyčítat jí, že navzdory programovému prohlášení zvyšuje daně, je nevkusné a věcně pomílené. Nevkusné proto, že také dnešní opozice před volbami v roce 2021 slibovala nezvyšovat daně. Nezapomenutelné jsou rázné odpovědi pozdějšího premiéra Petra Fialy v TV Nova. Nebudeme zvyšovat daně, tečka, konec citátu. Pak jeho vláda udělala pravý opak, což se vzhledem k okolnostem dalo z části pochopit. A že zvyšuje daně také vláda Andreje Babiše, je věcně správné, protože jinak budou všechny její rozhazovačné plány na dluh. Kdo ho kdy zaplatí? Zřejmě nejhorší plnění slibů s neblahými následky na státní rozpočet mají na svědomí ve vzácné shodě právě ODS a hnutí ANO. Ke špatnosti se přidala SPD Tomia Okamury. Na konci roku 2020, když se rušila superhrubá mzda, snížili daň z příjmů z 19 na 15%. Tento ekonomicky pochybný krok, který měl trvat jen 2 roky, ale slib byl porušen, způsobil každoroční navýšení strukturálního schodku státního rozpočtu o 100 miliard korun. Suma se navíc postupně zvyšuje. A to ještě není ten nejhorší příklad, co může natropit plnění slibů. Není to problém ani nový, ani jen český, nebo třeba slovenský. Před 500 lety ve slavné knize Vladař napsal politik a vojenský teoretik Niccolo Machiavelli v kapitole Jak mají vladaři plnit dané slovo toto. Každý chápe, jak je chválihodné, když vladař dodržuje dané slovo. Je-li upřímný a nikoli úskočný. A přece víme ze zkušeností, že za našich časů dokázali velké věci vladaři, kteří nebrali ohled na své sliby a dovedli chytře klamat lidské mozky. Kdyby všichni lidé byli dobří, nebyla by dobrá tato rada, ale jsou špatní. Konec citátu. Což opravdu není všeobecný návod pro dnešní politiky. Jak může snaha striktně dodržovat dané slovo vést k národní tragédii, předvedlo nedávno Maďarsko. Tamní socialisté v ostrém předvolebním souboji s Viktorem Orbánem v roce 2002 naslibovali všechno všem, například navýšení platů státních zaměstnanců o polovinu, zvýšení sociálních dávek, 13. důchody a zároveň snížení daní. Vyhráli a začali své šílené předvolební sliby plnit. Dostali tak zemi na pokraj bankrotu. Na podzim 2008 požádala o pomoc Mezinárodní měnový fond. A takovou by v roce 2010 vyhrál Viktor Orbán s ústavní většinou a pak 16 let Maďarsko rozkrádal, zadlužoval, ničil demokracii, nadbíhal Rusku. Slušná vláda a blahobyt obyvatel se neodvíjí od plnění slibů. Záleží na tom, zda dávají smysl, jak jsou reálné, co přinesou společnosti, ne jen některým voličům. Někdy je lepší dané slovo porušit. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem.
14: U mikrofonu byl Petr Šabata. Otázka budoucnosti, pokud jde o bydlení v Praze, je momentálně jedním z hlavních témat komunálních voleb v metropoli, ale ekonomická komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková hovoří o situaci na trhu s byty a nájemném obecně, když se růst cen bytů zadrhnul a tržní nájemné roste po celé republice. Jak to tedy v tom případě vypadá s bytem coby investicí?
17: Dlouhé období nízkých úrokových sazeb a nekonečného růstu cen bytů udělalo z nemovitostí svatý grál investorů, na kterém se nedalo prodělat. Co na tom, že výnos pronájmu v nejžádanějších částech republiky nepokryl ani hypotéku, natož aby přinesl vyšší zhodnocení než například akcie. Sázka na nemovitost byla především sázkou na samotný nekonečný růst cen. A až na výjimku několika let po světové krizi v roce 2008 tato spekulace vyšla. Teď se ale zdá, že se zásadně mění trh. Přestože se meziroční inflace pohybuje kolem 2%, centrální banka drží úrokové sazby aktuálně na 3,75%. Dlouhé peníze jsou na finančním trhu ještě minimálně o 1,5 bodu dražší. Cena hypotéky se tak drží kolem 5% a na rozdíl od minulosti už nepřevažuje názor, že úrokové sazby zase výrazně klesnou. To má dva následky, které se začaly projevovat do českého trhu. Za prvé i přes nedostatečnou nabídku zpomalil růst cen bytů. Poslední údaje Českého statistického úřadu ukazují, že se index cen bytových nemovitostí zvýšil v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 8,6%. Už po třetí tak došlo k mírnému zpomalení růstu z maxima ve výši 10,8%, který se odehrál v loňském třetím kvartálu. Nejde o to, že by plošně klesaly ceny. Nicméně zpomalení jejich růstu už vypadá jako trend a ne jako jednorázová výjimka. Z dalších údajů navíc vyplývá, že se prodlužuje doba prodeje a že prodávající musí akceptovat slevy. Na rozdíl od cen nemovitostí při prodejích se zdá, že nájemné roste, a to napříč celou republikou. Majitelé bytu nemusí schánět nájemce dlouho a nemusí zlevňovat. Nejvíc podle zkušenosti realitních kanceláří roste cena za pronájem v místech, kde bylo doposud bydlení, tak říkajíc, levné. Přestože Praha a Brno zůstávají stále nejdražšími městy, rozdíly se nyní snižují. Nutno dodat, že ceny nemovitostí dlouhodobě rostly daleko vyšším tempem než nájemné. Co se dá očekávat dál? Nový stavební zákon, který má zjednodušit procesy a výrazně zkrátit povolování staveb, má nabíhat postupně v následujících 2 letech. Proti tomu jde vývoj na finančních trzích, kde dlouhé peníze oscilují nad 5% a nezdá se, že by mělo dojít k nějaké zásadní změně. Což znamená také, že cena hypoték hned tak neklesne. Koupě nemovitosti zůstane i přes pomalejší růst jejich cen stále finančně náročnou záležitostí, zejména v místech s vysokou poptávkou. Nedostatečná nabídka levných bytů požene dál ceny nájmů, a to plošně. Protože ne každý bude mít na to bydlet v žádané oblasti, bude se snažit získat nájem alespoň v dostupné vzdálenosti. Tato kombinace poněkud mění současný směr investičního uvažování, který byl založen na nákupu a následném prodeji bytu, jejichž cena výrazně rostla. Čistě teoreticky by investice do bytů v poměru k nájmu mohla dávat daleko větší smysl už nyní a mohla by se přiblížit k některým lokalitám, kde je i dnes lepší poměr ceny k nájmům než třeba v metropoli. Na druhou stranu je tento výhodnější poměr dnes vykoupený tím, že tamní skladba nájemníků výrazně zvyšuje riziko investice. To by v případě plošného zvyšování nájmu a stejně tak plošné nebo větší stagnace cen odpadlo. Největší brzdou investic do cihel tak nejsou jenom drahé peníze, ale otázka budoucího zdanění, o kterém bez bližších informací hovořila ministryně financí Alena Schillerová.
14: To byla Julie Hrstková z Hospodářských novin.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Rusko v neděli vystupňovalo údery na cíle v Kyjevě a dalších oblastech Ukrajiny v reakci na výroky prezidenta Zelenského, který oznámil zintenzivnění zase naopak útoků na ruské ropné rafinérie, a ty byly odpovědí na ruské vzdušné útoky na civilní cíle s cílem vyhnat obyvatele z Kyjeva a dalších velkých měst. Zelenský zdůraznil, že Ukrajina nebude útočit na civilní cíle, nejbrž se zaměří na ruskou energetiku. A dále už je u mikrofonu Libor Dvořák.
18: Ukrajinský politik číslo 1 před víkendem potvrdil informace médií, podle nichž má generální štáb ukrajinských ozbrojených sil k dispozici důvěrné taktické a strategické informace z ruské strany. Jak soudí Zelenský, z těchto dokumentů vyplývá, že Rusko se před příchodem obvykle tvrdé ukrajinské zimy připravuje k úderům, které zasáhnou i řadu civilních objektů. To podle něj zmíněnou novou doktrínou potvrdil i sám Putin. Během několika posledních dnů v tomto ohledu stojí za zmínku nejen ruské údery vedené například proti historické budově Ukrajinské akademie věd či nemocnicím a školám, ale i na kyjevské mosty, spojující přes mohutný tok Dněpru východní a západní část metropole. Největším problémem v tomto ohledu je asi hlavní z osmi kyjevských mostů, jižní. Přes nějž mimochodem vede až 90% tranzitní dopravy přes Kyjev ve východozápadním směru. Ruské drony a rakety ale v zásadě mířily na všechny kyjevské mosty. Kyjevský primátor Vitalij Klíčko sice uvádí, že už jsou připraveny armádní pontonové systémy, ale ty by jen těžko dokázaly nahradit moderní velkokapacitní mostní stavby. Mimochodem k úderu na severní most došlo přesně v den, kdy Kyjev navštívil německý kancléř Merz. Putin tak svůj pseudomírový vzkaz adresoval celé Evropě. V jistém smyslu je to i odpověď na americkou iniciativu související s chystanými třístrannými rozhovory Rusko-Ukrajina-USA. Ty by ale měly být jen technického rázu, ale i tak by byly užitečné, přestože se zatím neví, na jak vysoké úrovni by se mohly odehrát. Jejich hlavním úkolem by se ale každopádně stalo připravit po věcné stránce rusko-ukrajinský summit, který by se podle Spojených států mohl už koncem roku odehrát v Saúdské Arábii. A co na to všechno hlavní podněcovatel rusko-ukrajinské války Vladimír Putin? Na každoročním zasedání Mezinárodního diskusního klubu Valdaj minulý týden doslova prohlásil. Můžeme si být jisti, že jaderná zbraň nemůže být nikdy použita? Samozřejmě, že ne. Tuto hrozbu přitom adresoval nejen Ukrajině, ale doslova celé Evropě. Především v situaci, kdyby podle jeho názoru byla ohrožena nejzápadnější výspa Ruské federace, tedy Kaliningradská oblast. Jen těžko si lze představit, že v tuto chvíli by se s tímto mužem dalo jednat o nějaké vážně míněné a seriózní mírové dohodě.
19: Říká Libor Dvořák. Už jednou dnes probírané nedožité devadesátiny Václava Havla jsou a samozřejmě ještě budou inspirací k řadě úvah a zamyšlení. Dnes v názorech a argumentech spisovatel Karel Hvížděla například hovoří o tom, proč na Havla vzpomíná konkrétně generace autora příspěvku.
20: Václav Havel byl sice o 10 let starší než většina mé generace, ale jedno jsme měli společné, zkušenost s demontáží demokracie v letech 1948, 1968. Dovoluji si tvrdit, že právě tato opakující se zkušenost uzurpátory moci je naším největším společným zážitkem, jak se autoritářským uzurpátorům přizpůsobuje chod celé země, a jak postupně část lidí na jejich falešnou hru přistupuje, nebo i tím, že proti ní nevystupuje, toleruje a udržuje u moci. Na taková pravidla hry Václav Havel nikdy nepřistoupil a proto byl lehce ke spatření. Nebylo ho možné přehlédnout. Zatímco jiní agilní občané se hry zúčastňovali a snažili se získat různá vlivná postavení, aby se z uzurpovaného světa alespoň částečně vymanili, to je šli na to jako úředníci, funkcionáři, účelně, účetnicky. Václav Havel od prvopočátku hájil to neúčelné, ale podstatnější jazyk, jako prostředek sloužící především k poznání skutečnosti. Upozorňoval vždy na to, že fráze vnikající do přirozené řeči ji mění v antijazyk, který skutečnost zatemňuje a zamlžuje a tedy zabraňuje v poznání. Václav Havel totiž přesně věděl, že pokud si nenecháme vyvlastnit jazyk, pokud se nenecháme vtěsnat do jazykových předem připravených schémat, která vždy vedou ke schematickému myšlení, nelze nám vyvlastnit ani minulost. Někdy se připomíná věta, že hlavně v euroatlantické civilizaci je nahrazen měřitelný účinek velikosti měřitelnou velikostí účinku. Václav Havel nebyl určitě sběratelem měřitelných rekordů. Jakoby zbytečně neustále riskoval, bojoval, někoho se zastával, něco prosazoval. A tím nám všem prakticky dokazoval, že skutečný hluboký cítěný a pochopený smysl může být jen v tom, co se jeví předem jako neúčelné, co se nevyplatí. Václav Havel svým postojem naznačoval, že možná nejvyšší čas prolomit vypočítatelnost a vypočítavost našich obětí, neboť skutečné hrdinství je větší než vypočítavé a vypočítatelné hrdinství. Přece nelze říci ještě tyto dvě, tři oběti a máme kýžený pokrok. Kvůli budoucnosti, o kterou nám jde, musí být člověk ochoten podstoupit oběti, aniž by se ptal, jestli se mu vyplatí. A tady někde v tom novém vztahu člověka k oběti, který Václav Havel tak názorně předváděl jako literát i jako politik, je nejspíš jeho mravní odkaz, na který bychom zvláště v dnešní tíživé době neměli zapomenout. Pokud neobhájíme dělbu moci mezi moc ústavodárnou, výkonnou, soudní a částečně i moc mediální, zvítězí loajalita nad erudicí. Místo, abychom žili, budeme zase přežívat.
19: Dobrý spisovatel Karel Hvížděla. A zbývá samozřejmě ještě čas na pondělní obvyklou glosu spisovatele sci-fi a také žurnalisty Ondřeje Nefa, tentokrát o jednom magickém slůvku, které ale není jistým kouzlem opředené, prosím.
0: Na Facebooku se mi začaly v poslední době objevovat japonské moudrosti. Jsou to kresbičky s moudrým textem. Zpravidla zobrazují starého mistra a jeho dychtivého žáka. Bývá tam psáno něco v tomto smyslu. Kdy dojdeme cíle cesty mistře? Načež mistr odpovídá, až zapomeneme, že cesta nějaký cíl má. Facebook zjistil, že máme moudra tohoto typu rád a podsouvám je. Princip je podobný, jakože Facebook objevil moje bolavá kolena a několikrát denně mi nabízí mastičku, která ze mě udělá skotačícího jinocha. Nabídky mastiček přeskakuju, japonská moudra pečlivě čtu. Napadá mě, jestli bych dovedl taky být takový moudrý mistr. Za mého dětství kolovalo úsloví neraď není ti 60. No, kdyby 60 měla být součást kvalifikace, mohl bych moudra rozdávat už dávno. Moudra nerozdávám. Hranice 60 let ve mně žádné touhy po rozdávání pravd neodstartovala. V souladu s mým oblíbeným kresleným seriálem bych mohl možná říct, že právě v tom je jádro moudrosti. Je přece nezdělitelná, nutno k ní dojít. Je to stejné jako s cílem cesty, taky k němu nedojdete tím, že se na něj vyptáváte. Nicméně tak snadno se z toho nevykroutím. Kromě na moudrost myslím i na mastičku na kolena. Proč si ji nekoupím? No, prostě proto, že kdyby skutečně existovala fungující mastička na kolena, my všichni, co nás kolena bolí, bychom ji měli. Bolavá kolena by zmizela a svět by se naplnil skotačícími jinochy. Jedním z nich bych byl já. Otázka proč mě už zachránila od mnoha protivenství. Vybavuju si například moment, kdy jsem si slovo proč intenzivně uvědomoval. Stalo se to už dávno na úsvitu internetu, kdy také elektronická pošta byla ještě mladá. Sedím takhle u počítače, otevřu poštu a najednou na mě vyskočí mail s hlavičkou I love you. miluju tě. Proč by mě měl někdo milovat, ptal jsem se v duchu. Spíš mě každý nenávidí. Mail jsem tedy neotevřel a tím pádem mi počítač nenakazil virus. Dodnes je virus zvaný I love you slavný. Nakazil 10% počítačů na celém světě a způsobil škody odhadem za 10 miliard dolarů. Užitečné slovo tohleto proč? Když čtu inzerát, chcete vydělávat 1000 euro denně? Pokrčím rameny a řeknu si, proč by někdo nabízel příležitost k takovému výdělku? Autobazar nabízí, že od vás koupí auto za nejvíc peněz a zároveň tvrdí, že vám auto prodá za nejmíň peněz. Proč by to dělal? Čtu, že tlusté břicho není ani od piva, ani od knedlíku, ale od stresu, až ho schodím za 14 dní, když budu pít speciální kafe. Proč mají chlapi pupek a proč nepijí speciální kafe? Kdepak, tohle není moudrost, to je selský rozum. Na druhou stranu, ale jedno s druhým přece jen souvisí.
19: No a tím už končí pondělní názory a argumenty a ze studia Českého rozhlasu Plus se za všechny autory i redakční kolegy loučí Ondřej Konrád.
3: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý po 11. dopoledne Peníze a vliv Jany Klímové a Nic osobního, prostě biznis. A ve čtvrtek Řečí peněz. K poslechu vás zvou autoři Jana Klímová, Petr Šimůnek a Václav Pešička. Všechny pořady najdete na webu Plusu, v audioportálu Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. Na východ i na západ. Do obou geopoliticky významných oblastí vás každou středu dopoledne vezmou dva podcasty Českého rozhlasu Plus. V podcastu Na východ se Josef Pazderka a Ondřej Soukup zaměřují na dění v postsovětském prostoru. A další týden je vystřídá americký podcast Přes Atlantik Jany Ciglerové a Jana Kaliby. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině dopoledne nebo kdykoliv na plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

0: Františkův pobyt v Římě nebyl zřejmě ani krátký, ani příliš příjemný. V jeho průběhu se však seznámil s některými římskými osobnostmi, především s lidmi zajímajícími se o věci duchovní. Byla mezi nimi i urozená paní, která se později stane jeho velkou přítelkyní a stoupenkyní a bude mu pomáhat až do smrti, paní Jakuba di Setesoli. František měl během svého pobytu v Římě u sebe beránka, ke kterému velice přilnul, a při svém odjezdu ho svěřil právě paní Jakubě, která se pak o něho pečlivě starala. František nejenže miloval zvířata a pohlížel na ně s mimořádnými sympatiemi, ale dokázal s nimi také velmi snadno komunikovat. A právě o zvířatech je třeba v souvislosti s Františkovým pobytem v Římě v letech 1209 až 10 mluvit. Okamžitě poté, co František obdržel od papeže povolení uskutečňovat svůj životní program, vybudoval si v Římě oratoř a začal zde svou misi. Ovšem římský lid ho zahrnul opovržením a jeho výzev nedbal. Na to František prohlásil, že takováto tvrdost srdce neuráží jeho, ale všemohoucího. On sám, že podle Kristova návodu se třást z obuvy prach domů, ve kterých zvěstovatelé Božího slova nebudou dobře přijati, odejde z města a bude raději
1: zvěstovat Krista divokým zvířatům a ptactvu v povětří, kteří vyslechnou slova spásy a uposlechnou jich celým svým srdcem.
0: To řekl a zamířil ven z města a tam, hned za hradbami, můžeme si představit Řím počátku 13. století. Louky a bažiny obklopují trosky nádherných bazilik a sveřepých věží domů feudálů, spatřil hejno havranů, hotovících se hrabat mezi odpadky, a všude kolem mnoho supů, strak a jiných ptáků všeho druhu. Přikázal jim ve jménu Ježíše ukřižovaného, aby přiletěli k němu a aby tiše a zbožně, ne jako bídní Římané, naslouchali slovu Božímu ve jménu toho, který je stvořil a zachránil v Noémově arše. A oni se hned slétli ze všech stran, utvořili kolem něho kruh a více než půl dne pozorně naslouchali jeho slovům. Pověst o této zázračné události, která se opakovala 3 dny po sobě, se rozletěla do všech stran. Nakonec i Římané přišli s kněžími v čele k Božímu muži a poslouchali ho.

0: společnosti zločince. K ním směřuje výzva k pokání, kterou dobří křesťané opovrhli. Připomínají tak ptáky z Apokalypsy.
1: Potom jsem uviděl anděla stojícího v plném slunci. Volal na všechny ptáky, kteří lítají vysoko na nebi. Pojďte, sleďte se k velké hostině, kterou připravil Bůh, abyste jedli maso králů, maso velitelů, maso velmožů, maso koní i jejich jezdců.
0: Tvrdé gesto, polemické a šokující. Dvorní šašek, vyslanec velkého krále, dobře věděl, jak zapůsobit na své posluchače. K vyvržencům lidské společnosti se jistě často obraceli představitelé nekonformních a kacířských skupin a kázali jim o vyvolení chudých a o království nebeském, které nebude dáno bohatým, mocným prelátům, kteří se uchýlili od pravé cesty. František se však nespokojuje s takovýmto poselstvím, zdánlivě radikálním, ale v praxi v podstatě umírněným. On jde dále. Učí chválit Boha právě ty, kdo k tomu mají mnohem méně důvodů než druzí, a učí je považovat vlastní situaci za znamení vyvolení, za privilegium dané od Boha. Nechme teď stranou legendy o Františkovi kázajícím ptákům a obraťme se ke dvěma velice konkrétním problémům. Kromě toho, jak byl František papežem přijat, nás zajímá, co od něho František požadoval. Dále pak, do jakého historického kontextu jeho žádost spadala a konečně, proč jí Innocens nejprve nedůvěřoval a pak se rozhodl, že ji přijme. František dobře věděl, že není možné dostat od hlavy církve jakékoliv povolení k životu podle určitých zásad, kterými se hodlal řídit, pokud nebudou nějakým způsobem zachyceny v písemné formě. V závěti se k tomu vyjádřil takto.
1: Sám nejvyšší mi zjevil, že mám žít podle svatých evangelií. Nechal jsem tyto zásady napsat jednoduše v několika slovech a svatý otec mi je potvrdil.
0: Zmíněný text neznáme, i když se její pozdější tradice snažila stotožnit s textem Řehole z roku 1221. Je jisté, že některé jeho části se v Řeholi objevily. Není třeba myslet na nějaký pečlivě vypracovaný text. Takový by se pro malou komunitu se skromnými požadavky ani nehodil. V žádném případě ale nebyl naivní, jak by se snad někdo mohl domnívat. František musel v letech po konverzi hluboce přemýšlet o evangeliu, které do té doby znal spíše útržkovitě a přibližně. A celkem logicky se můžeme domnívat, že na dokumentu, který měl být předložen papeži, pracoval víc než kdokoliv jiný, i než nejvzdělanější člen skupiny, kněz a právník Petr Katány. Šlo tedy o soubor norem. Innocens ho nakonec přijal, i když nevydal žádný stvrzující dokument a na oplátku možná vyžadoval, aby členové fraternitas nosili tonzuru, tedy onen zvláštní střih vlasů, který odlišoval kleriky od laiků a tvořil vnější znak, pomocí něhož se okamžitě poznali osoby podléhající kanonickému právu. Je pravděpodobné, že František přijal tonzuru až později, když už se bratrstvo mohutně rozrostlo a začínali do něj vstupovat klerici. Církev by totiž nepřipustila, aby podléhali laikovi. Zřejmě také nebyl tonzurou nijak nadšen. V jednom z pramenů se uvádí, že tomu, kdo mu stříhal vlasy, doporučoval, aby mu udělal jen malé kolečko. Každopádně hlavním úmyslem prvního papežského schválení bylo, že osvobozovalo skupinu z Asízy od přílišné závislosti na místním biskupovi. Je ovšem pochopitelné, že prameny z pozdější doby, kdy František již byl mezi novými svědci církve hvězdou první velikosti, dělají vše proto, aby prezentovali jeho setkání s papežem jako událost, které předcházela řada tajemných zázraků a která se odehrávala ve slavnostním ovzduší. Pravdou ale spíše bude, že ovzduší bylo chladné, plné nedůvěry a ze strany papeže pravděpodobně i roztržitosti. V těch letech se Innocens musel zajímat o jiné věci než o hrstku obyvatel Asízy, majících v úmyslu činit pokání. Především nesl zodpovědnost na poli politickém. Ti, které jsme nazvali františkány, byli tedy členy fraternitas stabilizované a konsolidované. František si přál, aby se nazývali menší bratři, minores.
1: Ať jsou menší a podrobeni všem.

0: Podobnost mezi prvotním františkánstvím a jinými bratrství chudáků a kajícníků zcela nebo částečně laického původu je nepopiratelná. Stejně jako je nepopiratelné, že volba těchto společenství mezi pravověrností a kacířstvím byla často založena na motivech nepředvídatelných, leckdy doslova náhodných. Rozdíl totiž vůbec nespočíval v úrovni přísnosti, s jakou pohlíželi na evangelijní způsob života, ani v tvrdosti, kterou si ukládali ve vlastním životě. Problém byl očividně disciplinární, spočíval zcela v přijetí církevní hierarchie, a tedy ve volbě mezi kázáním, které převážně obžalovávalo, kázáním alternativně institucionálním, neboť očekávalo od reformy institucí a mravů zlepšení stavu církve a jejího návratu k prvotní čistotě, a mezi kázáním zaměřeným zcela na vnitřní osobní zdokonalení, na neúprosnou tvrdost vůči sobě samému, ale vůči druhým na pouhé poskytování příkladu ke svobodnému následování. Zde je jednoduchý klíč k faktu, že František nikdy nikoho nekritizoval, nikdy na nikoho neútočil, ani na korupci v církvi, které si byl bez pochyby dobře vědom a která se mu nemohla líbit, ani na heretiky, se kterými se jistě shodoval méně, než by se mohlo zdát z podobnosti způsobu života. František byl tvrdý, nepoddajný, divoce rozhodný, ale jen vůči sobě a vůči těm, kdo se svobodně rozhodli ho následovat. I uvnitř bratrstva a později řádu nepřestával vyzývat k milosrdenství a odpuštění mezi bratry. Jen od sebe samého měl každý požadovat maximum. V tomto duchu napsal o několik let později jednomu z provinciálů, tedy bratří pověřených vedením provincií, na které byl řád rozdělen.
1: Já ti říkám, jak mohu, pro to, co se dotýká spásy tvé duše, že všechno, co je ti na překážku v lásce k Pánu Bohu, i každou osobu, která je ti na překážku, ať jsou to bratři nebo někdo jiný, i kdyby tě zasypali ranami, to vše musíš brát jako milost. Tak musíš chtít a ne jinak. Toto považuji za poslušnost, k níž tě vybízí Pán Bůh i já, neboť tvrdím, že není pravé poslušnosti kromě této. Miluj ty, kdo s tebou takto zacházejí, a nevyžaduj od nich nic, co by Pán nedal tobě. A takové to je miluj, nevyžaduj, aby se stali lepšími křesťany. To nechť je pro tebe víc, než pobývat někde v ústraní v poustevně. Z toho chci poznávat, zda miluješ Pána a mne, jeho a tvého služebníka, že se budeš chovat takto. Žádný bratr, byť by sebe víc hřešil, nesmí poté, co spatřil tvé oči, odejít bez odpuštění, jestliže o ně požádal. A jestliže by nepožádal, požádej ho ty, zda nechce, aby mu bylo odpuštěno.
0: Nikdy nebude dostatečně zdůrazněn strohý, dá se říci vojenský charakter tohoto doporučení. Minorita je volán k tomu, aby se sklonil, i kdyby ho to stálo sebe víc námahy, sebe víc bolesti. V době nezměrné hrdosti, kdy čest určovala nejen veškeré mezilidské vztahy, ale ovládala i mnohé duchovní a řeholní komunity, je pochopitelné, proč pokora, schopnost snášet příkoří, ochota odpouštět, provázená na druhé straně absolutním zákazem jakékoliv tolerance vůči vlastním slabostem, platili více než život v ústraní, v poustevně. František, jak jsme již řekli, nikdy nekázal proti heretikům. Spokojil se s tím, že jeho život, vyznačující se větší svatostí než jejich, a jeho poslušnost vůči církvi, kontrastující s jejich intelektuální pýchou, svědčili v jeho prospěch. Stejně tak ve vztahu ke kléru vždy zdůrazňoval, jak podstatné jsou pro něho posvěcené ruce, které umožňují, aby se chléb stal tělem Kristovým, a jsou tak pravými prostředníky mezi vtěleným Bohem a člověkem. Úcta k Eucharistii a kázeň jsou dva póly františkánské cesty a jsou těmi jedinými, ale zároveň nepřekročitelnými bariérami, které ji oddělují od každé hereze. Tento základní princip také František zdůrazňuje ve své závěti.
1: Pán mi dal a dává tak velkou víru v kněze, kteří žijí podle formy svaté církve římské pro jejich svěcení, že i kdyby mne pronásledovali, chci se vždy utíkat k ním. A i kdybych měl takovou moudrost jako Šalamoun a setkal bych se s ubohými kněžími tohoto světa ve farnostech, kde přebývají, nechci kázat proti jejich vůli. K těmto i ke všem ostatním chci přistupovat s láskou, úctou a bázní jako ke svým pánům. A nechci zkoumat jejich hřích, protože v nich poznávám samotného nejvyššího Božího syna. To všechno činím právě pro tohoto Božího syna, jehož tělesnou podobu na tomto světě nevidím jinde, než v jeho přesvatém těle a krvi, které oni posvěcují a proměňují svýma rukama a udělují druhým. A chci, aby tato přesvatá tajemství byla slavena, uctívána a uchovávána na vzácných místech.

O Kláře se toho ví málo. Všechny zprávy o její rodině pocházejí z kanonizačního procesu, který se uskutečnil v roce 1253, několik měsíců po její smrti. Její životopis, který na základě kanonizačních spisů a ústních svědectví sestavil opět Tomáš z Čelána, obsahuje řadu nejistot. Na Kláru se proto soustředila fantazie spisovatelů a zbožných ctitelů do té míry, že vytvořila legendu ve františkánské legendě. Klářin otec Favarone patřil mezi rytíře, což svědčí o tom, že šlo o rodinu patřící k vyšším vrstvám. Klářina matka byla žena zbožná a zároveň velice energická. Je známá jako neúnavná poutnice. Byla ve svaté zemi a putovala i do Říma. Dcera pravděpodobně zdědila po matce odvahu, rozhodnost a náboženskou horlivost, která ji už v útlém věku vedla k umrtvování těla drsným žíněným rouchem, jež nosila pod svými elegantními šaty. Tomáš z Čelána spodobňuje Kláru jako něžnou, laskavou a velkodušnou bytost, stále připravenou rozdávat plnými hrstmi bohatství své rodiny chudým a potřebným. Pochopitelně jde o obvyklou hagiografickou stylizaci, zřejmě ale ne nepodobnou pravdě. Klára musela absolvovat velice zbožnou a zároveň přísnou výchovu, jak to bylo běžné u tehdejších šlechtických dcerek. Navíc v domě jejího otce museli mít ženy poměrně velké slovo. Mluvilo se také o pozemské lásce, jakkoliv jen naznačené a hned transformované v lásku k Bohu, mezi Klárou a Františkem, nebo alespoň o její lásce k němu. Romantické fantazie? Jistě. Ale nakonec proč ne?

0: Když se na přelomu let 1209 a 1210 František vrátil z Říma do Asízy, vrátil se nepohodlný jedinec a předmět kontroverzí spoluobčanů. Usídlil se v obydlí, které se mělo stát jeho stabilním, pokud je to vůbec u františkánů možné, poblíž nedalekého kostelíka zasvěceného paně Marii Andělské, který byl pro své nepatrné rozměry nazýván Částečka, Porciunkula, a pod tímto názvem se také proslavil. Podléhal opatovi benediktinského kláštera v Subaziu, který ho ochotně přenechal kajícníkům hledajícím skromnou svatyni pro své centrum. Výběr místa ležícího mimo město, ale v nevelké vzdálenosti od něho, svědčí o tom, že si František a jeho stoupenci osvojili metodu přítomnosti a příkladu. To jest být v určité vzdálenosti od města, od vazeb, které pobyt v něm přináší, ale zároveň žít jeho konkrétní život a být mu příkladem. Počet Františkových stoupenců vzrůstal. A jestliže odložení jemného světského šatu a obléknutí kutny přepásané provazem a život z almužen daleko od jistoty a úcty, kterou nabízeli řeholní řády i tradiční klérus, vzbuzovali nadále pohoršení, bylo již možno poslechnout si se zájmem a třeba i s porozuměním ty blázny, kteří přijali za svůj potulný život bývalého krále mládeže, a dokonce i v duchu zatoužit tento život žít, alespoň do té míry, do jaké by se dal smířit s čestným setrváním ve světě. V té době se takto zrodil třetí řád, vyplývající z paradoxu, který se kolem Františka vytvořil. Na jedné straně extrémní tvrdost jeho požadavků, na druhé straně vzrůstající počet těch, kteří jsou jeho cestou uchváceni, chtějí ji sdílet, ale necítí se na to, aby se zcela vyvázali ze svých světských povinností. Klára sice odmítla vstoupit do stavu manželského a tím naznačila, že směřuje k obrácení, avšak nikdy neprojevila zájem o tradiční ženské řeholní aktivity. Takovýchto řešení mohla být celá řada a rodina by jí pravděpodobně nekladla překážky. Klára ovšem chtěla něco jiného, něco, co od jisté doby přímo viselo ve vzduchu. Ženy prvních desetiletí 13. století začínaly hledat nové způsoby života na poli náboženském i sociálním. A z tohoto pohledu různé nekonformní křesťanské skupiny učinily rozhodnější a rychlejší krok vpřed než církev, která setrvávala na tradičních pozicích. Je Františkovou zásluhou, že převzal tento trend své doby. František a Klára se od té doby setkali mnohokrát. Vždy se tak ale stalo s nutnou obezřetností. Aby se vyhnul případným pomluvám, nechal se František na tato setkání vždy doprovázet svým druhem Filipem Longem, zatímco Kláře dělala společnost její věrná přítelkyně. Ve vztahu Františka a Kláry vždy kontrastuje její mladická smělost až skoro nerozvážnost s jeho opatrností a diskrétností. Dospělý muž a navíc hlava bratrstva, které se rozrůstá, samozřejmě nechtěl skončit nějakým skandálem. Naopak, vždy hluboce respektoval mravní i sociální kategorie světa, který jako takový odmítl. František usiluje nejen o to, aby Klářiny návštěvy nezavdali podnět ke zlovolným řečem, ale nechce ani Kláru, vychovávanou sice přísně, ale na vysoké úrovni, přivést na cestu, která by jí nebyla důstojná. František si uvědomuje, že pokud by jeho cesta měla být otevřena i ženám, bude muset být přizpůsobena jejich specifickým rysům a požadavkům. Cesta tvrdé práce, almužen, toulavého života nebyla pro mladou ženu rolí, kterou jí tehdejší společnost přisuzovala. Protože František tomuto novému kroku, kterým byl vstup ženy do bratrstva, či spíše otevření nového bratrstva pro ženy, přisuzoval velkou důležitost, a protože si byl vědom sociálního původu Kláry, který dával tušit v případě jejího opuštění světa odvetná opatření ze strany šlechtického příbuzenstva, pokusil se dát dívčině volbě určitou legitimitu. Obrátil se proto na biskupa Kvída, známého zastánce práv těch, kdo se rozhodli opustit laický stav a odevzdat se Bohu a církvi. K uskutečnění kroku, pro který se dívka vnitřně již rozhodla dávno předtím, byla vybrána doba kolem roku 1211, či pravděpodobněji 1212. František Kláře doporučil, aby se na Květnou neděli zúčastnila průvodu s ratolestmi. Ten den dívka zářila štěstím, ale vnitru ji pronásledovaly pochybnosti. Mladá 18letá žena, která do té chvíle vždy poslouchala svou rodinu, se chystala opustit bez jakéhokoliv upozornění rodný dům. I když tak chtěla učinit ve jménu Božím s cílem více se přiblížit životu podle Evangelia, přece jen pociťovala vlivem své hluboké křesťanské výchovy určité výčitky svědomí. Zatímco váhala, zda může někdo, kdo se chystá způsobit bolest svým rodičům, přistoupit k oltáři a přijmout olivovou větvičku, znamení pokoje a slávy, přišel jí na pomoc biskup Kvído. Vykročil jí vstříc a vtiskl jí větvičku do rukou. Bylo to znamení. Biskup věděl o její volbě, uznal jí za správnou a přislíbil jí svou podporu. Nemělo se stát nic proti normám církve a společnosti. Všimněme si, že obě barvotiskové představy, které o Františkovi kolují často i dnes, na jedné straně rebel, na druhé straně pokorný, ponížený vždy a ve všem, jsou nepřiměřené a anachronické. Přijetím Kláry do společenství, v němž až dosud byli jen muži a které nekráčí pohodlnou a důstojnou cestou tradičních řeholních řádů, ale cestou bezprostřední zkušenosti Evangelia, prokazuje František hlubokou odvahu. Ale právě proto, že si je dobře vědom, že nedorozumění a pomluvy mohou tuto nově klíčící rostlinku velmi rychle udusit a že jeho komunita má určité vnější rysy společné se skupinami kacířskými nebo přinejmenším podezřelými, chce, aby všechno proběhlo tak, aby místní církev a jiné instituce v Asízi i sama Klářina rodina mohly, až se přežene první vlna nevyhnutelného skandálu, pokojně přijmout dívčinu volbu. Z knihy Franka Cardiniho František z Asízy připravila Blanka Kostřicová. Překlad Vítězslav Pavlík. Dramaturgie Alena Blažijovská. V režii Radima Nejedlého četl Michal Bumbálek. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.
1: Dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Ex libris.
2: Proč lidé začali cestovat? Odkdy je lákají hory, lesy a moře? A co na cestování dnes zajímá historiky?
3: Tématem té knihy nejsou dějiny turistické infrastruktury. Mě zajímaly primárně osobní zážitky, prožitky, emoce, fantazie, smyslové dojmy turistů.
2: Říká o knize Slunce, voda, vzduch, zrod moderního turismu její autor Jan Pezda.
1: Ex libris. Zítra po 20. hodině na Plusu.

0: půlnoc.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: V krušnohorské Moldavě znovu řeší předvolební příliv nových obyvatel. Podle starosty jde o účelovou turistiku. Středoškoláci ve Francii na dnešek svolali celostátní protest. Čeští fotbalisté zakončí aktuální program Ligy národů zápasem v Anglii. A dnes bude jasno nebo skoro jasno. Teploty do 23 stupňů. Je úterý 6. října. Hezký poslech hlavních zpráv přeje Dagmar Mudová.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Do Moldavy v Krušných horách se přihlašují další noví obyvatelé. Podle starosty Davida Leitermana z ODS jde o fiktivní trvalé pobyty s cílem ovlivnit komunální volby. Před 4 lety se z tohoto důvodu muselo hlasování v Moldavě opakovat.
3: Snad 6. období, kdy těsně před volbami se přistěhovává větší počet obyvatel do stále stejných nemovitostí.
4: Podle starosty Davida Leitermana, který opět kandiduje, to je především ubytovna v Novém Městě a bývalý hotel v Moldavě. Jejich spolumajitelkou je zastupitelka Iveta Boudyšová z SPD, současná jednička uskupení Hlas obce. Uvedla, že proti krokům starosty se bude bránit.
5: Protože si myslím, že každý občan, který má platný doklad, tak má právo volit, ať je tam den, půl dne, je tom 10.
4: Z Moldavy Jana Vitásková, Radiožurnál.
2: Vláda schválila novou koncepci státní kulturní politiky. Dokument určuje její směřování na další 3 roky. A navzdory protestům kulturních organizací nahrazuje dokument prosazený předchozím kabinetem.
6: Podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy byl ale návrh neufinancovatelný. Zdůraznil, že původní dokument vznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro současnou vládu. V tom se má nová koncepce lišit.
7: Kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité.
6: Na návrhu se mají podílet i profesní asociace. To zpochybňuje prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
8: Byla poškozená důvěra, že je možné jakýkoliv dialog s ministerstvem kultury vést.
6: Podle Bakuleho totiž ministerstvo v návrhu nezohlednilo připomínky kulturní obce. To zkritizoval i bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS.
9: Je to pro mě projev jasné arogance Oto Klempíře a jeho neochoty bavit se s těmi, pro které má pracovat.
6: Dokument počítá s obnovou kulturního dědictví nebo zvýšení konkurenceschopnosti České audiovize. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: 40 šéfredaktorek a šéfredaktorů českých médií vyzývá politiky, aby dodržovali základní principy slušné komunikace. Text prohlášení je například na serveru iRozhlas.cz. Šéfredaktoři adresují výzvu všem, bez ohledu na funkci a politickou příslušnost.
10: Vyzývají politiky, aby stejně jako novináři nepodněcovali k násilí a žádají je, aby se toho zdrželi i na sociálních sítích. Poukazují také na to, aby se oficiální informace od úřadů dostávaly ke všem novinářům. Podle ministra pro sport a předsedy poslanců motoristů Borise Šťastného je nutné komunikovat slušně ze strany politiků i novinářů.
11: Odmítám projevy násilí na sociálních sítích nebo ve veřejném prostoru a vždy dodržuji pravidla slušné komunikace.
10: Výzvu médií podporuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
12: Média jsou nedílnou součástí demokratického uspořádání země.
10: 40 šéfredaktorů, kteří výzvu podepsali, je z audiovizuálních, tištěných i digitálních médií různých zaměření. Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Systém nouzových varování přímo do mobilních telefonů chce stát spustit v únoru příštího roku. Takzvaný Cell Broadcast upozorní na kritické situace, jako jsou povodně, výpadek elektřiny nebo dronové útoky. Teď je v testovacím provozu.
13: Varování nepřijde jako SMS zpráva. Na telefonu se zobrazí i přes zamknutou obrazovku a vydá zvukový signál i přes vypnutá zvonění. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
14: Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce.
13: Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN.
15: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
13: Stát připravuje také větší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Nejpozději dnes by měli mít všichni voliči ve schránkách hlasovací lístky pro nadcházející komunální a někde i senátní volby. Roznášku lístků zajistili buď radnice nebo pracovníci České pošty.
0: Bych to viděl třeba kolem 8 000.
16: Tolik hlasovacích lístků v uplynulých 2 týdnech roznesl do schránek v Praze 6 pošťák Roman Ticháček.
0: Chodíme i po víkendu, protože je lepší to dělat zvlášť v klidu, než s poštou a doporučenýma dopisem a dohromady. To strašně zdržuje. Já mám radši klid a dělám si to v klidu.
16: Lidé hlasovací lístky najdou i přímo ve volebních místnostech, potvrzuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
17: I v těchto volbách lze prokázat svou totožnost tím e-dokladem. Samozřejmě platný doklad totožnosti v té plastové podobě je v tomto ohledu jako jistotou v zásadě 100%.
16: Komunální a ve třetině Česka i senátní volby budou tento pátek a sobotu. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
2: Studenti středních škol ve Francii dnes chystají rozsáhlý celostátní protest proti špatným podmínkám ve školství. Přidat by se k nim mohla i část učitelů nebo studentů vysokých škol.
18: Středoškolská odborová unie vyzvala všechny studenty, aby se dnes zapojili do blokád a protestů. Demonstrace studenti chystají v Lyonu, Marseille nebo v Paříži, kde se k ním na náměstí Republiky připojí i studenti z pařížských předměstí. Právě tam protesty před 3 týdny začaly. V pondělí se protestující na několika místech střetli s policií. Při zásahu jednotky pořádkové policie v Lens na severu Francie vybuchl granát a 15-letý student přišel o ruku. Středoškoláci protestují proti nedostatku učitelů nebo systému přihlášek na vysoké školy, který považují za netransparentní. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Německé zpravodajské služby si nemyslí, že by Rusko momentálně plánovalo rozsáhlejší útok na území Severoatlantické aliance. Zaznělo to na jejich veřejném slyšení ve Spolkovém sněmu.
19: Russland führt einen Schattenkrieg.
20: Šéf zahraniční rozvědky Martin Jäger řekl při veřejném slyšení před parlamentním kontrolním grémiem, že Rusko vede proti Německu skrytou válku, ve které jsou reálné i další útoky, jako byl například ten zářijový na letišti v Lipsku. Nepodporovat Ukrajinu by sebou podle Jägera ale neslo mnohem větší náklady. V Bundestagu mluví prezidenti všech 3 německých zpravodajských služeb.
19: Zu befürchten sind.
20: Šéf vnitřní kontrarozvědky Zinan Zelen například zmínil obavy z úniku dat, pokud by se v Německu rozšířily čínské automobily. Všichni prezidenti argumentují pro rozšíření pravomocí zpravodajských služeb. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi by v pondělí bylo 90 let. V exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na něj zavzpomínal i bývalý americký prezident Bill Clinton. Mluvil třeba o jejich společné návštěvě pražského jazzového klubu Reduta v roce 1994.
21: Stále máme dům ve Washingtonu a kdybyste nás tam navštívili, viděli byste po celém domě fotografie s lidmi, na kterých mi záleželo. Na čestném místě je tam samozřejmě fotka z toho jazzového klubu z Reduty z Prahy. Já na ten večer nikdy nezapomenu. Když mi Václav Havel dal saxofon, já jsem začal hrát a on hrál na tu svoji malou tamburínku, tak tam přišel další člověk a začal hrát se mnou. A byl mnohem lepší než já, byl skvělý. Byl to český účetní z Milwaukee. A on mi řekl, že přijel, protože ho teď jeho domovina potřebuje víc než Amerika.
2: Celý rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem najdete na serveru iRozhlas a uslyšíte ho také v nočním Radiožurnálu po zprávách v 1 hodinu. České fotbalisty dnes čeká poslední utkání v aktuálním programu Ligy národů. O premiérové body v elitní skupině zabojují ve Wembley proti domácí Anglii. Té před týdnem v Edenu podlehli 0-2. Do reprezentační sestavy by se po 2zápasové pauze mohl vrátit uzdravený obránce Vladimír Coufal, který v minulosti odehrál 5 sezon za londýnský West Ham.
22: Je to jako být zpátky doma zase po dlouhé době. Nesmírně jsem se tady těšil, doufal jsem, že mě to koleno se uzdraví, abych tady mohl případně nastoupit nebo aspoň si tady zatrénovat. Spoustu hráčů tady z anglického národňáku znám, léta jsem proti ním nastupoval a obecně mám Anglii strašně rád, takže pro mě to je fajn být tady.
2: Zápas Anglie-Česko začne ve 20 hodin a 45 minut našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu.
23: Nehoda na 35C za Paceřicemi a omezení na pražském okruhu u Barrandova. Na silnici 35 z Liberce do Turnova překáží nehoda za Paceřicemi. U převráceného nákladního auta zasahují záchranáři. Pravý pruh je neprůjezdný, místem se projíždí pomaleji. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se zpomaluje v okolí sjezdu na Barrandov. Na 16. kilometru silničáři provádějí údržbu mostu. Projíždí se pouze levým pruhem, aktuálně bez kolony. Na D10 z Prahy do Turnova počítejte s omezením před Mladou Boleslaví. Boleslaví. Od Bezděčína po Boleslav, tedy mezi 41. a 45. kilometrem, bude až do rána uzavřený pravý pruh kvůli práci na vozovce. A v Praze neprojedete Letenským tunelem. Z provozu ho vyřadila noční údržba. Uzavřené jsou oba směry. Uzavírka má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Přes den má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 16. To byly hlavní zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Jak se časem mění vnímání osobnosti Václava Havla veřejností, díky čemu ho nejpříznivěji hodnotí mladá generace a kde vidí společnost jeho největší přínos? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitelka výzkumu analytického ústavu STEM Jitka Uhrová. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Podle vašeho průzkumu se vnímání bývalého českého prezidenta Václava Havla českou veřejností v čase mírně zlepšuje. Pozitivně ho teď hodnotí 76% obyvatel. V roce 2002 to bylo 71%. Čím to je?
4: Pokud bych měla odpovědět šířeji, tak to je opravdu to zpětné hodnocení. To znamená, že tu otázku jsme ve STEMu položili až vlastně v roce 2002 a potom po delší době v roce 2019 a teď u příležitosti jeho výročí. Je tu určitě nějaký zpětný pohled na to, jak ho česká veřejnost vnímá. Není tam ten odraz té aktuální situace, té aktuální politiky, protože to nám pak nabízí poněkud odlišný pohled. A to, co máme k dispozici v archivu STEM, jsou i výzkumy z tehdejší doby, kdy vlastně i ta míra přijetí českou veřejností prezidenta Václava Havla vždy byla spíše pozitivní i v tehdejší době. A to, co bylo zajímavé, bylo, že ho veřejnost napříč různými charakteristikami vnímala velmi podobně. Nevidělovala se tam nějaká jako specifická, já nevím, vzdělanostní věková skupina. To, co bylo odlišné, bylo samozřejmě z pohledu politických postojů, ideologických, a tam samozřejmě byly skupiny obyvatel, kteří již tehdy k němu zaujímali kritičtější postoje. A to, co teď, když se vrátím do toho současného výzkumu, tak jak jste ji řekl, tak ta převaha těch, kteří si myslí, že pro vývoj v naší zemi sehrál pozitivní roli, je zcela jasná. Je to více než těch 70%, ale tady už nějaké rozdíly pozorujeme.
3: No, právě v té interpretaci jsem četl, že hodnocení Havla rozděluje společnost. Proč? Jak tomu rozumět, když ti, kteří ho berou pozitivně, výrazně převažují?
4: Já bych možná trošku zmírnila to slovo rozděluje. Je zřejmé, že tam jsou určité rozdíly, ale i v těch skupinách, které ho vnímají kritičtěji, pořád je to hodnocení pozitivní v převaze. Když bych měla vytáhnout právě třeba rozdíly podle vzdělání, tak tam je zhruba 68% těch, kteří ho vnímají pozitivně u lidí, kteří mají nižší vzdělání, to znamená buď základní nebo vyučení. A u těch vysokoškolsky vzdělaných je to 85%. Takže vidíte, že i v té kategorii toho nižšího vzdělání ta převaha je. A podobně to funguje i třeba podle věku, kdy ti mladší ho vnímají jasně pozitivně a starší trochu kritičtěji. A ještě bych doplnila, to souvisí i samozřejmě s tím vzděláním, jsou nějaké rozdíly podle finančního zajištění domácnosti, podle toho, jak se sami respondenti vnímají, zda jejich domácnost je na tom dobře nebo špatně. Tam ty rozdíly jsou taky patrné.
3: A může stoupající Havlova popularita pramenit i ze zklamání z politiků, kteří nastoupili po něm?
4: Určitě ano, je zřejmé, že tam do toho vstupuje i ten odraz toho, jak lidé vnímají celkově polistopadový vývoj. Zda asi s tím vývojem splňují nějaká nenaplněná očekávání. A samozřejmě i pak nějaká reflexe toho, jak vnímají tu současnou politickou reprezentaci anebo tu vlastně nastupující další prezidenty, kteří přišli do úřadu po Václavu Havlovi.
3: A je překvapivé, že ho kladně vnímají hlavně mladší lidé?
4: Myslím si, že to není tak překvapivé, protože právě u těch starších se do toho promítá nějaká žitá zkušenost. U těch mladších ta zkušenost samozřejmě chybí. A my tady můžeme třeba ještě připomenout výzkum, který jsme dělali zhruba před dvěma lety, ano, pro tehdejší knihovnu Václava Havla, a ten výzkum se zaměřil na mladé lidi ve věku 15 až 20 let a my jsme se ptali za prvé na to, co si spojují s 90. lety, co je jakoby ta hlavní asociace, a pro velkou část z nich to byla doba přechodu k demokracii, proměny celé společnosti, sametová revoluce. A pak jsme se ptali i na osobnost, která pro ně 90. léta symbolizuje. A to byl jednoznačně Václav Havel. Ti další politici, jako Miloš Zeman nebo Václav Klaus, byli zastoupeni mnohem méně v těch odpovědích mladých lidí. My jsme se ptali otevřenou otázku, to znamená, že sami měli uvést tu osobnost. A Václav Havel to prostě na celé čáře vyhrál.
3: A co na Václavu Havlovi oceňuje ta nejmladší generace zejména?
4: Myslím si, že je to nějaký symbol té doby, symbol přechodu k demokracii, nějaký ideál toho, jak politika může fungovat, a do značné míry i symbol nějaké zahraniční orientace země. Myslím si, že pro řadu mladých je to spojeno s tím, jaké renomé získal v zahraničí, nejen jako sám osobně, ale i pro Českou republiku, jakým způsobem se zasloužil o vstup do Severoatlantické aliance a Evropské unie, protože pro mladé lidi jsou tato členství pro naši republiku velmi důležitá, vnímají je mnohem pozitivněji než starší generace. Je to pro ně nějaká součást té jejich reality, kterou považují za důležitou.
3: Ono z toho výzkumu vyplývá, že nejčastěji je dnes vnímán jako světově významná osobnost boje za lidská práva. Díky čemu může se v tom odrážet třeba jeho přátelský vztah s Dalajlámou?
4: Ano, ano, určitě. Myslím si, že to i třeba je jedno z témat, které může třeba pro část mladé generace, která je orientovaná třeba východními směrem nebo nějakou východní filozofií, tak to může být i toto zajímavé. Je to i nějaká dimenze toho jako nějakého ideálu, který jako stělesňuje. A zároveň ale pro tu mladou generaci je i ten hodnocen jako nejlepší polistopadový prezident. To je tam jako u nich také poměrně silné. My jsme tady tu otázku, kterou jste teď citoval, položili způsobem, že lidé měli vybrat jenom jednu odpověď, a to pak bylo pro ně třeba těžší i si zvolit, jestli je to spíš pro ně osobnost boje za lidská práva anebo nejlepší polistopadový prezident, takže ta volba třeba mohla být pro někoho obtížná.
3: No, s tím souvisí zřejmě i velmi kladné hodnocení jeho úspěchů v zahraniční politice, kterých konkrétně byl to zejména ten slavný projev v americkém kongresu 21. února 1990.
4: Ano, ale myslím si, že to už je možná i pro část těch pamětníků, pro které to jistě byl velmi silný zážitek, a je to i něco, co se jako dál traduje, a je to jako takový jako symbol toho úspěchu v zahraničí. Ale myslím si, že třeba pro tu mladší generaci to může být to, o čem už jsem se zmínila, to, že se zasloužil o vstup do Evropské unie, do NATO a vůbec do začlenění České republiky do společenství demokratických států.
3: A dá se říct, že mezi těmi, kdo osobnost Václava Havla hodnotí kladně, převažují příznivci nynějších opozičních stran?
4: Ano, ten rozdíl tam byl zcela zřejmý, jak jsme už se bavili o těch rozdílech třeba podle věku vzdělání, tak ty rozdíly ještě podle té politické orientace jsou zcela jednoznačné, a fungovalo to i v té minulosti, jak jsem se zmínila, že byl prostě lépe vnímán tehdejšími, já nevím, když si vzpomeneme ještě historicky na tehdejší čtyřkoalici, Unii svobody, KDU, ČSL a další strany, tak ti ho prostě vnímali pozitivně mnohem častěji než tehdejší sociální demokracie, která byla tak někde ve středu, a komunisté, kteří ho ani tehdy neoceňovali. A podobně to tedy funguje teďka, že prostě to jeho pozitivní ocenění je silnější u voličů opozičních stran a méně často u voličů současné vládní koalice.
3: Bude to 15 let, kdy Václav Havel zemřel. Jsou postupem času jeho kritici vůči němu smířlivější, anebo se to spíš nemění?
4: Řekla bych, že pro ty lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem k němu kritičtí, to znamená, že si se domnívají, že se hrál tu negativní roli, tak ty jejich výtky si myslím, že docela přetrvávají, protože mu vytýkají to, že byl nějakým způsobem naivní politik, že dělal politické chyby, že nás třeba nasměroval špatným směrem, tam pro některé ta jednoznačná orientace na západ vlastně není tím, jak si tu budoucnost představovali, ale je to spíše rys těch lidí, kteří třeba očekávali nějaký jiný vývoj po roce 89 a jsou nějakým způsobem zklamaní, že to nedopadlo tak, jak čekali, a něco z toho třeba i vyčítají odkazu Václava Havla.
3: Jitka Uhrová z Ústavu empirických výzkumů je hostem 20 minut Radiožurnálu. No a proč mu tedy starší generace přičítá vinu na tom, co chápou jako negativní polistopadový vývoj?
4: Může tam být určitá rovina toho, že se nějakým způsobem nedostatečně vyrovnal s těmi pozůstatky komunistického režimu. To je jedna rovina. Další rovina tam je ta, že dělal nějaké politické chyby. To znamená, že udělal nějaká rozhodnutí, která třeba souvisela s tím, jak byl sám morálně nastaven, a prostě ta jeho politika tím byla ovlivňovaná, a s tím někteří lidé třeba nemuseli být v souladu. Pro část tam může být i nějaké výtky směrem ke klientelismu nebo k tomu, že prostě měl nějaký svůj okruh, který upřednostňoval.
3: Už jsem mluvil o tom, které Havlovy zásluhy veřejnost oceňuje asi nejvíc, ale kde zůstává, řekněme, rezervovaná nebo odmítavá?
4: My jsme tam, pokud teda zůstanu u toho našeho průzkumu, tak my jsme se spíš ptali těch lidí, kteří ho vnímají pozitivně, co na něm oceňují, a to už jsme jako probírali, že to byly nejenom teda ty úspěchy v zahraniční politice, ale i to, jak byl odvážný nebo jaké postoje zastával před rokem 89, a pak třeba i nějaká jeho autenticita, jako schopnost uvědomovat si vlastní chyby, připustit ty chyby, vrátit se k ním a zaujmout k ním nějaký postoj.
3: A třeba upřímnost, je to vlastnost, kterou dokážou lidi ocenit na politikovi?
4: Já si myslím, že ano, a že i ta současná poptávka po politické reprezentaci, po tom, aby byli schopni reagovat autenticky, i třeba připustit právě nějakou míru chyby nebo naslouchat ostatním, to je třeba ta poptávka, která je teď, a nějaký ideál, který je vztahovaný k Václavu Havlovi, může i z toho vycházet.
3: A jak lidé oceňují jeho odvahu a jak hodnotí jeho disidentskou minulost?
4: To si myslím, že právě se promítá hodně do toho pozitivního jeho obrazu, i když samozřejmě určitě tu může docházet i k nějaké idealizaci vzhledem k tomu, jak doba plyne a jak vlastně lidé někdy pak mají tendenci zapomínat na nějakou tu praktickou politiku, protože když jsme kdysi tedy ve STEMu sledovali míru důvěry tehdy v prezidenta Václava Havla, tak tam ty odrazy té bezprostřední politické situace byly i jako v tom patrné, a že některá ta praktická rozhodnutí mu pak třeba někteří lidé i tehdy neměli, nějak vyčítali nebo prostě s tím nebyli v souladu.
3: No, jak jste tedy zaměřili to dotazování, protože hodně záleží na tom, jak jste volili otázky.
4: My jsme se právě ptali teda tu základní na to, jakou roli se hrál, zda pozitivní nebo negativní, a těch, kteří zmínili, že pozitivní, jsme se dále doptávali, a u těch negativních nás pak zajímalo, co je vede k tomu, že ho takto vnímají. A to právě bylo to, že si lidé spojují s jeho osobností na špatné nasměrování vývoje po roce 89, nějakou oddanost Západu, Americe, Spojeným státům a tomu, co tato část světa stělesňuje, nějakou i naivní pohled na politiku, jeho představu nepolitické politiky, kterou už tehdy, kdy se o ní mluvilo, mu vyčítala tehdejší politická reprezentace a samozřejmě, že lidé, kteří se přikláněli tehdy k Václavu Klausovi, asi těžko mohou zaujímat jasně pozitivní vztah k Václavu Havlovi.
3: A prospívá Havlovi, že před vstupem do politiky byl už poměrně známou osobností, řekněme, s vysokým kreditem?
4: To je trošku jako pro sociologa obtížnější otázka, je to spíše na historiky a myslím si, že ona se v současné době trochu přeceňuje možná to, jak byl tehdy znám. Jako on, Václav Havel, měl nějaký kredit v zahraničí jako uznávaný dramatik, literát, měl velké povědomí v intelektuálních nebo disidentských kruzích, protože ty jeho postoje byly pevné a zcela zřejmé a byl velmi aktivní. Pro širokou veřejnost už nemusel být až tak známý, protože přece jenom část z nich měla přístup nebo sledovala Svobodnou Evropu, Samizdat, ale část ho mohla znát spíše z té tehdejší propagandy režimní a teprve ty týdny listopadu, prosince 89 mu přinesly tu zcela jednoznačnou veřejnou známost a stal se tváří sametové revoluce.
3: A zkoumali jste u dotazovaných, jak dobře Václav Havla jeho práci nebo literární dílo znají?
4: Tak to do detailů jsme nešli. Je to i pak patrné z některých těch odpovědí, že vlastně to, že byl uznávaným literátem a dramatikem, vlastně se tolik do těch pozitivních odpovědí nepropsalo. To prostě to jeho vnímání je více směřované k těm postojům politickým, morálním a vůbec jako lidskoprávním.
3: No, Václav Havel měl, řekněme, silnou slabost pro ženy. Tuhle jeho lidskou stránku jste v průzkumu asi nějak nezohledňovali. Lépe řečeno, neptali jste se na postoj veřejnosti.
4: Ne, na to jsme se neptali. Já si jenom pamatuju, že jsme právě v těch historických výzkumech tehdy zkoumali i třeba některé otázky spojené s fungováním první dámy kdysi, ale to bylo v té době, kdy byl tím praktickým politikem a teďka si myslím, že by to byla otázka pak více už pro tu starší generaci, která opravdu si ty věci nebo ten vývoj pamatuje a může k tomu zastávat nějaký ve znalostech nebo vzpomínkách ukotvený postoj, než velká část společnosti, která to má jenom z doslechu. A to bylo i patrné třeba v tom výzkumu těch mladých lidí, který jsem zmiňovala, kdy oni ty informace, které třeba právě o 90. letech čerpají, tak je mají zprostředkovaně, ať už od rodičů, prarodičů, a nebo ze školy, kde ale ta míra informovanosti je výrazně nižší a poptávka mladých lidí po tom, aby se o té nedávné historii dovídali ve škole, byla docela silná.
3: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu se socioložkou Jitkou Uhrovou. Jak rozsáhlý byl váš výzkum? Pokud se nepletu, navazoval na dvě obdobná zkoumání v letech 2002 a 2019.
4: Ano, my jsme tento výzkum nebo tyto otázky položili už v těch předchozích průzkumech. Ta metodika je zhruba stejná. My se ptáme vždycky více než tisíce respondentů, kteří reprezentují dospělou populaci České republiky. Takže se snažíme doptat lidí, což je občas taková jako výtka, vy se ptáte jenom v Praze. Ne, my se ptáme po celé České republice, v obcích různé velikosti, malých obcích, velkých měst a mezi lidmi různého vzdělání, věku.
3: A jsou ty parametry těch předchozích dotazování srovnatelné?
4: Jsou srovnatelné. Jediné, co se trochu mění, je metodika dotazování, kdy v současnosti je mnohem častější online dotazování. Vlastně tento výzkum byl realizovaný prostřednictvím online dotazování, kdežto rozhodně v tom roce 2002 to bylo klasickým způsobem dotazování prostřednictvím tazatele, to znamená osobním dotazováním. Ale jinak ten práce s těmi daty a ten způsob výběru respondentů je stejný.
3: A mohl vyznění průzkumu ovlivnit ten nedávný skandál, dá-li se to tak nazvat, kolem knihovny donedávna nesoucího jméno?
4: Nemyslím si, že by to mělo až tak velký dopad, protože to je, nemám k tomu data, my jsme se na to neptali, ale z těch našich zkušeností, z toho, jak se některé události do veřejného mínění propisují, bych si spíše odhadovala, že to mělo spíš menší dopad, mohlo to nějakým způsobem aktualizovat jeho osobnost, to ano. Ale myslím si, že pro velkou část veřejnosti je to poněkud nepřehledné a možná tomu nevěnují až tolik pozornosti.
3: Mástem srovnatelné řady průzkumů oblíbenosti Václava Klause, Miloše Zemana a jiných lídrů, pokud ano, jak vyznívají?
4: My jsme se úplně přesně takto neptali na to, jakou roli se hráli ve vývoji po roce 89. My máme data, která sledují míru důvěry v jednotlivé prezidenty v období, kdy byli v úřadu. O tom se třeba můžeme bavit. A pak máme i otázku na to, jak ti jednotliví prezidenti přispěli ke zvýšení vážnosti úřadu prezidenta jako takové, jako instituce. Mm-hmm. Tak k tomu máme data, tam můžeme porovnávat Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana.
3: Je možné z toho průzkumu o Václavu Havlovi vyčíst nebo odhadnout něco o stavu české společnosti dnes? Přání vidět v politice podobnou osobnost, jakou byl on?
4: Myslím si, že to do toho rozhodně vstupuje, protože z těch výzkumů, které máme k dispozici, je zřejmé, že pro velkou část veřejnosti je současná politika nějakým zklamáním, desiluzí toho, že vyčítají současné politické reprezentaci, že nedostatečně naslouchá jejich problémům, že je uzavřena do svých bublin, svých problémů. A možná je tam i nějaká poptávka po určité morální autoritě, po nějakém morálním kreditu, což podle toho, co respondenti třeba, když vedeme kvalitativní výzkum, kde s lidmi máme ten bezprostřední kontakt, tak teďka v té současné politice nenacházejí.
3: A k čemu je nám dobré vědět, jak lidé smýšlejí o Václavu Havlovi bezmála 15 let po jeho odchodu?
4: Myslím si, že to je rozhodně důležitá součást české historie, která se ale právě propisuje i do té současné situace. A vidíme to v tom, jak lidé hodnotí ten polistopadový vývoj. A to, jakým pohledem se na to dívají, se dost často propisuje do těch jejich současných postojů. A má to pak tedy i dopad na to, jak třeba o politice přemýšlejí, jaká témata jsou pro ně důležitá a ve výsledku i to, které politické strany je oslovují. Tudíž to, jak se dívají i na tu minulost, má velký význam na současnost.
3: A myslíte, že už jsme jako společnost význam a odkaz této osobnosti plně docenili?
4: Nevím, asi bych tady použila tuhletu odpověď. Je samozřejmě otázka, jestli tu nedochází spíš k nějaké i míře i idealizace osobnosti Václava Havla. Myslím si, že pro část té mladé generace to může být nějaký ideál. Někdy se mluví o tom, že o něm začínáme přemýšlet podobným způsobem jako o Tomáši Garriku Masarykovi, že to je prostě nějaký ideál na piedestalu a že by se spíš mělo více přemýšlet o těch jeho myšlenkách, které mohou mít i velmi významný dopad nebo inspiraci pro dnešní dobu.
3: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s hlavní analytičkou analytického ústavu STEM Jitkou Uhrovou. Moc děkuji. Naschledanou.
4: Díky za pozvání.
3: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus.
7: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Havlovi by bylo 90. Jak světového dramatika číst? Jak na prvního českého prezidenta vzpomínat? Co říká Havel mladým lidem? A co by řekl on sám na dobu, ve které teď žijeme? Ptám se filozofky Alice Koubové z Filozofického ústavu Akademie věd, spoluautorky pořadu Promyslet Havla.
7: A nebuďte smutný.
6: Dnes je pondělí, 5. října.
7: Já nejsem smutný.
6: Ahoj, zdravíme do Paříže a díky moc krát, že jsi našla chvíli na Václava Havla a na Vinohradskou 12.
8: Děkuji moc za pozvání, zdravím všechny posluchače a díky, Matěj.
7: Bože věde. Říkal jsem vám přece, že nejsem pivař.
6: Václavu Havlovi by dneska bylo 90 let. Jak jeho narozeniny nejlépe oslavit? Četbou nějaké aktovky?
7: Ale je pivař každý.
9: Já vím.
8: Já myslím, že kdybychom chtěli udělat radost Václavu Havlovi, tak by to bylo neformální, bylo by to formou nějakého setkání, který není úplně příliš připravený v hodně lidech, s hudbou, s přáteli a napříč různýma životníma stylama. Myslím si, že pro něj je vlastně silnější gesto oslavy, když pošle dál do světa nějaký styl života, nežli upomínání sám na sebe.
6: Oni se totiž konají výstavy, diskuze, jsou nové rozhlasové pořady, speciální projekty. Havel je teď skutečně všude, bylo by mu to příjemné?
8: No, jeden ten pořad je můj, že jo?
6: Promiň.
8: No ne, je to pravda, že je to takovej trochu hon na jeho výročí a zároveň je v zásadě potřeba říct, že za to Havel nemůže, takže by se to ideálně nemuselo projevit v tom, že budeme mít Havla plné zuby. Myslím si, že záleží na tom, jestli ho chceme oslavit a tím si opravdu něco připomenout, aktivovat nějakou část naší historické paměti, aktivovat nějaký typ našeho vlastního uvažování, nebo jestli to prostě máme v kalendáři a všechna média si chtějí udělat čárku, aby to stihli. Což by byl takový další námět na nějakou absurdní jednoaktovku, jak se zbavit Havla vyprázdněním, frázováním Havla. Ale myslím si, že trvalou a kvalitní práci ohledně Havlova myšlení a tvorby dělal tým kolem knihovny Václava Havla. Na to bych chtěla posluchače fakt explicitně upozornit, protože jednak její konec byl také takovou formou Havlovy absurdní hry a v mnohem zmotnil jeho myšlení a zároveň jejich práce nebyla ukončena a doufáme, že první prezidentská knihovna bude pokračovat v tom, že nejenom, že recyklují Havla, ale mluví o lidských právech, o aktuálních problémech, o knihách. Představují lidi, kteří vlastně nesou nějaký typ životního stylu, který mu byl vlastní a míří na různý věkový skupiny.
6: Havel byl pro mě jako devadesátkové dítě nejdřív prezident, vždycky nejdřív prezident a až pak dramatik. Myslím, že se to mění postupem let, tak jak ho víc čtu, tak jak ho víc poznávám, víc zkoumám. On by to nerad slyšel, teda, že ho primárně jsem vždycky považoval za prezidenta. Jak to má filozofka, jako ty umíš k němu být i kritická, jak ho čteš?
8: No, jednak teda ten můj zážitek byl, že pro mě byl asi primárně člověkem, kterýho jsem mohla zahlídnout 85. listopadu

0: Je dramatik nebo prezident. A jak čtu Havla jako filozofka? Já ho čtu tak, že to je člověk, který nebyl sevřený vůbec žádným žánrem, nějakou jakoby ambicí dostat nějaký třeba akademický formě myšlení a tomu dovolilo užívat jazyk i formulovat věci, které nebyly jenom syntézou, analýzou společnosti, ale také byly vynalézavé. A to vlastně otvírá nějaký pohyb myšlení. Pro mě je to jeho myšlení hrozně otevírající, protože on v nich jako kdyby živě myslí v těch textech, tvoří a to v zásadě člověka nějakým způsobem vyprovokovává, aby s ním myslel nebo nad ním myslel, vedle něj myslel. A pak mě ještě přijde vlastně fascinující, jak moc on myslí divadelně, v tom smyslu, že on myslí vlastně vždycky v nějaký situaci. Prostě on není typický člověk, který jakoby chce myslet promyšlení nebo vytvářet vědění, aby věděl, ale on vlastně myslí, aby mohl jednat. Takže ta jeho forma myšlení je hrozně divadelní nebo jednající nebo situační, prostorová, vytváří různý konstelace, zápletky a to je hrozně inspirativní pro mě.
1: Mně se líbil, když mluvíš o těch protikladech i ten paradox v tom absurdním rozvolnění i té nejenom jazykové formy, ale vůbec té příběhovosti všech těch jeho dramat, které ale zároveň tě ukotví v tom, že on sám vlastně o sobě pochyboval, podezříval sám sebe v tom, že není úplně dokonalý, že tu a tam v něčem vždycky má nějakou chybku. Říkám si, jestli ten svět ale pak nevnímal hrozně černobíle, že není nic mezi tím.
0: To je jakoby hezká úvaha a zároveň mám pocit, že já si myslím, že on měl jakoby jednu obsesi a to je, že si byl vědomý pozorováním sebe a svého okolí, že má člověk v sobě nějakou tendenci a možnost, jako kdyby zamknout se v sobě, zamknout život nebo umrtvit život během života sám v sobě. A on prostě jednak textama varuje proti téhle formě nějakého sebeumrtvení nebo sebevraždy za života, během života, který může mít i tu sociální podobu. A jednak tím, jak tvoří a jak píše, tak nejenom varuje, ale vlastně dělá i ten protipol a ukazuje, jak žít naopak různýma barvitýma formama. Kromě těch textů divadelních, který jsou vlastně hodně varovný a vedou do pocitu nesmyslnosti, absurdity, ale on tím chtěl vlastně lidi vyprovokovat k tomu, aby zaujali jinou pozici, nějakého smysluplného odvíjení života, tak se ještě o něm ví, že v té sociální rovině, ve společenské rovině byl hrozně plný různých jako nápadů barevných forem možného lidského setkávání. Hrál na všechno, co mu přišlo pod ruku, vařil, smál se.
2: Havel, tady Havel.
0: A to mám pocit, že vlastně trošku vystupuje z té duality, o které mluvíš.
2: Přečtu svou zatím poslední hru, kterou jsem napsal v září letošního roku, to je 87. Kávka, napjatá pauza. Tajemník za scénou. Nazdar. První inspektor za scénou. Čau, Myšáku.
1: Havel miloval absurditu, pro něj jsou ale důležité taky pojmy jako konformita, posttotalita a tak dále. Spoustu těch pojmů si sám vymýšlel, objevují se třeba v eseji Moc bezmocných. Kdyby ji psal dnes, před čím by varoval, ty si o varováních mluvila, před čím by varoval dnes, co by se mu nelíbilo dnes?
0: Jako to fakt nevíme, protože on by byl někdo jiný dneska a nedá se to z tohohle odvodit, ale to, co je zajímavé, je, že už v tom eseji Moc bezmocných, on má takovou pasáž, ve který varuje před nástrahama západní demokracie. On říká, oč více je v západní demokracii ve srovnání s naším světem prostoru pro skutečné intence života, o to lépe jen před člověkem
3: krizovou situaci skrývá a o to hlouběji ho do ní ponořuje. Skutečně, nezdá se, že by tradiční parlamentní demokracie nabízely způsob, jak zásadně čelit samopohybu technické civilizace i industriální a konzumní společnosti. I oni jsou

0: jeho vleku a před ním bezradné. Jen způsob, jímž manipulují člověka, je nekonečně jemnější a rafinovanější než brutální způsob systému posttotalitního.
1: Čili to není jakoby varování, že bychom se měli bát demokracie víc než posttotality, ale to varování je, že pokud chceme žít svobodný život v demokracii, tak se nemůžeme spolehnout na to, že už jsme to jakoby dokázali, ale že nás čekají mnohem rafinovanější způsoby, jak sami sebe obelhávat, jak se jakoby uklidnit, že to máme v rukách a tím pádem vlastně ztratit kontakt s pravdou. A to je jakoby nadčasový varování, takže myslím, že ani nepotřebujeme vymýšlet novou moc bezmocný, že to je skryté už v té, co napsal.
2: Já jsem zmiňoval ty pojmy, pravda je ten důležitý pojem, který mi vypadl, pravda a láska, pochopitelně. Ta pravda a láska, pravda jako taková žít v pravdě, jak žít v pravdě v dnešní době pod palbou informací, dezinformací, v době umělé inteligence, sociálních sítí, v době algoritmů a všeho toho, co se na nás valí.
1: Jasně, tak možná, že abych začala tím, že v pravdě bylo vždycky těžký žít, že to jakoby není specificky těžší, že vždycky byl člověk pod palbou něčeho, jo, a že to, když Havel mluví o životu v pravdě, tak to právě znamená, že jsme ochotní si připustit, že pořád nějaká palba od někud přicházet bude a že život v pravdě je nějaký typ výkonu, který pendluje mezi sebe podezřením a podezřením, kam nás strhává naše okolí, že to není nějaký vlastnění pravdy, ale že to je vlastně tázání se po tom, čím platím za pocit vlastní nevinnosti, že já za nic nemůžu, že mám právo na klid. A tím vlastně participuju na tom, že pokračuje něco, co mě a moje blízký zároveň nějak umrtvuje nebo zabíjí. A v současnosti to platí opravdu jako velký varování, protože k tomu mám dvě myšlenky, jo, že pokud válka na Ukrajině nebude naše věc a my budeme jaksi retoricky tvrdit jako náš premiér, že jsme jakože pro mír, i když není vůbec jasný, jak se dá retoricky zajistit mír, když je země brutálně napadená, tak prostě tu válku jakoby pocítíme jednou fyzicky. Pokud si budeme prostě zastírat, že existuje ekologická krize a prohlásíme s naším ministrem, že žádná není, tak budeme prostě brzy fyzicky čelit extrémnějším formám dopadů té krize. Pokud budeme trestat všechny oslabené členy naší společnosti, tak se bude hroutit úplně to nejcennější pro lidský přežití a to je důvěra. Takže vlastně život v pravdě je ochota vidět, že jakoby čelíme nějakým problémům a vlastně s nějakým způsobem odvahy jakoby do těch problémů jít, nevytěsňovat je. A zároveň existuje nějaká karikatura života v pravdě a to je život v pravdě jako kdyby permanentní generování konfliktu jakékoliv povahy, jakoby nesouhlasit za každou cenu a cítit se u toho jako emancipovaný hrdina. A tahle ta karikatura života v pravdě jako kdyby na nás čekala, jako kdyby na druhé straně, na rubu té retoriky o svobodě, jako nesouhlasu. A možná, že je důležitý pochopit, jak přispíváme k rozkladu toho, co nám umožňuje žít a nejenom k pokračování toho, co nás umrtvuje, jestli jsem srozumitelná.
2: Jo, rozumím tomu, no. Ale říkám si, jestli tomu takhle porozumí i mladí lidé, kteří třeba Havla objevují a teďka ho začínají načítat, co v něm najdou. Jestli i tyhle ty myšlenky, které v té tvorbě vidíš ty, jestli to objeví ve všech těch mocích bezmocných, fasanacích, zahradních slavnostech.
1: Já nevím, já mám obecně pocit, že to vlastně není vůbec o tom, kolik je člověku let. Ale možná, že to, co bych vlastně doporučila komukoliv, kdo Havlovy texty neznají a kdo neviděl jeho hry, tak aby se nenechali odradit právě tou celkem z pochopitelných důvodů takovou odpuzující alternativou, že buď je ten Havel jakoby ikona, nebo se jim opovrhuje. No. Protože v jeho práci se dají najít určitý nesmírně inspirativní snahy myslet právě to, v čem ten konkrétní člověk žil a aby dokázal skrze nějaký kritický a tvořivý uvažování vlastně udělat krok, za kterým se on stojí. A aby to nebyla sebeiluze. A myslím si, že tohle je opravdu hrozně důležitý gesto v jakýkoliv době a v jakýmkoliv věku. Nenechat se strhnout v zásadě jakýmkoliv proudem, ale zároveň být ochotný jakoby se přidat ke kolektivu, ale mít zatím nějakou řadu prostě vnitřní reflexe nebo meditace o té situaci, ve které jsem se ocitla. A to, co myslím si, že je druhá věc, která je hrozně zajímavá v jeho textech, tak je, že on je mistrem fakt jazyka a umí dobře ukázat, jak se dá s jazykem manipulovat a jak se třeba jazyk osvobozování a svobody vlastně dá použít pro obhajobu zotročování nějakých lidí, jak se třeba jazyk svobody fakt dá použít jako jazyk nenávisti vůči nějakým lidem. Jak se jazyk právě míru a klidu vlastně používá pro zbavení se odpovědnosti za něco, za co odpovídáme reálně. Nebo jak se jazyk nezávislosti, jak je vlastně neuvěřitelně konformní. Jo? A vlastně tohle rozklíčování těchto zvratů jazykových a toho nenechat se jakoby zmanipulovat jazykem samotným, tak to on tam hrozně, na mnoha místech hrozně dobře ukazuje.
2: Ty používáš slovo použít, on dokonce řekl, že ho zajímá, jak se dá jazyk zneužít. Mluvil o tom tak v dálkovém výslechu v rozhovoru s novinářem Karlem Hvíždělou v rozhovoru, který proběhl tehdy za komunismu ještě přes železnou oponu. Možná právě to přemýšlení o jazyku, vůbec to jeho ptidepe, ta vyprázdněnost jazyková, kterou mnozí i leckdy používají, možná i v politice, tak to je takový odkaz, o kterém možná bychom i měli přemýšlet, když uvažujeme nad tím, co tady po sobě Václav Havel zanechal, nebo ne?
3: Vždycky mě jako nějak zvláštně bavilo psát takový repliky, proslovy, vyjádření, které...
1: Určitě jo, já mám hrozně ráda spoustu jeho myšlenek.
3: Žijeme ve světě fráze, ve světě, kde mnohdy důležitější je slovo, kterým nějaký čin označíme, než ten čin sám.
1: Myslím si, že je třeba v jednom textu Evropa jako úkol znovu ukazuje, že Evropa není něco, co můžeme jako hotové bránit, ale že je to nějaký region, ve kterým jsme ochotni zaujímat postoj ke světu, který právě sám sebe transformuje, že demokracie je něco, co je pořád před námi, ne něco, co obraňujeme vlastně proti okolnímu světu a tahle ta ochota jakoby k otevřenosti do budoucna, která znamená jak typ možná rizika, tak ale i vlastně svobody je pro něj typická na mnoha úrovních, v umění, právě v občanském životě, ale i třeba v mezilidských vztazích. A taky mně se třeba hrozně líbí, on má takovou jednu větu, která mě připomíná hrozně film od Monty Pythonu a říká zároveň, že je to jedno jeho jako krédo a to je prohlášení Fistuly z jeho hry Pokoušení, kdy ten Fistula říká, konkrétní rady nedávám a za nikoho nic nezařizuji, na nejvýš občas stimuluji. A myslím si, že jakoby Havel právě nechtěl nikdy, aby byl skameněn a oslavován, takže budeme po něm opakovat nějaký právě slogany nebo fráze, ale že se necháme stimulovat. No. A v těch Monty Pythonech ten hlavní hrdina řve na ten dav, jako buďte, myslete sami za sebe a ten dav volá, mysleme sami za sebe. A to je právě ten způsob, jak se zbavit vlastně stimulující osobnosti a znovu spadnout do té pasti nesvobody.
2: Já mám rád z audience si přece inteligent, pane Vaněk, a podobně. Já myslím, že to hodně mluví o té době, ve které Havel prostě žil a kterou popisoval.
4: Jsi přece inteligent, ne? Máš přece politický vřelec, ne?
2: Tak se tak trochu bojím, jestli některé právě ty jeho myšlenky nejsou tím svázané do jisté míry a jestli přežijí.
4: Kdo jiný má vědět, co vlastně chtějí vědět než ty?
2: Jestli až jednou už číst knihy třeba nebudeme a už nikdo nebude žít, kdo by si ho přímo pamatoval, jestli mu nehrozí zapomenutí v nějakém ohledu. Toho se nebojíš?
1: Jemu právě hrozí spíš, že bude jakoby zmrazen do té ikony a tím pádem, že na něj zapomeneme nějakým jeho přesvícením, že vlastně nevlezeme do toho jeho světa, ve kterým kromě toho, že byl inspirativní, tak taky dělal objektivní chyby, zraňoval druhý lidi, někdy byl povrchní, prostě politicky byl příliš oddaný jedné interpretaci, ale toho prostě jakoby nedevaluje, že byl mnohem složitější, nedevaluje to jeho hluboký a pronikavý analýzy jeho vlastní doby. A zároveň to, že on nějakým způsobem je součástí historické paměti České republiky, tak nemůžeme jen tak zapomenout, protože on překračoval sám sebe a tudíž i svoji dobu a tím pádem vytváří něco jako společenskou identitu, jestli něco takového existuje, českou. A tím pádem má vlastně interpretace jeho myšlení vliv nejenom na současnost, ale především na budoucnost. To je možná hrozně abstraktně řečený. Ale pokud si prostě například budeme o sobě říkat, že jsme slabí, že jsme prohráli, nebo si budeme říkat, že jsme zažili nějakou dočasnou fázi poroby a dokázali jsme ji překonat i díky nejenom Václavu Havlovi, ale právě spoustě lidem, kterým hrozí to zneviditelnění víc než jemu, tak naše jako budoucnost bude vypadat jinak. Že právě díky spoustě jakoby Čechů a Češek jsme dokázali obnovit demokracii v České republice. Demokracii, která je složitá, která má strašně moc chyb, ale furt je jakoby tisíckrát lepší vidět před náma lepší demokracii, než vidět před náma novou formu totality nebo brutální nadvlády oligarchů nebo jiný zemí.
2: Tak, udržme si naději a bojujme za ně, on by byl rád. Moc díky, že jsi vzpomínala a že jsi k tomu přidala pár svých velmi zajímavých myšlenek inspirativních.
1: Díky taky moc za pozvání a všechny zdravím.
2: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska filozofka Alice Koubová, kterou můžete slyšet o Havlovi mluvit mimo jiné i v rámci, a ona to zmínila, v rámci jejího projektu podcastu pořadu Promyslet Havla, který vychází na Vltavě. Mluvili jsme spolu o Havlově výročí, o jeho knihách, o jeho myšlenkách a o jeho odkazu. A mimochodem zmínili jsme se taky o dálkovém výslechu. Český rozhlas Plus teď vydal rekonstrukci této knihy, rozdělenou do několika dílů. Je to skutečně moc zajímavý poslech a rozhodně ho doporučuji. Nový týden před námi, spousta témat k probrání. To další, to už chystáme a vy ho uslyšíte ve Vinohradské 12 už za pár hodin. Jsme v apkách, jsme na Radiožurnálu na Plusu, jsme na webu i rozhlas.cz, to samozřejmě dobře víte. Buďte tam všude s námi. Naslyšenou zítra.
5: Radiokniha.
6: Svatého Františka z Assisi, jeho život a dobu popsal v uznávané historické biografii prominentní italský historik Franco Cardini. Svět se přitom nevykresluje jako idealizovanou barvotiskovou postavu. Naopak se snaží o realistický pohled na Františka jako člověka. Zasadil tak svědcův život do reálného kontextu hospodářských, politických a náboženských poměrů ve středověké Itálii. Ústředním motivem knihy je pak otázka Františkova spolubratra Matea, proč právě ty, proč celý svět běží za tebou.
5: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
7: Jakob Gurghard se narodil v roce 1818 v Bazileji do rodiny protestantského pastora. Ačkoliv po 3 roky studoval teologii, rozhodl se dál nejít ve šlépějích ani svého otce, ani dědečka. Před církevní dráhou upřednostnil dějiny umění. Tehdy nově založený obor odešel studovat do Berlína.
8: Burkhardt položil základy moderních kulturních dějin a sám se stal jedním z největších kunsthistoriků, jehož vliv a revoluční přístupy poznamenávaly tento obor po většinu 20. století.
7: Po studiích v Berlíně a Bonu se vrátil do rodného Švýcarska, kde přednášel historii na univerzitách v Bazileji a v Curychu. V Bazileji ho také vyhledal mladý Friedrich Nietzsche. Po řadu let spolu udržovali přátelské styky a rozsáhlou korespondenci.
8: Roku 1850 vydal svou druhou knihu Cicerón, jak si užít uměleckých děl v Itálii. Dnes bychom ji mohli označit za bestseller. Po jejím vydání se stala Itálie hlavním cílem kultivovaných turistů.
7: Z vědeckého hlediska je však jeho stěžejním dílem monografie Renesanční kultura v Itálii, která mimochodem nedávno opět vyšla v českém překladu. Burkhardt dokázal celou renesanční epochu uchopit jako celek. Neupřednostňoval její politický, ekonomický ani kulturní rozměr.
8: Detailně popsal nejen politické klima doby, ale i každodenní život. Za zdroje mu sloužily nejen archivní materiály, ale i běžně dostupné kroniky. Revoluční byl jeho přístup a nové otázky, které v díle kladl.
7: Burkhardt upozornil na řadu kontrastů mezi středověkem a renesancí. Přesto renesanci nějak oproti předchozímu období nevyzdvihoval. Jeho vnímání dějin nedávalo prostor myšlence obecného pokroku či vynášení jedné epochy nad druhou.
8: Na sklonku života se začal intenzivně zabývat dějinami antického Řecka. V poslední vůli požádal svého synovce, aby spálil jeho rozsáhlou rukopisnou pozůstalost. Naštěstí se tak nestalo a po Burkhardtově smrti vyšla ještě řada jeho knih, mezi nimi i čtyřsvazkové řecké kulturní dějiny.
5: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Vláda připravuje lepší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. Německé námořnictvo bude mít na pobřeží Severního moře novou základnu. Jan Kivěch obsadil na plochodrážním Tomíčkově memoriálu druhé místo. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Objekty kritické infrastruktury mají být lépe chráněny před neznámými drony. Bezpilotní letadla by mohli policisté a vojáci střežící například vojenské objekty, ropovody, energetickou infrastrukturu a další důležité objekty sami likvidovat od poloviny příštího roku. Počítá s tím novela zákona, kterou má v říjnu projednat vláda. Návrh už prošel připomínkovým řízením, jak říká ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
10: Předpokládám, že saský rozum tam zůstal, tam bylo prostý zadání udělat to tak, ať se může efektivněji zasahovat vůči dronu, který narušuje prostor kritické infrastruktury.
9: Německé námořnictvo získá nový přístav v Severním moři. Rozhodnutí padlo na město Emden ve východním Frýsku. Oznámil to ministr obrany Boris Pistorius. Na pobřeží očekávají miliardové investice a výhledově také asi 2000 stálých služebních míst.
11: Díky novému přístavu bude Německo podle ministra Pistoria méně předvídatelné v případě vážného konfliktu a taky bude mít větší operativní možnosti. V užším výběru bylo i město Bremerhaven, ale podle severoněmeckého rozhlasu Emden dostal přednost i proto, že leží západněji a tím pádem těsně mimo dosah ruských raket středního doletu. V přístavu by měly od příští dekády kotvit fregaty, minolovky i tažné lodě. Ministr Pistorius dodal, že německé námořnictvo je teď nejmenší za svou historii, ale přitom má nejvíc úkolů. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
9: V polské Poznani odhalili putovní výstavu fotografií Václava Havla. Jejich autorem je fotograf Ondřej Němec. Výstava je součástí Českých dnů v Poznani.
12: Soubor vystavených fotografií zachycuje Václava Havla v letech 1976 až 2011. Snímky ho neukazují jenom jako disidenta, umělce, politika a státníka, ale také jako člověka v kruhu rodiny, přátel a spolupracovníků. Fotografie jsou vystavené v hlavní hale budovy Collegium Maius Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani a ke shlédnutí budou do 14. října, kdy uzavření výstavy doprovodí společné čtení fragmentů Havlových děl. Z Polska Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
9: Plochodrážní závodník Jan Kvěch obsadil den po triumfu na Zlaté přilbě druhé místo na memoriálu Luboše Tomíčka. V Praze na stadionu Markéta zvítězil Lotyše Lebeděvs. Český závodník má za sebou několik náročných dnů a pro Radiožurnál Sport mluvil o tom, že význam nedělní výhry v Pardubicích mu ještě nedochází.
13: Myslím si, že mi to dorazí úterý, středa se vrátím z Anglie. Čtvrtek, v pátek, až trošku opadnou emoce, zregeneruju a budu se cítit líp, tak to možná dojde. Teďka to ani nedochází tím, jak říkám, jak jsem vyčerpaný, tak jsem si noc neužil. Dnešek jsem si užil určitě na stadionu, na dráze, tím, že zase nějaký adrenalin, emoce byly.
9: Třetí místo obsadil na memoriálu Luboše Tomíčka Američan Luke Becker.
14: Nehody na D1 za Holubicemi a také u Mirošovic. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna pozor na nehodu za odbočkou na Slavkov. Na kilometru 209,5 havarovalo nákladní auto a autobus. Na místě už je policie, je to s opatrností průjezdné bez zdržení. Na D1 z Brna do Prahy stala velmi podobná nehoda u nájezdu od Benešova. Na 21. kilometru kolize nákladního auta s autobusem. Jsou v odstavném pruhu hned za exitem, i tam s opatrností projedete. Na silnici 35 z Liberce do Turnova pozor na nehodu za Paceřicemi. Převrátilo se tam nákladní auto do příkopu. Na místě zasahují záchranáři. Je zablokovaný pravý pruh, dá se s opatrností projet. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště vás zpomalí omezení u sjezdu na Barrandov. A kvůli údržbě mostu je na 16. kilometru uzavřený pravý pruh. A v Praze je dnes v noci kvůli údržbě uzavřený letenský tunel. Práce tam mají skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za hodinu.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Noc jasná nebo skoro jasná, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 9 až 4 stupně, v údolích místy kolem 2 a přízemní mrazíky. Přes den pak má být jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude na jihozápadě oblačnost přibývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy.
5: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
15: Radio News in English.
16: The Czech Senate has unveiled a memorial plaque to former president Václav Havel on what would have been his 90th birthday. Senate President Miloš Vystrčil from the Civic Democratic Party and Dagmar Havlová attended the ceremony in Prague's Wallensteins Garden. A Czech man jailed in Russia after staging a protest on Moscow's Red Square has been released and has left the country. The Czech Foreign Ministry said on Monday, a Moscow court sentenced the man to 13 days in prison in September after he protested near Lenin's mausoleum. Former Czech MP Petr Wolf from the SOSDEM party has received an additional one-year prison sentence for fleeing to Paraguay to avoid serving a six-year term for subsidy fraud. Czech authorities have taken part in a major international police operation targeting illegal drugs, including substances used in e-cigarettes. The Interpol coordinated operation involved 17 countries and resulted in the seizure of 650 tons of drugs and pharmaceuticals worth more than $1.1 billion.
15: Weather.
16: Clear or mostly clear skies are expected. Daytime highs will range between 18 and 23 degrees Celsius. Among those paying tribute to Václav Havel on what would have been his 90th birthday has been former US President Bill Clinton, who in an interview for Czech radio shared memories of his political ally and longtime friend. Ian Willoughby has more.
17: Bill Clinton playing a saxophone he just received from Václav Havel at a Prague jazz club in 1994. The two presidents, who enjoyed very cordial relations, met numerous times. In an interview with Czech radio for the 90th anniversary of Havel's birth, Clinton recalled their first encounter in 1991, 2 years before he took office. By then, Clinton says Havel's prison letters had already made a strong impression on him.
18: First, I thought his writings had faithfully represented who he was. He seemed real. Second, we were meeting through our mutual friend Madeleine Albright, and he was very relaxed, and we had a good time. And my third reaction was, I want to stay in touch with this guy. I can learn a lot from him just watching him. And he had a funny way of always knowing what to say and when to say it.
17: The 42nd U.S. president interacted with the most powerful people in the world during his 8 years in office. But he says Czechia's dissident playwright turned head of state was among the international leaders he felt closest to.
18: I don't know that I enjoyed being with anybody in politics any more than him. He and I were friends. I got very close to Helmut Kohl, which was interesting because our politics were somewhat, our political bases were different a little bit. And I was really close to Mandela. But they were all people who believed in freedom and who did not think they should stay for life. They thought they should do their time, render their service, and go on with their lives. And we need to get that back.
17: Mr. Clinton, who's now 80, recalls Václav Havel as somebody who was always ready to dust himself off after political setbacks.
18: I think on his 90th birthday, people should remember about Havel that he never claimed to have all the answers, but he knew how things should be done. And he was never discouraged when people made decisions he didn't agree with. He just kept plugging.
17: Bill Clinton also says the Czech democracy leader, who died in 2011, had a steadfast outlook that has stayed with him over the decades.
18: My strongest memory of him always will revolve around our private conversations, because he would say to me over and over again, we have to trust freedom, we have to trust democracy. People will often make decisions we disagree with. Things will go backwards as well as forwards. But he said, if people are free, truly free, in a system which favors both majority rule and minority rights, and which preserves individual liberties, things will work out in the end. We have to believe that. He believed that, and so do I.
16: Ian Willoughby reporting. And that's all from us for now. But you'll find more news and stories about Czechia at radio.cz.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: U pořadu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. V dnešním speciálním vydání si připomeneme osobnost Václava Havla, který se narodil přesně před 90 lety. Svůj pohled na jeho osobnost i odkaz nabídne Pavel Kosatík, spisovatel a scenárista. Buďte vítán, dobrý den.
19: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: Zeptám se vás zejména na to, jak první polistopadový prezident proměnil tento úřad, nakolik jsou jeho myšlenky aktuální i dnes, jak zpřístupnit Havlovo dílo široké veřejnosti a zda v Česku zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí. Přeji nerušený poslech.
5: Jak to vidí?
9: Co se vám vybaví, když se řekne Václav Havel?
19: Asi ta pozitivita, že to byl fajn člověk. Já jsem na něm měl nejradši to, že kromě té veřejné funkce a té politiky, na něm bylo vidět to, že ho sakra zajímalo, jestli ten daný den zrovna prožil nebo prožívá slušně. V tomhle se podobal Masaryk, mimochodem, ten to měl taky. Ten tomu říkal praktická etika a ten Václav Havel v jakýmsi smyslu v téhle dílčí věci, jako kdyby mu z oka vypadl.
9: Vzpomínáte na Václava Havla spíše jako na státníka nebo jako na dramatika?
19: Jako na komplexního člověka, který je naučen vlastně už z rodiny přemýšlet o společnosti, brát to jako svou povinnost, jako součást své občanské odpovědnosti i v dobách, která je třeba šílená, jako byla ta komunistická a tváří se, jako že o to vůbec nestojí, no tak mu to nedá, stejně se tím zabývá, no a dotáhne to docela daleko tím způsobem.
9: Chybí vám osobně Václav Havel?
19: Chybí, i když já tu větu Havel chybí, nemám rád a jako respektuju, že úctyhodní lidé často říkají, ale co se tím vlastně dovídáme, kromě té banality, že zemřel. Často jako kdyby lidi tím naznačovali, že si nevědí rady nebo že nedokážou tím způsobem, jakým on se angažoval, se sami angažovat a to mě přijde líto. Já si myslím, že ten prostor nám vytyčil velice zřetelně.
9: A co nám tedy odkázala? Co z toho odkazu Václava Havla je i, vlastně bude to 15 let, co zemřel v prosinci?
19: Asi hlavně to, že o tu demokracii nebo o snesitelnou společnost nebo o hezký život, pozitivní, který domnívám se většina lidí chce žít, tak se jakýmsi způsobem zápasí každý den. Když se jeden den vyhraje, neznamená to, že druhý den se na to vykašleme, poněvadž každý den se začíná ten život znova.
9: Které myšlenky Václava Havla podle vás přetrvaly dodnes? Myslím si, že Nejspíš většina lidí, hlavně ti, kteří se narodili před listopadem 1989, si pamatují minimálně dva bonmoty nebo moto. Uh-huh. Pravda, láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, nebo naše země nevzkvétá.
19: No vidíte, já myslím, že ani jednomu z nich on nepřikládal, kdo ví, jaký význam. Ta pravda a láska, to byl takový appendix jednoho jeho projevu, tuším na Václaváku, že během revoluce. Projevy musíte zakončit volací větou, jinak lidi mají pocit, že nebyla tečka. Takže on tam vymyslel toto, ale no, má složitější myšlenky.
9: Vy jste mimochodem, že vám do toho vstupuji, pane Kosatíku, autorem mimo jiné knihy Stokrát Václav Havel. No, ostatně tak... ta knížka je tady s námi ve studiu.
19: Já jsem si přinesl takový talismánek. No tak tam je, dejme tomu, 100 vět, který mě zaujaly, ale oni si má mnohem víc. A víte, s tou pravdou a láskou, my jsme teďka nedávno točili nějaký pořad paní spisovatelkou Erou Krysovou a ona to tam tak z mého pohledu velmi smutně řekla, že ten Havel to tehdy řekl jako samozřejmost. A ona to byla samozřejmě. Nikdo nad tím nepřemýšlel, co on tím myslí, neproblematizoval to. Naopak ta věta vyvolala velmi souhlasný aplaus. No a ta paní Krysová říká, no a mě by teď zajímalo, jestli dnešní lidi pořád a tu pravdu a lásku stojí. A vlastně v té myšlence byla zároveň obsažená odpověď. No, zdá se, že mnozí ne, jako kdyby se domnívali, že negací tady toho jde taky něco zajímavého, hezkého zažít, ale mě teda nenapadá, co, když nepravdou a neláskou se budeme tím životem probíjet, no tak čeho dosáhneme. Ale vy jste se ptala na ty podstatné myšlenky, no on má úžasnou esejistiku, to z těch 70. let jako je moc bezmocných a tak, to podle mě fakt nestárne, ale i z těch 80. a něco i z pozdějších prezidentských projevů, ta jeho myšlenka života v pravdě, za kterou ho někteří napadali a připisovali mu jako až jako elitářské postoje, že teda se vytahuje na ostatní lidi, některý, který podle něj za toho komunismu v té pravdě nežijou, když to on ano, ale on to myslel podle mě jinak, on tím myslel právě tu osobní vnitřní jakousi sebekontrolu, to je, jestli člověk hlídá, jestli v té pravdě tím slušným způsobem o jisté morální imperativy se opírající, jestli tím opravdu žije. A to je potřeba si hlídat. Když na to člověk pozapomene, tak často ujede sám sobě a pak se nestačí divit.
9: Proměnil Václav Havel českou společnost, politiku, v čem nás nejvíce ovlivnil?
19: Představte si, že on by nebyl, že by přesto nějak proběhla listopadová revoluce, tak prezidentem by se patrně stal Alexandr Dubček, protože to byl druhý takový jako člověk s nesmírným kreditem nejenom na Slovensku. No a zažili bychom patrně cosi jako pokračování 68. roku, tam, kde se kdysi přestalo víceméně, protože on to takhle nějak měl v plánu. A žili bychom úplně jiné dějiny i ve vztahu k Rusku, ve vztahu ke komunismu. Celý by to bylo postaveno úplně jinak. Takže...
9: A myslíte, pane Kosatíku, že by vůbec to bylo možné vzhledem k tomu, co se tehdy na podzim 1989 dělo v Evropě? Co se týče teda vašeho pohledu na Alexandra Dubčeka.
19: No, tak vyloučit se to nedá, no, jako ty cesty byly různý, jako různě radikálně se jednotlivé postkomunistické společnosti vyrovnávaly s tím komunismem a díky Václavu Havlovi, člověku, který se s tím zapletl opravdu minimálně nebo vůbec, tak jsme tomu v začátku mohli dát docela vysokou rychlost. Víte, a když o něm přemýšlím, tak já si říkám, že on vlastně měl štěstí na ten začátku nešťastný třídní původ. On ročník 36, takže už jako děcko vlastně vrostl do toho komunismu. Tatínkovi sebrali ten jeho majetek, tu Lucernu, ty podniky a firmy, který vybudoval, a syn byl najednou outsiderem. Ale on si přesto z té rodiny v sobě odnesl všechny ty peroutky a Václavy Černý a Karly Čapky, že je měl prostě v sebe integrovaný. Takže on, někdo by mohl ironicky říct, že byl takový starý mladý, ale ono to vlastně znamenalo, že on si sobě odnesl ten zážitek kontinuální, demokraticky se rozvíjící společnosti, který tady až do Mnichova byl normální. A on přesto, že žil později, tak on si to osvojil a nesl to těmi 50. lety. Vemte si to, že mu je 15 let a on se stejně starými kamarády v roce 51, kdy zatknul Slánskýho, kdy a za rok ho pak popraví, Milada Horáková je mrtvá, kriminály jsou plný lidí a oni si založili literární společenství 36. a začnou psát básně, články, eseje, jako kdyby se psal rok 31, prostě jedou to a tehdy ještě není pojem underground ani paralelní polis. Ale oni si vytvoří prostě normální prostor pro sebe a prosadí se. A nikoho z nich navíc nezavřeli. A všichni z nich, Josef Topol, Věra Linhartová, Vilo Fischerová a tak dále, všichni udělali nekomunistické, velmi dobré, já to slovo nemám rád, ale řeknu kariéry.
9: A přenesl tedy část své osobnosti, toho svého nastavení Václav Havel po revoluci 1989 něco ze sebe vlastně zůstalo tady s námi, ale, s jeho osobností?
19: Ale já jsem si jistý, co může myslitel udělat? On vás nemůže donutit, on to může nabídnout, ty své hodnoty, no a pak je na té společnosti, jestli teda je to vtahuje, anebo jestli na to třeba někdo kašle taky. Tak on nabídl, jak už jsem to zmínil, třeba to, že občan demokratické společnosti, že to není jenom tak, že to není jenom samozřejmost, že to je téma neustále osobní sebevýstavby a že se na tom prostě musí pracovat.
9: A pracujeme na tom? Co
19: jak
9: z toho
19: kdo?
9: Zůstalo?
19: No tak všichni ne. Podívejte, zase ono pro spoustu těch lidí, kteří se pro něj, nebo ne spoustu, ale mnozí, kdo se pro něho nadchli, tak třeba zjistili, že je to těžký. A ono je to těžký, samozřejmě, že je to těžký. To on ten život neměl lehký, on i tím, jak to žil, tak znázorňoval, že to není jen tak, ale to je celý ten vtip, to prostě nevzdat. No. A teďka pro každého to není to nevzdat. Jako pro některý lidi je pohodlnější se na to vykvajznout a osočit Václava Havla, teď nevím, z čeho všeho ti lidi osočujou, no ale já zatím velice často cítím takovej ten boj s tím vnitřním nepřítelem. Jo? To, co má člověk správně řešit sám se sebou, s tím, že je línej, nebo že nedůslednej, nebo že se nechová tak, jak si doba žádá, no tak to je těžký si přiznat a je to nepříjemný a tak, no takže to hodíme na toho, no kde se to hodí hodit, no na Václava Havla. A on navíc jakoby k tomu sváděl i tím, že jako spisovatel on se nemohl opevnit sám sobě, tak jak to politici běžně dělají, protože by tím ztratil cit, který jako dramatik spisovatel byl zvyklý mít a věděl, že bez toho by ho nebavil život. No takže on je, může se, on kromě toho, že je tvrdý a hodně vydrží a dokáže, tak je v tomto přes tu svou citlivost jakýmsi způsobem křehkej, nebo tak může působit, takže si k němu lidi dovolí něco, co by si k Václavu Klausovi třeba životě nedovolili, protože tam ten člověk je obklopen tím silným egem a toho jakýmsi způsobem v úzovkách chrání. No. A teď jde o to, co je lepší, jestli nemít tu hroší kůži, anebo nechat se chránit tím, že se uzavřu v jakémsi pomyslném betonovém sarkofágu svého ega.
9: Na osobnost i odkaz Václava Havla se dnes díváme optikou spisovatele a publicisty Pavla Kosatíka.
5: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
9: Pro Český rozhlas Plus jste, pane Kosatík, připravil sérii, která přibližuje vznik knihy Dálkový výslech. Audiosérie Rekonstrukce dálkového výslechu je součástí projektu Slyšet Havla. Vy jste mluvil přímo s novinářem Karlem Hvíždělou, který Václavu Havlovi před 40 lety kladl otázky z tehdy západoněmeckého Bonu. Mluvil jste také se spisovatelkou, už jsme ji zmínili, Edou Kryseovou, editory Havlových textů Anou Freimanovou, Janem Šulcem, s historikem Vilémem Prečanem. Dálkový výslech je označován za nejotevřenější zpověď Václava Havla. Tak co jste se vy nového dozvěděl?
19: No, my jsme měli možnost díky péči dnes už teda vlastně, nebo momentálně neexistující knihovně Václava Havla, jejího archiváře Martina Vidláka seznámit se s tou původní nahrávkou, protože ta kniha vznikla ve formě magnetofonové nahrávky, kterou Václav Havel pořídil tady přes železnou oponu, nešlo normálně komunikovat. A ono se to liší od toho definitivního textu, ne, že by tam byly nějaké jiné pravdy, než jsou obsaženy v té knize, ale je tam ještě mnohem otevřenější, ještě mnohem, bych řekl, konkrétnější v řadě věcí. Ten člověk si tam připouští pochyby, který pak třeba do té knížky neměl důvod dát. Je to jakási možnost ho poznat ještě jako líp, nebo jinak, nebo z jiné stránky. A ten vznik té knihy ho zastihl totiž ve velice zajímavé životní situaci. On měl za sebou ten dlouhý kriminál, ty 4,5 roku a vlastně přestupoval z takového toho disidentského, nebo v jeho případě už téměř post disidentského světa, do něčeho, co nevěděl, čím bude. Bylo to v době, kdy už bylo jasný, že dostane cenu Erasma Rotterdamského, to znamená už definitivně teda evropským činitelem a je neustále všemi i tím Karlem Hvíždělou dotazován na politická témata, čili i když on říkal, že chce být tím spisovatelem pořád a nechce do té politiky, poněvadž politika znamená poměrně, řekl bych, úzce reglementovaný způsob myšlení, jako má svá striktní pravidla, která jsou užší než ta spisovatelská, tak on tady toto všechno všecko musel nějak zpracovat, cítil, že nastupuje do nové etapy, nemohl tušit, že bude prezidentská samozřejmě, ale věděl, že co si děje. No a protože byl mužem reflexe, tak toto je tam zachyceno v přímém přenosu a tím je to strašně cenný, poněvadž toho ne každý je schopen. No.
20: Jaký byl jeho vnitřní svět?
19: No tak řekl bych složitýmu, opravdu domnívám se, hodně záleželo na mnoha věcech, které osobně se ho ani nemuseli týkat. On fakt přemýšlel z hlediska celé společnosti. V tom smyslu byl státníkem, nejenom politikem. Politik hlásá nějaký svůj dílčí zájem. Ten Václav Havel se snažil integrovat a třeba i jako prezident, kromě komunistů, které eliminoval, představitel komunistické strany byl poprvé v Lánech, byl to Grebeníček až za Václava Klause. Jako Václav Havel nekomunikoval jako s komunisty, jako prezident. Ale jinak celou společnost se snažil integrovat a to je strašně důležitý, aby nahoře byl minimálně jeden člověk a ideálně teda hlava státu, který vám neukazuje pořád nějaký nepřátelé. To Václava Havla mělo a má dodnes nerada spousta lidí. On, kdyby chtěl, tak to může tematizovat od rána do večera, ale...
20: A proč to mu tak je?
19: No tak je, já jsem se to snažil naznačit. Jeden z důvodů je ten, že je snazší někoho z ničeho osočit, než řešit nějaký problém. Mně třeba by nevadilo vám tady vyjmenovávat, kdo všecko mi pošlapal vám kuří oka, protože proč bych vás s tím obtěžoval? Já chci váš život taky zlepšit, aspoň v té míře, která je mě daná. Co jiného bych měl v životě dělat? No, on to takhle měl prostě postavený, že jsme na světě proto, abychom si neškodili. No, to je zvláštní, že v tom poněkud sobeckém světě současném je to jakoby cosi exotického nebo mimořádného a přitom to není ani až altruismus. Altruismus to už je taková jako hodně silná věc. On to bral jako samozřejmost. Vemte si to, jak často on třeba mluvil o lidských právech v končinách světa, který tehdy, třeba na začátku těch 90., o kterých jsme věděli úplný houby. Prostě, když poprvé řekl slovo Dalaj Lama, to bylo hnedka na začátku, tak myslím, že spousta lidí ani nevěděla, že nějaký existuje a že je v Tibetu nějaký problém, to se taky za komunistů moc teda lidi nedozvídali. No, nebo že v Barmě je tehdy významná, později se trochu zkazila, disidentka Suti, no tak to tematizoval taky ona. A další prostě, no a tím on říká, sice to může vypadat jako, že to, co je na opačném konci země koule, se tě netýká, ale ono se tě to týká, protože se to děje v době, kdy ty žiješ a když to budeš ignorovat, tak zhoršuješ svět.
20: Nyní jedna ryze hypotetická otázka, pane Kosatíku. Jak by podle vás se svými názory, postoji, osobnostním nastavením obstál Václav Havel v současné době? Jak by se cítil?
19: Naznačujete tím, že tato doba je nějak extrémně těžká.
20: Já nevím, je jiná.
19: No jiná, no samozřejmě. No tak, no tak angažoval by se jako vždycky, to neexistovalo, aby to dělal jinak a snažil by se najít takovej bod, ze kterého by mohl přicházet k činům, což je taky teda další vlastnost toho myšlení, to je muž slov, vyprodukoval velké množství textů, takže by si člověk mohl myslet, že to taky zároveň bylo jeho max. Ale to bylo jenom předehra k tomu. On potřeboval vždycky vymyslet, zaprvé tu realitu komplexně pojmenovat, aby se v tom sám zorientoval a toto všechno dělat proto, aby mohl jednat k eventuální nápravě nebo změně, nebo prostě k tomu, co považoval za lepší stav, než je ten současný.
20: Prozradíte nám, pane Kusatík, o čem jste si vy s Václavem Havlem nejčastěji povídal?
19: No já si myslím, že mě nemohl mít moc rád, protože já jsem ho pořád něčím otravoval. Já jsem často psal i o něm a mu to sice teda nevadilo, nebo do některých těch knih napsal hezký předmluvy, ale tak taky něco ho nebavilo. Já tady
20: co
19: piju,
20: ho nebavilo?
19: No tady jsem pil chvalospiv a teď ho trochu zhodím. Já jsem napsal kdysi knížku o jeho první ženě Olze Havlové. A když to vyšlo, tak on už byl ženatý po druhý a byl asi velice zamilovaný. No a já, což je normální, jsem mu tu knížku poslal, nevím, jestli k autorizaci, ale aby prostě věděl, že to vzniklo. On to teda věděl celou dobu, ale aby si to mohl přečíst. No a on mi napsal, že to číst nebude, že už žije jinak. A to mě teda zase trošku fascinovalo. Navíc tehdejší hradní tajemník chtěl, abych ten jeho dopis dal do té knihy. Já jsem říkal, on to nebude dobře vypadat. Ale oni na tom trvali, takže v prvním vydání to bylo, v dalších už jsem to tam nedával. No, čili on měl Ale to je jiná rovina, to je rovina soukromých vztahů nebo styků. Tam on byl zvláštní třeba i v tom, že když poměrně záhy odešel na ten hrad, že jo, hned teda byl zvolen 29. prosince 89, no a vlastně on velice rychle i se svitou těch svých poradců vlastně opustil to Občanské fórum a mnoho činitelů Občanského fóra vzpomínalo, že vlastně, že on se od nich oddělil a že oni naopak potřebovali být jako v kontaktu s ním, protože ta revoluce pořád vlastně začínala, všechno se to rozbíhalo. No takže v tomhle zase byl, no tak asi neřeknu nic překvapivého, že stejně jako já, nebo téměř kdokoliv, tak i on měl chyby, že?
20: Říká Pavel Kosatík, spisovatel a také publicista, který se zamýšlel nad osobností a odkazem Václava Havla u příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin. Já vám děkuji za váš čas, za vaše postřehy a přeji vše dobré.
19: Děkuji ještě jednou za pozvání a přeji to též neméně bavíce.
20: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Dnes by mu bylo 90, žádná novinka, víme. Je čas vytáhnout ho z pětního rámce a ukázat jako člověka, politika, myslitele, který dělal riskantní rozhodnutí a mohl se i mýlit. A taky ukázat rozpor mezi živým Havlem a dnešním havlovským pomníkem, což umí jen ten, kdo ho znal osobně hodně zblízka. Michal Koca, vítejte v Osobnosti Plus, dobrý den. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
5: Osobnost Plus.
0: Co je to první, Michale, co vás napadne, když vám řeknu, dejte mi ukázku toho rozdílu mezi Havlem, jaký byl, a Havlem, jak je v tom odkazu, který teď tady všude kolem nás pluje.
21: No tak samozřejmě, jak odchází do minulosti významný státník, ať už si připomeneme třeba jenom Masaryka a Havla, ty komunistický nebudu jmenovat, tak roste určité skupině jeho gloriola a začíná být nekriticky zbožňován. To je také běžné, že jo. Úplně markantní to je u Lenina, který nejsou schopni se zbavit až dodnes, pořád tam trčí v tom mauzoleu, ačko je zavině skoro nejvíc zla na této planetě. Ale to se Havla netýká, to byla pozitivní figura. No nicméně takové to zbožňování toho tatíčka, teď řeknu Masaryka, tatíčka Havla tady je a potom všechny u těch lidí, kteří jsou vůči němu tedy jakoby velmi přátelští ho obdivují, tak potom odpadají ty jeho lidské vlastnosti, o kterých asi budeme mluvit. Ale pak se
0: které vám byly sympatické před potkáním?
21: No naprosto, já ho měl velmi rád, ale znám i ty jeho různé chybičky a tak dále. Ale pak existuje druhá skupina lidí, která ho začne pomlouvat a která ho začne dehonestovat. A to už se dělo Masarykovi, já nevím, jestli ono to tak běžně úplně známé není, ale Masaryk zhruba rok po jeho smrti byl ještě oslavován, to myslím, že Václav Havel déle tedy, jo. Ale pak to začalo zejména s nástupem tedy protektorátu, pak začaly první těžké dehonestace, které šly přes celé období potom i to i normalizace komunismu, střílel do dělníků a tak dále. No. U Václava tohle tak není, tohle dehonestační platforma, že by se jako ostře provinil, ale skloňuje se tam například, ta humanitární válka v bývalé Jugoslávii, jo, a takovéhle věci, a nebo ty amnestie těm vězňům. Hledají se důvody, v čem se jakoby zpronevěřil, i když on byl osobou poměrně mírumilovnou a přívětivou.
0: Jestli můžu ale tady do toho vstoupit, jak ta válka, respektive jeho postoj k bývalé Jugoslávii, tak ta amnestie z počátku 90. let, to jsou přece témata k debatě, nebo ne?
21: No jednoznačně ano, ale k obou těm tématům já jsem už vlastně byl neustále s ním, protože jsem byl jeho externí poradce, další lidi byli s ním, jo, to se nechci nějak vyvýšit, ale já jsem byl určitě jeden z těch nejbližších, takže jsem znal jeho názory. Určitě mi připomeňte potom, že se vrátíme k založení třeba té nešťastné Vyšegradské čtyřky, kterou jsem už tehdy jakoby rozmlouval. A k tomu se vrátíme později. No, amnestie, to byl první krok, který byl kritizovaný už za jeho života. No jo, jenže ta vycházela právě z té Havlovy povahy. Jo. On byl přívětivý k lidem a on měl tak hlubokou nedůvěru k bývalému socialistickému režimu, že říkal, my přece opravdu nedokážeme rozlišit, kde je tam tedy z politických důvodů, komu se jenom přišpendl nějaký kriminální čin. Prostě musíme udělat velkou tlustou čarou, propustit je. Já jako Kocáb bych to udělal tak, jak bych za to byl kritizovaný určitě, ale takhle on to tehdy pojímal, no a části společnosti se to samozřejmě nelíbilo.
0: Ale jen mi řekněte, když, a to je všeobecně známo, měl takovou nedůvěru k té komunistické, socialistické ano. společnosti, proč neudělal tu čáru za komunismem?
21: No a to je téma, na které odpovídám velmi rád, protože to je to, co nám nejvíc vyčítá. Jo? Vy jste to všechno udělali jakoby docela dobře, pak teda až ta privatizace byla špatná. Ale všechno jste udělali dobře, ale to nejdůležitější, to jste neudělali. Vy jste se snad domluvili s těma komunistama, že jo, nějakým způsobem, že je nebudete trestat. No vůbec to tak nebylo. Bylo to tak, že on se stává na konci roku 89 prezidentem, mimochodem prvním prezidentem antikomunistickým ze všech zemí bývalého východního bloku. Jo? A to tady nebudu vyjmenovávat.
0: Kterého zvolili komunisti, ano, já si to pamatuju.
21: I k tomu se můžeme vrátit, kterému zvolili komunisti, ale byl první antikomunista ze všech těch zemí. A už v lednu 90 jsme s Jirkou Křižanem, což byl tehdy jeho nejbližší člověk, já jsem za ním přišel, a říkal jsem, Jirko, to necháme opravdu ty komunisty jen tak, jako že se nic nestalo. To opravdu si nemyslíme, že to byla obdobně zrůdná moc jako nacisti. To si to nemyslíme, to jako tady to bude OK. Němci se s tím vypořádali. Jirka Křižan byl zapřísahaný antikomunista a já taky tedy a řekli jsme si, ano, tak půjdeme za Václavem a budeme mu připomínat, a on byl tehdy Václav ve funkci za 14 dní jenom teprve, jo, to bylo hned skraje. Budeme mu připomínat, že se tato otázka musí řešit. Tak jsme to udělali, vaše svala schůzi do Navikárku, to je ve Zlaté uličce, myslím, asi se nemýlím, nebo tam vedle někde, Navikárku na Pražský hrad. A tam se sešlo celé takové to vedení sametové revoluce. Ona vlastně ještě dobíhala v tu dobu. Jo, už byla za náma, ale dobíhala. A tam Vašek tedy předestřel, protože s náma souhlasil, že by měla být komunistická strana zakázaná a postavená úplně mimo.
0: Tak a kdo ho postavil do lahtě tedy?
21: No, to se mi bude teďko těžko odpovídat, jo, protože jsou to naši přátelé. Já si je pamatuju i jmenovitě všechny. Já jsem na velkých rozpadcích, jestli je mám jmenovat. Prostě vystoupili přátelé, kteří řekli, to bude velmi složité, možná můžu říct Zdeňka Jičínského, ten by se za to asi nestyděl, možná byl jejich mluvčí takový. Václavé, to je složitá věc, to by se muselo hluboce promyslet, to by znamenalo vyhlásit právní diskontinuitu, to by znamenalo, že by přestali platit mezinárodní smlouvy, dokonce i sňatky jmenoval, no to já nevím, jak by to bylo v Německu, že jo.
0: To byla takzvaná manipulace levicovým křídlem.
21: No, přesně tak, jo. A teďko oni to jako přímo proti tomu nevystoupili, ale řekli, musíme teda udělat hloubkové analýzy. A ty se začaly dělat a mezi tím přišel rozpad státu, který to jakoby přehrnul. Každopádně z té vykárky jsme nešli s jednotným názorem, že to udělat. A pak se tam objevoval názor, který mi byl extrémně protivný. Lépe než je úplně vyřadit a udělat z nich hrdiny, protože jejich skupinu obyvatel, které podporujou, a trpitelé, komunisté trpitelé, že jo, tak je lépe je mít parlamentu a tam je kontrolovat. No tak ta kontrola parlamentní nebo vládní kontrola těch nebezpečných živů je už známá z období Třetí říše, kdy prostě Hitlera taky uvedli k moci a řekli, my odkontrolujeme. Budeme, tak to tedy ne.
0: Chtěně kontrolujících prvků je
21: tady. No jasně. A pak se z těch kontrol samozřejmě rozplynul. No a nakonec to dopadlo tak, že vlastně jsme to neudělali, ale všichni naši občané by měli vědět, že ten pokus, úplně závažný pokus tady byl.
0: Ale teď mi jenom řekněte, nebylo to Havlovo chování k tomu levicovému křídlu, nebylo dané primárně tím, že prostě i v období charty a i ve vězení, když byl, tak byl vlastně obklopený levičáky, prostě Dinsbier ve vězení a tak dále. Všechno to na něj působilo zleva.
21: Ano, vlastně to má ta obroda, že to by bývalí komunisté, kteří odešli ze strany po roce 68, ale byli tam předtím, což samozřejmě taky v sobě nese určitý tedy, ale v různých funkcích, někteří z nich byli mladí, takže za ta 50. léta asi pravděpodobně nesli vůbec žádnou odpovědnost. No nicméně v roce 68-69 se s tím rozešli a potom sehráli velice významnou a pozitivní roli v období tedy charty a normalizace.

0: dějepis 50. let. Všiml jste
1: myslíte,
0: si to?
1: Myslíte ty budoucí obrazisty?
0: No, ano.
1: No to je samozřejmě problém. No například už jenom ten fakt zákazu komunistické strany by byl pro tuhle tu skupinu problematický, no, že jo? Jo, čili tady je někde problém, ale velmi citlivý, protože ty lidé byli zasloužilí vlastně odpůrci normalizačního režimu a strašně těžko...
0: Odpůrci režimu, který pomáhali stavět, že jo?
1: No, tak chcete-li to takhle příkře formulovat, tak samozřejmě...
0: Já se ptám, jestli to tak je.
1: No ne, no, tak vy sama víte, že tak je, že jo? Ta otázka je návodná prostě, jo? Ale... No jistě, no ale, ale říkám, tam je velmi důležitý ten faktor toho, že drtivá většina z nich nebyla v tom věku, aby v tom období něco skutečně zavinila. Vezměme si příklad Věnka Šilhána třeba, jo. To, taky by se mohl, byl to komunista, ale on se hrál mimo, to musím doříct, on se hrál mimořádně pozitivní roli na takzvaném Vysočanském sjezdu, který se sešel těsně po okupaci Československa sovětskou armádou a on tam zastával ta neochvějná stanoviska, takže Věnek Šilhán se měl tu šanci se projevit jako vyložený hrdina třeba, jo.
0: Pojďme ještě blíž k Havlovi, ano. A prozraďte nám, co si myslíte, že kdyby dneska Havel slyšel z politických kruhů to, co tam existuje, reálně vulgarity i jako banality, a prostě viděl by tam něco, co je pro něj proces nepokojivé, nebo by nad tím mával rukou?
1: Ne, on by byl zděšen. A na to dám hlavu na špalek. On totiž v závěru jeho života, kdy ty problémy se zdaleka tak nevyhrotily a byly to v podstatě vnitropolitické třenice o různých směrech uvnitř demokratického směřování, tedy už byl zděšený, že se to vymyká, že vše ztraceno, jo. On měl takovéhle pak některé defety, já jsem říkal, Vašku, nečti ty ten internet, fakt to nečti, tam se objevovaly těžce dehonestující jakoby provokační poznámky vůči němu, nečti to, to, co máme za sebou, je světoborné. Je to rozpad bipolárního uspořádání světa. Konec studené války, srovnatelný s pádem říše římské, jak první, tak druhé, jo. A tak to nečti. A už tehdy byl zděšený. A kdyby dneska tohle zažil, tak si říkám, jsem rád, že se toho nedožil.
0: Mimochodem, co by podle vašeho názoru tedy Václav Havel v dané situaci dělal, protože máme, řídí nás politická garnitura, která vzešla ze svobodných voleb, to vůbec nikdo nespochybňuje, ale někteří, asi včetně toho Havla, z toho jsou jakoby brutálně nešťastní a jsou s ním nespokojení. Co vlastně by mohli dělat? Občanská neposlušnost.
1: No, v tomto okamžiku, když to mému oklikou, ještě přes toho Havla, dostal se přesně k vaší otázce, to znamená, v jakém stádiu nebo stavu životních sil vás toto potkává. Kdyby tato situace potkala 50-letého nebo 40-letého Havla, tak nepochybuji o tom, že v sobě mobilizoval síly velice významné a jak tomu čelit. Jo? Kdyby to potkalo 70-letého Havla, tak by asi ustrnul. To znamená, že jak se kdo cítíme i my, pokud máme tu sílu, tak je na každém z nás, abychom se tomu vzpříčili. My máme jednu obrovskou zbraň, kterou jste připomněla. Za to děkuju, protože to je ta občanská neposlušnost. Já jsem to kdysi měl dokonce vystupňované a ta občanská neposlušnost už je na konci toho žebříčku odporu, kdy už prostě odmítáte ten režim, jak se chová, pak už je revoluce. A ta občanská neposlušnost, nejdřív je nespokojenost, ta je vyjádřená, dejme tomu, různými demonstracemi, ale ta neposlušnost znamená ne dost toho. Tak to k tomu, kdybychom se uchýlili, a s tím pak souvisí třeba i generální stávka, jo, tak to je samozřejmě nástroj, na který ty režimy už jako slyší, ale mohou vytáhnout zbraně.
0: Já vím, že na tohle je, co se vás teď zeptám, hrozně jakoby složitá, těžká odpověď. No. Ale pro vás, jo. V momentu, kdy se

0: vám hrubě nelíbí, jak se nějaká skupina politiků třeba chová, a půjdete směrem k občanské neposlušnosti. Jak rozlišíte, že je čas pro občanskou neposlušnost, když si zároveň připustíte, že tyhle politiky vybraly ty demokratické volby? Rozumíte?
1: Ano, já vám naprosto rozumím. Tam je potřeba si připomenout, že to, že je někdo zvolen, neznamená, že dostává do rukou neomezenou diktátorskou moc. Jo. Tak to si to představují ty diktátoři. Tak to si to představuje Putin, Trump a nebudu jmenovat další. Ne, on je zvolen s určitým programem, aby ho plnil a aby sloužil demokracii názoru národu. Ne, aby si přisvojil na základě té volby moc. To znamená představa, že občané mají tu možnost kontrolovat ten systém a ty své zvolené představitele jenom vždycky po těch 5 nebo 6 letech při volbách je naprosto mylná. Občané z ústavy mají právo je korigovat i v průběhu té vlády a to potom teda formou demokracie. A teďko to měřítko, které se, tak jedno měřítko, pokušení nahradit respekt občanům silou. To zažíváme. Pravdu zaměnit za účelovost. To taky zažíváme. A odpovědnost, a to zažíváme zejména teďko z Ruska, odpovědnost vůči mezinárodním zákonům, vůči vládě jako takové a vůči lidskoprávní otázky nahradit normální přímou vojenskou silou. To znamená, že ten Putin se například úplně vykašlal na všechny zásady morálního, mravního, odpovědnostního jednání a prostě se chová jako rozuřený tygr puštěný to. A když tyhle ty známky, už končím, když tyhle známky ucítíte, že se kombinují a kumulují a gradují, tak pak je čas na občanskou neposlušnost.
0: Jasně, já jenom abych tomu dobře rozuměla. Kdy se tady v Česku za nové vládní garnitury měnilo něco silou?
1: No tady zatím ne, ale no zatím ne, zaplať pambu, protože taky si nemyslím, že ještě je čas na občanskou neposlušnost.
0: Ne, ale jak jste řekl, přirozená autorita je nahrazená silou. Jako
1: no třeba.
0: Tak,
1: no.
0: Jasně. Tak jenom jestli už dneska vidíte na té české společnosti, že se děje něco s náznakem jako síly. Můžete říct všechno?
1: Ano, můžu.
0: Můžete říct
1: ne, já vám řeknu konkrétní příklad.
0: No, povídejte.
1: Protože samozřejmě jsou relativní jakoby poměry a pak jsou absolutní poměry. A když se ty absolutní poměry toho, ty koncentrace moci začnou slučovat, tak to nebezpečí není v tom, že každá z těch věcí, dejme tomu, že se dá vydýchat, ale v tom součtu jsou nevydýchatelné. Jo? Tak si vemete, například, když se vláda pokouší, já jsem na to složil dokonce takový borovské, jakoby ve stylu borovské epigram. Parlament drží kasu a vláda k ní má paklíče. Jo. Když se vláda snaží přeorganizovávat zákonně státní rozpočet, například návrhem Schillerové, že budou že ona jí bude jednotlivé kapitoly, asi o tom víte, přeorganizovat uvnitř těch rozpočtů a tím bere tu odpovědnost rozpočtovému výboru parlamentu a samozřejmě parlamentu jako takovému a parlament jako kapr, když jí to schválí, si vypouští rybník, protože ale neuvědomuje si, že běžným zákonem nemůže nahradit ústavní zákon. Ústava říká, že rozpočet je jednoznačně odpovědný
0: parlament.
1: Ale
0: to jí asi někdo zodpovědný, například ústavní soud, může velmi rázně říct. Že?
1: No tak doufám, že jí to řekne. Nebo se pokouší o to, aby mohla čerpat 10% nad rámec státního rozpočtu na takzvané obrané účely. OK, chápeme, že někdy se musí rozhodovat rychle. Ale musí taky dodat, že do 30 dnů nejpozději to musí parlament schválit, jinak prostě ten její krok je nezákonný. Hmm. To taky se nedozvídáme o tom limitu. Jo?
0: No jasně, mimochodem, to je podobné s vyhlášením války v Americe, kdy vlastně, když to potřebuje prezident udělat rychle, tak to udělá, ale zároveň do 30 dnů nebo do 60 musí dostat potom to schválení.
1: Přesně.
0: Ale když ho nedostane, tak se nic nedostane. neděje. No, rozumíte?
1: No, ale to už je pak ale téma na občanskou neposlušnost, jo? Protože to, jakým způsobem Trump překračuje, to už by si žádalo teda
0: jasně,
1: tu neposlušnost.
0: Jasně, ale já jsem vlastně chtěla jenom naznačit, že bohužel tohle není jenom naša nemoc. Takový
1: není, to, no to máte pravdu. Tak. Ale tomu se musí bránit. A to není všechno. Když se vláda rozhodne zrušit informační centra Evropské unie po celé republice, tak co nám tím naznačuje? Už se nezajímejte tolik o Evropskou unii. Máme taky jiné možnosti krytí. Co takhle Kreml třeba, jo? Velmi nebezpečné.
0: Jasně, ale opět tady vůbec se nechci nikoho zastávat. Já jim říkám, na to má vláda právo. Má vláda má právo na to zrušit informační centra Evropské unie.
1: No.
0: A to, že tím něco jakoby říká, to už je, na to už není důkaz. Rozumíte mi?
1: Ano, rozumím, ale já mluvím právě proto mluvím o tom součtu. Každá z těch věcí by se dala takto, jakoby, oni se o to i snaží, tak jakoby vysvětlit, tak vlastně jo, bychom si řekli, ale v tom součtu. A když do toho součtu budete připočítávat dál, Česká televize, Český rozhlas, už nebudou svobodní, budou závisí na našem rozpočtu. Připočítejme k tomu součtu třeba i pád, my jsme ho zarazili, ale ten proklamovaný, nebo já nevím, už téměř pád knihovny Václava Havla, má být na bázi neziskového sektoru. Dáme-li ho prostě pod státní rozpočet, můžeme to utáhnout, jo?
0: No dobře, ale tohle je z hlavy vdovy po Václavu Havlovi, ne?
1: No a to...
0: Není politička.
1: Ano, ale potom tedy, jestliže se Dagmar rozhodla, to dá městské knihovně, a pozor, já si městské knihovně vážím, jo, a přece jenom je, a má výborného ředitele, ale přece jenom je závislá na rozpočtu magistrátu, jo.
0: Jasně.
1: A magistrát je dobře obsazen momentálně, nebo řekněme bezpečně, jo, ale to se může změnit. Už po těchto volbách, jo. A nejenom řeknu, jestli tam budete si hřát na brsou ty Havlovy věci, tak vám to trošku snížíme ten rozpočet a nejenom bude problém. Proto já tvrdím, že ano, městská knihovna je určitě dobře, národní knihovna by byla taky dobře, vůbec s tím nemám problém, naopak tomu fandím, ale místo toho ten maják té demokracie a není jich moc. Je to Člověk v tísni, ještě a pár takových organizací. Ještě máme na Cecharty 77 a tak dále. Tak ten maják demokracie musí stát jednoznačně na občanském základu, či musí být nezisková organizace. Proto Václav Havel zdůraznil občanská společnost.
0: A teď mi řekněte, určitě jste si všiml, nešlo si nevšimnout, že z Václava Havla dnes mnohem víc než doby, kdy byl na Hradě, děláme morální autoritu. Ale nebyla jeho cena právě v tom, že byl plný pochybností, plný rozporů vnitřních, jako sám se sebou se prál věčně.
1: Ano.
0: Dá se zároveň takovýhle člověk pokládat za morální maja? Já se ptám.
1: No, tam je... Tady já odpovím podle sebe a může se objevit někdo, kdo tu odpověď bude rozporovat. Jo? Každý má svoji osobní zkušenost. Jo? Já jsem se naučil u Václava Havla oddělovat jeho osobní život a jeho poselství v oblasti společenské a politické. Co se týče toho jeho společenského politického poselství, včetně té občanské společnosti, tak musím říct, že nemám skoro žádný výhrady. Já to docela znám dobře a tam není nic, čím bych nesouhlasil.
0: A jaké máte výhrady k jeho osobnímu životu?
1: No, ale právě to, co naznačujete, on to byl člověk z masa a kostí. Každý člověk má svoje chyby, jo. Těch chyb, už jsme o něčem mluvili, to byly z té politické oblasti, dejme tomu, těch chyb u Václava Havla bylo zhruba... byla zhruba obdobná porce jako u všech ostatních, jo? Nebo u těch lidí, kteří jsou dobří lidé, ale nevyvarují se. Tak nebudeme tady diskutovat oblast mužsko-ženskou, protože...
0: Je to vůbec se neměla v úmyslu, ale spíš mě zajímal ten Havel hledající, plný rozporu, plný pochybností.
1: Ano, a to je přesně to, co vy jste řekla, a on to vlastně na sebe prozrazoval v průběhu svého života. Teď on nám to přece říkal, že má pochybnosti, že si sám sobě připadá nedostatečný, že sám sobě si připadá i nedostatečný, jakoby... jakoby nestatečný. On byl kombinace zvláštní laskavosti a přívětivosti, ale s velkou politickou silou a odhodláním v případě, že šlo o věc, kterou považoval za bezpodmínečně a jednoznačně důležitou.
0: Poslední otázka. No. Jde o vteřiny, chci říct.
1: O
0: vteřiny. Představte si, že tady ve studiu s váma sedí Václav Havel a vy se ho máte zeptat jednu otázku. Jaká by to byla?
1: Tak kterou jste se zeptala vy, Vašku, prosím, co říkáš tomu, co se dneska děje a co říkáš zejména Trumpovi. Rusy známe, ale co říkáš Americe?
0: Michal Kocáb, hudebník, blízký přítel Václava Havla, bývalý politik, byl mým dnešním hostem. Děkuji moc.
1: Děkuji, hezka, no.
0: A hezký den z Plusu přejem Barbora Tachecí.
2: Slavní hoštaplezi.
3: Víme-li dnes něco o Viktoru Lustigovi, jsou to zpravidla věci, které vyšly najevo při projednávání padělání peněz v roce 1935 ve Spojených státech amerických. Desítky dalších podvodů, které tuto postavu dokreslují, mohou být jen výsledkem legendy, kterou o sobě Lustig šířil. Zjistit po letech pravdu je složité, jak připustil i novinář Stanislav Motl. Na Lustigovo jméno poprvé narazil v 90. letech při návštěvě obávaného Alcatrazu. Když se pak v Čechách pustil do pátrání, došlo mu, že třeba ani legenda o narození Viktora Lustiga v Hostinném v rodině váženého obchodníka, který byl načas dokonce starostou, nemusí být pravdivá.
4: On měl 47 men, zhruba se udává, jo. Měl desítky pasů a i na tom Alcatrazu mimochodem ho znali hlavně ze začátku pod jménem Miller. On vystupoval nejvíc pod jménem Robert Miller. A já jsem ve svém prvním dokumentu to říkal, že je z Hostinného. A to vůbec nemusí být pravda, protože v Hostinném je badatel, historik, je to vedoucí muzeum, jmenuje se pan Tomáš Anděl. No a ten teda fakt prošel všechny tam matriky, který měl možnost jako vidět a nenašel nikde. Ani to, že on teda jeden čas tvrdil, že tatínek tam byl starostou, to taky jako nenašel nikdy.
3: Lustig všelijak měnil výpovědi i před americkým soudem, který mu nakonec prokázal padělání bankovek za nejméně 134 milionů dolarů a poslal ho na 20 let do vězení. Dobrat se ale toho, kým skutečně Lustig je, to se nejspíš ani soudu tak úplně nepovedlo.
4: Pravda je, že on ze začátku, když čtete výpovědní dokumenty, mimochodem jeho vězeňský spis, já jsem ho viděl, je v Národním archivu v Americe, má 13 stran. Včetně tam jsou úžasné fotografie, otisky prstů, to fakt je autentický. A takže on trošku mění výpovědi. Takže on skutečně připouští nebo říká, že tatínek byl teda starosta v tomto městě, že celkem je z bohaté rodiny, že mohl vystudovat. Ovšem pak za 4 roky říká, že sice z Československa, ale je z chudé rodiny. Tatínek byl chudý rolník, maminka taky, měl 2 sourozence, tvrdí, a že žili v nějakém skoro chlívku, v nějakém kamenném baráku. Ve 12 letech musel ukončit školní docházku a musel se starat sám o sebe. Takže já vám řeknu na rovinu, že čím více jako se třeba tou osobností nebo osobou zabývám, tak mám pocit, že vůbec neznám.
3: Lustig se proslavil zejména prodejem Eiffelovy věže v Paříži. Pár let po první světové válce, když se ve zbídačené Francii psalo o vysokých nákladech na její údržbu, si Lustig, který do té doby okrádal v kartách pasažéry lodí mezi Evropou a Amerikou, vymyslel historku o prodeji Eiffelovky do šrotu. Vydával se za státního úředníka a od jednoho ze zájemců vylákal úplatek, aby výběrové řízení ovlivnil v jeho prospěch. Z penězi Lustig zmizel a podnikatel ve strachu z ostudy raději mlčel. Druhý pokus o stejný trik už Lustigovi po zásahu policie nevyšel a tak zmizel do Spojených států. Tam pro změnu v řadě Američanů prodal kouzelný strojek, o kterém je přesvědčil, že dokáže vyrobit kopie bankovek. Podle Stanislava Motla Lustig nemohl bez podvodů žít.
4: Ono ho to vysloveně bavilo, to byl sport, jsem pochopil, a on taky doslova řekl, to je jeden z jeho výroků, že nemůže pochopit čestné muže, protože jejich život je naprosto prázdný a nudný. Jo. Takže on vlastně vytvořil i desatero podle něj jako podvůdok, co to dělá, byl nesmírně šaramantní, takže to byl normálně pro ně národní sport a jemu hrozně pomáhlo to i tehdy podvodníci, třeba jeho souputník, často Harry Jelínek, mají společno to, že byli vzdělaní, byli jazykově bavení, o Lustigovi se mluví, že mluvil 5-6 jazyky. A byli strašně okouzlující.
3: Dodám, že Harry Jelínek se před druhou světovou válkou proslavil prodejem hradu Karlštejna a stejně tak prodejem jedné z pražských tramvajových linek. Viktor Lustig měl pro změnu připravit o $5,000 slavného mafiánského bose Al Caponeho. Několikrát podvedl a o spoustu peněz připravil různé americké banky, provozoval falešnou sázkovou kancelář nebo se vydával za broadwayského filmového producenta a scháněl peníze na natáčení velkofilmu v Hollywoodu. Jeho podvody zkrátka nikdy nepostrádaly určitou úroveň.
4: A on byl schopen třeba s vámi mluvit o biologii, o chemii, o fyzice. Dokonce on si nečas živil, víte, čím, že padělal třeba dopisy třeba Marie Curie a to prodával. Nebo normálně napsal báseň a normálně fakt přesvědčil nějaký galeristy, že to je báseň Maxe Wittmana. A prodali. Měl i velmi dobrý všeobecný vzdělání, ale to já si přičítám tomu, jak jezdil v té první fázi, když dělal podvody tím, že hrál pokr na těch parnicích. Takže tam potkal prostě spoustu zajímavých lidí a byl učen levej, tak to hodně nějak vstřebal, jo.
3: Říká o Viktoru Lustigovi Stanislav Motl.
2: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. 2 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Česko má novou státní kulturní politiku, dokument schválila vláda. Ukrajina posiluje obranu před ruskými proudovými drony. Běžec na lyžích Jiří Tuš nepojede Tour de Ski. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Vláda schválila návrh státní kulturní politiky na roky 2026 až 2029. Po jednání kabinetu to řekl šéf rezortu kultury Otto Klempíř za Motoristy. Dokument počítá třeba s ochranou a obnovou kulturního dědictví, úpravou odměňování pracovníků nebo s novými zákony. Návrh ale čelí kritice některých kulturních organizací. Vadí jim totiž, že ho ministerstvo připravilo bez jejich účasti a chybí v něm některé oblasti. Poslanec ODS a bývalý ministr Martin Baxa upozornil, že návrh kulturní politiky pro stejné období vznikly už za jeho působení na rezortu.
6: Česko má státní kulturní politiku, která vznikla na základě zapojení stovek expertek a expertů, desítek organizací v participaci, nikoli o nás bez nás, a tu Otto Klempíř hodil pod stůl.
5: Ukrajinská protivzdušná obrana v posledních týdnech čelí nové hrozbě. Rusko stále více nasazuje do útoků proudové drony. Ukrajinci se proti nim snaží vyvinout nové stíhací bezpilotní letouny a další moderní systémy.
7: Po všemu světu znachodemo amuníči.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním poselství oznámil, že Ukrajina po celém světě nachází munici pro letouny F-16, které jsou podle něj jedním z hlavních nástrojů v boji s ruskými proudovými drony. Balíky munice už jsou na cestě a budou další, ujistil Zelenský. Připomněl, že v Kyjevě už funguje nejméně 12 robotických střeleckých věží určených k obraně před rychlými ruskými nepilotovanými letouny. Přetrvávají problémy s dodávkami střel do systému schopných reagovat na útoky balistickými raketami, konstatoval Zelenský. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Nobelovu cenu v oboru fyziologie a lékařství si letos rozdělí 3 vědci. Němci Peter Hegemann, Georg Nagel a Američan Carl Dicerot vyvinuli buněčné vypínače a položili základy takzvané optogenetiky. V pondělí to oznámil švédský Karolinský institut, který cenu uděluje.
9: Je to nástroj, který umí zapínat nebo vypínat jednotlivé buňky v mozku, vysvětlil při vyhlašování cen Abdel El Manira z Nobelova výboru pro medicínu. Vědcům tu pomáhá mapovat, jakou funkci mají jednotlivé skupiny mozkových buněk a co se stane, když přestanou fungovat správně, dodává Anna Vedelová z Nobelova výboru. Díky tomu existují myší modely pro zkoumání demence, epilepsie a dalších nemocí. Martin Serp, Radiožurnál.
5: Dnes se dozvíme, kdo dostane Nobelovu cenu za fyziku. Český reprezentant v běhu na lyžích Jiří Tuš nebude startovat na Tour de Ski. Pátý muž z olympijského sprintu se vedle seniorského mistrovství světa ve Falunu zaměří i na lednový světový šampionát do 23 let. Na něm bude kvůli věku závodit naposledy.
10: Myslím si, že pro ně bude lepší se připravit na vysokém nadmořském kempu, pak odzávodit nějaký FESA Cup, kde je například třeba ta konkurence podobnější tomu mistrovství světa do 23 let. Takže to je ten plán a jako na 90% si myslím, že tam závodit nebudu. Kurdesky pojedu ještě hodněkrát, věřím tomu. Mistrovství světa do 23 let mám poslední šanci.
5: Tour de Ski se pojede od 1. do 10. ledna a začne sprintem ve francouzském Le Roux. V programu Tour je volný styl i klasika, hromadné starty i distanční závody. Nechybí ani sprint nebo skiatlon.
9: Nehoda na D1 za Holubicemi a na silnici 35 za Paceřicemi. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna vyšetřují nehodu za odbočkou na Slavkov. Na kilometru 209,5 havarovalo nákladní auto a autobus. Na místě je policie, je to označené světelnou šipkou. S opatrností se jede plynule. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště se zpomaluje v okolí sjezdu na Barrandov. Na 16. kilometru